0: Přiběhl i král a za ním královna. Jaromírovi se něco přihodilo, zvolal Jaroslav. Řekl mi to jeho meč, jakoby zemřel i nezemřel, jakoby žil a nežil. Vím, že potřebuje pomoc. Královna ihned poručila služebnictvu. Osedlejte koně a připravte jídlo na dlouhou cestu. Pak smutně pravila synovi. Vrať se mi alespoň ty. A tak se vydal Jaroslav do širého světa hledat své dva bratry. Ani on nepočítal lesy, kterými bloudil, ani řeky, které přebrodil. Projel zemí věčného sněhu i zemí věčného slunce. Až jednou narazil na tábor kupců. Vítej, princi, zvolal nejstarší kupec. Pohleď, vezeme nejvzácnější dary pro princezny i pro prince. A také máme dobré rady na prodej. Koupíš? A jak si tak Jaroslava prohlíží, pojednou praví. My jsme se již jednou potkali. Prodal jsem ti, nemýlím-li se, sedlo a skvostný kabátec. Jaroslav pochopil, že si ho kupec plete s bratrem Jaromírem. Říkal jsi, že máš na prodej dobré rady. Nože, dnes chci koupit ty rady. Víš, my kupci toho hodně vidíme i slyšíme, rozpovídal se ze široka stařec. Leckdy se vracíme na místa, kde už jsme jednou prodali. Ale tam je to najednou všechno docela jiné. I ptáme se, proč? Proč zemřel král, který od nás kdysi koupil dva krásné koně pro dvě krásné dcery? Utrápil se snad, když jedna z nich v hloupém rozmaru zahubila prince, který se o ní ucházel? Prý ji tehdy proklel. Nyní musí čekat, dokud někdo nesplní tři úkoly, které si rovněž za rozmaru vymyslela. Její sestra je hodná. Chce jí pomoci, ale prokletí, zdá se, je silnější než sesterská láska. Našli se odvážlivci, kteří se pokoušeli úkoly splnit a taky zbavit kletby. Skály se však za nimi jednou provždy zavřely. Vidíš, měl jsem za to, že jsi v nich zmizel i ty. Je to zvláštní. Kupec se zamyslel a pak už jen spíš pro sebe dodal dva stejně krásné koně pro dvě stejně krásné dcery, podobné si jedna druhé jako obrázek. Jednu proklel a zemřel s teskem. Děkuji ti, kupče, tady je tvá odměna. Usmál se princ Jaroslav a hodil starci měšec. Pak pobídl koně a vyrazil směrem k diamantovým skalám. Tak jako Jaromír uviděl dívku na koni. Byla zahalena v černém plášti. Když se jí zeptal, kde má hledat princeznu z diamantových skal, mlčky se otočila a rozjela se do skalní soutěsky. Jaroslav vyrazil za ní, ale dlouho jí nepronásledoval. Na zemi zahlédl krásný diamant. Zvedl ho, chvilinku váhal a pak jim mrštil o skálu. V tu chvíli se objevil kůň a pes, s nimiž Jaromír kdysi vyjel na cesty. Kde máte asi pána? Pomyslel si a rozlížel se kolem. Objevil také meč, který si s Jaromírem doma vyměnil. A pak uslyšel tlukot lidských srdcí z nitra skal. Vyrušil ho však bekot malé ovečky. Byla na místě, kde ji před časem opustil princ Jaromír. Jaroslav vzal ovečku do náruče a vyšel ze skalní úžlabiny, aby ji na louce vrátil ke stádu. Jen to učinil, objevila se na koni sličná jestkyně. Vrátil ses mi, zvolala radostně, a ovcí je tisíc, ani jedna nechybí. První úkol si splnil. Byla to princezna Milena. Princ pochopil, že si její plete s bratrem Jaromírem. Nedal na sobě nic znát a přestože se princezna bránila, požádal ji o druhý úkol. Zítra musíš uhlídat stádo koní. Jaroslav se smíchem slíbil. Taková maličkost? Večer nebude chybět ani jeden. Ve skutečnosti mu však lehko nebylo. Věděl, že chceli zachránit oba bratry, uvězněné v diamantových skalách, i prokletou mileninu sestru, nesmí nikomu prozradit své pravé jméno. Druhý den, hned po ránu, zašel za dcerami místního kováře poptat se na koně, které má hlídat. Dozvěděl se vše, co potřeboval. Večer pak princezně mileně hrdě hlásil, že splnil i druhý úkol a že chce znát třetí, který ještě zbývá. Ráno osedlej koně, řekla Milena. Budeme závodit, kdo dřív dosáhne nejvyššího skalního vrcholku. Jaroslav přikývl a šel znovu ke kováři. Zítra mě čeká poslední úkol. Nepřipadá mi těžký. Nevíš, kováři, jaká záludnost se v něm skrývá? Naposledy zmizel v diamantových skalách princ ze země lva, rozpovídal se váhavě kovář. Měl snad horšího koně než princezna, nebo byl horší jezdec, vyzvídal Jaroslav. Měl lepšího koně než máš ty. Na rovině ji předjel, ale ve skalách se pojednou objevila před ním. Nikdo nechápal, jak se to mohlo stát. Prý měl zdejší král dvě dcery, dvojčata, namítl princ. Kovář sklonil hlavu. To si řekl ty, princi. Mohu-li ti radit, vzdej ten třetí úkol. Bané, kováři, zítra musím vyhrát. Ukovej mi podkovy, které neuklouznou na sebehlačím kameni a zakovej do každé z nich několik diamantů. Já musím přinutit skály, aby vydali, co jim nepatří. Za úsvitu byli připraveni, jak princezna Milena, tak princ Jaroslav, běžet s větrem o závod. Ještě než vyjedeme, Mileno, rád bych vám vyřídil vzkaz. Je od bratra Jaromíra a je to prsten. Navlékněte si ho, prosím, a nestraťte, řekl udivené princezně. Tam nahoře ve skalách bude dobré vědět, která z vás je která. Jak to, která je která? Tvářila se Milena nechápavě. Teď už ti to mohu říci. Nejsem Jaromír, ale Jaroslav a přijel jsem si pro své bratry. Až je vysvobodím, chtěl bych, abyste byli všichni šťastní. I tvoje sestra, která má jejich osud na svědomí. Milena řekla smutně, stejně nevyhraješ. Otočila koně a vyrazila ke skalám. Jaroslav za ní. Jiskry létaly od diamantových podkov jeho koně, který se pohyboval po skalách jako kamzík. Princ dosáhl vrcholu skály těsně před princeznou. Chvíli na sebe mlčky hleděli, udýchaní a rozechvělí. Třetí úkol byl splněn. Pak Jaroslav tasil Jaromírův meč a vstyčil ho k obloze. V tu chvíli se skály zachvěly, s hlomozem se otevřely a vydali své zajatce. Prince Jaromíra, kterému padla do náruče Milena, i prince Jindřicha, jenž objal princeznu z diamantových skal, zbavenou svého prokletí. Když skončilo všeobecné objímání, vybídl Jaroslav oba zamilované páry k rychlému návratu domů do země lva. Už se těšil na královské rodiče, ale co ho nejvíc pohánělo, byla děvčata z podhradí, která, jak říkával, jsou často mnohem půvabnější a zábavnější než leckterá princezna. A jeho bratři? Ti šťastně žili se svými princeznami a pokud nezemřeli, žijí dodnes.
1: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
2: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
1: Volal křemílek. Ale
2: Ztratila jsem 5 peněz, 5 peněz a tak je scháním, řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti.
1: Křemílek nad tím kroutil hlavou.
3: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, Vochomůrko,
1: řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem. Leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško 5 křepelčích peněz.
3: Kdo si je vzal?
1: Povídá Vochomůrka.
3: Co? Já je nevzal. Já je našel,
1: řekl Lukášek.
3: Tak mi ale i hned dej, já je vrátím křepelce,
1: povídá Vochomůrka a rovnou na Lukáška a pobral mu 5 peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
3: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum!
1: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil 5 peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
3: Tak co? Našel jsi?
1: Povídá křemílek. Vochomůrka nic, jen třese s penězi v kapse.
3: Tak tohle není pícha jen od 5 peněz,
1: povídá křemílek.
3: Takže není,
1: řekl Vochomůrka.
3: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
1: Ptá se křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal 5 křepelčích peněz.
3: Co to děláš?
1: Povídá křemílek a Vochomůrka mu nakázal.
3: Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha. A já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj,
1: řekl křemílek a sebral mu z břicha 5 peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku.
3: Hoperdum!
1: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
2: Je sníh,
1: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
2: Honem, honem, do zelené ložnice.
3: No vidíš, a máš to,
1: povídá Vochomůrkovi křemílek.
3: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
1: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
2: Už jste našli 5 peněz, 5 peněz.
3: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
1: řekl křemílek. Julča se rozběhla k 5 křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za třetí les.
2: Je, už to zase přešlo,
1: zavolala pěnička. A kytky znova rozkvetly. Jen Vochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.
4: Paddington a staří mistři. Paddington si u Fouskových brzy zvykl a stal se jedním z rodiny. Vlastně si zanedlouho nikdo ani nedokázal představit, jaké by to bylo bez něj. Ochotně pomáhal v domě a dny rychle ubíhaly. Fouskovi bydleli poblíž ulice Portobello, kde bylo velké tržiště, a když měla paní Fousková moc práce, nechávala za sebe chodit nakupovat Paddingtona. Pan Fousek mu dokonce vyrobil malý nákupní vozík, starý koš na kolečkách s držátkem na řízení. Paddington nakupoval zodpovědně a brzy si ho všichni prodavači oblíbili. Byl velmi pečlivý a bral nakupování vážně. Pokaždé důkladně promačkal ovoce, aby se ujistil, že je správně zralé, jak ho to naučila paní Ptáčková, a nikdy si nenechal ujít slevu. Prodavači ho měli rádi a většina z nich pro něj schovávala nejlepší zboží. Ten medvěd dostane za 10 pencí víc než kdokoliv, koho znám, prohlásila jednou paní Ptáčková. Vůbec nechápu, jak mu to prochází, vážně netuším, nejspíš to dělá ta jeho lakota nebo co. Já nejsem lakomý, rozhořčil se Paddington, jsem jen pečlivý, to je všechno. Ať je to jak chce, uzavřela to paní Ptáčková, patřilo by tě vyvážit zlatem. Paddington si její poznámku vzal k srdci a strávil spoustu času tím, že se v koupelně vážil. Nakonec se rozhodl, že tu záležitost probere se svým přítelem panem Pelichem. Paddington si celé dny prohlížel výlohy obchodů, ale výloha pana Pelicha se mu líbila z celé ulice nejvíc. Zaprvé byla nízko, takže do ní viděl, aniž by musel stát na špičkách. A za druhé byla plná rozličných, podivuhodných předmětů. Kusy starého nábytku, medaile, hrnce a pánve, obrazy. Bylo tu tolik věcí, že bylo těžké se do obchodu vůbec vejít, a tak pan Pelich často sedával na židli na chodníku. Panu Pelichovi na druhou stranu připadal Paddington tuze zajímavý, a tak se brzy spřátelili. Paddington se tu často zastavoval po cestě z nákupů a pak si dlouhé hodiny povídali o Jižní Americe, kterou pan Pelich kdysi jako chlapec navštívil. Pan Pelich měl ve zvyku dopřávat si k polední svačince, jak říkal, čerstvý vdolek a hrnek kaká, a rád se o ně s Paddingtonem podělil. Není nad pěkný rozhovor nad vdolkem a šálkem kaká, říkával, a Paddington, který měl všechny ty tři věci rád, s ním souhlasil, i přesto, že mu kakao pokaždé obarvilo fousky do hněda. Paddington měl odjakživa slabost pro lesklé věci a jednoho dne se s panem Pelichem přišel poradit ohledně svých peruánských centavos. Napadlo ho totiž, že by mohly být velmi cenné, a kdyby je prodal, mohl by Fouskovým koupit nějaký dárek. Dostával sice od pana Fouska každý týden libru kapesného, ale když si v sobotu ráno koupil pár koláčků, moc mu z ní nezbylo. Pan Pelich se dlouze zamyslel a pak Paddingtonovi poradil, ať si peníze nechá. Co se leskne, nemusí pokaždé přinést nejvíc peněz, pane Fousku. Pan Pelich Paddingtonovi vždycky říkal pane Fousku a jemu to připadalo velice důstojné. Vzal Paddingtona dozadu do obchodu a ze šuplíku v pultě vytáhl krabici plnou starých mincí. Byly celé zaprášené a na medvídka neudělali pražádný dojem. Podívejte se na tyhle, pane Fousku, řekl mu. Tohle jsou staré libry. Sice nevypadají cenné, ale jsou. Jsou vyrobeny z ryzího zlata a každá má hodnotu 50 liber. To je víc než 100 liber za unci. Kdybyste někdy nějaké našel, rozhodně mi je přineste. Jednoho dne, když se Paddington pečlivě zvážil, pospíšil si k panu Pelichovi a vzal si sebou kus papíru plný tajemných výpočtů. Po vydatném nedělním jídle totiž zjistil, že váží skoro 16 liber. To bylo... Znovu se na papír zadíval, když se blížil k obchodu pana Pelicha. To bylo téměř 260 uncí, což znamenalo, že má cenu téměř 26 000 liber. Pan Pelich Paddingtona důkladně vyslechl, pak zavřel oči a na chvíli se zamyslel. Byl to hodný člověk a nechtěl Paddingtona zklamat. Vůbec nepochybuji, řekl nakonec, že máte takovou hodnotu. Jste zjevně velmi cenný, mladý medvěd, já to vím. Pan a paní Fouskovi to vědí, ví to i paní Ptáčková. Ale vědí to ostatní lidé. Podíval se přes brýle na Paddingtona. Věci často nejsou takové, jak na první pohled vypadají, dodal. Paddington si povzdychl. Bylo to velké zklamání. Chtěl bych, aby byli. Bylo by to pěkné. Možná.

0: jsou takové, jak se na první pohled jeví. Zajímalo by mě, co si o něm myslíte, pane Fousku. Paddingtonovi to zalichotilo, ale zároveň byl trochu zmatený. Připadalo mu, že obraz není ani jedno, ani druhé, a tak to také řekl. Oho, řekl pan Pelich radostně, v tuhle chvíli ne, ale jen počkejte, až ho vyčistím. Před mnoha a mnoha lety jsem za tento obraz dal 50 pencí a tehdy na něm byla jen plující loď. A co myslíte, když jsem ho nedávno začal čistit, začala barva odpadávat a ukázalo se, že vespod je ještě jedna malba. Rozhlédl se a stišil hlas.
1: Nikdo jiný to neví, zašeptal, ale myslím, že ten vespod by mohl být velmi cenný. Možná ho namaloval jeden z těch takzvaných starých mistrů.
0: Neušlo mu, že Paddington stále vypadá zmateně. A tak mu vysvětlil, že dříve, když umělcům došly peníze a nemohli si dovolit nové plátno, občas malovali přes starší obrazy. A někdy, velmi zřídka, malovali přes díla umělců, kteří se potom proslavili a jejichž obrazy měly velkou hodnotu, ale protože byly přemalované, nikdo o nich nevěděl.
2: Všechno to zní nějak složitě, zamyslel se Paddington.
0: Pan Pelich pak dlouho vyprávěl o malbách, což bylo jeho oblíbené téma. Ale Paddington, který většinou napjatě naslouchal všemu, co mu pan Pelich povídá, téměř neposlouchal. Nakonec dokonce odmítl druhý šálek kaká, slezl ze židle a vydal se domů. Cestou smekl klobouk, kdykoliv ho někdo pozdravil, ale myšlenkami byl někde jinde. Dokonce i vůně pekárny zůstala bez povšimnutí. Paddington totiž dostal nápad.

Smrtelná hodina. Za starých časů bylo lidem na světě líp než dnes. Každý věděl na den, kdy přijde jeho smrtelná hodina. Mohl se na ní v klidu připravit. Tehdy chodíval ještě Kristus Pán se svatým Petrem po světě, zkoumal, jak lidé žijí. Jednou na podzim jdou tak zvolna pomezi, až dojdou k pěknému statku. U statku byla velká zahrada plná starých štěpů. Ale všechny ty třešně, hrušky, jabloně i slívy byly zarostlé mechem, plné hluchých odnoží, sotvaže sem tam bylo vidět zakrnělé jablíčko nebo několik slív. Na lavici u zápraží seděl starý hospodář, kouřil, díval se lhostejně do kraje, sotva odpověděl, když mu poutníci dali pozdravení. Kristus Pán se zastavil, povídá. Hospodáři, to býval krásný sad, ale už zestárl. Proč pak nevysazuješ nové štěpy? Vždyť ty staré stromy už nerodí. Ach, co bych se s tím plahočil, povídá sedlák. Život ne už dávno netěší, rakev je připravena, i košile, i rubáš. Na svatého Štěpána nadejde moje smrtelná hodina, tak co je mi potom? Ať se po mé smrti starají děti, jako jsem se já staral, dokud mne život těšil. Kristus Pán odpověděl. Abys věděl, že nepatří tobě rozhodovat o životě, tedy budeš ještě žít tak dlouho, dokud nebudou tady nové štěpy kvést. S tím ti poutníci odešli. A když odcházeli, pravil Kristus Pán Petrovi. Není dobře, vědí-li lidé, kdy mají umřít.

Člověk potřebuje naději života do poslední hodiny, aby se staral nejen o sebe, ale o život budoucích. A od té chvíle ztratili lidé vědomí, kdy nadejde konec života. Pracují nejen každý pro sebe, ale všichni pro všechny lidi i pro ty, kteří přijdou po nich, aby bylo jednou všem lidem dobře na světě.

0: Přetánko, člunek a jehla. Bylo jednou jedno děvčátko a tomu umřel otec i matka, když bylo ještě maličké. Nemělo nikoho než starou kmotru. Ta bydlela v chaloupce na konci vesnice. Předla, tkala, šila a tak si vydělávala na živobytí. Stařenka si vzala opuštěné děcko k sobě, přidržovala je k práci a vychovávala ke všemu dobrému. Když bylo dívčině 15 let, kmotra se těžce roznemohla a cítila, že už nevstane. Zavolala si kmotřenku k posteli a řekla: milá dceruško, má hodina se blíží, zůstaneš tu sama. Ale odkazuju ti chaloupku a tak budeš mít svou střechu nad hlavou. A k tomu vřetánko, tkalcovský člunek a jehlu. Těmi si vždycky vyděláš na živobytí. Položila jí ruce na hlavu, požehnala jí a dodala: jen zůstaň vždycky hodná, nezapomínej na Pána Boha a dobře se ti povede. To byla její poslední slova. Do rána zemřela. Třetího dne ji pochovali a dívčina se smutně vrátila ze hřbitova domů. Žila teď v chaloupce samotinká, jako kdysi její kmotra, a byla stejně pilná. Předla, tkala, šila, aby si vydělala na živobytí, a práce se jí dařila. V té době jezdil po zemi syn tamnějšího krále a hledal si nevěstu. Chudou si vybrat nesměl a bohatou nechtěl. A tak si řekl: mou ženou bude ta, která je zároveň nejchudší i nejbohatší. Když přijel do vsi, kde žila ta osiřelá dívčina, vyptával se, jako všude, která z dívek je tam nejbohatší a která nejchudší. O nejbohatší mu pověděli nejdřív. A nejchudší je prý ta dívčina, co bydlí v chaloupce až na samém konci vesnice. Ta bohatá seděla v plné parádě na zápraží, a když se králevic blížil, vstala, vyšla mu naproti a poklonila se. Mladík na ní pohlédl, neřekl ani slovo a jel dál. Chudá nestála u dveří, ale seděla ve světničce u kolovrátku a pilně předla. Vzhlédla od práce a když viděla, že se na ní králevic dívá, zrudla až po kořinky vlasů, sklopila oči a předla dál. Potom vstala, otevřela okno a dívala se za jezdcem, dokud jí nezmizel z očí. Když si znovu sedla k práci a kolovrátek jí pod rukama začal spokojeně vrčet, vzpomněla si na popěvek, který si někdy při práci broukala kmotřička, a dala se do zpěvu.
1: Předu, předu, tenkou nit, už by tu měl ženich být. Věž, vřetánko, hupy, hupy, přiveď mi ho do chalupy.
0: Přiveď mi ho do chalupy. A co se nestalo? Vřetánko jí mžikem vyskočilo z ruky a hup ze dveří. Dívka vstala a udiveně hleděla, jak vřetánko vesele uhání do polí, točí se a táhne za sebou lesklou zlatou nit. Vřetánko bylo pryč. A tak děvče vzalo tkalcovský člunek, sedlo ke stavu a dalo se do tkaní. Vřetánko zatím uhánělo dál a pořád odvíjelo nit. Když byla u konce, dohonilo králevice. Mladá tkadlena za stavem si začala prospěvovat.
1: Běhej, člunku, osnovou, jako rybka za vodou, hebký koberec mitkej, ženicha jim uvítej.
0: A člunek jí vyskočil z ruky a hup ze dveří. A hned na zápraží začal tkát překrásný koberec, že takový ještě svět neviděl. Po stranách na něm kvetly růže a lilie a uprostřed na zlaté půdě vyrážely zelené šlahouny, mezi nimi skákali zajíci a králíci, nad nimi vystrkovali hlavy jeleni a srnky, nahoře ve větvích seděli pestrobarevní ptáci docela jako živí, div, že nespívali. Člunek poskakoval sem a tam a na koberci, jako by to všechno rostlo samo od sebe. Protože člunek utekl, usadila se dívčina k šití. Vzala do ruky jehlu a začala zpívat.

A jehla jí vyskočila z prstů a začala poletovat po světnici jako blesk. Zastala práci za celý houf neviditelných duchů. Stůl a lavice se potáhly zeleným suknem, židle aksamitem a podél oken splývaly hedvábné záclony. Sotva jehla dokončila poslední steh, už bylo oknem vidět bílá péra na klobouku mladého královice, kterého sem přivedlo vřetánko po zlaté niti. Dojel, seskočil z koně a po koberci vešel do chalupy. A když vstoupil do světnice, stála tam dívčina ve svých chudobných šatech a rděla se jako růžička na šípkovém keři. Ty jsi ta nejchudší a zároveň nejbohatší, promluvil k ní. Pojď se mnou, ty jsi moje vyvolená nevěsta. Dívka mlčela, ale podala mu ruku. Králevic dal spanilé tkadlence hubičku, vysadil ji na koně a odvezl si ji do královského zámku. Brzy byla svatba a mladí manželé spolu žili šťastně a spokojeně. Vřetánko, člunek a jehlu vděčně uložili do královské pokladnice a chovali ten odkaz dobré kmotřičky v převeliké úctě a vážnosti.

0: Přes potok, ve kterém bouřila a řvala kalná voda po noční průtrži, vedla lávka, kláda. Napolo strouknivělá, kluská a široká tak sotva na dvě dlaně. Uprostřed stáli dva muži, jeden z vlasy až na ramena, druhý s hlavou holou jak vejce. A museli na sebe pěkně hulákat, aby si rozuměli. Tak uhněte, nevidíte, že mi stojíte v cestě, povídá vlasatý. Holohlavý na to, vy překážíte mě, abych mohl přejít na druhou stranu potoka. Překážíte mi. Vlasatý, který vypadal velmi mladě, se zasmál. No tak couvněte, já přejdu a pak můžete jít vy po svým. Proč necouváte vy, odpověděl holohlavý. Postarší muž, střízlivě oblečený, něco tak mezi turistou a funkcionářem. Mě lidi víc potřebují než vás. Spěchám, hele, hele, hele. To by se teprve vidělo, vašnosto. Po mně je poptávka s jsem na roztrhání. A kdo jste vůbec? Až po vás. Ale honem nebo do vás šťouknu a vezme si vás voda. A mě říkají rozum. Jak vám? Mě říkají štěstí. A tak pan Rozum a pánisko Štěstí stáli uprostřed lávky nad divokou vodou, křičeli na sebe a nerozuměli si. Až konečně Rozum ustoupil, vycouval a stál teďka se Štěstím na jednom břehu. No, a je to, povídá vlasatý. A příště se nevytahujte, že vás lidi baštějí víc než mě. O baštění nic nevím, mladíku, ale každý vám potvrdí, že bez Rozumu se žít nedá, lida zle. Bez štěstí jste chtěl říci, bez rozumu jsem pravil, bez štěstí, bez rozumu, bez štěstí, bez rozumu. A byli by se hádali až do noci, kdyby kolem nich neprošlo stádo zablácených prasat. Za nimi se loudal pasák, docela hezký hoch, až na to, že měl na sobě umouněné hadry, bos, zablácený. Jak ta prasata. A co by jsme se hádali, mudrci? Vysmívá se vlasatý. Jestli vás lidem opravdu je zapotřebí, jak tvrdíte, zkuste něco tady s tím klukem. No co je mu platnej rozum, když pase prasata? Dobrá, povídá plešatý. Stoupím mu do hlavy a budete koukat, zírat, opravil ho vlasatý. A až budete v koncích, budete mě ještě prosit. Ahoj! A tak se stalo, že rozum vstoupil pasákovi do hlavy, a Štěstí šel dál svou cestou. No, mladík dohnal stádo domů do ohrady a šel se umýt. Myl se a přemýšlel. Tak si vypral špinavý oblek, usušil nad pecí a začal látat potrhané kalhoty. Otec ho pozoroval, nejdříve letmo a pak bedlivě. Vrtěl hlavu a něco mumlal. A po jídle se dal slyšet, co je to dnes s tebou? Jako kdyby se schystal na svatbu. A protože táto, skoncoval jsem s prasaty, povídá synek. Já se chci učit zahradníkem, tohle nikam nevede. Táta nebyl zlý člověk, ale takovéhle myšlení mu bylo proti srsti. Dal se synem do debaty, vymlouval mu to, hartusil. Ale kluk ne a ne, že bude zahradníkem, že se vyučí v královských zahradách. Až se táta rozšílil a křičel, že tedy chalupu odkáže mladšímu synkovi. Když je mu milejší nejisté před jistým, ať si teda jde kam chce. A to chlapec přesně provedl. Časně ráno vyšel a k večeru už se hlásil u královského zahradníka. Tomu se mladík zrovna hodil, protože včerejší průtrž pocuchala záhony, no a práce bylo plno. Jak čas plynul, mistr zahradnický si všiml, že mladík rychle chápe, že se chová na učedníka až podezřele vyučeně. Uměl myslit samostatně, měl vlastní nápady, až to dospělo tak daleko, že mladík dával rady mistru zahradnickému. Toho mistr využil tak, že mu dal výuční list, povýšil ho na hlavního zahradníka, všechno mu svěřil a začal psát své paměti. Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málo který je dopíše. Ani mistr zahradník nebyl výjimka. Uštípali ho vosy zrovna, když byl v polovině. Ale to sem nepatří. Vlastně patří. Ty vosy. Ty vosy by ho nebyly uštípaly, kdyby se nebyly rojily lačné po mase kolem uťaté hlavy, kterou z rozkazu králova zavěsili mezi jiné uťaté hlavy, už vyschlé, nad bránu královské zahrady. Čerstvá hlava patřila urozenému pánovi, který 3 dny klečel před princeznou a prosil bez ustání, aby promluvila alespoň jedno slůvko. Princezna neřekla ani ň. Přišel tudíž o hlavu ten šlechtic. O hlavu nikoliv nejchytřejší, soudě podle výrazu tváře. Lidé si utnutých hlav mnoho nevšímali. Každý věděl, že král dal vyhlásit, že ten, kdo pohne jeho dceru krásnou zasu k řeči, ten, kdo ji vyléčí z němoty, do které upadla v dětství po spalničkách, ten, že se stane jejím manželem a králem země. Kdo však do 3 dnů neuspěje, ztrácí hlavu. Zatím neuspěl nikdo. Zatím to vypadalo na to, že král bude mít velkou sbírku urozených hlav. Aby se v království něco dělo, král nařídil slavný pohřeb pro uštípaného mistra a celostátní tažení proti vosám. Pasák prasat, nyní hlavní mistr zahradnický, vyzdobil poslední cestu svého učitele květinami tak nádherně, že mnoho účastníků pohřebního obřadu neboštíkovi závidělo. A málem by si byli přáli býti na jeho místě. No král byl unešen. Dal si předvolat autora výzdoby. Pochválil ho, zvýšil mu plat, jmenoval ho do několika komisí pro státní rezervace a veřejné parky a nakonec se ho zeptal, jestli snad nemá nějaké zvláštní přání, že on král by mu je velice rád splnil. Dovolte mi, veličenstvo, abych se směl pokusit o vyléčení vaší dcery krásné princezny Zasu. A když neuspěješ, přijdu u mistra zahradníka. A ty o hlavu. Nepadá v úvahu vaše veličenstvo. No, tak se pokus. Ale varoval jsem tě. Mladík, než se vydal za princeznou, se poradil s rozumem. Uvědomil si, že se musí obléknout čistě a jednoduše, pojíst lehce, aby byl čilý, popít doušek červeného vína, aby kapánek zvýšil krevní tlak. No, a když to učinil, přemýšlel dál, rychleji a ještě rozumněji. Nesmí na princeznu mluvit. Ženská, která nechřadne a roste do krásy, není němá z choroby. Taková ženská ví, proč nemluví. Mezi jiným asi proto, že když se ze všech stran do člověka cpe jedno a totéž, třeba řekni něco, no, řekni, proč neřekneš? No, pověz, proč neřekneš? Proč nemluvíš? Řekni, řekni A, řekni B, řekni C, řekni, no řekni, řekni. Člověk se obrní, vůle se zabarikáduje a člověk mlčí a mlčí. Nesmím na ní mluvit, řekl si a vyšel za princeznou. Našli v růžovém pokoji, seděla u okna a vyšívala něco. Na zdi naproti oknu bylo krásné zrcadlo, které skláři až z Murána poslali jí darem. Bylo v něm vidět okno i princeznu, kus modré oblohy a koruny zelených stromů venku za oknem. Mladý muž přistoupil k zrcadlu a pravil: dobrý den, zrcadlo, přišel jsem tě poprosit o radu. Stalo se, že když jsem se vydal na vyučenou, potkal jsem se s řezbářem a s krejčím, kteří měli se mnou stejnou cestu. Jednou jsme se utábořili v lese, tam řezbář z lípového kmene vyřezal krásnou panu. Krejčí té paně ušil nádherné šaty. Já jsem jí potom naučil mluvit. A pak jsme se o tu panu hrozně pohádali. Řezbář tvrdil, že patří jemu, protože ji stvořil. Krejčí zase, že je jeho, protože ji oblékl. A já dokazoval, že je moje, protože jsem ji naučil mluvit. Zrcadlo, pověs mi, kdo má pravdu? Ty máš pravdu, pravilo zrcadlo. Byla to vlastně princezna, která to řekla u okna. Mladý muž se tvářil, jakože to neví, a pravil, Děkuji ti, zrcadlo. Když se ho král potom ptal, jak to dopadlo, řekl, že dobře. A dodal, že má ještě na to 2 dny a že zítra přijde zase. Tohle se nelíbilo páně králově Camarille. Camarilla to je cizí výraz pro pány, kteří se hemzají kolem vladařů, kývají ke všemu hlavami, ale myslí si svoje. Zařizují všecko tak, aby to klapalo v první řadě jim. Pak mívají vladaři ještě k ruce byrokracii. Ta je rozsáhlejší než Camarilla, na pohled méně významná, ve skutečnosti však neporazitelná, protože nevyplelitelná. Hlava Camarilly byl králův ministr vnitra a po něm náčelník byřiců a jiných veřejných i tajných kmánů. Tihle 2 vykukové se dohodli, že zítra, až mladík přijde za princeznou, budou poslouchat u klíčové dírky. Tak 2. dne, sotva mladík vešel k princezně, obsadili své místo u klíčové dírky, nedbajíce, že jim ucho od průvanu může ochořet. Mladík ledva vešel, pozdravil zrcadlo, zeptal se, jak se mu vede, a pak zase prosil o radu. Znovu vyprávěl o té paně, kterou řezbář vyřezal, krejčí oblékl a on naučil mluvit. A nebyl ani v polovině, když se princezna ozvala: no už včera jsem ti řekla, že patří tomu, kdo ji naučil mluvit. Odložila vyšívání, obrátila se k mladíkovi a povídá: přestaň mluvit do zrcadla a pojď si povídat se mnou. A povídali si. Nejdříve o tom, proč byla princezna zasu tak dlouho nemá. No s kým jsem si měla povídat, prosím tě? Ať řekneš, co řekneš, nic se nezmění. Tatínek. Zlatý člověk jinak, ale jako král je kořen. Ministr vnitra. Zarazila se, rozhlédla se a tichým, jakoby zalknutým hlasem pronesla: pojď vedle. A já ti to tam všecko osvětlím. Ministr vnitra, který se díval klíčovou dírkou, už tohle neslyšel. Jen viděl, že princezna s mladíkem vešli do vedlejšího pokoje, patrně ložnice, a zavřeli dveře. A zaslechl, že otočili klíčem. Protože byl ministr vnitra a byl zvyklý podezírat a pozorovat, všiml si, že princezna měla na levé noze punčochu, na které utíkalo oko. No, dlouho mu bylo sedět u klíčové dírky. Už mu oko opuchlo od průvanu, než uslyšel cvaknout zámek u ložnice. Princezna vyšla první, růžová ve tváři, s účesem drobet pocuchaným, a za ní mladík. Oči z ní nespustil. Mlčeli. Vzali se za ruce a dívali se jeden druhému do očí, které se smály. Dívali se a dívali se. A dívali se. A díval se i ministr vnitra klíčovou dírkou. A všiml si, že to oko, které před chvíli utíkalo na levém lítku princezny, teďka utíká na pravém. Proč si ta holka převlíkla punčochy? Lámal si hlavu. Jako každý ministr vnitra myslel než na politiku a zapomněl, že život jde dál, dělej, co dělej. Tak viděl, jak se mladík s princeznou objali, políbili dlouze a dlouho, a pak slyšel princeznu: zítra přijdeš dřív, ano? A tatínkovi řekni, že ho pozdravuju. Všechno mu vysvětli, ať nestrácíme času. Já mu to řeknu po lžičkách, povídá mladík, aby ho to nesklátilo, už mu není 20. A ať už ke mně nikoho neposílá, dokud nebudeme svoji, stejně s nikým ani neceknu. To tak, aby mě chytali za slovíčko, smála se princezna. No a pak ještě chvilku se objímali a líbali, než mladík vykročil ke dveřím. Mimochodem, volá za ním princezna, jak se jmenuješ? Luděk. Král Luděk. To zní jako z opery. Uděláme z toho Ludvík, to má královskou tradici. Tak ahoj, Ludvíku. Ahoj, zasu. Ministr vnitra jen tak uskočil, když Luděk, totiž Ludvík, vyšel ze dveří rázným krokem rovnou ke králi. Podal králi referát o postupu léčby. Nešel do detailů samozřejmě, to by se ani nehodilo. Jenom se pochlubil, že si s princeznou povídali. Král se hned teď chtěl za ní rozběhnout. To nemůžete, to ne, to ne, zarazil ho Ludvík. Princezna s nikým nepromluví, jen se mnou. Až teprve budeme svoji, pak teprve bude hovořit s každým.
1: Jak to, až budete svoji?
0: No, po naší svatbě, až budu králem. Král se napřímil, zbrunátněl, žíla na čele mu naběhla, jako když itrnici nadíváš. Nahrbil se, sakra, sakra, pomyslel si Ludvík. Neměl se mu to dávat přece jenom po menších lžičkách.
1: Co to blábolíš, ty umazaný zahradníku?
0: Král ve vzteku upustil od mluvy spisovné.
1: Ty otlemenej hajzlíku, ty kádre nuzácká ušpiněná, ty a moje jediná zasu, ty a král, zavřít tě dám, hlavu ti utnu, soudit tě budu. Ne, nebudu, nebudu, ty se odsoudil sám, spíklenče, velezrače, ty agente, vnitro, vnitro, byzicové, žandarmové, orgánové, sem.
0: Kde se vzal, tu se vzal ministr vnitra a křičel, břichomluvec je to, břichomluvec, princezna je němá jako masarát a on za ní břichem hovoří, mám důkazy, tak moment, moment, veličenstvo, a vy kušte, pane ministře, povídá Ludvík poměrně klidným hlasem. Kdo naučí princeznu mluvit, dostane ji za manželku a bude králem. Proklamoval jste to veřejně, nebo ne?
1: To sem nepatří, křičel král.
0: Slíbil nebo neslíbil?
1: Slíbil, ale
0: slíbil. Tak slib musíte dodržet.
1: Král se zalknul. Zavrávoral a lapal po dechu.
0: Ministr vnitra toho vyušil a zahovořil, máme tě. Kdybys měl tisíckrát pravdu, jakože nemáš, kdybys byl princeznu mluvit naučil, jakože jsi nenaučil, kdybys nárok měl na cokoliv, jakože nemáš na nic, teď jsi se dopustil zločinu porušení disciplíny. Řekl jsi svému vládci, že musí. Kdo se tohle opováží, hrdlem propadá. Kdo neplní daný slib, maří naději v člověku. Kdo naděje maří, maří život. Slib se plnit musí. A najednou bylo všude plno orgánů a jali Ludvíka a odvlékli do vězení. Co s ním všecko v noci prováděli, je těžko povídat. Ví se pouze, že kránu, když mu do suchého hrdla nalili odvar z divných bylinek, že se mu v hlavě zatemnilo, že přikývl na všechno, co chtěli a že podepsal, co mu pod ruku položili. Pak ho omyli, přičesali, naložili na popravčí káru a teď už ho vezou na popraviště. Kára drkotala po kočičích hlavách ulic lemovaných davy obyvatel. Královští heroldi celou noc bubnovali, lidi budili a nutili je vzít na vědomí dlouhou řadu odhalených spiknutí, které vedl podvodný zahradník. I vosy vycvičil, aby na jeho povel uvodali, koho jim určil. Sám se přiznal. Už ho vedou po schodech ke špalku, lidi přestávají křičet, bubny bubnovat. A tu do náhlého ticha se ozve hlas.
1: Až sem jste ho dovedl, pane rozum, gratuluju. Ale co teď?
0: Ludvík se ohledl směrem, odkud hlas promlouval a spatřil mladíka s dlouhými vlasy v tenkých nohavicích a v kožené bundě. Všichni jej vidí, stojí tamhle na větvi v koruně lípy a směje se. Pan rozum, který, jak víme, vstoupil Ludvíkovi, když ještě byl Luděk, do hlavy, ho vidí Ludvíkovýma očima také a poznává ho. Jednou z vlastností pana rozuma je, že umí prohrát, že nestůně falešnou pýchou. Dav kouká jak blázen. Ten vlasatý býtník najednou z větve zmizel, ve vteřince byl pryč. To už vstoupil do Luďka, totiž Ludvíka, a v jeho hlavě žádá pana rozuma kategoricky, aby mu uvolnil místo, že bude co dělat. Vystrčí ho ven v poslední chvíli.
1: To už Luďka přivedli ke špalku, dva pacholci ho teďka nutí na kolena a kladou mu hlavu na špalek. Kat popad obrovskou sekiru s šrokánskou čepelí, plivl do dlaní a rozmáhl se strašlivou silou, ale to už štěstí měl čas zahlédnout a hrc! Topůrko ruplo a čepel vyletěla obloukem k nebi. Letěla do ohromné výšky, jen to svištělo, jak rotovala, a teď se vracela dolů. Jakousi náhodou pan ministr vnitra neměl čas se uhnout a můžeme říci téměř s jistotou, že netrpěl. Ani neměl čas si všimnout, že jsou z něho dvě půlky. Muští zatajili dech a ženské začaly ječet. Mezitím Kat nestratil rozvahu, vytrhl náčelníkovi Byřicu veliký meč z pochvy, rozkročil se, rozmach! Jílec meče ten rozmach nevydržel, ostří se urazilo a frčelo nad hlavou Ludvíkovou rovnou do tribuny potentátů a jejich paníček. Potentáti v nebezpečí, to je záruka paniky. A paniku má štěstí rád, v panice je po něm poptávka největší. Potentáti s paničkami se rozbíhají, jednoho z nich zbytek meče připichuje ke koni zbrojnoše. Kuň se vzpíná a puzen bolestí doslova katapultuje. Katapultuje na lešení s popravčím špalkem. Lešení se propadá se špalkem, s Katem i s pacholky. I s Luďkem Ludvíkem. A v tom zmatku vlasatý mladíček se objevil vlastně odnikud. Popad Luďka Ludvíka za ruku a hups, oba dva na popravčí káru. Práskli do koní a začala honička. Kára poskakuje po dlažbě úzkými uličkami, jí v patách houf orgánu na koních a jak je ta kára rozesklá, tu z ní spadne prkno, klenice, žebřina, přesto padá kůň i s orgánem. Zacpávají uličku, další se hrnou a než se to rozmotá, vynadává, Luděk a štěstí jsou bůh ví kde. Už jedou jenom na kozlíku, který se sotva drží na přední ose káry. Všecko ostatní se rozpadlo. Pánisko štěstí se postaral, aby se to vždycky přihodilo včas. Teď je zrovna předjíždí jejich bývalé zadní kolo. Jede jak blesk a rovnou do meska, na kterém sedí velebníček. Mezek to nevydržel, velebníčka schodil a kdyby byl štěstí nestrhl koně, málem velebníčka přejeli. Štěstí se skočil z kozlíku, popad velebníčka a hups, zpátky na zbytek káry. Haha, ten se může hodit. A uhánějí dál směrem ke královskému paláci. Zatímco se toto dálo, jak říkával můj přítel Gaius Julius, v paláci krále odvíjel se děj cestou nečekanou. Princezna Zasu, jak u zamilovaných bývá, čekala na Ludvíka velice rozdychtěná. Čas se jí vlekl minuta po minutě a Ludvík nikde. Nejdříve jí popadla zlost, to ženské dělají rády, když se měli něco pozdí. Pak na ní přišla starost, to je normální postup ženského údělu. A dala se do pláče, z lásky, ze zklamání i ze strachu. Hlavně ze strachu o Ludvíka. V takovém stavu ji zastihl pan Rozum, který, když byl předal Ludvíka, totiž Luďka, totiž Ludvíka, do rukou vlasatého pániska štěstí, utíkal rovnou k Zasu, protože rozumně předpokládal, že tam ho bude nejvíce zapotřebí. Tož rovnou vstoupil Zasu do hlavy. Přestala plakat a začala přemýšlet. Brekem nic nepořídím, to dá Rozum. Něco se musí dělat. A vydala se za králem bez meškání. Našla ho v knihovně. Stál nad velikým globusem a točil jim sem a točil jim tam. To dělal vždycky, když maje špatné svědomí. Myslil na emigraci. Tak, tatínku, ven s tím! Král to všecko vyklopil. Jak mu řekli, že Ludvík je břichomluvec, jak mu ukázali podepsaná přiznání, zájem království, vyšší spravedlnosti, zkrátka kecmec slívanec, domyslila si Zasu. Ale rozumně neřekla nic zbytečného, než to, co bylo třeba. Abdikace, tady na pergamenu podepsaná teď, povýšení do stavu urozeného pro Ludvíka, aby sňatek byl podle ústavy, předání plných mocí Ludvíkovi a v případě, že by se mu něco mělo přihodit, jí samotné, tedy tady rovnou na tenhle pergamen, tady tohle, tadyhle tu pečeť, na tenhle ten zase tohle. A kdyby si snad měl mít námitky, tak promluvím z balkonu já. Promluvím, chápeš to? Lidi mě budou slyšet na vlastní uši a ode mě uslyší, že mě vyléčil Ludvík a že ty si nesplnil daný slib. No a co potom budeš dělat? Nebudu vás už zdržovat vyprávěním o tom, jak přijel Luděk, a totiž Ludvík, a to je Ludvík, do paláce. Jak se velebníček hodil pro svatební obřad, to vás přece už muselo napadnout, když mu štěstí pomáhal na kozlík, že to je kvůli happy endu. Že mladí dali království do pořádku jest na bílé dni. A že to trvalo celé generace? To proto, že jest přírodní zákon, podle kterého vykácený les dorůstá přibližně o 100 let déle, než trvá kácení. No a co ještě zbývá pro poučení? Snad si připomenout, že rozum a štěstí velmi zřídka se sejdou. Rozum má rád upravené cesty, ukazovatele směru, přehledné křižovatky a přehledná rozcestí. Štěstí se rádo fláká, cestou necestou. Když je unavené, usedne na cokoliv, třeba na kravinec. Za to nerozum a neštěstí, haha, to jsou nerozluční kumpáni.
2: Kouzelník. To je jedna taková ulice a v té ulici je varieté. Hned vedle varieté stojí škola, vedle školy hotel. No a potom je tam ještě mnoho domů, ale ty už do toho příběhu nepatří. A teď dávejte moc dobrý pozor, co se stalo. Jednou pozdě večer vyšel z toho varieté kouzelník. Ruce měl v kapsách, usmíval se a pískal si, což dovedou naráz opravdu jen kouzelníci. Zkrátka měl moc dobrou náladu, protože ten večer se mu obzvlášť dařily kousky s ušatými zajíčky a bílými holubičkami. Jde tedy, usmívá se a píská si a tu před školou zapackal a bác sebou rovnou na nos. I vytáhl ruce z kapes, vstal a povídá, no zkrátka řekl něco moc škaredého, byl tuze nazlobený, protože to je náramná ostuda, když sebou plácne takový slavný kouzelník zrovna před školou na nos. I zakoulel ukrutánsky očima a povídá čáry máry fok, ať je ta škaredácká škola pryč. A v tom to udělalo vzžic. A ta škola opravdu zmizela. Kouzelník otevřel pusu údivem, protože ani on sám nevěděl, že něco podobného dokáže. Ale potom si řekl, a je to, já vám ukážu. A odešel pyšně do hotelu, kde bydlel, a držel si přitom naražený nos. Ráno přišli na to místo, kde stála škola, žáčci školáčci, a zůstali stát celý vyjevení. Škola byla pryč. Jenom jeden kluk, co se neučil, měl radost a řekl, to je prima. Místo učení budeme hrát kopanou. V tom ale přišel pan učitel a paní učitelka a žáčci jim honem oznamovali, škola není, zmizela. O, to bylo divení. Ale už šel také pan ředitel. Paní učitelka mu to honem řekla a pan ředitel div neomdlel. Honem pro pana školního inspektora. Pan inspektor přiběhl celý zadýchaný v papučích a když viděl, co se stalo, roztřásl se a byl bledý jako stěna. Všichni byli vzrušení tou událostí, jenom ten kluk, co nic neuměl, se radoval, protože jako obvykle neměl ani jednu úlohu. Řekl panu učiteli, že by skočil domů pro míč. Samozřejmě, že dostal pohlavek a paní učitelka mu řekla, aby si raději opakoval počty, že ho při nejbližší příležitosti vyvolá a běda mu. I zatvrdil se ten kluk a převelice zle zhlížel na svět. A jak se tak pan inspektor radil s panem ředitelem, co udělat v téhle prapodivné věci, povídá ten kluk uraženě, ale aby to všichni dobře slyšeli, stejně vím, co se stalo se školou, nechali zmizet kouzelník. Pan inspektor si nasadil brýle a řekl klukovi, jaký kouzelník? Kluk povídá, tady vedle, zvarijete.
3: drží v ruce třeba pingpongový míček a řekne čáry máry fok, ať je ten míček pryč, a otevře dlaň a má ji prázdnou. Proč by nemohl nechat zmizet školu?
2: Pan inspektor řekl, hlouposti. Všichni kouzelníci jsou hanební podvodníci a šedíři a klamou prostomyslné diváky. Takovou neslýchanou věc by nedokázalo přes noc ani 1000 vyučených zedníků, natož jakýsi kouzelník. A otočil se k tomu klukovi zády a radil se dál s panem ředitelem. Paní učitelka mu pohrozila a řekla, ty, opakuj si raději počty, darebo. A ostatní žáčci školáčci se tomu klukovi vysmáli. I zatvrdil se ten kluk, co nic neuměl, ještě víc a nenápadně se vytratil. Potom utíkal do hotelu a nechal si vyvolat vrátným pana kouzelníka. Ten vyšel se zavázaným nosem a povídá nevrle, co pak. A ten kluk mu to všechno řekl. Kouzelník zakoulel očima a vykřikl, jakže? Já, že jsem hanebný podvodník a šejíř a že klamu? Škrholové jedni, já jim ukážu. A šel s klukem a řekl rovnou panu inspektorovi. Tak já jsem tedy ten kouzelník. Pan inspektor řekl, jaký kouzelník? Kouzelník se zamračil a řekl, přece ten, co nechal zmizet tuhle školu. Tak co, jsem podvodník a šejdíř? Aha. Pan inspektor si odkašlal a řekl, pane, račte co nejrychleji odejít a nechejte si od cesty své nemístné žerty. My máme teď jiné starosti, než poslouchat vaše hloupé řeči. Pan ředitel řekl, správně, správně, všichni kouzelníci jsou podvodníci a měli by je zrušit. A paní učitelka vykřikla, zavolejme policii. I zrudl pan kouzelník zlostí, zakoulel očima a v zavázaném nose mu zacukalo. Potom povídá hlubokým hlasem, tak já jsem tedy podvodník. To se na to podíváme. Zašilhal významně na toho kluka, potom si vyhrnul rukávy a řekl čáry máry fuk, ať je ta škola zase tady. A v tom to udělalo vžic. A škola byla zase na svém místě. Pan školník právě odemykal dveře a hned salutoval panu inspektorovi. Všichni vyjekli úžasem. Kouzelník sice také trošku udiveně zamrkal, ale potom všem řekl,
1: to koukáte, škrholové, já vám dám nadávat podvodníků prvotřídnímu kouzelníkovi.
2: Potom si povytáhl kalhoty a za úplného ticha odešel zase do hotelu. Pan inspektor jen vydechl, to je neslýchané. A odspěchal na poštu poslat spěšný telegram na ministerstvo školství. Ale to se už s křikem vhrnuli do školy žáčci, školáčci, páni učitelé i pan ředitel. Poslední loudal se samozřejmě ten kluk, co nic neuměl. Ten si dal, chtěl se před ostatními vytáhnout a místo toho si to pokazil. Mohl se radovat, že není škola a takhle přišli jen o tělocvik. A hned druhou hodinu měli počty. Ach jo, to je tak někdy trápení.
4: Co se děje?
5: Ubližuje se mi strážníku Škvore. Uznejte, jsem já snad nějaký starý, ošklivý šnek?
4: Šnek? Kdo to řek?
5: Takový jeden mravenec umouněný.
4: To je urážka na cti.
5: Urážka na zdi? To se ví. Vždyť mi málem urazili kus domečku.
4: Co kdo?
5: No, strážníků. Řítili se na vozíku, div, že mě nepřeje.
4: Další zločin. Rychlá jízda.
5: Jsou to uličníci.
4: Zlosinové, jak vypadají?
5: Jako zlosinové.
4: Jaký obličej měli?
5: Zlosinský, umouněný.
4: A ruce?
5: Umouněné.
4: A nohy?
5: Umouněné.
4: Maskovaní zločinci, ty tedy vypátrám docela snadno. Zatknu je, spoutám a pak s nimi zatočíme. Jste maskovaný zlosin.
6: Zlosin?
4: Na hyhňace mě neošalíte. Lotrovina vám kouká z očí.
6: Mně přece z očí nic nekouká.
4: Nebreče.
6: Já jsem nejkrásnější ze všech zluneček sedmitečných, abyste věděl.
4: Snoby. Maskovaný zlosyn je všeho schopný.
6: Všeho schopný?
4: Všeho schopný.
6: Jú, takového jednoho já znám.
4: Aha, kdo je to?
6: On prosím všechno, prosím zná, všemu rozumí, prosím.
4: A je tudíž všeho schopný, ha, to je on.
6: A všude byl?
4: A kde je teď?
6: Před chvilkou, prosím, byli u té veliké kaluže, prosím.
4: Ha, tam, co je koupání zakázáno.
6: No, a koupou se, prosím.
4: Ha, další zločin. A já je vypátrám, zatknu, spoutám a pak s nimi, jak se patří, zatočíme.
7: No ta obyčejná kaluž, to není pro mě žádná voda, vždyť jsou mělké. Jo, moře, panečku, tedy, Fardo, víš ty vůbec, co je to moře?
8: Mně osobně stačí obyčejná kaluž. Odrazím se, hup.
4: A mám tě, zlosinu.
7: Pardon, inspektore, to bude Milka.
4: Neodmlouvat.
7: Vrchní inspektorku.
4: Mlčet, kouká ti lotrovina z očí.
7: Ale na vrchní nadinspektorečku, já jsem přece ten brouk, slavný brouk pytlík. Já všechno znám, všemu rozumím.
4: Asi všeho schopen, ha. Jsi tedy zlosin, po kterém pátrám.
8: Ale strážníku pytlík přece není zlosin, je to můj kamarád.
4: A že se skoupal.
8: Koupal?
4: V kaluži je koupání přísně zakázáno.
8: Ale jak to mohu vědět?
4: Stačí, že to vím já. Nejvrchnější policejní inspektor Škvor. Já tě zatýkám, zlosinu. Však mi už s tebou, jak se patří, zatočíme.
9: Zahajuji soud nad velikým zlosinem, buřičem a ničemníkem Ferdou Mravencem. Čím se provinil, to nám řeknou žalobci. Velevážený domácí pán Hlemíšt obecný neboli polní ctěná slečna Beruška a...
6: Ano, prosím, ano, já všecko povím. Tak nechtěl mě povozit, ačkoliv jsem nejkrásnější ze všech slunéček sedmitečných a posmíval se mi.
9: Přiznáváš se, zlosine.
6: Ale to prosím ještě není všechno. On ještě...
5: No tak dost, teď se taky dostanu ke slovu.
6: Počkat, tak co já?
4: Vy už mlčte, já žaluju, že se koupám.
6: A mě neřekl, že jsem nejkrásnější.
5: Co pak já jsem nějaký šnek?
6: A co pak já nejsem nejkrásnější?
9: Ticho! Poslechněte rozsudek.
8: Ale pane sudí, já se ničeho zlého nedopustil.
9: Však my už ti to spočítáme. Ferda Mravenec se odsuzuje k 25 ranám na zadeček. Vyplatí mu je silák roháč a zveme každého, aby se přišel podívat na palouk u tří přesliček, kde bude rozsudek vykonán.
10: Hlásíme se vám z palouku u tří přesliček, odkud vysíláme přímou reportáž. Davy zvědavců s napětím očekávají, až bude přiveden zlosin Ferda Mravenec. Tady zatím teprve chystají dva tesaříci, zdatní řemeslníci, zvláštní lavici, na níž potom silák roháč položí odsouzence, aby mu vysázel 25 ran trestu. Přípravné práce řídí jistý brouk pilník.
7: Pytlík, prosím!
10: Promiňte, opravuji. Pytlík, který se sám přihlásil, že všechno zařídí, protože všecko zná, všemu rozumí.
7: A všude byl!
10: Mistře pilníku, opravuji pytlíku, promiňte. Řekl byste našim posluchačům několik slov?
7: To je pro mě maličkost. Tu lavici jsem vymyslel já osobně.
10: No to je skvělé, to vám blahopřeji.
7: Proto je docela neobyčejná, jak se brzy všichni přesvědčí.
10: A teď volá mistr Pytlík na své pomocníky.
7: Vše připraveno?
11: Vše připraveno, mistře.
10: A už přivádějí odsouzence Ferdu Mravence. Pokládají ho na lavici. Roháč se teď připravuje k první z 25 ran. Zvedá rákosku a... Stalo se něco naprosto neuvěřitelného, vážení posluchači. Okamžik, dovolte, když se roháč rozehnal v první ráně, promiňte, tady mezi zvědavci propukl zmatek, šlapou nám po drátech. Dovolte, prosím, lavice s Ferdou Mravencem se vzepjala, vlastně spíš jako by náhle vyskočila obrovským obloukem. Nestrkejte, prosím, do mě. A ta lavice odletěla.
6: Já to řeknu, babice.
10: Až
12: Žalobkyně Beruška, to, co slyšíte, prosím, žalobkyně Beruška sedmitečná naříká, protože utrpěla menší úder. Opravují úraz a větší, prosím, opravují. Když se totiž hlavice vznesla, brouk Pytlík se za ní obětavě vrhl, ale nedopatřením se zamotal pod nohy Roháčovi, který v tom zmatku udeřil nejkrásnější ze všech sluneček sedmitečných Rákoskou.
7: Tak co, kamaráde, to jsme tě zachránili, co?
8: Já pořád nechápu, jak jste to provedli.
7: Docela jednoduše. Ta lavice nebyla žádná lavice, ale naše kobylka, chápeš? Tesaříci ji šikovně zakryli a když jsem řekl, hop, vyskočila. A víš, kamaráde, když já něco vymyslím, tak to stojí za to.
13: V jedné malé vesničce žili dva chudí lidé, kteří neměli děti a velmi si přáli mít alespoň malého chlapečka. Jednou, když odjel hospodář na pole orat, narodil se mu zatím doma synáček a protože byl tak malinký jako prstíček, začala mu maminka říkat Paleček. Paleček byl čiperný a hned po narození běhal, skotačil a bylo ho všude plno. Selka uvařila oběd a chtěla ho odnést muži na pole. Ale Paleček volal, maminko, dejte oběd do košíku, odnesu ho na pole tatínkovi sám. Maminka nevěřila, že by mohl někdo tak malinký unést košík s obědem, ale nakonec přece oběd vložila do košíku. Velice se podivila, když Paleček zvedl košík nad hlavu a utíkal s ním na pole. Lidé, kteří viděli košík, nemohli pochopit, jak je možné, že košík sám utíká po cestě. Paleček přišel k potoku a protože to byl chytrý chlapeček, i hned si poradil, jak potok přeplavat. Vzal z košíku dřevěnou lžíci, sedl si na ní jako do lodičky, košík táhl za sebou a tak se lehce přeplavil na druhý břeh. Přišel k políčku, kde tatínek oral a začal volat. Tatínku, tatínku, nesu vám oběd.
14: Že však byl daleko, tatínek ho neslyšel. Až když se Paleček přiblížil těsně k tatínkovi a ten uviděl košík s jídlem, velmi se podivil, kde se tady košík vzal. Začal ho prohlížet a teprve teď si všiml malinkého chlapečka.
13: A ten mu s radostí pověděl, že je jeho synáček, který se mu ráno narodil.
14: Tatínek měl velikou radost, ale velmi se divil, že tak malý, teprve ráno narozený, už mu nese oběd. Sedl si na mes a obědval.
13: Paleček se nabídl, že zatím bude za tatínka pole orat.
14: Jak bys mohl synáčku voli pohánět, když ani bič neuneseš?
13: Nepotřebují bič. Paleček skočil jednomu volovi do ucha a začal hlasitě volat. Hola, hola, hej! Hola, hej! Voli se rozběhli a orali takovou rychlostí, že než se tatínek naobědval, bylo celé pole zoráno.
14: Právě šel okolo bohatý sedlák a když uviděl, jak voli sami rychle ořou, velice se podivil. Přistoupil blíž a uslyšel tenký hlásek. Marně hledal, odkud ten hlas vychází.
13: Jsem tady, ve volově uchu.
14: Sedlák se podíval do ucha a uviděl tam chlapečka malinkého jako... jako Paleček. ihned zatoužil mít takového pomocníka, který by málo jedl a rychle voli poháněl. Ty, maličky, chtěl bys jít ke mně do služby?
13: Proč bych nešel? Musím se však zeptat tatínka. Vyskočil z ucha, přiběhl k tatínkovi a pošeptal mu. Tatínku, jen mě dobře prodejte. O mě se bát nemusíte. Brzy se k vám vrátím.
14: Sedlák přišel k otci a požádal ho, aby mu synka prodal. Ten nechtěl, dělal drahoty, ale nakonec se přece jen dohodli. Tatínkovi sedlák dobře zaplatil, vzal palečka, strčil ho do torby a šel domů. Tatínek, který na radu palečka šel za nimi, stále nacházel na cestě dukáty, které padaly ze sedlákovy torby. Ten sedlák byl totiž velký lakomec a vydřiduch a všecky dukáty, o které ošidil chudé lidi, nosil pořád při sobě.
13: Paleček po cestě prokousal.
14: A všecky dukáty, o které ošidil chudé lidi, nosil pořád při sobě.
13: Paleček po cestě prokousal do torby díru. Dukáty.

0: Vaška vytáhl, ale... Co to? V torbě nebyl ani paleček, ani peníze.
1: Selka se mu vysmála, když hledal oráče v tašce a myslela si, že se sedlák pomátl.
2: A zatím paleček už se sbíral drobečky, které mamince upadly na stůl, když krájela chleba, vypil 5 kapiček mléka, protože víc se mu do bříška nevešlo.
0: A pak ho tatínek posadil na lžíci a vozil ho po stole.
2: A paleček se smál a smál, až z toho smíchu usnul.
1: A tak ho maminka položila do košíčku mezi klubíčka vlny. To se to palečkovi spalo.

0: Jděte, hoši, moji milí.
1: Že to budeme, Aneka?
0: Natrhat čarovné bílí pro živnost své mačičky.
1: Jdeme. Zde je, mamko, večernice.
2: Kdí?
1: Černýš.
2: Komonice.
1: Na kouzelné mastičky.
0: Naučím vás čáry, triky.
1: Jo.
0: Udělám z vás kouzelníky.
1: Já země.
0: Nevyjdete na prázdno.
1: To my víme, drahá mámo, že tvé řemeslo, jak známo, má doslova zlaté dno.
0: To jo.
3: Dobrý den přeji, má poklona. Uctivý služebník, stará paní.
4: Jaká pak stará paní? Je mi teprve 150 let a můj tatínek blahé paměti se dožil rovných 280.
3: V tom případě prosím za prominutí, panínko.
4: A co pak vlastně pohledáváte v tomto hlubokém černém lese?
3: Pátrám to po jisté paní Halabábě a napadlo mne, jestli tahle dřevěná chaloupka není náhodou jejím obydlím.
4: No to jste uhád, že to je má rezidence.
3: V tom případě račte vy osobně být madam Halabába. Koncesovaná kouzelnice.
4: Druhá trefa rovnou do černýho.
3: Sláva, jsem tedy na správné adrese.
4: Momentíček, a vy račte být kdo, fousatý pane?
3: Všetečka Vlastimil, vrchní školní rada.
4: Těší mě, tak prominentního klienta jsem tu ještě neměl.
3: No pardon, madam, nepřicházím jako zákazník, nýbrž co by školní inspektor. Úředně se totiž zjistilo, že ráčíte mít dva potomky.
4: Chlapce jako maliny, to se musí nechat. Koukejte, zrovna se vracejí z lesa, byli sbírat čarovné bylinky. Ten starší edudant je na svý leta už hezky vyspělý. Věřil byste, že má 120 kilo živý váhy? No mladší Francimor je sice drobinka, hubeňourek jako nitka, ale za to je to inteligent.
3: Ne.
4: Pojďte se ukázat, panu inspektorovi Synáčkové moji, pojďte.
3: Není třeba, vážená. Mne ani tak nezajímá zevnějšek vašich synů, jako spíš. Kam je posíláte do školy?
4: Kam bych je posílala? Za nějakých 50 let po mně převezmou čarodějnickou živnost. Tak je radši pomalu zaučuju do řemesla. Nemám pravdu, hoši, nemám.
5: No jo, mámo. A já mám už zase hlad jako vlk.
4: Vem si v troubě, pekáš sekaný. V kredenci je bochní chleba. Ale nech tuhle Francimorovi aspoň krajíček. Oh.
6: Děkuji, máť, jako by se stalo. Já nemám zatím na pokrm ani pomyšlení.
4: Vždyť si k obědu sezobl akorát 3 zrnička rýže.
6: Nestřídmost v jídle se mi, jak dobře víš, mama příčí.
4: A co vy, pane inspektor, nedal byste si porci uzenýho bůčku?
3: Nepřišel jsem hodovat, vážená paní Halabábová. Nýbrž jsem zde za účelem dotazu. Proč jste dosud neodpověděla na naši písemnou výzvu, abyste poslala syny do školy?
4: Já jsem to asi založila někam do šuplete. A co si tak jeden má počít s ohřením lejstrem, když si ho neumí přečíst, že jo?
3: Aha, tady to máte. Vyhlášená čar.

0: dějnice a ve skutečnosti neumí ani číst, ani psát.
1: No, za mých mladých let, pane inspektor, si na školu moc nepotrpěli.
2: Co bylo před 150 lety, madam, to dneska neplatí. Bývaly časy, že ani císař si nedokázal přeslabikovat kroniku, ale dneska musí mít školní vzdělání s prominutím i největší trouba.
1: Jo.
2: Zkrátka a dobře. Já vám z moci úřední ukládám, abyste své syny Edu Danta a Francimora vybavila penálem, taškou a perem a bez prodlení je poslala k nám do školy.
1: Pro pána Jana, pane inspektor, a nepočkalo by to do zimy? Vždyť hnedle začnou prázdniny.
2: Jest pravdou, že již píšeme 10. červen, ale to pranic nemění na úředním rozhodnutí. Edu Dant a Francimor využijí posledních dnů školního roku k seznámení se spolužáky a navíc se mohou zúčastnit školního výletu, který se koná ode dneška za 3 dny. Sraz je v 8 hodin ráno před školní budovou. A nyní se vám již, vážená paní čarodějnice, ve vší úctě poroučím.
3: Krásný vzhled.
1: Jo, to je nadělení. Chlapečku, vy můj malý. Tvej čert, aby ho vzal, dětka fousatýho. A já vás nedám. Nikam vás nepošlu.
4: Úřadu je nutno vyhovět, jinak bys mohla mít z toho pěknou polízanici, máti.
5: A já, abych pravdu řekl, se na ten školní výlet docela těším. Hlavně napeč pořádně ranec buchet, mámo, připrav uzenou kýtu a knípecen chleba.
6: Nesmíme ovšem, bratříčku, zanedbat ani řádnou cestovní výbavu. Připravit pevnou, avšak pohodlnou obuv, čepici proti úpalu a brýle proti slunci.
1: Všechno vám se ženu, děti moje, to víte, že jo. A co nese ženu? To vyčaruju. Tak nějaký dopravní prostředek, víte? No tak co bysme... No, nejspíš vytáhnu z komory koště.
6: Myslíš, mama, ono prastaré pometlo po prababičce?
5: Ale teď mě neunese.
1: No to se moc pleteš, Edu Dante. Já na něm zamlada děti lítala na Filipo Jakubský noci a pobrala jsem sebou čarodějnice ze všech okolních okresů.
5: Zamlada.
1: No náramnej vehikl to je. Jen ho musím dát do rychtyku. Pojďte, chlapci, pomůžete mi s tou generální opravou. Pojďte, no, pojďte.

0: Milí žáci, seřaďte se nyní na chodníku podle tříd a žádné strkání a povykování. Za několik minut vykročíme na školní výlet za zpěvu písně Krásný vzhled je na ten boží svět.
1: La, la, la, la, la.
0: K žactvu páté a dnes přibyli dva nováčkové. Hejte, právě přicházejí. Přijmete je tedy družně do svého středu. Vítejte, hoši. Zde je vaše třída. Třído, vaši noví kamarádi.
2: Hele, kluci, jak se jmenujete? Já teda jsem Šimandl.
3: Mé jméno jest Francimor.
4: Edudant.
2: Jeden jako sud, druhý jako píšťalka. A co pak to vlečete za pometlo?
4: Na tom ses mohl s náma svíst, kdyby ses neposmíval.
3: To je totiž kouzelné koště, abyste věděli.
2: Kluci, nenechte se od nich houpat, že jsou čarodějníci. Jsou to akorát obyčejní balíci, akorát, že jeden jako almara a druhý jako špagátek.
3: Však ty nám uvěříš, žáku Šimandle, jen co ti předvedeme své kouzelnické umění.
2: Kvíďánko, já mám pro strach uděláno, ty tintítko.
4: A co bys tomu řekl, Šimandl, kdyby ti z ničeho nic narostly takovýhle uši?
3: LCPC na moruši, Šimandl má oslí uši.
1: Jú, hele ho, fakticky, Šimandl jako osel vypadá.
0: Kdo pak to tam dělá nezdobu a výtržnosti? No ovšem, žák Šimandl, okamžitě si sundej ty uši a přestaň se šaškovinami.
2: Kluci, nechte toho, já už se vám nebudu posmívat.
3: Abrkábr, hati, pati.
4: Ať se oslí uši ztratí.
3: Tak co, již nám věříš, chlapečku?
2: Teda, jestli jste doopravdy čarodějníci, tak nás veste na tom koštěti nad městem.
3: Hned se dočkáš, ty si sedí dopředu, Edodante, já budu vzadu u kormidla a vy ostatní se rozsadíte na násadě mezi námi.
4: Ale potichu, ať to nevidí ten inspektor.
0: Milí žáci, na radnici právě odbyla osmá, vezměte se vždy dva a dva za ruce a kupředu na školní výlet. Krásný vzhled je na ten boží svět.
4: Tak co, kluci, sedíte dobře?
2: Všechno v pořádku, tak dělejte.
3: Edudante, můžeš provést start.
4: Straky, fraky, saky, paky, vzhůru koště nad oblaky.

0: Co se to zase děje? No ovšem, pátá A. Všichni dolů, okamžitě. Kdo neposlechne, má dvojku. Schování, povídám, dolů. Kdo to kdy viděl, aby školní mládež poetovala v pověcí?
1: Tak co, bráško, blídne věštěvej?
2: Stačí, Edudante, radši přidej na rychlosti, ať je to opravdu cesta letem světem. A vy se, hoši, dívejte pozorně dolů. Právě pod námi se nyní rozkládá zřícenina hradu Lidice. Tamto malebné městečko se zove Kostelec a na modrelá stuha pod námi je ve skutečnosti říčka Orlice, tuším divoká. Má někdo nějaký dotaz?
3: Jo, tady.
2: Copak, spolužáku Šimandle?
3: Do čeho to zrovna letíme?
2: Správná otázka. Našemu koštěti se právě valí do cesty mračna, kterým se vědecky říká kupovitá oblačnost. Už jsme v nich.
3: Páni, to má jako v ranci.
4: Bratře Edudante, rychleji, proč naopak brzdíš?
5: Brzdím, člověče, ono mi to nějak přestává poslouchat.
4: Snad neporucha v řízení, poslyš, sourozenče, neklesáme.
5: No jo, brácho, a pěkným fofrem.
3: To jako, že slítneme dolů, jo. Pomoc, havárie, pomoc.
4: Ať mi to ten kluk nedělá paseku.
2: Šimandle, nedělej zbytečný povyk. A vy, spolužáci, klid a rozvahu, nic se neděje. Snášíme se do hlubokých lesů a než napočítáte do 10, přistaneme hezky rovnou tamhle na pasece.
4: No prosím.
2: A stojíme zas na pevné zemi.
3: Jenomže co si počneme sami v takovým hlubokém lese? Co když je tady dravá zvěř?
5: Ale nedělej tu paniku, Šimandl, nebo mě rozčilíš, jo?
2: Milí spolužáci, vytáhněte své přesní dávky. Než posvačíte, dá Edudant létací koště do pořádku. A já se mezi tím pohlédnu po lidském obydlí.
5: Tamhle tím směrem jsem zahlíd mezi stromy velikánský dům.
2: Skvělý postřeh. Hned se tam vydám. A vám zatím přeji dobré chutnání, spolužáci.
6: Děkujeme za přání.
7: Ňam, ham, ham, ham, ham.
8: Králové a knížata nemají nás v noci tune. Jsme jak dravá zvířata. Máme den i v noci tune.

0: pro dnešek dost obsání.
1: Jo.
0: A rozpustilé noty.
1: Jo.
0: Zůru kaso od rány. Bum. Jde se do roboty.
2: Jen tiše.
3: To je ale dosti neslušná písnička. A ti chlapi uvnitř nemytí, nečesaní, a dokonce neoholení. Ještě, že je nevidí moji spolužáci, byl by to pro ně špatný příklad. A tohle? Kdo to kdy viděl mezi spořádanými lidmi? Popíjet pálenku z prádelního hrnce. Aby to tak nakonec byli loupežníci.
1: Jen tiše, jen tiše.
0: Rozpívat.
1: Povídám ticho, bando.
3: Jo.
4: Zaslech jsem za dveřma podezřelý šramot.
1: Je.
4: Nejspíš někdo šmejdí okolo našeho příbytku. Aby to tak byl nepřátelský svět. Otevřte opatrně dveře.
1: Jo.
4: Ostatní si připraví bambitky. A díky.
5: Mám tě, zlosine. Honem se přiznej, cizáku. Nebo jsi synem smrti.
3: Okamžik, prosím. Především dovolte, abych vám i vaší družině popřál dobrý den.
1: A veselou zábavu, generále.
5: Já sice nejsem generál, že? Ale komu čest, tomu čest. Abys věděl, před tebou stojí strašný vůdce loupežníků. Celeríni.
1: Těší mě.
5: A kdo jsi ty? Proč pak jsi přišel, nepřátelský špehu?
3: Dovolte, abych vás opravil, nejsem ani nepřítel, ani špehoun, nýbrž Francimor, žák páté a naše třída zabloudila a já tudíž pro ní hledám přístřeší.
5: Jestli nehrdloužeš, Francimore, tak my vám ochotně poskytneme nocleh i s večeři.
3: Oh.
5: Kokerelíni, jdi zaříznout berana.
1: Už běžím.
5: Upečeme ho školákům na rožně.
3: Nevím, generále, zdali si můžeme dovolit takový hodokvas. Moji spolužáci dostali na cestu jen malé kapesné. Na párek a na limonádu.
5: Nevadí, my už se nějak domluvíme, abych nebyl škodný, že jo. Hraje to fotbal?
3: Samozřejmě, generále, bratr Edudant je znamenitý střelec a já jsem velmi obstojný brankář.
5: Tak vidíš, to se mi náramně pasuje. Nás totiž pozejtří čeká zatra těžký fotbalový mač s konkurenční tlupou Šperhácia Vrahomorského.
3: Co pak vy, smím-li se zeptat, na místo loupežnictví soutěžíte ve fotbalu?
5: Ale kde pak, tohle je jenom memoriál Babinského.
3: Aha.
5: A mně zrovna chybí v naší jedenáctce dva nejlepší borci. Jeden sedí v šatlavě a druhý si zvrtnul kotník. Takže místo nich nastoupíte v našich dresech vy dva a budeme vyrovnaný, že jo?
3: To asi nepůjde, pane Celerini. Je mi moc líto. Nám zítra školní výlet končí a pozítří už zase máme počty a mluvnici.
5: Tak to ne, to žádný takový mě se nebude odmlouvat, když jednou řeknu, že pozítří budete kopat za naše mužstvo, tak to je svatý.
1: To jo.
5: Já za toho berana na rožni a za ten nocleh musím dostat svoje.
3: Okamžik, pane náčelníku, za prvé jsme ještě žádnou pečinku neviděli a za druhé, že vám není hamba takhle se handrkovat kvůli trošce noclehu. Je to ostuda, že už ani mezi loupežníky neplatí staročeské pohostinství.
5: Cože?
3: Řekl jsem vám pouze čistou pravdu, prosím.
5: To je rebelie.
1: Jo.
5: Počkej, kam jdeš?
3: Odcházím vyhledat pro své spolužáky jiný útulek.
5: Nikam, stůj. Ostalče povídám dál ani krok. Chaso moje, chopte se ho. Spoutat a vrhnout do žaláře hlubokýho nejmín 5 sáů a 8 coulů. Hurá na něj. Kde máte řetězy?
1: Tady.
6: Bídná stvůro. Tu radosti neudělám, abych kvůli tobě úpěl v okovech.
5: Pozor, ať neveme do zaječích.
6: Stejně uteču. Jsem tenký jako vlásek a mrštný jako ještěrka. Adie, loupežníci.
5: Zhoním, kokrhlíni. Okamžitě mi nastartuj motocykl.
7: Pozdě, šéf. Ten kujon titěrnej si vyskočil sám na vaši 500. Našláp ji jako nic a helejte. Veselé ujíždí do černých lesů.
5: Tak se za ním pustíme na bicyklech. Všichni na velocipedy a kupředu. Hurá!
8: Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu.
9: Šimandl, pojď mi podržet kleště, jo? Co je to za rachot?
10: Jako kdyby se měl nějaký motocykl.
11: Kde by se vzal v lese motocykl?
10: Tak se koukni, jak to štípe, jako na závodech.
9: Ohrome, nesedí na něm Franci Mor. Bráško, kde pak si splašil tu plechárnu?
12: Jo. Není čas na otázky, Edudante. Mám v patách loupežníky. Nastartuj honem létací koště.
9: Nemůžu.
12: Proč?
9: Nepodařilo se mi opravit závadu.
4: Pro pána.
10: Kluci, pojďte šlapeme, se podívat. Šlapeme, loupežníci šlapeme, se jedou na kole.
13: A co jich je? Jů 20. Houby nejmíš 50. Je jich jako máku.
9: Co my si teďka počnem, brášku?
12: Nezbývá nám, než jim uprchnout na jejich vlastní motocykl. Hoši, nasedat. Naše životy visí na vlásku. Edudante, jeď.
9: Jo.
10: Stejně nás doženou. Koukněte se, jsou tím dál tím blíž.
12: Šimandle, ty věčně jenom kritizuješ a děláš rozbroje.
10: Povídám, že je máme hnedle v patách.
9: Tentokrát má ten rošťák bohužel pravdu.
12: Jenomže my teď nepotřebujeme nemilou pravdu, nýbrž roztomilý nápad.
10: Tak udělejte nějaký kouzlo, když jste čarodějnici.
12: Co to povídá? Já špatně slyším.
9: Ten kluk Šimandlovic má pravdu, Franci More, jenomže jaký fígl kouzel vždycky hodnem vykouba. Mám to. Šňupací tabák.
10: Oh. Tak už je začarujte, Hennais, nebo je s náma amen.
9: Franci More, začni, já se přidám, jo?
12: Andon, Dondion, Dordi, Mordi, Hašpion. Ať se nad tím černým lesem tabákový oblak snese.
9: Hurá, bando, do mráčku, našňupej se tabáčku.

0: Co? Páni, to je dílo. Kýchají, až se ohýbají. Hepčíkají, až jim kalhoty praskají ve švech.
1: Vypadá to, že budou za chvilku docela vysíleni. Proč ješ? Zavoláme zdejšího myslivce, aby nám je pomohl chytit, a potom je slavnostně odvezeme do nejbližšího města.

0: Oj, vy mladí hrdinové vyrekovní školáci. Jako starosta starobylého městečka Kotrlec vám děkuji, že jste osvobodili náš kraj od strašné bandy loupežníka Celeriniho. V tuto chvíli již spoutaní loupežníci úpí v žaláři hlubokém 18 sáhů a 6 soulů, zatímco my se spokojeně můžeme odebrat na slavnostní hostinu, uspořádanou na vaši počest v tomto hostinci, který, jak račte vidět, je celý bezpečně zavěšen na mohutných řetězech v koruně obrovitého dubu. Než vám všem popřeju dobré chutnání, uděluji slovo našemu osvoboditeli Franci Mórovi.
1: Ctihodný pane starosto, velevážení občané kotrlečtí, já vám jménem naší třídy 5. A děkuji za vlídné uznání a přeji vám, aby se tu žilo lépe a radostněji.
0: Bravo, bravo.
1: A prosím bratra Edudanta, aby doprovodil spolužáky na hostinu. Já jsem totiž po té činěnici utáhaný a spal bych, až to hezké není, čímž končím svůj slavnostní projev.
0: Ale to jste měl říct rovnou, mladý pane. Račte prosím vedle do dámského salonku, vidíte, je zrovna prázdný. Můžete si pohovět podle libosti, třeba na kanapíčku.
1: No, díky, pane starosto Brumajzle, ale já bych si raději vybral tu ten košíček z klobíčky vlny.
0: O, prosím, prosím, jak je ctěná libost. Moje choť Adelaida Brumajzlová bude na výsost poctěna. Tento pletací košíček je totiž její, vede kroužek zdejších paní a dívek, které z rovínka v těchto dnech pletou slavnostní závěs pro našeho krále.
1: Tak mi na chvilku popřejte lehký spánek a já vám vinšuju dobré pochutnání. Edudante, dohlédni na třídu, ať spolužáci drží nůž v pravé ruce a vidličku v levé.
0: Hezky si odpočiňte, všechno bude v pořádku. A vy, prosím, prosím, račte za mnou, pane Edudante.
2: O, až po vás, pane starosto. Komu čest, tomu čest.
3: Akorát bych se rád zeptal, proč je tento hostinec zavěšen na řetězech nahoře v koruně dubu.
0: Má to své výhody, mladý příteli. Jakmile jste nahoře, stačí vytáhnout žebřík a nikdo za vámi nemůže. Někdy tu takhle najde celé naše městečko bezpečný útulek.
4: Útulek? Před kým?
0: Před svým vlastním králem.
2: Co?
0: Náš panovník Dildilbum je sice náramně dobrotivý a šlechetný pán, ale protože je velký jedlík, nemám-li říct přímo, nenasyta. Počet obyvatelstva se u nás povážlivě zmenšuje a lidé se schovávají na stromech jako zrovna teď.
3: A vy to tak necháte, aby vám pan král pojídal spolu občany?
0: Jedno mi to není, to mi věřte. Ale podaný musí být panovníkovi povůlí. Usnesli jsme se zahrnovat ho dary, aby byl dobře naložený a začal si vybírat proviant v jiných městech a výskách.
3: Já teda myslím, že by to chtělo nějaký mazanější trik. Můj bráška Francimor, ten vám obratem ruky vykloumá třeba tucet fíglů, jeden chytřejší než druhý. Zkuste se ho zeptat, pane Brumajzel.
0: Když mě to je žinantní burcovat, ho sotva usnul.
3: No tak já ho teda vzbudím
2: sám. Francimore! Francimore!
0: No.
2: Kam pak zalézt?
3: Že ho není vidět.
0: Ale uložil jste ho přece do košíčku s pletení.
3: Ale ten košík je prázdný.
0: Ale to není možné, pane Edudante. Byla tam spousta vlny na závěs pro našeho nejmilostivějšího jedlíka. Podívejte se prosím ještě jednou.
3: Co? Co pak bych přehlíd vlastního brášku?
0: Aby tak... Je.
2: Co?
0: Pro pána Jana, aby si ho moje choť zmílila s bavlnkou.
2: Je, a zapletla ho do závěsu pro krále Dildilbuma. Tak ho utíkejte vysvobodit.
0: To bohužel není možné.
5: Ne?
0: Ne. Onen závěs tu už není. Hned po jeho dokončení s ním zvláštní poselstvo vyrazilo poklusem do královské rezidence.
2: Ubohý Francimor.
0: Ani nevíte, jak mě tahle trapná příhoda mrzí.
2: Trapná příhoda, pane Brumajzl, to je tragédie.
0: Tragédie?
2: Co, když ten kanibal Francimora v závěsu vyčenichá a slupne a já tím pádem přijdu o brášku a vám už nikdo neporadí, jak vyzrát na nenasytného krále? Musím Francimorovi pomoct. Jenže jak?
0: Drahý Edudante, sídlo našeho panovníka se nalézá uprostřed ohromného jezera. Z hlubince tam tyčí vysoký sloup z křišťálového skla, na němž leží ohromná deska a na té pak stojí královský palác.
3: Říkáte uprostřed jezera?
0: Doslova tak.
3: Na vysokém sloupu?
5: Je v něm vytesáno 3333 schodů.
3: To je jako nějaká pevnost.
6: Ono to taky je náramná pevnost. Dole u sloupu jedna po zuby ozbrojená stráž. Nahoře druhá.
3: Což?
6: Ano, a nejhorší ze všeho je královský hofmistr, dvorní lékař, velitel stráže a porcovací mistr v jedné osobě, králova pravá ruka, jménem Cerda Leofro.
7: Ubohý Francimor, tak z téhle šlavastiky mu nepomůžu.
8: Já vás zapřísahám, Edu, to myslete taky na nás, jde přece o staroslavné město Kotrlec.
3: Jo, ale jak, pane Brumajzl? Sám jste povídal, že královský palác je uprostřed jezera. A já neumím plavat.
6: Nevadí. V našem přístavu kotví loď, její kapitán mrtvý, byl je můj dobrý přítel a bezpečně vás dopraví ke královskému sídlu.
3: Ale co moji spolužáci?
6: Dovolte, aby si je zatím vzala na starost městská rada. Budeme je šatit, živit a vychovávat. Uspořádáme pro ně opakovací hodiny z počtu i zmluvnice.
3: Je, to byste mi teda svalil kámen ze srdce, pane Brumajzl. Vemu si na cestu jen spolužáka Šimandla jako pobočníka a pak už běda králi Dildilbumovi.
6: Přeju vám hodně štěstí, pane Edudante. Jen se bojím, jestli to stihnete dřív, než ke králi dorazí naše poselstvo s tím nešťastným závěsem.

0: Vaše královská nádhero, ponížená deputace městečka Kotrlce vám přináší vřelé pozdravy od vašich podaných a jako stálou upomínku tento krásný dárek.
1: No ne, ano. To jsem rád. Lidičky, pojďte honem k mému trůnu. No pojďte blíž. A vyklopte mi do klína všechny ty lahůdky a delikatésy, neboť jsem, jak víte, ustavičně při chuti.
0: Vaše královská kolosálnosti, hnedlinko vám ten ranec rozbalím.
2: Ano.
0: Co jste to přinesli, vy mezuláni?
1: Honem s tím na mísu a rovnou mi podej vidličku, cerdo.
0: Vaše královská kapitálnosti. Oni vám ti mameluci nepřinesli pečené selátko. Nýbrž jakousi textilie.
1: Přestaňte se třást strachy. Lidínky, já vás neukousnu.
2: Ne?
1: Před chvilkou jsem snídal.
3: Aha.
1: A ty mi ukaž, co to vlastně je, cerda Leofrone.
0: Prosím.
1: No ne. Moc hezká prácička.
0: Jenže není k jídlu.
1: Věčná škoda. Ale my zas, cerdo, nesmíme tak docela kvůli proviantu podceňovat umění.
2: To ne.
1: Notabene, když z něho voní člověčina. Prostřete tu vyšívanou strakatinu přede mne hezky na stůl.
0: Hned to bude, královská šaramantnosti. Tak mrskněte sebou, dilpasové.
1: Já mám věru. Zavání ten gobelínek člověčinou. Zrovna tady, uprostřed.
0: Má vaše impozantnost na mysli tohle místečko, co je na něm vyšité poupátko?
1: Podívej se na tu červenou nitku, cerdo. Vypadá jako malinkatá uzenka. No podívej se na ně tím svým skřipcem.
0: No ovšem.
1: Teď se dokonce pohnula. Jak dešťovka.
0: Vaše královská velkoleposti, to není uzenka, ani dešťovka.
1: Jo.
0: Natož vlněná nitka. Nejbrž maličký lidský tvor.
1: Neříkej. To je arci milé překvapení. Tak povídáš slovíček. Toho já slupnu jako malinu, jen co mi ho vypleteš z té přikrývečky. No tak dělej. A hezky z čerstva.
0: Když ono to sebou mrzká jako pídělka.
4: Au, to je mi ale... Pánové, proč mě lechtáte?
1: Podívejme. A dokonce to mluví.
4: Tak už dost, vážení. Nechte mě laskavě na pokoji. Já si z té pletenice pomůžu sám.
1: Cerdo, klouček jak malovaný.
4: Trochu mi zdřevěnili nohy. A ruce mám jako z perníku, ale to napraví pár dřepů. Předpažit, předklon, záklon... A jsem zase fit. Vážení přítomní, mám čest se vám poroučet. Naschledanou. Arrivederci. Au, vyjde se.
1: Cerdo, chyť ho.
0: Stůj, pidi mužíku. Dál ani krok.
4: To je nedorozumění vašnosti. Nejsem pidi mužík. Jmenuji se Francimor. A musím se co nejdříve vrátit do městečka Kotrlce.
1: Tady zůstaneš. Zde cerda Leofron, můj kuchař a hofmistr, tě uloží do špižírny a já tě při nejbližší královské hostině slupnu jako jednohubku, víš?
4: To pusťte z hlavy, vaše královská otylosti. Já sice vypadám jako měkké soustíčko, ale ve skutečnosti jsem nestravitelný, jak bych to řekl. Žovanec.
1: Já už strávil jinačí bizarérie. Kloučku, můj žaludek si poradil i se železným kastrolem. Cerdo, svaž ho, aby nemohl utéci.
4: Pánové, já protestuji proti takovému nakládání. Okamžitě mě pusťte, nebo...
1: No ne, ono se to pere. Cerda Leofrone, pro jistotu ho zavřeš semhle pod můj trůn. Tak ho, šánku, šoupneme tě tam jako do posady a já si hned zase sednu, abys nám neupláhl.
4: Vaše královská břichatosti, abyste nelitoval, já vás naposled varuju.
0: Jen se nenaparuj. Au, kopnul mě do holeně, to je ale šídlo.
1: Však on změkne, rozsedím ho jako lívaneček.
4: Vy ještě budete koukat, jak vám zatopím.
5: Kde to vůbec jsem? Tma jako v ranci. Ještě, že mám jako správný žák na výletě svíčku a zápalky. Hezky se tu, Franci More, rozsvítíš. Tak. A teď ohníčku hřej, ať se to královské posezení trochu propeče.
1: Ty? Cerda Leofrone?
0: K službám, vaše královská okázalosti.
1: Když tě pálí žáha, cítíš to taky až tuhle? Dole?
0: Proč se vaše královská nádhera ráčí ptát?
1: Protože pod sebou cítím jakousi palčivost. Až tuhle.
0: Tuhle?
1: A ještě kousek níž.
0: Jo, ještě kousek níž.
1: No, až tam, no, tam. Pravou polovičku mám jak v plamenech. Přines mi honem nějakou medicínu. Och, to je žár.
0: No, tak já doběhnu pro nějaké kapky.
1: No, ale pospěš si, utíkej. Je mi, jako bych seděl na rozpálené plotně.
5: A to je teprve začátek královská obéznosti. Tahle svíčka vydrží hořet několik hodin.

0: mrtvý Bile, dovolíte mi vstoupit za vámi na kapitánský můstek?
1: Co si přejete, sire Pedunante?
0: No ne, že bych vám chtěl kypicovat do kapitánského řemesla, ale nemohli bychom plout poněkud rychleji, čili fofrem?
1: Promiňte, sire, ale navigace pokračuje přesně podle plánu.
0: Jo.
1: A za hodinu doplujeme k cíli, který nám určil pan starosta Brumajzl. Ještě nějaký dotaz?
0: Ano, když dovolíte.
1: Poslouchám.
0: Poslouchejte, proč vám říkají kapitán mrtvý byl, když jste docela živý?
2: Protože transportuju v podpalubí smrtonosnou truhlici.
0: A co je v ní tak smrtonosného, že jsem tak zvědavý?
3: To je hluboké tajemství, sire.
0: A kdybych se do ní tajně podíval?
2: Potkal by nás všechny hrozný konec.
0: Ne, nemusíte hnedka na mě koulet očima. Stejně jsem o ní doteďka ani nezavadil.
4: Za to váš pobočník kolem ní všetečně brousí od chvíle, co jsme zvedli kotvy.
0: Zatrápený šimandl. No to kdo víte, zvědavý školák, taky jste nebyli jiný, co? A čistě mezi námi muži, co by mohlo být smrtonost mnoho na teky sincerité k smíchu?
2: Sire Dudante, já vás varoval.
4: Ebenové skřínce se vyhněte na 100 honů. A mě dovolte, abych se věnoval kormidlu. Jak rečte vědět, mluvití s kapitánem za jízdy je proti předpisům. Ahoj.
0: Ahoj, kapitáne mrtvý Bile. Šimandl, co to bylo s tou ebenovou truhličkou, co?
5: Že bys věřil tomu smrťákovi, je to obyčejná bedna.
0: No a proč teda je na ní lepka a skřížené hráty, co?
5: Třeba proto, že si kapitán mrtvý byl do ní schoval pirátský poklad a nechce, aby jsme na něj přišli. Jenže my tomu starému korzárovi nesedneme na lep.
0: Počkej, Šimandl, co máš za lube?
5: Pojď, koukneme se do ní zcela malou skulínkou.
0: Jo, a kapitán nás nechá hodit přes palubu.
5: Nic nepozná. Pojď, jenom se do ní mrknem jedním okem.
0: To nejde, Šimandl, já dal kapitánovi slovo.
5: Tak aspoň zatím postuj u dveří, kdyby náhodou šel někdo kolem.
0: Ale musíš mi přesně popsat všecko, co uvidíš, jo?
5: Teďka ještě nic. Jenom tenkej pramínek páry, co se prodírá ze škvíry.
0: No, kdyby se vzala pára v truhličce.
5: Hernajs, pořád nic nevidím. Zvednu víko kapku vejš.
0: Co to bylo?
5: Člověče, ono mě to ofouklo, jako když se zvedne horký vítr.
0: Honem to víko zaklapni. Slyšíš?
5: Nemůžu, nejde to. Otvírá se samo a pořád víc a víc.
0: Šimandl, ty jsi, víš, co jsi?
5: Ale buď slušnej.
0: No a buď, teď. Co to bylo?
5: Co pak vím? Jako by se z truhly vyvalil obláček.
0: A je pryč. Vlít ven. Víš, co si proved? A kapitán to viděl.
6: Všichni muži na palubu! Poplach! Spustit plachty! Blíží se děsná vichřice! SOS!
0: Co se stalo, kapitáne?
4: Tady jsou ti dva prokladci. Styďte se, sire Dudante. A váš pobočník Šimandl půjde před námořní soud.
0: Proč, kapitáne?
4: Za to, že vypustil do povětří vichřici Zurara, která byla uvězněna v ebenové skřínce.
5: Já to neudělal, to Edudan.
0: Šimandl, ty lháři prolhaná, přiznej barvu, nebo ti kapitán hodí přes palubu.
5: Já myslím, že třeba najdu v té almárce poklad.
4: A zatím si pustil ze řetězu vladařku všech zlých větrů, královnu tornáda, tajfůnu, jakož i hurikánu. Jen se podívejte, sire Edudante, jak řádí, jak pohazuje naši lodici jako s kořápkou. A za chvíli nás rozstříští ho skaliska.
5: Tak na mě te plachty, já ti ujedem, já se bojím.
4: Teď už nám nepomůže žádná plachta. Hledat nějaký div nebo kouzlo.
5: Sím, tak ať Edudant nějak tu vychřici odčaruje. On to umí, jeho máma je kouzelnice.
4: Je to pravda, sire Edudante?
0: Neříkám, že není, ale nerad bych se chlubil.
4: No teď není skromnost na místě. Musíte okamžitě vychřici přičarovat zpátky do skřínky, nebo za chvilku ztroskotáme. Vidíte ty strašné útesy?
0: Když já z vychřicí nedělal ještě nikdy žádná kouzla, kapitán, nemám zkušenosti.
4: Zbývá nám už jen pár vteřin. 21.
0: Tak dobrá, no nechte mě s ní o samotě.
6: Všichni muži na svá místa!
5: Ale já se smím koukat, že jo?
0: Vyloučeno. Vem si putínku, Šimandl, a dívejvat volu spod palubí. Stejně jsme v téhle šlamasice kvůli tobě. Já tu musím zůstat z vychřicí docela sám. Teďka si to spolu vyříkáme, královnu uragánů.
7: Hu a hu, ty bídný červe, nade mnou nezvítězíš? Hu a hu.
8: Podívejte, paní,
0: Huahu, nebudeme na sebe houkat jako dva uličníci. Já vám neberu, že jste slavná královna Ziurara. A vy laskavě vemte na vědomí, že já jsem čaroděj Edudant. Jaký pak další povykování? Změříme své síly a bude to.
7: Rozlomím loď. Roztříštím. Rozbiju ji na maďaru.
0: Nevytahujte se, madám. Takovou paseku svede lec jaký trouba. Dneska má vtipný nápad větší cenu než silácký kousky.
7: Co to máš v ruce?
0: Co to mám? No, vy jste už neviděla baterku? Podívejte, jak hezky svítí.
8: Pryč s ní, nebo ti ji zhasnu jedním fouknutím.
0: Milá paní Ziurara, to teda vám věřím, jo, že dokážete převrátit loď nebo vyvrátit strom, jo, případně i strhnout střechu, ale pochybuju, že byste dokázala sfouknout tuhle baterku.
7: Tak se dobře dívej.
0: No co je? Já se dívám a co vidím? Baterka svítí dál.
7: Tak moment, jen co naberu víc dechu? No, a je po světílku.
0: Ale co vás nemá? Chcete se pokusit do třetice?
8: Odfouknu ji až do moře!
0: Omyl, paničko, září jako sluníčko.
7: To jsem blázen.
0: Je, já mám nápad, třeba jste na tu moji baterku moc velká. Ale kdybyste se udělala menší a foukala slabším dechem.
7: Myslíš? Já to teda zkusím. Stačí?
0: Ne, kde pak ne. Pořád ještě jste jako hrob do police. Nejlepší by bylo, kdybyste se docela stvrkla, víte, jako křížalka.
7: Ještě.
0: Kdybyste se vešla zpátky do té černé truhličky.
7: Ale musíš mi pomoct.
0: Jo, s největší radostí. Vlezte si dovnitř, já teďka na vás trošku sklopím víko, jo? A vy tím pádem budete mít docela trhučký dech. Potom fouknete, ale veleje mě jako vánek. Baterka zhasne a vy budete na celém světě slavná jako sfoukávačka baterek.
7: Tak jo, nastav mi baterku co nejblíž. Cítíš, jak umím vánek? Baterka zhasla?
0: Protože jsem zmáčknul vypínač a teďka ještě sklapnu víko vaší skřínky. Aha.
9: Ty bídáku! Zlosine, pusť mě ven. Roztrhám tě na kusy.
0: Tudle, paní Zůrara.
10: Kapitáne, vichřice je zažehnaná.
11: Byl jste skvělý.
12: Oh, sire Edudante.
13: Oh, tak.
12: Blahopřeju vám.
13: Díky.
11: Lavčíci, všechny plachty vzhůru.
5: Byl jsi fakticky světový Edudante, nenaučil bys mě taky čarovat.
0: To pusť hlavě, Šimandl, není čas na zábavu, musíme spěchat na pomoc Francimorovi.
11: Pánové, náš cíl je na obzoru.
0: Díky. Šimandl, doprovodíš mě do paláce krále Dildilbuma?
5: Já bych radši počkal na lodi. Stejně bych ti jenom překážel, víš.
11: Ty zbabělče.
0: Kapitáne, vy mě čekejte tady.
11: Ano.
0: Kdybych se do půlnoci nevrátil, bude to znamení, že se mi nepodařilo Francimora zachránit a že jsme oba zahynuli.
14: Ne.
0: Ano. V tom případě jste volný a můžete odplout.
11: Já pevně věřím, že se šťastně vrátíte, sire Edudante. A jestli vám to není proti mysli, já i celá naše posádka vám budeme držet palce.
0: Díky. Dneska nám každá pomoc

0: Serda Leofrone, pomoc! Zahoď ty pilulky a vylej na mě škopek vody. Trůn od spodu pálí jako plotna. Jsem tu jak narožní a zvednout se nemůžu, nohy mě neunesou. Snad sami ďáblové rozdělali pode mnou pekelný oheň. Pomoc!
1: Vaše královská okázalosti, hlásím, že po skleněném sloupu stoupá do paláce neznámý člověk.
0: Dej mi teď pokoj s cizejma lidma, já mám pod sebou takovou palčivost, že mě snad připraví o rozum.
1: Dále vám oznamuju, že ten cizinec vystoupil nahoru a míří rovnou do paláce.
0: Ne, nestarej se teď o cizáka a pojď ulevit svému potentátovi. To jsou mucha.
1: Vaše podivuhodnosti, ten dotyčný právě vstoupil do hlavní brány.
0: Ježišmarja, jestli pak má nějaký jiný král takové trápení jako já. A ke všemu ještě můj dvorní doktor cílí sokra místo, aby mi pomohl.
2: Vaše královská úchvatnosti, račte zachovat vladařskou důstojnost. Neb do audienční síně přichází nezvaný host. Co mám udělat?
0: Nezvaný hosty nechávám, jak víš, rozhodně vyhodit.
2: Snad by bylo lepší počkat, až jak se vybarví. Třeba se nám bude hodit do špížírny.
0: A jde dál. Ty utíkej pro vodu, můj hermelínový plášť mi vzadu začíná doutnat.
1: Podle rozkazu královská impozantnosti. Hej, ty tam, pojď složit poklonu panu králi a přiznej se bez mučení, co máš za lubem.
0: Cerda Leofron má pravdu, pojď sem blíž, ať si tě můžu prohlédnout zblízka.
3: Vaše královská otylosti, jsem známý badatel, doktor Edudant.
0: Tak ty jsi opravdický doktor?
3: Mm-hmm.
0: To je náramná trefa, človíčku. Já se zrovinka scháním po felčarovi.
3: Vaše korupulentnosti, já jsem sice spíš cestovatel než ranhojič, ale rád se ujmu vaší léčby, pokud vaše vypasenost splní moje přání.
0: Nech těch řečí a něco se mnou udělej. Vždyť já tu zkouším hůř než husa na pekáči.
3: Napřed mi povězte, jestli se ve vašem paláci nenalézá můj bratr. Je drobné postavy, jmenuje se Francimor a nešťastnou náhodou je zapletený do támhle té výšivky na vašem stole.
0: Heleme, nemyslíš ty nakonec toho malinkatého človíčka, co jsem dal zavřít tuhle do krmné posady pod svým trůnem?
3: Cože? Vy jste uvrhl Francimora do takového potupného žaláře? Žádám, abyste ho i hned pustil na čerstvé povětří.
0: Ne, já nikoho pouštět nebudu, kam bych přišel. Já počítám s tím drobínkem v jídelním lístku. Už mě to zase bere. Paníčka, už to zase pode mnou žná sála. Doktore Edudante, smiluj se nade mnou.
3: Až propustíte Francimora.
0: To ne, ale můžeš si s ním popovídat tady přes tu mřížku.
3: Francimore, Francimorku, slyšíš?
4: Kdo je to?
3: Přišel jsem tě vysvobodit, ukaž se mi.
4: To zrovna, abyste mě vytáhli a naservírovali tomu korunovanému tlouštíkovi k obědu.
3: Ale vždyť já jsem tvůj bratr Edudant.
4: Ani nápad, Edudant je někde v městě Kotrlci.
3: Tak povylez a podívej se, co pak mě nepoznáváš.
4: Pojď blíž, svíčka mi dohořívá.
0: Lidičky, je-li pak to možné, mě je líp. Co se to stalo?
3: Zdroj vašeho trápení právě vyhasl, vaše královská tučnosti.
0: To je blahoslovutný, doktore Edudante, máš mé srdečné díky.
3: No, tak měl byste spíše poděkovat mému bratrovi.
0: Děkuju vám oběma. Poléz, človíčku z té posady, já tě nesním.
4: Jen aby, dejte mi napřed královské slovo, vaše zavalitosti.
0: Ale dám, co bych nedal. Tu je má ruka.
3: No teď už opravdu můžeš ven. Já ti pomůžu.
0: Bratříčku, Francimorku, nech se obejmou.
5: Pozor na má žebra, Edudante.
0: Tak jsme se nakonec šťastně sešli. A já vám, mládenci, za odměnu dám své dcery.
3: Co?
0: No, kde pak měl princezny? No.
6: Vaše královská obéznosti, my napřed musíme dokončit školní docházku.
3: No.
6: Na uzavření manželského svazku nemáme zatím pomyšlení.
0: Jednou jsem řekl, že vás ožením a nechci slyšet žádné výmluvy. Jděte a vyřiďte hofmistrovi Cerda Leofronovi, ať bez prodlení přivede princezny sem. Můžou se rovnou převléknout do svatebního. No tak, co je? Neslyšeli jste?
7: Proč tu ještě okouníte?
6: Protože se chceme ve vší zdvořilosti rozloučit s vaší královskou korpulentností.
3: Než totiž prásknem do bod.
6: Neboli vezmem do zaječích. Mějte se tu, jak je vám libo.
3: My vám přejeme na do smrti dobré chutnání.
6: A ještě lepší zažívání. Hluboce se vám se vší úctou klaní zde můj bratr.
3: Edudant.
6: A Francimor.
7: Tady zůstanete. Stráže, za nimi. Potrestat, oženit.
8: Zbaštit.
3: Franci More, počkej, já ti nestačím.
9: Co pak? Bratříčku.
3: Kolik asi může být hodin?
9: Podle polárky bych soudil, že 5 minut po půlnoci.
3: Oj, v tom případě je všecko ztraceno. Uložil jsem kapitánovi, aby nás čekal jen do půlnoci. Jeho škuner odplul a my uvázli na ostrově jako v pasti.
6: Jestli mě nešálí zrak, jakési plavidlo se támhle ještě houpá.
3: Sláva.
10: Kapitáne, hej, hola hou.
3: Neumíte si představit, jak rád vás vidím živého.
10: Mrtvý byle.
11: Moje radost není o nic menší, sire Edudante.
3: Bratře, představuji ti nejskvělejšího mořského vlka, jaký kdy brázdil zdejší vodstvo.
6: Velice mě těší, kapitáne.
11: Potěšení je na mé straně, sire Francimore. Jsem šťasten, že jsem poslechl svůj vnitřní hlas, který mi napověděl, že se opozdíte o 10 minut.
10: Všichni muži na svá místa! Napnout plachty! Raz! 2, 3 a vpřed.
12: Kluci, ahoj. To je prima, že jste zase zpátky.
6: A podívejme, Šemandl.
12: To si medíš, Francimorku, jak jsem tě s Edudantem zachránil, co? A balíci z naší třídy budou kulit oči, až jim povím, jaký jsem zažil dobrodružství.
6: Ale ovšem, naši spolužáci, málem jsem na ně zapomněl. Kde pak se zrovna teď nalézají?
3: Čekají na nás v kotleckém hostinci.
13: Befele, befele, befele.
14: Ach, ano. Již vidím restauraci zavěšenou řetězy na košaté dubisko. Je to malebné obydlí, avšak poněkud nepohodlné.
15: Měl bys panu starostovi Brumajzlovi poradit, jak vyzrát na krále Dildilbum, aby se před ním nemuseli schovávat na stromech.
6: Ale to je přece docela jednoduché. Nejlepší je pořádně panu královi zatopit pod trůnem.
16: Mladý pane Francimore, já vám jménem celého městečka děkuji za neocenitelnou radu.
3: No a my jsme zase rádi, že jste tu zatím vedli naši třídu k pilnosti a pořádku.
16: Snažil jsem se, seč jsem byl, a tady je máte všechny pohromadě.
6: Buďte zdraví, milí spolužáci.
12: Kluci, to vám bylo děsně napínavý, jak jsem tuhle s Edudantem vytáhl Francimora rovnou z chrtánu lidojedu.
17: Jú, nepovídej fakticky, tak honem nedělejte drahoty.
6: Mějte strpení, kamarádi. Na vyprávění bude ještě času dost. Teď se všichni bez otálení směstnejte.
15: Tady jako, že se máte nacpat.
6: Do přívěsu motocyklu, ty si, Edunate, sedni za mne na tandem.
15: No počkej, a co s tím porouchaným koštětem?
6: Přivázat na záda, opravdu končíme doma.
15: Aha.
6: Hoši, podržte si čepice.
10: Pofrčíme proti větru.
17: Hip, hip, hurá, hip, hop, hop, ať jsme doma, co by dup.
18: Co jsem povídal? Celá škola se vrátila z výletu spořádaně ve stanovenou dobu, ale páta A musí mít vždycky nějaké extra bořty.
6: Velectěný pane inspektore, jest pravdou, že jsme se poněkud opozdili, ale na druhé straně jsme světem šířili dobré jméno naší školy a nabili jsme cenné životní zkušenosti.
17: Jo.
18: To by bylo chvalitebné, žáku Francimore. Jenom jestli je to pravda.
12: Sím, my jsme přemohli loupežníky a dokonce převezli jednoho lidojeda.
18: Ty buď ticha, Šimandle, já Vička ještě vyvolám. Hlásí se znovu žák Francimor.
6: Pane školní inspektore, na svou čest před tímto fórem pravím, že jsme v každé době byli škole ku ozdobě.
17: Je to tak a nejinak, Francimor je vzorný žák.
18: No, tak dobrá, Pro tentokrát přivřu oko, ale v příštím školním roce žádné lítání v povětří, žádné čáry a kouzla, to vám říkám rovnou, jako že se všetečka jmenuju.
14: Díky, pane inspektore.
18: A nyní se všichni rozejděte do svých domovů. Edu Dante, Francimore, na vás dva tady někdo čeká.
5: Maminko, mámo.
19: No, tak se mi ukažte, vy moji tuláci a školáci. Měla bych vám vycinkat za to vaše vandrování, ale všechno mi povíte cestou.
18: Ctěná paní Halabábo, nezapomeňte však své synky poslat po prázdninách do 6. A?
19: Vy to víte, pane inspektor.
9: A kdyby snad i Matinka pronával jiné práce zapomněla?
14: My to připomeneme.
9: Vštípili jsme si totiž vele důležité ponaučení.
19: Jaké pak, že jsem tak zvědavá?
9: Kdo by bez školy dnes máti pokoušel se čarovati? Dojista by ztroskota.
12: Ano, jistě ano.
9: Napřed škola, pak řemeslo. Dneska totiž platí heslo. Škola, základ života. Jo.

0: na cestě s obědem. Babička poslala Honzíka pro oběd do kuchyně. Dala mu do tašky hrnek na polívku a veliký talíř na lívance. Nakázala mu, aby se nikde nezdržoval a nesl oběd rovnou domů. Honzík tedy šel. Ve vrátkách se k němu přidal Punťa a tak šli dva. U okénka se Honzík postavil do řady za ostatní lidi a nic mu nevadilo, že ho není skoro ani vidět. Punťa zatím čekal u dveří. Dnes tři obědy, řekl Honzík, když se dostal před okénko. Zároveň zdvihl do výše tašku s nádobím. Něčí ruka vzala tašku a za chvíli se objevil v okénku červený ženský obličej. Na Honzíka se ze široka smál. To jsi ty, Honzíku?
1: To jsem já,
0: odpověděl vážně Honzík.
1: Co dělá dědeček?
2: Spravuje plot.
1: A babička?
2: Uklízí.
1: Zítra přijede maminka a babička drhne podlahu.
0: Proto jdeš do kuchyně sám. To ti musím zase přidat, smála se žena a opravdu, taška s jídlem, kterou pak dala Honzíkovi, byla pořádně těžká. Táhla Honzíka k zemi, ale Honzíkovi to nevadilo. Naklonil se na druhou stranu a za chvilku s taškou i s Punťou vyšel ven. Zastavil se až u lípy uprostřed návsi. Musel si trochu odpočinout. Mimo to byl zvědavý, co se děje pod lípou. Seděl tam na bobku nějaký kluk a hlavu měl skloněnou k zemi. Konečně ho Honzík poznal. Byl to pihovatý Ferda a cvrnkal kuličky do malé jamky.
3: Pojď si zahrát,
0: zdvihl hlavu Ferda.
3: Já nesu lívance, odmítl Honzík.
1: To je toho. Mě by lívance nevadily, řekl vyzývavě Ferda.
3: A s kým hraješ?
1: S tebou.
0: To byla zvláštní odpověď, jak s ním mohl Ferda hrát, když Honzík stojí u lívanců. Honzík se podíval na Ferdu s velkou nedůvěrou.
3: No co koukáš? Posmíval se mu Ferda. Podívej se, teď cvrnkám já.
0: Ferda krásně vehnal kuličku do důlku.
1: A teď cvrnkáš ty,
0: řekl Ferda a ťukl přitom do kuličky tak špatně, že se sotva pohnula.
1: To není pravda, takhle já nehraju,
0: zlobil se Honzík. Tak strkají do kuličky malé děti, ale ne on.
1: Hraješ tak?
3: Nehraju.
1: Tak mi to ukáž.
0: Honzík se malou chvilku nerozhodně vrtěl. Podíval se na lívance do tašky a pak zase na Ferdu. Věděl, že má nést oběd rychle domů, ale nechat na sobě takovou pomluvu, že hraje špatně kuličky, to Honzík nemohl. Poručil tedy Punťovi, aby hlídal tašku s jídlem a hrnul se k jamce. Tam vytáhl z kapsy svou krásnou skleněnou kuličku, s kterou vždycky vyhrával, a pustil se do hry.
1: Ty máš pěknou kuličku,
0: řekl závistivě Ferda.
3: Ta je, viď?
0: Odpověděl spokojeně Honzík.
1: A jak hraje?
0: A opravdu,
1: skleněná kulička hrála krásně.
0: Ukázalo se, že hraje líp než hliněné kuličky Ferdovi. Jen Honzík začal a už měl tři Ferdovy kuličky v kapse. Punťa zatím hlídal tašku. Byl to pro něj úkol velmi těžký. Lívance na vrchním talíři viděl úplně přesně a jejich vůně měl plný nos. Ale Punťa byl pes ukázněný, věděl, že se lívanců nesmí dotknout. Dal schválně hlavu nahoru, aby lívance neviděl, aby je tolik necítil. Pomohlo to jen málo. Punťovi se dokonce zdálo, že lívance voní ještě víc. Sliny se mu hromadily na jazyku a něco ho nutilo, aby vsunul hlavu do tašky a jeden lívanec vytáhl. Ale Punťa to přece jen neudělal. Otevřel tlamu a začal dýchat přes jazyk. Bylo to trochu lepší. Lívance už tolik necítil. U jamky s kuličkami se zatím stalo něco hrozného. Ferda se přesvědčil, že skleněná kulička stále vyhrává. Silně po ní zatoužil. Chtěl, aby byla jeho. Udělal to tedy zkrátka.
1: skočil po kuličce, sevřel ji do pěsti a uháněl pryč, jen se za ním prášilo. Za okamžik zmizel mezi chalupami. Honzík se vzpamatoval až za chvíli. A to už krásná barevná kulička byla pryč. Jeho skleněná kulička, kterou mu všichni kluci záviděli. Za Ferdou běžet nemohl, vždyť musel odnést oběd. Už s ním měl být doma. Za Ferdou běžet nemohl, vždyť musel odnést oběd. Už s ním měl být doma. Honzík se tedy loudal k Punťovi.

0: lívance hroznou chuť.
1: Hans Christian Andersen, Smrček.

V lese stál hezonký smaček. Měl pěkné místo, slunce ho ozařovalo, vzduchu tam bylo dost a kolem dokola rostlo mnoho jeho velkých družek, jedlí a sosen. Ale náš smrček měl naspěch se vzrůstem i nemyslil na teplé slunko a čerstvý vzduch. Nevšímal si venkovských dětí, které tudy chodili a švitořili, když si vyšli na jahody nebo na ostružiny. Přicházeli někdy s plným hrnečkem nebo nabodali jahody na slámu a potom si sedali ke smrčku a říkali, ale ten je opravdu rozkošně malý. No to smrček nerad slyšel. Za rok byl o velký výhonek větší a za další rok ještě o výhonek vyšší, neboť u smrku můžeme vždycky spočítat podle výhonku, kolik je mu let. Och, kdybych byl takovým velikým stromem jako ostatní, vzdychal smrček. To bych mohl rozkládat větve dodaleka a vrcholkem bych viděl do širého světa. Ptáci by stavěli hnízda v mé koruně a až by zadul vítr, mohl bych se kývat tak ušlechtile jako ostatní stromy. Naprosto ho netěšilo sluneční světlo, ptáci a růžové mráčky, které ráno a večer nad ním pluly. I nastala zima a kolem dokola ležel zářivě bílý sníh. Tu přihopkoval často zajíc a posadil se rovnou na náš stromeček. O, to bylo opravdu k zlosti. Ale dvě zimy uplynuly a když přišla třetí, byl stromek tak veliký, že se mu zajíc musel vyhnout. O, růst, růst, být velký a starý, to ti jedině krásné na celém světě, myslíval si stromeček. Na podzim přicházeli pokaždé dřevorubci a porazili několik největších stromů. Stávalo se to každého roku a mladý smrček, který byl již úplně dorostlý, byl přitom pln úzkosti, neboť veliké, nádherné stromy padaly s praskotem a sténáním k zemi. Usekali jim větve, až byly úplně holé, dlouhé a štíhlé, nebyly ani k poznání. Potom je položili na vozy a koně je odtáhli z lesa. No, kam je vezou a co se s nimi stane? Na jaře, když přilétli Čáp a Vlaštovka, ptal se jich strom, nevíte, kam je odvezli? Nepotkali jste je? Vlaštovky nevěděli nic, ale Čáp se zamyslil, pokyvoval hlavou a pravil. Myslím, že jsem je potkal. Viděl jsem mnoho nových lodí, když jsem letěl z Egypta a na těch lodích byly nádherné stěžně. Byly to asi oni. Voněli jako smrk a dávají vás mnohokrát pozdravovat. Opravdu vynikají nade všechny, nade všechny. Kéž bych byl také tak velký, abych mohl plout po moři. Jaké pak je vlastně moře a čemu se podobá? To bych ti musel obšírně vysvětlovat, řekl Čáp a odletěl. Raduj se ze svého mládí, říkali paprsky sluneční, raduj se ze svého svěžího vzrůstu a mladého života, který je v tobě. A vítr líbal strom a rosa nad ním prolévala slzy, ale smrček tomu nerozuměl.

Když se blížila vánoční doba, porážely docela mladé stromy. Nebyly ani tak veliké, ani tak staré jako náš smrček, který neměl pro nic jiného smysl, než jak by se dostal pryč odtud. Těmto mladým stromům, a bývaly to právě nejkrásnější, ponechávali vždy jejich větve, položili je na vůz a koně je odvezli z lesa. No, kam je vezou? Ptal se smrček. Vždyť nejsou větší než já, ba dokonce jeden z nich je mnohem menší. A proč jim nechali větve? Kam jedou? My to víme, cvrlíkali vrabci. Dívali jsme se v městě okny do světnice i víme, kam je vezou. O, těm se povede tak krásně, jak jen si můžeš pomyslit. Když jsme se tak dívali oknem do domu, viděli jsme, jak je přesadili do teplé světnice a vyzdobili nejkrásnějšími věcmi. Pozlacenými jablky, medovými koláči, hračkami a tisíci světel. No a potom, ptal se smrček, chvěje se na všech větvích. A potom, co se stane potom? No, víc jsme nespatřili, ale bylo to skvostné. Zdali pak i mne očekává v budoucnosti tato zářivá cesta, jásal smrček, toť ještě lepší než plout po moři. Jak mě trápí nedočkavost, kdyby již byly Vánoce. Jsem nyní veliký a košatý jako ostatní, které loni odvezli. O, kéž bych byl již na voze, kéž bych byl v teplé světnici s veškerou nádherou a leskem. A potom, ovšem, pak přijde něco lepšího, ještě krásnějšího, neboť proč by mne jinak takhle zdobili? Jistě, přijde ještě něco většího, ještě něco nádhernějšího. Ale co? O, jak trpím, nemohu se dočkat. Sám ani nevím, co se to se mnou děje. Raduj se z nás, pravili sluneční paprsky a vítr. Raduj se ze svého svěžího mládí, zde ve volnosti. Ale smrček se ani trochu neradoval. Rostl a rostl, v zimě, v létě se zelenal, až se zazelenal do temna. Lidé, kteří jej viděli, říkali, to je krásný strom. A o Vánocích jej porazili dříve než ostatní. Sekira se zaťala hluboko do dřeně, strom padl s hlasitým zasténáním k zemi. Cítil bolest. Mdloby jej jímali, že ani nemohl myslit na nastávající štěstí. Byl smuten, že se musí rozloučit s domovem, s místem, na němž vyrostl. Viděl, že již nikdy nespatří milé staré druhy a družky, křoviny a květiny kolem, a snad ani ptáky. Ani cesta nebyla nijak pohodlná. Náš strom se vzpamatoval teprve, když jej s ostatními stromy složili na dvoře a nějaký muž řekl, ten je krásný, jiný nechceme. Tu přišli dva sluhové v plném lesku a odnesli smrček do velkého krásného sálu. Kolem po stěnách visely podobizny a na velkých kachlových kamnech stály vázy, selvy na víčkách. Smrček postavili do kbelíku s pískem, ale nikdo nemohl poznat, že je to kbelík, neboť byl kolem dokola ověšen zelenou látkou a stál na velkém pestrém koberci. Jak se náš strom chvěl? Co se asi stane? Přicházeli služebníci i slečny a zdobili jej. Na větve věšely malé síťky, vystříhané z barevného papíru a každá síťka byla naplněna cukrovým. Pozlacená jablka a vlašské ořechy visely na něm jako přirostlé a na větve upevnili nasta červených, modrých a bílých svíček.
panenky, které vypadaly jako živí lidé, stromek ještě nikdy takové neviděl, vznášely se ve větvích a docela nahoře, ve vrcholku, byla hvězda z pozlátka. O, to bylo krásy. Dnes večer, říkali všichni, dnes večer zazáří. O, myslel si strom, kdyby již byl večer, kdyby již raději rozžehly svíčky. A co se asi stane potom? Snad sem přijdou stromy z lesa podívat se na mne. Zdali pak přiletí vrabci k oknu. Budu zde růst a budu stále ozdoben v zimě i v létě? Věděl si ve všem rady, ale samou nedočkavostí jej bolela kůra. A bolest kůry je pro strom právě tak zlá jako bolení hlavy pro nás lidi. Konečně rozsvěcovaly svíčky. No, to bylo lesku, to bylo nádhery. V tom se otevřely obě poloviny dveří a houf dětí se vřítil dovnitř, jako by všechny chtěli skočit na strom. Ostatní lidé šli rozvážně za nimi. Maličci se zarazili a umlkli, ale jenom na okamžik. Potom se opět rozjásali, až se to rozléhalo po sále. Tančili okolo stromu a otrhávali dárek za dárkem. Co pak to dělají, myslel si stromek, co se bude dít? A svíčky dohořívaly až k větvičkám a když dohořeli, zhasili je a potom dovolili dětem očesat strom. Jak se na něj vrhli, až to ve všech větvích zapraštělo. Kdyby nebyl za vrcholek a zlatou hvězdu přivázán ke stropu, byli by jej převrhli. Děti tančili okolo svých nádherných hraček a nikdo se nedíval na stromek. Kromě staré chůvy, která ještě nahlížela mezi větve, ale jenom, aby se přesvědčila, zdali tam děti nezapomněli nějaký fík nebo jablko. Pohádku, pohádku, volali děti, táhnout se ke stromku malého tlustého mužíka. Ten se posadil pod strom. Tak to budeme aspoň pod zelení, pravil. A strom se může lecčemu přiučit. Ale povím vám jenom jednu pohádku. Chcete tu o Sněhurce nebo o hloupém Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu? Sněhurku, křičeli jedni. Hloupého Honzu, volali ostatní. Bylo křiku a hluku. Jenom strom stál docela tiše a myslel si, což pak si mne již ani nevšimnou. Ovšem, nevšímali si ho, neboť vykonal již, co vykonat měl. A muž vypravoval o Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu. A děti tleskali a opakovali, vypravuj, vypravuj. Chtěli také slyšet o Sněhurce, ale muž již nevypravoval. Smrček stál docela tiše a zamyšlen. Nikdy v lese nevypravovali ptáci nic takového. Hloupý Honza spadl ze schodů a přece dostal princeznu. Ano, ano, tak se to má ve světě, pomyslel si Smrček. A věřil, že se to skutečně přihodilo, když to vypravoval takový pěkně oděný muž. Tak, tak, kdož ví, snad spadnu také ze schodů a dostanu princeznu. I těšil se, že zítra jej zase tak vyzdobí svíčkami a hračkami, zlatem a ovocem. Zítra se nebudu chvět, myslel si. Budu se plně těšit z veškeré své krásy. Zítra uslyším opět pohádku o Honzovi a snad také o Sněhurce. Strom stál tiše a zamýšlen celou noc. Ráno vešli sluhové a služka. Již mě opět začnou zdobit,
pomyslel si strom. Ale oni jej vytáhli z pokoje, vlekli po schodech na půdu a tam jej postavili do temného kouta, kde nebylo žádné světlo. Co pak to znamená? Pomyslel si strom. Co pak tady mám dělat? A co zde uslyším? I opřel se o zeď a přemýšlel a přemýšlel. Měl k tomu dost času. Dny a noci míjeli a nikdo sem nahoru nepřicházel. A přišel-li přece někdo, tedy jenom proto, aby postavil nějaké bedny do kouta. Strom byl úplně schován, takže se dalo myslit, že na něj docela zapomněli. Je nyní zima venku, myslel si strom. Země je zmrzlá a pokrytá sněhem. Lidé mne nemohou zasadit, proto zde mám asi zůstat do jara. Jak to dobře rozvážili a jak dobří jsou lidé. Jenom kdyby zde nebyla taková tma a tak strašlivě pusto. Bylo přece jen veselo venku v lese, když sníh ležel a zajíc poskakoval kolem, ba i když mě přeskakoval a mně se to nelíbilo. Hí, hí, vypískla v tom myška, vylézajíc a za ní ještě jedna. Očichávali smrček a prolézali jeho větvemi. To je zde strašlivá zima, říkali myšky, ale jinak je tu krásně. Není-li pravda, starý smrku? Já přece nejsem starý, bránil se smrk. Hodně nás je ještě mnohem starších nežli já. Jak jsi sem dostal, ptali se myši. A co znáš? Byli tuze zvědavé. Vypravuj nám něco o nejkrásnějším místě na světě. Byl jsi tam, byl jsi ve spižírně, kde leží sýr na poličce a šunky visí od stropu, kde tančíme po lojových svíčkách a kam vcházíme hubené a vycházíme tučné? To neznám, řekl strom. Avšak znám les, kde svítí slunce a zpívají ptáci. A vypravoval jim o svém mládí. Myšky ještě nikdy o něčem takovém neslyšeli a proto naslouchali pozorně a pravili. Ale ty z toho viděl. Jak jsi byl šťasten? Byl jsem šťasten, řekl strom. A přemýšlel o tom, co sám vypravoval. Ano, byly to vlastně velmi krásné doby. Ale potom vyprávěl o štědrém večeru, kdy byl ozdoben svíčkami a koláči. O, divili se myšky, jak jsi byl šťasten, ty starý smrku. Ale vždyť já nejsem star, pravil strom. Vždyť jsem se teprve tuto zimu dostal z lesa. Jsem v nejlepším věku, jenomže jsem zaprášený. Jak krásně vypravuješ, libovali si myšky. A následující noci přiběhli s jinými čtyřmi myškami, aby také ty slyšeli jeho vypravování. Čím více toho vypravoval, tím jasněji se na to pamatoval. I zdálo se mu, že to byly přece jenom krásné časy. Ale ještě se mohou se vrátit. Hloupý Honza spadl ze schodů a dostal přece princeznu. Snad také já ji dostanu. I myslil smrček na takovou spanilou břízku, která rostla v lese a byla by opravdu pro něj hezkou princeznou. Ale myšky nakonec také nepřicházely. I vzdychal strom. Bylo to přece jen hezké, když tak okolo mne seděli veselé myšky a naslouchali mému vypravování. Teď i ty odešli. Ale však zas všechno bude jako dříve. Jenom jak mne zase odtud vytáhnou. Ale kdy se to stalo? Inu, bylo to jednou z rána. Přišli lidé a pracovali na půdě. Přerovnali bedny a vytáhli stromek.
ovšem hodili jej trochu hrubě na zem. Ale potom jej jeden sluha stáhl po schodech dolů, kde bylo denní světlo. Ach, teď začne zase život, pomyslel si strom. Cítil čerstvý vzduch, první paprsek slunce. A zase byl venku na dvoře. Všechno šlo tak rychle, že strom úplně zapomněl podívat se po sobě. Tolik toho viděl kolem sebe. Dvůr sousedil se zahradou, v které všechno kvetlo. Svěží a voné růže visely přes nízký tyčkový plot, lípy kvetly a vlaštovky poletovaly. Nyní budu žít, jásal smrček a rozestřel daleko své větve. Ach, byly všechny zvadlé a žluté. A ležel k tomu v koutě mezi plevelem a kopřivami. Hvězda ze zlatého papíru zbyla ještě na vrcholku a zářila v jasném slunečním světle. Na dvoře si hrály dvě veselé děti z těch, které na štědrý večer tančili okolo stromu a tolik se z něho radovali. Menší z nich přiběhlo a zlatou hvězdu utrhlo. Hleďte, co zbylo ještě na tom ošklivém starém vánočním stromku, volalo i dupalo po větvích, až to pod jeho botami praskalo. A strom se díval na veškerou květinovou nádheru a svěžest v zahradě. Potom pohlédl na sebe a přál si, aby byl zůstal ve svém temném koutě na půdě. Vzpomínal na svoje svěží mládí v lese, na veselý štědrý večer a na myšky, které tak vesele poslouchali pohádku o hloupém Honzovi. Pryč je to, pryč, říkal si ubohý strom. Měl jsem se radovat, dokud jsem mohl. Teď je po všem. Po všem. Tu přišel podomek a rozštípal strom na malé kousky. Byla jich celá otep. Polínka krásně vzplanula pod velkým kotlem a vzdychala přitom tak z hloubky, že to bylo jako malé výstřely. I přiběhli děti, smáli se a dívali se do ohně a volali pif, pal. Ale při každé ráně, která byla hlubokým povzdechem, myslil strom na letní den v lese a na zimní noc, kdy zářily hvězdy. Myslil na štědrý den a na Honzu, na jedinou pohádku, kterou slyšel a uměl vypravovat. A potom náš strom dohořel. Děti si hrály na zahradě a nejmenší mělo na prsou zlatou hvězdu, kterou se pyšnil strom ve svůj nejšťastnější večer. Ten však již minul a strom zahynul. A pohádky je konec.

0: Moudrý zlatník. Radoš byl 18 let star, když mu rodiče umřeli. Nyní mu nezbývalo nic jiného, než jít na službu. I pomyslil si, když musím sloužit, půjdu do velkého města a tam se dám do služby, vždyť kus práce zastanu. Sebral své věci a šel. Nedaleko města pozdravilo ho moudro s rozumem. Od té chvíle byl prý tak moudrý a rozumný, jako by na vysokých školách cvičen byl a všecko, co do rukou vzal, musel se mu povést. Chodí Radoš po pěkných ulicích a tu mu padne do oka nádherný a skvostný krám zlatnický, v němž sedí při díle mnoho tovarišů. To se mu velice zalíbilo a opět si pomyslil, že nepůjde do služby, ale že se bude učit zlatníkem. Bez rozmýšlení vejde do dílny, slušně mistra pozdraví a prosí ho, aby jej za učedníka přijal.
1: Inu, já tě přijmu, namítal mistr, ale ty jsi už trochu přestárlý na učedníka. Než se vyučíš, bude ti pomalu 26.
2: Ovšem, pane mistře, já peníze žádné nemám, abych za učení platil, ale budete jistě se mnou spokojen a chvilky vám nezmařím, pravil Radoš.
1: Zůstaň tedy,
0: řekl mistr, vykázal mu místo pro jeho věci a k ležení. Když si to Radoš urovnal, hned se měl k práci jemu vykázané. Zprvu se mu druzí tovariši smáli, že je nemotorný učedník, ale brzy umlkli. Co vzal Radoš do ruky, to se mu podařilo. A co se jiní 2 léta učili, to uměl on za týden. Za 14 dní dělal již prsteny, náušnice a náramky tak pěkné, že bylo radost se na ně podívat.
2: Nevím, řekl mistr ke své ženě, co si mám o Radošovi pomyslit. Má-li už po vyučení a jen ze mne rozum tahá, anebo je narozen na šťastné planetě?
0: Ne, tomu nevěř, že by tě byl obelhal. On je věru živá pravda, zastávala mistrová učedníka, který i jí po ruce byl. Za 4 neděle byl vyučen a mistr ho měl velmi rád. Jedenkrát šel s mistrem na procházku po městě, které bylo velké a v němž král sídlil. Tu vidí na bráně nastrčenou lepku na špici. I ptá se mistra, co to má znamenat, a mistr mu začal takto vypravovat.
1: Náš král má jedinou dceru, pannu tak krásnou, že by ji daleko pohledal. Od 12. roku však nemluví, ale jestli řízením božím, anebo její vlastní vůlí, to nemohl dlouho žádný vyskoumat. Co tu bylo lékařů a jiných učených mužů, než žádný jí k řeči nepřiměl. Ona čte, jezdí, prochází se, umí krásné práce, ale to vše dělá mlčky. Před 3 lety se tu vyskytla moudrá věštkyně, která povídala, že je princezna Libyena pod kouzelnou mocí a ta, že bude tak dlouho trvat, dokud by se nenaskytl mládenec, který by jí k řeči přivedl. I vydal král rozkaz, kdo by dceru jeho k řeči přivedl, že mu jí dá za ženu, ať je prostý, anebo vznešený. Tu přišli všelijací lidé, kteří se u krále hlásili a princeznu obtěžovali, ale neuzdravili. Mrzel se král velice nad tím a princezna ještě více, proto se do svých pokojů odebrala a z nich ani vyjít nechtěla. I poručil zase král, kdo se k němu přihlásí, že chce princeznu uzdravit, a neučinili to ve 3 dnech, že přijde o hlavu. Schon přestal, až po nějakém čase přijel mladý pán velmi sličné postavy. Král dovolil, aby se o uzdravení princeznino pokusil. 3 dny prý klečel před Libyenou a neustále prosil, aby k němu jediné slovo jen promluvila, ale ona se ani nepohnula. A tak ztratil 3. den hlavu, která je pro výstrahu zde nastrčena. Od té chvíle se žádný nehlásí a 5. rok již táhne, co princezna nepromluvila.
0: Velice se nad tím Radoš podivil a bylo mu krásné Libyeny líto. Byl už rok u svého mistra, který ho měl jako oko v hlavě, a již i se ženou se radil, zůstane-li Radoš vždy tak hodný hoch, že si ho podrží za vlastního, nemaje jiné děti.
2: Jednoho dne přišel královský dvořenín a objednal u mistra pro princeznu klenoty. Měly být tak krásné, jaké posud žádný neviděl, a z nejdražších kamenů. Mistr to přislíbil, ale když posel odešel, škrábal se za ušima a nevěděl, jak to vyvede a kterému tu práci svěří.
1: Co pak se vám, pane mistře, přihodilo, že jste tak smutný? Ptal se Radoš.
2: Mistr se mu svěřil.
1: Nermuďte se, mistře, tu práci vezmu já sám na sebe a jistě, že bude král se mnou spokojen.
2: A myslíš, Radoši, že dovedeš práci, kterou si já sám udělat netroufám?
1: Jak bych ti mohl dát tolik zlata a drahých klenotů zkazit?
2: Dejte mi tedy něco na zkoušku a bude-li se vám líbit, potom i druhé.
1: Mistr byl spokojen, dal zlato a kámen a Radoš se pustil hned do práce.
2: Ale jak se divil starý zlatník, když mu přinesl Radoš hotový prsten.
1: Tomu nebylo roveň v celém krámu. S radostí dal mistr zlata a diamantů z dostatek, aby i ostatní ke skvostu patřící věci zhotovil.
2: Radoš si dal na všem, co možná záležet, a když byl hotov, udělal i stříbrnou klenotnici a vše do ní uspořádav, donesl mistrovi.
1: Když se mistr na skvost podíval, popadl Radoše okolo krku a řekl: Hochu, ode dneška si ty mistr, já ti více poroučet nemohu, neboť si mě daleko předstihl.
2: Byla to ale taková práce, jakou už málo kdo uměl. Člověk nevěděl, čemu se má dříve obdivovat, zdali královskému diadému či útlému náhrdelníku, anebo skvostným náušnicím, náramkům a jiným drobnostem. To byly nitky jako od pavouků předené a ty lupeny a kvítka jako ze země vyrostlé.
1: Hochu, co ti mám za to udělat? Ptal se mistr celý blažený svého tovaryše.
2: Nic jiného, jen mi dovolte, abych to směl sám králi donésti.
1: Tomu mistr rád povůli udělal a Radoš šel do hradu královského.
2: Když se ohlásil, že nese králi objednaný skvost, i hned před krále předpuštěn byl. Hluboce se poklonil a králi stříbrnou skříň podal. Sotva král víčko otevřel, rozjasnila se jeho tvář a s patrným zalíbením se na klenoty díval.
1: Nemůžeš mi povědět, mládenče, kdo tu práci dělal? Ptal se král přívětivě.
2: Já sám, nejmilostivější králi, odpověděl Radoš.
1: Aj, mladíku, toť si tak šikovný umělec, jakého jsem posud neznal. Mohu-li ti nějakou milost prokázat, tedy žádej.
2: Nabízel se král Radošovi, který radostí div neplakal.
1: Nejmilostivější králi, slyšel jsem, že je každý k princezně připuštěn, kdo chce se o to pokusit, aby jí řeč navrátil.
2: O to bych se i já pokusit chtěl, a proto bych žádal vaši královskou milost, abych k ní jít směl.
1: Tak prosil Radoš krále, čekaje se strachem na odpověď.
2: Ovšem, mladíku, že k ní jít a o její zdraví se pokusit smíš, ale bylo by mi líto, kdybys to nedokázal, bez toho, že víš, co tě potom očekává.
1: Vím, nejmilostivější králi, a rád se smrti podrobím, když to nedokážu.
2: Král zavolal svého dvořenína a poručil, aby dovedl Radoše k princezně do pokoje a samotného jej tam nechal. Tajnému znamení ale dvořenín rozuměl, aby totiž poslouchal, co se bude dít. Vedl jej dvořenín skrze množství pokojů až do síně, kde bylo nejináče než jako v ráji. Květin, stromů, čalounů, zlata, stříbra, koberců, všeho dost. A to vše bylo polito temným světlem slunečním, jež malovanými okny pestré stíny na bílou mramorovou podlahu kladlo. V čele síně visely od stropu dolů těžké záclony, které dvořenín polehonku rozevřel a Radošovi rukou pokynul, aby vešel.
1: To byl pokojík malý, skvostně, ale tak pohodlně a ladně spořádaný, že člověku jaksi milo bylo, když do něho vkročil.
2: ale nejkrásnější byla princezna Libiena. Seděla u okna a zlatem vyšívala. Ani žilka se v té sličné tváři nepohnula, když Radoš vstoupil. Ani mžikem se zřítelnice k němu neobrátila. Zdála se být tak bez života, jako obraz, co v zlatém rámci na zdi visel a jí, co malé dítě představoval. Jasným okem na ní hledě poklonil se Radoš před princeznou, postavil se před její obraz a řekl: rozhodni ty, obraze krásný, krutý boj, jenž se v hradě tom vede. Řezbář udělal panu, krejčí na ní ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Komu nyní ta pana náleží?
1: Komu by náležela než mluvci, který jí dal řeč, promluvila princezna a opět tiše dál šila.
2: Radoš vyšel s poklonou z pokoje, ale dvořenin závistivý oznámil králi, že mu princezna ani slova neodpověděla a Radoš musel v hradě zůstat, kde se mu jinak dobře vedlo. Mistr nevěděl, co si má pomyslit, když mu přinesl služebník za skvost peníze a vyřizoval tovaryš, že se teprv třetí den vrátí. Druhý den byl Radoš opět do princezny na pokoje uveden a jako předešlý den postavil se před obraz a ptal se. Rozhodni ty, obraze krásný, krutý boj, který se v hradě tom vede. Řezbář udělal panu, krejčí jí ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Nyní jí chce mít každý, komu náleží.
1: Včera jsem ti řekla, že patří mluvci, odpověděla opět princezna.
2: Dvořenín, co poslouchal, nepřál to Radošovi, že by mohl být králem, a zase řekl králi, že princezna nepromluvila. Opět byl v hradě podržen. Než třetí den šel poslouchat sám král. Radoš vešel do pokoje a zase se ptal obrazu. Rozhodni ty, obraze krásný, krutý boj, který se o panu v tomto hradě vede. Řezbář jí udělal, krejčí na ní ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Komu nyní patří? Podvakrát jsem ti již řekla, že mluvci. Proč se s tím nespokojíš? Řekla Libiena a vstala od stolku.
1: Tu skočil král do pokoje a s pláčem dceru líbal. Na to vzal Radoše za ruku a pravil. Mládenče, ty jsi mě udělal šťastným otcem a všecku radost si mě navrátil. Staň se tedy mým synem a králem, neboť uznávám, že jsi moudřejší nad jiné.
2: Můj nejmilostivější pane, odpověděl Radoš, jak mohu být králem, vždyť jsem jen z nízkého rodu, nevím, jak se u dvora chovat, a krásná princezna mě za svého manžela sotva chtít bude. Ty jsi mě svou moudrostí z kouzelných pout vysvobodil, já žádného jiného za manžela nechci než tebe, pravila Libiena a podala Radošovi ruku, kterou on vroucně políbil.
1: Hned se to ve městě rozhlásilo, že je princezna uzdravena a její vysvoboditel, že je prostý zlatnický tovaryš. Tu pospíchal starý mistr do hradu, aby se přesvědčil, zdali tomu tak je, a když ho Radoš s radostí králi, co svého dobrého mistra představoval, děkoval stařec v duchu Bohu, že mu takového učedníka poslal. Za nějaký čas byla svatba a královská nevěsta se skvěla v klenotech, které jí ženich vlastní rukou udělal. Radoš panoval moudře, jako před ním žádný král, a lid se za něho vstávaje lehaje modlil. Měl několik synů a každý se musel z mládí něčemu učit a žádný nedostal titul bez zásluhy. Jestli také je, moudro s rozumem pozdravilo, to se neví.

Jan byl chalupník. První léta svého manželství neměl žádných dětí a také nedbal, neboť musel sám sobě a ženě dost bídně živobytí vytloukat. Ale když mu po několika letech žena jedenkrát řekla, že Bůh jejich manželské lože požehnati ráčil, odevzdal se do vůle Boží a pomyslel si, vždyť se stará Bůh o každé kvítí na poli. Postará se i o nás, abychom hladem nezemřeli. Čas ušel a Marta porodila dcerušku. Koho pak vezmem za kmotru? Ptala se. Bláhová, kdo pak by se takovým žebrákům, jako my jsme, rád propůjčil? Ponesu dítě ke křtu. A kohokoliv potkám, toho poprosím, snad se přece někdo nad tím nemluvnětem smiluje. Vzal dítě, zaobalené do chatrných plenek v náruč, a šel s ním k faře. Několik kroků za chaloupkou potkal tři staré babičky. Jene, kam neseš to dítě? Křičeli na něho zdaleka. Jan se podivil, že ho ženy znají, ale dlouho se nerozmýšlel a odpověděl. Nesu je ke křtu a nemám kmotry. Chceš-li, my půjdem dítěti za kmotry. Jedna babička vzala dítě do náručí a všichni se obrátili cestou ke kostelu. Holčička byla pokřtěná a dostala jméno Marie. Nyní se vrátili domů a Marta s radostí dítě od nich vzala, nutíc je, aby si trochu poseděli. Na to přinesla kus chleba, poslední, co měla. Ráda bych vás, milé kmotřinky, něčím lepším poctila, ale jsme velmi chudí. Nad tím se pranic nermuť, pravili oni. My víme, že bys dala, kdybys měla, protož ničeho od tebe nežádáme. Zde vezmi něco na přilepšení. A každá kmotra dala jí 3 zlaté peníze. Na to šli všecky 3 k dítěti, které rozbaleno na lůžku spalo. První je políbila na oči a zašeptala. Kdykoliv tyto oči zapláčou, ať z nich místo slzí, perle padají. Druhá políbila ústa a zašeptala. Kdykoliv se tyto ústa zasmějou, ať z nich růže vypadne. Třetí políbila nohy a přála. Kamkoliv ty nožky kročí, tam ať zlato po nich zůstane. Na to se s Jenem a Martou rozloučili, přikazujíc, aby Marii slušně vychovali. S těmi penězi si rodiče trochu k živobytí a šatstvu pomohli a přitom na své dítě pilně hleděli. Marie jsouc zdráva a laskavě pěstěna nikdy neplakala. Jedenkrát se ale stalo, že vařila Marta oběd. Jan také něco venku pracoval. Tu se Marie probudila a počala plakati. Rodiče ji hned neslyšeli a teprve zahodnou chvíli do sednice přiběhli. Jene, pojď, podívej se na Marii, skřikla Marta, když ke kolébce přistoupila. Jan přiskočil a viděl v lůžku plno perlí, které se z Mariiných oček kotálely. A vyšli pak, ženo, čím to je? Ptal se. Ty myslíš kmotřinky? Ne, jináče. Uhlídáš, že to dítě bude šťastné. Od dnešní chvíle budeme je chovat jako knížecí, neboť nám štěstí do domu přineslo. Marie si kolikrát od té doby zaplakala a Jan perle schovával. Jedenkrát zase s ní laškuje a vidí, jak se na něj usmála, že jí z úst krásná růže vypadla. Nové divení. Z toho daru neměli však kromě vůně mnoho zisku. Větší však radost měli a užitek, když se Marie ponejprv spustila a zlaté šlépě je po ní zůstávaly. Nyní byli učinění boháči. Brzy se jim chaloupka zdála sprostá. Koupili si tedy statek blíže města a čím více Marie běhala,
tím utěšeněji se statek množil, až se z něho stalo veliké panství. Jan a Marta nechodili již ve sprostých šatech. Oni byli samí aksamit a hedváb. Měli plný zámek sloužících, nic nedělali a nechali si ruce líbat. Ale lidé jim to přáli, neboť byli jeden i druhý učiněná dobrota. Kdo byl v nouzi, tomu pomáhali a každého rádi viděli. Jediná radost jejich byla Marie, to dítě plné divů. Jan si přál, aby to svět nevěděl, jakou dceru má. Ale což pak by se dalo něco tak divného skrýti? Všelijací lidé přicházeli do zámku a opět odcházeli. Tu bylo švadlen, krejčů, učitelů a Bůh ví koho, kteří k slečně museli. A kdo ji jedenkrát viděl, tomu se do smrti obraz její smysly nesetřel. Zem, na jejímž jednom konci Marie s rodiči bydlela, patřila Rodislavu, jedinému synovi nedávno zemřelého krále. Byl to moudrý, dobrý a krásný princ a poddaní měli pod jeho žezlem zlaté časy. Byl svobodný a také posud žádnou z těch princezen, jež to srdce jeho vydobíti se snažili, sobě nezamiloval. Mezi těmi skvěla se jedna mladá kněžna zvláštní krásy, nade všecko milovaná od své matky, která dnem i nocí přemýšlela, jak by Rodislava dceři namluvila. Byly však matka i dcera zlého srdce, jedna horší než druhá a každý se jich bál. Rodislavu líbila se krása mladé kněžny, ale srdce k ní neměl. Jedenkrát dával velkou hostinu, ku které bylo pozváno celé panstvo. U tabule se ledacos vypravovalo a konečně, když přišla řeč k řeči, začalo se také o Janově divné, krásné dceři. Než se tabule skončila, umínil si Rodislav, že musí Marii vidět. Za několik dní se chystal na cestu a řekl nejvyššímu správci, že pojede prohlídnouti království své. Ve skvostném letohrádku u okna seděla Marie, hlavu majíc položenou v ruce, alabastrové rámě opřené na červené aksamitové podušce. Seděla tu, temné oko vysílajíc v dáli, a jakási touha, již jména dáti nevěděla, chvěla se v duši její. Tu se ozvou kroky a s rodiči vejde do dveří Rodislav. Jak Marie na krásného cizince pohlédla, zdálo se jí, jako by se všecka krev k srdci jejímu hrnula a od srdce až k bílému čelu rozlívala. Buďte mi vítán, zašeptla, když jí rodiče řekli, že je to pán z města, který na své cestě u nich se pozdržev, na zahradu by se rád podíval, o které prý mnoho slyšel. Tak se byl princ vymluvil. Poprvé co živ, nevěděl Rodislav, jak s panou mluvit začíti. A přece mu bylo, jakoby právě Marii mnoho co říci měl. Kdyby byl musel Rodislav oučty skládat, co v Janově zahradě viděl, špatně by obstál. Pro něho kvetly růže jen na Mariiných lících a nebe mu zářilo jen v jejím oku. Než vyšli ze zahrady, utrhla Marie tu nejkrásnější květinu a podala ji Rodislavu. Něco aspoň vezměte z naší zahrady na památku, pravila milostným hlasem. Tu vypadla z plných retů růže, jakou už posud žádný zahradník nevypěstil. Hbitě se Rodislav zhýbl a růži zdvíhna upřel plamené oko na Marii řka. To kvítko dechem tvým posvěcené mi daruji a budu je na srdci nosit co památku nejblaženější chvíle mého života. Co živ neměl královský princ tak krásný sen, jako když spal s Marií pod jednou střechou.
Ráno se měl vrátit domů a rád by byl dal půlku svého království za jedinou hodinu, kdyby ji s Marií strávit je mohl. I umínil si všemu konec učinit. Ustrojil se do skvostných šatů a šel do zahrady, kde již Marii zahlídl, by se jí zeptal, zda chce jeho manželkou býti. Marie vidouc, že se host na cestu chystá, vzdychla smutně, lehonký oblak potáhl její jasné oči, slil se v krůpěje na dlouhou řasu a dvě perle spadly na Rodislavovu ruku. Tyto krůpěje schovám co důkaz tvé náklonosti a pokropím jimi krásnou růži. Ale Marie, já žádám větší důkaz. Přitom vzal Rodislav ruku milenčinu, začal vypravovat, kdo je, a prosil, aby královský trůn s ním sdělila a jej okrášlila. Mezi tou řečí přišli Marta a Jan, kteří, když slyšeli řeč krále svého a viděli, že ho Marie miluje, požehnání jim odepříti nemohli. Rodislav pobyl ještě několik dní u krásné své nevěsty a pak se na krátký čas rozloučil, neboť bylo umluveno, že se co nejdřív vrátí, aby se s Marií navěky spojil. Což by nevyslídilo oko rozhněvané ženy, toť vidí skrze devaterou zeď. Ještě nebyl Rodislav doma, již věděla kněžna všecko a zlostí zuřila, jakož i dcera její, která nechtěla věřiti, že by na světě krásnější ženy na dni bylo. Co se Rodislav vrátil, nebylo s ním řeči, nedbal o žádného a pospíchal, aby se jen zase u své Marie octnul. Zatím se kněžna dověděla o čarodějnici, která po celém království rozhlášená byla. V hedvábných střevíčkách drala se hrdá urozená dáma po drsnaté stezce trním a bodláčím až k jeskyni, kde kouzelnice bydlela. Když jí všecko pověděla a zkázu Marie od ní žádala, odpověděla čarodějnice takto. Marii ublížit není v mé moci, ale tak milostivé paní musím přece pomoci, třeba to bylo jiným způsobem. Mohu ti já Marii zaklíti na jeden z mých zámků, kde zůstane, dokud by ji někdo nevysvobodil. Avšak princ ji tam tak lehce nevyslídí, budu ho z cesty svádět a konečně mu učaruju, že se k vaší dceři navrátí a za manželku ji pojme. Kněžna byla potěšena slovy těmito, jako by dceru již na trůně sedět viděla. Ohodný měšec peněz lehčí a ohodný hřích těžší, vrátila se domů. Druhý den na to jel Rodislav s celým svým komonstvem na svatbu. Dcera kněžnina stála u okna a když viděla, že jede blažený ženich kolem, jako by ji ani neviděl, zaťala pěstě a zlostně za ním hrozila škouc. Jdi jen, jdi, ty nevidomý králi. Brzy schladneš, ale až se ke mně navrátíš, musíš o milost prosit jako žebrak. Kéž bych jen mohla tu sprostou podvodnici vlastní rukou roztrtit. Zle by se bylo Marii vedlo, kdyby se byla do těch pekelných pazourků dostala. Rodislav si přál desatero křídel, aby mohl celý ten kus země, jenž ho od Marie dělil, jedním rázem přelítnout. Ubohý, nenadál se, co jej očekává. Když do zámku přijel, přiběhli mu rodiče s ukrutným nářkem stříc a vypravovali, že se dcera ráno nenadále ztratila beze stopy, beze vší památky. Rodislav zůstal, jako by mu zlosyni všecko byli pobrali a oslepeného bez vodiče do pustiny jej postavili. Nevěděl nic, co se okolo něho děje. A polomrtvý padl na sedadlo, po němž Marijiny svatební roucha rozložena byla. Dlouho tak ležel, než slze křečovité bolesti jeho ulevily. Marie, kde jsi? Kde tebe najdu? To byly první slova jeho
po nichž ale také i hned úmysl ve skutek uváděl. Schodil ze sebe královský šat, převlékl se do sprostého, nabral peněz, poručil osedlat nejrychlejšího koně, napsal list nejvyššímu správci a poslal komonstvo své naspět. Sám pak rozžehnal se s rodiči a jel svou ztracenou nevěstu hledat. Dva dny již Rodislav jezdil a posud neměl nejmenší stopy. V poledne třetího dne přišel do lesíku a duševní bolestí a tělesnou slabotou přemožen slezl z koně, nechal ho pást a sám sedna pod strom usnul. Tu se mu zdálo, že před ním stojí tři babičky. Rodislave, my jsme kmotřinky tvé nevěsty, pravila jedna. Neboj se o ní, my ji ani v nejmenším ublížit nedáme. Chceš-li ji však dostat, musíš si ji ze zakleného zámku vydobít. Jdi rovnou cestou, ani vpravo, ani vlevo se nedávej, a když ti bude nejhůře, vezmi do ruky perle a růži a nic se ti nestane. Až budeš Marii nejblíže, potom ti suchá růže občerství. Pamatuj na slova naše a budeš šťasten. Kmotřičky zmizely a Rodislav se probudil. Chvíli seděl a odříkával podivný sen od slova k slovu, nevěda, má-li mu věřiti. Náhle však si vzpomněl, že slýchal od své nevěsty tři kmotřičky, že jí dali neocenitelné dary, totiž růži z úst padající, perle z očí kanoucí a zlaté šlépěje. Uvěřil tedy poněkud svému snu a mnohem pokojněji bral se dále. Jednoho dne přijel do lesa, v němž to se lovecké trubky rozléhaly. Spovolna jel cestou, přes kterouž mu každou chvíli buď myslivec, buď zvěř přebíhali. Najednou vjede paní na bílém koni. Krásná co denice. Zelený aksamitový šat visel až k zlatému třmenu a na černém kloboučku houpalo se bílé péro a vlálo kol ruměné tváře. Rodislavu byla ta outlá postava povědoma a když přijel blíže, poznal mladou kněžnu z hlavního města. Kdybych nevěděla, že náš král svatební veselí drží, řekla bych, že je tu přede mnou, pravila kněžna, když přijela až k samému Rodislavu. Vaše bystré oko, kněžno, vás nezmýlilo. Jsem ti opravdu nešťastný váš král, kterého ukrutný osud o nevěstu přivedl. Nyní ji hledám, ale kdy a kde ji najdu, jen Bůh ví. Kdybyste mi dovolil být vaší hostitelkou, možná, že byste se o vaší nevěstě dověděl. Bydlí na blízku mého zámku žena, která má vědomost tajných věcí. Snad, že by věděla, kdo nevěstu ukradl. Na nic zlého nepomysle přijal Rodislav ten návrh a po boku sličné dámy jel do zámku. V okamžení byla přichystána skvostná tabule. Hudba hrála a kněžna tak líbezně hosta bavila, že nevěděl, kam se hodiny dějí. Po tabuli mu povídala, že na něho žena čeká. Král jí podal ruku a ona ho vedla skrze mnoho pokojů do nádherné síně, vprostřed níž ošklivá, v šedém rouchu zahalená baba stála. Aha, tarajdo, řekla kněžna. Já tě dala zavolat, abys, je-li to v tvé moci, králi pověděla, kam se poděla Marie, jeho nevěsta. Dovolíte-li, krásná paní, abych svoje nářadí zde rozložila, v malé chvíli vám to povím. Černou holí udělala nejdříve kolo, potom položila 9x křížem podivné dřevo, podpálila je a s ustavičným breptáním házela do něho všelijaké věci, které z kape stála.
Modrý dým zahalil babu a z červených plamenků vykukovali ohyzdní diblíci a s babou se radili. Úžeji a úžeji tlačila se kněžna ku králi a z jejich očí se lily žhavé zžírající proudy jako z dvou sopek. Rodislavu bylo ousko. Tu se ozve z dýmu hlas. Běda králi, ty jsi oklamán. Marie tě podvedla. Ona je čarodějnice a nyní se zdržuje se svým miláčkem na jednom dalekém zámku a z tebe si posměje. Ona je čarodějnice a nyní se zdržuje se svým miláčkem na jednom dalekém zámku a z tebe si posměch tropí. Chceš-li být šťastný?

0: Jel Rodislav na růži a perle, sáhl za ňádra a vytáhl svůj škapulíř. Žena zmizela, okolo uší mu zavzněl divoký chechtot a zlostný křik, síň se s ním zatočila a on se odstnul pod stromem na zelené louce, věrného koníka Maje vedle sebe. Pokojně jel opět několik dní, až přijel do údolí, z něhož nevěděl, jak vyjeti. Tu se mu zjeví stará babička a ptá se, kam by rád. Rodislav jí povídá, že neví, kudy z toho údolí, aby nemusel daleko naspátek. Dejte se převést přes jezero. Pod horou bydlí v jeskyni poustevník a ten z milosrdenství lidi převáží. Rodislav poděkoval a šel k jezeru. Nedaleko jehož břehu jeskyni našel a v ní starého poustevníka. Rodislav pozdravil a poprosil starého, aby jej na druhou stranu převezl. Ale pane, víte-li pak, že na vás na druhé straně jezera čeká smrt? A čeho je se tam báti? Ptal se Rodislav. Je tam zaklený zámek a v něm bydlí čarodějnice s čarodějem. Ona je vždy mladá a ve 20 letech jde pokaždé do světa a omámí některého muže, takže za ní přijít musí. Tenkrát teprý podvedla prince Rodislava a jestli za ní přijde, tedy ho usmrtí. Ani slova více, hanebný podvodníku, křikl Rodislav. Což mne bude ten neustále pronásledovat, obludy pekelné. Tu sáhl za ňádra a vyndal růži a perle. Bouře a hřímání utichlo a přes jezero táhl se zlatý most, osvětlený jasnými hvězdami. Rodislav přes něj na druhou stranu přešel a stál před ukrutným obrem.
1: Co zde pohledáváš?
0: Ptal se velikán a hlas jeho zazníval na míli cesty.
1: Ty nesmíš ani krok dále učinit. Tam v tom zámku spí krásná Marie, již to hlídám. Kdo na tuto půdu kročí, je synem smrti. Klid se tedy, sice tě vyhodím do povětří, že se živ země nedotkneš.
0: Ale Rodislav slyše, že Marie opravdu v zámku schována, nedá se odbít. Vzal do jedné ruky perle a růži, která najednou tak čerstvá byla, jako by ji právě byl utrhl. Do druhé ruky vzal meč a začal se s obrem potýkat. Ze začátku se mu obr smál, ale když ho Rodislav několikrát poranil, rozlobil se a chtěl s ním o zem mrštit. Avšak náhle seslabnul, klesl na zem a Rodislav mu stěl hlavu. Tu se rozlila daleko široko růžová záře a Rodislav viděl před sebou perlový zámek, k němuž vedla zlatá cesta rozkošnými hájemi. Ptactvo se probouzelo a začínalo tak líbě zpívat, že Rodislav celý radostí opojen k zámku chvátal. Zlaté dveře se rozlítly, naproti dveřím stálo perlové lože, pokryto drahými koberci, a na něm ležela Marie. Růžové světlo ozářilo spící její líčko a sladká hudba vzbudila ji z líbého spánku. Rodislave, díky tobě, že jsi mne probudil. Pevně ji přitiskl Rodislav k srdci, jako by se ještě o ní bál. Když po dlouhé chvíli ze svého opojení se vzpamatovali, hleděli kolem sebe a nevěděli, mají-li o čím věřit, čili ne. Byli v letohrádku Janova zámku, kde Rodislav Marii ponejprv viděl. A hle, tu přicházel opravdu Jan a Marta hořem sklíčeni. Rodislav a Marie jim vyšli vstříc a radování a povídání bylo bez konce. Za několik dní bylo po svatbě a Rodislav odvezl krásnou královnu do hlavního města, kdež je slavné radovánky čekaly. ne tak šťastný.

Sna byla mladá kněžna a její matka. Babičky na ní uvalily pokutu horší než smrt. Kdykoliv se růžová ústa její zasmála, vyskočila z nich ještěrka. Kdykoliv oči zaplakaly, tekly z nich proudy jedu a zhyzdily sličné líce. Kamkoliv noha šlápla, vyrostlo bodláčí. Nemohla mezi lidi a brzy se zlostí užrala. Marie žila s Rodislavem v lásce a rozkoši a do smrti nedali dobré kmotřinky na ničeho dopustit, co by jí život bylo skalilo.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Třináctého července na svátek Markéty se říkávalo svatá Markéta vede žence do žita. Obilí už dozrálo, ale jablíčka jsou ještě kyselá. Vojtovi sklízejí žito a kdo má ruce, přižních pomáhá. Honzík s Martinkem dostali za úkol přinést žencům vodu ze studánky.
1: No, trafa, nehloupí, už na nás čekají.
2: Stračko, nemáme čas, na poli čekají na vodu.

0: Mládenci, pojďte na oběd.
1: To je dobrota. Martinku, že nevíš, kde jsem? Počkej. No tak.
2: Luci, že tam na vás dojdu?
0: Martine, běžte radši nasbírat borůvky. Upeču zítra koláč.
1: Taková holčičí práce.
0: A pozor, ať neutrhnete vraní oko.
3: Obilí se suší a strašák hlídá panáky, aby ptáci zrní nevyzobali.
1: Já mám nápad. Hoštáčko, ten klobouk potřebuju. K čemu je ti roztrhanej klobouk? Holky pasou kozy na pasece. Počkej, jak je postrašíme. Jo.

0: Kdo vyhraje, půjde sbírat borůvky.
1: Platí.
0: Eniky, beniky, nemastní knedlíky, piky, piky, pumprdliky, palec, palec ven, pátou do kamen, šestou do dveří, stará kozo. Otevři.
2: A vyhrála jsi. Tady máš džbánek.
1: Tak jo, ale nezapomeň hlídat Lízu.
2: Je, tady. Lízo, k noze. To nejste hloupá, to je jedovatý vraní oko.
0: Čertice, ty kozorohatá, necháš tu panenku, ta je a polenky.
2: Počkej, kde je?
0: Kde je? Čertice.
2: Čertice, neschovávej se.
3: Prasátka se bez mámy bojí a ta se zase bojí o ně. Proto je tak rozlobená.
2: Děkujem, stračinko, že jsi nám pomohla. Ten kánec, ten by nám dal...
0: To byla přece bachyně. Vždyť měla selátka. Děda říkal, že když uvidíme pruhovaný prasátka, tak je to hodně nebezpečný, protože je jejich máma strašlivě brání.
2: Jen aby je nepotkali Andulka s Apolenka.
1: Co pak, stračko, co se děje? To je Martine.
2: Kluci nás volají. Ještě, že jsme vás našli. Běžel tady kanec z prasátky.
0: Bachyně.
1: Jo, no. Proto nás stračinka varovala.
2: Já netrefil, netrefil. Jo. To máte, kluci, za to vaše hlídání.
1: Oni pást kozy neumí.

0: Svatá Anna, chladna z rána. Léto vrcholí a jako předzvěst podzimu začíná být ráno chladněji.
1: Pojďte všichni na koláč, je s borůvkami.

0: Cesta na jih. A zase bylo ráno a obloha modrá a sluníčko zlaté. Bobku, vylez honem, tohle si ještě neviděl, volal Bob. Klobouk plul právě nad dálnicí, která vypadala jako široká řeka. A k té řece se slévaly menší řeky a říčky a potoky a strouhy a to byly silnice a silničky. A na nich jako korálky na šňůře samá auta a motorky a obytné přívěsy. Bobe, kam se ty lidi tak ženou? Divil se Bobek. Na prázdniny, Bobku, no tam k nám na jih, do jižních Čech. Zasnil se Bobek a pak pronesl báseň. Nikde louky nevoní, jako u nás v Třeboni. V rybníce se pleskají ryby, v lese rostou statné hřiby. A já taky chci mít prázdniny, skočil mu do básně Bobek. Vždyť my pořád jenom dřepíme v klobouku a ty mě nikdy nikam nevezmeš. Málem se rozplakal a Bob, protože byl větší, vzal události do svých rukou. Nech to na mě, Bobku, vyrážíme na jich a letecky, koukej, zrovna nám letí Aero. Sahnul do klobouku, vylovil z něho laso, zatočil jim nad hlavou a zachytil smyčku na kormidle vrtulníku, který zrovna letěl kolem. Páni, na první pokus, jásal Bobek. A teď hurá na ryby a na hřiby, je a na zelí. A na tu naši sladkou jihočeskou mrkvičku. Juj, to se mi líbí. Ovšem pilotovi se to nelíbilo. Ztrácíme rychlost, kapitáne. Kapitán vykouknul z okýnka, no, bodeť by ne, zařval. Táhnem za sebou černý pasažéry. Jo, tak se držte, kapitáne, já s nima zatočím. A pilot dupnul na pedál. V tu chvíli vrtulník začal poskakovat a skřečkovat jako vzteklý bíček na řetězu. A ten řetěz, tedy vlastně lano, se přetrhlo. Aero zmizelo v oblacích a klobouk se řítil kdo ví kam. Letíme na jih, Bobe. Letíme, letíme, dokonce zrychlujeme. A nepadáme, Bobe. No padáme, máš postřeh, zažertoval Bobek, jenomže smích ho přešel. No jo, my ale opravdu padáme, Bobku. Ano, bylo to tak. Klobouk místo na jich zamířil pruce k zemi. Pak zavadil o špici nějaké pyramidy, nebo co to bylo, a králíky vyklopil. Dopadli do hebkého vyhřátého písku. Chviličku jenom tak zůstali ležet. Je tu teploučko. A pohodička, pochvaloval si Bobek. A my si trochu toho pohodlí zasloužíme. Viď, kamaráde? Pěkně tu je. Ale v Třeboni to vypadá jinak, usoudil Bob. A měl pravdu. Takhle by Třeboň možná vypadala, kdyby neležela v jižních Čechách, nýbrž v Egyptě. Tak pojď, zeptáme se domácích, řekl Bobek a zabouchal na kamenná vrata. Kamenná vrata? No já vím, je to trochu zvláštní, ale celý ten statek byl poněkud zvláštní. Ona to totiž byla pyramida a hrobka nějakého dávného faraona, vlastně jeho mumie. Je, minko, to jestli nevíte, co to je mumie, tak se radši zeptejte babičky, nepátrejte sami. A nejdivnější na tom všem je fakt, že ta dávno pohřbená mumie vstala a šla Bobkovi otevřít. Salam aleikum, pozdravila po svém. A Bobek řekl, dobrý den. A pak ještě něco zamumlal v tom smyslu, že za salám děkuje, ale kdyby prý byla mrkvička nebo zmrzlina v tom horku, že by bodla a tak dále a podobně neuctivě. No, a na Třeboň kudy? Přerušil ho naštěstí Bob. Mumie ukázala před sebe, pak doleva a pro jistotu ještě doprava, takže si králíci mohli vybrat. Poděkovali a hned vyrazili. Stále na jih. My musíme stále na jih, pozbuzoval Bob kamaráda, když se už celou hodinu plahočili pod sálajícím sluncem v rozhaveném písku a kolem dokola a daleko před sebou i za sebou neviděli než písek, písek a zase jen písek. Bobovi se z toho vedra točila hlava a s Bobkem se točilo všechno. A k tomu ta ukrutná žízeň, mžitky před očima a najednou pomník svatého Václava na koni. Přesně takový, jaký stojí v Praze na Václavském náměstí pod muzeem. Svatý Václav, člověče, Bobe, teď my to bereme přes Prahu. To bude asi nějaká zkratka. Odpověděl Bob zmámeně, protože i s ním se už točil celý svět. Jenže žádná zkratka to nebyla. Byla to Fata Morgana. Jestli nevíte, co to je, tak vám to povím. Dávejte pozor, Fata Morgana je zrakový klam neboli vidina, kterou vidí žízní a horkem vyčerpaní zbloudilci na poušti, když se vzduch tak tetelí žárem, že z toho tetelení vzniknou přeludy neboli chiméry. Chápete? Já vím, kdo to nepoznal, ten nepochopí, ale vy si to zkuste aspoň představit, protože Boba a Bobka teď bude potkávat jedna vidina za druhou. Vidíte? Bobek se rozběhl k soše, ale místo svatého Václava na koni tu trčí v sedle nějaký beduín nebo tuarek, prostě nějaký arabský válečník v bílé noční košili. A není sám, je jich celá horda. Tuarégové na Václaváku? Je, chápeš to, Bobe? A proč ne? Třeba jsou to turisti. Přijeli z pouště a tady u muzea vystoupili z metra. A my tím metrem zase odjedeme do Třeboně. Rozhodl se Bobek a hned do podchodu metra se běhl. Tedy vlastně neseběhl, nýbrž sjel po zádech, protože to žádné metro nebylo. Žádné schody, žádné koleje. Je to jen hluboká jáma. A uvnitř nic, jen v písku leží snůška obrovských vajec. Vydrž, kamaráde, hodím ti lano, volá dolů Bob. Popadne kus nějakého provazu a pak Bobka šťastně vytáhne. Díky, Bobe, koukej, tam dole zanáší nějaká slepice. Pochlubí se Bobek tím, co v jámě našel. No jo, nebo pštrosice, řekne Bob a najednou zařve Bobku. Bobku, proč držíš toho hada? Prosím tě, jakýho hada? No, nebudu vás napínat. To lano, které Bob sebral v písku a pak hodil Bobkovi, nebylo žádné lano, nýbrž had. Servus, zasyčí klidně ten had a představí se. Zmiják písečný, jméno mé, jsem had záchranář. Zachraňuju v písku ztracená slepičí vejce, tak jsem s ním. Cože? Had záchranář, diví se králíci. To jsme v životě neslyšeli. Ale vejce mu dají, konec konců potkali dneska tolik záhad, že je už nic nemůže překvapit. A jdou dál, stále na jih, ovšem stále ve větším vedru. Bobku, já už nemůžu, vzdychá Bob. asi si budeš muset užít tyhle prázdniny sám. Neblázni, Bobe, už je to jenom kousek. Hele, hele, hele, tamhle nám jede tramvaj. Prosím tě, jaká tramvaj? Bob nic nevidí, ale Bobek se rozeběhne, chce do ní naskočit a prásk, padne nosem do písku a fňuká. Bobe, Bobečku, proč na nás nepočkala? Já do ní chtěl skočit. Když ty, Bobku, skočíš na každou vidinu, zlobí se Bob. Já vím, to je z toho vedra. Potřeboval bych zmrzlinu.
1: Zmrzlinu? Ale prosím, jakou si dáte? Jahodovou, čokoládovou, oříškovou, nebo snad osvěžující citrónovou?
0: Bobek slyší ten hlas a vidí před sebou paní se zmrzlinářským vozíkem. V každé ruce drží obrovský kornout a v každém jsou aspoň 3 kopečky. Ale když Bobek po kornoutu sáhne, zmrzlina roztaje a ten krásný obraz zmizí a místo paní zmrzlinářky stojí tady stará želva. Asi jste se přehřáli, milánkové, řekne mateřským hlasem a hned se zeptá. Nebyl tu ten mladý syčák? Víte, někam jsem si zahrabala vejce a teď si ne a ne vzpomenout. Myslíte, hada záchranáře? Dovtípil se Bob. Záchranář? Rozčíla se želva. Uličník je to a zloděj. Krade mi vejce. Že tu byl? Kudy šel? No, paní želvo, nejdřív tudy, potom támhle a nakonec tam, ukazuje Bobek na všechny strany, protože se s ním zase všechno točí. Díky za zevrubnou informaci, chlapče, řekne želva a vystartuje tak prudce, že oba králíky zahalí oblak zvířeného písku. Když želvu žene vztek a žal, ani králíky nestačí. To vám Bob i Bobek můžou potvrdit. Rozeběhli se za ní, ale po chvíli si museli odpočinout u malého skaliska. A kdo vám to tu nebyl? No, byl tu ten syčák had. Klidně si ležel, to byste nevěřili, ve stínu jejich klobouku. A ještě si prospěvoval. Vítr vane pouští, po písku žene klobouk. A to není všechno. On vám měl na ohništi pánev, protože si chystal k večeři vaječnou omeletu. Ve stínu našeho klobouku chceš spáchat tak ohavný zločin, zaburácel Bob jako hrdina z nějakého románu. To vám určitě napovídala ta stará lakota. Ušklíbl se zmiják tak úlisně, jak to jenom hadi dovedou. Já ti dám lakotu, zjevila se tu náhle želva. Já tě roztrhnu jak hada. A pak už šlo všechno ráz na ráz. Popadla to syčáka za ocas, párkrát s ním zatočila, ale neroztrhla ho, jen si ho přehodila přes záda a druhou rukou opatrně a něžně přitiskla k hrudi své ztracené a zachráněné vejce. Děkuji vám, mládenci, a přijďte se někdy podívat na moje želvíčata. To bude rodinka. A co bude s tím syčákem? Opravdu ho roztrhnete jako hada? Chtěl vědět Bobek. Ale ne, jen se koukněte, je to ještě výžle, mladý, uličnický. Já ho teď pěkně vezmu sebou a za trest bude v písku hledat moje zahrabaná vejce. Jsou po celé Africe. Co? Kde? Bobe? My nejsme v jižních Čechách, zaúpěl Bobek. No, Bobku, slyšíš dobře? My jsme v Africe!
1: Jen se pořádně kolem sebe podívej. Tak se Bobek pořádně podíval a musel uznat, že jeho starší kamarád má asi pravdu. A už nic neříkal. Skočil do klobouku a ten se v písku roztočil jako létající talíř a zvolna stoupal k večerní africké obloze. Vždycky jsem se chtěl do Afriky podívat, řekl Bob ospale. Vždyť já taky, Bobe, ale to víš, doma je doma. A my jsme v klobouku doma, i když si lítá kam chce, zívl Bob. Je to zvláštní, ale zase měl pravdu.

0: Lasturová pana. Kdysi dávno žili v jedné rodině tři dcery. Zlatá pana, Stříbrná pana a Lasturová pana. Byly to krasavice k pohledání a široko daleko bys nenašel chlapce, aby nechtěl některou z nich za ženu. Jenže Zlatá i Stříbrná pana nosili nosy vzhůru a myslili na samé bohaté a urozené ženichy. Jenom Lasturová pana v duchu toužila, aby její budoucí muž měl srdce laskavé ke každému. Jednou z rána vzala Zlatá pana zlaté vědro, aby si přinesla vodu. Otevřela dveře a s ošklivostí uskočila. Před vchodem ležel schoulený žebrák, celý zahalený do starých roztrhaných hadrů, že mu ani nebylo pořádně vidět do obličeje. Co tu děláš, špinavče? Rozkřikla se Zlatá pana. Uhni mi z cesty. Pomoz mi trochu, děvenko, hůlal žebrák. Mám staré kosti a špatně se mi vstává. Pomoz si sám, nikdo tě sem nevolal, ohrnula nos Zlatá pana. Otec chce vodu do vína, matka na čaj a já si chci umýt vlasy. Buď tě překročím, nebo na tebe šlápnu, ale vyhýbat se ti nebudu. Vždycky jsem si dělala, co jsem chtěla. Jak řekla, tak udělala. Překročila žebráka a šlápla mu na ruku. Z hadrů zablískaly temné oči a chvíli zachmuřeně pohlíželi za dívkou. Když se Zlatá pana vracela domů, žebrák byl pryč. Druhý den ráno vyšla Stříbrná pana a nesla stříbrné vědro. Přede dveřmi zase ležel žebrák. Dívka ucouvla. Co se tu válíš v těch špinavých hadrech před naším domem? Uhni mi z cesty!
1: To nepůjde tak rychle, děvenko, povzdechl zkroušeně žebrák. Všechny kosti v těle mě bolí. Buď tak hodná, pomoz mi vstát.
0: Zbláznil ses, odtáhla se štítivě Stříbrná pana.
1: Tobě zrovna budu podávat ruku.
0: Odlez někam, nebo na tebe šlápnu. A už na nic nečekala, překročila žebráka a uhodila ho vědrem do hlavy. Planoucí temné oči se chvíli dívaly za dívkou, pak žebrák zmizel. Třetí den šla pro vodu Lasturová pana. Nesla lasturové vědro a to zářilo všemi duhovými barvami. Když spatřila schoulenou postavu před dveřmi, zarazila se. Prosím vás, mohl byste mi udělat kousek místa, abych mohla projít? Řekla plaše.
1: Rád bych, ale nejde to. Kosti bolí, sám se nezvednu.
0: Pojďte, já vám pomohu, řekla ochotně Lasturová pana. Podala žebrákovi ruku, ale měla co dělat, aby sama neupadla, takovou vahou se o ní opřel. Nesmím mu to dát najevo, pomyslila si dívka. Mohlo by ho napadnout, že mě tím nějak obtěžuje a mrzelo by ho to. Usmála se tedy a řekla, no vidíte, dědečko, jak vám to jde. To jste jenom trochu prokřehl, jak jste tu ležel na zemi. Za chvilku budete zase jako rybička.
1: Málem bych tomu sám uvěřil, když tě tak poslouchám, pokýval žebrák hlavou. Za to ti přeju, aby pro tebe přišel ten nejbohatší ženich v kraji.
0: Bohatý, nebohatý, smála se Lasturová pana, hlavně, aby měl dobré srdce.
1: I takový se najde, mumlal žebrák a pokulhával pořád za dívkou až k prameni.
0: Lasturová pana nabrala sběračkou vodu a chtěla si vzít věderko na záda.
1: Počkej, já ti s tím pomohu,
0: hrnul se k ní žebrák a bums, porazil věderko na zem a voda vytekla. Dívka se zasmála. Z toho si nic nedělejte, já sama už kolikrát vodu vylila. Znovu naplnila věderko a žebrák je pozvedl. Trochu víš, dědečku, jestli to pro vás není moc těžké, prosila dívka.
1: Beze všeho, řekl žebrák
0: a vyzvedl vědro tak vysoko, že dívka za nic nemohla navléknout popruhy. Nezlobte se, dědečku, ale teď k tomu vědru nedosáhnu, omlouvala se.
1: Nevadí, zkusíme to znovu,
0: řekl žebrák a naklonil věderko tak, že jí polil záda.
1: To mě mrzí, že jsem tak nešikovný, ale vůbec nejste nešikovný, vymlouvala mu to dívka.
0: Každému se někdy něco nepovede. Žebrák na ní zamyšleně pohlédl. Znovu zvedl věderko a najednou prásk, vyklouzlo mu z rukou a rozbilo se na tisíc kusů. Teď už se dívka neudržela a dala se do pláče. Žebrák na ní pátravě pohlížel. Ne, abyste si z toho něco dělal, dědečku, vzlikala dívka. Vy jste to myslel se mnou dobře, jenže naši se na mě budou hrozně zlobit, protože takové lasturové věderko se tak snadno nezíská. Z roztrhaných hadrů něžně zazářily temné oči.
1: Třeba ti to vědro spravím, řekl žebrák tiše.
0: Rychle shrnul všechny úlomky na hromádku, v mžiku složil jednotlivé části dohromady a před úžaslou dívkou stálo lasturové vědro plné čisté vody. Také žebrák jakoby se najednou proměnil, křepce vstal, lehce pozvedl věderko, že dívka snadno vklouzla do popruhů a řekl hlasem tak pevným a zvučným, že dívku zamrazilo. Uděláš pro mě ještě něco? Všechno, co budu moci, zvolala ochotně lasturová pana. Nevím, co bych si počala nebýt vás. Matka by mě kvůli tomu vědru pořád hubovala. Požádej tedy doma, aby mě nechali u vás v kuchyni přespat.
1: Já nevím, jestli to matka dovolí, řekla zaraženě lasturová pana. Ona žebráky nesnáší, ale já ji poprosím.
0: Může si za to nechat, co najde na dně tvého vědra, usmál se žebrák. A dívka se podivila. Co může být na dně vědra? Tohle všechno není jen tak. To lasturové vědro přece nešlo spravit a ve chvílce stálo před ní jako nové.
1: Kdo ví, jestli to není nějaký dobrý duch?
0: Odnesla vodu domů a požádala matku, aby nechala přespat v kuchyni starého žebráka.
2: Snad ne toho hnusného špinavého otrhance, co nám tu líhá už 3 dny před dveřmi, rozlobila se matka.
0: Lasturová pana sklonila hlavu a vylévala vodu z vědra do velké měděné kádě. Najednou něco jasně zazvonilo a na dně kádě to zlatě zaplálo. Všichni zmlkli a podívali se po sobě. Matka ponořila ruku do vody a vytáhla těžký zlatý prsten. Lasturová pana si vzpomněla na žebrákova slova. To si máte nechat jako odměnu za nocleh, maminko, řekla.
1: Žebrák a rozdává zlato, podivila se matka.
2: Ať tu tedy v naší kuchyni přespí.
0: Večer jako obvykle se všichni sesedli pohromadě. Otec popíjel čaj, matka předla ovčí vlnu a děvčata si povídala o všeličems. Za chvíli přišla řeč na nápadníky. Já chci přinejmenším indického prince, jinak se nevdám, prohlásila zlatá pana.
2: No, musel by být zrovna z Indie, mně by stačil i náš princ, uvažovala stříbrná pana.
1: A koho bys chtěla ty, obrátila se na třetí sestru.
0: Lasturová pana mlčela. V tom se otevřely dveře a dovnitř vstoupil žebrák.
1: Věděl bych o ženichu pro lasturovou panu, řekl. Samotný Mipam by byl šťastný, kdyby dostal takovou dobrou a krásnou dívku za ženu.
0: Kdo je to Mipam? Zajímali se první dvě sestry. Je tak mocný a bohatý jako indický princ?
1: Možná, že mocnější a bohatší, řekl záhadně žebrák a upřel temné oči na lasturovou panu.
0: Mipam by si tě rád vzal za ženu a ty s ním budeš šťastná jako s nikým jiným, věř mi, lasturová pano.
1: Až odtud odejdu, jdi za stopami mé hole a ty tě k němu dovedou.
0: Chceš ho za muže, lasturová pano? Dívka si vzpomněla na zázračně spravené vědro a rychle kývla. Žebrák se otočil a vyšel ze dveří. Lasturová pana vyběhla za ním. Kam běžíš, zbláznila se, zvolala za ní matka. Žebrák ti může dohodit za muže zase jenom žebráka. Ale lasturová pana už stála na zápraží a rozhlížela se kolem. Žebrák zmizel. Jenom řada tmavých důlků běžela v měsíčním světle do dálí. Dívka se po ní rozběhla. Jen si jdi, volala za ní rozzlobená matka. Ale domů se mi už nevracej. Celou noc putovala Lasturová Panna po stopě žebrákovy hole. A když začalo svítat, dostala se na velikou louku. Pasáček na ní pásl tisíce ovcí. Nešel tudy starý žebrák? Zeptala se ho Lasturová Panna. Nešel, ale šel tudy pan Mipam. Všechny tyhle ovce jsou jeho. Dívka šla dál a octla se uprostřed ohromného stáda jaků. Neviděl jsi tu někde starého žebráka? Zeptala se pastevce. Neviděl jsem nikoho, jenom pan Mipam šel před chvílí kolem. Tohle jsou jeho jaci. Kam se poděl žebrák? Vrtalo dívce hlavou. Není to náhodou sám pan Mipam? Asi se vdám za starého žebráka. Šla tedy dál a narazila na veliké stádo koní. Nešel tudy náhodou nějaký žebrák? Zeptala se Honáka. Kde pak, řekl Honák, jenom pan Mipam šel nedávno kolem, tyhle koně mu patří. V tom se vyhouplo slunce nad obzor a dívka v úžasu stanula. Před ní se blištěl a zářil nádherný palác. Před vchodem stál bělovlasý stařeček a usmíval se. To je Budhův chrám? Zeptala se nesměle dívka. Ale kde pak, řekl vlídně stařeček, to je palác pana Mipama. Náš pán už na tebe čeká. Dívka vykročila. A kde se její noha dotkla země, vyrážely, rozkvétaly a omamně voněly trsy květů. Když došla k paláci, zářil za ní nádherný květinový koberec a se schodů jí scházel vstříc krásný, urostlý mladík a temné oči mu zářily radostí. Mladík vzal dívku jemně za ruku a řekl: já jsem Mipam, já jsem ten starý žebrák. Vezmeš si mě za muže, jak jsi slíbila? Lasturová Panna upřela na krásného mládence oči a nemohla je odtrhnout. Myslela, že se jí štěstím srdce rozskočí. Jako ve snách přikývla a Mipam si ji odvedl do paláce. Tam jí řada sluhů přinášela nádherné dary. Lasturová Panna se převlékla do šatů, které zářily duhovými barvami, ozdobila se korály a třpitivými drahokamy, usedla na stříbrné křeslo Mipam na zlaté a vyvolili si šťastný den pro svůj sňatek. A žili pak nekonečně dlouho v samé lásce a štěstí.

0: Ale plástev medu ráno na Míšu nečekal. Probudil se až k ránu hladem a chladem. Věděl, kde by se mohl dosyta najíst, ale to bylo zase místo, před kterým ho maminka mnohokrát varovala. Oves na poli u Vasilovy chalupy. Vasil byl chudý sedláček, chalupníček. Měl své stavení, dvůr, zahradu a políčko z brambory a ovsem přímo mezi lesem na Zelené hoře. Zvěř se často chodila za noci z lesa na pás do jeho ovsa a on potom ovšem ty zajíce, jeleny a srnce v přílišné lásce neměl. Také Barbora se měla před ním na pozoru. Ale hlad teď Míšu přinutil, že se přece jen vydal nahoru pasekou k Vasilovu políčku. Ostatně Vasil teď za ranního štěra ještě spí. Spal ještě skoro celý les. Míša se k poli přiblížil opatrně velikou oklikou ze strany od lesa, usadil se mezi ovsem při samém kraji a jedl a jedl a jedl a jedl. A když už myslel, že je nasycen, dal se znova do jídla a zase jedl a jedl a tak pořád, až byl na prasknutí. Pak chvíli seděl jako bez vlády a jen odfukoval. Teď byste čekali, že se Míša odkulil někam do bezpečí a tam v klidu trávil. Ale na to měl příliš nepokojnou krev. Když byl nasycen, zas už mu čerti v těle hráli. Začal pokukovat po Vasilově stavení. Ne už ze strachu, ale ze zvědavosti. Vycházel odtamtud nějaký podivný ptačí zpěv nebo křik, jaký Míša ve svém životě ještě v celém lese neslyšel. Jakési hodně raní ptáče tam křičelo kikriki, kikriki. Vy ovšem už víte, že to byl kohout, ale Míša ještě kohouta nikdy neviděl. V lese na divoko kohouti přece nežijí. Když ho teď spatřil sedět na ohradě u dvora v celé kráse jeho pestrého peří, s červeným hřebínkem na hlavě a s ostruhami na nohou, vzpomněl si, že podle maminčina vyprávění Vasil chová husy a tyže mají výborné maso. Jsou to prý celkem také dobračky a dají se snadno chytit. Míša natáhl po kohoutovi pacičku a zavolal na něho: "Pojď sem, huso, já tě sním." Kohout uskočil a rozdůrděně zakvokal: "Groto, groto, groto, groto, klice pryč, klice pryč." Míša pokročil za ním a znovu se po něm natahoval: "Jde sem, huso, já tě sním." Teď už kohout neuskočil ani neodpověděl, ale skočil Míšovi rovnou na čumák a zle mu jej zřídil zobákem i ostrými drápy. Byl by mu snad i oči vykloval, kdyby se Míša nebyl spasil útěkem. Kohout pak zmizel kdesi na dvoře a Míšu jeho zvědavost znovu přitáhla k ohradě. Dírou po vytrženém prkně spatřil přímo proti sobě otevřené okno chalupy a za ním na kamnech v modře pruhovaných peřinách leželo cosi ohnivě červeného. Za chvíli Míša rozeznal, že to je tak červená srst na nějaké hlavě. Byl to chundel Vasilových červených vlasů a vousů. Kníry pod nosem Vasilovi poskakovaly, jak do nich funěl ve spaní. Kohout teď křičel své kikriky na střeše chlívka do otevřeného okna. Ječel z plna hrdla, ale Vasila neprobudil. Teprve když hupl do okna a křičel Vasilovi do ucha, obrátil se Vasil několikrát z boku na bok a konečně si těžce na kamnech usedl. Míša se divil, že nemá tu červenou srst i po těle. Vasil začal láteřit na kohouta.
1: Tak ty nepřestaneš, uličníku jeden, dobrého člověka spát nenecháš.
0: Kohout uskočil zpátky na chlívek a Vasil se upokojil.
2: No tak, umoudřil ses. Dáš už pokoj, lehnu si, zdřímnu si.
0: Padl zpátky na polštář a hned chrupal znovu.
3: Kohout však vletěl oknem rovnou na Vasilovu peřinu a znovu spustil křik.
0: Teď se Vasil až vylekal, vyskočil a rozkřikl se.
1: Ty lotře z černého vejce, ve vlastním době člověk nejslačím raním spánkem spát nemůže. No počkej, však já tě naučím.
0: Kohout již seděl zas na okně. Vasil popadl spod postele botu, takovou sedláckou, zlíka pletenou, a hodil je po něm. Kohout uskočil a bota žuchla do ohrady hned vedle Míšovy hlavy. Medvídek rychle ucouvl za ohradu, aby ho Vasil nespatřil. Slyšel však Vasilův hlas.
2: No, teď snad budu mít pokoj. Lehnu si, zdřímnu si, schrupnu si.
3: Když se Míša znovu odvážil pohlednout dovnitř, Vasil už zaspal. Míša byl v pokušení sáhnout za ohradu pro vyhozenou botu a mrštit ji zpátky oknem po spícím Vasilovi, ale od provedení úmyslu ho odvrátilo podivné počínání Kohoutovo. Ten pokušitel se teď kratmo plížil ke kyvadlovým hodinám, které visely na stěně nad Vasilovou hlavou. Tam povyskočil a klobl do závaží, až se rozkývalo. Znovu vyskočil, znovu klovl a závaží se kývalo už velkým obloukem. A po třetí klovl a závaží bim praštilo Vasila ve spaní rovnou do kotrby.
2: Vasil se k smrti vyděsil.
1: Co to bylo? Pomoc, vrahové!
3: Ale když viděl, že se mu závaží komíhá kolem samé hlavy, rozlítil se na hodiny.
2: Tak i vy takhle proti mě s tím rváčem, kokrháčem?
1: Moji vlastní, moji nejbližší jsou na mne jako na cizího.
2: Ale počkejte, však já si tu pořádek udělám. Vasil vstal, vyvěsil z hodin závaží a znovu si lehl. Tak, teď mě nebude budit ani rváč, kokrháč, ani hodiny nepokojky. Lehnu si, zdřímnu si, schrupnu si, pospím si.
3: Ale nepospal si zas.
2: Kohout vylétl nad Vasilovu hlavu ke stropu, kde stál na poličce jediný talíř, pěkně pestře malovaný. Kohout nabral talíř křídlem a břink! Roztřískl jej o podlahu na tisíc kusů. Vasil vyskočil jako rozumu zbavený.
1: Který kozel to zas? Zbláznili jste se dnes všichni, nebo co? Vždyť to je už jako o čertově svatbě. Propět ran do čepice, ten lotras mi můj malovaný talíř roztřískl. Dědictví drahé porodné matičce. Poslední kus její výbavy památné, jedinou mou jídelní nádobu. No to ti přijde drahot čertův synu.
3: A pustil se za Kohoutem po světnici a pak po celém dvoře a přitom stále láteřil.
1: Však já tě, jen počkej, jen co tě dostanu, já tě naučím, ty se mi dlouho smát nebudeš. Brka ti vytrhám, že na tobě pírka nezůstane, bude s tebe holátko s lepicím a krocanům na posměch. Však on tě přejde, ten tvůj drzý křik, kterým dobré lidi od noci ze spánku budíš, starosti a trampoty zaspatým nedáš, sladké sny od nich zahání. Do denní roboty ježeneš, k ničemu dobrému nejsi, jen neplechu celé dny tropíš, slepicím zrní ujídáš, s darebáky sobě rovnými na smetišti se rveš a teď ještě od božího rána svému pánu nástrahy a úskoky strojíš, škody na majetku i na těle působíš. Ale počkej, už tě mám, už mi neuletíš.
3: Kohout totiž v té chvíli vletěl otevřenými dvířky do chlívka a Vasil se pustil za ním.
2: Ale v tom vyrazilo zevnitř poplašené prase. Vletělo Vasilovi pod nohy, nabralo ho nechtíc na svůj hřbet a prchalo s ním zděšeně napříč dvorem. Vasil, stejně zděšený, byl rád, když ho prase složilo uprostřed dvora rovnou do louže u smetiště. Náhle bylo úplně ticho. Takže Míša musel u díry v ohradě násilím zdržet smích, aby se neprozradil.
0: Vasil chvíli ležel jako bez ducha. Pak si pomalu sedl a složil utýranou hlavu sklesle do dlaní. Všechna drůbež, prase, kočka, pes i ten rváč kokráč obstoupili, jako by ho litovali. Kohout poskočil až docela před něho, přisedl mu k nohám a nevinně mu civěl do tváře. Vasil zhluboka vzdychl a zanaříkal. Tak vidíš, chlapče, jaký já jsem nebožák. A proč ta všechna svízel, ten rozruch a to pozdvižení? Tak hezky se nám tu všem spolu žilo, v míru a pokoji. Všichni jste se u mě dobře měli, nikomu z vás jsem slova křivého neřekl, pírko v cestu nepoložil.
1: Vám, slípky a kohoutové, jsem vždycky zobu dost sypal. Tobě, čuníku, mláto z města nosil.
2: I ty hodiny nevděčnice jsem jako oko v hlavě choval, pomyšlení jim dělal, kolečka a péra zmazal, závaží natahoval, ručičky podle sluníčka vždycky nařídil. A co teď z té své dobroty od vás mám?
3: Ani potlučené tělo posilnit nemohu, prosné kaše, z čeho pojíst nemám. Jediný můj talířek, ty Kazimíre Škodolipče, si mi rozbil. Snad já teď budu muset hlady zahynout. Leda, že by? Jestli ovšem...
0: To bych si snad...
3: Dnes je čtvrtek, v městečku je jarmark, mohl bych si teda...
0: Jenže zač, ani penížku ve stavení nemám, na takový výdaj jsem se nepřipravil a zadarmo mi v městečku talíř nedají.
3: Ale počkej, snad bych přece mohl. Vykrmil jsem já si na Martina husu, pěknou, tučnou, dlouhokrkou, bělokřídlou. V městě mi za ní kupcová dá jistě půl dukát. Pod 40 penízků jí nedám. Za 20 si koupím na jarmarku talířů, za 5 napiju se sladké vodky, ostatek si schovám na zlé časy. Vasil se jal pomalu pracně vstávat.
0: Ach, toto bolí. Zdali pak já na ten jarmark dojdu. Musím se hned vydat pěkně zrychle na cestu, abych to byl před soumrakem zpátky.
3: Zašel do stavení a Míša viděl, jak si napekl na plotně bramborových placek. Pak natáhl gatě a líkové boty. Druhou ale musel hledat u ohrady, kam ji hodil za kohoutem. Vyšel ke kurníku, vytáhl z něho pěknou husu, vsadil ji do nůše a navrch šátkem převázal. Teď Míša viděl, jaký to byl hlupák, že si mohl spleskout a s husou. Vasil se rozhlédl po všem hospodářství a po svých zvířátkách a loučil se s nimi. Tak to buďte všichni s pánem Bohem. Ohlídejte mi můj majeteček před zlým člověkem a divou zvěří. Poroučím vás všechny do ochrany boží vůle a než sluníčko zajde, naschledanou. Pak svedl nůši na záda, vykročil k vratům a jimi do lesa. Na cestu se dal do zpěvu. Na trh teďka do městečka půjdu s husičkou, lesem, polem, horem, dolem, cestou, cestičkou. Není husa jako husa, to je husa má, jaká krása, kila masa, libru peří má. Míša běžel chvíli za ním a slyšel ještě kus jeho písničky. Nač se ptáte, co mi dáte za ní doslova, půl zlatníček, stříbrníček, paní kupcová. Nápěv slyšel Míša ještě dál, ale slovům už nerozuměl. Vasil již zašel příliš hluboko do lesa. Když si byl Míša jist, že se ten člověk s červenými vlasy hned nevrátí, obrátil se zase zpátky jeho stavení.

0: Jo, dneska je fotbal. Tatínek už tam šel?
1: Jasně, už dávno.
0: Tak to já musím za ním.
2: Řekl Maxi Pes Fík a ostrým sportovním tempem doběhl až ke bráně stadionu. Před pokladnou se ale zastavil a hezkou chvíli tam nerozhodně přešlapoval, protože nevěděl, co má dělat. Byly tam napsané ceny vstupenek pro diváky, pro vojáky i pro děti, ale nikde nebylo napsáno, co stojí lístek pro psa.
0: No, to je potom těžký.
2: A ještě ke všemu tam byl nad pokladnou veliký plakát, kde bylo napsáno: Fandi, ale zůstaň člověkem.
0: Jo, to se jim snadno řekne. A co teďka já?
2: Řekl si Fík a potom se rozhodl, že si koupí člověčí lístek, protože na černo tam přece jenom vlézt nechtěl.
0: Nejdřív si ale musím vyzkoušet, jestli vůbec projdu tím kolovrátkem.
2: Tedy správně se tomu kolovrátku říká turniket, je to taky v metru a je to takové počítadlo na lidi. No jo, právě že jen na lidi. Pes by možná taky prošel, ale na Maxi psa to bylo moc malé. Jenom se mu podařilo pěkně ucpat vchod a už tu byl pořadatel a netrpělivě ho vyháněl. Člověče, nezdržujte tady provoz. V maskách se tam nesmí. Tady není žádnej maškarní bál, člověče. To víte, pořadatelům se dá těžko něco vyvracet nebo vysvětlovat. Takže Fík radši poslušně vycouval, dal si pořádný rozběh a přenesl se přes vchod parádním maxipsím skokem. Jak ten pořadatel pořád pozorně civil na turniket, ani si nevšiml, že mu nad hlavou letí pes. On taky málo kdo by počítal s tím, že by mu mohli nad hlavou lítat psi.
0: No, a jsem tady. Teďka ovšem, jak najdu v tom davu tatínka?
2: Ale nebylo to obtížné. Fík sice neviděl tatínka, za to tatínek hned na dálku bezpečně spatřil Fíka. On takový maxipes se taky dá sotva přehlídnout. Zapískal na něj a Fík se hned rozběhl správným směrem. Za to hráči na hřišti přestali běhat, protože si mysleli, že to zapískal rozhodčí.
3: Tak podívejte, pane, co jste tím pískáním způsobil za zmatek? Vidíte, co jste spískal?
2: Zlobil se pořadatel a chtěl tatínka dokonce vyvést. Jenže to už se přiřítil maxipes a pořadatel, když viděl, že to obrovské zvíře patří k napomínanému pánovi, radši toho napomínání hned nechal a spěšně se vzdálil. Ani se nepokusil zkontrolovat Fíkovi vstupenku.
0: Já stejně žádnou nemám,
2: přiznal Fík tatínkovi, když byl pořadatel z doslechu.
0: Býval bych si koupil, vážně, ale oni žádný vstupenky pro psy nemají.
2: Kdyby i měli, stejně by tí neprodali.
0: Proč pak?
2: To by museli mít leda vstupenky pro slony.
0: Náhodou, tak velký zase nejsem jako slon. No, a koupil bych si ty psí lísky třeba 3. No.
2: Tohle už opravdu zapískal pan rozhodčí a na hřišti se zase začalo hrát.
4: Horký párky limonáda, horký párky limonáda, horký párky limonáda, horký párky limonáda, horký
0: párky limonáda,
2: horký párky limonáda. Je libo jeden pár.

0: Stejně, asi tak 20. Že, prosím?
1: Depak, ohradil se Fík. To není zdravý, moc se nalejvat. Kde pak 20? Stačí 18.
0: Kopaná se sice hraje na hřišti, no ale někdy ovšem ten míč taky vletí až na tribunu. A zrovna těsně vedle Fíka.
1: Já si kopnu,
0: radoval se Fík. Tatínek ho chtěl včas varovat, ale už to nestihl. Dej pozor!
2: Fíku! To ses do toho musel zas tak opřít.
1: Když já zapomněl.
0: Fík zkrátka zas jednou zapomněl, že má moc velkou sílu a dal takovou ránu, že to protrhlo síť.
1: Já nerad!
0: Křičel přes celé hřiště, ale nikdo ho neslyšel, protože davy ještě obdivně hučeli nad tou dělovkou.
1: Ještě, že jsem netrefil tyč. Brána je dražší než síť, že jo?
0: Vyděšený brankář se zaryl za tyčí do země jako krtek. A když ho vyhrabali, ještě se nějakou chvíli třásl strachy a pak teprve mohl rozhodčí písknout a zápas pokračoval. Diváci pěkně fandili, ale potom zas rozhodčí odpískal nějakou chybu a na protější straně se ozvala banda výrostků.
1: Copak to se smí?
0: Samozřejmě, že se to nesmí urážet rozhodčího, jenže výrostkové si to pořád jaksi nechtějí nechat vysvětlit.
1: No, tak já jim to teda vysvětlím.
0: Rozhodl se Fík, třemi skoky tam skočil mezi ně a pořádně štěknul. Už jenom od toho štěknutí čtyři upadli, jaký to udělal vítr. A když k ním pak Maxipes silným hlasem promlouval, drželi se výrostci jeden druhého, aby to s nima moc necloumalo.
1: Tak, pánové, aby bylo jasno, já sice nejsem pořadatel, ale jestli budete na toho černýho pána hrubý, spořádám vás pořádně. Chce si to snad někdo se mnou rozdat?
0: Ale to samozřejmě nikdo nechtěl, protože až takovou odvahu zase neměli. Když potom opět rozhodčí jednou chybně zapískal, jenom se slušně hlásili jako žáci ve škole. A teprve, když jim dal Fík mávnutím tlapy svolení, zvolali sborem. Jenže teď zase ztratili rozum hráči na hřišti. Pár se jich tam začalo strkat a pošťuchovat, někteří se dohadovali s rozhodčím a dokonce do něj strkali. Fík už se na to nemohl dívat. Skočil tam mezi ně jako vítr a mocným hlasem křikl.
1: Co je to za způsoby?
0: Hráči strnuli na místě jak personál v šípkové růžence, rozhodčí strachy upustil píšťalu a úprkem sehnal pryč, jak je na to z některých hřišť zvyklí.
1: Vidíte, vy chytráci, teď vám utek rozhodčí,
0: řekl Fík a sebral pohozenou píšťalku.
1: Budu vám to muset pískat sám, ale žádný hlouposti, to vám povídám.
0: Znovu zahájil hru a byla to tedy hra. Všichni hráli tak vzorně slušně, že rozhodčí Fík ani moc pískat nemusel. Když konečně přece jen písknul, byl to omyl. Chtělo se mu jenom kýchnout, jak ho včelka pošimrala na nose.
1: Promiňte, já jsem se upísk,
0: řekl Fík a omluvně rozpřáhl tlapy.
3: Ale vždyť se nic nestalo, pane rozhodčí,
0: řekli mu oba kapitáni a banda výrostků na pokyn toho nejstaršího hned zborově zvolala.
4: Rozhodčí je také člověk.
0: No, třeba si ani nevšimli, že rozhodčí je teďka zrovna pes. Třeba to nemysleli nijak zle. Potom už pískl Maxi pes jenom dvakrát a vždycky správně.

0: Teda, to byl dneska fotbálek, co?
1: Libovali si fanouškové.
0: No, víte, rozhodčí byl sice, takhle bych řekl, byl sice pes, ale pořádek si udržet uměl, to teda jo. No, ale to už Fík neslyšel, protože seděl doma v houpacím křesle, na šňůře se mu sušily dva páry kopaček a Maxi pes důležitě vykládal Áje.
2: To bys neřekla, Ájo, jak je to soucování namáhavý. Musím si trošku odpočinout.
3: Nápadníci princezny dosinely. Děti zadoněly. Babičko, vyprávějte nám něco. Vyprávějte nám nějakou pohádku. Slíbila jste nám to a my jsme byli dneska hodné. Skutečně hodné? Moc hodné? Ptala se babička. Jako beránci, odpovídali děti. No dobrá, tak tedy, milé děti, poslouchejte. Budu vám vyprávět o tom, jak si nápadníci chtěli získat princeznu Dusinelu. Jsou tomu už 100 a 100 let, kdy v zemi zvané Pampelína žil jeden král, který se jmenoval René. Jeho království nebylo nikterak veliké, neoplýval ani žádnou velkou mocí a za královský palác mu sloužil docela obyčejný dvorec, nebo jak se teď říká, velký statek. Myslím proto, že o tomhle králi se ani nepíše v žádných knihách. A přesto vlastnil velké bohatství, obrovský poklad, který byl tak skvělý, tak báječný, že mnoho jiných panovníků, i ti nejbohatší a nejmocnější, by za něj obětovali své paláce, svá království, spousty peněz, hromady zlata. A tím pokladem byla jeho dcera, princezna Dusinela. Ale měli byste vidět, jaká to byla nádherná dívčina, jaká dokonalá krása. Byla skutečně vybavena vším tím nejhezčím. Říkalo se, že z jejího bělostného čela vyzařoval jas, jako když se probouzí den a slunečními paprsky rozjasňuje jarní jitro, že její oči byly jako dvě nekonečná moře, ve kterých se zrcadlila celá blankitná obloha. Že její tvářičky byly jako dvě čerstvě rozkvetlé růže, jemně skropené svěží ranní rosou. Že její ústa s rubínovými rty vypadala jako nakrojené granátové jablíčko. Že když si půvabná Dusinela hrála mezi kvítím na lukách, svižná čila jako milé kůzlátko, stávalo se často, že byla málem považována za vílu nebo za božské zjevení, což také způsoboval odlesk jejich zlatých, zářivých vlasů. V době, kdy o ní mluvíme, bylo princezně 16 let. Přitom už měla věru takovou proslulost, že se o ní vykládalo, šuškalo všechno možné, protože ten, kdo je výjimečný a slavný, bývá středem pozornosti, zvědavosti, zájmu a nikdy není ušetřen všelijakých řečí, chvály i pomluv. Zkrátka, Dusinela byla jako hvězda, byla i v sousedních královstvích známá a uznávaná jako královna mládí a krásy. A tak nebylo divu, že do Pampelíny přicházela každým dnem řada nápadníků, kteří by se s Dusinelou byli rádi oženili. Přicházeli ze všech možných zemí i dalekých, byli nejrůznějšího věku, vzhledu, povolání i postavení, bohatí sedláci, obchodníci, kteří měli peněz jako želez, válečníci, šlechtici, knížata, panovníci, králové, ale také například trubadůři, neboli mladí potulní zpěváci, jejichž jediným majetkem byly violy, loutny a písně. A všichni, jakmile spatřili Dusinelu, byli úžaslí, jako uvytržení, očarovaní a nadšení. A v obdivu volali, že chtějí princeznu, že ji určitě musí mít a tvrdili, že neodejdou, dokud ji nezískají. Někteří z nich, aby si krále naklonili, ho zahrnovali chválou a špatolízalstvím, jiní ještě mazanější mu přinášeli cenné dary. Bohatí sedláci mu posílali vozy se sudy vína, obilí, zeleniny a ovoce všeho druhu. Obchodníci přiváželi krásné sametové šaty z dalekých zemí, skvostné hedvábné pláště a oslňující zlatem krumplované koberce. Knížata a králové vybírali od lidí ve svých zemích nové daně a poplatky, aby si za ně pořídili okázalé přepichové kočáry a vozatajstvo i koňská spřežení té největší ceny. Chučí obdivovatelé a trubadůři opěvovali ve svých verších slávu krále a hlavně půvab božskou krásu princezny Dusinely. A vojáci, bojovníci řinčeli zbraněmi a hrozili, že nedáli jim král svoji dceru, tak vyplení, vypálí celé jeho království. Nejvíce z toho měl zamotanou hlavu sám král René. Vybrat z tolika nápadníků takového, který by byl po všech stránkách nejvhodnější, zároveň nejbohatší a nejmocnější a který by se přitom zalíbil princezně, bylo nesmírně obtížné. Jestliže jeden měl to, druhý měl zas ono. Jestli jednomu chybělo jedno, druhému zase něco jiného. A král, jak vám říkám, se zmítal v nerozhodnosti. Jestliže se jeden den zdálo, že dospěl k rozhodnutí, druhý den je zrušil, jako když schoří vých slámy a opět nevěděl kudy kam. A co ho nejvíce sužovalo, byly současně narůstající velké obavy, když pozoroval, že odmítnutí nápadníci jsou uraženi, nazlobeni, pobouřeni a navíc, že se mu za to chtějí pomstit. Ubohý král René z toho byl velice znepokojený a zničený. Naštěstí si vzpomněl, že kdysi v den křtu jeho dcery mu řekla bílá Ermelinda, kdybyste někdy měl s Dusinelou starosti, nezapomeňte, když jsem já její kmotřičkou, že to něco znamená. Král proto usoudil, že bude nejlíp, když se půjde s tou dobrou vílou poradit. A hned na zítří za úsvitu si sám osedlal koně, sedl na něj a aniž by se o tom komukoli zmínil, vyrazil rychle směrem k Montserratu, kde měla Ermelinda zámek. Přijala ho, on jí vyložil, jaké má nesnáze a skončil otázkou, co mám dělat. To, co mu pak Víla pověděla, co mu poradila, muselo být moc dobré a užitečné, protože když se pak s ní rozloučil, byl rozveselený, čilý a jen zářil. Tvářil se jako člověk, kterému se ulevilo, když mu vytáhli z paty nepříjemný trn, nebo jako by ho vyléčili z těžké nemoci. A už ten večer a druhý den ráno, v poledne i večer a pak následující 3 dny královští heroldi s trubkami a bubny rozhlašovali takovéto oznámení. Tutruturatata, tutruturatata. Všem na vědomí se dává, že ten, kdo se uchází o princeznu Dusinelu a chtěl by ji získat, může se zúčastnit soutěže, která se bude konat 1. červencovou neděli na velké královské louce v Pampelíně. Před zraky všeho lidu, který je zván na tu podívanou, ať každý nápadník předvede, jak je, co má, co umí a dokáže. A kdo zvítězí, ten dostane Dusinelu za ženu. Tutruturatata. Můžete si pomyslit, jaký rozruch a schon nastal v Pampelíně a v okolí. Ruch, jaký království nevidělo a nezažilo. Všichni byli netrpěliví, napjatí a hořeli nedočkavostí, kdy už nastane onen veliký den. No, dočkali se. Ten den konečně nadešel. Ach, kdybyste, milé děti, viděli, jaké obrovské množství lidí se už od rána shromáždilo na královské louce. Do Pampelíny se vypravili návštěvníci ze všech sousedních i hodně vzdálených zemí a království. Vlastních nápadníků se dostavilo na 200. Přinášeli a přiváželi si sebou věci, náčiní a nářadí všeho druhu, až se z toho hlava točila. Úderem 9. hodiny se král a princezna s doprovodem odebrali na louku, kde pro ně byla postavena vyzdobená tribuna. Och, jak to princezně slušelo, jak byla krásná ve svých bílých šatech a s květinovou korunkou na hlavě. Mezi diváky to obdivně zašumělo. Nejednomu z nápadníků se sevřelo srdce úzkostí, když viděl tu krásu, tu líbeznost a přitom takové množství soupeřů. Mnohý ztrácel odvahu a naději. A už se z řad uchazečů vynořil první. Byl to statný, svalnatý chlapík, ramenatý, s plecemi jako bík a s docela hezkou, příjemnou tváří, i když měl dosti tmavou pleť a vlasy rozcuchané jako křoví. Na levém rameni nesl velikou těžkou kovadlinu a na druhém mohutné kladivo a silnou železnou tyč. Za ním několik mužů s podobně začernalou tváří táhlo 2 káry. Jedna byla naložena černým uhlím a na druhé byl kovářský měch. Mezi přítomnými davy se rychle rozneslo, že se jmenuje Železan a že je to starší syn krále z Velkých hutí. A každý věděl, že v království Velké hutě je uhlí tolik jako vody v moři, že je tam více železa než skal ve zdejších horách a celý národ kováků, kovářů a strojařů, kteří ve dne v noci pracují bez přestání v obrovských hutích a železárnách. Muži brzy vyhloubili jámu, nasypali do ní uhlí, které pak zapálili a připravili výheň. Do ní vložili kovovou tyč, zatímco Železan uložil a pečlivě si připravil kovadlinu. Potom, jakmile tyč byla až dobila rozžhavená, uchopil ji levou rukou do kleští, položil na kovadlinu a pravou rukou silnými údery kladiva, pin pan pin, do ní začal bušit, kovat a zpracovávat ji. Z rozpáleného železa vytryskávaly záblesky a jiskry, rámus byl ohlušující a kladivo pracovalo rytmicky, zdvihnutí úder, aniž by se kovářova ruka unavila. A když potom přestal kout, tyč už vůbec nebyla tyčí, ale to byste se divili, proměnila se v meč, dlouhatánský meč, třpitící se jako stříbro. Ale to ještě nebylo všechno. Když ho Železan ponořil do studené vody, aby jej schladil, uchopil pak meč oběma rukama a se zvonivým zvukem jim udeřil, sekl do kovadliny. Bylo to neuvěřitelné. Kovadlina se rozdělila na dva kusy. Kusy odlétly od sebe na vzdálenost několika kroků, zatímco meč byl až po rukojeť zabodnutý do země. Úžaslý dav tleskal a vykřikoval: bravo, výborně, to je, panečku, výkon, to je práce. A někteří nápadníci se pod dojmem z toho vzdali, protože se necítili schopni předvést něco tak velkolepého. Ten, který přišel na řadu jako druhý, byl drobný kudrnatý světlovlásek se svěžími růžovými tvářemi a milým vzhledem. Působil čile, vesele, příjemně svým vystupováním a svižnými pohyby veverky. Jmenoval se Fortunát. Jeho otec, král země s výstižným názvem Krasolány, měl tolik majetku, že o něm ztrácel přehled. Vlastnil rozsáhlé vinice, na níž se rodili koše hroznů. Měl olivové háje se stromy jako duby, které se každoročně prohýbaly pod svými plody. Měl obilná pole, jejichž konec se nedal dohlédnout, a louky tak rozlehlé, že bylo zapotřebí více než jednoho dne k tomu, aby se dali obejít. Měl travnaté pastviny, na kterých se pásl dobytek v počtu tisíců, a dále husté lesy, kde žila spousta zvěře. Mladík přiváděl vůz, ve kterém byly zapřaženy dva páry volů. Za ním pak lokaj vedl pluh tažený 6 koňmi a následovala veliká skupina rolnických žen. Všichni se přiblížili k obilnému poli, které hraničilo s loukou a na kterém rostla zralá pšenice. Fortunát vzal z vozu kosu, vstoupil na pole a pustil se do sečení pšenice. Rychlý pohyb kosou vpravo, cik, rychlý pohyb vlevo, cak, přitom vždy hbitý krok vpřed a zase cik, cak, cik, cak, a než by se přespívala písnička, celé pole bylo pokoseno. Ženy vazačky snopů, kterých bylo nejméně 100 a nebyly to žádné líné nešiky, sebou museli řádně pohnout a pospíšit si, aby stačili zasekáčem v tak krátkém čase vázat snopy, hned je nakládat na vůz, upevnit a pak za pokřikování lokaje na voli je odvést na vedlejší prostor s mlatem, tam je složit a vrátit se pro další, a to všechno v neuvěřitelné rychlosti. Mezitím však Fortunát už uchopil kleč pluhu, práskl bičem do koní a šup, začal brázdit pluhem pole, které právě tak bleskově posekal. Během necelé čtvrthodinky bylo slyšet stále jen pobízející volání na koně: hie, hie, a bylo vidět jen závratně rychlý pohyb spřežení s pluhem vedeného Fortunátem, jakoby poháněného neviditelnou zázračnou silou. Když se konečně spěnění koně zastavili, pole bylo nejen posečeno, obilí z něj odvezeno, ale celé také zoráno, a jak zoráno, dokonale. Přímo zázračně. Brázdy byly naprosto přímé, rovné, stejné a ani jediná nebyla o hrudku země vyšší než ostatní. Přihlížející lidé si kladli otázku, zda nemají vlčí mlhu, zda se jim to nezdá, nebo zda jim neočaroval oči jakýsi obratný kouzelník. Někteří zkoumali pluh a koně, zkoušeli s nimi poodjet a orat. A když se přesvědčili o tom, že v té práci nebylo nic ďábelského, volali, nikdo by nic rychleji a lépe neudělal. Stejně jako vystoupení kováře Železana, i tento obrovský výkon zapůsobil na krále a jeho družinu tak, že uznale obdivně pokyvoval hlavou, dokonce se stoupil z tribuny a šel také dílo zhodnotit. Napětí, kdo zvítězí, se stupňovalo. A pod dojmem toho více než 3/4 uchazečů o princeznu odstoupili od soutěže. Z těch, kteří vytrvali, se jako třetí uprostřed louky objevili společně a najednou hned dva nápadníci. Dva urostlí muži, pyšně usazení na dvou krásných válečných ořích. Koně to byly skutečně skvělí. Muži měli brnění a zbroj, přilbice, chrániče nohou, ocelové pancéře a stříbrné štíty. Dále měli dlouhá kopí, meče a válečné sekery, ze kterých člověku naskakovala husí kůže. Byli to dva nejznámější, nejhroznější bojovníci a válečníci té doby a každý už víceméně slyšel vyprávět o jejich činech. Ten se zrzavými vlasy byl divoký, drsný a zarputilý Artaban, který byl pohromou nejedné doby té země. Sám pobil 20 cizích rytířů, kteří ho chtěli dostat. A druhý, s černými vlasy, byl proslulý vyhlášený válečník Baltazar, který poslal na smrt 1000 Maghrebanů, obyvatel severní Afriky, a při bíčích zápasech dovedl popadnout i to nejsilnější a nejzuřivější zvíře za rohy a roztočit je kolem sebe. Postavili se proti sobě a pozdravili se. A potom se naráz vyřítili jeden proti druhému. Ozýval se třeskot a nárazy kopí do štítů byly tak tvrdé a prudké, že koně klesly na kolena a kopí se rozlomila. Popadly sekiry a pustili se do sebe sekirami. Těžko si představit, jaké hrozivé údery to byly, jak ten souboj byl děsivý, když sekiry úplně otupily, sáhly po mečích. A protože koně stále více podklesávali a uhýbali, bitci z nich seskočili na zem a pokračovali tak v boji s narůstající zběsilostí. Ozývalo se volání do toho Artabane, do toho Baltazare. A když se jim zlomili meče, vytáhli dýky. A když ty se jim skroutili, pustili se do sebe tělo proti tělu pěstmi. A opět bylo slyšet výkřiky do toho, do boje. Souboj trval dosti dlouho, byl divoký, bezohledný, ostrý. Nakonec při něm byly štíty rozbity na kousky, přilby strženy a roztříštěny, pancéře proraženy a polámány, udýchaní bojovníci lapající po dechu, zakrvavení a pokrytí prachem, vypadali jako příšerní netvoři. A stále ještě nebylo rozhodnuto, stále ještě nebylo možné předvídat, který kterého dorazí. Až tu najednou Artaban, který příliš prudce s vypětím všech sil hodil na svého protivníka kus rozpadlého pancéře, sklouzl, zavrávoral a octl se na zemi. Baltazar se ještě vzchopil, využil toho, vrhl se na něj, pak sebral veliký kámen a hodil jej Artabanovi na hlavu. Hrůza. Ach, moje děti, byla to hrozná, příšerná podívaná. Ženy omdlévaly, děti volali o pomoc a muži bledí se zaťatými zuby se mračili a nejraději by dorazili také Baltazara, který se sotva držel na nohou. A když lidé viděli vítěze souboje s vyraženým okem, s napůl utrženou paží, s nohou, kterou vlekl za sebou, zalitého krví, jak se blíží k princezně, ze všech prsou vytryskly výkřiky hrůzy. Dusinela se odvrátila a král byl v rozpacích. A co se nestalo? Po tomto krutém nelidském divadle zůstali z uchazečů o princeznu pouze dva. První z obou, který vyšel na prostranství, aby se pochlubil svou dovedností, byl hezký, mimořádně hezký, velice mladý, ještě skoro chlapec. Nad rtem a na bradě mu teprve začalo vyrážet lehké chmíří. Dlouhé vlnité světlé vlasy mu padaly až na ramena a rámovaly obličej tak jemný, tak čistý, jasný a tak roztomilý, že z něj člověk nemohl spustit oči. Ano, ten mladý muž měl velice přívětivý vzhled a navíc pružný krok a pěkné vlídné vystupování. Jenže bohužel, ten rozhodně neměl peněz jako želez. Jeho oblečení bylo skromné, obnošené a střevíce se mu na patách rozpadávaly. Kdo to vlastně byl a kde se tu vzal, odkud přichází, jak se jmenuje, to nikdo nevěděl. Nikdo ho neznal a nikdo ho nikdy nespatřil. Držel v ruce podlouhlou schránku, která u všech vzbudila zájem a zvědavost. Co jen v ní může mít? Ptali se diváci navzájem. A když pak uviděli, jak z ní vyjímá housle, tak se na sebe tázavě i potutelně podívali a několik vtipálků dokonce nahlas posměšně vykřiklo. Bude asi hrát k tanci opicím? Mladíkem to však vůbec nehnulo, nedal se odradit. Posměšným a urážlivým vtipům nevěnoval pozornost. Doladil své housle, opřel je pod krkem do prsou, přešel blíže ke královi a princezně a přejel smyčcem po strunách. Z jemného a ušlechtilého nástroje se linula melodická líbezná hudba. Hudba působivá, tklivá i veselá, která pronikala do duší a naplňovala je radostí, slastí, až vytržením a nadšením. Panečku, jak všichni utichli. Nikdo už se nesmál, nikdo ani nedutal. Dokonce i ptáci přestali zpívat a vítr přestal vát. Lidé úplně uchváceni hudbou natahovali uši a zadržovali dech. V tom tichu by bez pochyby byl slyšet i let motýlů, kdyby neusedli na květy, aby také oni poslouchali tu nádhernou božskou melodii a harmonii. Potom se mladík dal do zpěvu. Vyspívával svoji lásku k Dusinele. Ve své písni vyjadřoval, že nejlepším, hlavním a vlastně jediným cílem manžela princezny by mělo být jen jí milovat, zbožňovat a opěvovat. A jeho píseň byla tak horoucí, přesvědčivá, zanícená, že všichni mládenci, kteří tam přišli společně se svými dívkami, padli před nimi na kolena, aby zasypali jejich ruce polibky. Také manželé, i takoví, kteří žili už dlouhá léta spolu a měli mezi sebou a za sebou různé půtky a hašteření, se objali jako 20letí zamilovaní milenci. A drobní starci a stařenky na sebe napůl v slzách, napůl s úsměvem pohlíželi a šeptali: vzpomínáš si? A když mladý krásný zpěvák svou píseň dokončil, šel se poklonit princezně a položil k jejím nohám své housle, na všech stranách vypukl bouřlivý, nadšený potlesk. Všichni měli pocit, že tento u ní určitě musel vyhrát. Řada přišla na posledního nápadníka. Jestliže předcházející byl nejmladší a nejhezčí, tenhle naopak byl nejošklivější, byl zavalitý, měl na sobě zvláštní lehký plášť, který mu sahal až na paty, takže mu byla vidět vlastně jen veliká hlava. A jak, panečku, ta hlava byla ohyzdná, tvář měl plnou neštovic, nos jako cibuli a každé oko šlo jinam. Šel stěžka v čele 12 sloužících, kteří byli oblečeni do podobných plášťů, jako měl on. A za nimi výjížděl na louku vůz, celý přikrytý velikou plachtou, jejíž dolní okraje visely až na zem. Byl tažen 8 koňmi, z nichž byly však vidět pouze kousky hlavy s očima a nohy s kopyty, jinak byly zahaleni velikánskou pokrývkou. Co to znamenalo? Co se pod tím skrývalo? Jaké překvapení se tu chystalo? Onen škaredý a tlustý nápadník se přiblížil úplně až ke králi a něco mu vykládal. Lidé však vůbec neslyšeli, co mu říkal. Po chvilce dal král znamení, ozvalo se troubení, bubnování a herold, čili hlasatel, ohlašoval. Slyšte, slyšte, teď je třeba, abyste se rozdělili na dvě části. Rozestoupili se, polovina sem, vlevo, na jednu stranu louky, druhá polovina sem, vpravo, na druhou stranu. Vytvoříte dvě dlouhé řady tak, aby mezi nimi mohl projíždět vůz našeho posledního uchazeče o princeznu Dusinelu, abyste si jej mohli i vy zblízka prohlédnout. Teprve až to provedete, až se rozmístíte, pak teprve vjede pan Zlatoslav. Zvědavý a napjatý dav se rychle dal do pohybu a seřadil tak, jak bylo žádáno. Na začátek obou širokých řad nejblíže ke králi se postavili šlechtici, královští úředníci a pak teprve ostatní lidé a nakonec pobudové. Nápadník, který se jmenoval, jak bylo oznámeno, Zlatoslav, se mezitím odebral se svým průvodem na horní, vzdálenější okraj louky a když zjistil, že všichni skutečně udělali, oč požádal, dal povel k zahájení nevídané přehlídky. Odhodil svůj plášť a po něm to podobně učinili jeho sloužící. Když jim potom pokynul rukou, stáhli rychle z vozu plachtu a z koní velikou přikrývku a vešli či vjeli mezi řady lidí. Ti s vyvalenýma očima spatřili to, co nikdo nikdy ještě neviděl a co už nikdy neuvidí. Vůz byl totiž celý ze slonoviny a kola měl stříbrná. Koně měli postroje posázené zlatými hvězdami. Oblečení pána i jeho sloužících bylo utkáno z hedvábí, posetého jiskřícími flitry. Límce byly posázeny jemnými perlami a opasky diamanty. Sluhové vylezli na vůz. Zlatoslav usedl vpředu na sedadlo. Ozvalo se prásknutí bičem a koně vyrazili uličkou mezi lidmi směrem ke královi a princezně. Vypadalo to, jako když se po zemi pohybuje zářící slunce. A z toho slunce vylétaly nejen světelné paprsky, ale také mince, zlaťáky a všechny druhy šperků, přívěsky, prsteny, náramky, náhrdelníky, řetízky, ozdoby, klenoty, skvosty, které sluhové bez přestání rozhazovali plnými hrstěmi na jednu i druhou stranu. Můžete si představit, jaký nastal zmatek. Oh, kdybyste viděli ty lidi, jak do sebe vráželi, až se poráželi, jak se zmítali, hádali, jak sebou cloumali, jak se rvali o to, kdo pochytí sebere získá nejvíc. A všichni, ať pro sebe urvali větší nebo menší kořist, brzy zborově volali, ať žije Zlatoslav, ať žije Zlatoslav. A když se Zlatoslav dostal až před krále, sestoupil ze sedadla a vykročil k němu. Sloužící ho následovali. Každý z nich nesl na ramenou velkou brašnu a její obsah vyprazdňovali k nohám princezny. Vysypávali se z nich samé drahé kameny. Ametisty, chalcedony, safíry, rubíny a smaragdy. Tolik jich živoucí člověk ještě nikdy nikde najednou neviděl. A král úplně tím unesený zvolal. Budete to vy, pane, kdo se stane mým zetěm, kdo dostane za ženu mou dceru. A princezna se jako pominutá, šílená radostí vrhla kolem krku nápadníka, zatímco k obloze stoupalo stále hlasitější volání. Ať žije Zlatoslav, ať žije Zlatoslav. Do toho zazvonil zvonec a pohádky je konec. Ale babičko, zeptala se udiveně a jakoby nerozuměla malá Lizetka. Koho si Dusinela vlastně opravdu vybrala? Ech, ty hloupoučka, přece toho Zlatoslava. O ne, vykřikla Lizetka. Tak tomu já, babičko, nevěřím. Ne, to není možné, co říkáte. Vy chcete, aby taková mladá, krásná princezna, jako byla Dusinela, si vzala toho ošklivého tlouštíka, toho starého ohavu? Ne, to mi nikdy nenamluvíte. Já a každá jiná by si vzala toho zpěváka. Pst, holčičko, utišovala Lizetku babička. Už je třeba jít spát, už je pozdě. Což pak se vám neříkala, že to byla pohádka a v pohádce je možné všechno.

0: O jablíčkové posteli. Ježeček Bodlinka zabloudil. Seděl uprostřed louky sám a sám a smutně se rozhlížel, nevěděl kudy kam. Vyšel si po obědě na procházku a teď neznal cestu domů. Slunce se koulelo k vršičkům stromů a ptáci už přestali zpívat. Motýli si hledali nejlepší místo ke spaní. Včely a čmeláci zmizeli ze strání. V blízkém lese zahoukala sova, na chviličku stichla a pak začala znova. Dvakrát, třikrát, čtyřikrát celý kraj se chystal spát. V Bodlinkovi byla malá dušička. Seděl v trávě na placatém kamínku, v duchu slyšel starostlivou maminku. Říkala, nechoď nikam daleko, ať se nestratíš, běž jen tam, odkud znáš cestu zpátky.
1: Ale já ji neposlechl, vzdychal. Teď to mám, zavinil jsem si to sám, co budu dělat?
0: Najednou zaslechl věteli pod strání, tichoučké dupání. Než se nadál dupy dup, stál u něj zajíc a hned se ptal, co pa tady děláš, Bodlinko? Utíkej domů, za chvilku bude tma jako v pytli.
1: Já bych utíkal, až by se mě hlava třásla,
0: zakňoural ježeček,
1: ale nevím kudy kam.
2: Snad si nějak poradíme, chlácholil ho zajíc. Kde pak bydlíš?
1: U maminky a tatínka,
0: řekl ježeček a bylo mu málem do breku.
2: To je pro mě novina, smál se zajíc. A kde máte pelíšek?
1: Na pasece, v haldě klestí, pod kopečkem, u rozcestí. Já nevím,
0: vzdychal Bodlinka a přemýšlel. Najednou se ťukl do čumáčku a vyhrkl.
1: Už jsem si vzpomněl. Když jsme si hledali nové bydlení, povídal tatínek, nejlepší spaní je pod jabloní. Jablíčka nám budou padat rovnou do postele.
2: No vidíš, jaký jsi chlapík, pochválil ho zajíc.
0: Teď už si poradíme. Rozběhni se kolem šípku a podle příkopu doběhneš až k jabloňové aleji. Tam to dobře znáš. Ježiček si oddechl, poděkoval za radu a běžel. Spokojený, veselý, za chvilku už ležel doma v jablíčkové posteli.

0: proč nestačil Nedoubek napsat další pohádku. Nedoubek uplácal z mokré hlíny mističku napití pro skřivánka a jakoby na něj z té mokré práce sedla nemoc. Uklidil se do jedné z prabábiných polic a tam si smutněl a posmrkával. Ino, co s tebou je, skřítku, nemáš chřipku? Hliněná prabába věděla, že kluci z hořejšího světa z jarní mokroty uloví někdy rýmu a kašel. Starala se, ještě nevykvetl Petr Klíč ani plicník, abych ti připravila z léčivého bejlí čaj. Musím ti uvařit z loňského sušeného, anebo jestli zbyl od loňského jara pampeliškovej med. Ale Nedoubek nechtěl čaj ani lžičku pampeliškového medu. Zafňukal. Mně se stýská. Ukázal na skřivánčí hliněnou mističku. Vypadá zrovna tak jako důlek na cvrnkání kuliček. Když nebudu Honzíkovi pomáhat, kluci ho obehrajou. Prabába pokývala stoletou moudrou hlavou. Zkrátka, patříš na hořejší svět. Přespal si u mě zimu s kytičkovými cibulkami a chce se ti nahoru, ke sluníčku, jako Šafránkovi, jako Bledulkám a Sasankám. Jenže oni vědí, kdy nastal jejich čas, aby se mohli pozdravit se slunečním světlem a nepomrzli. U skřítků nemám zkušenost, rozhodla. Teď má tvůj Honzík nejspíš rýmu a kašel, šlapal v mokrém sněhu a nateklo mu do gumáků. Zkrátka bys ho v té vší mokrotě těžko hledal. Počkáš tu v suchu, až nahoře roztajou sněhuláci a pomůžeš pumpovat mízu stromům. Přidělím ti pumpičku a budeš s mými skřítky pumpovat ze soudků mízu, aby stromy a keře ožily. Když já jsem moc smutnej, vzdychal Nedoubek. Já bych tuze rád nahoru, ale nemám pro Honzíka ani pořádnou klukovskou pohádku. Všechno je tady u vás samá práce a starání jako u velkých lidí. A oblékat kytky do cibulek a konejšit mimina je moc holčičí. Nemáte tu něco jako sedmihlavej drak? Nechce se ti pumpovat, skřítku, rozumovala prabába. Klukům není po jaru nálada do práce, ale do pranice. Ale my tu nemáme klukovskou, jen stromovou mízu, rozhodla. I tak si zalézt někam do koutka a stejskej si tak dlouho, až tě to přejde. Nedoubek hledal mezi lahvičkami a pytlíky v prabábiných poličkách koutek na stýskání. Našel poličku, která se zdála prázdná, stočil se tam do klubička, přetáhl skřítkovskou kapuci přes oči, přes uši a smutněl si tam, jako by byl za dveřmi a na hambě dohromady. Kdyby jsem pod zem zasvítil měsíček a pošimral mě za ouškem, zdála by se mi pohádka, jak s Honzíkem Doubků obehráváme kluky v kuličkách, a nebo námořnický sen o tom, jak děláme průplavy v jarním tání. A tu ho něco lapilo jako do lasa, obtočilo mu to knoflík na bundě, lup! Už knoflík uletěl kamsi pryč. Nedoubek se posadil, promnul oči a hledal, kdo ho to přepadl. Myslel, že je v temném koutku poličky sám, ale neviděl nic, jen nějaké pidi vajíčko, malé a bachraté jako zrnko prachu.
1: Koukej mazat pryč,
0: hvízdlo pidi vajíčko.
1: Tady bydlím já.
0: A kdo jsi? Vejtá ho. Už klíbl se Nedoubek. Musel bych si nasadit brejle, abych tě uviděl, špunte.
1: Jsem sedmilasej drak, řeklo pidi vajíčko. Dřímu tu v jeskyňce pokojně, ale jak se mi tu někdo připlete, hodím po něm lasem a uškrtím ho jako tvůj knoflík.
0: Pidi vajíčko se nevytahovalo jen tak do marna. Švihlo dalším lasem a fik,
1: už letěla na Doubkovi čepička a kutálila se z poličky na zem. No tohle, dopálil se na Doubek, to je skřítkovská čepice, rozumíš? A pod tou se mi líhnou v hlavě pohádky a lumpačinky. To je kus mojí skřítkovské uniformy, lumpe. Tak si pro svou čepici slez dolů a už se sem nevracej, protože já jsem sedmilasej drak. Nedoubek se otřepal ze smutku a vjela do něj klukovská míza do pranice. Ale než mohl zaujmout správné bojové postavení, švih, už měl další laso okolo nohy. Tu už přispěchala na pomoc hliněná prabába. Hoš, hoš! Zahrozila bojovému miminu sedmilasého dráčete a stáhla laso ze skřítkovy nohy. Je to miminko jedné houby a chrání si prostor pro život, řekla Nedoubkovi. Jak si poznal, každý živáček si svůj život nějak brání. Tenhle střílí lapací lasa. Nedoubek už opět na nohou sebral ze země svou skřítkovskou čepičku a už se mu líhl v hlavě nápad. Hliněná prababičko, kdyby si tohle dráče nasadila do zahrady Honzíkova babička, zaškrtilo by lasem všechny plevely a babička by nemusela v zahrádce plejt? Kdyby šlo dráče ochočit a zařadit mezi užitečné, měříš člověčím metrem skřítku Nedoubku a proto patříš nahoru k lidem, řekla hliněná prabába. Najdeš cestu zpátky do Honzíkovy kapsy? No, kdybych byl pes, tak bych si cestu vyčmuchal, řekl skřítek. Zkusím zahvízdat krčím tunelem v psí řeči na Honzíkova psa. Uklonil se hliněné prabábě, poděkoval za pohostinství v jejím podzemním bytě, který byl kuchyní, ložnicí i spižírnou pro živáčky Zeleného království, ba i zbrojnicí pro ty, kdo se potřebují hájit. Zacpěte si uši, prababičko, protože teď zahvízdám v psí řeči pejsku k noze. Jestli ti jde o průvodce, který tě dovede, kam patříš, zadudlej si živé vody, ať tvůj přítel pes tvůj hvist slyší, řekla prabába a podala Nedoubkovi dudlavou láhev s živou vodou. Nedoubek si zadudlal, nabral dech a zahvízdal krtčím tunelem nahořejší svět. Pejsku k noze! Nejdřív na ten hrozně silný hvist spadl dolů krtek a strašně nadával. Zbořila mi to chodbu, láteřil. Ale tu už se sypala další hlína a v hlíně se objevila psí pracka. Zatrachtilý lajdáku, kde se touláš, štěkalo to v psí řeči krčím tunelem na Nedoubka. Já abych všechno odpracoval za tebe, hlídat Honzíkovi brášku v kočárku, to umím, hlídat je psí práce, ale a portovat dudlíky, neumím a uspávat taky ne. Chyť se mý pracky a les nahoru, jde se domů, vezu Honzíkovu bráškovi pohádku o sedmilasém draku, volal Nedoubek krčím tunelem nahoru. Mám tu pohádku pod čepičkou. Zamával hliněné prababičce a lezl po chlupaté psí tlapě nahoru. Lezl lehounce, jako se běží z dlouhého výletu zpátky domů. Nahoře jej olízl psí jazyk na uvítanou a Nedoubek se šťastně protáhl na hořejším světě. Až mě měsíček zašimrá u ouška, povím Honzíkovu bráškovi dračí pohádku, klukovskou, strašlivou. A byl moc rád, že může své uspávací pohádky zas už jen špitat do ouška spáčům a nemusí je psát.

0: jak Cipísek a Volšoveček pomáhali Rumcajsovi s vojnou. Jednou jičínský knížepán zadupal, až se v kredenci převrhla konvička.
1: Co vás tak rozlobilo, manšel?
0: Povídá kněžna. Kníže pán zrudl jak marináč.
1: Zlobí mě, že v lese Raholci nestojí mé slovo ani za prošlý krejcár. A to všechno ten Rumcajs s Cipískem.
0: Kněžna stiskla nehet k nehtu.
2: Ptal jste se na radu, richtáři?
1: Líčil na ně už třikrát a vždycky mu otočili léčku.
0: Mávl rukou kníže pán, až se mu krajka ošlehla kolem kotníků. A že mu s tím neporadil ani generál, ani maršálek. Kněžně už se chtělo do zahrady a jen tak do větru řekla od dveří.
2: A co, císař pán? Ve Vídni?
1: Jste má chytrá lištička,
0: zavolal kníže pán za kněžnou a hned si poslal pro písaře. Kníže pán předříkával a písař psal.
2: Protože mě, loupežník Rumcajs a jeho synek Cipísek, infám sužují a stojím tu bez rady, ať císař pán sám rozhodne, jak na ně.
0: Potom namazali kola u kočáru a lokaj Fricek se vypravil s psaním do Vídně. Když císař pán uviděl psaní s třemi pečetěmi, řekl, aby šli všichni pryč, že si to radši přečte sám. Když dočetl, zapnul si knoflíky u kabátu a vyhlásil:
1: Kruci Tyrkn, u Jičína vládnou loupežnické pořádky. No a to je proti mé císařské reguli. Spupnujte 12 kumpaní vojsko a osedlejte mi koně a já se vám vypravím.
0: Ráno mu stálo pod oknem 12 kumpaní vojska a bílý kůň. Císař pán si vylezl do sedla, zeptal se kudy k Jičínu, až vyhl šavlí.
1: Mašírin, marš!
0: Za městem si přesedl do kočáru, ale těch 12 kumpání šlo pořád za ním. V Řáholci se ještě nedoslechli o císařském tažení. Manka hospodařila v jeskyni a Rumcajs se spokojeně díval, jak se mu lesní včely rojí z vousu. Cipísek s Volšovečkem seděli na břehu nad rybníčkem a počítali raky, aby měl vodník Volšoveček pořádek ve vodním hospodářství.
3: Jsou s nimi starosti, stěžoval si Volšoveček, protože raci se musí počítat pospátku.
0: Taky Cipísek se mračil, že nikdy neví, jak se vyznat v obrácených račích mravech. Rumcajs, aby nepoplašil včely, na to tiše povídá.
1: Ma, i když jde něco rubem rub, kdo ví, k čemu to může být dobré.
0: A v tom tam přiletěla poštovní sojka. Blízká modrým pírkem jako na poplach a volá.
3: Už jsou jen míly od Jičína. Je to 12 kumpání vojska. Vpředu jede sám císař pán.
0: Výčině se císař pán ani nezastavil, jen křikl na kníže pána do okna.
1: Kudy? Na Řáholec!
0: Kníže pán mu ukázal a už k polednímu stisklo 12 kumpání les Řáholec jako dlou skáčku.
4: Kruciš, povídá Rumcajs, tenhle křemínek bude těžko k překousnutí.
0: Odpoledne dal císař pán kolem Řáholce troubit prostrach
1: a rozkázal, aby to tak bylo celý den. A pak bude vojsko útokem.
4: Kruciš, povídá Rumcajs, jestli dopustíme císař pánovu vůli, lapí nás jak kolčavky.
0: Naporučil Cipískovi s Volšovečkem, aby se dívali, co bude dál s vojskem. Sám odešel do loupežnické jeskyně a povídá mance: pozbírej všecky hábky, co tu kde visí, a uší z toho vojenské šaty pro Cipíska. Ale musí to být šatičky císař pánovi pro závist. Manka šaty ušila a Cipísek si je oblíkl. Ty šaty byly tak pěkné, že to každému zvedalo ruku k čepici. No, a teď vyjdej z lesa a budeš se procházet císař pánovi rovnou na očích. Naporučil dál Cipískovi Rumcejs. Cipísek to udělal, císař pán po něm blízkl očima a povídá: ta by mi trůn ujel pod zadkem. Ten loupešníček je jak vytraxlovaný. A blízkl očima po svých kumpáních a zdálo se mu, že je to hromada otrhánků. Hned vzkázal dojičí na krejčím přísný vzkaz, že přes noc musí ušít klanc šaty pro tyjo marškumpánie. Krejčí se chytili za hlavu, že se to nedá stačit. Císař pány mírně vzkázal, no, že to tedy po ránu už nebudou mít, zač se chytit. A už byl večer a spíš na noc. V tu dobu si Rumcajs zavolal Volšovečka a povídá mu: teď zas musíš ty. Vyvedeš z rybníčka raky a nabídneš je jičínským krejčím za stříhače. Volšoveček zapískal obráceným dechem račí znamení a raci z vody rovnou za ním. Volšoveček je provedl škvírou mezi kumpániemi a výčině roznesl po krejčích. Gloria! Oddychli si krejčí. S takovou pomocí si zachováme hlavu mezi rameny. Raci stříhali, krejčí šili. K ránu to odnesli císař pánovi a on si jen mlaskl. Nahé, magnifik! A dal vymustrovat své kumpánie těmi novými šaty. Sotva si poslední voják z 12. kumpánie dopnul poslední knoflík, poručil císař pán ostře troubit. Kruciš, povídá na kraji Řáholce Rumcajs. Teď císař pán požene na hurá. Manka maličko zbledla a strčila Cipíska za širokou sukni. Volšoveček se ohlídl po rybníčku. Musíte se svěřit mému loupežnickému rozumu, povídá mírně Rumcajs. A císař pán zamával praporem a křikl: forwards, anven, a rovnou na ty loupešníky! Kumpánie vykročili an, cvaj. Ale v tom se jim nohy divně skříškovaly. Místo forwards všecko curik. Upaluje to dozadu patami napřed. To, jak vojáci měli šaty stříhané pospátku poračím. Císař pán se chvíli díval, pak uplivl císař panskou slinu a šel taky. Cestou přes jičínský ring křikl kníže pánovi do okna. Nkryty curk! Což je obráceně kruci tyrkn! Ono mu už taky zadrhávalo od račího.
5: O kocouru, kohoutu a kose. Jeden táta měl 3 syny. Nejstarší se jmenoval Martin, druhý Matěj a nejmladší Michal. Všichni 3 byli odrostlí, když se jedenkrát táta roztonal a za několik dní k smrti se chystal. I povolal chlapce k loži a pravil: víte, děti, že nemám jiného bohatství než tu chalupu, kocoura, kohouta a kosu. V chalupě přebývejte a z těch 3 věcí si každý jednu vezměte. Nevaďte se, buďte vždy svorni, pánbu vám požehná. To dořekl a umřel. Když synové tátu pochovali, rozdělili své dědictví. Martin si vzal kosu, protože s ní uměl dobře sekat, Matěj si vzal kohouta a Michal si vzal kocoura. Ale milí bratři, řekl Martin, doma všichni zůstati nemůžeme, sice bychom hladem umřeli. Ale milí bratři, řekl Martin, doma všichni zůstati nemůžeme, sice bychom hladem umřeli. Pobuďte vy dva zde a nějak si

0: Zač?
1: Tím se tráva seče.
0: Tím se tráva podžírá. I to je výborná věc. My musíme trávu rukama trhat, což nás velké namáhání stojí. Kdybyste chtěl k našemu králi jít, on by vám toho podžírače dobře zaplatil.
1: I proč ne? To udělám.
0: Pán ho vedl hned ke králi, který se tomu nástroji velice podivil a hned Martina zjednal, aby šel na královská luka trávu podžírat. Martin šel a s ním množství diváků. Než Martin nebyl hloupý, vrazil kosu v půli louce do země, řekl jednomu služebníku, aby přinesl v poledne oběd pro dva, pak odehnal z louky všechny diváky. V poledne, když přinesli služebníci oběd pro dva, divili se, že je takový kus louky posečen. Bude váš podžírač také jíst? Ptali se Martina.
1: Když dělá, musí se krmit. Ale jděte jen s Bohem a nechte nás o samotě.
0: Sloužící odešli a Martin snědl oběd pro dva sám.
1: Toť jsem měl výborný nápad, že jsem chtěl oběd pro dva. Kdyby byli přinesli jen pro jednoho, nebyl bych se najedl.
0: Tak to dělal den jak den, až všechny louky posekal. Když byl se vším hotov, šel si ke králi pro peníze s kosou na rameně.
2: Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá?
1: Sám, královská milosti, odpověděl Ferina.
2: Jestli pak bys nám ho tady nechal za 1000 zlatých?
1: Stojí ovšem za více, ale dám vám ho za ty peníze, pravil sekáč, složil kosu a přijav peníze, šel domů.
0: Král dal kosu do jednoho pokoje postavit, aby se jí nic nestalo. Přišel druhý rok, tráva narostla a byl čas, aby se pokosila. Tu poručil král, aby se vynesl podžírač na louku. S největší slávou přišli na louku, vrazili ho vprostřed do země a odešli pryč, soudce v domnění, že to nemá podžírač rád, když se na něho někdo dívá. V poledne se přihnali s obědem dychtiví, aby viděli, mnoholi už je uděláno.
1: Ale kosa stála, kam ji ráno postavili.
0: To jim bylo divné. Položili oběd k ní a šli ke králi s vyřízenou.
2: Vždyť bylo hned první půl dne tolik podžíráno, když s ní ten člověk přišel. Proč asi nechce dělat, myslil si král a vrtěl hlavou, ale večer přišel služebník zase řka, že se kosa ani louky, ani oběda netkla.
0: Toť musí mít ji učarováno, řekl král. Dejte jí vysázet 20 ran a jestli ještě nic neudělá, zakopáme ji.
1: Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili kosu na ni a byřic jí 20 vysázel. Kosa vyskakovala po každé ráně nad lavici a lec, kterého všetečku švihla přes nos.
2: On jí učaroval, křičeli všichni, zakopejte ji.
0: To také učinili, zakopali kosu do země a podžírali trávu rukama, jako kdy jindy.
1: Zatím měli bratři dobré časy a žehnali otce, že jim tak výnosné dědictví zanechal. Za nějaký čas, když peníze docházely, řekl Matěj.
2: Teď půjdu já se svým kohoutem do světa. Snad ho tak dobře odbudu, jako ty kosu.
1: Jen jdi hodně daleko, kde jsou ještě hloupí lidé, v Čechách bys mnoho nedostal, radil mu Matěj.
0: Matěj vzal dědictví a šel. I přišel zas k jednomu městu a potkal pána.
2: Co pak to neseš, člověče? Ptal se pán.
1: Nesu kohouta, odpověděl Matěj.
2: Takové ptáky zde nemáme, k čemu je dobrý?
1: Ten pták přivolává den.
2: I to je div divoucí. My musíme pokaždé den vyprovázet tam za ten vrch a ráno mu zase jít naproti, což nám velké nepohodlí dělá. Kdyby měl ten pták takovou vlastnost, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci.
1: Vždyť se můžete přesvědčit, řekl Matěj a šel s pánem ke králi.
2: Milostivý králi, ten člověk má ptáka voláka, který den přivolává, a když jde spat, jde ten den také spat.
3: I to by nebyl k penězi zaplacení, jestli tomu tak, kterak povídáš.

0: Milostivý králi, můžete se brzy přesvědčit. Dali tedy kohoutu zlatou posadu a kohout spokojen s novým bytem brzy se uhnízdil. Netrvalo to dlouho a den odešel, aniž by ho byl kdo vyprovodil. Král byl rád a rána se ani dočkat nemohl. O půlnoci vstali a dávali pozor, jak bude kohout den přivolávat. Byla hodina, nic, byly dvě, kohout zakokrhal a všichni se rozděsili, co to za divný zpěv. Byly tři hodiny, kohout zase zakokrhal a tak pořád až do čtyř hodin, kdy se již docela rozbřesklo. Když král viděl, že kohout opravdu den přivolal, poručil, aby dali Matěj z pokladnice 5000 a vším, aby ho uctili. Matěj zhrábl peníze, dobře se najedl, napil a potom králi poděkoval a odešel domů. Bratři ho s radostí přivítali a měli se zase nějaký čas dobře. Že však s penězi nehospodařili, rozkouleli se jim dosti brzo. Když jich bylo už na mále, řekl Michal: nyní, bratři, půjdu já do světa a po svém štěstí se ohlídnu. Snad dostanu za kocoura také tolik, co jste vy dostali. Zase ho bratři napomenuli, aby šel hodně daleko, kde jsou lidé hloupí, v Čechách, že by nic nedostal. Michal strčil kocoura do pytle a šel. Dlouho chodil, než přišel do jedné země, kde lidem nerozuměl, ale než došel do hlavního města, naučil se tolik, že se mohl trochu smluvit. Před městem ho potkal zase jeden pán a ptal se ho, co to v pytli nese. Kocoura, odpoví Michal a ukazuje mu ho.
1: To je divné zvíře, a k čemu je dobré?
0: Chytá myši. A tich je cokoliv do mě, všechny je zlapá. I strčí jen honem toho lapáka do pytle a pojď ke králi. My máme v zámku tolik myší, že nám div po stole neběhají a král by dal nevím co, kdyby se někomu poštěstilo ze zámku je vypudit. Ha, ha, toť bude snadná pomoc, odpověděl Michal, dal kocoura do pytle a chvátal za pánem. Když přišli ke králi, řekl pán:
1: milostivý králi, ten člověk zde má kocoura lapáka. To je zvíře, které myši lapá, a kdyby vaše milost poručila, on by ho prodal.
0: Je-li to pravda, rád ho koupím. Milostivý králi, jen mi povězte, kde je myší nejvíce, a hned se přesvědčíte, jak je umí můj kocourek škrtit. I vedli Michala do komory, kde jich nejvíce bylo, takže se jich pod nohama jen hemžilo. Michal rozvázal pytel, kocour vyskočil a způsobil takovou spoušť mezi myšmi, že nebylo možná. Král měl nesmírnou radost a hned poručil, aby se Michalovi 10 000 zlatých vyplatilo. Michal si poskočil, když měl tolik peněz, a s veselou se vrátil domů. Za dva dní po jeho odchodu napadlo králi, co bude asi ten lapák žrát a že žádných myší nebude. To nikdo nevěděl a Michal byl pryč. I poručil král, aby sedl jezdec na nejrychlejšího koně a Michala dohonil. Michal kráčel zatím pokojně cestou, kudy byl do města přišel. Čtvrtý den vidí najednou za sebou jezdce, který zdaleka na něho volá. Zůstane tedy stát. Jezdec přijede, začne se Michala polovic německy, polovic česky něco ptát, čemu ale Michal nerozuměl. Aby mu ulehčil, ptá se ho po německu: vás? Ale na tu otázku se jezdec obrátí a ujíždí, jako by ho vítr unášel. Michal si pomyslí, ten chlap je blázen, a jde s pánem Bohem dále. Celý uřícený, uprášený, vrátil se jezdec zpátky a sotva skočil z koně, běžel ke králi a oznamoval: milostivý králi, smutná novina, až zlapá kocour myši, bude po nás veta.
1: Kdo ti to řekl? Ptal se uleknutý král.
0: Ten člověk, co nám kocoura prodal. Na cestě jsem ho dohonil i ptám se, co bude to zvíře žrát, až všechny myši zlapá, a on mi řekl: vás. Hned volal král celou svou radu a jednalo se, co s kocourem začít. Po dlouhém rokování se usnesli, že ho nechají v komoře zavřeného a že tam postaví dvojí stráž, aby nemohl ven. Tu chvíli dostal nejvyšší generál rozkaz, aby postavil 4 silné a neohrožené muže ke komoře na stráž. Noc a den stál na každém rohu jeden a strachy umíral, kdykoliv to v komoře zarachotilo. Druhou noc bylo ale ticho, protože kocour všechny myši zlapal. Ráno, když se v komoře ještě nic nehýbalo, myslel si muž blíže okna stojící, co to asi znamená. Osmělil se tedy a nahlídl do komory. Ale běda! Kocour seděl na okně a jak zahlídl vousatou bradu a huňatou čepici, lekl se, vyrazil okno a byl ten tam. Druhý muž zaslechl křik i běží se podívat a tu vidí vojáka ležet bradou vzhůru. Tryskem pádí do zámku a volá. Ach, zle je, zle, milostivý králi, ten ukrutný myšilapák dostal se z komory a zakousl mého kamaráda, co u okna stál. Bůh ví, kde běhá a co již lidí uškrtil. O, to je neštěstí. Hned se všecky domy uzavíraly, kde kdo byl, se schoval a král poručil, aby se pluk těch nejsrdnatějších mužů v těžké brnění přistrojil a na kocoura táhl. To se také hned vyplnilo, ale ačkoliv se honilo 3 dny, po kocouru nebylo více ani památky. Bratři žili zatím svorně a spokojeně, hospodařili lépe než prve, neboť věděli, že se teď na nic více spolehnout nemohou. Častokráte ale, sedíce pohromadě, hloupým lidem se vysmívali.

0: Jak znám Jakuba, má pořád modré oči. Občas má také narozeniny. Letos dostal dort se 4 svíčkami, mísu pomerančů, nákladní auto a balíček s modrou stužkou. Bylo v něm bílé pyžamo. Bylo běloučké a měkké a obrázky na něm krásně vybarvené. Však si také všiml, když vklouzl do rukávu, že na samém kraji sedí kočička se zakrouceným ocáskem a s vypláznutým jazyčkem. Moc místa tam sice neměla, ale co si měla počít, když už ji tam namalovali? Nebyla na pyžamku sama, bylo jich tam víc, na rameni, na nohavicích, na druhém rukávu také, i pod kolenem a na záložce, i níž a zase výš. Všechny měly zakroucené ocásky a vypláznuté jazyčky, aby jim to nebylo líto. Jakub z nich byl celý divý.
1: Jak se jmenuje?
2: Kdo jak se jmenuje?
1: Tahle kočička, ta na rukávu.
2: Tahle ta? Mourek nebo Micka, podle toho, je-li to kocour nebo kočka. Řekla bych, že je to kočička, je krásně bílá a kolem krku má červenou mašli. Kočičky ji mívají. A také jsou čistotné a tahle na to vypadá. Jistě také lépe píše než kocourek. Slyšel jsi někdy, že by někdo řekl, ten píše jako kočka?
1: Ne.
2: A slyšel jsi, že někdo škrábe jak kocour?
1: To ano. Tatínek to říkal Tomášovi.
2: Tak to vidíš. A teď už onem spí.
0: Jakoubek se podíval ještě jednou na kotě z rukávu, i na to o něco výš a níž, pak na to z druhého rukávu a pak se mu najednou kočičky zamotaly jedna do druhé jako do klubka a zamňoukaly, jak ještě nikdy předtím neslyšel zamňoukat jiného mourka ani žádnou jinou micku. Jako když na zvonek zazvoní, tak mu to táhle znělo v uších. Zavřel oči a usnul. Maminka vypravila Jakuba na cestu. Do kufříku mu složila košily, svetr, pačkory, tepláky a kapesník a přibalila mu na spaní nové bílé pyžamo. Na cestu dostal i kousek svátečního dortu a pomeranč. Pak babičku s Kloučkem vyprovodila na nádraží. Konečně nastoupili do vlaku směr Hajánky. Jakub se uvelebil u okénka a vlak se rozjel. Nejprve dělal jen jakoby nic, pak ještě jednou víc, pak čím dál rychleji a rychleji, až mu vůbec nebylo rozumět, co vlastně říká a komu to říká. A jel, až se všechno kolem míhalo a střídalo a utíkalo pospátku. Jakub si najednou vzpomněl, že mu maminka nepřibalila do kufříku žádnou knížku. A televizor u babičky není. Z čeho mu bude babička na večer před spaním číst?
2: Dědeček si jistě něco vymyslí, neboj se, Jakoubku. Ustroj se, příští stanici budeme vystupovat. Už jsme v předhajánkách.
0: A skutečně, vlak drkl jako beran. Drk, drk, drk, drk. Tam, sem a tam a drk. Zastavil a stál. Ale to už se k ním hrne děda. Má brýle a fajfku, bav, bav, usmívá se spokojeně, přihladí si vousy a už drží Jakouka v náručí, vyzdvihuje ho do výšky, tiskne ho k sobě a staví na zem.
3: Že si ale zase o kus větší, rosteš nám jako z vody.
1: Já rostu jen tak, bez vody.
2: To zas bude, kde pak vy dva.
1: Dědo, co si nemyslíš?
3: Co bych měl vymýšlet? Já už toho vymyslel, Jakoubku. Tak co bych měl ještě teď na stará kolena?
1: Na co?
3: Mám stará kolena, nebo nemám? Mám. No tak se nedím, že to říkám.
1: Ale babička povídala, že když sebou nemám knížku a nemáš televizor, takže něco vymyslíš.
3: Ach, tak. No, tady mě Olenku nic nenapadá, ale doma v teple možná na něco přijdu. Uvidíš, Jakoubku, to uvidíš.
1: Dědo, ty jsi venku říkal, že uvidím, ale já nic nevidím.
3: I ty jeden, nechytej mě za slovo.
1: Já tě nechytám, dědo. Koukej, tady mám jednu ruku a tady druhou. Já ti nedržím.
3: To abych dával před tebou pozor na každé slůvko. No tak dobrá, vymyslím si něco. Po pohádce se lépe usíná, já vím.
0: To už babička vytahovala z kufříku košily, kalhoty, svetr. Ukládala věci do skříně.
2: Podívej, dědečku, jaké pěkné pyžamo dostal náš Jakoubek k narozeninám.
3: No sláva, už jsem doma, Jakube.
1: Všichni jsme přece doma. Co zas to, dědo, máš?
3: Budu ti vyprávět pohádky z pyžamka. Co tomu říkáš? Nelíbila by se ti třeba pohádka o sluněti?
1: Vyprávěj.
3: Jak to jenom tenkrát bylo? Aha, už to vím. To se jednou narodilo tohle šedivé sluně z tvého pyžamka. Bylo to daleko a bylo tam horko. Slunce tam svítilo možná i v noci. Aspoň to tak vypadalo. A běhala tam sluňata a kluci, jako si ty, ale byli od slunce tak opálení, že byli jako z čokolády. To sluně se tedy narodí a hned má žízeň jako trám.
1: Jako co?
3: No to se říká, když má někdo tuze velkou žízeň. Trám je pořádně veliký, víš? No a že chce pít. Sluní maminka je tedy zavedla k veliké řece, nabrala do chobotu vodu jako do vědra nebo do konve a postříkala je. To bylo něco. Sluně křičelo ještě, ještě a vřískalo. A pak ponořilo chobot do řeky a nabíralo vodu a pilo a pilo. A pak na sebe také začalo stříkat vodu a smálo se a smálo se. Najednou k němu přijde kluk jako z čokolády a že by chtěl také postříkat. Paní slonice nabrala vodu, i sluně nabralo vodu. A stříkají černouška od hlavy k patě. Kluk se zubí, pak vyleze na palmu, utrhne si kokosový ořech a napije se kokosového mléka. To bylo dobré, ale krupicová kaše z něj uvařit nejde.
1: Já vím, jak chutná. Táta mi taky přinesl kokosový ořech. A pak udělal ze skořápky krmítko pro ptáky. A jak to bylo, dědo, dál?
3: No, to kdybych teď věděl. Kde jsme to jen byli?
1: Přece tady, dědo, tady, kde jsme?
3: Já myslím ve vyprávění. Ty jsi mi přetrhl nit.
1: Jakou? Kde?
3: S tebou je ale po vyražení. To se jen tak říká, ty jsi to ještě nikdy neslyšel?
1: Ne.
3: Skočil jsi mi do řeči a já zapomněl, kde jsem přestal. Tak je to.
1: Já nikam neskáču. Proč říkáš, že skáču? Žež, dědo, a lhát se nemá. Babi, že se nesmí lhát. A děda trošku lže?
2: Ale Jakoubku... Dědeček nelhal, to se tak říká, víš? Musíš pěkně poslouchat, ani nedutat. Když se pořád ptáš, tak dědečka pleteš.
3: No tak vidíš, že jsem nelhal. A teď mi konečně řekni, kde jsme přestali, jestli to víš, ať mohu navázat nit. O čem jsem to vlastně vyprávěl?
1: O sluněti přece, aha. O Černouškovi, jak Černoušek vylezl na strom,
3: aha.
1: Utrhl si kokosový ořek.
3: Aha, už to mám, tak Černoušek vypil kokosové mléko a po ořechu mu zůstaly dvě skořápky, jako půlky balónu. A víš, co z nich Černoušek udělal?
1: Krmítko pro ptáky, aby v zimě nezmrzli hladem.
3: Chyba, Jakube. Říkal jsem už přece, že tam, co se narodilo sluně, je hrozitánské vedro. Kde pak krmítko? On dělal sluněti z ořechových skořápek bábovky, bochánky. A to tak náramné, že se do nich sluně pustilo mňam, mňam, mňam, mňam. Ty byly dobré. Když sluně bábovky snědlo, začal si Černoušek vymýšlet. A přijde mu na mysl, že by se rád pohoupal. Jednou slyšel kdesi o pouti s houpačkami a kolotoči o toboganu a mořských vlnách, že se mu hlava div nezatočila jen z toho pomyšlení. Ale tady nikde pouť nebyla. A tak začal kluk jako z čokolády fňukat, jak by se rád pohoupal. Houpat se na stromech už ho ani nebavilo. Bylo to pořád stejné. Sluně chtělo Černouškovi udělat radost, lehlo si. Už ji nechalo viset dolů, jak to dělají velcí sloni, když jimi právě nemávají jako praporky, a přemýšlelo, jak to zařídit. Najednou vzalo kluka kolem krku a něco mu pošeptalo do ucha. Černoušek se zazubil, chytil se chobotu, posadil se jako na houpačku a sluně houpy, houpe, houpe a houpe, a kluk se směje, řehní zubí, naklání hlavu a chce víc a víc a hodně a ještě. Potom se pustil a bum bác, letí dolů. Jouvaj, jouvaj a jouvaj. A má na hlavě bouli. Jo. Co pak se stalo? Sluně je z toho vylekané a hned je tu sloní maminka. To jsou ale věci, povídá na zlobeně. Co pak si zas provádělo, sluně rozjívené? No, co? Za trest ti udělám na chobotu uzel a budeš ho tam mít přes celou noc, aby si zpamatovalo, že chobot je vážná věc a žádná houpačka. Slunice opravdu udělala sluněti na chobotu uzel. Velice se hambilo, protože všechna ostatní sluňata se mu posmívala. No, však to znáš. Jenže to nebylo zdaleka všechno. Křik uslyšela i Černoušková maminka a taky se hned přiběhla podívat, co se to děje. Co křičíš, jako když tě na vidle bere?
1: Proč by ho měli brát na vidle?
3: Zas mi skáčeš do řeči, Jakube, no to se ví, že ho nikdo nebral na vidle, to se jen tak zkrátka říká.
1: To se toho říká.
3: Houpal mě, vňuká Černoušek, a já jsem spadl. Kdože tě houpal? No tamten, ukázal kluk na sluně. Jaký tamten? Vždyť tu nikoho nevidím. Pěkně si vymýšlíš, Nezbedo. Nevymýšlím, povídá Černoušek. Sluně mě houpalo. Jak tě mohlo sluně houpat? Co pak má houpačku? Na chobotu, řekl kluk. A rozmazával si slzy po té své čokoládové tváři, že má obličej jako strouhanou čokoládu. Na chobotu, povídáš? No dobrá, dejme tomu, že na chobotu. Kdo pak potom ale udělal sluně ti uzel, co? Kdyby to šlo, udělala bych ti uzel na nose, abys věděl. A za trest dnes nebude žádný banán. To by bylo dělat slonům na chobotu uzly.
4: Ale já mu žádný uzel neudělal, naříká kluk. Já ne, já nelži,
3: to víš, říká Černouškovi maminka. Pěkně ten uzel rozvážeš a odprosíš ho. Černoušek ještě nikdy předtím neviděl slona s uzlem na chobotu. A že jich viděl opravdu hodně, malé i velké, a zase ještě větší a ještě o něco menší. A bylo mu to divné. A jak mu chce ten uzel rozvázat, přijde od někud zezadu sloní maminka. Ani nápad, žádné takové, povídá. Ten uzel mu zůstane na chobotu přes celou noc, aby si pamatoval, že chobot není houpačka. A také proto, že tě schodil na zem. Klukova maminka se náhle ťukla prstem do čela, šla k sloní mamince, něco jí pošeptala a ona zas na oplátku jí, a pak se začali smát a smáli se a smáli, protože byli rádi, že ti jejich kluci vlastně ani žádní velcí uličníci nejsou. Jeden druhému chtěl udělat radost, ale trochu se jim to nevyvedlo. I to se stává. Nadarmo se přece neříká, že když je hra v nejlepším, má se přestat. Sloní maminka sluně ti rozvázala uzel a kluk jako z čokolády dostal k večeři ten největší banán, žlutý, jak slunce v poledne. Teď si dobře, sluně, prohlédni. Nezdá se ti, že má trošku pomačkaný chobot?
5: Že ne? Já bych řekl, že ano. Je to sice už hodně dávno, co mělo na něm uzel, a pyžamko je vyžehlené, tak se to trošku vyrovnalo. Ale přece jen je to maličko znát, když se dobře zblízka podíváš. No, a to je pro dnešek všechno. Zavři oči a spi. Zítra si povíme o něčem jiném.

0: Všude bylo do rána jako v pohádce. Všechno bylo bíle pocukrované. Bylo to v hajánkách, u babičky a u dědečka. Dokonce i v předhajánkách bylo jak v pohádce. Kočka Micka opatrně našlapovala záblojí. A protože byla také krásně běloučká, vypadala jako sněhová. Jako by se kupky sněhu přesouvaly z místa na místo a táhly za sebou ocásek. Z komínů se modře kouřilo a obloha byla v mrazu jasná jako Jakoubkovi oči.
1: Dědečku, budeš mi dnes povídat o pejskovi?
0: No tak o kterém budeme vyprávět? Co říkáš? Jeden je tuhle na rameni, druhý u lokte, třetí pelánší na zádech, na kapse i na zadečku, když se to tak vezme.
2: Tak už dost, dědečku, nezlob Jakoubka. Jako by to nebylo jedno. O jednom začni a je.
0: Jenže ono to právě není jedno. Jen ať si náš Jakub vybere sám.
1: Tenhle to je. O tom mi povídej.
0: Tak tenhle říkáš. No tak to se podívejme, jak to Kubíček hned poznal. Kam on to asi peláší? Víš co, my se ho zeptáme. Co? Kam ten spěch? Maso ráde. Slyšel jsi, Jakoubku?
1: Ne.
0: To jsi tady asi špatně mil uši. Babičko, mil jsi dnes Jakoubek uši?
2: I mil, dědo.
0: No pak je to ovšem záhada. Neslyšel, co ten lepes povídal, a já to slyšel docela dobře.
1: Slyším. Tebe, dědo, slyším.
0: Pak je vyhráno, Jakube. To bude nejspíš tím, že si k tomu psu nepřiložil ucho jako já. Mluví tuze tiše. Ještě ti trošku naklepu polštář a už mohu začít. Tak byla jednou jedna kočička. A byla to dozajista právě tahle z rukávu. No, tu ji máme. A byla to velká parádnice, kde jaký bál všude musela být. Kolem krku si před zrcadlem uvázala korále, pokaždé jiné, toť se ví. Uvázala si i červenou mašli, jen se podívej, že jí má, aby každý věděl, že byla na bále. Mňau! Sotva nosila na nohou obyčejné boty, měla střevíce s lesklými přeskami. Mňau! Musela je mít a musela. A jak tak byla na tom bále a měla ty korále, tancuje s kocourkem Bělovouskem. Kolem ní proklouzne myška Šetka a peláší ven do polí. Byč a pryč. A ona to byla právě ta myška, na kterou měla kočička už dávno spadeno. Nechala stát Bělovouska uprostřed sálu, však s ním ještě taneček dotančí, a honem za myškou. Byla už tma, to se ví. Báli se ani jindy neodbývají než v noci. A hvězdy tenkrát jako naschvál také nesvítily, zrovna jako tuhle, pamatuješ. A jak ta kočička peláší za tou myší, šlápla si na korále, přetrala se šňůra, na které byly navlečené, jenže ona o tom zatím nic nevěděla a utíkala pořád dál do polí za myškou Šetkou. Myška byla samozřejmě rychlejší. Nepozorovaně vklouzla do myší díry a kočka zase přišla zkrátka.
1: Jak zkrátka?
0: No zkrátka, myšku nedostala Jakoubku. A když se vrátila na bál, tančil už Bělovousek s jinou kočičkou, s touhle tady, vystřídal všechny ostatní kočičky. A té naši si už ani nevšiml. No proč také, když neměla korále? A teprve teď spozorovala, že má kolem krku jenom mašli, aby ji našli, kdyby se náhodou ztratila. Přišla o tanečníka i o ty nešťastné korále. Hledala je, plakala, mňoukala, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, ale marně, mňau.
2: Ten náš děda nedá pokoj.
1: A kde je pes?
0: Hned tu bude, uvidíš. Druhý den hnal ovčácký pes ovečky do písničkového háje. Jak tak ten pejsek pobíhá sem a tam a zase naspátek kolem oveček, najde korále. A co by to bylo za pejska, který by hned všechno neočichal, aby je alespoň neolízl. A jak je tam u háje olízuje, tak mu dva korálky uvízly v krku. Možná tři, co já vím. Začal se dusit, ani štěknout nemohl. A ovečky se mu zaběhly až na hůrku vysoko v lese. Když to pasák uviděl, dal pejskovi napamětnou karabáčem, protože špatně hlídal. Ale ještě, že mu tím karabáčem dal, korále mu vyklouzli z krku, byli opravdu tři, zaštěkal ještě a všechno bylo zase v pořádku. A teď už není těžké uhádnout, kam ten pejsek totiž utíká. No, za kočičkou přece, za kým jiným. Musí si to s ní vyřídit. A to hned. Nebýt té její parádivosti. Nebyla by nosila korále. A kdyby je byla nenosila, nebyla by je ztratila. A kdyby je nestratila, pes by je nenašel. A nebyl by dostal kašel, nezaběhly by se mu ovce a nedostal by karabáčem. To dá každému rozum. To každý ví. No a od té doby nemá pes kočku rád. A honí ji, kde může, a šťaká a zlobí se. Kdyby ti snad říkal někdo něco jiného, tak tomu nevěř. Máš to tu na pyžamku napsáno černé na bílém. Dobrou noc, Jakube.

Ztracený ťuk. Kdyby nám sluníčko pořád někam neutíkalo, řekl ťuk. Proto ho musíme přece jen na oblohu přibít, povídá Bzuk. A tak se znovu za sluníčkem vypravili.

přestože šlapali už hodně dlouho, měli ho nad hlavami pořád stejně vysoko. Takhle k němu nikdy nedojdeme, prohlásil Bzůb. Musíme najít cestu, která vede nahoru do nebe. A pak takovou objevil. Byla trochu zarostlá, šplhala se prudce do kopce a končila v oblacích. Pustili se po ní. Když však došli až na vrchol kopce, zjistili, že dál ta cesta nevede do nebe, ale do údolí.

byli moc zklamaní. Najednou ale ťuk povídá, vždyť sluníčko už není nahoře. Ukázal dolů do údolí na velkou louži. Na její hladině opravdu bylo vidět sluníčko. Koupe se tam, chce být čisté, aby se nám líbilo, usoudil Bzuk. Honem se běhli k louži. Nemuseli ani tolik spěchat, sluníčko se pořád ještě pohupovalo po vlnkách. Však ono ho to za chvíli přestane bavit a vyleze na břeh, povídá Bzuk. Jenže sluníčku se z vody nechtělo, a tak se čmeláčci rozhodli, že ho vytáhnou sami. Vylovíme ho jako rybu, navrhl ťuk. Na břehu seděl ptáček rybáček a před sebou měl do vody ponořený rybářský prut. Rybáček podřimoval a tak Bzuk pošeptal ťukovi, my si tu udici na chvíli půjčíme. Pak se ale ukázalo, že má na konci háček. Kdyby ho sluníčko spolklo, jako to dělá rybička, určitě by leknutím zbledlo a už by nebylo zlaté, strachoval se ťuk. Co takhle chytit sluníčko do rybářské sítě, povídá po chvíli Bzuk.

0: Oči mu padly na pavučinu, kterou si mezi kopertinou a čekankou natáhl pavouk Štízko, aby měl po obědě kde odpočívat. A protože bylo do oběda ještě daleko, byla síť prázdná. Jenže když ji chtěli čmeláčci sundat, protrhla se. Báli se, že by tou dírou sluníčko propadlo, a tak hledali dál, čím by ho z vody vylovili. Nedaleko odtud vařila Myška Mlsálka ve své polní kuchyni jahodové knedlíky. Stála u hrnce s cedníkem v ruce. Čmeláčci schovaní za blatouchem na ten cedník chvíli koukali a pak si Bzuk vzpomněl, já jsem jednou viděl, jak jeden rybář vylovil z vody rybu pod běrákem. A tak, když se Mlsálka rozběhla do komůrky pro cukr, popadli ten její cedník a pelášili s ním klouši. Pozor, ať sluníčko nepoškrábeš, napomínal tam Ťuk Bzucha. Bzuch si vzal jeho slova k srdci a ponořil cedník pod sluníčko hodně hluboko. Pak ho ale ne a ne vytáhnout.
1: To bude tím, že je sluníčko hodně těžké, povídá Bzuk.
0: A tak Ťuk přispěchal kamarádovi na pomoc. Cedník se najednou vymrštil nahoru tak rychle, že čmeláci udělali kotrmelec dozadu. Sluníčko ale v cedníku nebylo. Za to z něho na břeh vyletěla obloukem stará velká bota. Bzuk byl nemile překvapen, ale Ťuk ten úlovek uvítal. Budeme si hrát, že to jako není bota, ale loď. A my na té lodi poplujeme hodně daleko, třeba až na Růžový ostrov, povídá. Tak jo, řekl na to Bzuk. Pak si ale vzpomněl, že k pořádné lodi patří vesla, a tak se pro ně vypravil. Ťukovi nařídil, aby tu počkal a loď dobře hlídal. Když se však s vesly udělanými z kapradí zase k lodi vrátil, Ťuk tam nebyl. Asi se mi ten uličník někam schoval, pomyslel si Bzuk a začal Ťuka hledat. Nenašel ho ani za žádnou kytičkou, ani za žádným kamínkem. Naklonil se nad vodu, co když tam Ťuk spadl, strachoval se. Určitě je tam hloubka. Najednou nad hladinu vystrčil hlavu starý žabák.
2: Ty tady někoho hledáš? Zeptal se.
1: Kamaráda Ťuka, asi se mi utopil. Rozvlikal se Bzuk.
0: Žabák navíc nečekal. Vyskočil na balvan uprostřed louže a začal kvákat na všechny strany. Z vody se vynořovala jedna žabí hlava za druhou.
2: Kolegové a kolegyně, povídá žabák, právě jsem se dověděl, že se tu někde topí malý kluk, jmenuje se Ťuk. Musíme ho rychle najít dřív, než bude pozdě.
0: Žáby se zase honem ponořili do vody. Začali důkladně prohledávat dno. Nevynechali ani jednu zátočinu. Žádného kluka ale nenašli. A jako kdyby nebylo dost na jednom neštěstí, přišla další pohroma. Velká černá bota na břehu z ničeho nic zvedla špičku, potom patu a začala sama chodit. Kam šlápla, tam šlápla a všude zanechala po sobě spoušť. Bzuk před ní jen tak uskočil.
1: Zachraň se, kdo můžeš, křičela zvířátka a poschovávala se, kam se dalo. Pomoc, křičeli kytičky, které na tom byly hůř, protože nemohli utíkat. Nejstatečnější ze všech byli mravenci. Rozhodli se, že si svoje mraveniště pošlapat nenechají. Jedni začali stavět barikády, druzí se zřadili v bojový šik a všichni společně volali, kde jste, kdo, pojďte sem, nepřítel se blíží, musíme s ním bojovat. Bojový ryk jsem přivolal i včelku Alku. Rozhlížela se, co se tu vlastně děje, ale vůbec toho nebyla moudrá. Bota přece sama chodit nemůže, říkala si. A tak se k ní odvážně rozletěla a nakoukla do jejich útrop. A pak už jí bylo všechno jasné. Chytla tkaničku, která z boty visela, a hodila ji dovnitř jako lano. K překvapení všech najednou z boty vykoukl ťuk. Vyšplhal se totiž po tom laně nahoru. Ty ses neutopil, divil se Bzuch. Já jsem chtěl jen tu loď přitáhnout blíž ke břehu, koktal ťuk. Nešlo to a nakonec jsem do ní spát. Nemohl jsem se z ní dostat, kam jsem se hnul, tam se hnula taky. Bzuk byl šťastný, že je ťuk živ a zdrav. A ťuk se radoval, že je zase venku, na světle, u kamaráda. Oba z té radosti zapomněli i na sluníčko. To se ještě jednou podívalo na hladinu vody jako do zrcadla a když zjistilo, že není rozcuchané, vydalo se na další cestu po obloze.

Jednou, je tomu už velice dávno, byl přednostou na Smíchovském nádraží nejvyšší pan železničář. Nikdo ho neměl rád, ani ostatní železničáři, ani mašinky, ani výhybky. A to proto, že byl velice zlý a přísný a pyšný. Nelíbila se mu ani jediná mašinka. Pokaždé říkal, že je slabá a pomalá a maličká. Mašinky to tu zemrzelo, ale co mohli dělat, když nespokojený železničář byl přednostou na nádraží a mohl každé z nich poroučet a ubližovat. Pyšný nejvyšší pan železničář si jednoho dne usmyslel, že si opatří takovou mašinku, jakou ještě na celém světě nikdo neměl. A pak si svolal všechny strojvůdce a řekl jim, že od nich chce, aby mu pověděli, kdo by takovou mašinku postavil. A jestli mu to neřeknou, že zakáže jezdit všem mašinkám a všechny železničáře pošle domů. Železničáři vyslechli jeho řeč a zarmoutili se, protože nikdo nevěděl, kdo by takovou mašinku postavil. Pak si vzpomněli na pana Blahoše z Výtopny, protože ten byl z nich ze všech nejstarší a nejmoudřejší. Poraď nám, jak bychom vyhověli nejvyššímu panu železničáři, protože jestli ty nám neporadíš, jsme všichni ztraceni. A pan Blahoš řekl, takovou mašinku dovede postavit jen černokněžník Zababa. Ale vy všichni víte, že je tuze nebezpečné si něco začínat s černokněžníkem Zababou. Všichni ale odpověděli, že černokněžník nemůže být horší než nejvyšší pan železničář. Nejvyšší pan železničář seděl ve své kanceláři celý zachmuřený a když pan Blahoš vstoupil a pozdravil, ani mu nepoděkoval a ani mu neřekl, aby se posadil. Ale starý Blahoš se tím nedal zmást a řekl, vím, kdo postaví takovou mašinku, jakou vy chcete mít. Teprve teď se nejvyšší železničář obrátil k Blahošovi a řekl přísně, tak mluvte. Takovou lokomotivu vám postaví jen černokněžník Zababa. Co je mi platné vědět, že mi krásnou lokomotivu postaví Zababa, když nevím, jak ho najít? K černokněžníku Zababovi vede cesta z našeho nádraží. Avšak nejvyšší pan železničář se rozzlobil a řekl, nic o tom nevím. A já přece vím o všem, co se děje u nás na nádraží. Nevěříte-li mi, nebudu vám nic vyprávět, řekl pan Blahoš a odešel. Jenže nejvyšší pan železničář velice toužil po své veliké mašince a utíkal za ním. Tak dobrá, něco vám ukážu. Na 17. koleji je velice stará výhybka. Co jsem tady na nádraží, a to už je panečku hezky dlouho, nikdo ji ještě nepřehodil. A nikdo se nepamatuje, kam vede ta kolej, která od ní odbočuje. Ale já vím, že kolej vede rovnou do továrny kouzelníka Zababy. Jenže se dá po ní jet jenom tenkrát, když je měsíc v úplníku a když se zná kouzelné slovo, kterým se přehodí výhybka. Nejvyšší pan železničář pozorně poslouchal a dal si zaklínadlo mnohokrát opakovat, aby je snad nezapomněl. Stejně ale musel nejvyšší pan železničář čekat ještě 7 nocí a 7 dní, než nastane úplněk. A nám nezbývá, než čekat s ním.

Za starých časů žil u městečka Rukapáň, v tom potočním údolíčku, kde roste pět pačesatých borovic, havíř jménem Kuba Dařbuják. Aby měl střechu nad hlavou, narýpal z potočního břehu pěknou mastnou hlínu, nadělal z ní vepřovic a postavil si chaloupku tak, jak to sám uměl. Když to uviděli jeho kamarádi ze šachty, pustili se i oni do práce. Tak rostlo stavení za stavením jako hříbky po dešti a nakonec se tu zrodila celá havířská osada, která dostala jméno Kocanda. A do zahrádek jako dlaň sázeli ledaco z zeleného. A třeba, že havířina málo nesla, žili tu na Kocandě vesele a družně. Hluboko pod Kocandou, v tisícimetrové skále prorostlé stříbrnými žilami, se ozývalo ťukání havířských kladiv a řinkot nebozezů. To havíři navrtávali skálu a vytloukali z kamení stříbrnou rudu.

0: Jo, zubata. Jednou mi ta mrcha koukala akorát přes rameno. Pohlídnu se, kdo mi to dejchal na ucho a v tom tím je prach, šouk. Celý fouci mi to opálil.
1: Sakramenská mizerie zatracená. Už třetí nebo zeskný prask.
0: A nehřeš, pohane. Svatá Barborka to nemá ráda.
1: A zrovna budu. Hrom, aby to všechno vzali s tou svatou Barborkou. Činá nakrmím těch svých 11 hladových harantů. Zrovna teď, když máme posvícení na krku.
2: Mami, dej mi kousek chleba. Trošku, maminko.
3: Nemám, kusetina. Nemám chleba, nemám. Víte, děti, chleba se na nás rozhněval a odstěhoval se nám z chalupy. Ale počkejte chvilinku, až se Kubík vrátí pod krupaře, tak nám přinese mouku a napeču vám placek plnou plotnu, jo?
2: Kubíku, zde!
4: Budeme mít plátky! Budeme mít plátky!
2: Kámo.
3: Tohle ti dal krupař Bašta?
5: Dal. Topel prý může poslat havířskej holotě na dluh. Ale mouku jen za peníze.
6: Málo si toho nalámal, Kubo. Platíval si za lepšího havíře.
7: Dílo je špatný, pane Bergmistr. Žíla je slabá, skála tvrdá, nebo řezy se v ní lámou, jako by byly z perníku.
3: A já nemám co dát dětem k večeři.
8: Krupař Bašta nám poslal místo mouky popel. Tak skoč aspoň pro trochu mláta, uvařím dětem kaši.

0: Slaďáci, páni slaďáci, prodejte nám drobec toho mláta.
1: Nemůžeme, my nesmíme, až co řekne pan Sládek, pan Drohola.
2: Tak pojď. Líběj odpustit z oubněnický hospody. Pšenice málo sypala a sedláci pijou doma syrovátku.
3: Hamižný pan Drhola vybíral tržbu za svoje pivo od hostinských z okolí.
2: Daši!
4: Z Jablonecký hospody, pane starej. U nás je slintavka. Šenk mám úplně prázdnej.
2: Daši! Poníženě prosím z Narysovský hospody. Po pouti se mi to tam popralo a přes polňáci utekli bez placení. Daši! Z Dubenecký hospody.
5: Další.
4: Z Havířský hospody na Kocandě. Když oni Havíři nejradši pijou na sekeru.
2: Jedeš ven, ty potvoro!
3: Ve vsteku mrštil pan Drhola hrstí mincí po hospodském od Kocandy. Hned toho ale litoval a začal zlatáčky chvatně sbírat, aby se mu ani jeden nezakutálel.

0: Pojďte někde s Haldem, ať mu padem do voka.
1: Pane Sládek, prodejte nám drobec vláta.
2: Jde ho ty dobro, udělejte nám drobec vláta.
3: Hezdí od hora holotohaviska.
4: Se zalíbením basláskou hleděl Pandrhola na svoje vykrmené vepře, jak se rochní v mlátě, které odepřel hornickým ženským.
5: No to by tak hrálo, cukrouškové, abych vám pro tu chudou pakáž kazil vaše pošušňáníčko.
6: Jasnej, dobrý den, pane starej.
7: Chuj to sem, selek! Co mi sem lezeš, ty havířino umouněná?
6: Kdybyste mi uctivě, prosím, dal trochu toho mláta.
7: Ač pak potřebuješ mláto? Snad taky nevykrmuješ čuníka na zabíjačku.
6: Ne, myslel jsem na kaši. Mám 11 dětí.
7: 11 harantů má, podívejte se na nestydu. Sám si se nadělal, jak je mám živit? Chlapenecná? Koukej, kde necháte saždíru?

0: další potvoru? Zasmíří na kocandu.
1: Kam pak jinám? To víš, k bohatým ne.
2: Zatímco se Kuba Dařbuján vracel domů s nepořízenou, nad hlavou mu přeletěla vrána s miminkem v zobáku a namířila si to rovnou k jeho chalupě.
1: Kubo!
3: Kapán!
1: Ty máš přeci jenom chlapskou sílu. Pojď mi pomoct toho mýho Matějovo bránku.
3: A to víš, že budu, Mariánko. Kamarádu vždycky rád posloužím. Zdař Bůh, Havířino.
4: Zdař Bůh. Starý kamaráde.
3: Zaskočil jsem mrknout, jak se ti daří.
1: Musíme tě obrátit na pravej bok. Poprosila jsem Kubu.
5: Ty moje holka nešťastná. Radši bys měla utéct kraj světa a nechat mě to dodělat.
1: Už máš zase v hlavě brouky. Zakroj si u nás chleba, zrovna jsem přinesla od sedláka čerstvej.
5: Co pak je to pro tebe nějaký život? Týden po veselce mě to zavalilo. A teď tu ležím už třetí.
1: Už blázne.
5: Jako Lazar.
1: Takový boha prázdný řeči.
3: Naděl pámbu, dobrý. Oni jako pevník. Se musím schovat harantům.
1: Tak jim vem tohle. U nás by stejně stvrk.
3: Na oplátku, Mariánko. Až já budu mít, tak i ti udělám radost.
6: Nemám chleba ani sejra, kočka mi ho všechno snědla, udělala kšt.
1: Zase holka.
3: Zdař Bůh.

0: toho pohánka ani pokřtít. Kdo pak nám půjde za kmotra?
1: No přece, každý kamarád havíř. My havíři držíme vždycky při sobě.
0: No, držíte při sobě a všichni jste chudáci. Budou se nutit, aby dítěti dali něco do kolíbky a přitom to vlastnímu vodhubi utrhnou.
1: To by v tom byl hrom. Však já nějakýho kmotra seženu.
2: Zdar Bůh, dědo.
3: Zdar. No? Tak co bys rád?
2: Ale narodilo se nám 12. dítě a pro samou bídu ani kmotra neseženeme.
3: No, já bych třeba šel.
2: Co pak byste zač, dědo, že jsem tak smělej?
3: Na to bys, Kubo, nepřišel, kdo jsem. Ale aby si věděl, koho Markýtě přivedeš do domu, tak já jsem sám pámu.
2: Mor hádry. A já zrovna dneska hromem proklel svatou Barboru.
3: Já vím, říkala mi to. To, jak jsi zlomil ten třetí nebozec, viď? Inu, jsou takové okolo stojičnosti.
2: A vy jste opravdu pámu nebeskej?
3: To jsem, Kubo. Na mou duši. Doopravdy, věř mi to.
2: Tak já vás za kmotra nechci.
3: Proč?
2: Protože pán Bůh je dobrý jenom pro bohatý. Chudákům není spravedlivý.
4: Hej, ona myslíš vše.
5: A co pak chceš, Kubo?
4: Kmotra potřebuju.
5: To jsi přišel na toho pravýho, Kubo. A proč pak ne? Tak pojďme.
2: Počkat. Co pak byste zač? Že jsem tak smělej.
5: Trombolante mormáro.
2: Tak já ti to povím. Jsem samotný rohatej.
5: Bratříčku, rixum fixum terra fixum rovnou z horoucího pekla.
2: Když ty jsi čert, tak táhni k ostatním čertům. Tebe já za kmotra nechci.
5: A proč? Máš ze mě rád ráno, co?
2: Starou pelu na náno. Protože jste stejný jako ty nahoře. Kdyby si byl drobátku spravedlivý, tak si musel toho měchatýho pandrholu na nejvostřejší vidle napíchnout. Mocháčku.
6: Co pak?
2: Neulehčil byste mi v tom mým trápení.
6: To já už mnohým lidem ukrátil trápení. Jen řekni, co bys ode mě potřeboval.
2: 12. dítě potřebuju okřtít a kmotra nemám.
6: No, Kubo, jestli stojíš zrovna o mně, tak já teda půjdu.
2: Tak jdem. Kmotráčku, co pak ještě zač, že jsem tak smělej?
6: No víš, Kubo, ledajakej nejsem. Pojď. Já ti něco pokážu.
7: Jen podivný muž ruku ke květináči vstáhl. V tu chvíli rostlina celá uvadla.
6: Už víš, Kubo? Tak se podrž, já ti to povím. Já jsem samotný smrťák.
2: Jestli ty jsi opravdovský smrťák, tak pojď klidně dál. Ty jedinej, jsi na boháče i na chudáky stejně spravedlivý.
6: Pánbu požehnej. A to je všecko tvoje?
2: Všechno moje.
6: Pak se bude jmenovat tohle 12.
2: Jo, sakra. To já si musím napřed vypočítat. Andulku máme, Kačenku taky, Pepinku taky,

0: Hned. Maruška, ne?
1: Tato, Marušku už taky máme.
0: To vidíš, sakra, na to jsem zapomněl, Marušku taky máme. Tak kterou vlastně nemáme, Kubíku?
1: Vendulku, to já bych rád.
0: Dobrá, tak se budeme jmenovat Vendulka.
2: Neblázni studenou vodou, teď bys toho mohla mít smrť.
0: Tak, ty budeš naše Vendulka.

0: Poslouchej, Kubo. Já jsem tomu vašemu dítátku nic nedal. Já jsem chudý jako kostelní míš, krom ty svý kosy nemám ničehož nic. Víš co? Dej se na doktořinu, ať máš po mně aspoň nějakou tu památku.
1: Na doktořinu? Teď umím sotva číst a psát.
0: Ale k takovej doktořině, jaký já tě naučím, to ani potřebovat nebudeš. Když budu stát v nohách, kurýruj si, jak chceš. Jak budu ale stát v hlavách, tak to je konec. Utrum a hotovo. To už se mě do řemesla plíst nesmíš.
2: Kuba dal na radu svého nového přítele. A že byl muž činu, vzal do ruky první prkno, co se mu namanulo, a parádním písmem na něj napsal svoje jméno a pod něj, na tom si dal zvlášť záležet, vykreslil slovo doktor.
3: Kubo! Seď mazec! Ty bošrňo! To pak nepůjdeš na šicht! Tu.
2: Kubův havířský parťák Pšuk nechápavě louskal písmena na štítu Dařbujánovy chalupy.
3: Lidičky! Lidičky! Zdejte mno! Pojďte sem! Honem! Lidičky! Pojď, koukejte!
4: Co se děje?
3: Kubu chytá fantaz!
5: Pacholek nezdárná! Máme ruky, jde nekřesťanská! Aspoň kdyby se nedělá z lidi špiňou vrata!
6: Natrasený saně mordiánský, co mi tady kazíte živnost?
7: Vidíte ho, ženský, toho blázna, pořád měl jednu, co s ním mám dělat?
3: Kubo, utíkej, neboj se, já jsem s tebou, utíkej!
2: Kuba se rozběhl před litým davem a co mu nohy stačily, utíkal rovnou do chalupy nemocného Matěje Klofáta.
8: To jíš, kamaráde. Ženský, před těma je nejlepší utéct.
2: A co nevidí? Kmotr smrťák stojí u nohou postele. To je dobré znamení.
8: Matějičku, já bych tě zkusil vykurírovat.
9: Měj, Kubo. Mně už nikdo nepomůže.
8: Počkej. Já si to musím napřed proštudírovat.
9: Bede.
8: Vidíš, ty to není tak zlý, jak by jsme, třeba to tam máme. A je lívancový těsto. Nedejchej a ničeho se neboj.
2: Kuba popadl mísu s kynoucím těstem a vylil je nemocnému Matěji rovnou na břicho.
8: Dělej taky.
2: Pomalu a pečlivě ho rozhnětl havířskému kamarádovi po hrudi.
5: Rány boží, on mu rozmazává těsto po břiše.
7: Puste, já se dovnitř dostanu. Puste.
8: Chladí to, chladí to.
10: Člověče, dítě, já jsem zdravý. Já jsem zdravý! Já jsem zdravý!
8: Vidíš je? Negerý?
10: Teď si to vyřídím. Ještě s tou potvorou. Ty mrcho, jedna tobě já zasolím. Na tobě jsem se trápil za celý 3 roky. Mrcho, jedna.
11: Matějičku, ty moje zlato!
10: Marianko. Pust, Marianko, pust. Ať to dílo...
11: Počkej! A kde pak budeš spát?
10: No s tebou, Mariánko, však nám jedna postel stačí.
3: Dařbůh, počkej, neřekneš to bábě, neřekneš.
10: Neřeknu.
3: Tak dařbůh. Ale upřímně. Kamarádský, neřekneš to, bab. Můžu se spolehnout.
4: Znáš mě?
3: Tak ještě jednu. Dvakrát, víš?
8: Vidíte ho, dětka? On tady druhý a my ho skáníme po celý Kocandě.
3: Co hulákáš? Myslíš, když si teďka doktor, že si na starého havíře můžeš ozbírat chlebánu, víš? Doktor chceš, ale z havíře nemáš ani pso, víš? Mlíčňáku. Leho.
4: Zdař Bůh.
3: Matěj, ty kluku milionová, tak si tý potvoře zubatý přece uhnul.
4: To tuhle Kuba.
3: Co Kuba? Svatá Barborka, to si pamatuju.
8: Hej, šenkýři, dali nám na sekeru a i to pořádně oslavíme.
12: Jo, na sekeru nemůžu.
8: Do Zejtska, škrholo. Zítra jdu kurírovat, bude peněz jako kvítí.
12: No tak přijďte zítra, až budete mít.
8: Koš a nalej. Až dostaneš s lakoty obytě, postavím tě na nohy.
13: Mariánko, půjč nám na pivo. Však zítra vydělám, půjdu na šichtu.
3: Na zdraví, na zdraví. Svatá Barbora! Pána poctivá, havířům pomá, dobej vám chleba, do černej děl zemskej, s nima se vstupuje.
13: Šenky zim, mísu i trnic, ale ať jsou pěkně horký.
12: Jo, to bude nesnáz. Ten stříbrňák už jste dávno probendili.
13: Povídám, přines, když poroučím.
12: Kdo platí, ten poroučí. A kdo poroučí, taky platí, že jo?
11: Pro boha, Matějíčku, já je tak dlouho střádala.
13: Já vím, holko zlatá. Střádala jsi mi na rakev, viď? Tak my tu rakev dneska propijem.
12: Zlatej 20, 20 i trnic.
2: V tu chvíli nahlížel do oken hospody na Kocandě pan Drhola.
12: Dva zlatý 50. A čtvrtně piva k tomu.
13: Ale to čtvrtně si narazím já sám.
12: Narážej, Matěj.
3: Tak. Já vám dám na sekiru. Tak jsem přece přišel ke svým penízem.
13: Dáš ty prostě plit. To jsou moje peníze.
3: Tvoje pivo a i trnice, penízky jsou moje.
13: Prostě panský, já tě přetrhnu vejí.
3: Já vás naučím. Vy holoto havíska!
8: Počkejte, počkejte. Nechte ho. Však on mu ten měch brzo splaskne.
2: Kuba Dařbuján rázným gestem zastavil rozlícené horníky, protože viděl, co jejich zrakům zůstalo skryto. Smrťák se zjevil ve dveřích hned vedle lakomého pandrholy, brouskem významně přejížděl ostří kosy a vážně přikyvoval.
5: Stávej! Kubo, stávej! Před chalupou je spousta lidí. Nespí, stávej! A hejdy kurírovat, ať máme co dát dětem k obědu.
8: Hajdy domů! Všichni nemocní do postele! Já si vás obejdu a uvidím, co a jak.
14: Nejdřív k nám, pane Dařbuján. Plateňkovic Verunka už se bere k hodině, do večera nevydrží.
8: Verunka? Fuj, to je smradu jako v Starý Hradu. Babi, alou ven, si zase neručím. Zatra se jí, babi.
2: Smrťák stanul v nohách Verunčiny postele a povzbudivě na Kubu pokynul.
8: Tak se na to podíváme. Sakra, to je divná nemoc. Od kdy pak ta panenku trápí?
5: Od letošní pouti.
8: A který mládenec jí v muzice nejvíc prováděl?
12: Ale ten Kovářský od naproti. Však jsem jí řekl, že jí v obě nohy zpřerážím.
8: Jo, jak ten mordus vzal počátek od Kovářskýho? Dá se vylečit zase jenom s Kovářským. Ne? A který to je?
15: Ten nejhezčí, kudrnatej.
8: Aha.
16: Ty kudrnáči, pojďem rychle. No, chutě, oknem. Dveřma by tě možná nepustili.
12: Beru to!
16: Počkej, počkej, pláteníku. Když mám dcerku uzdravit, tak buď ticha. A ty jí dáš 12 hubiček, rozumím? Nech nás. 12 hubiček. Ale pěkně upřímnejch, aby zčervenala jako ručička. No, co koukáš, šup. Počítej, aby nešidil.
12: Pátá, šestá, sedmá. Počkat, teď jsem to splet.
16: Nevadí, nevadí. Vem to znova a hezký po pořádku.
12: Šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá, jedenáctá, dvanáctá, dost!
16: Teď utíkej, aby mi jste nehuboval. A za uzdravení dostanu zlaťák. Nebláděte, ženský! Já se nemůžu ke všem najednou!
12: Drahý Kubo, pojď
16: k nám!
17: K nám půjdeš nejdřív! A basta! Však si nám zlužen 2 zlatý za mouku.
16: Jenom 2 zlatý, paní maminko? Ten včerejší popel, ten byl dočista zadarmo?
12: Pojď! Ach, sakra, to mě to mere! To je dozvědeš.
2: Smrťák s kosou se objevil zase u nohou postele. Tentokrát patřila Krupařovi.
16: Tak se podíváme, co je to za divnou nemoc. Jazyk. Oko. A co tohle? Ajejejej, to je přetěžkej mordus. Vypadá to jako houser. A zatím je to carborundum sequestru. To by mohl být Krupař taky do večera na prkně. Jestli pak udělal poslední pořízení?
17: Králi boží. Ne! Muži, víš, honem, všecko mý ženě Filoméně. No, víš.
16: Neskojíkejte, pan tatínku, však já vás z toho dostanu.
18: Myslíš? A na kterej způsob mě chceš kurírovat?
16: Na kterej? Těstem. Matěj Klofát běhá jako křepelka.
18: Těstem. Tak jo. Na svý zdraví já si to můžu špendírovat.
16: Přimalte díži. Největší, co máte. A nanoste do ní vodu.
18: Jenom ne studenou. To by byla moje smrt.

0: Tak. A teď pytel po svícenský vouky. Ale ať je žluťonká jako květ. Čup, pan tatínku, hezky se skrčte na bodeček a za chvilinku bude po bolesti.
1: Já nechci.
0: Se vám to nelíbí, já to můžu nechat.
2: Napiš, mužičku, napiš pro jistotu, že vše...
3: Kuba krupaře posadil do obrovské díže, střídavě ho celého poléval vodou a zasypával z velkého pytle moukou.
0: Pomáhá to?
1: Krubátko.
0: Tak vydržte ještě, chvilinku. A budete jako rybička.
3: A když už těsto houstlo, vší silou do něj svému pacientovi ponořil hlavu.
0: A co teď?
3: Pak mu je rozmatlával po obličeji, divže se krupař neudusil. Jeho čeledíny málem potkalo totéž. Ti se však dusili smíchy.
0: Na mou duši. Přestalo to, jako když u té Filoméno. Já jsem úplně zdravý.
1: Pita mouky je zničený. Moje mění je zničený.
0: I kde pak, pan tatínku? Mění vám zůstalo celý. Jenom za to kurírování mi zaplatíte 2 dukáty.
1: A i kresli nedostaneš. Jsi mi dlužen moc peněz.
0: Nedáte? Rozmyslete si to.
1: Už jsem řekl. Ani kresli.
3: Kmocháček smrťák na Kubův tázavý pohled jen přikývl, jakože se rozumí, že je potřeba na vychytralého krupaře víc přitlačit.
0: Carborundum ultra sequestrum, teď! Počkat, teď už to bude stát 4. Zabůh.
4: To seš hodnej, Kubo, že jsi přišel. Toník se nám tratí před očima.
0: A co doktor? No, ten zdejší kokta.
5: Doktor, ten je stejný jako krupař. Peníze na dlaň, jinak nepřijde.
0: No, já se na kluka podívám. Co pak se mu dávali?
5: No, co tak lidi poradějí zadarmo? Studený obklady, teplý obklady.
4: Nějakou tu mateří doušku, heřmánek.
0: Kamaráde, já ti dám medicínu. Ha? Víš, jak se jmenuje? Boston duplicatum. To budeš užívat 2x denně. S chlebem. Ha? Nebo radši 3x.
4: Ale Kubo, milej, kde bys mi na tak drahou medicínu vzali?
0: Kde? Tady.
4: Tohle od tebe nemůžeme vzít.
0: Ale to platí krupář. Já jsem mu tu vaši medicínu předem započítal.
6: Tuhle to mi zapíchněte.
3: Pan Drhola byl nedočkavý mlsou. Pletl se děvečkám na zabíjačce do práce. Tady ujedl, jinde zobl, onde ochutnal. Až tu náhle zjistil, že jedna z kuchařek mu snědla sousto.
7: Anka, týž. Jí! Jí, potvora! Z mýho prasátka mi ujídá! Celý o mě ta hohota sežere!
3: Tak ho to rozčililo, až to s ním zčista jasna seklo. Pan Drhola jako Lazar ležel v posteli a přivolali k němu učeného lékaře. Jemu v patách však přišel smrťák. Tentokrát se ale muž s kosou postavil u hlavy nemocného.
8: Moc se mu přidížilo. Je to marné. Musíme zvolat konzilium, než bude pozdě.
0: Tomáš, no, nebo stejkej se, jdeš zahrát solo a šum s holkou dokola. Tak já ti přivedu sám, ty pambulo. Hej, muzikáři, chytej dobře.
9: Lepší je ten kovaříček umouněnej, nežli je ten lokajíček premovanej. Kovaříček chytne perlík, jde do díla, lokajíček po pokoji kosti sbírá.
3: V hospodě na Kocandě byla posvícenská zábava. Kuba si zatančil s vyléčenou Verunkou a předal jí dokola kučeravému kováři.
0: A dejte si nejmín 10 hubiček, nebo bude zítra zase 14.

0: moribundus, páni kolegové. Podle mého rozumu moribundus.
1: Cože?
0: Moribundus.
2: Ano, ano, zcela určitě. Moribundus.
3: Říkají, že to je moribundus.
4: Das Bujana.

0: Tlubokláme se, děvenko.
1: Tadyhle, prej vám naše paní posílá posvícenskou vejslužku.
0: Dej pokoj. Jitelnice? Snad ne, paní Pandrolová?
1: Jo. Náš pan starý je tuze nemocný.
0: A proč pak k němu nezavoláte doktory?
1: Když já vás musím přivést, jinak budu byta.
0: Koukej, ty hloupá. Řekni paní staré, že by se Dařbuján přišel podívat na Pandrolu, kdyby do rána tyhle borovice obrostly samýma jitrnicama. Rozuměla jsi?
1: Jo.
0: No tak utíkej.

0: Co pak nám lesete?
1: Prosím vás, vy račte být ten nový doktor?
0: No to jsem.
1: Já jsem taky doktor.
0: Tak co vlastně chcete?
1: Prosím vás, nevíte náhodou, co je to moribundus?
0: Moribundus? Jo, moribundus, to je strašná choroba. Někdy smrtelná.
1: A jak se rozpozná?
0: No, různě. Koktáním.
1: Koktáním? A jak se vyléčí?
0: Všelijak. Penězma.
1: Za kolik?
0: Řekněme 2 zlatý.
1: No, není to trochu moc?
0: No tak 3.
1: No, to by šlo. Dále.
0: Zaspívejte něco.

0: Probudíte mi garanty.
1: Pianko. Moribundus, moribundus.
0: No vidíš, já jsem zdrav.
1: Děkuji vám, pane doktore. To jsem rád, že už nemám a nikdy nebudu mít ten moribundus.
2: Se zázrak. Na mou duši zázrak. Představ si, že na sosnách rostou vítrnice.
0: Vítrnice!
3: Co blázníš? Bohu se mi bouřit lidi.
4: Ale jen pojďte teda, však uvidíte.
0: Děti, pojďte chytat.
5: Teta, to jsem já. Na našich sosnách rostou vítrnice.
0: Co to máš? Dětský, pojďte! Včera bylo posvícení u pandrolů, dneska je pěkná hodinka na kocandě. Berte si, ženský, na všechny se dostane. Tamhle ty porodice jsou taky plný vítrnic.
6: To ještě nikdy nikdo v Rukapáni neviděl, natož na kocandě. Kubova makytka málem oněměla úžasem. Všechny stromy v okolí byly ověšeny jitrnicemi, až se pod jejich vahou větve ohýbaly.
0: Marná sláva, přece nám neumím dělat ty zázraky, jak se patří. Když já trouba zapomněl říct, aby narostly taky kroupový jelita.
7: Tak, Kubo, nemáš čas. A honem nasedat.
0: Kam lečte? Šlo s paničko.
7: Pandrholovi je zle. Co pak to nevíš?
0: Mě bylo ve čtvrtek taky zle. Když na mě pandrhola pustil pivovarský psi.
7: Kušte, holo to nenažraná. Co pak si včera neslíbil, že přijdeš? Jen co prej ty tvý sosny obrostou jitrničkama.
0: To je pravda. Ty jitrničky skutečně do rána narostly. Tak já teda půjdu. To celý. Ale napřed by muselo v našem potůčku péct proudem pivo. Aby bylo tu masnotu čím spláchnout.
7: Ty jsi se zjančil, Kubo!
0: Nezjančil, paní Pandrholová, já vím dobře, co povídám. Dasbuján se nepojede podívat na pandrholu, dokud naším potokem nepoteče vaše pivo.
8: Chce nás přivíst na mizinu, muži drahej. Pivo prej musí téct s potokem, jinak že nepřijde. Víš, že ne, pandrholo. Víš, že se bez toho uličníka obejdeš. Dost škody na prasatech. Pandrholo, nebo myslíš, že jo? Celý sudy našeho drahocenýho pivíčka vylej z Bůh darma do potoka, aby ta chamrať měla bene?
9: I co, kamarádi, z našeho to není. Tak ať se chlapi na kocandě jednou pěkně pomil.
6: A tak se také stalo. Pandrholovo pivo teklo proudem, zurčelo a pěnilo se v potoce.
10: Haló lidi, rychle pojďte sem, ale jsem dobře piva.
6: Ustavidla celá ves nabírala do toho, co bylo zrovna po ruce. Do hrnečků, hrnců, kádí, věder, sběračky, vaničky, do škrpálu i jenom tak do pusy. Dokonce do basy si pivo nabíral jeden vykutálený muzikant.

0: ty leno chulína, kdy pak pojedeš? Jitrnice jste sežrali, pivo už vám stánem proteklo a ty pořád jakoby nic?
1: Tentokrát už na mou duši pojedu, paní maminko. Ale já jsem, Níčko, velký pán, musíte pro mě poslat do chalupy dva páry pivovarských volů.
0: Což pak o to, to je to nejmenší. Jen abys doopravdy přijel.
1: Když to slíbím, tak jedu. Ale každý ten vůl, ať má pěknou mysliveckou uniformu a klobouk s brčkem. To je mý třetí a poslední přání.
0: Tak jak jsem řekla, 4 myslivecký mundury ušíte. Zítra po ráno to musí být. A ne, abyste mě postříhali zbytečně moc sukna, nebo vám to srazím.
2: Ano.
3: A má to být s vestou jemnost, paničko? A nebo bez vesty?
4: I to se stalo, jak Kuba řekl. Pandrholová se vezla v povozu taženém dvěma páry volů, oblečených do uniform a kloboučku. Na návsi ruka páně bylo pozdvižení, o to větší na kocandě. Do kroku jim vyhrávala havířská kutálka.
5: Se líbám. Tak jedem.
0: A jedem!

0: A víš, kterou mou mě dnes už je tady, pan Drolo? Když jsi mě tak opěnlivě volal.
1: Jenomže kmotr smrťák tentokrát stál u čela postele a nesouhlasně kroutil hlavou.
2: Tak, Kubo, co je? Dej se do kurírování.
3: Milá paní, tomu vašemu pan Drholovi už žádná pomoc není.
2: Ty lumpe! Ty švindlíři! Prasata si vymámil, pivo si prolil štánem, tak teď kurýruj, chyť tě nám zavřít!
3: Tak abys věděl, pan Drholo, když se tady před mýma očima napráskneš toho mláta, co si nechtěl dopřát mým dětem na kaši, zachráním ti život.
1: Smrťák varovně zahrozil prstem.
3: Mláto sem! Pěknou mísu mláta a velkou žíci. Ať se má pan Drhola jednou na světě tak dobře, jako havíři. Potřebuju 4 silný chlapy,

0: paň máma krmila pandrholu mlátem. Šklebil se, ošíval se, ale spal se jenom, aby se rychle uzdravil.
1: Rychlejc.
0: Smrťák tázavě hleděl na Dařbujánovo snažení. Chlapi otočili postel, protože tak se smrťák dostal k nohám jeho postele, což by pro pandrholu mohlo znamenat záchranu.
2: Tak, to by stačilo.
0: Smrťák jen pokrčil rameny.
2: Nezlob se, kmocháčku. Já ti toho prožrance za nějaký časek vrátím.
3: Jak si to představuješ? Jaký pak časek? Já mám svý instrukce. Do dnešní půlnoci ho musím odevzdat v pekle, nebo z toho mám pěknou polízanici.
2: Je, do půlnoci. To stíneš ještě 10krát. Pojď, já ti něco ukážu. Bajo, ženo. Bajo, úplně zdrav, jako za starých časů. Hned mi dej upect kus uzenýho bůčku a zelí hodně mastný. A kalhoty. No počkej, počkej ti, potvoro umouněná. To mláto ti přijde draho.
3: To víš, já mám službu jak řemen. Nepak přijím řemesle pít.
2: Ano, tak pro jednou. Teď oni ty hořejší taky nemají oči všude. Počkej mi hodinku. No, ať nemám s tou doktorinou ostudu. Tak na bratrství se napít musíme. To je marný chmotře. Ať slouží. A jestli pak, chmocháčku, dokážeš dole. Dívej se.
0: Kuba si vložil plechový korbel do zubů a bez pomoci rukou vyzunkl celý obsah do dna. Kmotr smrťák se nechtěl nechat zahanbit a tak to po Kubovi zopakoval.
2: Za vás, výborně, výborně, kamaráde zlata. Víš, že to tady spolu do večera přečkáme.
3: Jo, sakra, kdybych já neměl takovou zodpovědnost.
2: Ale zodpovědnost, jakou pak zodpovědnost, kamaráde. Radši si zaspíváme, jo? Klok, klok, klok, klok, klok. Ty to neznáš?
3: Ne.
2: A tak kterou znáš? Začni. Já jsem úplně zapomněl, že ty jsi vlastně smrťák. A já tě naučím tam tu. Klo, klo, klo, klo, klo, klo, přidej se. Klo, klo, klo, klo, klo, klo, klo, Ria, jak se to pivečko pívává. Klo, klo, klo, klo, klo, klo, klo, Ria, jak se to pivo pije. A po tomhle následuje, já tě to naučím, dávej pozor. Když se snapil, tak sakra, přidej se.
0: Ke sklepu se pomalu přikradl pandrhola a schoval se za jeden ze sudů. Poslouchal hovor nic netušících Dařbujána a smrťáka.
2: Kam jdeš, smrťáčku? Já ti toho prožrance pandrholu vrátím, jen co se drobátko sežeří.
3: Brou noc.
2: A sakra. Smrťáčku, neblázni. Ty není ještě všechno vypity. Pojď se.
4: Au, chase, vemte kladiva a za mnou. Musíme zabednit ten největší sud.
0: Pivem znavený kmotr i s kosou ulehl do toho z největších prázdných sudů. Kuba usnul přímo u tekoucí pípy.
4: Holen! Pojďte! Zabedit! A pořádně, ať tam nezůstane ani škulínka! A toho umouněnce hoďte k prasatům! Kolína, pomalečná! Já mám ty kosti pro ženu, dermochlebové! Má se to, má to zapařit? Tak rychle, rychle na rybáci!
5: A vida, pane starej! Jak vám to zdravíčko slouží?
4: Vždy se probral z opice? Co mi sem lezeš, umouněnče?
5: No, nějakou tu zlatku jste vydlužen za kurírování.
4: Jedeš odsud, šibeničníku? Co pak si mi udělal málo škody?
5: Tak on si tě smrťák najde.
4: A nenajde, nenajde. Toho jsem dobře uklidil, ty hňupe.
6: Zdař Bůh.
7: Fuj, ty vypadáš, chlape. Jako kdyby si celou noc prospal v prasečím chlívku.
6: Markýtko, já ti slibuju, a tobě taky, že už se napití do nejdelší smrti ani nepodívám. Jenom mi prosím tě, udělej trochu slepičí polivky. Ať si spravím chuť.
8: Kubo, pro pána Jana, pojď se podívat. Dějou se hrozný věci.
6: Co je?
8: Podívej se.
0: Sotva Makytka na špalku usekla kohoutkovi hlavu, hned mu zase přiskočila zpátky a kohout si kokrhal, jako by nic.
8: Kubo, já snad blázním. Tak tohle to se mi stalo dnes už po třetí.
6: To se asi smrťák ztratil ze světa.
4: Nemám!
0: Před řeznictvím byla spoušť. Po křiku. Řezník neměl na krámě ani kousíček masa. A tak se pokusil oběsit. Strčil hlavu do oprátky, spustil nohy a nic.
4: Lidičky, to je hrůza. Člověk se ani oběsit nemůže. Brambory. Zas ty prašivý brambory! Celý týden brambory! Já chci maso!
9: Musíš! Pomozíte, víš, že nikdo v městečku nemá maso!
4: A já chci maso! Já musím mít maso!
0: Mlsný pandrhola, jak smyslů zbavený, pálil ze dvojky do svých vepřů. Ti se jen vždycky ošili, zakvikli, ale jinak si chrochtali vesele dál.
4: Čak já na vás. K výzraju! Bednáři! Vyvalte ten zabedněnej sup na dvůr!
9: Muži můj jedinej, pro boha, měj rozum, nepouštěj ho, radši se drž Kubánku.
4: Neblázni, co by mi teď mohl udělat, teď už jsem zase zdravý jako řípa. Vyražte víko! Prase počká, ty seš přednější, pan Drholo.
6: To vypadá, jako by zvonili umíráčkem.
7: A za nějakýho bohatýho. Slyšíš? Pole, louky, dům. Pole, louky, dům. Kdyby to byl Havíř, tak bude jen šuptám s ním.
6: Ale teď přece smrťák. Tak to už je smrťák zase na světě. Ale já za nic nemůžu.
0: Rozlobený kmotr srazil jednou ranou kosou z Kubovy chalupy štít s nápisem doktor. Vážně mu pokynul, aby ho následoval do chalupy.
6: Kde jsi byl, smrťáčku?
4: Sudě, zabedněnej. Ty Kubo, kdybys neměl tolik dětí, já bych tě nejradši.
6: Já vím.
4: Teďka budu mít nahoře pěkný rambajs.
6: My jsme ho na to bratrství neměli tolika pít.
4: Neměli. A nejíc mi dodalo to glo. Ještě dneska mám na patře takovou divnou chuť.
6: To nic, smrťáčku. Já tě vykuríruju. Tu máš. No vem si, neboj se.
4: Ty Kubo, ale tahle okurka, to je tvý poslední kurírování. Já ti slibuju, že nebudu víckrát pít.
6: A já, že už nebudu nikdy kurírovat.
4: Platí?
6: Platí.
4: To slouchej, tam jen zpravila chuť. Neměl bys tam ještě jednu?
6: Ale jo, vem si je všechny, prostrejčka příhodu. A kdyby ti bylo smutno, přijď se za mnou podívat. Ale na šachtu, kamaráde, ne. Ty bys si měl nás a víře nechávat vždycky až na konec. Smrťáčku, zdař Bůh.
4: Tak buď zdrav, Kubo.
10: Tak co, Kubo? Nepůjdeš s náma na šichtu?
6: Toť se víš, že budu. Teď já bych bez vás stejně nemohl být, vy stará havířino. A bez tebe teprv ne.

Bětuška byla mladičké, veselé děvče. Ráda zpívala i tančila na louce u Březiny, kde pásávala od jara do jeseně jejich 3 kozičky. Její matka byla vdova a neměla jiný majetek než roztrhanou chaloupku. Vždycky, když vycházela z domova, dala jí matka do mošničky krajíček chleba, vřetánko na len a přikazovala, ať je do večera napředené. Poněvadž neměli kužel, otočila Bětušce len okolo hlavy. Když přišli k Březině, šli kozy po pastvě, Bětuška si sedla pod strom, levou rukou vytahovala vlákna a pravou navíjela na vřetánko. Při práci zpívala, až se to lesem rozléhalo.

Když slunce ukazovalo poledne, zavolala na kozy, dala jim po kousku chleba, aby se jí nezaběhly, a zaskočila si do lesa na jahody. Když se jich dosyta najedla, běžela zpět ke kozičkám a zase pilně předla a zpívala. Večer, když přihnala domů, jí matka vždycky pochválila, že je vřetánko plné. Jedenkrát v pravé poledne, když se kozičky pásly opodál, kde se vzala, tu se vzala, stojí před ní překrásná pana. Roucho má bílé, tenonké jak pavučinka, od hlavy k pasu jí splývají zlaté vlasy a na nich věnec z lesních květin. Větuška strnula, pana se na ní usmála a povídá líbezným hlasem: Větuško, ráda tancuješ, viď? Když na ní pana tak pěkně promluvila, Bětušku opustil strach a odpověděla: Och, já bych protancovala celý den. Tak si zatancujem spolu, já tě naučím, řekla pana. Obejmula Bětušku a začali tancovat. Líčka Bětušce jen hořela, oči svítily, zapomněla na vše, jen se dívala na žínku, která se otáčela tak lehonce, že se travička pod její útlou nožkou ani nesklonila. Tancovali od poledne do večera a Bětušce se nohy neunavily. Tu se krásná pana zastavila, hudba umlkla a pana jak přišla, tak zmizela. Bětuška se ohlédla, sluníčko zacházelo za les. Spráskla ruce nad hlavou, dotkla se nespředeného lnu a viděla, že vřetánko položené v trávě není plné. Sundala len z hlavy, uložila ho i s vřetánkem do mošničky, přivolala kozy a hnala domů. Cestou si dělala trpké výčitky, že se dala tou krásnou panou omámit, a umínila si, kdyby se to mělo ještě jednou stát, že už ji neposlechne. Matce se o krásné paně slovem nezmínila. Druhý den jako obyčejně hnala Bětuška kozy k březině a už si zase zpívala. Kozičky se začaly pást, ona usedla pod strom a začala pilně příst. Když slunce ukazovalo poledne, Bětuška dala kozičkám po kousku chleba, odběhla si pro jahody a pak začala s nimi rozmlouvat. Ach, moje kozulenky, dnes nesmím tancovat, vzdychla si. Když po obědě schrabala drobty z klína a položila na kámen, aby si je ptáčkové odnesli. A proč bys nesměla? Ozval se líbezný hlas a krásná pana opět stála před ní, jako by byla z oblak spadla. Bětuška se lekla ještě víc než poprvé a ostýchavě odpověděla: Ach, odpusťte, krásná paní, já s vámi nemůžu tancovat, protože bych zase nesplnila úkol a matka by mě hubovala. Než slunce zajde, musím dohonit, co jsem včera zameškala. Jen pojď tancovat, než slunce zajde, pomoc se ti najde, řekla pana s úsměvem. Vykasala sukni, obejmula Bětušku, ptačí hudebníci sedící v březových větvích spustili a tanečnice se dali do kola. Krásná pana tancovala ještě luzněji a Bětuška na ní mohla oči nechat. Zapomněla zase na svůj úkol. Když slunce už se sklánilo k lesu, tu se noha tanečnice zastavila a hudba umlkla. Bětuška spráskla ruce nad hlavou, kde měla namotaný nespředený len, a dala se do pláče. Krásná pana jí sáhla na hlavu, len se smekla, omotala ho okolo kmenu tenké břízy, uchopila vřetánko a začala s úsměvem příst. Vřetánko po zemi jen frčelo a vůči hledně rostlo. Než slunce zašlo za les, byl všechen len spředen. Ba i ten, který Bětuška den předtím nespředla.
Krásná pana podala plné vřeteno děvčeti do ruky a promluvila. Motej a nereptej. Pamatuj si moje slova. Motej a nereptej. Po těchto slovech zmizela. Bětuška se upokojila a cestou si zase zpívala, aby se kozičkám šlo veseleji.

Matka ji přivítala dnes mrzutě. Chtěla přes den přízi smotat, ale viděla, že vřitánko není plné a proto byla nad dceru nevrlá. Co pak si včera dělala, že jsi nenapředla úkol, vyčítala jí. Odpusťte, matko, trochu jsem si zatancovala, řekla Bětuška zkroušeně. Ukázala matce vřitánko a dodala,

Třetí den hnala kozy k březině jako obyčejně. Kozy se pásly a Bětuška pod stromem zpívala a předla. Slunce ukazovalo poledne. Bětuška odložila vřetánko do trávy, dala kozičkám po soustu chleba, nazbírala jahody, naobědvala se, drobty dala ptáčkům, poskočila, založila si ruce v bok a už chtěla zkoušet, jestli dokáže tak pěkně tančit jako krásná pana. Ale tu před ní ona sama stála. Spolu si zatančíme, spolu, pravila Bětušce s úsměvem. Vzala ji za ruku a v tom okamžení jim nad hlavami zazněla hudba a pany se ladně vznášely v kole. Bětuška zase zapomněla na vřetánko. Neviděla nic než krásnou panu, neslyšela nic než líbeznou hudbu. Tancovali od poledne až do večera. Slunce už bylo za lesem. Tu pana přestala a hudba umlkla. Bětuška s pláčem spráskla ruce nad hlavou a naříkala, co jí řekne matka, že vřetánko je skoro prázdné. Dej mi svou mošinku, já ti vynahradím, co si dneska promeškala, řekla krásná pana a mošinku zvedla z trávy. Pak ji Bětušce vrátila se slovy, ne teď, doma do ní hleď, a zmizela, jako by ji odvál vítr. Bětuška se bála do mošinky nahlídnout, ale na půli cesty jí to přece nedalo. Mošinka byla tak lehká, jako by v ní pranic nebylo. Musela se tedy podívat, jestli ji pana neošidila. Když uviděla, že je plná březového listí, tu se teprve pustila do žalostného pláče a dělala si výčitky, že byla lehkověrná. V žalu vyhodila přehršli listí ven a chtěla mošinku vyklopit celou, ale pak si pomyslela, podesteluji kozičkám a nechala listí v mošince. Skoro se bála jít domů. Matka čekala na prahu plná úzkosti. Proboha, děvče, jakou přízis mi to včera přineslo? Proč? Ptá se úzkostlivě Bětuška. Když si ráno odešla, jdu jí motat jako vždycky. Motám a vřeteno je ustavičně plné. Jedno předeno, dvě, tři předena. Zase vřeteno plné. Který zlý duch to předl, rozlobím se. A v tom okamžení příze z vřetánka zmizí, jako by ji sfouknul. Tak mi pověz, co to znamená. Tu se Bětuška přiznala a začala vypravovat o krásné paně. To byla lesní žínka, zvolala matka v úžasu. Okolo poledne a půlnoci provádějí svoje rejdy. S děvčaty mají slitování a často je i bohatě obdarují, že si mi to hned neřekla. Kdybych byla nereptala, mohla jsem mít příze plnou světnici. Tu si Bětuška vzpomněla na mošinku a napadlo ji, že by snad přece jen něco mohlo pod tím listím být. Vyndá vřetánko a nespředený len nahlídne a vykřikne, podívejte se, matko. Matka spráskne ruce. Březové listí se proměnilo ve zlato. Žínka mi přikazovala, ne teď, doma do ní hleď, ale já neposlechla, hněvala se Bětuška sama na sebe. Štěstí, že si nevyklopila mošinku celou, souhlasila matka. Ráno se šla honem sama podívat na místo, kde Bětuška přehršli vyhodila, ale na cestě leželo jen svěží březové listí. Avšak bohatství, které Bětuška přinesla domů, bylo i bez toho dosti veliké. Matka koupila statek, mnoho dobytka, najala děvečky. Bětuška dostala krásné šaty a nemusela pást kozy. Ale cokoliv měla, jakkoliv byla veselá a šťastná,

Přece jen jí nic nepůsobilo takovou radost, jako kdysi tanec s lesní žínkou. Často si zašla do Březiny. Vábilo ji to tam. Přála si, aby spatřila krásnou panu ještě jednou, ale nikdy už ji nespatří.

0: Kopyto s Mňoukem měli starosti.
1: Ne, že by snad neměli co dělat.
0: Proti nudě byli odjakživa dostatečně vyzbrojeni bujnou fantazií a schopností jakýkoliv nápad také i hned uskutečnit.
1: Trápilo je však, že v poslední době to ve třídě nějak neklapalo.
0: Dosud zcela jednolitý kolektiv se začal drobit v několika člené skupinky vzájemně se osočujících žáků a žákyň.
1: A z toho pochopitelně nemohli mít žáci Kopyto s Mňoukem žádnou radost.
0: Nejlepší bude, Kopyto, když si taky nebudeme nikoho všímat a pojedeme si na vlastní pěst.
1: Co pak o to? Ale mně se to přesto nelíbí.
0: Nepříjemná atmosféra ale netrápila jen Kopyta s Mňoukem.
1: I mnozí jiní žáci se marně pokoušeli získat třídu pro nějakou větší jednotnou akci.
0: Jindra Benecká například organizovala módní přehlídku, pro kterou namalovala plakáty a rozepsala návody pro udržení štíhlé linie. Se zájmem spolužaček se však nesetkala.
1: Bedřich Upolín to zkusil s lehkou atletikou. Ve volných chvílích začal běhat v teplácích do polí, měřil si čas na stopkách, které dostal pod stromeček a vyzýval druhé k následování.
0: Přihlásili se ale pouze Kopyto s Mňoukem
1: a Byčiště.
0: Všichni tři nechali zdatného atleta Upolína nejméně 50 metrů za sebou a ten už od té doby žádné závody neorganizoval.
1: Jiřina Ledvinková zase propagovala mezi děvčaty uměleckou gymnastiku.
0: Ta jediná by snad měla jakýsi úspěch, ale v rozhodujícím okamžiku se zapletla do stuhy, kterou mávala nad hlavou a vymkla si nohu. To pochopitelně další adeptky odradilo. A podobně se vedlo všem, kteří se o něco pokusili.
1: Tohle by se mělo vzít za úplně jiný konec, Mňouku. Tuhle třídu zachrání jedině něco, co nadchne všechny. Musíme vymyslet něco jednoduchého a současně přitažlivého.
0: Třeba cestu kolem světa, nebo alespoň návštěvu býčích zápasů v Mexiku.
1: To by nebylo špatné, ale je to příliš nákladné. Přemýšlej dále a snaž se, aby tě napadlo něco, co by nikoho nestálo ani korunu. Všichni do toho byli celý pryč a mohlo se to, pokud možno, odehrát přímo ve škole.
0: Ve škole? To přece nemyslíš vážně.
1: Proč ne? Naopak, to je naprosto nutné. Musíme mít záruku, že bude celá třída pohromadě. Jestli za něco stojíme, tak musíme něco vhodného vymyslet.
0: Má-li to zaujmout celou třídu, musí to mít úroveň. A když má mít něco úroveň, tak se to sotva dá provozovat ve třídě na stupínku.
1: Nikdo přece nemluví o stupínku. Ve škole jsou nejen učebny, ale i chodba, sklep, půda...
0: A velké venkovní hodiny! Co bys takhle říkal stojce na velké ručičce?
1: Že by to byla sice velmi efektní soutěž, ale příliš exkluzivní, neboť by se jí mohli zúčastnit jen obzvláště zdatní jedinci. Vypadalo by to tak, že jsme si to vymysleli jen kvůli sobě, abychom se mohli vytáhnout. Nebylo by jednodušší namalovat na tabuli terč a trefovat se do něho šipkami nebo bramborou?
0: To je celá pod úroveň. Se divím, jak ti vůbec něco takového mohlo napadnout.
1: No tak vymysli něco lepšího. Ale jestli navrhneš závody v běhu v pytlích na střeše školy, tak už ti dám na mou duši pohlavek.
0: Počkat. Kamaráde, mně se zdá, že jsem na to přišel.
1: No tak povídej.
0: Hele, doufám, že se mnou budeš souhlasit, že nejlepší ze všeho by byl závod v nějaké zbrusu nové disciplíně.
1: Samo sebou. Ale v jaké?
0: No, na chodbě naší školy je přece báječné zábradlí, které je jako stvořené k rychlostnímu klouzání. Vyhlásíme velkou soutěž, které by se mohla zúčastnit nejen naše třída, ale i celá škola.
1: No, rychlostní klouzání je sice hezká věc. Má však jednu nevýhodu. Dá se sjíždět vždy jen po jednom. A jak pak určíme, kdo byl první a kdo poslední?
0: Velmi snadno. A to na stopkách Bedřicha Upolína. Jak ho znám, jistě nám je ochotně půjčí a my budeme moci určit přesné nejlepší časy osobní, třídní i školní.
1: Na tom něco je? Nechci se ukvapovat, Mňouku, ale tohle by mohlo zabrat. Rozhodně jsem pro to zkusit.
0: A taky to zkusili. Získali na svou stranu několik nadšenců a vyhlásili soutěž.
1: Setkala se sice jen s průměrným zájmem, ale i to byl do počátku úspěch.
0: Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Chlapci a děvčata.
1: Startérem a současně časoměřičem byl jmenován Bedřich Upolín z toho prostého důvodu, že rezolutně odmítal půjčit své stopky někomu jinému.
0: Počínal si však ve své nové funkci velmi svědomitě a proti jeho práci nebylo nejmenších námitek.
1: Zábradlí vytvářelo jakési dvě etapy, neboť v mezipatře bylo nutno překonat několika rychlými skoky malou plošinku, aby se mohlo pokračovat ve skluzu.
0: Závody měly dosti dramatický průběh. První rekord soutěže ustavil Jaroslav Ondřejc pozoruhodným časem 17 vteřin 4 desetiny.
1: V zápětí však byl překonán Fastajem, který dosáhl času rovných 17 vteřin.
0: O jednu desetinu zpět zůstali žáci Kopito a Byčiště, těsně následování Mňoukem a Ondřejcem.
1: Z děvčat byla nejrychlejší Slávka Štěbencová, jejíž čas 19 vteřin a 2 desetiny stačil na mnohé chlapce.
0: Soutěží však záležitost zdaleka neskončila. Obliba rychlostního klouzání stále vzrůstala, takže brzy se skluz stal školní zábavou číslo 1.
1: Poněvadž někteří žáci velmi pilně trénovali, nevydržel žádný rekord příliš dlouho.
0: Někteří zvláště zanícení jedinci absolvovali 20 i 30 jízd denně.
1: Kruté a nelítostné boje vyžadovaly časté přepisování výkonnostních tabulek, na nichž se skvěla jména všech rekordmanů.
0: Do čela kategorie chlapců se vyšvihl Byčiště časem 14 vteřin a 6 desetin.
1: Stejného času dosáhli sice i Kopito s Mňoukem, ale držitelem rekordu byl právem uznán Byčiště, který tohoto fantastického výkonu docílil jako první.
0: Slávka Štěbencová posunula dívčí rekord na 17 vteřin a byla prakticky bez konkurence.
1: Kopito s Mňoukem si lámali hlavy, jak Byčištěho rekord překonat.
0: Ale právě tehdy nastaly nepředvídané vážné komplikace.
1: Žák Milivoj Cupajda při jedné obzvláště riskantní jízdě porazil paní Školníkovou, která právě nesla dva kbelíky uhlí.
0: To se ovšem neobešlo bez následků.
1: Školnice jednak vrazila Cupajdovi pár pohlavků, spolehajíc na to, že na rozdíl od pedagogů jí neváže zákaz žáky tělesně trestat.
0: A navíc si šla ještě stěžovat řediteli školy.
1: Vylíčila barvitě tu strašnou spoušť, která ohrožuje kdekoho na zdraví, ba i na životě, a rezolutně prohlásila.
2: Bude rychlostní klouzání i nadále pokračovat. Najdu si místo v pekárnách a mlýnech a na školničení se klidně vykašlu.
0: Ještě téhož odpoledne promluvil po této intervenci v ředitelně do duše žactva pan učitel Pěnička.
3: Žáci, již brzy převezmete z rukou otců jejich úděl a budete sami pracovat na národa roli dědičné. Proto se vzděláváte a nabýváte potřebných znalostí. Chodíte do školy za vznešeným cílem a ne proto, abyste tu provozovali kde jako lumpárnu. Někteří z vás se totiž chovají jako skotáci a přímo si koledují o to, abych s nimi pořádně zatočil a snížil jim známku schování. Žáci, to klouzání po zábradlí musí okamžitě přestat. Tělesný pohyb je jistě prospěšný a zdravý, avšak k provozování sportu máme vhodná účelová zařízení, jakými jsou například tělocvičny a hřiště. Ve škole o přestávkách se máte rekreovat a připravovat se na příští hodiny, nebo vykonat svou potřebu, že? A popřípadně pojíst svačinu. Jménem celého učitelského sboru vám co nejdůrazněji zakazují pokračovat v uličnictví, které odporuje požadavkům na všestranně vyspělé žactvo. Já doufám, že si má slova zapíšete řádně za uši a hlavně takové známé firmy, jako jsou Kopito, Mňouk, Byčiště a další výtečníci. Byl bych nerad, kdyby má dobře míněná slova padla opět na neúrodnou půdu jako tehdy, no, když se vám zakázal nosit do školy ten, jo, kýchací prášek, pamatujete? Tak jste již téměř dospělí, tak se podle toho také chovejte.
1: Pěničkův strhující projev se však nesetkal s žádoucím ohlasem. Několik bázlivých dívek se sice klouzat přestalo, ale jinak se v závodech a vytváření nových rekordů dále pokračovalo.
0: Kopito zvítězil na celé čáře a o jedné velké přestávce zlepšil Byčištěho rekord hned dvakrát.
1: Nový čas byl téměř neuvěřitelný. 14 vteřin a 2 desetiny.
0: Následoval ovšem nový, téměř půlhodinový proslov učitele pěničky a když ani to nepomohlo, dostavil se do třídy sám podmračený ředitel školy.
4: Jsem pro všestrannou sportovní zajímavou činnost, ale klouzání po zábradlí ve škole za takovou činnost rozhodně neuznávám.
0: Zahřímal s varovně vztyčeným prstem.
4: Slyšeli jste stát někdy o podobné sportovní disciplíně? Neslyšeli. Proto prohlašuji, že každý, kdo bude přistižen na zábradlí, musí počítat s tím nejpřísnějším trestem.
1: Teď už to bylo vážné.
0: Navíc ještě začal o přestávkách přecházet po chodbách vždy některý z pedagogů a bedlivě střežil nedotknutelnost školního zábradlí.
1: Většina žáků se podrobila, ale byčiště dokázal téměř nemožné. Ve chvíli, kdy se učitelka Lišáčková právě dívala z okna, sjel bleskurychle po zábradlí v novém rekordním čase 14 vteřin.
0: O tomto výkonu se vzrušeně diskutovalo nejméně 2 dny a všeobecně se soudilo, že tímto rekordem dosáhl byčiště absolutní hranice lidských možností.
5: Teď jsem rekordmanem na věčné časy a měl bych být zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. Haha. Na tento výkon můj jediný vážný soupeř kopy to nestačí a mimo to je to srab, který se po zákazu už jezdit neodváží.
1: Tohle si přece nemůžu nechat líbit mňouku. Dnes o velké přestávce to byčiště mu ukážu. Musíš ale nějak zabavit učitele, který bude mít dozor.
0: Mňouk přislíbil, že udělá, co bude v jeho silách. A měl štěstí, neboť dozor na chodbě měl učitel pěnička. Tomu stačil pouhý dotaz na rozdíl mezi pakobělkou a kudlankou nábožnou a nadšený přírodovědec okamžitě zapomněl na existenci nějakého zábradlí a pustil se hned do nadšené přednášky o sarančatech a jiné pochybné havěti.
1: Kopyto toho i hned využil a podnikl vážný útok na prvenství. Těžko říci, jak by pokus o rekord dopadl, kdyby nebyl zcela neregulérně přerušen samotným ředitelem školy.
0: Ten totiž přesně uprostřed tratě v mezipatře popadl sjíždějícího rekordmana za límec a zvolal.
4: Žáku neposlušný! Tak si vzal k srdci má výstražná slova? Vidím, že si musím důkladně porozprávit s tím otcem.
1: Pan Kopyto byl tedy oficiálně pozván do školy, kam se také krátce po odpoledním vyučování dostavil. Budova byla již prázdná a on pomalu stoupal po schodech do prvního patra, kde byla ředitelna. Nevěděl sice, co synáček provedl, ale bylo mu zcela jasné, že chválit ho ředitel nebude. A taky nechválil.
4: Pane Kopyto, váš syn je sice bystrý a nadaný, avšak rovněž až příliš živý, bá přímo nezbedný. Má prsty v každé rošťárně a daří se mu zdárně odolávat veškerému našemu pedagogickému úsilí, což obzvláště špatně působí na jeho spolužáky. Ačkoliv jsem výslovně zakázal klouzat se po zábradlí a vyhrožoval přísnými tresty, on toho nedbal. Sám jsem ho při porušení zákazu přistihl.
6: No budu mu muset pár pořádných vrazit. S tím uličníkem to po dobrém nejde.
4: Tělesné tresty jsou ve škole bohužel zakázány, ale nikde nemáme zakázáno zabraňovat jim na domácí půdě. No, bylo by škoda, kdyby se chování vašeho syna projevilo sníženou známkou zmravu a pokazilo mu jinak slušný celkový prospěch.
6: Buďte bez starosti, pane řediteli. Já už s ním zatočím. Copak my jsme za mladých let jezdili ve škole po zábradlí.
4: A to jsme zdaleka neměli ty možnosti sportovního vyžití, jako má dnešní mládež.
6: Snad je to právě tím, že se dnes dětem příliš dovoluje. Všechno mají snadnější.
4: Tak, někdy vůbec nechápu, co všechno tu dnešní mládež napadá. Jezdit po zábradlí. No, jsem rád, pane Kopyto, že jste se tu zastavil a projevil takový zájem o výchovu svého syna. Buďte zdrav a naschledanou.
6: Naschledanou. Vida. Člověk by tomu klackovi dal první, poslední a on si holomek ničeho neváží. Místo, aby se choval, jak se patří, nedbá zákazů a klouže se ve škole po zábradlí. Vida. Kruci, ono to a nemusí být tak špatné. Člověk by zřejmě dole byl na to tata. No, už jsem se takhle nesvezl dobrých 35 let, ale ještě bych si na to troufnul. Možná, že bych obstál i mezi těmi mladými. Nemají přece jen ten fortel a zkušenosti.
0: Ještě jednou pohlédl na zábradlí. Hlavou mu proběhla myšlenka a jeho oči se chtivě rozzářily.
6: Kruci, kruci. No, a proč bych to vlastně nemohl taky zkusit? Co? Řídia sedí v kanceláři a jinak zřejmě ve škole není živáčka. No, nikdo mě neuvidí a já se alespoň přesvědčím, zda na to ještě stačím, tak...
0: Chvíli rozpačitě váhal, ale pak se blesku rychle rozhodl. Naskočil na zábradlí a už to fičel k mezipatru. Tam blesku rychle přeběhl a naskočil na druhý díl zábradlí. Určitě nejel hůř než jeho syn nebo bytiště a řítil se k cíli rychlostí závodního auta. Dole ho však čekalo velké překvapení.
1: U paty schodiště stála paní Školníková se smetákem a s otevřenou pusou.
2: No pro pána krále, to jsou poměry. Tady se zřejmě bude za chvíli projíždět po zábradlí kde kdo.
6: To bylo koktal přistižený viník. Já jsem jaksi to asi to těžko pochopíte.
0: Školnice jen beznadějně mávla rukou, ale pak se spiklenecky k delikventovi naklonila a tajuplně šeptala.
2: Co pak vy? Vás tady vidím prvně, ale ti ostatní. Učitel Pěnička jel jen, co já vím, nejmín třikrát. A ředitel? Ten je ze všech nejhorší. Zůstává tu přes čas. Jen aby se svezl. Včera jsem ho přistihla už po sedmí.

Vyprávění šesté. O černém kastrůlku, který umožňuje dětem novou cestu na letiště. Asi tak po 14 dnech dostala babička Kozelková píchání do obou nohou. Padlo to na ní najednou. Sotva se vlekla. Natož, aby došla na letiště s obědem. A přece bylo jasné, že dědeček Kozelka jíst musí. Nemůže tam být ohladu. Zavolala Anešku a poprosila ji: děvenko, dojdi na letiště s obědem. Dědeček už jistě vyhlíží tenhle černý kastrůlek. Jsou v něm škubánky, dědeček je hrozně rád. Jú, vyhrkla Aneška a zdvihla zvědavě nosík do výše. Já tam dojdu i s kastrůlkem. Dí, děvenko, dí. Došla bych tam sama, ale co mi ty nohy dneska dělají? A trefíš tam? Já vím, rovnou přes kopec. A je tam dědeček v tom malém nebo velkém domku? Ptala se Aneška. V tom malém, odpověděla babička. Do toho velkého nechoď, jsou tam letadla. Těm rozumí jen pan hejduk a náš dědeček. Já se letadel bojím. Člověk přece není pták. Nemá si s lítáním začínat. Já bych ani lítat nechtěla, řekla způsobně Aneška a vzala si kastrůlek se škubánky. Už se celá třásla zvědavostí, jak to dnes na letišti dopadne. Když ponesou dědovi škubánky, smějí na letiště. Jak by mu je jinak mohli dát? Aneška zašla domů a řekla mamince, kam musí jít. Chudák stará Kozelková to dělá stáří. Čím je člověk starší, tím víc má trápení, řekla maminka. Proč bys jí nemohla doběhnout na letiště? Aneška něco pošeptala Vojtovi a psa Kociánka poslala pro Pepička. Kociánek prolezl dírou v plotě do slámovic zahrady a začal zuřivě štěkat. Pepíček právě dojídal knedlíky s půlkami jablek. Jakmile zaslechl Kociánka, položil vidličku a odstrčil talíř. Co pak? Ptala se paní Slámová, bolí tě bříško? Ne, zakroutil hlavou Pepíček. Tak co tě bolí? Ptala se dál maminka. Nic, odpověděl Pepíček, jen bych šel rád na zahradu. Tak jdi, ale po stromech nelez, pěkně se tam procházej, řekla paní Slámová a přestala na Pepíčka myslet. Pepíček vyběhl na zahrádku a pozdravil se s Kociánkem. Pes zakňučel a zamával krásně svinutým ocasem. To znamenalo, že je spokojený. A pak se otočil a běžel k díře v plotě. Stále se ohlížel, jestli jde Pepíček za ním. Pepíček, to se rozumí, šel. Znal už takovéhle psí vzkazy. Děti se sešly malý kousek nad samotou. Vojta s Aneškou už tam byli a Pepíček s Kociánkem se k ním přihnali jako vítr. Aneška pověděla chlapcům o černém kastrůlku a že znovu půjdou na letiště. Tralala, tralala, zpívala Aneška. Řekl Pepíček a tváře mu zbledly. Mně se to ucho sotva zahojilo. Máme kastrůlek, křičel Vojta a pes Kociánek štěkal a ten jsme neměli. Kastrůlek, zpívala Aneška a mávala jim ve vzduchu. Škubánky byly v nebezpečí, že budou létat vzduchem jako pilot hejduk, ale nelítali. Strouhanka je držela pohromadě. Kociánek přesto napjatě čekal, kdyby jeden přece jen vypadl. Co pak tomu nerozumíš, řekl Vojta. Už nejsme cizí. Neseme dědovi Kozelkovi škubánky. Už nás nemůže zavřít do hangáru, ani nás nemůže vyhnat. To je pravda, odvětil Pepíček Slámu a vděčně pohledl na kastrůlek. Měli si ho vzít už poprvé. Pepíček by byl neměl bouly na čele ani odřené ucho. Děti rychle vyběhly na kopec a pak zamířili dolů na letiště.

auto ve škole. Děvčata a kluci z ulice, kde bydlel pan Honza, vyprávěli o mluvícím golfíku v pondělí dětem ve škole a měli co dělat, aby jim to kamarádi uvěřili. Jednou takhle odpoledne stojí u pana Honzy před domem Kája a celý spocený táhne přenosnou televizi. Ale já přeci televizi mám, řekl pan Honza. No jo, říká Kája, ale já ji přines pro golfíka, aby mu nebylo v garáži smutno. No smutno mu snad není, řekl Honza. Ale pojď, třeba bude mít radost. A tak dali tu televizi před golfíka na žebřík, aby na ní hezky viděl, a Honza mu pustil zrovna jednu legrační soutěž. Golfík otočil obě světla nahoru a po chvíli řekl, to se mně docela líbí, můžeš mi tu televizi tady pár dní nechat? To víš, že jo, zvlášť, když mě občas svezeš, řekl Kája a utíkal Kirkovi a Patrikovi, aby jim sdělil, co je nového. A najednou měli kluci i Michala, která s nimi právě hrála na schovávanou, nápad. Poprosíme paní učitelku, jestli by se mohl golfík někdy podívat, jak se ve třídě učíme. Paní učitelka souhlasila s tím, že auto může stát těsně před otevřeným oknem, protože je teplo a svítí sluníčko a golfík uvidí přímo na tabuli. Jinak by to ani nešlo, protože po schodech do třídy by těžko vjel. Děti souhlasili a tak hned ten večer pana Honzu přemluvili, aby golfíka přivezl zítra ráno do školy a nechal ho stát před třídou celý den. Kluci museli ale slíbit, že budou obzvlášť hodní a že dají pozor, aby se golfíkovi nic nestalo. Dovedete si představit, jakým kluci a děvčata z jiných tříd toho nového spolužáka záviděli? A golfík pozoroval, jak děti počítají a snažil se si to zapamatovat. Nejvíc se mu líbilo, když děti kreslili na tabuli. To bylo hezčí než televize v garáži. A najednou uviděl, že si Jirka s Petrem hrají s něčím pod lavicí, místo aby dávali pozor, co paní učitelka říká. A tak se najednou přes celou třídu ozvalo. Jirko a ty druhý kluku, dívejte se radši na tabuli, to hraní počká. Paní učitelka se přísně zadívala a kluci se zastyděli, zvláště když řekla, vidíte hoši, ten golfík je rozumnější než vy. A chtěla dodat, a je to jenom auto. A pak se zarazila, protože vlastně tohle auto bylo docela jiné, neobyčejné. A možná, kdyby chodilo víc do školy, tak by vědělo všechno, co děvčata a kluci u ní ve třídě. Po škole si hráli děti na hřišti a čekali, až se pan Honza pro golfíka zastaví. Jeden přes druhého mu vyprávěli, jaké to bylo, a aby to měl pan Honza, jak se říká, z první ruky, ozval se golfík a řekl, Honzo, mně se v té škole tak líbilo, škoda, že není škola pro auta. Hned bych se tam zapsal a sám bych si tam jezdil. Sám by si tam jezdil, říkal si pan Honza pro sebe. To by tak ještě scházelo, aby si to auto začalo jezdit samo, a při té představě trochu zbledl. Cestou si golfík ještě pobrukoval. 7 + 8 = 15, 14 - 3 = 11 a přeříkal si různá slova. Ne sice moc nahlas, ale přesto se lidé na chodníku otáčeli, protože mluvení ze silnice, to se neslyší každý den, zvláště když nikde kolem nebylo živého človíčka. V garáži ještě dětem golfík nabídl, ať k němu přijdou, kdyby chtěli vyzkoušet z počtů, ale protože to byl pro všechny dlouhý den plný zážitků, šli ten večer všechny děti brzy spát a nechali si zdát krásné barevné sny.

0: Nemocnice z té výšky vypadala docela malá, jako škatulka zápalek. Za to město bylo veliké, převeliké, až se začínali bát, že odtud ani netrefí.
1: Nejdřív se musíme pořádně rozhlídnout.
0: Orel přistál na vysokém komíně, odkud byl rozhled do všech stran. Tak kam? A Krtka v tu chvíli napadlo, že na její chloučku nad propastí se rozhodně vrátit nemůžou. Tam přece číhá ten bouchal myslivec. Od něj radši co nejdál.
1: Víš co, poletíme až k vysokým horám na obzoru.
0: Orlovi se to moc nezdálo. Co pak tam jsme doma? Ale Krtek věděl své.

0: Jenomže cesta bude dlouhá, je třeba se na ní posilnit. Žízeň měli jako trám. Proto si v jedné restauraci pod barevným slunečníkem objednali dvě limonády s brčkem. Byly náramné. Když jim potom číšník přinesl účet, taky náramný, zůstali s pusou do kořán.
1: My jsme měli jenom žízeň a nemáme tím zaplatit.
0: Číšník se zamračil, už chtěl na ně zavolat pana vrchního, když orel zachránil situaci. Dneska platím já. Vytrhl si z křídla nejpěknější péro a s královským gestem je podal číšníkovi. Ten byl nejdřív trochu překvapený. Pak si ale vzpomněl, že jako kluk si právě takové orlí péro velice přál. No dobrá, účet je vyrovnán, řekl s úsměvem. Orlí péro si dal za ucho a ještě dlouho jim mával, když mizeli kdesi za obzorem. Docela rád by letěl s nimi. Orel s krtkem letěl vysoko, výš než lítá rogalo, výš než plují mraky, ale dokud krtka držel pevně orlí dráb, krtek se vůbec ničeho nebál. Až doletěli k vysokým horám, slétl orel schválně trochu níž, aby se mohli porozhlídnout, kde tady zůstanou do

0: Jeskynka je bezvadná.
1: Orel hned přistál na plácku před jeskynkou a byl nadšený. To bude správné bydlení. Ale krtek se tolik neradoval. Jeskynka byla sice útulná, jenomže plácek před ní, to byl divný plácek. Nikde se tu nemohl zahrabat, udělat si světničku pod zemí a posadit na ní klobouk hlíny. Vždyť tu žádná hlína ani nebyla, jen samé kamení. A všude kolem to bylo stejné.
0: Tady se asi nezvyknu.
1: Poprvé od té veliké povodně se krtkovi zastesklo po lesní stránce. Jak tam teď musí být krásně. Jenomže tam by si zase orel těžko zvykal. Přece si nepostaví orlí hnízdo v trávě vedle krtčí hromádky. Byla to zapeklitá věc. Neboj, něco vymyslíme, chlácholil ho orel. Chvíli přemýšlel a z ničeho nic vykřikl: Už to mám! A v zápětí zmizel v oblacích.

0: Jak zůstal opuštěný na holé skále a pod ním byla taková hloubka hluboká, že se dolů radši ani nedíval, aby se mu nezatočila hlava.
1: Kam vlastně letěl? Přece by mě tu nenechal.
2: Ale co když netrefí zpátky?
0: Ale trefí, Krtku, trefí. Všichni orly trefí, kde už jednou byli. A tenhle je navíc opravdový kamarád, tak tě nenechá dlouho čekat. Ještě do setmění přistál orel na plácku před jeskyňkou a nesl sebou malý černý kufřík. Hádej, Krtku, co v něm je. Krtek nevěděl, samou zvědavostí ho však pláč na dobro přešel. Když kufřík otevřeli, že ležel v něm složený pár křídel. Právě takových, jaká měla sestřička v nemocnici, jenže malých, docela maličkých.
1: A kde si je vzal?
0: Orel se trochu ošíval. Vzal, nevzal, budeme je nutně potřebovat. Zítra tě, Krtku, naučím lítat.
3: To jsem rád, že ten vrabec našel zase své kamarády, řekl Martínek. Už jsem myslel, že ve vagonu zůstane. Slyšíš, dědečku, co vlak povídá?
4: Co by povídal? Bručí syn do Turnova, do Turnova.
3: To nebručí, řekl Martínek. Vlak volá na vrabce, jděte z cesty, jděte z cesty.
4: Vidíš, to mě nenapadlo. Možná, že opravdu volá na vrabce, aby je nepřejel.
3: Podívej se, ukazuje Martínek. Sotva k vrabcům přijedeme, hned odletí. A tam dědečku, tam utíká nějaký tlustý vrabec po poli.
4: To není vrabec, to je koroptev. Koroptev je velká jako kuře, víš? Dávej pozor, snad uvidíme i zajíce, jak peláší přes pole.
3: Dědečku, povídej mi nějakou pohádku o koroptvi nebo o zajíci, prosil Martínek dědečka.
4: Ale jakou? Jenom honem jakou?
3: To je jedno, říká Martínek, ale kdyby tak byla, o zvířátkách na poli. Žije na poli hodně zvířátek?
4: O je, moc zvířátek žije na poli. Zajíc, koroptev, myši, krtek, lasička, hlemýždi. A to ještě nejsou všechna zvířátka.
3: To je zvířátek, raduje se Martínek. A znáš o nich pohádku?
4: Už jsem si vzpomněl. Je to hanba, řekl jednou zajíc koroptvi. Když si zvířata zvolila za krále lva, vůbec se neptala na radu nás, polních zvířátek. Lev žije v Africe, tam ať si králuje. Ale co my tady, zvířátka na polích kolem Prahy? My bychom také potřebovali nějakého krále. A náš král by měl umět dobře utíkat, aby si mohl doběhnout, kam by chtěl. A měl by mít také dlouhé uši, aby slyšel všechno, co se široko daleko děje. Takhle zajíc vykládal, poněvadž si myslil, že by zvířátka měla zvolit za krále právě jeho. I ne, řekla koroptev. Král polních zvířátek musí mít křídla, aby mohl vyletět nad zem a z výšky dohlížet na zvířátka. Myslila si, že by ona mohla být králem, ačkoliv koroptve příliš vysoko nelétají. Pozveme na mes zvířátka, která potkáme cestou, a zvolíme krále, rozhodl zajíc. A tak šli zajíc s koroptví zvát zvířátka na volbu krále. Koho potkali, toho pozvali, koho pozvali, ten přišel. Na mezi se sešli myši, krtek, lasička a hlemíšť a zajíc a koroptev. Já si myslím, říkala nejstarší myš, že by král měl být docela, ale docela maličký. Maličkého krále si nikdo nevšimne, proto se všude lehko dostane a bude ovšem vědět a spravedlivě královat. Neuškodí, když bude mít dlouhý ocásek. A já si myslím, řekl Krtek, že by náš král měl být černý a žít pod zemí a vyhrabávat si tam chodbičky. Pod zemí není vidět a nehodí se pro krále, aby se pořád ukazoval. Já vám povídám, ozvala se lasička, že král musí mít dobré zuby, aby mohl neposlušné zvíře zakousnout. Bez ostrých zubů nemůže být nikdo dobrým králem. Lemíšť všechno vyslechl a neřekl tak ani tak. Tu zaštěkal na blízku pes. Zajíc se polekal, udělal kotrmelec a pelášil k lesu. Koroptev roztáhla křídla a letěla rychle pryč. Myši zmizely v děrách, Krtek vjel do jedné díry a lasička se schovala v druhé. Když viděl Hlemíšť, jak se všichni poděsili, schoval se do svého domečku. Pes přeběhl a bylo zase ticho. Hlemíšť vystrčil hlavu z domečku a rozhlédl se. Ze zvířátek nebylo na mezi ani jedno. Ale co pak Hlemíšť tak daleko dohlédne? Já budu králem, zavolal, co měl síly. Je někdo proti mně? Nikdo se neozval. Kde už byla zvířátka? Když proti mně nikdo není, tak jsem od téhle chvíle králem, povídá Hlemíšť. A od té doby si Hlemíšť myslí, že je králem všech zvířat na poli. Důstojně se sune po pěšině a vznešeně mlčí. Myslí si, že o tom vědí všechna zvířátka. Ale žádné ho tehdy neslyšelo a žádné v něm nevidí svého krále.

0: Jak čert s člověkem zápasil. Byl jednou člověk chudobný, těžko se živil. Chaloupka za vsí, zedraná byla, vetchá, políčko na stráni jako dlaň. To byl jeho majetek. Pět dětí hladových krků po jídle volalo a žena utrápená neměla z čeho vařit. Často měli stravu takovou, tvrdého chleba kousek, v zubech vrzal a vodou zapíjeli. Jednou zase za dlouhý čas, hrstku mouky matka někde dostala za práci, chtěla chléb upéci. Ale nebylo čím v peci zatopit. A tak se tatík sebral, že půjde do lesa nalámat suchých větví. Přijde do lesa, po stromech soušky vyhledává, v tom tu najednou stojí před ním čert. Ten chudobný člověk byl kurážný a nic se čerta nebál. A čert povídá, čemu ty člověče po stromech hledíš? Mladou lipku hledám, černý panáčku, co bych s ní líko sedřel. Upletu pro vás, oko udělám a budu čerty chytat. Líčený pro vás dobrá věc, z takového se nedostanou. Toho se milý čert, hloupý byl dost, ulekl a hned tomu chudákovi povídá, nedělej nám toho, věru by nám zle bylo. Co ti dám, když nás necháš? A člověk mu na to, pytel peněz mi přines. Čert se ztratil, ale za chvíli tu byl s pytlem peněz. Dal ho člověku a pospíchal s radostí do pekla. Tam povídá čertům, bratři milí, vysvobodil já vás od nebezpečenství náramného. Ale když jim všecko vypověděl, jen se mu vysmáli. Jaký jsi hlupák, pytel peněz darmo dá. Teď půjdeš k tomu člověku, o peníze budete zápasit. Čert dal se na zemi. Člověka chudobného vyhledal a hned, že těch peněz bylo mnoho, aby spolu zápasili, kdo vyhraje, budou peníze jeho. Člověk liška počítá, hned byl svolný a povídá k čertovi, mám já dědouška, starouška, už je mu 99, když toho přemůžeš, platí, jako bys mne přemohl. A vedl čerta do lesa, mezi skály, kde měl medvěd brloch. Tož tam leží dědoušek, vidíš-li ho? Čert z kuráží šel k medvědovi, vzbudil ho a povídá, pojď, staroušku, budem zápasit. Ale medvěd hned tlapami čerta přitáhl, k sobě přitisknul, až kosti praštěly. Měl čert co dělat, aby se mu vydral a horem pádem rovnou do pekla. Nic s tím člověkem mít nechci. Dědouška má starouška 99letého a ten má síly hrůzu, co teprve vnuk. Ale čerti nedali jinak, než že musí ještě na zemi s člověkem se měřit. A tak šel čert ke člověku a že se budou předbíhat. Který je rychlejší, toho budou peníze. Člověk šelma hned byl svolný a povídá, mám já synáčka, drobného chlapečka, ještě mu rok není. Předhoníš-li toho, platí, jako bys mne předhonil. A vedl čerta na kraj lesa ke křoví, kde měl zajíc lože. Tož tam leží synáček, vidíš-li ho? Čert šel vzbudit zajíce, volá: Vstávej, chlapečku, budem se předbíhat. Ale zajíc nečekal, až se čert připraví, vyskočil z palechu a utíká. Čert za ním, stačit mu nemůže. V tom tu rokle, hluboká a srázná, na dně potok tekl. Zajíc skočil, čert za ním. Spadl čert do rokle, o kamení se potloukl, ve vodě se vykoupal. Leze celý zmlácený z potoka, kouká, ale zajíc už do vršku upaluje. A tak čert hned zpátky do pekla a povídá: Nic s tím člověkem mít nechci. Synáčka má, ročního chlapečka drobného, a ten jako vítr běží, což teprve tatík. Ale že čerti jinak nedali, ještě potřetí ten hloupý na zem musil s člověkem se měřit, kdo lépe pískat umí. Člověk hned byl svolný. Pískej, povídá čert. Ale člověk jemu: Jen ty začni, jak umíš. Čert pískne ponejprv, listí se stromů sletuje, pískne podruhé silněji, halusky padají, pískne potřetí, větve se lámou. Och, slabě ty pískáš, povídá člověk, až já zapísknu, stromy se budou kácet, ohluchneš. A čert prosil člověka, aby mu zavázal uši. Člověk s radostí šatem uši mu ovázal a také oči. Potom jednu tu větev ulomenou, hodně silnou, sebral. Písknul a čerta tím dřevem po hlavě uhodil. Vidíš, říkal jsem ti, že budou stromy padat. Písknul podruhé a zas čerta přes hlavu praštil, až se mu v očích zajiskřilo. A tu čert člověka prosil, aby už nepískal. Když ty třikrát, já také třikrát, povídá člověk. Písknul potřetí a vší silou čerta udeřil. Čert chudák honem obvazek strhl, ani se po vyvrácených stromech nedíval, rovnou do pekla. Člověku zůstal pytel.
1: Angle, vangle, vikum her, osm dajče, osm her.
2: Ano, ano, jistě, Bertíku, ale já...
1: Endele, vendele, viskume, vemi, kumi, mokule.
2: Bertíku, co se to s tebou stalo?
1: Ententini, tanaru, maje, zelve, kolaru.
2: Že nerozumíte děti Bertíkovi? Já taky ne. Bůh ví, jakou řečí to mluví. No, nedá se nic dělat. Čertíka Bertíka dáme pěkně do krabičky.
3: Ne, já nechci do krabičky, Štěpánko.
2: Ne.
3: Já jsem na tebe mluvil po čertovsku, víš? Ale když nechceš, tak už nebudu. Jen mě prosím tě, nedávej do krabičky. Už budu hodný, jakože jsem čertík Bertík.
2: Tak vida, jak se na našeho čertíka Bertíka musí.
3: Já bych ti třeba, Štěpánko, zalil na zahrádce kytičky a salát a květák a zelí, chceš?
2: Co mám s tebou dělat, ty jeden čerte Berte?
1: Belí, belí, Bertíku selí a bělásci v petrželi. Jú, Štěpánko, Štěpánko. Tady je krásně a to zelí je už tak veliké.
2: Skoro takové, jako měl Jakoubek.
3: Počkej, Štěpánko, počkej. To já musím vědět. Kdo to byl? Jakoubek.
2: Tak to byl jednou jeden chlapec, jmenoval se Jakub a ten žil se svým dědečkem. Dědeček byl tlustý, s červenými tvářemi a velkým slaměným kloboukem panamákem, který měl velice rád. Jakuba měl také rád, ale v jedné věci se spolu nemohli shodnout. Co připadalo Jakubovi samozřejmé, tomu se dědeček divil. A čemu se divil Jakub, to zase připadalo docela samozřejmé dědečkovi. Žili spolu v malém domečku s verandou, kolem byla zahrádka a v ní rostlo zelí. Kam jste se podívali, všude samé hlávky.
4: Je to vůbec možné, tolik zelí? Kde se to pořád bere, dědečku?
5: Co se divíš, zahrádka má dobrou půdu, rostly by tady i hrnce, kdybych je zasadil. A proč bych sázel hrnce? Zelí je užitečnější.
2: A sázel na zahrádce nové a nové zelí. A zelí rostlo a rostlo a bylo ho tolik, že je oba nemohli sníst. Naštěstí žilo na zahrádce plno bělásků, asi tak 200, ti měli zelí rádi a o nějakou tu hlávku se postarali. Ale dědeček neměl bělásky rád, hlídal je a když viděl, jak si na zelí pochutnávají, vyběhl z verandy a honil je s panamákem v ruce.
5: Co se divíš, mám je nechat, aby nám to zelí snědli?
4: Co pak ho nemáme dost, dědečku? Dědečku, proč se staráš jen o to zelí? Pojď si se mnou hrát, nebo mi něco vypravuj. Zelí ti přece neuteče.
5: Nezdržuj, Jakube, a nepleť se mi tady. Vidíš přece, že nevím, co dřív.
2: A tak byl Jakub věčně sám. Kdo by se divil, že se nakonec spřátelil z bělásky.
4: Kdyby tak dědeček zasadil něco jiného než zelí, to by bylo krásné. Ale kde pak dědeček? Pořád zelí a zelí. Bych bělásci musel zasadit něco, co má dědeček rád. Třeba jeho panama.
6: To je nápad. Zasad dědečku panama.
7: Uděláš mu radost.
6: Uděláš mu radost. Ano, panama.
5: Kde pak mám svůj panamák? No čím teď budu honit bělásky? Nevíš o něm, Jakube?
4: Zatím ti o něm neřeknu. Je to malé překvapení. Když nějaký čas počkáš, budeš mít panamáku na každý den jeden.
2: Za pár dní vyrostl na zahrádce veliký keř a na něm plno maličkých panamáků. A dědeček se nestačil divit.
5: No tohle.
4: Co je na tom divného? Říkáš, že by tu rostly i hrnce. Ale nač sázet hrnce? Klobouky jsou lepší.
5: No klobouky jsou dobrá věc, ale mně stačí jen...
4: Říkáš, že by tu rostly i hrnce. Ale nač sázet hrnce? Klobouky jsou lepší.
5: No klobouky jsou dobrá věc, ale mně stačí jeden. Tolik panamáků jenom pro zlost.

0: tam dědečka zasadil. Věděl, že ho musí řádně zalévat, a tak nosil vodu v konvi od pumpy a zaléval. A v poledne jedl z bělásky zelí a nemohl se dočkat, co bude dál. Za pár dní vyrostl na zahrádce keř plný maličkých dědečků. Jakub se na ně chodil každý den dívat a jednoho dne byli dědečkové konečně krásně zralí a Jakub je otrhal. Bylo jich opravdu asi tak 200 a všichni se pustili do Jakuba, co to provedl.
1: Jakube, co jsi to udělal za
2: hloupost?
3: Tady to máte, bělásci. Věděl jsem přece, jak to dopadne. Teď na mě budou křičet všichni a ani vám se nepovede líp. Dědečci vás budou honit po zahradě. Nezapomeňte, že na půdě je 200 panamáků.
4: Ach, Jakube, Jakube,
5: to je přece jenom hloupý chlapeček.
6: Teď se tady přece všechno změní.
5: Podívej se jenom na dědečky a uvidí.
0: A Jakub se podíval na dědečky a viděl, že se mezi sebou hašteří.
3: Tohle nejde. Takhle byste si ublížili. Nemůžete všichni rýt, zalévat a vařit najednou. Rýt může jenom jeden, zalévat také jeden a jeden může vařit.
7: A co budeme dělat vy ostatní?
3: Budete si se mnou hrát. Co jiného byste měli dělat? A začneme hned.
8: Kolo, kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo, bá.
0: A tak se na zahrádce všechno změnilo. Dědečci se střídali v práci, jeden zelí sázel, druhý sklízel, třetí vařil a ostatní si hráli s Jakubem a bělásky. Vzpomínali, co všechno se dá na světě dělat a jak vzpomínali, přišli i na volejbal a dokonce i na malování pastelkami a na koupání a na výlet a kdo ví na co. A tak žili docela spokojeně. Každý měl svůj panamák a svého běláska a všichni dohromady malého Jakuba, s kterým si hráli a kterému povídali o všem možném. A Jakub poslouchal a všemu se divil, protože o tom nikdy předtím neslyšel ani od bělásků.
9: Jo, Štěpánko, to by bylo, kdybych tam měl já 200 dědečků, veď. Ale to bychom museli zasadit krabičku a pak by nám z ní vyrostla 200 krabiček a v každé by byl jeden čertí dědeček.
0: A všech 200 čertích dědečků by zlobilo jako čertík Bertík. Ne, ne, mně docela stačí jeden čertík Bertík.
9: A mně taky stačí jenom jedna Štěpánka, protože ta dovede všecko hrát si, zpívat, vypravovat pohádky a tak vůbec. Jenom mluvit po čertovsku neumí.
0: Ale,
9: ale mohl bych jí to naučit, kdyby chtěla. Pojď sem, Štěpánko, pojď.
0: Počkej, Bertíku,
9: Bertík umí, Bertík to naučí, opravdu. Bertík je ochota sama.

0: Jednou dopoledne, zrovna když se svačilo, přijel na motorce pan Balcárek, přivezl dědečkovi penzi a mezi řečí povídá.
1: Tak nám včera přijel do města cirkus. Moje žena jde s dětskama na odpolední představení. Prej to mají cvičený koně a dokonce i slona.
0: Takže sotva pan Balcárek odjede, Šebestová okamžitě spustí. No ne, podívejme se, tak on přijel cirkus, to by mohlo být zajímavý, jeď se na to podívat, co říkáš, babi? Jenomže babička řekne, to tak, já se budu trmácet autobusem, abych viděla nějaký koně, jak klušou pořád kolem dokola, jestli má děda chuť a s váma jede, já zůstanu doma. A opravdu to tak nakonec dopadne. Dědeček, Mach a Šebestová se vypraví na odpolední představení. Babička zůstane doma s Rekem a Jonatánem. Autobuse kodrcá k městu, na polích pracují lidé, vedro je k padnutí. Dědeček se ovívá kloboukem, ale Machovi a Šebestové horko nevadí. Představují si tu nádheru, až do cirkusové manéže přiběhnou akrobati v stříbrných kostýmech. Reflektory na ně budou svítit, hudba přestane hrát, bude slyšet jenom malý bubínek, diváci přestanou dýchat, budou se dívat do výšky a sledovat salto mortale, čili salto smrti. Pak se ale ukáže, že to je všechno úplně jinak. Cirkusový stan je docela mrňavý a samá záplata. Před pokladnou stojí pár lidí s dětmi, lístky prodává sám pan ředitel, který pořád vzdychá a tváří se utrápeně, což se brzy vysvětlí. Ve stanu sedí asi tak 15 diváků a kdo ví, jestli program ne a ne začít. Pořád se čeká, že ještě někdo přijde a když se konečně ozve fanfára, přijde ten utrápený ředitel a oznámí, že číslo se slonem bohužel odpadá, protože zvíře vážně onemocnilo, načež nějaký pán s holčičkou řekne nahlas. Nehrajte s náma habaduru, radši kápněte bočkou, že žádného slona nemáte. A potom začne představení. Přijde kluk ve fraku, starý asi tak jako Mach, za ním přiběhnou tři koně a běhají pořád dokola, úplně přesně, jak to říkala babička. Kluk ve fraku švihá dlouhým bičem a koně běhají a běhají, skoro nikdo se na to nedívá. Lidé šustí papírky od bonbonů a baví se mezi sebou, potom koně odběhnou a přijde paní ředitelová, usmívá se a dělá hadí ženu, všelijak se kroutí, ale na hadí ženu je moc tlustá. Po ní přijde ředitel s cylindrem, ten zas dělá kouzelník a vytahuje z cylindru barevné kapesníky, což viděl každý aspoň stokrát a pán s holčičkou se už neudrží, hlasitě se směje a říká, hehe, Evičko, tohle je cirkus za všechny peníze, že jsme se vůbec chodili. A Machovi a Šebestové je těch cirkusáků líto, jak se snaží, jak rádi by se divákům zavděčili, je na nich vidět, že mají starosti, i když se pořád usmívají. Je to hrozný, řekne dědeček, člověk by jim rád pomohl, ale jak? A Šebestová se podívá na Macha a když Mach kývne hlavou, řekne Šebestová. Dědečku, my bychom věděli, jak těm cirkusákům pomoct. Počkáme do přestávky a pak za nimi všichni tři zajdeme. A o přestávce se všichni tři seberou a jdou dozadu, kde se všechna ta cirkusová čísla připravují. Jenomže tam stojí takový zvláštní člověk s malou hlavou a dlouhýma nohama a ten na ně začne křičet.
2: Kampák, kampák, jsem je přístup zakázaný, je tady tabulka, neumíte číst.
0: A dědeček musí vysvětlovat, že jdou za panem ředitelem a jak to tak vysvětluje, objeví se ředitel a říká,
3: pane Pichl, pusťte je.
0: Takže za chvíli sedí všichni v ředitelské maringotce, kde pláče paní ředitelová, hladí po vlasech toho kluka ve fraku a říká,
4: je to s náma čím dál horší, bože, bože, kam jsme to dopracovali?
0: a ředitel dědečkovi vysvětluje, že se jim minulý týden vdala krasojezdkyně, která dělala i hadí ženu. Předevčírem musel odjet krotitel tchýni na pohřeb a včera ještě ke všemu onemocněl slon.
3: Tolik smůly, cirkus asi nepřežije.
0: Vzdychá pan ředitel, načež se jeho žena znovu rozpláče a řekne.
3: Zítra už nepřijde ani noha a pak je s náma amen.
0: Jenže Šebestová řekne, ale co to povídáte, paní ředitelová? Nesmíte hned házet flintu do žita, heličte se, my vám půjčíme tohleto sluchátko a vy budete dělat takový cirkusový čísla, jaký nikdo nikdy neviděl. A potom té ředitelské rodině spolu s Machem vysvětlí, jak se se sluchátkem zachází, co všechno sluchátko dokáže. Ředitel, jeho žena i syn jsou z toho úplně vedle, zvlášť když jim Mach předvede, jak se pomocí sluchátka dá klidně udělat šestinásobné salto dopředu i zpátky. Ředitel se z toho nemůže vůbec vzpamatovat, ale musí, protože do dveří strčí hlavu ten zamračený zřízenec Pichl a řekne.
2: Tak co je? Přestávka návno skončila.
0: Načež se ředitel cirkusu uklidní a řekne. Jde se na to. A potom začne druhá půlka představení, ale ta se s tou první nedá vůbec srovnat. Ředitel přijde, ukloní se, řekne.
3: Vyvážené publikum, teď uvidíte znovu drezuru koní, ale trochu jinak.
0: A do manéže přijde ten kluk ve fraku. Nad hlavou drží dřevěnou desku, velikou jako podlaha v předsíni, potom přiběhnou tři koně a hop, skočí na tu desku, zůstanou stát na zadních nohou a ten kluk drží nad hlavou desku s třemi koňmi a běhá s ní kolem manéže. V hledišti nikdo ani nemukne, všichni mají oči na stopkách, jenom ten pán s holčičkou šeptá. Probohkvičko, to snad není vůbec možný. Ale to už drezura koní končí a do manéže přichází ten zřízenec Pichl s malou hlavou a dlouhýma nohama. Nese obyčejné dveře, které vysadil z pantů v maringotce. Za ním se blíží tlustá paní ředitelová, usmívá se, ukáže na dveře, které drží zřízenec a říká, dávejte prosím pozor, pokusím se prolézt klíčovou dírkou. A potom opravdu tou klíčovou dírkou prolézá. Jde jí to trochu stuha. V hledišti je takové ticho, že je slyšet šeptání toho pána s holčičkou, jak se ptá. Evičko, taky vidíš, jak ta paní prolézá klíčovou dírkou? Nebo se mi to jenom zdá? A Evička šeptá. Ano, tatínku, ta tlustá paní právě tou klíčovou dírkou prolezla a už je na druhé straně. A publikum je tak ohromeno, že není schopno ani zatleskat. Ale už je tady znovu ředitel cirkusu, nese si kouzelnický cylindr a říká.
3: Vele vážení, doufám, že se vám tentokrát moje číslo bude líbit.
0: Zaklepe na cylindr, řekne.
3: Tintili vantili, leďte bílí motýli.
0: A z cylindru vyletí asi tak 500 bělásků. Seřadí se ve vzduchu do 4 stupů a létají nad publikem jako dlouhý bílý závoj, ale to není všecko. Ředitel řekne,
3: tintili vantili, leďte žlutí motýli.
0: A z cylindru vyletí 500 žluťásků a už je tady druhý závoj, který létá nad diváky. A když k těm dvěma závojům přibude ještě třetí, tentokrát ze samých modrásků, a když se ty tři dlouhé závoje ve vzduchu všelijak proplétají, ozve se výkřik toho pána.
3: Evičko, já omdlím. Něco takového jsem v cirkuse ještě neviděl. Zítra sem přivedeme všechny lidi z našeho věžáku. Takovou nádheru musí vidět každý.
0: A když představení skončí, potlesk nebere konce a Mach s Šebestovou a dědečkem si jdou dozadu pro sluchátko. Ale paní ředitelová si před nimi klekne na zem, sepne ruce a řekne:
4: zítra budeme mít určitě vyprodáno. Všichni budou čekat ty krásný čísla a budou strašně zklamaný, když je neuvidí. Půjčte nám to sluchátko aspoň do neděle. To už bude slon zdravej a krotitel se vrátí z pohřbu. Pak už to zase nějak půjde.
0: A pan ředitel se na dědečka podívá takovým zvláštním prosebným pohledem a řekne:
3: zachraňte nás, dobří lidé.
0: Takže Mach, Šebestová a dědeček se na sebe podívají, vzdychnou si a řeknou: no, tak jo. A večer se všichni tři vrátí do chalupy a všechno to vypráví při večeři babičce, jak to bylo na začátku ubohý a jaký to vzalo po přestávce obrat, jak ti cirkusáci prosili o sluchátko a jakou měli radost, když jim bylo vyhověno, načež řekne babička dědovi:
4: nevím, nevím, jestli jste udělali dobře. Co když vám ten ředitel to sluchátko nevrátí?
3: Jenomže dědeček se zasměje a řekne: to víš, babičko, nějakýmu podvodníkovi bych jen tak neskočil na špek. Jenomže já se vyznám v lidech a můžu ti říct, že většího poctivce, než je ten cirkusový ředitel, jsem už dlouho neviděl. Slíbil, že to sluchátko v pondělí ráno přiveze a já dám na to krk, že svý slovo dodrží.
0: A potom utíkají dny jeden za druhým. Pan Drmola, který musel do města nakoupit nové pulitry, vypráví v lokále, že všude se mluví jenom o cirkuse, sjíždějí se tam lidi z celého okolí, každý den mají v tom cirkuse jiný program.
3: Samý neuvěřitelný věci,
0: říká hostům pan Drmola, zatímco čepuje pivo.
3: Prej tam vystupuje nějaký malý kluk ve fraku a ten dá koním povel a oni běhají po předních nohách kolem manéže, no tomu říkám vrch.
0: Načež pan Tláskal dopije pivo, utře si vousy a řekne:
2: jestli je to pravda, tak se na to v neděli pojedeme podívat i s malou Irenkou.
0: A to je dobře, protože v neděli se ty neslýchané věci dějí v cirkuse naposled. Hned v pondělí dopoledne se objeví u Šebestů na dvorku ředitel cirkusu, zaklepe a pak celý šťastný vypráví, jakou měli v posledních dnech náramnou tržbu, vrací sluchátko a taky řekne, že krotitel se vrátil z pohřbu, slonže se uzdravil a že dokonce sehnali na inzerát novou krasojezdkyni, která bude dělat i hadí ženu.
3: Zkrátka, vytrhli jste nám ten spaty,
0: říká ředitel cirkusu a potom už jenom děkuje a děkuje, dokonce se rozpláče, až mu dědeček nakonec řekne, že nemá smysl tolik děkovat, lidé si přece mají pomáhat, a Mach s Šebestovou kývají hlavami a ředitel se loučí, utírá si slzy a odchází. A Mach, Šebestová a dědeček se za ním dívají, usmívají se a mají radost, že vykonali dobrý skutek a zachránili cirkus a s ním i pár poctivých lidí. A pak čas ubíhá, až kolem desáté povídá babička Machovi a Šebestové:
4: tak jsem chtěla dělat k obědu kynutý knedlíky, ale ve špajzu není ani kousek droždí. Neskočili byste k panu Skaličkovi, máte mladý nohy, pědeka bude stačit, hlavně si pospěšte, ať máme oběd včas.
0: Ale Šebestová se usměje, zvedne ukazováček a řekne:
4: to se ví, že bychom si mohli pospíšit a skočit k panu Skaličkovi, jenže my máme po dlouhý době zase sluchátko.
0: A Mach kývne hlavou: správně, to je ono, už se mi po něm stýskalo. Načež řekne do sluchátka: my bysme prosím potřebovali pědeka kvasnic. Jenže představte si, ze sluchátka se neozve žádné:
3: ale prosím, jak si přejete.
0: Ze sluchátka se neozve vůbec nic. V kuchyni je úplný ticho. Šebestová se dívá vyjeveně na Macha a Mach na Šebestovou, až řekne babička:
4: tak se mi zdá, že je tu nějaký porouchaný nebo co.
0: A když potom přiběhne z dílny dědeček a uslyší, že sluchátko nefunguje, řekne:
3: to bude asi tím, že ho v cirkuse moc namáhali, že mu dávali samé těžké úkoly.
0: A dá sluchátku úplně jednoduchý úkol, poprosí, aby udělalo úplně malou kaňku na papír. Ale sluchátko neudělá ani to. Žádný hlas se neozve, žádná kaňka se neobjeví, takže všem je jasné, že se sluchátkem je navěky konec. Machovi a Šebestovi je z toho úplně do breku. Radši se seberou a jdou pro kvasnice k panu Skaličkovi a když odejdou, řekne babička dědovi. Tak to na světě chodí. Jiným jste chtěli pomoct a ty tu máte. Pro dobrotu na žebrotu. A dědeček si dlouze povzdechne a řekne. Tak, tak. A pak se v poledne obědvá a večer se večeří, ráno se snídá a tak pořád do kolečka. Zpočátku se nemluví o ničem jiném než o sluchátku, ale mluví se o něm čím dál míň. Mach s Šebestovou vyvádějí u rybníka, pomáhají babičce na zahradě, chodí nakupovat, sem tam zajdou do lesa na houby, hrají si s Jonatánem, jsou veselí jako všechny děti o prázdninách. Jenom někdy před spaním si na sluchátko vzpomenou a řeknou si, škoda, že už nefunguje, škoda, že se s ním nemůžeme hrát. Ale nakonec usnou a když usnou, tak se jim o sluchátku skoro vždycky

0: Štaflík a Špagetka jdou do světa. Jednoho večera vyběhli Štaflík a Špagetka z domu. Pavlínka, Péťa, maminka i tatínek seděli u televize, dívali se na večerníček. A proto se mohli Štaflík a Špagetka potichu vytratit. Přeskočili plot zahrady a byli na ulici. Špagetka se ohlédl a vzdychl. Co řeknou děti, až nás nenajdou? Nebude se jim po nás stýskat?
1: Nezdržuj, spěcháme. Musíme rychle zmizet, než to praskne.
0: Popoháněl ho Štaflík.
1: Stopneme si nějaké auto.
0: Napadlo Štaflíka.
1: Zastavte nám, zastavte. Chceme je do světa.
0: Jenomže jim nikdo nezastavil a tak pejskům nezbývalo, než jít pěšky. Brzy je začaly bolet tlapky. Už nemohli jít dál. Sedli si do příkopu u silnice, aby si odpočinuli. Až Špagetka dostal velký hlad.
2: Doma teď večeří, určitě mají něco dobrého,
0: zasnil se.
2: Dal bych si buřtíka. A dort se šlehačkou.
1: Taky bych si dal. Třeba si reček. Ale přece se kvůli tomu nevrátíme. Něco k jídlu si jistě najdeme.
0: Utěšoval hladového Špagetku Štaflík. Oba psíci čenichali v trávě kolem sebe a Špagetka náhle zavětřil.
1: Od nedalekého smetiště to zavonělo.
2: Tam bude něco dobrého.
0: Těšil se a oba rychle vyrazili po vonavé stopě. Na kraji smetiště ležela roztrhaná taška plná vyhozených zbytků jídla. Strčili do ní čenichy a už se chystali k večeři, když tu je obklopilo hejno rozlobených myšek. Rozčíleně pištěli.
3: Pryč od naší tašky, to je naše spižidna. Co si to dovolujete? Havani, nevychovaný!
2: To jsme nevěděli, myšičky,
0: bránili se Štaflík a Špagetka.
1: Máme hrozný hlad, dejte nám aspoň kousek. Nebuďte lakomé.
0: Hladové psí kňučení rozuřené myšky obměkčilo.
3: Tak dobře, podělíme se s vámi, abyste neřekli. Napůl!
0: Zapískala největší myška a rozdělila obsah tašky na dvě stejné hromádky. Ale co to bylo pro vyhladovělé psí poutníky? Zbytky jídla, které by myškám jistě vydržely celý týden, slupli Štaflík a Špagetka naráz a měli pořád stejný hlad. Unavení a hladoví pejsci se vydali na další cestu. Hledali místečko, kde by strávili noc. Zkoušeli to v kupce sena.
2: Strašně to není šimná,
0: ošíval se Špagetka.
1: Mě zase pořád něco píchá a tlačí.
0: Naříkal Štaflík. Rozhodli se proto, že půjdou jinam. Došli až k vysokému smrku. V jeho kořenech objevili díru vystlanou jehličím. Hned se v pelíšku stočili do klubíčka.
2: Je to tady někde jako doma na polštáři,
0: liboval si Špagetka, zatímco jeho kamarád už pochrupával. Najednou se ozvalo dupání a mručení. Před rozespalými psíky stál vzteklý jezevec a prskal.
4: Kdo se to líbilo? Přihladovému bez práce? Hledejte si nos, Lechinda! Ať už vás tady nevidím, nebo uvidíte!
0: Štaflík a Špagetka si řekli, že moudřejší ustoupí a rychle se klidili pryč. Vrátili se na smetiště. Nevyspalí bloudili mezi vyhozeným haraburdím a už bylo kránu, když objevili dům. Totiž vyhozenou psí boudu. Stěží držela pohromadě a střecha byla děravá. Přesto psíci zajásali.
1: Uf, tady se konečně odpočineme. Tady se nám bude moc dobře spát.
0: Zalezli do boudy a hned usnuli, jako když je do vody hodí. Zdálo se jim o pohodlném psím životě v bývalém domově. Jenomže ve snu bylo všechno obráceně. Pavlínka a Péťa běhali po čtyřech jako štěňata a honili se kolem stolu. Ze Štaflíka a Špagetky byli jejich rodiče. Chodili po dvou jako lidi, utírali po dětech loužičky a napomínali je.
1: Nehoňte se, nic nekousejte. Poslouchejte, nebo dostanete na zadek.
2: a za trest nesmíte ven.
1: Štaflík a Špagetka měli se svými neposlušnými dětmi ve snu tolik starostí, že sebou házeli ze strany na stranu. Stará bouda se otřásala v rytmu psího chrápání. Bylo již králi, když nad smetištěm zakroužila zvědavá vrána. Zvuk psího chrápání ji přilákal k polorozpadlé psí boudě. Sedla si na střížku, přehopsala z jednoho okraje na druhý. Pod sebou na zemi spatřila dva silné hady. Vykukovali z boudy a nepokojně se vlnili. Zvědavá vrána se osmělila a do jednoho hada klovla. V tu chvíli se ozvalo náramné zaskučení a psí bouda nadskočila. Vrána se polekala.
5: Co to je? Kdo to tady naříká? To by bylo, abych na to nepřišla.
1: A zkusila klovnout do druhého hada. Znovu se ozvalo zavití. Had ucukl a šlehl vránu přes všetečný zobák. Překvapená vrána uletěla o kus dál. Za chvíli ale přihopsala k boudě z druhé strany. Nakoukla dovnitř a spatřila tam dvě spokojeně oddechující huňaté hlavy spících psíků.
5: Jsem to ale hlupačka. To nejsou žádní hadi. To jsou obyčejné psí osázky.
1: Krákorala všetečná vrána a poskakovala na boudě. Oba psi spali dál jako zabití. A protože byla vrána trochu zlomyslná, rozhodla se, že psí ocásky sváže na uzel.
5: To bude legrace, až se ti dva probudí a nebudou moci od sebe. Už se těším, jak se budou divit.
1: Krákala potěuchle. Jenomže tak dlouho a důkladně ocásky provlékala a přehazovala, až se do nich sama celá zamotala.
5: Pomáct! Pomáct! Kde jste kdo? Pomazte ne!
1: Volala chycená vrána a bylo pospaní. Štaflík a Špagetka se probudili a chtěli vyběhnout z boudy, aby se podívali, co se to venku děje. Jejich svázané ocásky jim v tom ale zabránili. Oba psíci se snažili ze všech sil osvobodit. Tahali, ale nadarmo.
5: No, někdo mě vzadu drží a táhne, volal Štaflík.
2: Jo, já se nemůžu ani hnout,
1: naříkal Špagetka. A jak oba tahali, chatrná psí bouda se rozpadla. Teprve teď pejsci uviděli za sebou své zamotané ocásky a v nich uvězněnou naříkající vránu.
2: Podívej se, Štaflíku, kdo nás budil a kdo nám svázal ocásky na uzel,
1: zlobil se Špagetka.
2: Pojď se teď z toho vymotá sama.
5: Pomozte mi, já už to nikdy neudělám,
1: slibovala nešťastná vrána. Všichni se snažili chlupatý uzel rozmotat, ale jak?
2: Čí je to ocásek? Tvůj nebo můj?
1: Nemohl se rozhodnout Špagetka a aby to zjistil, do jednoho kousl.
5: To je přece můj ocásek,
1: naříkal Štaflík. Konečně se jim podařilo ocásky rozvázat a vránu osvobodit.
5: Díky, chlupáči, já vám to nikdy nezapomenu a už vás nikdy neopustím. Budu vám pomáhat,
1: děkovala vrána.
2: My nic nepotřebujeme a stačíme si sami. Jenom bys nám překážela. Leď pryč,
1: odháněl vránu Špagetka. Ale vrána se nedala a poletovala kolem psíků.
5: Mě se nezbavíte, já vás budu hlídat.
1: Krákala dál a ještě k tomu přistála Špagetkovi drze na čenichu a poskakovala mu po hlavě.
2: Jedeš? Ať už si pryč!
1: Oháněl se Špagetka zuřivě tlapkami a vrčel. Konečně vrána odletěla, ale na rozloučenou ještě na psíky zakrákala.
5: Brzy se uvidíme! Zatím ahoj!
1: Psíci obcházeli trosky psí boudy.
5: Tady se nedá už bydlet,
1: uvažoval Štaflík.
2: Musíme si najít nový dům.
1: Sluníčko už naplno svítilo na smetiště a oba zapomněli na všechny útrapy a vesele se vydali na další cestu. Poštěkávali si do kroku, vysoký Štaflík cestou přeskakoval Špagetku a dlouhý Špagetka zase podlézal Štaflíka.

Pulcova krasojízda s kočkami. Hastermanův Pulec nejraději kamarádil s Bubáčkem a s Mlynářovým Vašíčkem, protože se s nimi snášel nejlépe. Někdy si však také rád zaběhl mezi jiné sislovské děti, když Bubáček nebo Vašík nebývali doma. Ale i sislovské děti si s Pulcem rádi hráli a nešidili ho, protože se přece jenom trochu báli starého Hastermana. Věřili, že by jim to starý Sakulenský oplatil, až by se šli někdy do rybníka vykoupat. A proto jej sislovští kluci jen tak někdy škádlívali, že jeho tatík jezdí jenom s kočkami a že se sám musí proměnit v koně, když chce někdy kočkám pomoci vytáhnout těžší náklad. A chlubili se, že jejich otcové si to mnohem lépe zařídili, že si mohou kdykoliv jen chtějí zapsáhnout koně nebo krávy do vozu a vozit se od rána až do večera. Pulec se zpočátku proto často zlobíval, ale později se těm škádlením jenom usmíval. Ale jednou se rozhodl, že těm posměváčkům ukáže, jaká je s kočkami krásná jízda. A jen vyčkával, až odejde tatík někam na návštěvu. A tak jednou, když se starý Brčál vydal na kožený vrch navštívit Mulisáka, provedl Pulec všecko, co si umínil. Umyl a vyčistil jejich starý vozík a potom do něho zapřáhl 4 vyparáděné kočky. Byly zrovna hodné a odpočinuté a proto není divu, že letěli ke vsi jako vítr, když je Pulec pobídl k běhu.

Ten den k večeru bylo na Syslovské návsi plno dětí. A to víte, že mezi nimi i hned nastal velký poprás, když se Pulec zjevil na návsi. Kluci udivením poulili oči, když viděli, jak Pulec v plném letu objíždí náves kolem dokola jako krasojezdec v nějakém cirkuse.

Potom Pulec zastavil a posměšně volal na překvapené kluky. No tak, kluci, běžte tedy taky honem domů, zapřáhněte vaše koně nebo krávy a budeme se tedy předjíždět. No, hýbejte se přece, ať vidím, že si to můžete opravdu dovolit a vozit se, kdy vás to jenom napadne, jako se vozím teď já. Ono to však chlapečkové nejde, vidíte? A tak se tady musím tedy projíždět sám. Potom mlaskl na kočky a zase jako vítr letěl k lukům kolem nosu přes kostrbatou náves.

0: Luky to furianství náramně dopalovalo a honem přemýšleli, jak by Pulcovi jízdu pokazili. Byli mezi nimi chytré hlavy, ježaté i pačesaté, ale na Pulce mohl vyzrát jenom Franta Jarabákův, uznaný vůdce sislovských kluků. Ten se také z hloučku dětí nenápadně vytratil a upaloval k domovu, až se mu ježatá hlava třásla. Doma pádil rovnou ke psí boudě, před kterou se líně provaloval chundelatý vořech. Nic nedbal na to, že je právě od úřadu přísně nařízeno mít psy stále uvázané, a pustil vořecha na svobodu. Ten vyrazil hned divoce zebrat na náves a jakmile ucítil kočky, hned se rovnou za nimi vstekle rozběhl. Kočky ovšem nečekali, až je vořech popadne za ocas, a rozeběhli se k vysokému topolu, který rostl uprostřed sislovské návsi. A jako blesk vyběhli rovnou až do samého vršku a Pulce i s vozíkem táhli ovšem za sebou. Vořech pod stromem cvakal zlostně ostrými zuby, ale jenom na prázdno. Vyštětl si také vstekle, ale hned zas mrzutě zakňučel, protože mu Pulec spadl rovnou na záda. A nyní bych vám, milé děti, přál vidět a slyšet ten cirkus, který děti stropili nad neslavným koncem Pulcovy krasojízdy. Chechtali se, až se ohýbali, skákali po jedné noze, tleskali rukama a zpívali do taktu. Ratata, ratata, Pulec spadl do bláta. A do toho zlostně štěkal vořech, který nepřestával vztekle vyskakovat na strom. Tu teprve Pulec poznal, že se neměl tolik vychloubat a že každá pýcha předchází pád. Tušil, že kočky dolů z topolu nedostane, dokud bude vořech na návsi, a dostával strach, že se zatím tatínek vrátí domů z koženého vrchu.
1: Hej, Franto, odveď si toho psa domů, zkusil Frantu zastrašit. Ty víš dobře, že psi musí být nynčkom pořád uvázaný a že váš tatínek by musel platit velikánskou pokutu, kdyby četník viděl vašeho psa volně běhat po návsi. Ale Franta se mu vysmál. I hemele se, on na mě s pokutou. A to si zase takovej hledma věcma na mě hned tak nepřijdeš a my jarabáci se hned tak neleknem, pane. Napřed pěkně popros, abych vořecha domů odvedl a já ho taky potom odvedu. Ale poroučet mi nesmíš. To se ví, jen ať Pulec pěkně poprosí, chechtali se děti.
0: Pulec chvilku zlostně hleděl na šklebícího se Frantu a pak se podíval vzhůru do vršku topolu. Viděl, jak se už valem stmívá a že je už opravdu nejvyšší čas, aby se s kočkami vrátil do rybníka. Proto se rozhodl, že nafoukaného Frantu poprosí. Frantiku, pěkně tě prosím, buď tak dobrý a odveď domů vořecha. Odříkával hlasitě, ačkoliv se mu ta slova na jazyku válela jako nedozrálé slívy. Děti se na něj dívali posměšně a Franta stál nafouklý jako holub.
1: To nebylo dobře, Pulče, mouhněl zlomyslný Franta. To musíš poprosit ještě jednou a zkroušeněji, a ne jako bys mi poroučel.
0: Pulec odříkával prosbu ještě jednou a tak poníženě, jak si Franta psal.
1: A to ještě nebylo dost dobře, chechtal se Franta. Řekni to ještě jednou a ještě zkroušeněji.
0: Ale teď se do toho vložili druhé děti. A to zas ne, milej Franto, volali všechny najednou. Pulec tě už dvakrát pěkně poprosil, tak drž řádně slovo a učin, co jsi slíbil, a nebo jich pár od nás dostaneš. Jak vidíte, milé děti, měli sislovské děti velký smysl pro spravedlivé jednání a naráz se přestali Pulcovi vysmívat, když viděli, že chce Franta Pulce zbytečně ponižovat. A tu náhle Pulce něco napadlo. Frantíku, když odvedeš vořecha,
1: Tak tě za to svezu po návsi třikrát kolem dokola, povídal zkroušeně.
0: No tak dobrá,
1: nafoukl se Franta. Byl však v duchu rád, že to přece jenom ještě vyhraje. A také si nechtěl všechny děti rozhněvat.
0: Ale třikrát je málo, půlče. Já chci nejméně 10krát,
1: poroučil si pyšně. Pak vzal ořech za obojek a odváděl ho k domovu.
2: Teď zavolej kočky dolů a Frantovi ujeď, naváděli kluci půlce.
1: Ale ten jim odpověděl, ne, já jsem Frantovi řekl, že ho svezu a také splním, co jsem slíbil. To budete koukat, jak ho svezu. Potom přivolal kočky dolů z topolu a opravoval popletené postraňky. Zatím také Franta přiběhl a v duchu se divil, že mu půlec neujel. Pomyslel si něco o hloupém Hastrmánkovi, když se pohodlně usazoval do vozíku a rozhlížel se pyšně po ostatních dětech skoro jako kníže pán. A kluci měli na půlce skoro zlost, že tak Frantovi ochotně povoluje. Potom si také půlec usedl a jízda kolem návsi začala.

0: Bylo už hodně šero, kočky si očima svítily na cestu a věru, že to vypadalo jako světla reflektorů nynějších automobilů. Vozík lehonce klouzal po kamení, jako kdyby letěl, a Franta výskal bujně jako oveselce. Děti by si byli přáli, aby Pulec Frantu někdo zvrhl, ale Pulec přesně splnil, co slíbil. 10krát objel náves a pak se i s Frantou rychle pustil ze vsi k rybníku.
1: No, pospíchá kluk domů, pomyslel si Franta, tak se ještě pěkně svezu k rybníku. Větší děti za ním utíkali a velmi Frantovi záviděli, že se za svou zlomyslnost ještě krásně povozí, ale dlouho je ta závist netrápila.
0: Hastrmanským kočkám sice nestačili, přece však doběhli tak blizoučko k rybníku, že dobře viděli, jak Pulec s Frantou letí po hrázi a z hráze rovnou na dlouhou lávku, která z hráze vedla ke stavidlu postavenému už ve vodě rybníka. Tu se děti zarazili a se zatajeným dechem sledovali divokou jízdu. Slyšeli, jak Franta na Pulce něco křičí a zvedá ruce do výšky, a pak viděli, jak z konce lávky sletěl vozík do rybníka. Slyšeli hlučné žblunknutí a pleskot a viděli, jak se Franta jako kapr válí ve vodě. Už věru měli o Frantu strach, když se ve vodě i několikrát potopil, ale oddechli si, když pojednou Franta z vody vylétl až na břeh a tam se roztáhl jako žába. A to jim bylo zase velmi k smíchu. Zatím se Franta zvedl ze země a zlostně hrozil směrem k rybníku. Voda z něho crčela proudem a z bot jí musel všechno vylít, aby mohl vůbec chodit. Táhl domů jako zmoklá slepice a když se dohrabal k dětem, počali hned všecky kolem něho poskakovat a volat do taktu. Ratata, ratata, to už není náš Franta, to je nový Hastrman, umáčený Tatrman. Však já si na Pulce počíhám, zahrozil Franta ještě jednou k rybníku a pak se dal do běhu. Boty mu na nohou čvachtaly a promočené šaty na něm pleskaly. A děti houfem za ním, dokud nedoběhl k plotu jejich zahrady a nezavřel za sebou vrátka.

Druhého dne ráno seděl Franta za křovím u pěšiny, která vedla od rybníka k vesnici, a tam čekal, až tam tudy půjde Pulec do školy. Sliboval si zlostně, jak s tím hastrmanským klukem zatočí, ale Pulec nepřicházel. Franta čekal a domníval se, že má do školy dost času, dokud také Pulec nepůjde. Ale konečně se mu již přece jenom zdálo, že slunce je už hodně vysoko. Rozhodl se tedy, že si na Pulce počká jindy a sypal rychle do školy. Nevěřil, že by bylo do školy už pozdě, ale když doběhl na náves a žádné děti před školou neviděl, dostal strach a táhl do školy tak pomalu, jako když ho tam někdo strká. A když vstoupil do třídy, byl uvítán posměchem všech spolužáků a pan učitel mu řekl: Ivánek, hle, do školy jde. Sip se, Franto, támhle do kouta a pamatuj si, že do školy se musí chodit včas. No tohle to mi tak ještě chybělo, pomyslel si Franta zlostně a ohlédne se tam, kde sedával Pulec s Bubáčkem. A jak se podivil, když tam spatřil Pulce, jak se spokojeně usmívá a šklebí. To nemohl Věru dost dobře pochopit, jak se Pulec mohl dostat do školy, a umínil si, že si na něj počká blíže rybníka. A tak se druhého dne opakovalo to též. Franta číhal u samého rybníka a číhal tam tak dlouho, až zase přišel pozdě do školy a zase musel z trestu stát v koutě za kamny. A hastrmanův Pulec zase byl už dávno ve škole. Z toho byl už Franta Janek. Ale zlost ho pomaloučku přecházela a za to počal hořet zvědavostí, kudy a jak se jen mohl Pulec dostat do školy. To tajemství mnohem více dráždilo jeho klukovskou fantazii, nežli touha po pomstě. A proto se rozhodl, že se raději s Pulcem smíří, nežli by se dál trápil takovou záhadou. Dával o přestávce po Pulcovi pozor a když ho samotného zastal na chodbě, zastavil ho a přátelsky mu řekl: Poslouchej ty, hastrmánku, vem už kozel, že jsem musel stát na hambě. Já rád zapomenu, že to bylo kvůli tobě, když mi povíš pravdu a prozradíš, kudy a jak ses včera a dnes dostal do školy. Pulec se na Frantu díval chvilku podezřel, jako by mu nevěřil. Ale pak si řekl, že bude pro něj lépe, když se s Frantou po dobrotě vypořádá, nežli se mu pořád vyhýbat.

0: To je pro mne, milý Franto, lehká věc. Pták chřástal, že slyšel na paloučku nad rybníkem vyhrožovat a hned mi to přilétl vyštěbetat. Já to vzkázal Bubáčkovi a on přilétl včera i dnes až do naší staré vrby a ve svém neviditelném plášti mě odnesl až na chodbu školy. Proto si mě neviděl. Při té řeči kulil Franta na půlce údivem oči a pak řekl na omluvu svých nezdarů: No jo, to je potom věru těžká věc na tebe číhat. To by prohrál i ten nejchytřejší kluk. No, ale abys věděl, já jsem půlče začal a já teda ti už dám pokoj. A poslouchej, Pulečku, nemohli byste mě taky v tom kouzelném plášti někam sebou vzít? Třebas jenom někam na Lusky. Portie pometlo, to by bylo něco. A já bych se tím docela spokojil. A oči mu svítily touhou jako kocourovi.
1: Dobrá, Franto, vezmeme tě teda někdy sebou, řekl Pulec dobrácky. Ale, Franto, nikomu už o tom ani muk.

0: Jak ten čas letí? Za týden jsou Vánoce.
1: Jubí, Vánoce!
2: Ježíšek nám přinese dárky.
3: Ale ne, Ježíška necháme, ať nosí dárečky lidem. My si dárky nadělíme sami.
2: No to se lehce řekne, ale co nadělit?
3: No pamatujte si, že nejlepší dárek je takový, který by potěšil i nás samé.
1: Hurá! Mám nápad na sen za dárek pro taťuldu.
2: Je, já vymyslela ten nejsenzačnější dárek.
0: No moment, a co teprve já? To bude hurvajskouka.
3: Ne, tiše. Nic neprozrazujte, nebo to nebude překvapení. Počkáme si, co bude za týden. Stromeček svítí.
1: A dárečky už čekají.
2: Já je budu rozdávat, ano.
1: Začni tím mým pro taťuldu.
2: Aha, kde pak ho máme? Tady, taťulda. Pane Spejble, to je pro vás.
0: Já děkuju ti, Ježíšku. No to jsem tedy zvědavý. Motorka.
1: Ta je co?
0: To ano, ale co já s ní?
1: Budeš mi půjčovat, když jinak nedáš.
0: Aha.
2: Bábinka.
3: Já? No, to se těším.
2: Však také budeš koukat. Na.
3: Děkuji.
2: Na bábinku, pospěš si s tím vybalováním.
3: Panenka.
2: Líbí se ti, viď? Je to ta nejkrásnější, co v obchodě byla.
3: Aha, no, děkuji ti, Ježíšku.
1: Mani, nevybavuj se a pospěš si s mým dárkem. Už se nemůžu dočkat, co mě čeká.
2: Tady máš.
1: Ukáž? Víno? Já padám.
0: Ale padej opatrně, ať tu lahev nerozbiješ. Je to moc dobré víno. No a tady má něco žeriček. Žeri. Tady máš pod stromečkem kostičku. Na.
2: Co já? Kde mám dárek já?
3: Tamhle zakutálel se dozadu pod stromeček. Jo, no, prosím, tady je.
2: Děkuji. No ano, tady stojí psáno pro Máničku. Tak co pak to... asi bude.
3: Opatrně, Máničko, ať se neporaníš.
2: Je hlice. A klubko vlny? No teda.
3: No nejsi ráda? Co já bych za takový dárek dala?
2: Ne, ale mě pletení nikdy nebavilo, víš. Já jsem tak nešťastná.
1: Máni, nebeč. Mně taky není do smíchu, ale vypijeme spolu tu moji láhev vína a bude nám veselo.
0: Opovaž se.
1: Tak k čemu mi tenhle dárek bude?
0: No a k čemu je mně tahle pití motorka?
3: No jo, no. Tak se mi zdá, že se ten můj nápad, abychom darovali druhému to, co si sami přejeme, jak si nevydařil.
2: No, jak to vypadá, jediný šťastně obdarovaný je žeriček.
0: Nezoufejte, paní Kateřino, mám taky nápad.
1: No tě, péro.
0: Zhasnu světlo. A to ostatní pro tentokrát přenecháme Ježíškovi. Připravit? Pozor! Teď!
2: Au!
0: Promiň, já tě nevidím.
2: Nech to hlechtá.
1: To seš ty, Máni, já myslím, že drbuže rychá.
3: Pepo!
0: Paní Katka, promiňte, já hledám vypínač. Pozor! Světlo!
2: Co to tu leží za dárek, sedulkou Mánička? Moje panenka, přesně takovou jsem si přála.
1: Máni, buď mi ji, svezu ji na mé nové motorce. Ta je co?
2: Krásná, ale... ale jeď opatrně, ať mi panenku nerozbiješ.
0: Paní Katko, pojďte si se mnou připít.
3: Ráda, pane Spejble.
4: A potom si od vás vezmu míru.
0: Na co?
3: Upletu vám z mé úžasné vlny teploučký svetr.
2: Tak to vidíte. Všechno nakonec dobře dopadlo.
1: Ano, jsou to šťastné a veselé Vánoce.

0: Kocour v botách. Byl jednou jeden mlynář a ten měl na tomto světě tři syny. K tomu mlýn, osla a kocoura a bylo mu to k užitku. Synové pracovali ve mlýně, osel přinášel pytle s obilím a odnášel pytle s moukou a kocour? Inu, ten přece chytal myši. Když mlynář zemřel, rozdělili si synové dědictví. Ten nejstarší dostal mlýn, ten prostřední osla a ten nejmladší. Inu, ten přece dostal kocoura. Nic jiného na něj taky nezbylo. Takové dědictví by nebylo nikomu k radosti.
1: To jsem dopadnul, řekl si ten nejmladší. Dostal jsem to nejhorší. Nejstarší bratr má mlýn a může mlít. Prostřední má osla a ten je mu taky k užitku. Ale co já si počnu s kocourem?
0: Nechám si z jeho kožešiny udělat palčáky a bude to.
2: Mňau, poslouchej.
0: Měl se k řeči kocour, který rozuměl všemu, co se řeklo. Kvůli tomu, abys měl z mé pelichavé kožešiny pár špatných rukavic, mě zabíjet nemusíš. Nechej mi raději udělat pár holínek, abych vypadal dobře a mohl se ukázat mezi lidmi a rázem ti budu k užitku. Mlynářský synek se věru podivil, že kocour mluví, ale protože šel kolem mlýna zrovna švec, zavolal ho dovnitř a nechal kocourovi vzít míru na pár holínek. Když byly hotové, kocour si je natáhnul, vzal pytel obilí, nahoře uvázal šňůru, jako by ho chtěl táhnout po zemi, pak si ho hodil na záda a šel po dvou nohách jako člověk do lesa. Toho času vládl v té zemi král, který jedl k smrti rád koroptve, ale na trhu jich bylo tak málo, že to bylo k soužení. Královské lesy byly koroptví plné, ale byly vám tak plaché a opatrné, že to nebylo ani k lovu, ani k nástrahám, a lovci se vraceli s prázdnou. Ale kocour se na to rozhodl jít od lesa. Když přišel na mýtinu, položil pytel na zem, otevřel ho a rozsypal část obilí do trávy. Smyčku, kterou byl pytel zavázaný, vedl za jeden keř, kde se sám pak ukryl a čekal. A čekal.

0: Královský zámek. Tam se mu do cesty postavila královská stráž.
1: Stát, kam pak?
2: Mňau, ke králi, odvětil.
1: Ty jsi mi vtipálek, kocour, a ke králi?
0: Smál se strážce.
1: Jen ho nech jít, řekl druhý voják. Pan král má často dlouhou chvíli, třeba ho mluvící kocour trochu rozptýlí.
0: A bylo to. Před králem se kocour hluboce poklonil a řekl. Můj pán, hrabě, k tomu titulu pronesl jakési dlouhé a urozené jméno, které si už nikdo nepamatuje, se nechá panu králi poroučet a posílá mu koroptve, které zrovna ulovil. Králi se zbíhaly sliny, když kulaťoučké ptáčky zpěváčky uviděl a nedal jinak, než že musí tomu kocourovi z pokladnice nandat do pytle tolik zlata, kolik jen unese. To zanes svému pánu a poděkuj mu mnohokrát za dárek. Však kocour taky nečekal nic jiného a rázoval rovnou do mlýna, kde seděl ten nejmladší u okna v chalupě s hlavou v dlaních, protože si činil výčitky a levity, že poslední groš utratil za to, aby pořídil holínky pro kocoura. Svět většího hlupáka neviděl. Z toho zadumání ho vytrhnul kocour, který mu zhodil u nohou pytel, a když ho rozvázali, bylo v něm samé zlato. Tady máš něco za ty holínky. Pan král tě nechává pozdravovat a mockrát děkuje. Z takové řeči hoch nezmoudřel, ale to zlato ho potěšilo, ať se vzalo, kde se vzalo. Zatímco si kocour po lidsku stahoval holínky, vyprávěl mu vše, co a jak bylo, a nakonec řekl. Idnu, zlata máš teď sice dost, ale u toho nemůžeme zůstat. Ráno si zase natáhnu holínky a poohlídnu se, jak z tebe udělat něco onačejšího. Však jsem panu králi řekl, že si hrabě. Druhého dne se kocour vydal opět na lov a králi přinesl bohatý úlovek. Tak to šlo i třetí den, a čtvrtý, i desátý, a každý den přinesl domů zlato, a nejen to. Král si kocoura v botách oblíbil, mohl si chodit i smíčit po zámku, jak chtěl, a nebylo nikoho, kdo by mu chtěl skřivit vlásek. Jednou se zase kocour vyhříval u kamen v královské kuchyni, když tu přišel kočí a láteřil.
1: K čertu s králem i s princeznou, chtěl jsem jít do hospody, dát si něco k pití a zahrát si karty. Místo toho s ním musím k jezeru.
0: Jak to kocour uslyšel, telášel do mlýna a řekl svému pánovi. Jestli chceš být bohatý a k tomu hrabě, pojď se mnou ven k jezeru a vlez do vody.
1: Jinoch nevěděl, co si s takovým nápadem počít, ale protože bylo zatím vše, co kocour udělal k dobrému, poslechl a šel s ním.
0: U jezera se svlékl, skočil do vody. Kocour vzal jeho šaty a někam je schoval. A už tam byl král i princezna, přijeli v krásném kočáře a pod kola se jim vrhnul kocour, který lamentoval a naříkal.
2: Ach, nejurozenější králi, byl tu zloděj a mému pánu, urozenému hraběti, který se tu v jezeru koupal, ukradl šaty. Teď je ubohý hrabě ve vodě a nemůže ven, a jestli tam ještě nějakou dobu zůstane, určitě prochladne a umře.
0: Jen to král uslyšel, nechal zastavit a jeden z jeho lidí musel na zámek, aby přinesl královské šaty. Když si pan hrabě ty nádherné šaty oblékl, vypadal k světu. To se líbilo králi i princezně a nedali jinak, než
1: že si musí sednout.

sednout k nim do kočáru. Kocour běžel po svých napřed a ocitl se na jedné obrovské louce, kde přes 100 sekáčů kosilo seno. Čí pak je ta louka, lidičky? Zeptal se. Jednoho mocného kouzelníka, odvětili mu. Poslouchejte, brzy tudy pojede král. Když se vás bude ptát, komu patří ta louka, raději mu odpovězte, že panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny vás pozabíjí. Potom běžel kocour dál a dorazil na velikánské žitné pole, políčko, kde žalo 200 ženců obilí. Komu patří to žito, lidičky? Zeptal se. Jednomu mocnému kouzelníkovi, odvětili. Poslouchejte, brzy tudy pojede král. Když se vás bude ptát, komu patří to pole, raději mu odpovězte, že panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny vás pozabíjí. A běžel dál, až doběhnul do hustého černého lesa, kde kácelo 300 dřevorubců mohutné buky. Komu pak patří ten les, lidičky? Zeptal se. Jednomu mocnému kouzelníkovi, odvětili. Poslouchejte, brzy tudy pojede král. Když se vás bude ptát, komu patří ten les, raději mu odpovězte, že panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny vás pozabíjí. Kdo by odporoval kocourovi, který chodí světem v botách a k tomu ještě mluví? Zatímco se lidi radili, co to má všechno znamenat, dorazil kocour do čarodějova zámku a hned se hnal dovnitř. Čaroděj se tvářil nevrle a přezíravě se ptal, co tu pohledává. Ale kocour se měl k úkloně a k lichotce. Slyšel jsem, že se umíš proměnit v jakékoliv zvíře, co jich na světě je, prý v psa, lišku nebo vlka. Inu, tomu bych i věřil. Ale proměnit se ve slona, to se mi zdá zhola nemožné a proto jsem přišel, abych se sám přesvědčil. Kouzelník pravil pyšně. To je pro mě maličkost. A byl tu slon. No, to je dobré. A co takhle? Velva, to bys taky uměl? Pha, to také nic není. Ušklíbnul se čaroděj a byl tu lev. Kocour se stavil strachy bez sebe a zvolal. To je neuvěřitelné a neslýchané. Něco takového bych si ani ve snu nepomyslel. Ale co v malé zvířátko, třeba myš, to bys taky dokázal? To bys byl opravdu ten největší čaroděj na světě. Čarodějové si rádi přihýbají z poháru lichotek a tento byl málem opilý. O ano, milý kocourku, to umím také. A byla tu myš. Inu, nedlouho. Kocourovi stačil jeden skok a bylo po ní, jen se olíznul, jak to už kocouři dělají. Ta vybraná společnost zatím přijela k louce. Komu patří to seno, lidičky? Zeptal se král. Panu hraběti, volali nakonec všichni, jak jim kocour poradil. Máte pěkný kousek země, pane hrabě, řekl král. Potom přijeli k žitnému poli. Komu patří to obilí, lidičky? Panu hraběti, znělo jednohlasně. Máte velký a krásný lán, pane hrabě, řekl král. A u lesa to bylo podobné. Komu patří to dřevo, lidičky? Ptal se král. Panu hraběti, volali všichni. Král se podivil ještě víc a řekl. Vy musíte být opravdu bohatý muž, pane hrabě,
Nemyslím, že já sám mám tak nádherný les. Konečně přijeli k zámku, kocour stál na schodech a když dole zastavil kočár, otevřel dveře a řekl. Pane králi, přijeli jste na zámek mého pána, je to pro nás ta nejvyšší pocta. A ten zámek byl větší a krásnější než královský zámek. A tak král udělal to nejlepší, co mohl, a dal hraběti princeznu za ženu. Když král umřel, stal se hrabě králem. A kocour, Inu, ten byl přeci jeho prvním ministrem.

0: kterak Krakonoš překazil čarodějnické rejdy. Od takových čertů k čarodějnicím není zas až tak daleko, jak by se na první pohled mohlo zdát. Mnohdy si totiž čerti a čarodějnice navzájem pomáhají a proti lidskému pokolení kují pikle společně. Jak se úspěšně chránit proti čertům, již tušíme. Ale jak na takové čarodějnice? Tak to se dozvíte právě teď. Jako nejdůležitější se jeví správné načasování a příprava. Nejlepší čas pro boj s čarodějnicemi je odpradávna takzvaná Filipojakubská noc. Tuto noc známe pod různými názvy. Nejčastěji jako noc, kdy se pálí čarodějnice. Filipojakubská noc připadá na noc z 30. dubna na 1. května a je považována za nejmagičtější noc v roce. Kdysi dávno lidé věřili, že se na vrcholky kopců a hor slétávají čarodějnice na temné sabaty, kde čarují a odávají se svým rejdům. Lidé v dřívějších dobách byli velice pověrčiví a věřili, že zlé čarodějnice jim mohou ublížit, proklít je i jejich dobytek, či způsobit různé neduhy, strádání a choroby. A jejich obavy byly na místě. Vezměte si třeba takový Hexenschuss, což je zapeklitá záležitost, kdy vám bolest zad vystřeluje všemi směry tak, že už se nemůžete ani pohnout. No a teď dobře poslouchejte. Jde vlastně o složení dvou německých slovíček Die Hexe, což znamená čarodějnice, a Der Schuss, což je zase výstřel, nebo také rána. No a když se chcete takových čarodějin zbavit navždy, nebo je vyhnat z určitého místa, tak se bez ohně prostě neobejdete. A právě proto lidé v kopcích této noci zapalovali a dodnes vlastně ještě zapalují ohně, při nichž byla pálena proutěná košťata, která se vyhazovala do výšky. Tyto ohně měly vyhnat čarodějnice z kopců a překazit jejich sněmy. Museli jste si ale dávat dobrý pozor, aby na vás nepadla jiskra z vyhozeného a zapáleného koštěte. To by nad vámi čarodějnice získaly moc, nebo by se vám přihodilo během roku něco opravdu moc zlého. Lidé také věřili, že když přeskočí tento oheň, budou po celý rok zdraví, čiže se této noci otevírají jeskyně, ve kterých jsou ukryté poklady. Za takzvané čarodějnice byly někdy považovány ženy, které po nocích sbíraly bylinky, nebo nedělali rozdílu a léčili lidi i dobytek zaříkáváním. A protože jejich počínání lidé moc nerozuměli a vždy se jich tak trochu báli, tak je měli za čarodějnice. A nejinak tomu bylo i v Krkonoších. Ale pozor, neboť také zde, v našich nejvyšších horách, se nacházely čarodějnice skutečné. Beze všech pochyb šlo o čarodějnice pravé a neuvěřitelně zlé, které páchaly různé zlomyslnosti a neřádstva a trápily tak místní horáky, jejich dobytek a dokonce i zvěř lesní. Ještě ke všemu byli ve spojení s místními čerty, ďáblovými tovaryši a různými běsy a dalšími temnými bytostmi, které v Krkonoších přebývaly. Nejvíc ze všeho však čarodějnice rozběsnilo, když onehdá Krakonoš vyhnal čerty z Krkonoš, protože ničili a plenili tamní přírodu. Vzhledem k tomu, že čerti byli jejich kumpány a napáchali společně spoustu neřádstev, tak je to strašlivě užíralo a od těch dob Krakonošovi nemohli přijít na jméno.
1: Tomu Rýbrcoulovi Rýbrcoulskýmu musíme připravit takové strádání a kruté bolesti, že bude litovat toho dne, kdy vyhnal čerty z Krkonoš. Myslí si, že mu celé hory patří, ale to se panáček teda pěkně plete. Kopce a hory patří od nepaměti nám, čarodějnicím a dalším ďáblovým tovaryšům. A komu to není jasné, ten se se zlou potáže. A i kdyby měl hromadu kuráže, proti temným silám těžko něco dokáže.
2: Baba,
0: přitakala druhá baba.
2: Požádáme o pomoc i všechny čarodějníky z okolí. Znám jednoho v koniklé u Jilemnice a v horniště panici a brané jsou další dva. Už se těším, až si ten rýbrcou samým vstekem fajfku překoucne.
0: A společně s ostatními čarodějnicemi zabořila Frňák do čarodějnické knihy, aby našla to pravé kouzlo proti Krakonošovi. Ale najít nějaké kouzlo proti pánu hor není vůbec jednoduchá věc. A tak po několika denním hledání a bádání v knihách kouzel a za pomoci temných sil se čarodějnice shodly právě na Hexenschussu, nebo také ústřelu či jednoduše bolesti zad, kterou Krakonošovi za pomoci kouzel přivodí a které se už nikdy nezbaví.
1: Magickém kruhu čarodějných bab za pomocí temných sil a starých rad přejeme ti, Krakonoši, věčnou bolest zad. Od těchto chvíl klidných nocí nebudeš ji znát. Zhexníš už sem každý večer, budeš ucít.

0: Druhého dne se Krakonoš chystal na každodenní obchůzku hor, ale nemohl vylézt ani z postele, natož aby po horách chodil. Celé dopoledne přemýšlel a ani zamák neujeděl, kdo by mu mohl chtít ublížit a kdo na něj mohl tuto ukrutnou bolest seslat. Ať mi fajfka vyhasne, jestli v tem nemají pařáty ty čarodějné babizny kvůli o něm zpropadeným čertiskám, který jsem před časem vyhnal v úteří a daremným povětřím z Krakonoš. Však také do kraje metošili jak zajíci. Jo, po ušem přemítání počítám, že už tomu tak bude. No toť to vám poudám, babizny, když vy na mě s takovou, tak to já vás rovnám stejnou měrou. Však vy se ještě s prosíkem přihouráte. Nechal poslat pro ponikelskou babu, aby mu mazání a čarovné bejlí donesla, protože sám se ani pohnout nemůže, natož aby si bejlí natrhal a mazání připravil. Ponikelská bába byla s Krakonošem vždy za dobře, a protože to byla baba čemersná, neváhala ani na chvilku a Krakonošovi hnedka jí donesla ty nejlepší lektvary a masti, co uměla udělat. A ještě navrch několikrát oběhla Krakonošovu chatrč a mumlala překotně stále dokola. Vyčerti, jděte pryč honem, my vás tady nepotřebujem. Vyčerti, jděte pryč honem, my vás tady nepotřebujem. Vyčerti, jděte pryč honem, my vás tady nepotřebujem. Poté položila na práh překřížená stébla slámy, na futra pověsila větvičku a odkvačila domů. A skutečně druhého dne ráno Krakonoš vyskočil z postele jako Jura a již se žene na veršky. A protože právě dneska jí bude Filipo-Jakubská noc, tak se chystá oplatit čarodějnicím vše zlé, co oni mu přichystali. V duchu si pro sebe spokojeně poudá. Však mě již jenou červánky a melha v domnění, že jde o ohnivého kohouta posloužili a pomohli vytrestat nenechavce, co na mých loukách seno kradl a do svýho seníku jej pěchoval. Však ještě uvidíme. Poté Donuše pozbíral všechny červánky, co jich jen na obloze bylo, přidal trochu toho slunečního svitu a špetku mlhy a to vše roznesl po všech verškách, vyhlídkách a návrších, co jich jen v Krakonoších najdete. A tak se stalo, že večer, když lidé zapálili hranice, aby zahnali všechny čarodějnice, najednou se mimo tyto ohně rozářilo také zlaté návrší, plešivec, ptačinec, vysoké kolo, dívčí a mužské kameny, studniční hora a dokonce i čertovo návrší a spousty dalších vrcholků. Ono vám to najednou vypadalo, že jsou celé Krakonoše v plamenech. Všeci člověci stáli hnedle jak vyřezaný a neuvěřáli svým očím. No a co teprve potem čarodějné babizny? Ty byly ze všech těch ohňů vystrašené tak, že si některé nestačily zbalit ani čarodějné knihy, popadly košťata, nechali chatrče chatrčema a mažou si to kalupem pryč z Krakonoš směrem k hrubému jeseníku a Petrovým kamenům. A to, že většinou nejde o skutečné ohně, ale červánky a mlhu, tak to je v té hrůze a schonu ani nenapadlo. To, aby vás přešla chuť ubližovat člověčímu pokolení, zvěři a mě samotnýmu, vy babizny čarodějné, zvolal Krakonoš, až se ozvěna nesla celým labským dolem. A rozjařená chasa na kopcích zase jí zvolala. Z našich veršků pryč honem, my vás tu popravdě nepotřebujeme.
1: z našich veršků pryč honem, my vás tu popravdě nepotřebujeme.
0: A tak se stalo, že Krakonoš mimo čerty vyhnal Skérkonoš i čarodějnice. I když na nějakou tu můžete přinatrefit ještě dneska, ono totiž čarodějnicí se nerodíte, tou se můžete i stát. Tak si na to dávejte pozor.

měli všeho, nač si vzpomněli. Jenom děti ne. A přitom za dítě by byli dali celé království. Jednou v zimě královna spozorovala u brány zámku ženu, oblečenou v lehké hadříky, mrazem promodralou. Poslala komornou, aby ji přivedla. Odkud jsi? Ptala se. Zima mě vyhnala z lesů. Jdu prosit o trochu jídla a kousek šatstva. Královna jí dala velký koš jídla, teplé šaty a střevíce. Teprve na nádvoří si všimla krvavých šlépějích bez sněhu. Žena přišla bosa a nohy měla rozpraskané mrazem. Jak si mohla jít bosa v takové zimě? Ptala se královna. Mám děti a pro děti udělá člověk všechno, aby neumřeli hladem. Já bych za dítě dala život, povzdechla si královna. Tos neměla říkat, pravila žena. Brzo se ti narodí dcerka, bílá jako sníh, slíčky červenými, jako je krev mý šlépějí. A sama si to chtěla, za její život dáš svůj vlastní. Než si královna mohla zeptat víc, vítr zdvihl sněhový sloup a v jeho víru žena zmizela. Neuplynul ani rok a královně se narodila dceruška. Byla nad sníh bělejší a tvářičky se jí rděly jasnou krví. Matka jí sotva stačila políbit, zavřela oči a navždy usnula. Tak se králi na dobro pokazila jediná radost, na níž se celý život těšil. Dívenka rostla a všichni ji měli rádi. Říkali jí Sněhurka, že se narodila v zimě a měla sněhobílou pleť. V tom království žila krásná kněžna, se kterou se král oženil. Netušil, jak zlá žena se z ní vyklube. Nová královna se vždycky ráno postavila před zrcadlo a ptala se: pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Nebylo to zrcadlo obyčejné, bylo kouzelné. Ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo: ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna se pyšně usmála a celý den byla v dobré náladě. I pro Sněhurku měla milostivý úsměv. Tak to šlo den po dni, měsíc po měsíci, rok po roce. Sněhurka rostla do krásy a že měla dobré srdce, měli ji všichni rádi. Jen královna ji tajně nenáviděla, tušila, že ji spanělá Sněhurka brzo krásou předčí. Jednoho rána, v ten den zrovna bylo Sněhurce 15 let, postavila se královna před zrcadlo a ptala se: pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Kouzelné zrcadlo se zakalilo, neukázalo královnu v celé její kráse a řeklo: odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se dlouho nerozmýšlela. Zavolala myslivce: zavedeš Sněhurku do lesa a tam ji zabiješ, poručila mu. Abych viděla, že jsi mě nezradil, přineseš mi její srdce. Myslivec se zhrozil, co se na něm žádá.
ale neodvážil se královně odmlouvat. Vyzval Sněhurku, aby si s ním vyšla do lesa, že jí ukáže srnky. Zde si sedni, řekl jí, když přišli na kraj malého paloučku, a ani se není. Za chvíli se srnky objeví. Sněhurka si sedla, ani nedutala a čekala. Zatím se myslivec odplížil a spěchal zpátky do zámku. Cestou zabil laňku, vyňal z ní srdce a donesl je královně. Pochválila ho, myslila, že je to opravdu Sněhurčino srdce a té noci se jí dobře spalo. Sněhurka čekala, ale srnky nepřicházely. Už se začalo smrákat i scháněla se po myslivci. Volala ho, hledala ho na všech stranách a zacházela do lesa ještě hloub. Tu se les rozestoupil, Sněhurka se ocitla na mítině a tam stála hezká chaloupka. Přespím tu, řekla si, a ráno mě myslivec najde. Jistě se v lese dobře vyzná. Musela se sehnout. Dveře u chaloupky byly velmi nízké a vešla dovnitř. V malé světničce stál dlouhý stoleček, na něm bylo 7 talířků, u každého talířku ležely lžička, vidlička, nůž, před talířky stálo 7 skleníček. U stěny stálo v řadě vedle sebe 7 čistě ustlaných postýlek. Sněhurka měla hlad. Neodolala a z každého talířku si vzala kousek jídla, z každé skleničky se trochu napila. A že byla hodně unavená, chtěla si odpočinout. Ale do žádné postýlky se nevešla. Všechny byly úzké a krátké. I natáhla se přes všech 7 postýlek a jak se hlavou dotkla peřiny, hned usnula. Večer za tmy přišli páni té chaloupky, 7 trpaslíků a hned si všimli, že tu něco není v pořádku. Kdo odstrčil mou stoličku? Ptal se první. Kdo jedl z mého talířku? Zvolal druhý. Kdo mi nakousl chlebíček? Ptal se třetí. Kdo se tu pustil do mého medu? Vzkřikl čtvrtý. Kdo jedl z mých jahůdek? Ptal se pátý. Kdo si bral z mých borůvek? Zvolal šestý. Kdo mi upil malinové šťávy? Ptal se sedmý. Kdo to leží na našich postýlkách? Zvolali všichni, když se rozhlédli. Posvítili si a spatřili krásnou dívenku, čelo se jí bělelo jako sníh a líčka se jí rděla jasnou červení. Ta je hezká, divili se, ale tiše, aby ji neprobudili. Rozložili se po zemi, kde se jen dalo, a ještě dlouho si o tom spanilém děvčátku šeptali, až také usnuli. Sněhurka se ráno vzbudila a hrozně se polekala. Trpaslíci už byli vzhůru a zvědavě na ní koulili očka. Poznali, že se jich bojí, a aby ji upokojili, začali dovádět. Jeden dělal kotrmelce, druhý skákal po jedné noze, třetí chodil po rukou, čtvrtý se vozil na dveřích, pátý se šestým se přetahovali za vousy, sedmý přeskakoval stoličky. Bylo hodně křiku a smíchu, rozesmála se i Sněhurka. Když trpaslíci celý udýchaní přestali, ptali se Sněhurky, jak se jí jmenuje. Sněhurka,
odvětila. To jméno se jim líbilo. Víš co, pravili trpaslíci, zůstaň u nás, budeš nám vařit, prát, postýlky stlát. Sněhurka řekla, že ráda zůstane. Tatínek mě jistě dá hledat, počkám zde, dokud mě nenajdou. Král dal opravdu Sněhurku hledat, ale hledali ji marně. Myslivec se ani slovem neprozradil. Bál se královny. Ta na oko dělala, že se jí po Sněhurce stýská, ale v duchu měla radost, že se jí zbavila. Jednou ráno se královna špatně vyspala a rovnou z postele běžela ke kouzelnému zrcadlu. Postavila se před ně a ptala se: pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se však zakalilo a pravilo: odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se vstekem začala dusit. Kde je? Vypravila ze sebe. Zrcadlo odpovědělo: za 9 lesy žije a den pod ní krásnější je. Rozzuřená královna se přestrojila za starou selku a s košíčkem jablek se vydala do lesů hledat Sněhurku. Za 9. lesem přišla na mítinu, kde stála chaloupka trpaslíků. Dveře i okna byly zavřeny. Královna se tiše přikradla k chaloupce a slyšela, jak si ve světničce Sněhurka zpívá. Ať pavouček nosí štěstí, pavučinu musím smesti. Běž, pavoučku, sítě přísti mezi jehličí a listí. Někdo zaklepal na okénko. Sněhurka přistoupila k oknu, ale neotevřela. Nikoho cizího nesmím vpustit, volala na přestrojenou královnu. Jdi si svou cestou. Nevadí, pravila ta žena hodně nahlas, aby ji Sněhurka slyšela. Takováhle dobrá jablíčka vždycky někde udám. A ukázala Sněhurce košík s krásnými jablky. Sněhurka, co byla u trpaslíků, jablko neviděla. Měla na ně laskominy, ale neotevřela. Žena vzala z košíku jedno jablko a položila je na výstupek před oknem. Potom Sněhurce zakývala jako na pozdrav, že odchází, a opravdu zašla mezi stromy, ale nedaleko. Schovala se za silnou borovici a čekala. Za chvilku viděla, jak Sněhurka pomalu otvírá okno. To by bylo, aby se masná holka nechytla, řekla si pro sebe královna. A nemýlila se. Sněhurka jablko vzala a s chutí se do něho zakousla. To jablko bylo otrávené. Jak spolkla první kousek, skácela se na zem. Když královna přišla domů, schodila přestrojení a honem běžela k zrcadlu. Celá udýchaná se ptala: pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo: ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna jakoby se znovu narodila.
ještě ten den uspořádala ples a veselila se až do rána. Trpaslíci Sněhurku marně křísili, nepohřbili ji však do země, ale udělali skleněnou rakev a do ní Sněhurku položili. Sněhurka vypadala jako živá. Tváře jí plály jasnou červení a rty měla rudé jako třešně. Trpaslíci donesli rakev se Sněhurkou do kalinového loubí a denně se na ní chodili dívat. Jednou zabloudil na lovu mladý král a dostal se na mítinu. V chaloupce nikoho nenašel, aby se zeptal, jak se z lesa dostane. Išel dál a přišel ke krásnému loubí. Kaliny zrovna kvetly a všechno tam zvalo k odpočinku. Vešel do loubí a uviděl skleněnou rakev. V ní ležela dívka tak sličná, že se do ní rázem zamiloval. Ta nemůže být mrtvá, řekl si. Odkryl víko a zvedl k sobě Sněhurčino tělo. Jak jí hlava klesla na jeho prsa, Sněhurka otevřela oči. Než se večer vrátili trpaslíci domů, Sněhurka a mladý král se umluvili, že se vezmou. Těžko se trpaslíci smířili s tím, že je Sněhurka opustí. Přáli jí a jejímu snoubenci hodně štěstí a zdraví a vyprovodili je na kraj lesa. Tam se rozloučili, trpaslíci se vrátili do chaloupky na mítině a mladý král si odvedl Sněhurku do svého zámku. Začaly přípravy k slavné veselce. Pozvali také Sněhurčina otce. Koho si bude ten mladý král brát? Ptala se královna. Král pokrčil rameny. Netušil, že se bude vdávat jeho vlastní dcera. Královna se oblékla do nejdražších šatů a ověsila se šperky. Pak se postavila před kouzelné zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna byla zvědavá na nevěstu i zeptala se, jaká je ta, co se vdává. Zrcadlo se ke královnině hrůze zakalilo a odpovědělo, tvoje krása, tvoje sláva vedle její opadává. Královna si zula střevíc a vstekle jí mrštěla do zrcadla. Rozbilo se na tisíc kousků. V tom už jí volal král, že je kočár připraven. Líčidlem zastřela na tváři stopy hněvu a vzteklého pláče, nasedla do kočáru a na tu slavnou veselku se jelo tuze nevesele. Mladý král uvedl hosty do vyzdobeného sálu a představil jim svou nevěstu. Jak ji královna spatřila, obrátila se a prchala ze zámku, pominula se rozumem. Jako štvaná běžela cestou necestou pustými lesy, 9 nocí na ní pršelo kamení a 9 nocí trní, až padla na zem bezduchá a bylo po ní. Král, otec Sněhurčin, se radoval, že konečně našel ztracenou dceru a svatba byla 100x krásnější a veselější, než jakou ji chystali.
Sněhurka na ní chtěla pozvat také trpaslíky. 100 myslivců křížem krážem projíždělo lesy a nikde ani památky po mítině a hezké chaloupce. Já jsem ji tam také hledal, ale nenašel. I kdybych však o ní věděl, nikomu bych, kde je, nepověděl.

0: Jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme,
0: řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousl se vochomůrkovi do kalhot.
1: A, hele, křemílku, podívej se, vzadu jako by mě něco ošlehlo. Jo, budeme šít nové kalhoty,
0: řekl na to křemílek. A hned se do toho dali. Přinesli si kus sukna, nůžky, cívku nití a jehlu s velkým ouškem. Nastříhali na kalhoty a že je budou sešívat.
1: Jo, ale jak?
0: Povídá křemílek. A vochomůrka hned na to, že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly. Ale jak? Jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Vochomůrka rovnou začal první stech. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první stech, křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Vochomůrka k suknu a křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí hbitě,
0: řekl křemílek a pilně začal druhý stech. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby stech pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru, že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na křemílka.
2: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním, nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla. Z toho vosího trápení ztratil křemílek jehlu. Když vběhl do světnice, vochomůrka mu povídá.
1: Kde máš jehlu?
2: Tuhle,
0: špitla vosa, co tam vletěla hned za křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
2: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
1: Tak, tedy teď mi došel rozum,
0: povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. a už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
2: To jsem si letos užila rojeníčka.
0: A mírně vyletěla oknem. Když si Vochomůrka oblíkl nové kalhoty, byly na všech stranách dobře, jen na jednom místě měli dírku.
1: To je asi prožihadlo.
3: Démantový obojek. Bylo 7:30 a zadrnčel budík. Káťa vyskočila z postele. Škubánek otevřel jedno oko, druhé nechal pro jistotu zavřené a přetáhl si peřinu přes hlavu. Tuhle chvíli vůbec neměl rád. Káťa lítala z koupelny do kuchyně, pustila rádio na plné pecky, aby nepřeslechla časové znamení, vařila kakao, dopisovala úkol z počtů, čistila si zuby, otvírala zásuvky a bouchala dveřmi od skříní. Natahovala na sebe různá trička, svetry, kalhoty a sukně a zase je svlékala a zkoušela si jiná trička, jiné kalhoty a jiné sukně. Přitom pořád vykřikovala, že přijde pozdě a jak ten čas letí a že ho prostě nedohoní.
4: Čas je divné zvíře, nikdy ho nikdo neviděl ani neslyšel, cítit ho taky není, tak proč ho lidi pořád tak honí?
3: Rozjímal pod peřinou Škubánek a v hlavě se mu vynořila písnička. To všecko odnes čas, to všecko odnes čas.
4: Vida, ten čas něco odnes, dokonce prý všecko. Že by ho honili kvůli tomu, mav.
3: Ale to už nestačil domyslet. Káťa z něho strhla peřinu.
2: Nevíš, kde mám pytlík se cvičkama? Hledej, Škubánku, hledej.
4: To jsem teda odvázanej.
3: Vrčel Škubánek a hrabal se z postele. Poslušně zavětřil, zalezl pod kanape a vycoval s pytlíkem na přezutí v hubě. Káťa, místo aby ho pochválila, ještě se do něho pustila.
2: To je ostuda. Všichni jdou ráno do práce, do školy nebo aspoň do školky. Jen ty se povaluješ a utrácíš čas. Co z tebe bude? Aspoň utíkej koupit noviny.
4: To nám ten den pěkně začíná.
3: Povzdechl si Škubánek, ale protože nechtěl být hned po ránu neposlušný, rozběhl se do trafiky. Když za Káťou konečně zaklapli dveře, uvelebil se Škubánek na kanapy a otevřel noviny. Chtěl se podívat, jak dopadly nedělní chrtí dostihy, ale do oka mu padl velký inzerát. Městské muzeum hledá nočního hlídače.
4: To by byl flíček pro mě. V noci bych klimbal v teplé vrátnici. Párkrát bych se proběhl na obhlídku a pak bych mohl doma celý den spát a Káťa by mi nemohla nic vyčítat.
3: A že byl Škubánek pes činu, sebral se a hajd do muzea. Tam se zatím děly významné změny. Nedávno přišel nový ředitel a protože nový ředitel musí vždycky udělat něco nového, objednal nový trezor. Právě ho přivezli.
5: A je ten trezor opravdu 100% spolehlivý? Chápejte, démantový obojek slavného psa Pluta, který v něm bude uložen, je nejcennější exponát našeho muzea. Staral se ředitel. Bez obav, je to nejnovější patent opatřený speciálními supertelesonickofonními čidly, jištěný 3 biologickými okruhy. Klanil se zástupce dodavatele a úslužně otevřel trezor. Všichni zůstali úplně paf. Uvnitř velikého trezoru byl další, menší trezor a na něm seděl zubatý buldog, který při otevření dveří výhrůžně zavrčel.
6: Ticho, starouši!
5: Uklidnil ho agent firmy a otevřel druhý trezor. Panu řediteli div nevypadly oči z důlků, uvnitř stál třetí, ještě menší trezor s úměrně menším buldokem, který ale vrčel stejně zlověstně.
6: Hello, Charlie,
5: vypnul agent druhý biologický okruh a otevřel třetí, už docela malý trezorek. Tam na pozlacené krabičce seděl poslední trpasličí buldoček.
6: Šmudlo, přines,
5: zavelel agent. Buldoček seskočil, otevřel krabičku, vytáhl démantový obojek a podal ho agentovi, který ho předal úžaslému řediteli muzea.
6: Poveli si, pamatujte, jsou to hesla, bez nichž biologické okruhy nebudou spolehlivě reagovat a démantový obojek prostě nevydají,
5: vysvětloval dodavatel. Pan ředitel si spokojeně mnul ruce a otočil se na svého tajemníka.
6: Trezor je tak dokonalý, že bychom možná nemuseli ani najímat toho nočního vrátného. Samozřejmě, přesto bych radil ho přijmout, abychom uklidnili veřejnost, ale mezi námi může to dělat jakýkoliv nekňuba.
5: A právě v tu chvíli zaklepal na dveře škubánek. Tajemník si nechal ukázat psí známku a očkovací vysvědčení proti vzteklině. Tím byly všechny formality vyřízeny a večer už seděl škubánek ve vrátnici a na hlavě úřední čepici s nápisem Muzeum. Když odbyla půlnoc, vzal si škubánek baterku a šel na obchůzku. Prošel dvoranou, kde se majestátně tyčila obrovská kostra brontosaura. Škubánek se mimo děk olíznul při pohledu na takovou kupu nádherných kostí, ale hned se vzpamatoval.
4: To by bylo zneužití moci veřejného činitele,
5: pomyslel si a nechal si zajít chuť. V tom zazněl zvonek. Škubánek obezřetně kouknul kukátkem domovních vrat. Venku stála ženská v šátku, galoších a dlouhém ošoupaném kabátě. V ruce držela smeták a kbelík a huhlala zastřeným hlasem.
7: Puste mě dovnitř, jsem nová uklízečka.
4: Těší mě, jsem nový noční vrátný,
5: ochotně odemykal škubánek.
7: Můžete mi říct, dožadovala se uklízečka, kde tu máte nový trezor? Mám za úkol ho vybílit a chci říci vycídit.
4: Po schodech nahoru, třetí sál vlevo, dovedu vás tam,
5: nabízel se škubánek.
7: Děkuji, není třeba, já už si poradím.
5: Hrnula se uklízečka dovnitř. Škubánek chtěl zapadnout do vrátnice, ale v tom ho něco praštilo do hlavy. Byl to smeták, který uklízečka opřela o dveře. Škubánek se oklepal, popadl smeták a vydal se za uklízečkou. Zahlédl ji, když právě procházela dvoranou. Chtěl zavolat.
4: Paní, něco jste si dole zapomněla!
5: Ale slova mu zmrzla na jazyku. Uklízečka nešla po dvou jako dřív, běžela po čtyřech a pod kabátem se jí kmitaly štíhlé psí nohy a dlouhý ocásek. Právě míjela kostru brontosaura, mrkla na ní a hup, schramstla jeden obratel z ocasu, jako by to byla pralinka.
4: Já ti dám uklízečku!
5: Naježil se škubánek, otočil se na obrtlíku a utíkal do vrátnice pro pouta. Uklízečka zatím doběhla do sálu s trezorem. Bez váhání vytočila kombinaci čísel. Dveře trezoru se otevřely do kořán. První buldog vycenil zuby a zlověstně zavrčel.
7: Ticho, starouši,
5: zašeptala sametovým a zlověstně zavrčel.
7: Ticho, starouši,
5: zašeptala sametovým altem tajemná osoba. Pomalu s

0: ní svou tlapku s krajkovým kapesníčkem. Buldog zhluboka zavětřil a dřív, než jí mohl dvorně tlapku políbit, omdlel jako pařez. Bodeť ne, když byl krajkový kapesníček napuštěný chloroformem. Zlodějka ho překročila jako kládu a znovu začala volit kombinaci čísel. Dveře druhého trezoru se rozlétly.
1: Ahoj, Charlie,
0: mrkla na prostředního buldoka Margo, zamávala kapesníčkem a druhý biologický okruh bezvládně padnul po bok svého kolegy. Otevření třetího trezoru bylo dílem okamžiku. Trpasličí buldoček roztáhl tlamičku od ucha k uchu a skočil černé Margo rovnou do náruče.
2: Šmudlo přines,
0: špitla Margo vášnivě. Trpasličí buldoček vyskočil jak čertík ze škatulky, otevřel víčko, vyndal diamantový obojek a dokonce ho sám připnul na její ladnou šíji. Margo ho za to podrbala za ušima, pak ho položila vedle dvou spících hlídačů a přetřela mu čenich kapesníčkem.
3: Odpočívejte v pokoji, starouškové.
0: Zasmála se a právě když si myslela, že má vyhráno, objevil se škubánek se želízky.
4: Zatýkám vás pro krádež 82. obratle brontosaura obecného,
0: vyštěkl úředně. Margo se zarazila, ale jen na okamžik. Hned se začala kolem škubánka vinout jak psí víno a dělala na něj psí oči. Ale to se přepočítala.
4: Tak tohle na mě neplatí, dámo!
0: Naježil se škubánek, vytrhl jí kapesníček, popadl jí za tlapku a zaklapnul na ní jedno želízko. Margo se ovšem nemínila jen tak vzdát. Vytrhla se a uhánila dlouhými skoky pryč. Nastala divoká honička. Běželi ze sálu do sálu. Kličkovali mezi vitrínami a přeskakovali vzácné exponáty. Margo už běžela dvoranou k hlavním vratům a škubánek se jí statečně držel v patách. Aby si zkrátila cestu k východu, namířila si to napříč pod brontosaurem.
4: Teď nebo nikdy,
0: prolétlo škubánkovi hlavou a vší silou zatřásl kovovou podpěrou. Kostra se sesypala a hrudní koš brontosaura spadl na černou Margo jako klec. Škubánek přiskočil a vítězoslavně zaklapnul druhé želízko na jedno žebro, kterým Margo vztekle lomcovala. Pak běžel do vrátnice a vytočil policii. Slíbili, že budou na místě v okamžiku.
4: To jsem netušil, že hned první směna bude tak rušná.
0: Otřel si škubánek čelo krajkovým kapesníkem, který pořád držel v ruce, protože ho chtěl předat policii jako corpus delicti. V tu ránu se mu zatmělo před očima a opustilo ho vědomí. Konečně uslyšel z dálky známý hlas.
2: Tak už se prosím tě probuď, škubánku.
0: Opatrně otevřel oči a uviděl Kátin ustaraný obličej, sklánějící se nad jeho pelíškem. Nechápavě na ní zamžoural.
4: Nebudeš mi věřit, Káťo, ale já měl tak živej sen, že jsem z něho málem mrtvej.
2: Ale to vůbec nebyl sen, usmála se Káťa. Jsi můj hrdina.
0: A ukázala mu noviny s palcovými titulky na první straně. Obávaná

0: Sluneční prasátko. Správný čmelák není líný, pilně sbírá a neulejvá se. Také čmelda s brumdou sbírali, ale pak se jednou kolem sebe rozhlédli a kam se podívali, všude byl samý med. Tak přestali pracovat a rozhodli se, že uspořádají medovou výstavu. V růžovém džbánku vystavovali med jetelíčkový, ve žlutém pampeliškový, ve fialovém byl med fialkový, v modrém med zvonečkový a v bílém liliový. A hlavně, aby co nejdřív přišli návštěvníci. Čmeláčci výstavu slavnostně zahájí, no a potom už budou jenom odpočívat a lenošit. První přišla slepice. Kde to jsem? Divila se. Milá slepice, my tě vítáme na naší medové výstavě, řekli čmeláci.
1: Tak já jsem na výstavě, to je báječné,
0: zaradovala se.
1: Ještě nikdy jsem na žádné výstavě nebyla.
0: Jsi dokonce náš první návštěvník a proto můžeš ochutnat med, který jsme sami nazbírali a který tady vystavujeme, povídal čmelda.
1: No, to opravdu můžu,
0: čepířila se slepice polichoceně.
1: Žádný med jsem ještě nezobala. Jaký je med?
0: No, sladký, poučil jí Brumda.
1: Chceš si líznout?
0: Hrnula se nedočkavě slepice ke džbánku a strčila dovnitř zobák. Čmeláci s napětím pozorovali, jak se bude tvářit.
1: Tak co?
0: Chutná? Mumlala slepice, protože jí med úplně zalepil zobák. Pak si ho ale rázně otřela o trávu a vydechla.
1: Proč nezbíráte raději něco jiného?
0: Čmelda s Brumdou na ní zaraženě koukali.
1: No, ale co? Cokoliv, co nelepí. Já ku příkladu seberu to, co vyhrabu. Tady třeba tenhle střípek zrcátka. Prosím, je váš. A hned máte základ sbírky, která vás proslaví. Hlavně nesmíte polevit a musíte sbírat.
0: Pak jim slepice popřála hodně zdaru a byla pryč. Jen ten střípek zrcátka tu zbyl. Leskl se, až čmelákům oči přecházely. A teď, co pak se to z něho vyklubalo?
2: Slunce už vysoušilo.

0: Prasátko čiperně oběhlo čbánky s medem, důkladně si všechno prohlédlo a když dospívalo, zdvořile se čmelákům uklonilo. Jsem sluneční prasátko k vašim službám. Co budeme dělat?
1: Lenošit, ospale zívli čmelda s brundou. No, povalovat se. A pak vůbec.
0: Prasátko se zamračilo. Zahálet? Vy chcete zahálet?
1: A proč ne? Divili se čmeláčci.
0: Protože jsem tady já a já jsem tady od toho, abych vám pomáhalo.
1: Poučovalo je sluneční prasátko a hned spustilo.
2: Vstávej, hýbaj, dělej, vyskoč.
1: No a bylo po odpočívání.
0: Prasátko vyhnalo čmeláky na louku a čmelda s brundou museli sbírat do svých medových hrníčků tak rychle, jak prasátko poroučelo.
2: Nekoukej a dělej, jsi pozadu, no pospěš si. Loudáte se, čmeláci, nevidíte, kolik je tu ještě všude kolem medu?
1: Už mám plné zuby, šeptal čmelda brundovi. Nejraději by pozbíralo med z celé louky, kdyby se tak chtělo od nás přestěhovat k někomu jinému. Myslíš, že by to šlo? Vzdychal Brunda.
2: Nešlo, smálo se prasátko. Nešlo. Teď patřím vám, protože vám patří kouzelný střípek zrcátka. Tak sbíráme, sbíráme. No a pěkně zvesela.
0: Sluneční prasátko mělo oči všude. Ani mezi čbánky s medem se před ním čmeláci neschovali. Našlo si je a vyhnalo je zpátky na louku. Ale potom se stalo, že na tu opuštěnou výstavu zabloudil pučmelout. Čmelout, jak jistě všichni víte, je čmeláčí strašidlo, ale doopravdy se ho nikdo nebojí. Tak tedy pučmelout ucítil med a dostal na něj chuť.
3: Halo, je tady někdo?
0: Volal svým pučmeloudím hlasem. A hned si sám potěšeně odpověděl.
3: Ne.

0: Nikde ani žihadlo, nikde ani tykadlo. Pojďme, Loude, ty máš zase jednou štěstí. A heleme, i střípek zrcátka tu je, ten si vezmu taky, každé ráno se v něm budu prohlížet, jak jsem nejkrásnější.
1: Jen však si na ten střípek sáhnul, objevilo se sluneční prasátko. Pučmelouce lekl.
0: Proč mě strašíš, kdo jsi?
1: Prasátko se Pučmeloudovi zdvořile uklonilo.
2: Jsem tady jenom k tvým službám.
1: A tak si nakonec Šmelda s Brumdou přece jen mohli odpočinout. A dokonce si i trochu zalenošit. Medu měli habaděj. Bylo ho dost i na rozdávání. Jenom se divili, že Pučmelout nepřišel ani ochutnat. Říkalo se, že prý má teď pořád moc práce. Od svítání až do soumraku. No a v noci? V noci už na med chuť nemá.

0: Jak se Kosové polepšili. Kamil byl ve službě horlivější, než si Josef s Václavem představovali. Postával na věži i za bezvětří, kde měl volno, chviličku na levé noze, chviličku na pravé noze, zevloval po městě a nic mu z té výšky neuniklo. To Kosům vadilo nejvíc. Nemohli provádět své obvyklé neplechy, ale dlouho to bez nich přece jen nevydrželi. Když spatřili paní Brabencovou s taškou plnou čerstvých rohlíků, Václav se zhluboka nadechl a povídá.
1: Ty rohlíčky voní, voní.
0: Přitakal mu Josef, jenže Václavovi to nestačilo.
1: Jak jsou krásně vypečené. Určitě jsou i křupavé, mňam, mňam. Neochutnáme nějaké? Jenom kousíček.
0: Pokoušel Václav, až Josefa zvyklal. Rozletěli se za paní Brabencovou a za zády ji uždibovali z nazlátlých rohlíků.
2: Taková drzost!
0: Rozčiloval se kohout na věži, ale bylo mu to málo vatné. Kosové se pustili do rošťáren a nemohli se zastavit. Teď žduchl Josef do Václava.
3: Slyšíš? Ve škole zvoní. Začíná přestávka. Nedáme si taky nějakou dobrou svačinku?
0: Sotva dořekl, frrrr, a stáli na římce do kořán otevřeného okna. Václav si tam v první A vyhlédl makový koláč žáka Kozderky, Josef dostal chuť na oříškové oplatky, které si vyložila na lavici žákyně Nohinková. A než se kdo nadál, jeden čáp a druhý chňap a dobroty byly jejich. A hned s nimi pryč. Ve třídě nastal poprask. Děti se vyhrnuli do oken a křičeli: kradači, Kozderkovi ukradli makový koláč, zloději, Nohinkové ukradli oplatky, chyťte je, chyťte je. Jenomže Josef s Václavem nebyli žádní hlupáci. Schovali se za jedním komínem, kde je nikdo neviděl, a pochutnávali si na odcizených svačinách.
2: Takové uličnictví,
0: zlobil se kohout na věži, znovu úplně zbytečně. Jen co si po svačině trochu odpočinuli, ozval se Václav.
1: Nějak brzo mi vytrávilo, copak si asi dáme k obědu.
3: U Zlatého páva se vždycky něco najde,
0: řekl Josef a metelili k restauraci U Zlatého páva. Hodiny na radnici právě odbíjeli poledne a kuchař v restauraci měl plné ruce práce. Naložil na talíř 4 buclaté knedlíky s třešněmi a než se natáhl pro cukr se skořicí, jeden knedlík mu z talíře zmizel. Kuchař nepostřehl, že je to Václavovo dílo. Domníval se, že ve spěchu špatně počítal, proto na talíř dodal, co na něm chybělo. 1, 2, 3, 4. Pro jistotu si knedlíky ještě nahlas přepočítal, ale než si přinesl hrneček s rozpuštěným máslem, knedlík byl zase fuč. Tentokrát kuchař zakroutil hlavou. Ty knedlíky jsou snad živé, utíkají z talíře, jako by měli nožičky. Divil se a hledal na stole i pod stolem, kde by ho chudáka napadlo, že Josef nechtěl zůstat pozadu za Václavem, že o druhý knedlík se postaral on. Tohle už bylo na kohouta příliš. Protože vítr zrovna lenošil, Kamil nechal věž věží a vystartoval za kosy, kteří se spokojeně nadspávali třešňovými knedlíky.
2: Mám vás!
0: Popadl je za křídla.
2: Všechno jsem viděl, pánové! Co jste provedli, paní Brabencové, co jste vyvedli v první A i u Zlatého pála. A za to vás teďka odvedu,
0: povídá. Žádnému odvádění se ovšem nedostal. Josef s Václavem se mu vyškubli a jací byli ufrnkli. Zklamaný Kamil se vrátil na své místo. Myslel si, že kosy nezbedy aspoň, jak se patří, vystrašil a že už dají pokoj. Zmýlil se, Kosové pokoj nedali. Za chvilku poskakovali na náměstí kolem odpadkového koše, vybírali z něj, co se jim hodilo, a co se jim nehodilo, to klidně vyhazovali na zem. Kamil promluvil do městského rozhlasu.
2: Pozor, pozor! Důležité upozornění i pro Josefa s Václavem. Kdo bude ve městě dělat neplechy a nepořádek, bude velmi přísně potrestán. I kdyby to byl třeba Josef s Václavem. Konec hlášení.
0: Kosové si hlášení vyposlechli, ale vážně je nebrali. Přemístili se k dalšímu koši a chovali se u něj jako u toho prvního. Když byli v nejlepším, objevil se za nimi Kamil a Drab.
2: Já vás varoval, pánové, varoval jsem vás.
0: Držel je pevněji než předtím a vlekl je přímo k radnici. Tam u okénka vrátnice řekl.
2: Prosil bych 13, vedu 2 promenilce.
0: Vrátný mu poslušně zasalutoval a podal klíč s číslem 13. Kohout vedl kosy dlouhou chodbou. Josef si cestou zavtipkoval.
3: 13 je naše šťastné číslo.
0: Václav se zvědavě zeptal.
1: Ten klíč je od tvé kanceláře, Kamile?
2: Jasně, tam se vám bude líbit.
0: Řekl Kamil na konci chodby a odemkl dveře s číslicí 13. Pak strčil kosy dovnitř, zamkl, podíval se na ně špehýrkou a přitom jim zopakoval.
2: Kdo bude ve městě dělat neplechy a nepořádek, bude velmi přísně potrestán, i kdyby to byl třeba Josef s Václavem. Konec hlášení.
0: Josef s Václavem se octli ve vězení.
1: Pěkná kancelář.
3: To jsme tedy dopadli.
0: Nejdřív se trošku litovali, potom se rázem vzchopili. Všimli si zamřížovaného okna, protáhli se jeho řídkou mříži a byli venku. A to se ví, nezapomněli se honem ukázat Kamilovi.
3: Neříkal jsem ti, že 13 je naše šťastné číslo?
1: Co ty na to, kamaráde?
0: Z dálky ho popichovali a Kamil rudl zlostí.
2: Tak tohle vám nedaruju, pánové, tohle to vám nedaruju.
0: Co Kohout jednou řekl, to také dodržel, když kosům otrnulo a náměstí za nimi vypadalo málem jako smetiště, přikradl se k ním s hustou rybářskou sítí, kterou neproklouzne ani bělička a hup! Josef s Václavem trčeli pod sítí.
2: Celé město teď krásně uvidí, kdo tady ty neplechy a nepořádek dělá.
0: Kamil vítězoslavně obcházel okolo. Kosové poznali, že z téhle pasti se jen tak nevyhrabou.
1: Takovou ostudu nám přece neuděláš, Kamilku.
3: Vždyť my ten nepořádek rádi uklidíme, Kamilku.
1: I ten, který jsme my ani neudělali, Kamilku.
3: Uvidíš, jak se polepšíme, Kamilku.
0: Smlouvali a slibovali jeden přes druhého, až Kohouta konečně obměkčili. Jakmile je Kamil ze sítě vysvobodil, dali se opravdu do práce. Pozbírali poctivě i to, co sami nerozházeli, a když bylo opět všude čisto jako v pokojíčku, polepšili se natolik, že na pořádek ve městě dohlíželi oni. Stačilo, aby někdo někde odhodil zmuchlaný sáček od kyselých bombónů nebo slupu od banánu a Josef s Václavem byli okamžitě u něho.
3: Tohle to se dělá,
1: uklidíš to,
0: napomínali a tahali nepořádníky za ucho nebo zamašli ve vlasech, dokud po sobě všechno nesebrali a neodnesli do koše. A co Kamil na věži radnice? To víte, ten si liboval.
4: Příběh druhý, jak Radovan s Kateřinkou vymysleli psí ukolébavku. Jednou ráno tatínek vstal, otevřel okno do kořán, přehlédl oblohu od obzoru k obzoru a řekl, nebe jako vymetené, nezaprší a nezaprší. Sláva, to budeme muset zalejvat a kropit, zaradoval se Radovan. a hned se vysoukal z noční košilky a vzal si smeták, aby sundal z vysokého věšáku trenýrky a slaměný klobouček. Venku bylo krásně. Včely už byly v plné práci a z květů jim vykukovaly jen zadečky. V koruně lípy zpíval každý pták svou vlastní písničku a přece to šlo krásně dohromady. Pospěš si, zahuhlala hadice. Zalévat se má br... Hadice se zakuckala, jak na ní Radovan šlápl. Br... brzy ráno a nešlap na mě. Promiň, pohladil jí Radovan po hřbetě. Promiň, já nerad. Když chtěl zahradnický chlapeček otočit kohoutem, aby pustil vodu, ukázalo se, že když tatínek něco utáhne, je to skutečně utažené. Radovan musel přibrat na pomoc Kvika. A nevymyslel to špatně. Konec jeho řetězu provlékl kohoutem a pak společně se psem zabrali. Kvik se snažil. Od jeho zadních nožiček lítaly spršky hlíny, jak se snažil, a Radovan se snažil tak, že mu oči lezly z důlků. Takový nápor nemohl kohout samozřejmě dlouho vydržet a tak to vzdal a povolil. Proud vody škubnul hadicí, Radovan zvolal hurá a maminka, která opodál plela záhon, se šla převléknout, protože dostala studenou sprchu rovnou na záda. Promiň, mami, já nerad, řekl Radovan, protože věděl, že když někomu ublížíme a hned se omluvíme, je ta škoda rázem umenčená. Jak hadice pouštěla vláhu na hlávky salátu, občas nespokojeně zaprskala. To je v začátcích kropení normální, protože musí vykašlat vzduchové bubliny. Ale když to nepřestávalo, povídá Radovan, co to s tebou dneska je? Zloděj, řekla hadice. Prsk, fuj, zloděj. Zloděj? Kde? Tady prsk, tady prsk a tady. Kropí hadice prázdná místa v zeleném záhonu. A je to pravda pravdoucí. Radovan zavře vodu a spěchá tu novinu ohlásit tatínkovi, který právě obsluhuje zákazníka. Tatínek, to se ví, zesmutněl. Tak to vidíte, pane, řekl. Takovou práci nám ten salát dal, než jsme ho v pařeništi ze semínek vypiplali a pak přesadili. Záda jsme od toho měli bolavá, kolena otlačená a pak si přijde takový nenechavec a klidně nám ho ukradne. Ale to je tím, že máme tak mizerného psa. Ve dne lelkuje a v noci spí jako pařez. Kvik asi dobře věděl, že se mluví o něm, poněvadž se schlíple odplížil do boudy a odtud jedním okem koukal a jedním uchem poslouchal. Ten pes musí z domu. Někomu ho dáme a koupíme si pořádného hlídače, rozhodl se tatínek a podal zákazníkovi svazek řetkviček. A ten zákazník vám pojednou na Kvika tak divně pohlédl a řekl, mně by se ten váš pes líbil. Mně by nevadilo, že nehlídá. A při těch slovech se olízl. Tak si ho vemte, vykročil tatínek k boudě. Ale v té chvíli se mu Radovan pověsil na nohu. Tatínku, prosím tě, ještě to s ním zkusíme, zaškemral upěnlivě. On už bude hlídat, viď Kviku, že budeš ode dneška strašně hlídat. Na ta slova Kvik zalezl do boudy celý. Zeptejte se zítra, pane, řekl tatínek. Ještě mu dáme možnost. Dobře, psi já mám moc rád, odpověděl sladkým hlasem zákazník a nejhorší bylo, že se zase olízl. Za plotem zahradnictví se ozvalo slabé brzání a pískání a to už Radovan věděl, kdo to přichází a přijíždí na návštěvu. Kateřinka se svým kočárkem, který by potřeboval namazat. A my si musíme říct, kdo je Kateřinka. Je pihovatá, brýlatá a krásná. Bydlí na sídlišti až v 11. patře věžáku, což je tak vysoko, že ani ptáci tak vysoko nehnízdí. Kateřinka občas sejde sem do zahradnické nížiny, buď aby koupila salát, mrkev či kedlubny, nebo jen tak, aby navštívila Radovana. A když někdo chodí za někým jen tak, aby ho viděl, pak je proto jediné vysvětlení, že ho má rád. Kateřinko, zajásal Radovan, Ty mi jistě pomůžeš, protože jsi moje jediná a nejlepší kamarádka. My musíme našeho Kvika ukolíbat, aby se pořádně vyspal a v noci byl vzhůru a hlídal. Tak ho uspíme, řekla na to Kateřinka. A hned vyndala z kočárku svou mrkací panu a uslala jí ve stínu psí boudy. Místo mrkačky uložili děti do kočárku Kvika a přikryli ho peřinkou s krajkami. Znáš nějakou psí ukolébavku? Napadlo Radovana. Neznám, ale vymyslím. Děti strkali kočárek tam a zpátky přes drny, aby to hodně drncalo, protože čím víc to drncá, tím dřív se dítě utrmácí k spánku. A Kateřinka zatím vymýšlela ukolébavku. Spinkej, spinkej, pse, začala. Kvik v kočárku zakňučel. Nekňuč, netrap se, zaspívala holčička a otočila se naradovaná, jestli se mu to líbí. Toho otočení využil pes k tomu, že tiše opustil kočárek a zmizel v boudě. Zavři svá víčka, pokračovala Kateřinka ve zpěvu. Dej si šlofíčka, dokončil ukolébavku Radovan. A máme to. A potom děti posílali kočárek jeden druhému a procítěně to zaspívali v celku. Spinkej, spinkej, pse, nekňuč, netrap se, zavři svá víčka, dej si šlofíčka. Kateřinko, to je tak výborná ukolébavka, pochvaloval si tiše Radovan, že bysme s ní možná uspali i Bernardína. Podíváme se, jak spí. Děti opatrně odhrnuli peřinku. Když zjistili, co my už víme, že po Kvikovi zbylo na polštáři jen pár chlupů, Radovan rozčileným hlasem zvolal: Kviku! Po chvíli váhání vystrčil pes z boudy hlavu, provinilýma očima o chlapečka zavadil a pak se radši díval jinam, jak to dělá každý, kdo nemá čisté svědomí. To je ostuda! Popadne ho Radovan a znovu ho vsadí do kočárku. My se tady s tebou uspáváme, ukolébavku ti složíme a ty se takhle odvděčuješ. Okamžitě koukej spát. Když mu děti znovu přespívali psí ukolébavku a nahlédli do kočárku, ukázalo se, že Kvik okusuje chrastítko. Dobře, jak chceš, řekl Radovan a vyhodil psa ven. V noci budeš ospalej, žádnýho zloděje nechytíš a půjdeš od nás pryč k tomu pánovi, co se olizoval. Ach jo. A měl bohužel pravdu. Ráno byla v záhonech salátu další vykradená místa a Kvik za celou noc nezaštěkal. Tak já se jdu zeptat na toho pejska. Olízl se hned po ránu ten divný zákazník. Tatínek odvázal Kvika od boudy a řekl, tady ho máte, takový pes není v zahradnictví k ničemu. Radovan se na to smutně díval a pak to nevydržel a znovu se tatínkovi pověsil na nohu. Tatínku, dneska v noci toho zloděje chytí, to ti slibuju. Tatínek si změřil zábaží na své noze a pak řekl, kvůli tomu dítěti počkáme do zítřka, pane. Psi já mám rád, řekl zákazník. Tenhle vypadá, že je dobře živený. Sehnul se, že si na Kvika sáhne, ale ten se po něm zlověstně ohnal a zalezl do boudy. Vy si jistě říkáte, jak mohl Radovan tatínkovi slíbit, že příští noci ten jejich nehlídač oka nezamhouří. Říkáte si, leda, že by měl v hlavě nějaký důmyslný plán. A taky, že měl. Přímo nad vchod Kvikovy boudy zatloukl hřebík a na ten hřebík zavěsil zvonec. Od toho zvonce natáhl dlouhý provázek a zavedl ho oknem až do své postýlky. Když dostal od maminky pusu na dobrou noc, přivázal si konec provázku k noze a klidně usnul. Věděl totiž, že bude mít jako vždycky živé sny. A ty právě potřeboval. Na Kvika taky šlo spaní. Jak to měl ve zvyku, pohodlně si položil hlavu na tlapky a zavřel oči. Ale zrovna v té chvíli měl Radovan živý sen. Zdálo se mu, že ho chce klovnout obrovská slepice. A jak s ní začal zápasit, mlel sebou na postýlce tak, že zvonek nad Kvikovou hlavou zvonil jako blázen. Ospalý pes zvedl hlavu. Když mu zase poklesla, snesl se na Radovana další živý sen. Byl to sen potápěcí. Chlapeček plaval mezi vodními rostlinami a kopal nožičkama, aby unikl chobotnici s jedním okem uprostřed čela, což mělo za následek, že se zvonek nezastavil. Kvik začal tušit, že se dneska nevyspí a mrzutě zazýval. A v tom se to stalo. Noční vánek mu zanesl do čenichu podezřelý pach. Pes zavětřil a zjistil, že je to pach ostrý a to zlodějský. Okamžitě se rozštěkal na poplach a blesku rychle se rozhodl, že se utrhne ze řetězu. Utrhl se i s řetězem a neohroženě vyrazil na pachatele. Okna v zahradnickém domku se rozsvítila, tatínek v noční košili a s dlouhou baterkou v ruce se vřítil ven a posvítil ptáčkovi do obličeje. A víte, kdo to byl, ten zloděj? Hugo. Ano, zlý výrostek Hugo. Že se nestydíš, holomku, řekl smutně tatínek. Zloděj salátu. Zítra to ohlásím ve škole a dostaneš dvojku schování. A kdo ví, jestli ne trojku, poněvadž si tu už po třetí. Když dal Hugovi tvrdou zahradnickou dlaní záhlavec, přehodil ho přes plot a šli spát. Když procházeli kolem psí boudy, řekl Radovan: tatínku, že Kvika nedáme pryč. Necháme si ho, jelikož se osvědčil, řekl tatínek a uznale psa pohladil. Pak zakopl o nějaký provázek. V boudě to zazvonilo, tatínek se usmál, podíval se na svého synka a pohladil ho také. To jsme si zase užili světa, vzdychl šťastně Radovan, když se uložil do vyhřáté postýlky. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Na kraji paseky stály dva staré duby tak těsně vedle sebe, že mezi nimi byl jen malý žlábek z kůry a v tom žlábku bývalo trochu vody a bydlela tam ropucha. Ropucha byla velice ošklivá a velice spravedlivá. Byla tak spravedlivá, že se ani nezlobila, když jí někdo řekl, že je ošklivá.
1: Vždyť je to pravda, říkávala klidně, vzhlížejíc se ve své černé tůňce.
0: Kateřina si ropuchy vážila a chodívala k ní večer na besedu. Jednou šli okolo dřevaři a naklonili se nad tůňku a řekli, fuj, to je ošklivá žába. Kateřina byla blízko a slyšela to. A přišla potom k ropuše a sedla si vedle ní.
2: Poslyš, ropucho, nemrzí tě, když někdo řekne, že jsi ošklivá?
0: Ropucha naklonila hlavičku na stranu a její moudré oči zářily.
1: Vždyť je to pravda. A já mám pravdu ráda.
2: Ale někoho by to mrzelo. Takové věci se nemají říkat.
1: A co pak tedy se má podle tebe říkat?
2: Nic. A nebo se má říci něco jiného. Mohli říci třeba, o, to je moudrá žába. Byla by to také pravda.
0: Ropucha se chechtala tenunkým hláskem, až se jí bříško tetelilo. Měla z holčičky radost.
3: Kateřina mudrovala dál.
2: Nesměj se. Co je lepší? Říci někomu pravdu nebo ho potěšit?
1: To první, mínila žabka.
2: Ne, to druhé, vím to určitě.
0: Křičela holčička. A začali se přijít. A přeli se čím dál víc a jeden strom za druhým se k té hádce přidával a za chvíli se vzrušil celý les. A bylo tolik šumotu a šustotu a bouření a ohýbání a praskání větviček, že to myslivec slyšel až do kanceláře a musel otevřít okno a mávnout rukou a zavolat svým silným velitelským hlasem ticho tam a Kateřina k večeři.
4: A všechno rázem stichlo a holčička rychle vstala a jen se ještě ve spěchu naklonila nad tůňkou a šeptala žabičce.
2: Víš, pravda je moc krásná věc, ale přece jenom není úplně nejkrásnější.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou. Po březnu přišel duben a to je bláznivý měsíc. Chvíli prší a hned zas svítí sluníčko. Taky se říká, aprílové počasí jsou časy a nečasy.
1: Děti, pojďte se podívat. Vlaštovky se vrátily.
2: Vlaštovičko, vítej, do chleva nám lítej. Dej, abych vstávala, nezaspávala. Honzíku, přilož mi do kamen, aby těsto dobře vykynulo.
3: Mařenko, kdy už bude ten chleba hotovej?
2: Však se dočkáš. Na chléb se nesmí spěchat, jinak by byl jako brousek.
4: Tato, přines brambory. Musím uvařit polívku.
3: Mařenko, dej mi jeden brambor. Mámo, nesu ty brambory.
4: A teď přines mrkev, táto.
3: Ještě mrkev.
4: A ještě petržel a teď přines celer. A teď to táto nakrájej.
3: Ale, mě už to nebaví. Pojdu za matkínkem.
4: Táta šel na trh a něco ti přinese.
3: Táto, kdo to bude?
1: Svatý Josef.
3: Jo, aha.
5: Moře má panenka na stráni, co žijí ty koníčky hřej tají. Hop, hop, šimlíču, pozveď nožičů, já ti dám přivíti pod chovičku. Já ti dám přivíti pod chovičku.
1: Jdete, paň, mámo, pomoct?
6: Na to stačíte sami. Tady jsem vám přinesla něco k pití.
1: To je jen voda.
6: Ale ze zázračné studánky ta už vyléčila leckterou nemoc. Třeba vyléčí i jednoho nenasytného.
1: Skoro se bojím zeptat, co bude dneska dobrýho k obědu?
6: Brambory s mlíkem.
1: A slaninko by nebyla. Slaninka, pane, to já moc rád.
7: Pozdrav pámbu, tak už jsme zase tady. Na Ferdovi ty podkovy jen hoří.
1: Ferdo, kamaráde.
7: Tak, vidíš, Ferdo, zase budeš běhat jako balevka.
8: Milý brachu, půjč mi hrachu. Až navládím, tak ti vrátím.
3: Martinku, poběž, jdeme za pan tátou husarem.
8: Jo!
3: Strejdo husare, a jaký to bylo na vojně?
1: No, to víš, jako na vojně.
8: A strejdo, bojoval jste taky s nepřítelem?
1: To víš, že bojoval.
3: A jak to bylo?
1: Když dal velitel povel do útoku, tak jsme věli. Vedle mě můj kamarád. V tom na kamaráda zaútočil nepřítel a schodil ho z koně. Na vojně musíš být statečný, i když bys nejradši utekl. Tak jsem potom nepříteli skočil a už ho ženu. Ale, holečkové, to není jen tak. V boji se totiž musí dodržovat pravidla.
9: Koukej, práce na nás čeká.
3: Trajdo, my bychom se taky chtěli naučit šermovat.
1: Říká se šermovat. Naučím, ale za to mi přinesete něco dobrýho na zub.
8: Jo!

0: I ještě dnes.
1: Slaninka, to se dnes poměju. Tak a jdeme na to.
2: Jo!
1: Do střehu.
2: Jo!
1: Tak a teď ty.
2: Já? A krize, do střehu!
1: Takhle ne, Honzíku. To musí být čestný boj. A vždy čelem. Asi takhle. Krejse. Sása. A druhej. A třetí. Tak, kluci. Čestně v boj. Do toho, vždy čelem. Tak a já jdu zase kovat. Abyste věděli, kluci, kování je daleko lepší než válčení. Ve válce taky můžete přijít o život.

0: Honzíku, už zase zlobíš Andulku.
1: Jen jsem jí chtěl zahrát divadlo.
0: A nevíš, kam se podělá slanina z komory?
1: Nevím.
2: Ke všemu, v boji i v životě se postavit čelem k čestě.
1: To já jsem tu slaninu vzal pro pantátu Husara, aby nás naučil šermovat.
3: Honzo, dobře, že ses přiznal, ale příště, když si budeš chtít vzít něco, co je i ostatních, musíš se zeptat.
1: Slibuju, že už se vždycky zeptám a budu Mařence pomáhat a Andulce nebudu hrát divadlo.
3: Sliby chyby. Radši jdi srovnat dříví.
1: Co to máš?
4: Svatý Josef se už začíná usmívat. Asi tomu, jestli Honzík splní všechny ty sliby.

0: po stezce v lesní stráni hubkal dolů medvídek. Malý kulaťoučký Míša Kulička. Hezky hnědý, s bílým bříškem, poskakoval po zadních a předními packami si tleskal do taktu. Prospěvoval si.
1: To je z honu, to je z pěchu, sotva popadáme dechu, z hůru dolů, tam a sem, paní zimě před nosem. Mě k cestalem do pelechu, nad pelechem máme střechu z kořenů a jehličí, nikudy k nám nefičí. Nad pelíškem teplou střechu, na pelíšku tlustě mechu, tam teď pod utuhlou zem zalezeme před mrazem.
0: Proti Míšovi vzhůru supěla mohutná medvědice Barbora. Předními tlapami objímala velikou náruč naloupaného mechu. Medvídek zarejdil kolem ní a zamával jí na pozdrav.
2: Ahoj, mami.
0: Medvědice broukla. Nedělej hlouposti a raději si pospěš. Máme tmu na krku. Za chvíli capal medvídek z dola od potoka zpátky s náručí mechu. Šel stěžka a hlasitě hekal. Tu mrskl okem vlevo. Borůvčím nad stezkou se myhlo jakési červeno-hnědé zvířátko. Co to je? Míša se vyškrábal po kořenech buku na břeh a zvědavě vyhlížel. Podle pohybu borůvčí viděl, že zvířátko běží po samém kraji skalnaté rokliny, která tu padala příkře dolů. Medvídek bez děky pustil náklad mechu na zem a vydal se za zvířátkem. Lasička a za ní medvídek oběhli oblouk rokliny, když se zhora ozval poplašený ptačí křik. Oba se zastavili. Z balvanů tu nad hlubinou trčel šikmý kmen borovice a nad její korunou se třepetal zelenavý pták. Lasice se rozběhla k borovici. Medvídek pochopil. Zachtělo se jí ptačích vajíček a vyslídila, že tu ještě teď, v pozdním podzimu, sedí křivonoska na hnízdě. Ptačí matka spatřila šelmu a zoufale přivolávala samečka, který jí tu poblíž scháněl šišky na zob. Však teď už se třepetají nad borovicí oba. Samička zelenavá, sameček ohnivě červený a křičí, křičí o pomoc. Medvídek chtěl vyrazit, aby zabránil lasici v loupeži, když tu uviděl na balvanech pod borovicí nějakou melu. Zmítal se tam chumel těl a medvídek teprve po chvíli rozeznal, že to lasice divoce zápasí s liškou. No tohle je švanda, sešli se tu dva lupiči u jedné kořisti a to se ví, že žádný nechce druhému ustoupit. Šelmy funěli a prskali a kničeli, zakousnuty do sebe se překulovali po balvanech, jako kdyby ve hře váleli sudy. Míša rychle proklouzl do blízkého podrostu a tam ve skrytu prudce zadupal. Lupičky vleknutí od sebe odskočily a bleskem zmizely každá jinou stranou v houštině. Ptáci nad borovicí se pomalu uklidnili a snesli se do koruny k zachráněnému hnízdu. Medvídka hřál jeho dobrý skutek. Rozběhl se nejkratším směrem k cestě a spěchal po ní vzhůru k buku pro odhozený náklad mechu. Najednou, au, vykřikl bolestí, obrátil se, co ho to švihlo, a za ním stála máma s březovou metlou.
1: Počkej, mami!
0: Medvídek chtěl mamince vysvětlit, co a jak, ale v tom už metla švihla podruhé. Medvědice byla rozlobena a bylo marné jí teď něco povídat. Medvídek na třetí švihnutí nečekal a skočil z cesty do lesa a medvědice za ním. Honička dlouho netrvala. Medvídek se míhal borůvčím a mlázím jako vystřelená kulka. Však se mu dobře říkalo Míša, kulička.
2: Rozložitá medvědice se brzy udýchala
0: a do husté smrčiny za Míšou vůbec nemohla. Obrátila se k domovu, ale metlu nezahodila.
2: Však počkej, až přijdeš domů.
0: Míša stejně seděl v houští v neveselé náladě. To se mu ta jeho zvědavost zase jednou nevyplatila. Ptáčkům sice hnízdo zachránil, ale sobě nadrobil pěknou věc. Teď aby se bál jít domů. A on má hlad a začíná se stmívat. Šel lesem nazdař Bůh. Jen se tak ploužil, jak se mu oči zavíraly únavou. Stočil se pod převislý kořen dubu ve stránce, že bude spát jen tak v lese. V první dřímotě zaznělo právě nad ním teskné, zrovna strašidelné volání. Vytřeštil oči a tu se mu těsně před nosem mihl obrovský, tichý stín. K smrti se vyděsil, vyrazil a pádil bez rozmyslu hlava nehlava, přes kořeny a balvany, kulil se do dolíků a bolestivě narážel na kmeny a na pahýly větví, až padl bez dechu únavou. Když se mu vrátil rozmysl, spatřil pár kroků nad sebou jejich starou borovici. Proti temnému nebi se ostře rýsovala její známá podoba, nahrbená, křivolaká, ale tak blízká, tak milá. Pod jejími kořeny byl jeho domov. A byla tam také jeho maminka Barbora. Věděl, že ho od ní čeká ještě výprask, ale tomu teď už nevadilo. Míša si chvíli dodával odvahy a pak tiše zavolal:
1: Maminko.
0: V ten ráz se zevnitř ozvalo:
2: Co tu chceš? Jdi si spát tam, kde jsi ustlal. Do rokle.
0: Z mámina hlasu zaznívala silná zlost a kdyby byl Míša pozorněji poslouchal, poznal by v něm i zármutek. Snad by byl zavolal a poprosil ještě jednou, ale on se teď zatvrdil.
1: Ani vyslechnout ho máma nechce. No dobrá, když nepustí, tak nepustí.
0: Míša si proto nohu za krk nedá. Však se snad pro něho ve světě nějaký koutek najde. Obrátil se a šel. Tápal tmou, kam ho nohy nesly. Trochu se kolem něho rozsvětlilo, jak vyšel na mítinu. Před ním se tměl obrys chalupy strýčka Vasila. Míša v duchu zajásal, ale ovšem, strýček ho nechá u sebe přespat, i k snědku snad pro něho něco sežene. Vrátka byla zavřena, ale Míša už je dávno uměl přelézt jedna dvě. Horší to bylo u chalupy. Míša na strýčka marně volal a klepal a bušil. Vasil zřejmě spal jako zabitý. Co teď? Na záspy pod přístěnkem

0: vlastní matka vyhnala. Co pak asi teď ona dělá? Zdali pak si vůbec vzpomene na syna? Medvídka popadla lítost nad sebou samým, nad vlastním nespravedlivým osudem, nad hroznou opuštěností. Na čumáčku ho mokře zalechtalo. To se mu lítostí slza z oka vykutálela. Míša si ji packou utřel, zhluboka vzdychl a usnul.
1: Pohádky bílého beránka.

kousek za rybníkem Plavčákem žil beránek a ten byl pořádně do světa. Každá cesta se mu zdála krátká a každá věta, kterou slyšel, se mu zdála být ale velice zajímavá. Protože ale uměl jen ovčí řeč, bé, nikomu na dvorku nerozuměl a smutně si říkal, škoda, že neumím cizí řeči, to bych se teprve dozvěděl věcí. Ale pak se jednou po takovémhle povzdechu zamyslel a řekl si, a proč bych se ty cizí řeči nemohl naučit? A vyběhl z ohrady a metal si to za kozlíkem a slovo dalo slovo. Bé, mé. A nejdřív si nerozuměli. Ale za pár dní už beránek slušně mektal. Mé. A pak běžel za kohoutem a do týdne si veselým kikriký povídali obuzení sluníčka a v neděli po obědě se dal beránek do učení oslovštiny. A ve středu chodili oslík s beránkem po plácku za stodolou a vyprávěli si v oslovštině oslovské vtipy. Já. Smáli se a beránek jásal. Už umím 3 cizí řeči, 3 jazyky a pospíchal za Bíčkem. Bíček nejdřív nevěděl, co ten kecálek vykřikující bé a mé a já a kikriký po něm chce. Ale nakonec to vzali oba trpělivě a Bíček hlídal beránkovi správný přízvuk a říkal mu, dej si pozor, když řekneš bú, znamená to dej mi trávu, ale když řekneš bú, znamená to, dej mi pokoj, otrapo. Kdyby se spletl před hospodářem a ten všechny cizí řeči ze dvorka umí, nejspíš by ti dal pěkný pohlavek za tu drzost. Dám si pozor, bú, řekl beránek a utíkal za čuníkem a když se naučil chrochtat se správným prasečím tolik podobným francouzskému, řekl si beránek. Tak dost, 5 světových cizích řečí mi pro začátek stačí a s nimi dobudu svět. A hned se rozhodl, že začne svět dobývat ve vesnici Dloužné, Nedloužné a Dluhavsi a pak vyrazí na Vídeň. Bylo při sobotě a beránek si to vykračoval a pořád si ty cizí řeči opakoval. A s tímhle opakováním slovíček z oslovštiny, prasátkovštiny, kohoutovštiny, bíčkovštiny a z jazyka kozlíků došel až do háje. Háj byl březový a samé roští a uprostřed byl dolík, kam se chodili kluci schovávat před výpraskem. Ale v tu sobotu tam žádní kluci nebyli. Za to tam stála malovaná maringotka vlčí báby Karmenky a vlčího dětka Dona Jose. Klamali zvířátka tím, že si hráli na pouť, ale místo kolotoče a střelnice měli v maringotce spoustu dobro.

0: a na ty lákali zatoulaná káčátka a kuřátka a zajíčky. No, ta maringotka byla taková past na mlsálky. A kdo se dal do ní chytit, jou, živý nevyšel. Když se beránek blížil k dolíku, padala už večerní tma a všude se courala mlha. Beránek si prospěvoval cizími jazyky. Mé, ia, ký, ký, ký, bů, chroch, chroch, chroch. A netušil, že ho slyší ti dva, bába Karmenka a dědek Don José, který povídá: Karmenko, jestli mě vlčí uši nepletou, jdou k nám na návštěvu, jo, jo, jo, kozlík, oslík, kohout, bíček a prasátko, kývla Karmenka. Jdou, jdou a daleko nedojdou. Koukej otevřít mlsací královstvíčko, bude v něm dneska nával. Karmenko, neboj, jdou a vejdou se, maringotku máme jako hrom, čuník s bíčkem se nacpou za postel, osel na postel, kozlík pod postel a kohout frnk na skříň a bude. A že byla tma a mlha, ani ve snu by je nenapadlo, že si nemusí s místem dělat starost. Pro jednoho beránka s tlamičkou pyšně zdviženou bylo v maringotce místa víc než dost. Ale to už se beránek blížil a uviděl červené světýlko, které zářilo nad dveřmi maringotky a v ní... na stříbrných tácech čerstvá trabička s jetelovou oblohou a jablíčka krájená do spirálek a sypaná cukrem a dort ze sena a smetánky a oříšky a žaludy a všude sama rozsvícená svíčka. Bú, bú, bú, mé, mé, kikriky, kikriky, pochvaloval beránek hostitele a jako pravý světák vykráčel po schůdcích a vešel a přivonil k akátovému pyré a bum, třísk, dveře za ním zaklaply a uslyšel smích Karmenky a slova, kterým nerozuměl, protože byla vykřiknutá ve vlkovštině. Ale z toho, jak ta slova Donu Josému skřípala mezi zuby, bylo jasné, že se blíží beránku v konec. Musím rychle volat o pomoc, lekl se a vzpomněl si, jak starý beran z Austrálie vyprávěl o potápějících se lodích, na kterých námořníci křičí SSSSOOOSSSSOS. Zkusím to, snad mě moji kamarádi beránci uslyší. Ale když chtěl volat BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB zapomněl naše nářečíčko, ten svůj rodný jazyk. Já... A rozkřičel se na celý kraj. Me, kikiriki, bu, chlong, chlong, chlong, já. A všem oznamoval 5 cizími řečmi, že ho někdo chytil do pasti. A Karmenka se smála. Je, to bude hostina, tolik hloupých zvířátek jsme nachytali. A ve vesnici se začali zbíhat kozlíci a kohouti a bíčci a čuníci a taky 2 oslíci přiběhli. A říkali si, naši kamarádi volají o pomoc. A všichni hned utíkali po hlasech, až doběhli k maringotce. Dupali řádně. A když to dupání uslyšela Karmenka, zavrčela na Dona Chozého. Ty, Choze, schovejme se. Zvířátka mám nade vše ráda, ale když je jich víc než dost, mohli by nám pocuchat frizuru. A to už jeden bíček. Žuch, žuch, vyrazil dveře maringotky. A zvířátka uviděla jednoho zkroušeného beránka.
1: Kde jsou ostatní?
0: Vykřikl kohout.
1: No, já jsem tu sám,
0: povídá beránek kohoutkovštinou. A opakoval to ve všech jazycích, aby mu rozuměli. A přiznal se, že zapomněl, jak se beká. Bíček, který vyrazil dveře, se zakabonil a odfrkl si. Ty kluku jeden, takhle nás vystrašit. Koukej s náma mazat domů a koukej si rychle vzpomenout, jakou řeč tě naučila máma, ty světáku. Oči měl ten bíček červené a sršely z nich blesky, ale myslel to dobře. Jenže beránek, jak ty blesky uviděl, se zase tak lekl, že couvnul a vyjekl bé. No vidíš, zasmál se oslík, takhle mluví berani. A v tom uviděl kohout hlavu Karmenky a ocas do nachozeho, kteří se schovali v roští. Tak, tohle jsou ti lákači a sváděči. A hrrr, všichni skočili po těch dvou a Karmenka měla vyprášený kožich na 13 let dopředu a Don Jose měl v kožichu díru, jako by mu ho napadlo hejno molů. Z maringotky udělala zvířátka hromadu dříví a dupalo se a letělo se domů. Beránka měli uprostřed a všichni šveholili a mleli hubami a tlamičkami a zobáky. A bylo to jako v Babyloně, kde se kdysi lidem popletly všechny jejich jazyky. Když přišel beránek domů, maminka povídá, kde jsi byl, beránku? A beránek se zastyděl a řekl, ale měl jsem pořádnou lekci cizích jazyků. Tentokrát jsem se chtěl naučit vlkovštinu. Cože? Zhrozila se maminka.
1: No chtěl jsem, ale mý kamarádi mi to včas vymluvili.
0: A maminka ho pohladila a řekla, na vlkovštinu máš ještě času dost. Ale pak si povzdechla, i když umět cizí řeči darebáků, to taky není k zahození. Aspoň jeden beránek ví, co mají za lubem. Beránek přikývl.
1: No ano, až vyrostu, naučím se vlkovštinu i zlodějštinu, to kdyby mě chtěli ukrást, a kuchařštinu, to kdyby mě chtěli na tymiánu upíct.
0: A maminka se zasmála a dala mu láskyplný pohlavek a spali až do ranní rosy.

0: bylo by to hezké, ale když je všechno jenom jako nafukovací.
1: Kdyby tu alespoň byl náš pařez a taky jídlo. Mám hlad. A co vy?
2: Já taky. A velikánský. Musíme přivolat pomoc.

0: dívat z okna ven. Je ty dole, dole, pod námi jsou lidi.
1: A po silnici jezdí samá auta. Potom nikoho nepřivoláme.
2: Zmáčkneme tedy ten knoflík.
3: Minutu nebo dvě nebo tři se nedělo nic. Ale pak se dveře otevřely a za nimi stál pán se dvěma koši. Postavil je před zvířátka, popřál jim dobrou chuť a odešel. Kamarádi se nahrnuli k hodování.
0: Jakže jsem něco tak dobrého nejedl. Tohle jsme v lese neměli.
2: Už mám dost. Kamarádi, já se předspal. Teď bych se napil. Někde tu přeci je ta malinová šťáva. Tady je, ale v zátce je zabodnutá vývrtka. Pojďte mi pomoci vytáhnout.
3: Krtek zkoušel vývrtku vytáhnout, zajíc s Ježkem mu pomáhali, ale všechno nadarmo. Zátka vjezela v láhvi přepevně. A pak...
2: Hej, rup! Konečně jsme láhev otevřeli.
3: Krtek obloukem padl měkce až k řadě smrčků. Stromy se prohnuly a poslali ho ještě prudšeji naspátek. A krtek se zapíchl i s vývrtkou do trávníku. Veškerá falešná nádhera vybouchla. Z nafouklé přírody zbyly jen splihlé cáry. Uprostřed těch podivných zbytků a střepů seděli zajíc a ježek tak skoprnělí, že dlouho ani nemukli. Nad nimi visel krtek na splasklém slunci. První se vzpamatoval zajíc.
0: Padneš, utrnese to s tebou.
3: Ale než to dořekl, byl krtek dole.
0: To jsme to vyvedli. Taková škoda, co s námi udělají?
2: Určitě na nás přijdou. Takovou ránu museli všichni slyšet.
4: Nejlíp by bylo odtud zmizet.
2: Honem! Ale ne, abys Ježku dupal na schodech. Choď po špičkách.
3: Všichni tři se vyřítili na schodiště, které bylo v tu dobu naštěstí prázdné, a upalovali o 106. Běželi tak rychle, že ani výtah jim nestačil. Vyběhli na chodník, rovnou do chuchvalců kouře z výfuku aut, která se po ulici nepřetržitě hnala jako divá.
0: Kamarádi, my se tu dusíme.
2: Kde jste? Já vás přestem tím nevidím.
3: Ježek se zajícem se krtkovi ztratili za clonou černé mlhy. Když hustý dým trochu prořídl, uviděli před sebou modrý vůz, který jim vypouštěl rovnou pod nos další dávku čpavého kouře.
0: Foukej to do nás.
2: Co kdybychom ten výfuk něčím ucpali?
3: Krtek se hned měl k činu. Z koše na odpadky vyhrábl papír, zmuchlal ho a blesku rychle jej do výfuku nacpal. Na semaforu zrovna naskočila zelená a vozy vyrazily jako splašené stádo, jenom ten modrý se ani nehnul. pomarných pokusech majitel auta vylezl a usilovně hledal, kde je porucha. Prohlížel motor, probíral součástky, zlobil se, ale nic nepomáhalo.
2: Už to mám. Když auto nemůže čoudit, tak nejede.
1: Zacpat je tak všechny. To, kdyby se nám povedlo.
3: Kousek od nich stála dodávka s otevřenými dveřmi. Šofér se závozníkem zašli do domu a nevraceli se. Uvnitř bylo obrovské kolo špekáčků.
2: Vidíte ty špekáčky? No a nic vás nenapadá. No, že by se nám hodili.
1: Teď už vím, na co je potřebujeme. Dáme se do toho hned.
3: Naši tři kamarádi se dali do díla. Táhli špekáčky jako nekonečného přetěžkého hada až k parkovišti, kde byly namačkány stovky aut nejrůznějších značek a velikosti.
2: Nejlíp to půjde, když si práci rozdělíme. Ty, Ježku, budeš buštíky trhat, ty, Zajíci, je budeš podávat a já pěkně jedno auto po druhém obstarám. Budu ucpávat.

0: Když hodiny odbyly půlnoc, zastrčil Krtek poslední špekáček, otřel si packy a odfoukl si.
1: Hotovo!
0: Tu noc zvířátka s napětím čekala, jak to všechno dopadne. A dopadlo to skvěle. Na parkovišti vypukla panika. Ani jediné auto se nemohlo rozjet. Rozčilení řidiči mačkali startéry, dolévali benzín, točili a kroutili všemi možnými páčkami a velice hubovali. Věřte mi, to nevymyslel normální člověk, tvrdil jeden ze šoférů. Podle mě to provedli ufóni a teď nás odněkud s potěšením pozorují. Pro mě je to dílo prvotřídních darebáků, prohlásil jiný automobilista.
1: Jedno auto se ještě nehnulo.
2: Teprve teď se můžeme, jak se patří, nadechnout.
3: Ať si taky třeba prasknou.
0: Všichni tři vykročili do neuvěřitelně tichých a najednou přívětivých ulic. Nikde ani stopy po včerejším pachu, dýmu a lomozu. Kamarádi rozpustile poskakovali po ulici, když to za nimi v zápětí zlověstně zahučelo. Řev motorů rostl, mohutněl a přibližoval se s nevídanou rychlostí.
2: To jsou zase oni! Pojďte honem! Za mnou!
0: Lavina vozů se valila do středu města. Řidiči se pokoušeli dohnat, co zameškali. Zvířátka uháněla ulicí a hledala úkryt před valícími se plechovými krabicemi a jejich rozezlenými majiteli. Když našli otevřené dveře do domu, tak tam honem zapadli. Ale vylekali paní uklízečku ozbrojenou smetákem a hadrem. No, vy jste mi tu ještě scházeli, co pak tu hledáte, rošťáci? A popadla vystrašeného zajíce za uši. Uličníci jedni, potřebovali byste pořádně naplácat, teď jste mi tu jen zašlapali podlahu.
1: Prosím vás, paní, puste nás, my hrozně pospícháme.
0: Krtek škemrál, pak se vytasil s papírkem a hlavně s razítkem. Když paní uklizečka přečetla, co na papíře bylo napsáno, podepsáno a orazítkováno, zvadla, přestala být přísná a pustila zvířátka dál do výtahu.
2: Vždyť my ale nedosáhneme na knoflík.
3: Ani na ten poslední.
1: A potřebujeme ten nejhořejší.
0: Ale dva malí, to je dohromady jeden dlouhý. Zajíc se postavil, ježek ho podepřel a Krtek šplhal a šplhal, až dosáhl na nejvyšší tlačítko.

0: Zajíc, ježek i krtek jsou na střeše vysokého domu. Nad nimi, vedle nich i pod nimi všechno zalité hustým kouřem. Slunce jen tenounce prosvítalo zažloutlými mraky.
1: Tady nás nikdy nenajdou.
2: Nejstarší české pohádky, část třetí. O mužích a ženách. Ženská odplata. Byl jednou jeden muž a ten svou ženu nehorázně týral. Žena dlouho snášela jeho hrubiánství, jak se dalo, ale nakonec jí to přece jenom omrzelo i rozhodla se, že se ho stůj co stůj zbaví. A poslyšte, jak chytře na to šla. Jednoho dne mu pod nějakou záminkou vystrojila nad obyčej dobrý oběd a postavila na stůl zvlášť vybrané pití. Muž se nedal dvakrát pobízet a přihýbal si tak, že byl brzo na mol. A právě to bylo, na co ona čekala. Neprodleně poslala do blízkého kláštera pro mnichy a když přišli, jela se bědovat a řekla: jak vidíte, leží ten můj v posledním tažení, ale dokud byl ještě při smyslech, prosil mě, abych mu dovolila vstoupit do kláštera. Mnichům se ta slova náramně zamlouvala, protože domněle umírající byl boháč a žena jim nadto jeho jménem slíbila štědrý odkaz. Zastřihli mu tedy vlasy pěkně do věnečku a oděli ho v řeholní roucho. V tom se muž napůl probral, rozplakal se, jak to dělávají opilci, a vřeštěl tak, že se seběhli sousedé. Ale mniši, jako by se nechumelilo, vsadili ho na vůz a dopravili do kláštera. Příštího dne, kdy pominul účinek vína, muž procitl a rozhlížel se, teď už úplně vystřízlivělý, kde je. Snadno si domyslíme, jak všecek skoprněl, když se viděl v řádové kutně a v klášterním špitále a okolo sebe mnichy. Pak ho popadl vztek a už se sbíral, že se rozběhne domů, aby potrestal ženu za její lest. Ale ještě včas ho zadržel stud. Představil si, jak se mu budou lidé smát, že je fráter vyklous. I smířil se s tím, co se stalo, a k nemalé ženině radosti dožil zbytek svých dní ve zdech kláštera. Sněžné dítě. Máte-li rádi něco pro zasmání, poslyšte si vyprávění o tom, jak se muž se ženou navzájem oklamali. V městě Kostnici žil kupec, který se za obchodem vypravoval přes moře. Ženu nechával doma, třeba že nerad. Byla totiž náramně veselá v rozkroku. Když tak zase jednou vyplul, překvapila ho na širém moři náhlá bouře. Ohromné vlny zmítaly jeho lodí sem a tam a nakonec ji porouchanou vítr zahnal ke kterému si vzdálenému pobřeží. Žena zatím doma nezahálela. Místo, aby vzpomínala na svého muže, který se kdesi pachtil za výdělkem, bavila se hrou a zpěvem a neměla nic proti tomu, aby ji navštěvovali mladí hudci, kteří se za ní jenom táhli. Už asi tušíte, jak to dopadlo. Nejinak, než že s kterým si z nich obtěžkala a v příslušném čase porodila kukaččí dítě. Uplynuli 2 roky a pohřešovaný kupec oznámil, že se vrací. Nevěrná žena mu vyšla vstříc a vzala sebou chlapce. Když jí muž políbil na přivítanou, řekl: pověz, s kým máš to klouče, nebo s tebou zatočím. Ona se polekala, ale přece si pohotově stačila vymyslet vysvětlení. Milí muži, věř nebo nevěř, jednou jsem na horách uhasila žízeň sněhem a z něho jsem já, ubohá, otěhotnila a porodila tohle neblahé dítě. Muž na to neřekl nic, ale myslel si svoje. Asi tak za 5 let vystrojil náš kupec opravený koráb k nové plavbě a tentokrát vzal na palubu také sněžné dítě. Potom rozepjali plachty a vypluli. Pod příznivým větrem brzo dorazili až k africkému břehu, kde kupec prodal chlapce za 100 zlatých tamnímu obchodníkovi z otroky. S veselou schrábl ty peníze a vracel se domů. Jenom co překročil práh, zvěstoval ženě. Nesu ti, má milá, smutnou novinu. Ztratil jsem ti synka, kterého jsem měl možná radši než ty sama. Ptáš se, jak se to stalo? Inu, nenadálá bouře nás zanesla daleko na jih a tam jsme bezmocně uvízli na mělčině. A slunce tam do nás tak pražilo, že v něm ten tvůj sněžný syn nakonec roztál. Tak kupec vyzrál na svou proradnou ženu, tak trefil podvod na lest. Protože co se narodilo ze sněhu, mohlo se docela dobře rozplynout na slunci. Co zmůže nevěra? Byl jednou jeden bohatý muž a ten měl velice krásnou ženu. I miloval ji nadmíru a byl na ní právě tak žárlivý. Jak to někdy bývá, onemocněl ten muž z božího dopuštění na oči, takže nakonec docela oslepl a nerozeznával ani světlo od tmy. A teď se od ženy už vůbec nehnul a nepustil ji samu nikam na krok ze strachu, že by mu mohla zanášet. Ale hlídejte krásnou ženu. Stane se vám, co se stalo tomu žárlivci. Zahleděl se mu do ní jeden muž ze sousedstva. Když nějaký čas marně vyhledával příležitost, aby s ní promluvil, protože manžel ji nenechal ani na chvíli samotnou, naznačil jí aspoň posuňky, že se do ní nasmrt zamiloval. Ženě přišlo líto, když viděla jeho vášeň i dala mu rovněž posunky na srozuměnou. Vidíš sám, jaké to se mnou je. Nehne se ode mne ani na krok. Zamilovaný šlechtic nevěděl, co by na to řekl a tím méně, co by udělal. A protože nenašel způsob, jak se s ní domluvit, tvářil se jako, že ho nešťastná láska, co nevidět, přivede do hrobu. Ženu to dojalo i rozhodla se, že mu bude po vůli. Obstarala si dlouhou trubici, jeden její konec mu přiložila k uchu a tou trubicí k němu promluvila tak tiše, aby to manžel neslyšel. Je mi tě líto a proto ti zamýšlím splnit, po čem toužíš. Přijď do naší zahrady, vylez tam na tu hrušku s pěknými plody a čekej na mne, já přijdu za tebou. Na to šlechtic nemeškal, odebral se do zahrady, vylezl na hrušku a čekal. Zanedlouho potom přišla do zahrady také ta paní, aby se setkala se svým trpělivým milovníkem a její manžel jí byl jako vždycky po boku. Aby to nebylo nápadné, chvíli okolkovala a pak řekla, dostala jsem velikou chuť na pěkné hrušky z tamtoho stromu. Muž na to, zavolej někoho, ať ti jich natrhá. Ale ona dál vedla svou. Takhle by mi vůbec nechutnali. Radši si jich natrhám sama. I vstala, poodešla ke stromu a manžel vstal také a šel s ní. A když vylezla nahoru, objal kmen pažemi, aby tam nikdo nemohl vylézt za ní. Sotva se paní ocitla v koruně, jela se ze všech sil utěšovat milovníka. Strom se přitom třásl tak, že zralé hrušky padaly na zem a manželovi na záda. Bylo mu to přece jenom divné i křikl na ni, co tam děláš, že se takovou dobu nevracíš? To chceš ty hrušky setřást všecky? Paní odpověděla, chtěla jsem hrušky z větve, kam až nedosáhnu, a jinak jsem je nemohla dostat. Ale abyste věděli, té příhodě náhodou přihlížel Kristus Pán a svatý Petr. I řekl Petr, nevidíš, pane, jaký kousek zahrála ta ženská svému muži? Co kdybys mu vrátil zrak, aby spatřil na vlastní oči, jak ho podvádí? Kristus Pán mu odpověděl, pravím ti, Petře, jenom co muž prohlédne, ona už bude mít pohotově omluvu. Ale aby bylo po tvém, ať tedy muž zase vidí a ty dávej pozor, co ona řekne. A tak byl zase manželovi navrácen zrak. I pohlédl vzhůru a viděl, co jeho žena provádí. Hned se na ně obořil, co tam tropíš s tím mužským? To neslouží ke cti ani tobě, ani mně. A vůbec tohle je mi divná ženská věrnost. Ještě ani nedomluvil a žena se už vytasila z odpovědí. Kdybych se nebyla zapřela a odmítla se podvolit tomu muži, nebyl bys nikdy zas nabyl zraku. A co byste neřekli? S tou odpovědí byl manžel docela, ale docela spokojen. Vyzrála na neboštíka. Jeden přihlouplý stařík měl mladou ženu a ta byla prohnaná. Vždycky se jí ho povedlo opentlit tak, že ho ani nenapadlo, aby jí v něčem nevěřil. Ale nakonec, když už cítil, že má smrt na jazyku, přece jenom ustanovil v poslední vůli, aby prodala vola a zastržené peníze dala sloužit mše za jeho duši. Potom muž umřel. I vzala žena vola a kocoura a vedla je na trh. A když přicházeli kupci a chtěli vola koupit, říkala jim, neprodám vola bez kocoura. Oni namítali, že by vola koupili, ale prý co s kocourem. Ona však trvala na svém. Nakonec se naskytl kupec, který toho vola chtěl stůj co stůj mít. I zeptal se jí, zač by zvířata prodala. Žena řekla, kocoura nedám za míň než za hřivnu stříbra, protože je tuze vzácný, ale vola můžeš mít lacino, za groš. Na to si plácli. A žena splnila neboštíkovu vůli. Peníze stržené za vola, totiž ten grošík, obětovala za něho na mše.

Pes a kočka. Dával jsem na to dobrý pozor i mohu to prohlásit s jistotou téměř autoritativní, že si pes nikdy nehraje, když je sám. Pes, je-li ponechán sám sobě, je naprosto, tak říkajíc, zvířecky vážný. Nemá-li na práci nic jiného, tedy nazírá, přemýšlí, spí, chytá si blechy nebo něco hryže, třeba kartáč nebo váš střevíc, ale nehraje si. Dokud je sám, nebude se honit za svým ocasem, ani se prohánět v kruzích po louce, ani nosit v hubě větvičky, ani strkat čumákem kámen před sebou. Na to potřebuje partnera, diváka, účastnou bytost, pro kterou provozuje svou frenetickou hru. Jeho hra je výbuch družné radosti. Tak, jako vrtí ocasem jen tehdy, když se setká s příbuznou duší, řekněme s člověkem nebo se psem, tak také se rozehraje jen tenkrát, když si někdo hraje s ním nebo se na něj aspoň dívá. Jsou citliví psi, které hra omrzí v tu chvíli, kdy si ho přestanete všímat. Vypadá to, jako by je hra těšila jen dokud má u vás úspěch. Zkrátka, pes potřebuje povzbuzujícího kontaktu s druhým, aby si hrál. To už náleží k jeho družné nátuře. Naproti tomu kočka si také zahraje, když jí k tomu dáte podnět, ale dovede si hrát, i když je sama. Hraje si jen pro sebe, samotářsky a nezdílně. Zavřete ji o samotě a stačí jí klubko, třásně nebo bimbající se provázek, aby se oddala tiché a graciezní hře. Hraje-li si, neříká tím, člověče, to jsem ráda, že tě tu mám. Bude si hrát u lůžka mrtvého. Bude laškovat pacinkou s cípkem jeho pokrývky. Pes by to neudělal. Kočka se baví sama pro sebe. Pes chce jaksi bavit toho druhého. Kočka se zajímá jen o sebe. Pes se domáhá toho, aby se o něho zajímal i někdo jiný. Žije celé a bujaře jen tehdy, je-li ve smečce. I dva jsou už smečka. Honí-li se za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne. To by kočka neudělala. Jí stačí, že se baví sama. Snad právě proto se nikdy neoddá své hře tak bezústně a vášnivě, až do sebezapomenutí a uřícení jako pes. Vždycky je tak trochu nad ní, vždycky vypadá, jako by se blahovolně a poněkud pohrdavě snížila k tomu, že se baví. Pes si hraje celé, kdežto kočka jen tak jako z rozmaru. Řekl bych to tak. Kočka je z rodu ironiků, kteří se baví sami v sobě. Hrají si s lidmi a věcmi, ale jen pro své interní a drobátko pohrdavé potěšení. Pes je z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Je ochoten se samou horlivostí potrhat, jde-li o nějakou společnou hru. Kočce postačí sebeprožití. Pes chce mít úspěch. Kočka je subjektivista. Pes žije ve světě družném, a tedy objektivním. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk. Je v něm něco, co se obrací k někomu druhému, ke všem druhým. Nežije jen sobě. Tak jako herec by nemohl hrát jen pro zrcadlo, jako básník by nemohl skládat verše jen pro sebe, jako malíř by nemaloval obrazy jen proto, aby je postavil lícem ke zdi. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a s celou duší hrajeme, je také ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých. Celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí.

0: vědí, kde se líhnou pohádky? Inu, jako mají kuřátka svou kukaňku, kde se líhnou z vajíčka, tak mají pohádky svou malovanou truhličku. Tak jako je kuřátko ve vajíčku a vajíčko v proutěné kukani, tak jsou krkonošské pohádky v malované truhličce a truhlička v dřevěné chalupě po prababě. Když venku nastala zima a krkonoš přikryl pole, les i louku sněhovou peřinou, zatopila prababa v peci, všichni se stulili do tepla a prababa vyprávěla pohádky, aby se zima dala přečkat do jara. Pootevřeme truhličku po prababě a poslechněme si krkonošovskou pohádku. A nelekněte se, děti, hudrování a rámusení, to je jen pán z Krautenberka, který svým hospodářstvím sousedí s Krakonošovým a zlobí se na Krakonošovo počas.
1: To je zima, brr. Sotva jsem vykročil na zápraží po babčici z fajfky, koukám, co mi to rachotí po kožeše, a on to zmrzlej čut, krucinál element. Chci si odplivnout na takovým počasí a jen to obráz zazvonilo. Chci zasakrovat Himmelaudon, ale Donnerwetter mi zmrzl pod knírem a s nimi zaflákal hubu. Anče! No, Anče!
2: Hned jsem tady, jemnost, pane.
1: No.
2: Neráče jen dělat mokrý ťápoty v síni. Vezmu pometlo a obráším jim z kožichu sníh.
1: Ale ti...
2: Však nám letos posílá Krakonoš šikovnou na dílku.
1: No, na takovou vánici by se Krakonoš nezmohl. To snad ďábli v pekle točejí žentourem a fofrují ho oves. Lítá to jako ledové plývy mocným povětřím.
2: Pan táta Krakonoš má prej mít ve své usedlosti jarmaru na počasí a v šuplatech všelijakou sortu. Sníh, kroupy, krupky, kapky deště.
1: Ach, tak to tedy povytáhl šuple se sněhem víc, než by se slušelo. Vždyť máme jarní pouk před dveřmi. A nebo zřímnul a zapomněl přibácnout šuplík se sněhem. A taky už je dědek zapomnětlivej libercák, starým mechovatej.
3: Cože? Co si to povídal o mě, Trautenberku?
1: Anče!
2: K službám, jemnost, pane. Jen co postavím pometlo.
1: Nechat ti ťáboty a rozfajrovat vec, ať rozmrznu. Kubo!
4: Tady je jemnost, pane.
1: No, nanosí dříví k peci a nemotat se s košíkem mezi dveřmi a nevyvrzat teplo.
4: Hned jsem tu s dřívím, však ho před zimu ubilo.
1: Že ubilo? Hajnej!
5: Radšej poroučet, jemnost, pane.
1: Postarat se, ať vystačíme s dřívím do jara.
2: Však s dřevem šetřím, jemnost, pane, aby bylo napečení na koláče o pouti. Ubejvá ho jak v komoře mouky.
1: Že ubejvá? No tak to si půjdem pro dříví do Krakonošova. Hajnej!
5: Což mám?
1: Vypucovat flintu, jo? No. Když nebudou opouti koláče, bude zaječí pečinka. Však Krakonoš nemá ty ušáky spočítány. A kdyby, je to splátka za škody s dlouhou zimou.
5: Na zajce do Krakonošova? Jemnost, pane, to by mi museli zamrznout broky v laufu.
1: A jalovec na jalovcovou pečení i na kořaličku tam taky roste. A to je na úroky za všechny ty škody s počasím.
3: Cože? Já, že zůstal lidskému plemeni dlužen... Však já si na tebe došlápu, Trautenberku, a sám se podívám, jak si za mého krakonošování lidi žijou.
4: Někdo se dobývá do síně.
2: Nejspíš poutník vymerzlej, vyfoukanej z toho pouvětří.
1: Nechat za dveřma, vyvrzal by teplo.
5: Ale dveře se sami rozlítly, to ten vítr.
3: Bylo by tady v domě přístřeší pro poutníka.
5: No však je tam činěnice, že by psa nevyhnal.
3: A hrd něčeho teplého pro zahřát.
1: Ne, dříví ubylo a v komoře mouky taky. Plýtvat nemůžeme.
2: Jemnost, pane. Postavila jsem na plotnu hernet s vodou, aby mi ladíš po zádělu na chleba. Kdybych těma pomíjema zaklechtala žhavou vodu, vosolila a přidala pro chuť kmín. Však studánka dala vodu zadarmo. Louka kmín, houby v lese jsme taky neplatili. Můžu nalejit promerzlýmu poutníkovi do misky polívku za klechtačku a neschubnem.
3: Počkej, panenko. Všechnu vodu po chlebovém kvásku netřeba pro zahřátí jednoho poutníka. Šetříte v tomhle domě, tak odlij trochu do hrničku a nech něco na zítra. Podej mi třeba tamhle ten hrníček z police.
2: Ten kvítkovanej? Ten mám parádní, po prababě z pouti. Šetřím ho do vejbavy. Je to můj pucláček přemilej.
3: Odlej do něj vody po chlebovém kvásku a já ti ten tvůj pucláček pohladím. Postav na teplé místo a do rána bude znovu plný chlebového kvásku. Budeš mít prochasu i pro toho, kdo zaklepá na dveřem. Krakonoš nezůstane nic zlužen. Krakonoš nezůstane nic zlužen.
2: Panenko svatoňovická, taková návštěva pod střechou a my neměli pána hor čím uctít. Já zaklechtala polívku pomíjema. Div divoucí, z kvítkovanýho herníčku mi neubilo. Je zas plnej chlebovýho kvásku.
4: To jak si Krakonoš ohřál dlaně v omisku tvý polívky, Anče, a pohladil herníček s kváskem, narostlo kvásku požehnaně.
2: Bude polívky pro pátek jako pro svátek a pro všechnu chasu. Jemnost, pane, radšej ochutnat z toho Krakonošova požehnání. Kubíčku, hajdej, polívky je pro všechny dost. A kvásku neubývá.
5: A voní lesem.
4: Voní po houbách, po kmínu.
1: Na jazyku je to kyselý. To se Krakonoš věru nevytáhl takovým požehnáním. Vydařenej dárek. Zivou mě po něm nohy.
2: Ale v Oudoru nebrumlaj hladem dudy. Bude polívky pro všechny chudáky.
1: To se Krakonošovi podobá. Nasadit mi chudý pocestný do baráku. Kdyby rač pohladil prase v chlívku, aby ho přibylo na váze, nebyl by ho pouti k zahození takový ovar s křenem.
2: Co pak okřen? Ten roste u studny.
1: Polívka, takové kysel pro chudáky. A že pro pátek jako pro svátek a nakonec ho pouti, jde tak mordionský hrnek. Ale že já se na to Krakonošovi kysele dopálím spravedlivým trautenberským hněvem, poletí hrnek oknem ven, tamhle, tam, do křenu i s tím požehnaným kváskem.
2: Jemnost, pane, nedělej to! Mankote, hrnek letí v oknem. Chudák můj herníček, památeční spouti po prababi.
4: A je po něm. Dopad na obrubeň studny do křenu.
2: A já teď, abych sbírala pod studněj střepy, hrabala jej spod sněhu ze zmerzlýho křenu. To budu mít bezucháč zdrátovaný. A kdo ví, jestli to dá nějakej dráteník dohromady?

0: chudák Anče sbírala střepy svého hrníčku do večera. A když se šla ještě ráno podívat, jestli nenajde ouško, zůstala v údivu stát. Křen se vytáhl spod sněhu a křenové listy vyrostly do rána málem v palmový háj.
1: Jemnost, pane, ráčej se podívat na ten div, co udělal s křenem krakonošův kvásek.
2: Odkud to na mě koukáš, Ančem troufalý?
1: Tady, jemnost, pane, z křenovýho háje. Jsem v těch listech dočista ztracená.
2: Na moutě? Krucaj se, element. Ten křen jak si povyskočil. Jak pak veliký má asi kořen. No ale to se před poutí hodí. Bude na párky křenu do starost. Věru mohl ten krakonoš pohladit prase v chlípku místo hrníčku, když je tolik křenu.
1: Co s tím převelikým křenem uděláme, jemnost, pane?
2: No, co se dělá s křenem? Nakoupeme! Alo, máš šír pro čeledina. Ať vezme Kuba motiku.
1: Kubo, Kubíčku.
3: Tady se manče. Jemine, to nám vyrostl pašácký křen.
2: Nedivit se, zbůj darma a popadnout motiku.
3: Ale tak veliký křen já sám nezmůžu, jemnost, pane. Ten je nejspíš kořenem zarostlej do té studny, zatentočkovaný do betonového skruží.
2: Kuba kopne do křenu, Anče popadne Kubu za kšandy a tahat. Tak, hej, rup, hej, rup, hej, rup.
1: To rupli Kubovi kšandy. Křen tam sedí dál?
3: Tenhle křen snad ani není zelenina, jemnost, pane. To není křen, ale sosna. Terčí to vzhůru jako strom.
2: Jako strom? Přizvat hajnýho. Hajnej!
4: K službám. Jemine, co nám to narostlo u studny? No tady růstal křen.
2: Naložit s křenem? Jako se stromem. Tak, o čeho máme hajnýho? A čeleď, ne?
3: Radil bych na to, co kouká nad zem, vzít pilu jako na strom. A kořen vzít střelným prachem, jako se dobývají pařezy.
4: Ale takový šus by rozbil u studny betonový skruží.
1: Ale ty křenovy kořeny nemůžou ve studni zůstat. Nabírala bych místo čistý vody křenovou polívku.
2: No jo. Zapřáhnout za křen vola.
4: Já bych radši zapřáhl pár koní a půjčil přípřež u dřevařů.
2: Jo?
5: Žilinačku,
6: koukněte
5: lidi. Lidi, podívejte, co se koná na tamborském dvoře.
2: Nekoukat, neokounět a taky tahat. Kuba motykou na křen, Anče za Kubu, hajnej za Anče a ostatní čumilové přípřež. Já sám. Hej!
0: A bylo na Trautnberském dvoře okolo křenu Rámusu, jako by dobývali hrad. To nepadl křen, to jen Trautnberkovi luplo v zádech.
2: Táhali.
0: Pár koní zapřáhli i přípřež od dřevařů a tahali a povykovali, co se jich okolo křenu zběhlo. Křen pak Kuba s hajným řezali pilou na prkna a vesnické tetky si nabírali křenových pilin do nůší a chválili krakonoše. Budou mít o pouti k párkům křenu dost a jak čerstvého a štiplavého. Jen Trautenberg nikoho nechválil.
2: Kdyby se neseběhlo tolik lidí čumilů a očmerdačů, mohli Kuba s hajným naložit křen po prknech na vůz, no, a prodávat po hospodách.
1: Jemnost, pane, to by se mnoho neutržilo. Když je něčeho habaděj, lidi si nevážejí. A všechno tetky neodnesli, zbylo dost, abych udělala z křenových pilin, jemnost pánoj, křenovou placku na bolavej hřbet.
0: Křenová placka valně nepomohla. Trautenberg hekal a vzdychal.
2: Mordie, pout před dveřmi a já marot? Copak můžu se ukázat hospodě kulhavej na bobě nohy, schrbený jak bába pod nůší, oholý jak dědek?
0: Ba, pouť už vyhrávala. Na rinku flašinetář, u houpaček orchestrion, muzikanti v hospodě a lidu jako máku. Bylo potřeba po zimě dokoupit ledacos a kramáři se předháněli.
5: Račte vstoupit! Račte vstoupit! Kdo k nám vstoupí, neproloupí! Pojďte lidi, pojďte, k mému krámu prodám rád. Co nedostanete nikde snad? Pojďte.
6: Hecky, štupky, nejdlo, vidle, tabák, nošny, fajfky, židle, kaničky.
5: Za tři kačky do kapačky. Vstupte, prosím, vstupte. Srdce z lásky, svíček, žíce, kanafasy, nohavice, písničky.
6: Pavým dětkům, kulichy a panenkám, ženichy.
5: Račte vstoupit.
6: Pro tetičky, pro paničky, jemné plátno na šatičky.
0: Kde pak si asi postavil boudu kořínkář Burclvince? Ozvali se mi po zimě klouby, mám verzání v kolenou, až Burclvince. Ozvali se mi po zimě klouby, mám verzání v kolenou a kořínkář mívá masti na bolesti a medika.

0: Tom kořínkář ztratí, pánbu nebeský mu to vrátí. Kupte si u mě koření, účinné pro všechno stvoření. Dědek si toho klůtne po ránu a bába si tím namaže záda. Všechno mám, koření svatého ducha, slouhovity, svatojánský kadeře, jestřavý krev, vlčí jazyk, boží fousy, andělský traň, kozí routu, psí leberu do kornoutu.
1: Panečku, tomu se jazyk čelemerská v hubě.
2: Čím máte pomazané driáčníku, že se vám tak čerstva otáčí?
0: Kápnul jsem si na něj derškánům, tuze oučiné archánům. Máli kramář obstát na tom světě jarmarku. Koupil si toho pasecký mlinář flaštičku, pomazal tím mlínská kola a mlín mu jede na 4 složení. A mašin týra toho vláčku, co jezdí od Hrabečova do Rokytnice, tím lokomotivu pěkně kropí, když vzdychá do kopečka. Pojď mi pomoct, pojď mi pomoct. Jestli jde mládenec k muzice, měl by si tím podmáznout podrážky, až půjde s panenkou dokola a měl by zbot boty tanculky.
3: Ale to ne, milej kořínkáři. My, co děláme u trautenberského pána, potřebujeme spíš nějaký vix na boty do roboty, aby nám jeden vydržel od pondělka k neděli.
0: Taky mám, pěkná panenko. 7mílový šuvix jsem připravil ve svém laboratorium. 7 sádel jsem tam mísil, aby boty tím šuvixem namazané šlapaly co krok, to 7 mil. 7 dní jsem tavil a mísil sádlo, gumáří, žabí, ještí, liščí, velčí, hadí a vembloudí. Ale to mám jen pro samotného krakonoše jako úplatek za to, že můžu sbírat v jeho zahrádkách čarobejlí. A to za zdáhojivé síly lidu obecnému.
4: Cože to tady vykřikuje ten driáčník?
3: Že má masti na bolesti.
2: Že má 7mílovej šůvik z propantátu krakonoše.
3: Třeba by měl i nějaký oučinej vix na jemnost pánů v bolavej hřbet, když ta křenová placka nepomohla.
4: No, tak to tedy ne. To ne. Driáčíku, máš boudu na trautenberský půdě a zboží schováváš pro krakonoše, jo? Tak mě naváž zrovna ten kunštament, co máš pro krakonoše.
3: Jenže to není driák jemnost, pane. Je to jen šuvix na boty, teda leštidlo na krakonošovy holínky. Potřebuje 7mílovej šuvix na svýho štýblata, aby překračoval z nás hory a údolí.
2: Má toho pantáta krakonoš k hlídání velikánský revír a lidi jsou banda pytlácká.
4: A my taky máme revír. A hajnýho troubu dobrohloupýho. Driáčíku, pocem. Mně na vaš do větší pixly libru toho 7mílovýho šuvixu.
0: No, sloužím každému rád, jemnost, pane, když je to k užitku. Ale ten 7mílovej šuvix má svoje ouvej.
4: Když prodáváš krakonošovi, věz, že Trautenberg na svém zboží není menším pánem. Tak. A přijel si se svým furbergem po trautenberský cestě. Dostanu 7mílovej šuvix, jako se vybírá na mostě mýto, víš, jo? Vybírali krakonoš vstupné do své čarovné zahrádky, vybírá Trautenberg taky.
0: Posloužil bych váženému zákazníku se vší úctivostí, ale jak jsem pravil, má to své úskalí. Ten šuvix účinkuje, jen když jim naleští boty vlastní ruka. A pašnosta není uvyklý čistit boty. Na vojně měl na to vojáka pod fleka a doma služku.
3: Jemne, to já jemnost pánovi posloužím. Co by ne?
4: Děvečka si tím přimázne taky svoje střevíce, aby měla k muzice boty tanculky. No, a já se čeleji nedohlídám. Tak, ten 7mílovej šuvix si namažu na holínky vlastní rukou.
0: Jak je ctěná libost.
4: Jo, jo.
0: Ale upozorňuji, že to má ještě jedno úskalí. Navixované boty poslechnou na zaříkadlo.
4: Má paměť není děravej cedník, aby nepodržela nějaké to ententiky.
0: 7 mil je míra jako 7 dní v týdnu. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, šestek, vomastek. Neděli jakožto den sváteční dočarování nemícháme. A u toho vomastku mají boty svou značku 7 míle. Uhánějí od míle k míli. Když nejsou boty kale vyčistěny, kouzlo se může zadřít jako otřísku.

0: Tak, tady je ta pixla vašnosti.
1: Jo. Anče, doníst můj 7mm šuvík do světnice a připravit kartáč a stoličku. Já sám. A pospěš si, morce zhadli. No tak honem.
2: Já to dál vypravuju tuze nerada, ale zrovna takhle se to přihodilo. Trautenberg, pouť nepouť, usedl na stoličku, popadl kartáč, šuvix a moje boty, vio.
1: Vio! Pondělí, úterý, středa, hurá, funguje to. A už jsme z Trautenberga nad Maršovem. Čtvrtek, pátek, no a už jsme feci pod Sněžkou. A vio, na Sněžku důru. Povídám, pátek, šestek, a boty nic?
3: Pěkně vítám v našem revíru, sousede. A co to, že u nás, když je v Trautenbergu pouť? Já sám jsem si naleštil boty 7mm šuvixem, abych si skočil u sousedů při pouťové muzice a trautenberský pan soused je u nás na Růžové hoře.
1: Pátek? Šesták? No co to? A boty dál nejedou?
3: A kouzlo se nejspíš zadrhlo o nějakou zapomenutou špínu. Asi nebyly vycíděné, jak mají boty být.
1: Co to? Boty bio! Jo! Vomastek!
3: Svou značku 7 míle mají boty 7 mílky na oze na Sněžce. Snad aby je pan soused vyzul a dočistil.
1: Vyzuju. Podívám se, kde ještě zůstalo bláto. Kde to je, ať se kouzlo zadrhlo. Co to? No tak boty, praxec, skodrnec, uskákali z hůru sami.
3: Běželi na svou značku 7 míle. Když pan soused nechce přijít o své boty, haha, musí za nimi.
1: No jo, ale jak? Já? A pěšky na Sněžku?
3: No, hrabačovský vláček tam nejezdívá. Jenom šlapců.
1: Prachcet skodrnec. Himlaudon.
2: Donner Wetter vzal vítr Trautenbergovi u huby.
1: Donner Wetter, kde jsou všichni? Anče, Kubo, hajnej. Snad všichni netancujou u pouťový muziky.
4: Tady, k službám. Muzikanti už dohráli, skládají instrumenty.
1: A ten dryáčník už taky složil krámek?
4: Ale kde pak? Ještě prodává panenkám masti na vohnětený pánce a obvazuje chasníky, co se poprali u muziky.
1: A kde je Kuba Sančetem?
5: Tady je mnoho, pane. Aha. Já musela pospíšit k dojení. Krávy potřebujou svůj pořádek.
1: Jo.
5: Kuba čistí v chlívě.
1: Aha, to je dobrý. Anče, pozor. Vezmeš pixlu se 7mm šuvixem a vrátíš ničemnému mastičkáři jeho nanicovaté zboží. Že si to s ní vyřídím, až nebudu tak, no, tak upachtěnej. 7krát jsem doháněl boty od značky ke značce. Ať se mi neobváží vkročit na trautenberskou cestu. Já mu ukážu pátek, šestek, omastek, jo. Broky mu našiju do klobouku.
2: Anče šla, byla zvyklá poslechnout a takhle pořídila.
5: Milej kořínkáři, náš jemnost pán se dává poroučet. A jak se porád máte? Tuhlečky posílá tu pixlu, že mu 7mm šuvix nějak neslouží k uzdraví. Vrátil se tu za upachtěnej. A že až se vydejchá a vzpamatuje, takže se spolu potom nějak vyrovnáte.
6: Ale děvenko přemilá, já přece nežádám doplatek.
0: Vyřiď, že jsme si s pánem kvit. Já, jakožto ochránce zdraví, připravil jemnost pána na možné vedlejší účinky, jak to dělají doktoři. Svědomí mám čisté, jak alabastr. Ale abys neměla marnou štrapáci, tuhle mám pro tebe dárek. Je to flaštička 7 krásné vody. Dodávám to komteskám na Hiršperk, když hledají ženichy. Tak ať ti taky tak slouží.
5: Děkuju, milý kořinkáři.
2: Je, mine. A co teď Anče počne s tou 7 krásnou vodou? Šla s tím o radu na Kubu. A ten se rozparádil.
6: 7 krásná voda? Aby mi z mýho Ančete udělala komtesu? Ančátko, přemilý, pro mý oči seš krásný dost a já nechci, aby se o tebe starala zase rvačka u muziky. Taková krášlivá voda přivodí i jiný myšlení. Hledala bys pak nějakýho prince. Je to panská věc, tak ať si s tím jemnost pán poradí.
1: No jo, to je moudrá řeč, Kuba. 7 krásná voda není pro děvečku. Dostala by fajnový ruce a hra by jí dřeli a pometlo hnětlo.
4: A my dva jemnost, pane, jsme už dva starý koháti. A co mi s tou krášlivou vodou? A taky není jistý, jak to účinkuje. Já bych to zkusil na nějakým živáčkovi.
5: Když už to máme, mělo by to k něčemu bejt.
1: No jo, no jo.
5: Což tak s tím pokropit kozu? Mercha, málo dojí. Třeba by se líp prodávala, kdyby byla 7 krásná.
1: Aha, no jo, no jo, no. No jo, tak 7 krásná není to pravé slovo. 7 kráska je kvítko, drobounké, ztracené pod člověčí botou. Jo. Kdyby po 7 krásné vodě narostly naší koze delší chlupy, byla by z ní koza sánská. Srdce hrvábná, rohy jak ze slonoviny a brada jako rýbrsou. Hajnej, hajnej.
4: Poroučej, jemnost, pane.
1: Zůstalo ještě stát pódium po pouťově tancovačce?
4: Ještě jsme to nestačili uklidit.
1: Tak nechat stát. Pódium je jako dělané pro výstavu zvířectva. A bude v Trautmerku sláva. Co jen prodávat kozu na jarmarce a čekat, až bude někde zas jarmark. Koza v 7 krásné vodě skropená je na medaili. Mis sánská koza. A hned ve stánku, takhle vedle, by se prodávaly sánské kozí homolky.
4: A kdo ví, jak by chutnali. Jemnost, pane, a co pak s kozou po vší slávě? Jestli bude zinačená, kozy na pastvě ji mezi sebe nevezmou. Těžko mi to leze z huby, ale i oni sám, jemnost, pane, jsou pro lidi ve vsi ne soused, ale krsty urozený pradědečky, jemnost, pán. No a já mezi dřevařem a panské hajnej. Kdo ví, jak by chutnali homolky z mlíka smutný sánský kozy?
6: Což to zkusit na něčem menším, třeba na králíkách. I doktoři prejzkoušejí léky na pokusním králíkoj. A kdyby ta 7 krásná voda pokropila všechny králíky, co jich máme v králíkárně, byli by všichni angoráci a nemuseli by jeden druhýmu závidět. Yeah. Jako když třeba jeden ze vsi vyhraje v loterii a pak se vozí v kočáře.
1: Yeah. Anče, přinést konev, vylejt do konvetu flaštičku a vypustit králíky z kotců do zahrádky pod okny. Jo? Pokropit je, takhle, jako kytky na záhoně. Já sám budu z okna přihlížet.
5: Jak si přejou, jemnost, pane. Kubo, Kubíčku, pojď mi pomoct přenosit ty králíky.
2: Jen pohádka vypoví, co se stalo. Jaký div divoucí stropila Wurzel Winslova 7 krásná voda.

0: No vidá, jak to fungovalo. Hajné, spočítat, kolik máme těch angorských králíků. Anče, kolik sedmi krásné vody zbylo v konvi?
1: Jenus, pane, já něco ušetřila, ale že zaleju...
0: No jo, nejspíš Mirtu na svatbu s Kubou, což? Jenže to nepospíchá. A taky ten kořínkář dluží mně. Takže ta sedmikrásná voda je moje zboží, jo? Přivez kozu ven z chlívka.
1: Mankote, kozu do zahrádky? Jemnost, pane, regiment králíku nenadělá tolik škody v zahrádce, co jedna koza. Tohle to nedopadne.
0: Když sedmikrásná voda proměnila králíky v angoráky, vylepší i kozu v sámskou. Vždyť to byla voda pro komtesky na Hiršberg.
2: Což pak o komtesky, na těch není co zkazit. Žijou si na zámku v Hedvábí a houby je jim po lidech ze vsi. Ale ta koza bude na pastvě chuděra mezi ostatníma kozama.
0: Na moje zodpovídání a přikázání. Kozu do zahrádky a pokropit ji sedmikrásnou vodou.
1: Jenom na jejich zodpovídání a přikázání, jemnost, pane.

0: A je to. Tak. Máme sámskou kozu. Mis mezi kozím plemenem a 100 angorských králíků. Kubo, Kubo, připravit pódium a bude v Trautenbergu výstava ušlechtilého domácího zvířectva. A sezvat muziku na fanfáry.
1: Panenko Svatoňovická, mis koza ukousla poupěru, že 100 lístky. A místo mé volá po zámecku mundír.

0: a v Trautenbergu zas muziky vyhrávali. Nebyla to muzika k tanci pro všechny. Trubač vytroubil fanfáru pro vítěznou Miss Kozusánskou a pak byla maršparáda angorských králíků. Pak teprve veselice pro obecný lid. A všichni se veselili, jen jedna osoba ne, chudá Anče.
1: Všechnu dřinu odnese vždycky jenom panská děvečka. Ale já už to tak nenechám. Zatím poběžím, kdo tohle spískal. Pospíchám za ním do háju. Tam ho nejspíš najdu. Vzácnej kořínkáři.
2: Oh, bať, že kořínkáře najdeš nejspíš v háji. Moje pilinky se svolením samotného pána hor dávají hojivou moc těm, kdo potřebují pomoc. Co pak potrefilo panenku? Sedmikrásná voda nepřivábila ženicha? Panenka potřebuje kornout laskavce?
1: Právě, že sedmikrásná voda účinkovala až...
2: Až jak?
1: Až nepatřičně moc.
2: Jistě, že měla účinek. Vždyť jsem pro její výrobu přisypal do kádinky i pil zlatého kapradí. Holubým pírkem pilová zrnka stíral z květu o svatojánské půlnoci.
1: Milost pán to zkoušel na králíky. Máme 100 králíků angoráků a sánskou miskozu. Miskoza sežrala pelargonii v okně, mou svatební myrtu. V zahrádce spásla i koniklec a okousala stolistou růži. Nemeká mé, meká po zámecku mondie. A ti angoráci žerou jenom 4 lístky. Aby nevyhubli, než je jemnost pán z peněží na trhu, lezu kolenačky věteliště a hledám jim 4 lístky. Je tohleto život pro děvečku? Mám taky vařit, dojít krávy, prát, smejčit s koštětem a tak jsem nechala všecko stát a běžím za nima, moudrej kořínkáři, po pomoc. Neměli by ve svým zboží oubyťovou vodu. Myslím, aby toho kouzla ubejvalo.
2: No, jistě, že mám ve svém laboratorium i oubyťovou vodu. Putuju dost dlouho po uzonkém chodníčku mezi bolestí a nadějí v pomoc a pozbyl jsem kuráž říct tomu, kdo žádá o pomoc, že nemám. Jistě, že mám i oubyťovou vodu, která odebírá, co překáží. Mám oubyťovou vodu na bakule a spuchletiny a smáčím v ní obkladky na oteklé oudy. I měsíček nebeskej ji ode mě odebírá, když ho má ubejvat, aby si odpočinul od koukání na lidi a lidi od marných snů. Ale záležitost s mis kozou a plukem králíku angoráku patří spíš do účtování mezi Trautenbergem a Krakonošem. Začalo to přece šůviksem pro Krakonošovi 7mílové boty. No, tam by se měla obrátit o pomoc, děvenko.
1: Mankote, co všechno musí děvečka oběhat? A 7mílový šůvix nemá. Já se mám tejrat do hor za Krakonošem, když se všecko semlelo, protože se náš jemnost pán s Krakonošem trumfovali.
3: Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, šestek, vomastek, boty, co tady stojí, Žanče, jak 7 drahejch let? Kdo pak za tebe podojí mis kozu? A kdo natrhá 4 lístky pro angoráky, když si děvečka brouzdá po hájích?
1: Pán táto Krakonoši, já už si nevím jinou radu, než poprosit o déšť, abys měl 7 krásný kouzlo z naší kozy a králíků. Ať jsou zas obyčejný, jak byli. A měli by, prosím, pan táto Krakonoši poslat velikej šplách, protože májovej deštíček regiment králíků nevomije. Venkoncem z té války mezi pan tátou Krakonošem a naším trautenberským jemnostpánem jsem vyšla potrestaná jenom já. A to není spravedlivý.
2: Jenom, Tak je to s každou válkou mezi potentáty, děvče.
1: Ale nemuselo by to tak být, kdyby byli potentáti trošku soucitní.
3: Kozinkáři, zbylo-li ti něco sedmimílového šuviksu v pixle? Pomázni tím tulečky Aničce střevícem. Ať je doma dřív, než pootevřu šuple s deštěm a spustím na Trautenberg špláh.
1: Na 100 000krát děkuju, pan táto Krakonoši. Už běžím. Letím. Pondělí, úterý, středa, šestek, vomastek, boty, prr. Pane jo, tohle je. Kubo, hajnej, honem, pojďte sem. Pomozte králíky ven z králíkárny a kozu z chlívka ven taky, na déšť. Prší. Ne, počkat, Kubo, přines ze síně štandlík a necky. Ať se ta sedmikrásná voda nezmaří. Co oprší z králíku a kozy, to nachytám a omliju s tím jarmaru, truhlu i starý štáklový po babičce.
0: Inu, Anče je z rodu šetrných horských hospodyň. Nezmaří ani vodu. A stará jarmara i truhla tou vodou zkrásněly, jako by je vymaloval. I ta truhlička má na víku malovanou stolistou růži. A právě z ní jsem tu starou pohádku vybrala. Než se sluníčko rozehřeje naplno, poseďme ještě chvíli při teplé peci a poslechněme, jak si chtěl Trautenberg přičarovat bohatství.

0: Medí si takhle jednou Trautenberg po dobrém obědě, vykuřuje Viržínko a přijde mu podívat se oknem ven.
1: Anče?
2: Ráčej poroučet.
1: Tady koukám, že se zas nějaký ptačí darmožrout přitovarišil do našeho slepičího hejna. Ode dneška se bude slepicím sypat zrní namlad pod střechu a ne na dvůr, jo? Nebudeme sousedovi Krakonošovi krmit jeho ptačí čelátku.
2: Na moutě se slepicema zobe černý pták? Ale není to kos, ani vrána. Hřebínek má jako kohout, ale to není kohout. Vždyť kvočí jak slípka, když hledá kam sníst vejce. Až půjdou večer slepice na hřad, chytím ji a vrátím do Krakonoše.
1: Ne. Se slepicema se tu nazobala, tak snese vejce do naší kukaně.
0: Když šla ráno Anče prohlížet kukaně, leželo mezi bílými vajíčky vejce umouněné jako ocazí. Anče nad podivným vejcem mudrovala.
2: Vajíčko pěkný, veliký, jak málem husí, jenomže černý, jako by je podržel v ruce kominík. Rozklepnout je do těsta, kdo ví, jestli by nebyly nudle z takového vejcete, taky umouněný. Strýčku Hajne!
3: No?
2: Koukněte na tohleto vejce.
3: Která pak slípka snáší takhle vyvedený?
2: Zmizela. Nejspíš přelítla zpátky do Krakonošova. Vejce tu nechala v kukani.
3: Děvenko, tohleto vejce nebude od poctivýho ptáka. Žlůva snáší vejce kropenatý, ořešák zelený a dohněda frekatý, podobný na krkavce. Kde pak? Tohleto vejce se nepodobá na ptačí hnízdo v Krakonošově revíru. Ale třeba by věděl víc kuřínkář. Brousí po háji a zná všelijakou vzácnost i neplechu.
0: Když šla Anče do háje na klestí, vzala sebou do šátku to umouněné vejce. Věděla, kde najít kořínkáře. Právě sbíral po jaru plicník pro svou apatiku boží.
2: Moudrej kořínkáři, kdybyste se mi na tohleto vejce podíval, jdu za vaší moudrostí a zkušeností. Snesla to u nás jakási cizí černá slípka. Zmizela. A nechce to mezi svoje vajíčka ani kvočna, ani husa. Ta to vystrkala z hnízda ven?
4: Sám nevím, děvče milé. Ale zeptám se lesních ptáků, jestli by někdo z rodu pernatých přijal takové vejce do svého hnízda.
0: Wurzel Winzel zatočil holubým pírkem třikrát dokola. Slétly se divocí holuby, lesní hrdličky i kukačky a Wurzel Winzel chvíli naslouchal jejich vrkání a cukrování. Pak zakroužil sovým brkem a zeptal se nočních lovců.
4: Povím ti, děvče, co jsem se dozvěděl od ptáků. Ptáci, kteří vítají na oblohu sluníčko boží, černé vejce neznají. Ptáci, kteří krouží v nočních temnotách, vejce od černé slepice tulačky poznali. Nikdo z nich by je nepřijal do svého hnízda. Nevylíhne se obyčejné holátko či kuřátko, ale chramostejl.
2: Mankote! Inu, jsou všelijaký slípky. Chocholatý, kropenatý. My máme i slepice leghornky. Třeba jsou i slepice chramostejlky.
4: Vyřiď tomu, kdo tě za mnou poslal o radu tohle. Zakopejte chramostejlí vejce daleko od svého prahu pod zem a zatočte se sedmkrát dokola na podpatku, abyste zapomněli, kde jste tu neplechu zakopali.
0: Když Anče vyřídila Trautenberkovi radu moudrého kořínkáře, nešlo Trautenberkovi chramostejlí vejce z mysli.
1: Když kořínkář neví, tváří se, jako by s tím nechtěl nic mít. A jestli je v tom něco z černých čar a kouzel, měla by o tom vědět Ježíš Baba z Černý hůry.
0: Trautenberg se vypravil jakoby na obhlídku svého panství, ale doopravdy zamířil s černým vejcem v kapse do Černého lesa k ježibabí chalupě na Černou hůru.
5: Pěkně vítám vzácného pána. Kocoure, dej taky pozdravení. Suvo, ty taky.
1: Já potřebuju radu.
5: Ale vždyť vím. Kocour přinesl, co kocouři vymňoukali na kočičím sněmu. Jak si jemnost pán utejral nohy krstaho taškáře Wurzel Vincla. Mám na vašnostovi nohy pomoc, toť se ví. Až měsíček nebeskej začne couvat a na místo kulatej se ukáže srpeček rohatej, platí okoupat nohy v chlapici a říkat přitom: sviť měsíčku dvou rohej, ať mě nohy nebolej.
1: Já nedám na nějaký huhlání, já tohle to potřebuju vědět. Pozná tvá sova chramostejlý vejce?
5: Povídá tohleto. Slepice tulačka se zobne sem tam i semínko koukolu s pšenicí a leda s jakou jedovatou bobolí. Tohle vejce by nepřijal do hnízda nikdo z ptáků. Jen člověk, kterého posedla zvědavost, může svým teplem probudit život v chramostejlým vejci. Kdyby jemnost pán počkal, polistuju v černým receptáři. Písmeno Chramostejl, tu to máme. Stojí psáno muří nohou v knize Čar a kouzel. Kdo chce vysadit vejce od černé slepice, musí to vejce zahřívat 9 dní pod levou paži.
1: Pod levou?
5: Pod levou.
1: No to by šlo. Protože na práci rukou mám čelátku.
5: Ale má to podmínku. 9 dní se nepřevlékat, nemít ani nemodlit.
1: No, tak voják se v zákopech taky nepřevléká, že jo? A za kanonády rám, že modlitbu ani pámu nahoře neslyší.
5: A taky se nesmí po 9 dní promluvit slůvečko.
1: Jo? No, to už je horší. Kdo by komandoval chasu? Dával příkazy. To bych se musel ohlásit jako marot.
5: Když bude svrbět jazyk, je povoleno huhlat si za říkadlo. Nečesanej, nemitej, smolnou dratví zašitej, zavázanej černou nití, počítám si do 9. Kdyby to jemnostán zkusil huhlat, mohl by pak dál počítat, čeho je 1, co jsou 2, no a dál až do 9.
1: No tak to jo, počítat ještě dovedu. 1 je kolečko u trakaře, 2 jsou kolečka u káry.
5: U čísla 3 pozor.
1: Co?
5: Svatý 3 krále do toho nemíchat.
1: A to jo, tak 3 kola u vozu, když 4. upadlo. A 4 kola, když to 4. připili. A 5. kolo do trefy, i kdyby se některé zas pochroumalo. A 6 dní je robota.
5: 7. neděli taky nejmenovat, to je ten sváteční.
1: Aha. No, tak žaludská 7. u Mariáše. 8. rota kanonýrů byla u jičínskýho pluku. A 9 je kuželek.
5: V černé knize stojí psáno. 9. den, les chramostejle z vejcet ven.
1: Aha, jo. A teď bych rád věděl, jak ten chramostejl vypadá a co přinese užitku, když dá jeho líhnutí tolik starání.
5: Požehnaná i propadená lidská zvědavost. To ona žene lidi, aby se vrtali v podzemí až k permoníkům a hledali křídla, kudy vyletět nad mraky. Víc říct nemůžu, než že je marné vymlouvání, koho ta zvědavost posedne. Ale varuju jemnost pána. Za zvědavost se platí.
0: protože Trautenberga posedla zvědavost, ta družka lakoty, co se může vylíhnout z tak podivného vajíčka, nezakopal vejce pod zem, ani je nehodil se skály, ale vložil pod levou paži a zalezl s ním pod peřinu, aby bylo v teple.
2: Jemnost pán chytil průvan na tý pouti na Sněžku. Mám uvařit lipový té?
1: Jedno kolečko u Trakaře, dvě kolečka u Káry.
2: Co poudaj? Že by byl lepší plicník? A nebo tvaroh do tejla, jestli mají horkost?
1: Tři kola, čtvrtý upadlo, čtyři kola u vozu a pátý do trefy.
2: Co to melete jemnost, pane? Kubičku, jemnost pána chytá fantas. Hajnej, co no, si počneme?
3: No co, budeme dělat, co jsme dělali. My s Kubou půjdeme na dříví.
4: A Anče podojí v chlívě.
0: Tak přečkal Trautenberg v teple pod peřinou všech 9 dní. 9. dne to ve vejci luplo a černé kuře se vyhrabalo ven. Usedlo na pelest postele a děkovalo hospodáři.
6: Děkuju vám, hospodáři, komu sloužím, tam se daří. Já se umím odvděčit, budu pro vás chramostit.
2: Pro pána Jána, kuře se nám usadilo na posteli, jedeš, huš, huš.
1: Počkej, tohle kuře Anče opatrovat náležitě.
2: Nenechám kuře jemnost, pane, dělat do peřin nečistotu.
6: Nehudrujte na čelátku, co nazbírám ve volátku, složím u vás na hromádku. Nejsem vrána ani hejl, já jsem šotek chramostej.
1: Anče, Anče, tohle vzácné kuře nezavírat na noce slepicemi. Dostane ve storole vlastní bydýlko.
0: A měli pod střechou chramostejla. Nesedal v kurníku po slepičím zvyku. Když šli slepice spát, chramostejl ožíval a vzlétal. Za dne na svém bydýlku ve stodole dřímal a klímal, zavěšený hlavou dolů jako netopír. Se slunce západem vzlétal s nočními lovci, sovami a víry do temnot noci. S rozbřeskem se vracel s naplněným volátkem, co kde sezobal a nalovil a schramostil, skládal hospodáři ve stodole na mlatě.
2: Kubičku, podívej, zas přibylo přes noc ve stodole hromádka ovsa, hromádka žita a hromádka ječmene.
4: Jen jestli z tohohle obilí namele mlynář poctivou mouku.
2: Ptáku zatrachtilej, kde pak ty si nazobal přes noc tolik zrní?
6: Kikiriký kokodák, já jsem tuze mocný pták. Kikiriký ricipic, namelete mouky víc.
2: Ale jestli si to zrní nazobal na cizím?
6: V temné noci zboží zmizí. Teď je tvé, co bylo cizí. 9krát buď tomu rád, chramostejl pro tebe krat. Po práci mě nechte spát.
2: Ani ta neplecha nespí jak poctivý pták, zavěsí se dolů hlavou jak netopejr.
4: Třeba přespí zimu jako netopejři a bude od něj pokoj.
2: Ale co když ne? Co bude v zimě chramostit, když lidé sklidí z polí obilí? Kubičku, vždyť já ani na borůvky nešla na cizí mes a do Krakonošova na houby se chodilo jen s Krakonošovým dovolením. A co ti chudáci, kterým chramostejl ubírá z úrody, aby přidával na Trautenbergovo? Proč taky nenosí kamení, když toho se tady na poli rodí víc než zrní?
4: Co ty se trápíš, holka? Vždyť to jde na pánovo svědomí. On si tady pořídil toho ptáka.
2: Já se jen bojím, co bude chramostejl chramostit, až pole a bandořiště zasype sníh.
0: Když byly všude po vsi už brambory ve sklepě a jablka v komoře a polní úroda ve stodolách, šla se Anče podívat, jestli chramostejl za prvního sněhu usne spánkem netopíru.
2: Kubičku, hajnej! Jemnost, pane! Pojďte sem honem! Chramostejl spí zakuklenej do křídel, ale podívejte, pod bydýlkem mu svítí hromádka čehosi.
6: kikiriký kokodák, já jsem tuze pilný pták, snáším na tři hromady z hnízda stračí poklady.
2: Kdyby jen stračí, straka se bere sklíčko, střípek, ale tohleto, no Kubíčku, hajnej, jemnost pane, rádžej se podívat. I ty jedna neplecho, jaký pak tohleto jsou stračí poklady. Což pak by straka unesla v zobáku hodinky našeho pana starosty? Bať, že jsou to starostovy hodinky. Tenhle řetěz se mu klimbá na břiše, když kráčí v neděli do kostela.
7: Uvážeš šátek, vezmeš lepší zástěru a půjdeš je starostovi vrátit. Ale co je tohleto? Radši si podívat sám, jemnost pane.
3: Počkat, tohleto vypadá na nějaký tuze starodávný klíč. Jestli to nesebral ten ptačí daremník samotnému hraběti Harachovi od truhlice pokladů. Ale harachovský erb ten klíč nenese.
1: Chásko zvědavá, málem nepustí pána, aby se taky podíval. Okay. Aha. Na klíči pravda není erb. Ale je to stuze starodávný dílny. Spíš to udělal kdysi pradědek našeho kováře pro armaru po parabábě.
6: Ukradl jsem do zobáku, co nesvede nikdo z ptáků. Děkujte mi za dary, je to klíček z Jarmary, kde má pán hor, déšť a sníh uzamčeny v šuplících. Já jsem zamkl do basy krakonoši počasí.
2: Manko,
3: prach a prochy.
7: Vrom do škopku.
1: Morcet samec, no to je trefa do černýho. Anče, až půjdeš na obec vracet panu starostovi hodinky, vyřiď, ať mi pošle bubeníka. Dáme vybubnovat po všem v úkolí, že se od dnešního dne roku toho a toho přiděluje počasí na Trautenbergu. Tak, ať si lidi podají žádost. A hajnej s Kubou dojedou do Krakonošova pro tu jarmaru. Protože jen my, vrchnost pán Strautenbergu, máme od ní klíček.
0: A tak to vypadalo, že se na Trautenbergově dvorci zařídí úřad přes počasí. Hajný dostal příkaz připravit pero a papír, až se začne s lidem obecným úřadovat a zapisovat žádosti o příděl sluníčka či vláhy a vybírat poplatky. A Anče měla vydrbat podlahu pro úřední síň. Jenže Anče praštila hadrem, přehodila přes ramena šátek a v těch střevících, co měly ještě podmazány podrážky zbytkem sedmimílového šubiksu, ubíhala k černé hůře.
5: Pěkně vítám k nám, Anče. Kocoure, dej pozdravení. Souva taky. Však už jsem čekala, že se někdo z Trautenbergu objeví, až se ukáže, co je chravostel zač. Já jemnost pána varovala.
2: Což pak jemnost pán, ten si pomohl. Černýho ptáka si pochvaluje.
5: Panenko, štěstí má na rubové straně lidskou závist. To už si peklo vybírá takovou daň. Kde pak oupis na duši, to si dnes peklo nežádá. Semínko závisti přinese peklu sklizeň za sedmero hříchů. V slzavým oudolí platí. Poctivě vydělaný peníz si žádá pot a mozouly. Za lehko nabité bohatství se platí jinak. Lidi si závidí, prsknou i jedovatou slinou a užírají se navzájem ten, kdo má, i ten, kdo nemá. U větších pánů to splodí ještě větší patálie. Nechci vidět tu bouřku na horách, až se budou jemnost pán Trautenberg s Krakonošem přetahovat o klíček k jarmaře s počasím.
2: Proč jste jenom vážená, Ježibabo, dávala jemnost pánovi radu, jak chramostejla přičarovat?
5: Má živnost je Ježibabí živnost a chalupu mám na Trautenbergu. Berským zboží.
2: A nestojí náhodou ve vaší černé knize, jak chramostejla odčarovat?
5: I to tam stojí, psáno. Chramostejla se zbaví ten, kdo mu uloží ukrást něco, co se nedá schramostit na poli, v kapse, v měšci, v truhlici ani v komoře. Když chramostej nedokáže splnit přání svého pána, odletí chramostit jinam, je na to zaříkání. Kdo se chce zbejt chramostejla, postaví se pod vidýlko a řekne:
8: nesmíš lítat jenom tak, černou nocí černý pták.
5: My jsme teďka tvoji páni, musíš splnit naše přání. A teď už je to na vás, lidi, abyste si pomohli a vymysleli něco, co chramostejl splnit nedokáže. Protože Traudenbergovi už splnil přání přetrumfnout mocného krakonaše.
0: Anče si cestou k Traudenbergu opakovala, aby to nestratila z hlavy. My jsme, Ničko, tvoji páni, musíš splnit naše přání. Jenže co si přát, aby to byl větší úkol, než přinést krakonošu v klíček od jarmary s počasím.
2: Kubíčku, lidi se už houfujou jak před úřadem. Zašlapou vydervanou podlahu. Uvážou se na kdo ví co. Pomoz vymýšlet, co si mám přát. A rychle, než jemnost pán s hajným ty žádosti vyříděj.
7: A co by si přála, Ančátko rozmilý?
2: Víš, před pouděj jsem si přála, abys mi koupil srdce z perníku a s nápisem z lásky.
7: A já si přál od tebe hubičku za to srdce. Já o sladším zboží nevím.
2: Tak ho nem vymýšlej. Co si přát, než lidi obrátějí celý Traudenberg v dobejvanej hra?
7: A lidu pořád víc. Každej se žádostěj o počasí. Mordy, joune, teď bych potřeboval hůl našeho kaprála na vojně, aby se to nějak spořádalo.
2: Je mi ne hůl. Chramostejl ti nese hůl.
6: Já jsem tuze pilnej pták. Já nelítám jenom tak. Seš teď kaprál, jak jsi spřál, abys to tu spořádal.
7: Lidi, na můj rozkaz pozor, vlevo v bok, do kola dvora, levá, levá, levá, ke vratům přímo a ze vrat ven.
2: Zblásnil se z Kubo, což pak se takhle řve na lidi.
1: Co pak se to tady koná? Lidi, kam pak, kam pak?
2: Když on si, Kuba jemnost pane, přál kaprálskou hůl.
1: To je Kubovi podobné. Chudák si chce rád na kaprála. Když hůl, tak maršálskou.
6: Když maršálskou mají být, teď se bude teprv být.
1: Kaprále Kubo.
7: Rozkaz, pane maršále.
1: Sešikovat lidi v kumpánii a potáhneme na Krakonošovo zrekvírovat jarmaru na počasí.
2: Tak když si tu každý přeje, tak já taky. Král je víc než maršálek. Já chci královskou korunu.
6: Hned se chopím toho činu, jen si trochu odpočinu.
2: Kde pak? Ne. Přines hned královskou korunu. Protože maršálka zastaví jen královský příkaz.
7: Poslušně hlásím, pane maršále, že sem letí něco zářivýho. Usadilo se to na hlavě našeho Ančete.
2: Pane maršále, zastavuju válčení. Protože vojáci všechno jen rozbijou. Vědí spíže a komory. A kdo pak má po nich uklízet ten nepořádek sajrajt? A vy, kaprále, pospěšte napojit koně a dát jim obroku.
7: A co ty lidi na dvoře?
2: Lidi, ty vědí, co a jak. Pán Bůh ví, proč se zdravým rozumem neřídějí. Ty přece taky víš, že máš napojit koně.
7: Od královny to chci mít na papíře. A jsem zvědavej, jak si v tom králování dál povedeš.
2: Nejspíš budu mít v hlavě jako v oule. A ta koruna je na palici těžší než hernec povidel. Můj šátek byl lehčí. Přála bych si počínat tak, abych mohla mít klidný spaní.
7: Teď si na to káplá, královno, co si přát. Chramostejle, nesmíš lítat jenom tak, černou nocí černej pták. My jsme teďka tvoji páni, přineseš nám klidný spaní.
0: V tu ránu se Chramostejl zvedl, zamával křídly a už ho neviděli. Nejspíš se zase někde toulá, jak slepice Tulačka. Sem tam se zobne zrnko koukolu nebo jedovatou bobuli a hledá, kam by měl snést Chramostejlí vejce. A všechno se vrátilo ke svému pořádku. A Krakonoš má zase klíček k jarmaře na počasí.

0: tak už měli v Kocourkově všechno, totiž tento něco přece neměli. Stále ještě museli od obchodníků sousedního města kupovat sůl. Proč bychom nemohli mít svou vlastní sůl? Horlili páni radní. Nasejeme si ji, rozhodl starosta, a zítra se začne. Hned druhý den nakoupili trochu více soli a občan oblízal ji na sel 3 pytle do černých měkkých brást. Brzo po osetí spadl požehnaný májový deštíček. A hle, celé pole se již radostně zelenalo, samé mladé kopřivy, první sůl. Nikdo z diváků se neodvážil hlasitě promluvit, jen tiše pohlíželi na mladé kopřivy. Teprve doma se rozpovídali o tom, jak sůl nádherně prospívá, a ukazovali rukou, že už je takhle vysoká. Když kopřivy pěkně vyrostly, rozhodl se starosta, že jako první osoba v obci sůl úředně ochutná. Protože uprostřed pole byly kopřivy největší, bude nejlépe ochutnat je odtamtud. Už chtěl jít, ale v tom ho naštěstí zadržel radní Semtele. Pozor, pane starosto, tak to nejde, mohl byste sůl pošlapat. Hned vzali starostu 4 silní mužové na žebřík napříč a nesli ho opatrně doprostřed pole. Starosta v rukavičkách, aby sůl co nejméně poškodil, utrhl jemňonce jeden lístek a labužnicky jej položil na jazyk. No, popálil se, jak se patří. Báječná, výborná je ta sůl, sousedé. Pálí sice ještě trochu, ale to proto, že je ještě mladá. Musíme ji nechat dorůst. Kocourkovští však s tím nebyli spokojeni. Záviděli starostovi. A tak, jak se setnělo, plížili se k poli. Každý si natrhal kopřiv a nacpal si do úst, co mohl. Ale neptejte se, jak se každý popálil. Ruce měli samý puchýř a 3 dny nemohl nikdo mluvit. Ale každý dělal, jako by mu to Bůh ví, jak chutnalo, a poslal tam dalšího. Na pole chodili také kocourkovské ženy. Ty poznali, že překrásné kopřivy, které rostou na poli, prospívají náramně jejich housatům. Proto chodili v noci na pole se srpem a nosili plné nůše kopřiv domů. Strážník, který musel hlídat všechno, uviděl, že soli ubývá, a šel ohlásit starostovi, že jim někdo chodí na sůl. A to se na to podíváme. Kdo se to opovážil, rozkřikl se starosta. Došlápneme si tam prach milionského darebáka, chytíme a po šertech vyplatíme, přidal se Hrom do toho. Vezměte si důkladnou hůl a vyrazíme. Ozbrojili se holemi a v noci při měsíčku vyrazili. Na poli už bylo opravdu málo kopřiv, všude prázdná, vyžatá místa, a najednou se v měsíčním svitu zablískal srp. To je on, to je zloděj, který nám krade sůl, zašeptal starosta. Opatrně k němu a přetáhneme ho, jak můžeme, velel a plížil se se strážníkem k srpu. Strážníkovi se sice srdce strachem třáslo, ale před starostou couvnout nemohl. Sebral všechnu svou odvahu, rozpřáhl se holí a přišil srpu takovou ránu, že srp vyskočil do vzduchu a zabodl se starostovi do zad. Utíkejme rychle domů, vykřikl ducha přítomně starosta. Já ho držím! A dal se do divokého útěku v naději, že ho zloděj pustí. Srp po několika starostových skocích sklouzl z kabátu, do kterého se zabodl, na zem. Zbabělec, liboval si starosta. Utekl, ale já bych mu byl dal, kdybychom ho byli přivedli. Potom se už nechtěl na pole podívat nikdo, ani starosta, ani strážník. Ovšem velkým škůdcem kocourkovských polí je vrána. Hej, kocourkovští, na vrány půjdeme. Kdo onoho památného dne zatoužil polovu, vypravil se. Aby se mohlo pohodlně vylézt do vrcholku stromů, vzali sebou dlouhé žebříky. Pokud se šlo po polích, šlo se jim hezky, ale svízel nastala, když přišli k lesu. Všichni totiž nesli žebříky napříč a teď ne a ne projít mezi stromy. Žebřík napříč byl dlouhý a stromy blízko sebe. Co dělat? Fratiku, Utíkej domů pro pilu. Tady vadí kousek žebříku. S ostatním projdeme. František přinesl pilu, uřízli na jedné straně kousek žebříku a mohli projít několik kroků dopředu. Jenže o kousek dál byl les už zase hustší. Tak zase kousek uřízli a čím byl les hustší, tím častěji řezali, až měli žebřík ne více než půl druhého kroku dlouhý.
1: Sousede, tento, mně se zdá, že jsme to nesli špatně, podrbal se na hlavě Játovým. Vrátíme se domů, doneseme nový žebřík a ten zkusíme nést špičkou napřed.
0: Vrátili se domů a hle, po delších pokusech se jim podařilo žebřík špičkou napřed donést až k prvnímu stromu s vraními hnízdy. Hned žebřík vstyčili. Stál krásně, jen nahoře se ho asi na tři lokte nedostávalo.
1: To se spraví, sousede, buďte bez starosti, ujistil je občan Vymňouk. Ještě, že jsme si tu nechali pilu.
0: A bez dlouhého rozmýšlení uřezal dole čtyři lokte žebříku a lezl je nastavit nahoru. Stala se však asi nějaká chyba. Ty tři lokte zase nahoře chyběly. Občan Vymňouk to chtěl spravit, uřezal ze spodu 8 loktů a nahoře přivázal, jenže žebřík byl zase krátký. Ještě několikrát tedy řezal tak dlouho, až se jim nakonec žebřík docela rozsypal. Ale starosta jako vždycky si věděl rady. Postavil nejsilnějšího kocourkovského dolů ke stromu a ostatním poručil lézt na něj. A když se tak postavil jeden druhému na ramena, udělali ze sebe nádherný žebřík a brzo starosta jako poslední z nich vylezl až nahoru ke hnízdu.
2: Už je vidím, zvolal, když spatřil vraní mláďata.
1: Ukažte! Nedovedl se ten nejspodnější udržet zvědavostí a odskočil od stromu a prásk. Sesypali se všichni, kteří na něm stáli na zem, jen starosta visel na vysoké větvi a mrskal nohama. Pomozte mi dolů, křičel a držel se vší silou větve, aby nespadl. No, jak mu pomoci? Sousede, rychle bydla, zavelel první radní Semtele. A sám hned začal bydlem tlouci starostu přes prsty. Ostatní také a tloukli tak dlouho, až se starosta konečně pustil a spadl. Naštěstí se nikomu nic nestalo a protože zatím zvonili k večeři, rozběhli se všichni raději domů.

Koza na silnici. Koza se chvíli pásla v silničním příkopě. Bylo tam všelijaké lupení, různých chutí a vůní. Koza si jednou ukousla, druhé vyprskla a k třetímu jen čichala. Po silnici přejel vůz s jetelem. Několik stonků vypadlo na zem. Koza zahlédla červené hlavičky, které padaly doprostřed silnice, a utíkala je slupnout. Byl jich tam celý chomáč. Chutnali jako med. Náhle se za jejím zadkem ozvalo houkání. Znamenalo to, že má utéci. Ale koza si postavila hlavu. Co je jí po nějakém autu? Ať si jede jinudy. Ona stojí na silnici a nehne se. Auto se zastavilo a v jeho dvířkách se objevil starší muž v nažehlených šatech. Otevřela se dvířka i na druhé straně a z auta vyšla žena. Její šaty měly na sobě plno květů a lehce vlály. Co se děje? Řekl muž. Koza, musíš jí zahnat, poroučela žena. Muž roztáhl ruce, přiblížil se ke koze a říkal kšt, kšt, kšt, kšela žena. Muž roztáhl ruce, přiblížil se ke koze a říkal kšt, kšt, kšt. Koza se na něj podívala, ale pak obrátila

0: Nemáme čas tady stát. Koza, odpovídal nažehlený muž. Je tady koza a nechce jít pryč? Mladíci slezli a šli se na kozu podívat. Hned ji poznali, vždyť to přece byla koza dědečka Janoucha. Věděli o ní, že je to koza umíněná a že po zlém se s ní nic nesvede. Jeden z nich doběhl do vepřína a řekl dědečkovi, že koza stojí na silnici a nechce se hnout. A to si nevíte rady? Divil se dědeček. Já tam pošlu Honzíka a uvidíte, že koza půjde sama. Tak já jdu, zdvihl hlavu Honzík. Pomáhal právě dědečkovi míchat pití pro malá čuňátka. Víš, co si máš sebou vzít? Zeptal se dědeček. Vím, odpověděl Honzík a šel. Na dvoře si na akátovém křoví ulomil větvičku a utíkal na náves. Všichni se divili, že pro kozu jde takový malý klouček, ale divili se za chvilku ještě víc. Honzík natáhl ruku s akátovou větvičkou ke kozímu nosu. Koza v tom okamžiku zapomněla, že si umíněla stát uprostřed silnice a šla za větvičkou. Ukousla několik lístků a pospíchala za dalšími. Chutnali jí náramně, sládli na jazyku a rozpouštěli se skoro sami. Tak se stalo, že silnice byla v malé chvilce volná a lidé mohli pokračovat v cestě. Nažehlený muž a paní s vlajícími šaty nasedli do auta a hned se rozjeli. Také oba mládenci se vrátili na traktor a za chvíli bylo na návsi opět prázdno. Než došel Honzík s kozou k vratům, byla akátová větvička v kozím žaludku. Ale koza neměla dost. Chtěla ještě jednu. Postavila se před Honzíka a začala mu strkat nos do kapsy. Kozo, co chceš? Křičel Honzík. Ale koza jako když neslyší. Objela Honzíka a čichala mu do druhé kapsy. Byla to koza chytrá jako čert. Já nejsem akát, mě v kapsách větvičky nerostou, vysvětloval Honzík. Koza to už věděla a běžela radši dovnitř. Na dvoře vepřína domlouval dědeček koze, co to provedla. Koza předtím stála se svěšenou hlavou a poslouchala. Zdálo se, že už bude vždycky hodná. Ale vepřík princ všechno pokazil. Běhal kolem dědečkových nohou a to neměl dělat. Koze to bylo protivné. Trochu mu taky záviděla, že se pořád točí kolem dědečka. Rozehnala se a chtěla ho nabrat na rohy. Princ zařičel a schoval se za Honzíka. Taková ty jsi, rozlobil se dědeček. Já ti domlouvám a ty začínáš znova? Jdi pod kůlnu, já ti dám. Koza svěsila hlavu a poslušně šla pod kůlnu. Dědeček hrozil, ale nic koze neudělal. Jen ji pod kůlnou znovu uvázal. Když šli zpátky, řekl Honzík s nadšením. Dědečku, až vyrostu, budu krmit vepře. A budu mít taky kozu a prince. S nimi je taková legrace.
1: Ani si neumíte představit, co má zima práce. Když přijde její čas, má tolik starostí, povinností a zodpovědnosti, až jí z toho někdy jde hlava kolem. Tak například musí zmrazit zem. Ono se to lehce řekne, ale není to jen tak. Zima dobře ví, že země musí být promrzlá akorát, ani moc, ani málo. Tak, aby kořínky věděly, že je doba odpočinku a nehnali rostliny jako splašené do pupenců. Ale zase ne tolik, aby ty křehké kořínky zmrzly v zemi na padrť. Nebo rybníky. Zmrazit rybníky také není žádná legrace. Řeknete si, led jako trám a basta. Napadne vás ale, že pod tím ledem musí žít a také dýchat ryby? Kapři, líni, cejni i malí karásci? I na to musí zima pamatovat. Nechat tuhle v ledu škvírku a tamhle zase skulinku, aby se všichni

0: Ti šupináči mohli občas zhluboka nadýchnout. Zkrátka, zima má starostí nad hlavu a sama by všechnu tu práci nezastala ani za nic. Naštěstí má ale k ruce pomocníky, mrazíky. Tihle mrazíci jsou moc šikovní hoši, chlapíci ostří jako břitva a do práce jako draci. Nic jim neujde, ani jednu nezamrzlou kalužinku nepřehlédnou. Když se toho roku ujala zima vlády nad zemí, všechno se zdálo jít podle starých pořádků. Mrazíci se nahrnuli do kanceláře paní zimy a pěkně se vyrovnali do řady od toho největšího habána až po toho nejmenšího utřinosa. Podupávali svými mrazovkami, kam dýchli, tam to praštělo ledem. Zima začala úřadovat. Podle abecedního seznamu si volala mrazíky ke svému psacímu stolu a rozdělovala práci. Ty půjdeš tam a ty zase semhle. Když v tom se celá ta pěkně vyrovnaná řádka mrazíků zavlnila, jak se někdo snaží horem pádem dostat ku předu. U psacího stolu paní zimy se objevil mrazík, ale ne... Tohle přece nemůže být mrazík. Žádné svaly, tělo jako vrbový proutek, u všech všudy odkdy pak chodí kluci mrazíci v plizované ledové sukýnce. Co pak ty si zač? Zeptala se zima a nasadila si na nos ledové brýle, aby si lépe prohlédla podivné stvořeníčko s velikou jinovatkovou mašlí ve vlasech. Mrazilka, jméno mé? Udělala ta ledová panenka půvabné pukrlátko. Špičatým kramflíčkem přitom škrtla o led, až zajskřilo. Mrazilka? Neznám. A vůbec, slečno, máme moc práce. Na zdržování sis nevybrala správný čas, zamračila se zima. Slečna Mrazilka však měla pro strach uděláno. Hned tu bylo ještě jedno pukrlátko i s úsměvem. Ale právě kvůli tomu jsem přece tady. Abych ti pomohla? Nebo snad mou pomoc nepotřebuješ? No, ošila se zima, která si při nejlepší vůli neuměla představit, jak by jí tahle ledová cácorka mohla pomoci. No, kdo má chuť pomáhat, toho neodmítnu. Co vlastně umíš?
1: Já... Trošku se zarazila Mrazilka, ale hned pokračovala. Já mám totiž takový nápad. Je to nápad za všechny peníze, to budeš koukat. Začalo to tím, že jsem jednou poslouchala, co se o tobě dole na zemi říká. Jsi prý studená a taky někdy moc mírná, ale jindy zas krutá a taky zlá a nelítostná. No, tohle všechno se o tobě říká, jen si představ. Nenašel se ale ani jeden člověk, který by řekl, že jsi k tomu všemu taky krásná. Koukáš, co? Já dobře vím, že tě to mrzí, seš přece ženská jako já, zamrkala Mrazilka na skoprnělou zimu čtverácky jedním okem. Ale nic si z toho nedělej. S mojí pomocí budou o tvé kráse skládat básníci verše. Pojď se vsadit.
0: Zima nemohla nad troufalostí Mrazilky popadnout dech. A už vůbec neměla chuť uzavírat nějaké sázky. Vždyť ona je ta svečinka řádně drzá. Co si to vůbec dovoluje? Zima byla přece odjakživa jenom zlá, studená a krutá. Kdo se prosí o nějakou krásu? Co pak zima potřebuje, aby se o ní říkalo, že je krásná? To tedy nepotřebuje. Prý, aby říkali, zima je krásná, zima... Zima je krásná, zopakovala si zima v duchu ještě jednou tu nesmyslnou větu a najednou se jí to, k vlastnímu překvapení, začalo líbit. A proč by vlastně lidé nemohli říkat, že je zima krásná? Proč pak ne? Na krásu má právo každý, proč by tedy ne mocná paní zima? Zima se ohlédla, co na tom mrazíci. Ti se samozřejmě hned začali ušklíbat, pohyhňávat a jeden si dokonce zaťukal na čelo.
2: Dobře ti, zimo, radím. Neposlouchej tu bláznivou slečinku.
1: šeptl Mrazík, to stál nejblíž Zimě do ucha.
0: I kuš! Zbytečné řeči. Mně nemusí nikdo radit. Vím sama nejlíp, co a jak. Jestli se nepletu, každý z vás už práci dostal, tak už neokounějte a jděte si po svých a nezapomeňte, že vás večer překontroluji.
1: Utrhla se Zima. Mrazíci sklopili hlavy a s mrzutým brumláním odešli po své práci. Slečna Mrazilka osaměla s paní Zimou.
0: Rozhodla jsem se, že to s tebou zkusím, řekla Zima.
1: A Mrazilka se radostí až zatetelila.
2: Jej, to je dobře. Vidím, že jsi moudrá. Tak já bych ti třeba vysvětlila ten svůj nápad.
1: Spustila Mrazilka, ale Zima ji zarazila. Jak správně říkáš, jsem moudrá.
0: A protože jsem moudrá, tak si tě nejdřív vyzkouším. Nejdřív musíš složit zkoušku, potom uvidíme.
1: A co bych jako... Lekla se Mrazilka, která popravdě řečeno neměla o zimní práci ani potuchy. Měla jen hlavu plnou, ale plničkou nápadů.
0: Klouzačky, řekla Zima.
2: Klouzačky? Jaké klouzačky?
1: Nechápala Mrazilka.
0: Budeš mrazit klouzačky. Když dokážeš do večera udělat pro všechny děti na zemi klouzačky, vezmu tě do služby. Ale to ti povídám, zahrozila Zima svým kostnatým prstem. Ať je každá klouzačka jako pravítko.
2: Jako pravítko? Podivila se Mrazilka, ale v tom už jí v očích zablízklo šibalské světýlko. Docela takové. Jako by se jí v hlavě vylíhl z brusu nový nápad.
3: Ale zajisté, každá klouzačka bude jako pravítko,
1: zavískla Mrazilka a vylétla ze zimní kanceláře tak nakvap, že se paní Zimě průvanem rozlétly všechny účty a důležité listiny.
2: No, a my teď dáme Mrazilce čas, aby splnila svůj první úkol.
1: O tom, jak si s klouzačkami poradila, si povíme až zítra. Dobrou noc.
4: Sedmero krkavců. Matka pekla chléb a přislíbila svým sedmi synům, že udělá každému po bochníčku, budou-li tiší. Chlapci umlkli na chvíli jako pěny, ale bochníčky za tu chvíli upečeny býti nemohly a chlapcům trpělivost brzy přešla. Začali matku zase hněvat, neustále za sukně jí tahat a křičet, kdy budou bochníčky hotovy. Dlouho to matka snášela, ale konečně jí trpělivost přešla. Hněvivě na ně vzkřikla. I bodejš jste se všichni skrkavčili. Sotva ta nešťastná slova dopověděla, proměnili se její synáčkové v sedmero krkavců, pohlédli smutně na matku, zatřepali křídly, vznesli se do povětří a než se uleknutá máti vzpamatovala, zmizeli jí z očí. Jak si vlasy z hlavy trhala, jak naříkala a bědovala, ale již bylo vše darmo, děti byly ty tam. A což teprv, když se otec vrátil a kadeřavý Jaroslávek mu naproti nepřišel, ani žádný ze sedmi synů ho nepřivítal, tu teprv naříkal a div si nezoufal, když se o jejich nešťastném osudu dověděl. Manželku nekáral, vida, že těžce hoře své nese, neboť jí velice miloval a proto raději bolest svou v srdci ukrýval. Počase se matčin zármutek stišil, když se pán Bůh nad ní smiloval a pro potěšení dceruškou jí obdařil, již ona si dávno místo některého chlapce přála. Bohdanka bylo děťátko rozmilé a čím více rostla, tím spanilejší byla a tím více radosti rodičům působila, jako by věděla, že má mnoho co vynahrazovat. Jedenkrát, Když byla již trochu odrostla, stála v komoře u truhly, v níž matka cosi hledala a tu spatřila vespod malé kazajky a košile pro chlapce. Ale matinko, čí jsou ty kazajky a košile? Ptala se zvědavě matky. O, neptej se mě, dítě milé, odpověděla matka a hned jí horké slzy polily. Bohdanka, vidouc matku plakat, nechtěla se více tázat, ale přece jí to neustále v mysli vězelo, čí to asi kazajky jsou a proč při pohledu na ně máti plakala. I ptala se otce, ale ten začal také slzet a Bohdanka se opět nic nedověděla. I napadlo jí, neměla-li bratry. Ale bylo jí divno, proč je rodiče zapírají a jestli umřeli anebo někde v cizině jsou, proč žádný o nich nemluví. V domě byla mezi čelátkou stará děvečka jménem Dorota, která již mnohá léta u nich sloužila a tak říkajíc k rodině patřila. Té se konečně Bohdanka ptala, čí to jsou kazajky a košile, co v truhle leží, a nad nimiž matka plakala. Dlouho jí to nechtěla Dorota povědět, až jejím lichocením a prosbami pohnuta déle vzdorovat nemohla a děvčeti o ztrátě 7 bratrů pověděla. O, jak se Bohdanka nad nešťastným osudem svých bratrů zarmoutila. Povídej mi, Dorotko, ptala se děvečky. Povídej, jak moji bratříčkové vyhlíželi. Dorotka začala chlapce popisovat od hlavy k patě. Vypravovala, co který rád dělal a jedl, který byl dobrý a který lepší. O, jak bych svoje bratry byla milovala, vzdychlo děvče, když Dorotka svou chvaloreč dokončila a na chvíli se zamyslila. Najednou ale kadeřavou hlavinku vstyčila a ptala se. Ale Dorotko, kam pak moji bratři ulítli, což jsou na věky ztraceni? Ztraceni? To snad ne. Ale kdož ví, na kterém místě jsou zakleti? Pochybuji, že by se kdo odvážil po světě je hledat. Kdybych já byla jen tak velká a silná, jako jste vy, já bych je hledala tak dlouho, až bych je našla. Milá panenko, svět je velikánský. Vy byste se v něm ztratila jako zrnko máku na širé pláni. To je bláhová myšlenka, vymlouvala stará děvečka Bohdančinu řeč. Ale to zmužilé děvče myšlenku neopustilo. Kudy chodila, tudy myslila na úbohé bratry. Myslela na žal svých rodičů, které často potají plakat vídala, a den ode dne byl úmysl její pevnější vydati se na cestu, až jen síly nabude. Rok po roce plynul a Bohdanka vyrostla jako jedle. Tělo její bylo jako ulité a tvář krásná. Krásnější byla však její čistá, ctnostná duše. Po celý ten čas nezapomněla ani okamžení na své předsevzetí a když počítala 18 let, umínila si, že tu pouť nastoupí. Jednalo se tu jenom o to, co tomu rodiče řeknou a zdali milované dítě do světa pustí. Bohdanka měla ale pevnou vůli na rodičích svolení vyprositi. Jedenkrát seděli otec a matka vedle sebe a oba vzpomenuvše na své syny zaslzeli. Tu přistoupila Bohdanka k nim a vzala je za ruce řkouc. Mamičko, tatíčku, neskrývejte přede mnou slzy. Já vím již, co vás trápí a chci vám pomoci. Ty, že víš, co nás trápí a že nám chceš pomoci, to není možná, zvolali oba najednou. O, je to možná. Já vám jistě pomohu, jen když svolíte, oč budu žádat. Kdo ti to pověděl? Jak nám chceš pomoci? Co žádáš? Tázali se kvapně. Mně se zdálo již po 3 noci, že přilítl k mému loži malý krkavec a takto ke mně pravil. Nemeškej, Bohdanko, a vydej se na cestu. Já jsem jeden z tvých 7 bratrů. V krkavce zakletých my na tebe čekáme, abys nás vysvobodila. Řekni to rodičům a vydej se na cestu. My tě povedem a chránit budeme, kamkoliv se obrátíš. Tak mi po 3 noci ten krkavec povídal. A já nyní vím, že jsem měla 7 bratrů, pro které vy želíte a jež vám já zase přivedu, když mi požehnání na cestu dáte a mne od sebe pustíte. Dokončila Bohdanka, která si byla sen, jenom vymyslila, aby snáze svolení od rodičů obdržela. Dítě, dítě, také tebe máme želet. Máme ještě poslední radost ztratit. Ne, ne, ty nás nesmíš opustit. Naříkali ubozí, lekajíce se slov dceřiných. Mám tedy nechat bratry zahynout, kteří jen ve mne svou naději skládají? Nechte mě jít a nemějte starosti, že v širém světě zahynu. Láska mě povede a ostříhá na všech cestách mých. Jaká to bude radost, až vám bratry přivedu a zdráva do vašeho náručí se vrátím. Tak a ještě mnohem úsilněji prosila a dotírala na rodiče Bohdanka, až konečně svolili, ačkoliv s hořkými slzami a těžkým srdcem. Nyní si uchystala Bohdanka pocestní šat a za několik dní byla na cestu připravena. Když se s rodiči loučila, dala jí matka prsten z ruky a řekla: po tomto prstenu tě moji starší synové poznají. To byla jejich nejmilejší hračka, když jsem je na klíně držívala. S bolestí požehnali rodiče své jediné drahé dítě a s těžkým srdcem se Bohdanka s nimi rozloučila, než úmysl její ani na okamžení neochabl. Odhodlaně pustila se do dalekého světa bez průvodce, bez ochránce. Jen čistá láska sesterská bděla nad ní a nedala jí klesnouti. Dlouho chodila, aniž se byla co o bratřích dověděla. Jedenkrát přišla do velkého lesa a bloudíc drahný čas po něm našla chaloupku, do níž vešla. Bylo tu chladno a libo, ale ticho a pusto. Bohdanka sedla a čekala, kdo přijde. Najednou se dveře otevřely a do nich vkročil se šumotem divoký mládenec. Co tu hledáš, kdo jsi? Ptal se a dech jeho ji silně ovanul. Nehněvej se, pane. Já hledám svých 7 bratrů. Dnes jsem v tomto lese zabloudila a do chaloupky vaší vkročila. Nech mě zde odpočinout. Já jsem vítr a každého, kdo mi v cestu přijde, roztrhám. Ale že jsi umdlená, popřeji ti odpočinutí. Bohdanka si zase usedla a myslela, když je mládenec vítr, že by snad o bratřích vědět mohl, a umínila si zeptat se ho na ně. Pane, začala po chvilce, již dlouhý čas tomu, co chodím po světě a hledám svých 7 bratrů, kteří jsou v krkavce zakleti. Nemáš zdání, kde by se nacházeli? Nemohu ti o nich povědět, ale můj bratr Měsíc, ten by měl vědět, kde jsou. Že jsi tak hodná, chci tě k němu donést. Bohdanka byla s navržením spokojena a divoký mládenec vzal ji do náručí. Jakoby prsa jeho byla naplněna vonným kvítím, tak libě vanul dech jeho. Měsíc byl bledý mládenec se stříbrnými vlasy. A co u mne pohledáváš? Ptal se Bohdanky, když jí k němu vítr donesl. Pane, hledám 7 bratrů v krkavce zakletých. Bratr tvůj povídal mi, že bys o nich věděti měl. Prosím tedy, abys mi pověděl, kde jsou. No, rád bych ti pověděl, kde se nacházejí, ale nevím o nich nic. Bratr můj slunce, ten ti dá nejistější zprávu. Chceš-li, donesu tě k němu. Jakž by nebyla Bohdanka chtěla, s radostí svěřila se stříbrovlasému mládenci a ten ji donesl k slunci bratru svému. Slunce byl mládenec zlatovlasý, krásných tváří. Když mu Bohdanka žádost přednesla, odpověděl: vím, kde jsou tvoji bratři a chci tě k ním donésti. Dříve si však odpočiň a posilni se večeří. Na ta slova musela se Bohdanka posadit a povečeřet. Bylo to kuřátko, co k večeři dostala. Když se najedla, promluvil bratr slunce: panenko, kostičky nenech ležet, seber je a vezmi sebou, budou ti k dobrému. Bohdanka uposlechla a kostičky do zástěry svázala. Ještě si trochu odpočinula, a když noc přecházela, přijel slunce se zlatým vozem, Bohdanka sedla do něho a již jela přes hory a doly. Kolik hodin jízda trvala, než se ocitli v tmavém údolí, kolkolem vysokými skalami obklopeném, bylo by těžko vypočíst. Tam jí zlatovlasý mládenec z vozu sesadil, řka: nyní si pomoz sama, a zmizel. Bohdanka se ohlédla kolem sebe a vidouc ty vysoké skály a to prázdné údolí, nevěděla, kde má bratry hledat. Snad jsou na některé skále, pravila sama k sobě, ale jak tam, nebohá vylezu. I chodila od jedné k druhé, až se u té zastavila, která se nejpřístupnější býti zdála. Aby mohla snáze lézti, vykasala sukně, ale v tom jí ze zástěrky kostičky vypadly. Ale jaký to div! Z kostiček udělal se žebřík, dosahující až na vrchol skály. Hbitě začala Bohdanka po příčkách lézti, až se šťastně na poslední dostala a v jeskyni se octla, kde hned na první pohled viděla, že obydlí bratrů našla. Stálo tam 7 postelí, uprostřed stůl a na něm bylo pro 7 osob prostřeno. Krmí tu bylo dost a oheň nebyl ještě vyhasnul. Honem tedy vybrala Bohdanka, co potřebovala, a začala strojit 7 jídel pro každého bratra jiné. Hotova s vařením postavila jídla na stůl, svlekla prsten matčin z prstu a položila jej pod talíř, který byl na prvním místě, neboť se domnívala, že tam jistě nejstarší bratr sedět bude. Potom všechno urovnala, skrčila se za jednu postel a čekala, až bratři přijdou. Netrvalo to dlouho a bratři krkavci přišli z lovu domů. Co to? Zvolal první. Jídla na stole, kdo je připravil? A pohleďte pak, bratři, ta jídla jsou jako schválně pro nás připravena. Každý má, co nejraději jídá, zvolal druhý. Bratři, tu je matčin prsten. Musí tu někdo z domu být, vzkřikl radostně nejstarší, když přiklopený talíř pozdvihnuv prsten našel. Tedy hledejme po jeskyni, navrhl Jaroslávek. Všichni se na ta slova obrátili a hledali. Tu za sebou Bohdanku spatřili. Kdo jsi? Ptali se jedním hlasem. Vaše sestra, Bohdanka, nesu vám pozdravení od matky a od otce. Abyste mi ale uvěřili, dala mi matka svůj prsten. My ti věříme, že jsi naše sestra, kdož jiný by se k nám odvážil, zvolali bratři. Hned jí udělali místo u stolu a když mezi nimi seděla, musela vypravovat, co se doma od jejich zmizení stalo, což ona mile ráda učinila. Po ukončení svých zpráv ptala se bratrů, jak by možná bylo, aby je vysvobodila. To je těžká úloha, ať se ti bude lehkou zdát, povídal nejstarší z nich. Chceš-li nás, milá sestro, vysvobodit, musíš nám ušít každému po košili. Musíš však len sama zasít, vyplet, vytrhat, připravit i sepříst, předivo sama utkat, plátno vybílit a košile z něho ušít. Při tom všem nesmíš ale slova promluvit, ať se s tebou cokoliv děje. Troufáš-li si to provést, vysvobodíš nás. To není tak těžká věc. Všecky ty práce já dobře umím a mlčet mi nebude zatěžko, když vím, že vás tím vysvobodím, odpověděla dobrá sestra. Za ta slova bratři divý ruce nezulíbali. Po večeři udělali jí lože a ona brzy usnula. Ráno po snídání dal jí bratr skřínku se semenem a řekl, nyní musíš od nás pryč, milá sestro, chceš-li nás vysvobodit. Vezmi to semeno, pojď s námi a my ti místo k setí vykážeme. Bohdanka byla svolna učinit, jak bratr pravil, vzala skřínku do ruky a kráčela za ním. Když přišli do pěkného údolí, vykázali jí bratři pole k setí lnu a vydutou vrbu k obývání. Potom se s ní smutně rozloučili a odešli do své jeskyně. Bohdanka pak i hned pole připravila a semínko zasila. Mezitím, co semeno vzcházelo a len povyrůstal, měla ovšem trochu dlouhou chvíli, ale ona chodila po údolí a po lese anebo krášlila své obydlí vydutou vrbu. O pokrmy starat se nemusela, neboť pokaždé včas měla snídání, oběd i večeři ve vrbě a ač věděla, že jí to bratři nosí, přece žádného neviděla. Brzy byl len tak daleko vzrostl, že jej musela Bohdanka plet. A tu bylo na čas dost práce. Od pletí až k trhání lnu opět doba uplynula a již měla čáku, že dlouhou chvíli mít nebude. Ona pilně prostírala len na rosu, obracela jej a když byl odhrnut, sklepán a zvochlován, byl měkký jako hedvábí. Nářadí k tomu, jakož i vřeteno a přeslici s kuželem, našla ve vrbě. Nyní měla již všecek len ve svazcích a mohla začít příst. Sedla tedy k přeslici a již se vřeténko točilo jako čamrda. Vzpomněla si přitom na své rodiče, jak sedávala s matkou a Dorotkou při přeslicích a otec jak všelico zpovídal a nebo čítal. Teď budou sedat sami, myslela si v duchu, a budou na mne vzpomínat, kde asi jsem a jestli mě do smrti uvidí. Ráda bych byla, kdyby do zítří úkol můj hotov byl, ale to není možná. Však uplyne čas, co nevidět, a Pán Bůh nedopustí, aby se nás rodiče nedočkali. Přitom utřela slzy, které jí byly do očí vstoupily zástěrou, a když ji zase spustila, viděla před sebou psa, který okolo ní čuchal a do štěkání se dal. I vystoupila z vrby a koukala, je-li kdo na blízku, komu by pes ten náležel, a tu viděla zdaleka kočár přijíždět. I schovala se do vrby a začala psa odhánět, ale ten pryč jít nechtěl a neustále štěkal. V kočáře seděl mladý pán, který se z cesty do svého zámku vracel a do toho údolí zabloudil. Slyše psa štěkat, poslal kočího, aby se podíval, co to znamená. Kočí šel a když Bohdanku ve vrbě sedět a přísti viděl, ptal se jí, kdo je a proč v té vrbě sedí. Ale Bohdanka zavrtěla hlavou a ukázala na ústa, že je němá. Na to znamení se kočí k pánu svému vrátil a co viděl, vypravoval s doložením, že je ta němá pana překrásná. Pán ihned poručil, aby kočí k vrbě zajel. Tam pak skočil z vozu a k paně vkročil. Jako dříve kočímu ukázala Bohdanka nyní i pánu, že mluvit nemůže. Ten ale nedbaje na to umínil si, že vezme krásnou přadlenu sebou, neboť se mu velice zalíbila. Toto své mínění také ihned Bohdance vyjevil. Děvče se ovšem nad tím velice zaleklo, ale v tom okamžení vzpomnělo na slova bratrova, že musí trpělivě a mlčky všecko snášet, cokoliv se stane, a odhodlaně podala se vůli pánově v přesvědčení, že zkouška ta k vysvobození bratrů potřebná je. Pán plná radosti, že se děvče nezdráhá, nemeškal podle jejího ukázání všecek len, jakož i přeslici a vřeteno na vůz odnésti. Když se byla Bohdanka i on posadili, švihnul kočí do koní a ti uháněli v jednom kvapu. Na cestě chtěla se Bohdanka na mladíka podívat, neboť si byla v překvapení jeho tváře ani nevšimla. Než sotva oko k němu pozvedla, již je zase sklopila. Inu, potkala se s jeho krásnýma očima a to byla dvě slunce, do jejich paprsků ona hledět nemohla. Mlčky přijeli k jeho zámku. Ona mluvit mohla, nesměla. On mluvit směl, ale nemohl samým zalíbením. Služebníci hleděli s podivením na Bohdanku, když jí pán z vozu dával a poroučil, aby len a přeslici za nimi nesli. V domě jim vyšla vstříc obstárlá hospodyně, nevlastní to sestra pánova, vítajíc je, ale v duchu žehrajíc. Byla to zlá osoba, která na světě žádného nemilovala kromě sebe. Za to jí ale také nikdo nemiloval, výjmout z bratra, který sa dobrosrdečný, co sestru jí měl rád a celé hospodářství jí svěřil. Ona znala jeho slabé stránky a tak se uměla k němu lichotit, že jí vždy věřil a často tím nespravedlivě jednal proti jiným. Bohdance se vedlo v zámku dobře a domácí pán by jí byl pomyšlení udělal. Viděla dobře, že ji miluje, a nebylo jí to protivné. A jakž také, vždyť nebylo ani její srdce prosto oné vášně, která světem vládne. Proto však přece na své bratry nezapomněla. Pilně předla a ani tenkrát slova nepromluvila, když se jí milovaný mladík tázal, chce-li být jeho ženou. Oni si však i beze slova rozuměli, neboť když od ní pán odcházel, sa celý blažen poroučil sestře, aby přípravy k svatbě dělala. Této ale nebylo pochuti, že si bratr neznámé děvče vezme, pročež mu to na všelijaký způsob vymlouvala, ale tenkrát se zmýlila. Když viděla, že je všecko její domlouvání nadarmo a že bratr jinak nedá, myslila, ať si ji tedy vezme, lépe tu němou prostou dívku než sobě rovnou, však ona mi panování v domě nepřekazí, aniž se opováží nade mne se postavit. A kdyby přece, potom bych se postarala o prostředek, že by panování její navěky přešlo. Tak si myslela ta nenávisti plná dračice a jakoby s největší chutí přípravy k svatbě činila. I Bohdanka musela na několik dní přádlo odložit a místo selnem se svatebním šperkem a věncem se obírat, hosty vítat a domácí paní představovat. Vpravilať se tak brzy do všeho, co jí bylo nové, že sám její manžel jinak nemyslel, než že z panského rodu pošla. Sestru manželovu brzy prohlédla. Nenechala to však na sobě znát, byla k ní přívětivá a laskavá, ale v domě poroučela nejvíce sama a kde mohla, učinila dobrodiní. Služebníci poznali, jak dobrou paní mají, a brzy jí všichni dobrořečili. Manžel jí kolikrát říkal, aby tak pilně nepředla, že to nemusí být. Ale ona si to vymluvit nedala a konečně mu znamení dala, že by se stala nešťastnou, kdyby jí nenechal v tom celou vůli. Od té doby mohla dělat, co chtěla. Když byla s přádlem hotova, dala si postavit v pokoji stav a začala tkát. Nebylo na tom nic divného, neboť tenkrát ty nejvznešenější paní všechny domácí práce vykonávaly. Za nějaký čas cítila se být Bohdanka matkou. A tu dosáhlo štěstí jejího manžela nejvyššího stupně a již si nic jiného nepřál. Bohdanka ale přece jedno přání ještě měla a to se již chýlilo k cíli, neboť bylo již plátno vybílené a košile se šily. V domě chodila ale ještě jedna osoba, kterou to těšilo, že přijde mladý dědic. To byla sestra pánova. V její jedem skrz naskrz napuštěné duši zrodil se plán docela jí hodný. Lísala se k Bohdance a tak upřímně se k ní stavěla, že ta lsti a úskoky neznající duše jí uvěřila. Když docházel již čas, dostal pán od přítele list, aby mu v jedné při nápomocen byl a na několik dní ho navštívil. Nerad opustil v tu dobu svoji drahou Bohdanku, ale nemohl to příteli odepřít. I přikázal přísně své sestře, jakmile se co přihodí, ať v okamžení rychlého posla k němu pošle. Ta slíbila, že tu největší opatrnost a bedlivost ve všem mít bude, a bratr, rozloučiv se s milovanou chotí, odejel pryč. Za 3 dny po jeho odjezdu porodila Bohdanka synáčka. Žádný ji neopatroval než švagrová. Jak se dítě narodilo, zacpala mu ústa, zabalila do plenky a pustila oknem. Namísto jeho podstrčila kotě. Bylo to ovšem hrozné leknutí pro matku a ta nejbolestnější rána, která jí trefit mohla. Ale co měla říci? Žádný nebyl u ní, nikdo nevěděl, zdali to pravda či nepravda. A tedy musela mlčet, ač tušila, že to není možná, aby jí pán Bůh tak zkoušel. Švagrová ale toho okamžení list bratrovi napsala a nejen, že nešťastný porod manželčin vylíčila, ale i hroznou lež si vymyslila, že totiž jakýsi divný muž u postele se octl a když Bohdanku objal, že se též v ošklivou ženu proměnila a s ním v neznámé řeči rozprávěla a se smála. Konečně mu připomínala divé ženky, dokládajíc, že Bohdanka takovou je a nechce-li být nešťastným, aby jí dal upálit. Tyž napsala lístek příteli bratrovu, aby ho u sebe zdržoval a k ženě ho nepouštěl, že je divá. Když manžel Bohdančin list ten obdržel, nevěděl v zoufalosti, co počít. Ale přítel mu to rozmlouval a žádnou mocí od sebe jej pustit nechtěl, dokud by nebyl chladnější mysli. Přítel odbyl posla s vlastnoručním listem na sestru, kde jí zoufalost bratrovu oznamuje a také slibuje, že ho hned od sebe nepustí. Zatím byla sestra hrozné pohádky o švagrové roztrousila, že i služebnictvo se zděsilo a k ní jí dbálo, přestože jí přece všichni tak srdečně milovali. Když jí list došel, povídala, že je od bratra a že jí oznamuje pro uvarování dalšího neštěstí, aby se divá žena hned na hranici upálila. Ten rozkaz se měl bez meškání vyplnit a hranice byla co nevidět hotova. Zatím seděla Bohdanka ve své ložnici tichá a bledá a došívala slzíc u poslední košile rukáv. O všech těch bezbožnostech švagrové neměla ani polovic vědomosti, ač poznávala, že se v ní zmýlila a že ona všeho toho zlého je původcem. Tu vkročí k ní švagrová a oznamujíc rozkaz manželů v poroučí, ať se k smrti hotoví. Dobře věděla Bohdanka, že to není poručení manželovo. Ale co si měla počít samojediná proti davu rozhněvaného lidu, který se již do světnice dral, aby ukrutnou čarodějnici spatřil? Znamením prosila ještě, aby jí nechala švagrová jen asi 7 stehů došít, které na rukávu chyběly, složila tedy košili k druhým a vzdychla. Moji ubozí bratřičkové, já úlohu skončila, ale kde jste vy? V tom okamžení strhl se hrozný šumot. Lid se rozestoupil a 7 krkavců přilítlo, nesouce na svých křídlech hezonké děťátko, které Bohdance do náručí složili. Zde, drahá sestro, jsme se ti poněkud odsloužili a nyní nám honem košile přehoď, tak řekl nejstarší bratr. Radostí opojena vzala košile a jednu po druhé na bratry hodila. V tom okamžení se udělali z nich statní mužové a mládenci. Jen tomu nejmladšímu Jaroslávkovi zůstalo na rameně 7 pírek, protože nemohla sestra těch 7 stehů došít. V největší radosti zaklepou na dvoře koňská kopyta a v okamžení na to objímá Bohdanka svého manžela a klade mu do náručí vysvobozeného syna. Kdyby mu bylo možná bývalo ještě více jí milovat, jistě by to udělal, když se od švagrů dověděl, co pro jejich vysvobození podnikla. V radosti a laskavém hovoru zapomněli na sestru pánovu. Ale za to pamatovali na ní služebníci, kterým ona tak nedobrou paní byla. Když viděli, že ona všeho je příčinou a nyní skrze lid se prodírá, aby prchnout ji mohla, vzali ji za vlasy a bez milosrdenství na hranici hodili a podpálili. Již byla ztracena, když se to bratr a Bohdanka dověděli. Ona se lekla, ale on ji káral řka. Děkuji Bohu, že nás ji zbavil. Ona mě tak hrozné psaní poslala, že jsem div se nezbláznil, ale přece jsem v tebe důvěru nestratil. Navzdor všemu zdržování sednuv na koně byl bych přece již pozdě přišel, kdyby tvoji bratři tě nebyli vysvobodili. Nyní na to všechno zapomeňme, vždyť jsme šťastní, odpověděla Bohdanka, líbajíc své krásné dítě. Manžel její prodal panství a táhl se ženou a svými švagry k jejich rodičům. Jaká to byla radost pro rodiče, když se všechny děti dávno již zastracené, pokládané vrátili a s nimi ještě nový syn a vnuk, to vypsat možná není. Co chybělo ještě k jejich blaženosti?

0: Linda pána, ale vy asi musíte umět běhat, když máte tolik nohou.
1: Jenže mě to právě moc neběhá. Ono je jich opravdu trošku moc. Já vím, řeknete, jsem stonožka. Ale víte vy, co to je za zoufalou dřinu uvést tohle všechno do pohybu? A jak pak se jmenujete?
0: Já jsem Čelka Mája.
1: Mě říkejte Lízo.
0: Lízo, máte rodinu?
1: Ještě to. My stonožky si vylezeme z vajíčka a stojíme na vlastních nohách. Na stovce nohou.
0: A to nemáte nikoho?
1: Nikoho, však si taky zoufám. Já si pořád zoufám.
0: Vy si zoufáte, Lízo?
1: Jsem úplně zoufala. Já už to mám v rodě, živit se a zoufat.
0: Ale nad čím?
1: Teď třeba zrovna nad tím, jak nešťastné místo k odpočinku jste si vybrala. Co pak vy to nevíte?
0: A co bych měla vědět?
1: No, tam na té veliké vrbě, vidíte jí? Tam stojí hrad sršňů.
0: Pro pána král.
1: Však jsem si to myslela. To je jako u zoufání.
0: Já musím okamžitě pryč.
2: Pozdě, malička. Dost zábavy, nikam se nepoletí.
1: No, říkala jsem to. Už je to tu.
0: Au, au, pomoc. Puste mě, já jsem jako v kleštích.
1: Tohle nedopadne dobře. Já jsem tak zoufala.
2: Nech toho, včelko, nevsmírej se. Nemá to cenu. Bude to jen chvilka a dost. Konec je stejně vždycky krátký.
0: Jestli mě okamžitě nepustíte, bodnu vás. Do srdce.
2: Ale prosím tě, skrz můj zlatý pancíř? Jsi nejmín třikrát menší než já. Tak měj rozum.
0: Bodnu.
2: No to je tedy odvaha. Ty si troufáš.
0: Tu máš.
2: Poslyš, malička, tak tohle víckrát neskoušej. Vidíš sama, že se tvoje žihadlo po mém brnění jen sveze. Teď bych ti mohl ukousnout hlavu a bylo by po všem. Máš štěstí, že naše královna jí raději živé včely než mrtvé. Tak, hajde se, do vězení!
0: Jú, tady je to hrozné. Zatím mě nesežrali, ale každou chvilku to přijde. A ten zápach a tma, to je horší než cokoliv jiného. Leží tu zbytky mých předchůdců. Tentokrát je to opravdu konec. Že mě muselo potkat zrovna tohle. Nestvůry třpitivé, nestvůry žlutočerné. Ale co je to tam za tou zdí? Aspoň s kulinkou nahlédnout. Jú, tady je dírka. Co si to říká?
3: Sláva královně!
4: Sláva!
3: Rozkaz, který nám byl na této tajné poradě předán, platí bezpodmínečně pro každého. Ukažte, že jste hodní jména sršňů. A ty sviť pořádně, svědlušáku, nebo tě sežeru.
5: Tak naposled. Zítra, hodinu před východem slunce, nástup všech bojovníků. Směr útoku, včelí úl v Lipové aleji. Úkol, vyplenit úl, přivést do zajetí co nejvíce živých včel. A kdo mi přivede živou královnu, bude mu vlastní rukou pasován na rytíře. Myslete na to? Konec rozkazu. A teď spát.
6: Sláva královně!
7: Konec, posvíceno. Vidíš, světušáku, přece na tebe přišla řada. Je čas večeře. Tak pojď.
0: To je strašné. Co budu dělat? Chtějí napadnout náš úl a všichni i Kassandra budou povražděni nebo zajati. Něco se musí stát. Musí se stát zázrak. Tohle nejde, to je nespravedlnost.
2: Ticho tam!
0: Tam je jediný strážce a hlídá bránu. Když prokoušu trhlinku ve zdi ještě víc, protáhnu se. Musím to zkusit. Tak, pomaličku. Tak, no vida. A jestli se kolem něj ještě proplížím, můžu všechny doma varovat. Jen odvahu, Májo, odvahu a klid. Tak, takhle ve stínu je to dobré. A kam dál?
2: Kam pak?
0: je po všem.
2: Jen pojď blíž, malička. No tak pojď sem přece.
0: Vy jste mě viděl?
2: Pochopitelně, od začátku. Prokousala si z díru ve zdi, pak se splížila stínem až sem. Doufala si, že spím a proklouzneš kolem. Je to tak?
0: Ano, prosím.
2: Zapomněla si, jak dobré smysly mají sršni. A co vlastně chceš?
0: No, víte, chtěla jsem ven. Ale nemyslete si, já se nedám. Já jsem se vás lekla jenom na začátku, že jste takový velký. Teď s vámi budu bojovat. Zemřu čestně.
2: Ale lidi, bojovat se nebude. Vy jste opravdu mocný národ, ale my sršni jsme daleko silnější. Nic na plat. Myslím, že rovnocené by bylo, kdyby vždycky jeden sršeň bojoval se čtyřmi včelami současně. Ale jestli chceš, zůstaň chvíli u mne. Můžeme si popovídat. Až půjdu budit vojáky, zalezeš si zase do své kopky.
0: Vy jste zvláštní. O sršních jsem se vždycky učila, že jsou zlí, ale vy nejste zlí, alespoň mi tak nepřipadáte.
2: V každém národě jsou tvorové dobří a zlí, ale nezapomínej, že kromě toho my jsme nepřátelé. Tak to musí být a tak to zůstane navždycky.
0: Ale nepřítel přece nemusí být zlý. Například vy jste mi připadal spíše takový smutný. Jak jste se tak díval před sebe? Myslím, že kdo je takhle smutný, nedokáže být současně i zlý.
2: No, dejme tomu, ale co z toho?
0: Vy jste mocný. Můžete mě dovést zpátky do mého žaláře a nebo mě taky můžete pustit na svobodu. To vy přece můžete.
2: Můžu, ale tu moc mi maličká svěřila moje královna a můj národ. Zákon zní, že žádná včela nesmí opustit hrad živá. Kdybych neuposlechl, zpronevěřil bych se svému národu i sobě. Zradil bych. A já vím, jak chutná zrada.
0: Jak?
2: Trpce, poznal jsem to, když mě opustila krasava.
0: Krasava? Která?
2: Do toho tobě nic není. Stejně už nikdy.
0: Krasava síťokřídlá? Z rodu vážek? Velice, velice půvabná?
2: Ty ji znáš? Odkud?
0: Prostě ji znám.
2: Okamžitě pověz, kde je.
0: A nepovím.
2: Ukousnu ti hlavu, když mi to neřekneš.
0: To mě čeká stejně. A neprozradím tak líbezné stvoření loupežníkovi, jako jste vy. Abyste ji odvlekl do žaláře, jako mě.
2: Jaký žalář, včeličko. Já ji přece nechci ublížit. Já ji miluji jako svůj život.
0: A já taky miluju svůj život. A podívejte, svítá.
2: Jestli mi prozradíš, kde krasava je, pustím tě.
0: Umíte držet slovo?
2: Čestné slovo. Slovo lupiče.
0: Tak tedy, znáte ty staré lípy před zámkem? Za nimi jsou luka a potom ještě kus parku. A v něm leží zámecké jezero.
2: Dál.
0: V jižním cípu vtéká do jezera potok. Tam v rákosí bydlí vaše krasava. V poledne, když je slunce nejvýš, vylétne a tančí své tance. Je tam spousta lekninů.
2: Ano, to je pravda. Vzpomínám si. Mluvila o bílých plovoucích květech. Myslel jsem, že ji už nikdy neuvidím. Poslyš, včeličko, tak leď. A děkuji ti. Ale dej si pozor, podruhé už sršňům neujdeš.

0: Okamžitě mě puste! Musím mluvit s královnou!
1: Ani hnout, kdo
0: je to nutné, musíte mě pustit!
1: K tomu před východem
0: tak
1: slunce, no to
0: je... Pustíte mě konečně!
1: Heslo!
0: Cože, a tak konvalinky lípy!
1: Jak to víš? Ty jsi od nás?
0: Na tom nezáleží, musím mluvit s královnou!
1: Teta spí, nesmíme jí budit!
0: Jestli ji neprobudíš teď, neprobudí se už nikdy!
1: Tak to je jediná, tak to pospěš, ale tiše, tiše, je královna.
2: Kdo jsi? Jaké zprávy přináší?
0: Královno, sršni!
1: Sršni! Co budeme dělat?
2: Klid. A ty včelo mluv souvisle. Co se vlastně stalo?
0: Královno, odpust, není čas. Později ti všechno vysvětlím. Podařilo se mi utéct ze zajetí sršňů. Na úsvitu dnešního dne máme být přepadeni a vybiti. Oh. Ty sama máš být odvlečena živá.
1: Oh, Rome, pomocníci, ke mně.
2: Vyhlašuji platnost obraného systému číslo 1. Dávám minutu k provedení rozkazu. Kdo neuposlechne, bude o hlavu kratší. A tobě děkuji, malička. Zachránila si nás.
0: Královno, já chci taky bojovat.
2: Ale to není třeba. Mezi včelami našeho úlu není jediná, která by za ostatní nepoložila život. A je nás tu víc než 1000. Ty si jdi trochu odpočinout. Vždyť se ještě celá třeseš. Kassandro, odveď ji.
3: Májo, jsi to opravdu ty,
0: této Kassandro.
2: A teď z hůru do boje. Budeme se bránit.

0: Jaká je situace?
1: Hlásím veliteli, že je to dobré. Celý úl spí. Ale vchod je napůl zazděn a nejsou tam stráže. Nevíme, co to znamená.
0: Nevšímat si? To je v pořádku. Připravit k útoku! Vpřed!
2: Braňte úl! Braňte úl!

0: co se to tam u všech všude děje? Proč jsou všichni ještě před úlem?
1: Další do útoku, ale všichni, ne po jednom, hlupáci, před!
2: Veliteli, veliteli, jsme prozrazeni, někdo je varoval. Do úlu mohl proniknout vždycky jen jeden slšej. Tak jsme to zkusili a...
0: Kde máš ostatní?
2: Mrtvi, nebo zajati.
0: Mrtvi?
1: Zpět k lipám!

0: Včelí národ zvítězil. A teď přiveďte Máju.
1: Tady je naše královno.
2: Královno?
0: Májo, za to, že jsi nezapomněla na svůj domov, na náš včelí národ, a za to, že jsi nám zůstala vždycky v srdci věrná, ti oplatíme stejnou věrností a láskou. Ode dneška budeš pořád po mém boku, budeš mi pomáhat. Všechno, co jsi viděla a zažila, a také tvoje věrnost a statečnost ti k tomu dávají právo.
2: Děkuju ti, královno.
0: A jednou možná budeš také královnou úlu.
3: Ať žije královna!
4: Hurá! Hurá! A ať je Mája!
1: Ale Filiku, nekřič, to se nesluší. Já vím, že máš radost, já taky i ostatní včely. Tady aspoň vidíš, co všechno může včelka dokázat.
5: Když se učí a nepropadá.
4: Ale já už se opravdu učím. Vážně, Májo. Například z létání už mám 4 mínus. Tak vidíš, jak se učím.
2: Ale Vilíku, to nestačí. Musíš přidat.
1: Tomu říkám každou hodinu.
5: A zhubnout musí, je moc těžký.
4: Ale já denně cvičím. Podívej. Hop a vajs. Hop a vajs. Hop a vajs. Vidíš to?
2: Je, kdo ti to naučil?
4: No přece, hop.
2: Jú, to je ten milý koník, co dělá?
1: Před chvilkou jsem s ním mluvila před úlem. Sedí tam a ptá se po tobě, Májo.
4: Víš co, poletíme spolu za hopem, Májo. Smíme to, Kassandro?
1: Když s tebou poletí Mája, nemusím mít o tebe strach. Ale za hodinu ať jste zpátky.
2: Ano, teto, už letíme.
4: Já taky, jo, vajs, zase ta lavice.
5: A vidíte ho, babulu.
2: Hop!

vidíte, děti? Tamhle jsou. Někdo si možná řekne dvě obyčejné včelky. Jenomže chyba lávky, my přece moc dobře víme, že je to Mája a Vilík. Já vám povídám, že o těchto dvou ještě lecos uslyšíme. Jestli se bude Vilík trochu líp učit a jestli Mája bude trošku méně zvědavá, jistě spolu zažijí ještě mnoho zajímavého. A hop! Vždyť u nás v říši hmyzu je lecos k vidění a mnohé je tu úplně.

úplně jinak než u lidí. A hop, však se z toho taky lidi leckdy mohou i poučit. A hop, ale já už teď musím za nimi. Hop, nebo mi Mája s Filíkem zase uletí, kdo ví kam. Tak hop, naschledanou.

Jak lišák vedl válku s medvědem. To bylo tenkrát, jak provedl lišák medvědovi zase nějakou tu podařenou lotrovinu a skončilo to vyhlášením války. Lišák tenkrát medvědovi navrhnul. Ty shromáždi všechna lesní zvířata, já seženu všechna vesnická a pak můžeme změřit naše síly. No a jak řekli, tak udělali. Medvěd zvolal a shromáždil všechno, co žije v lese. Od vlků a jezevců až po kuny či veverky a udělal z nich bojový šik. Lišák ten běhal po vsi a scháněl kočky, kohouty, psy, no prostě všechno, co má aspoň dvě nohy, aby je též sformoval do šiku. Potom lišák poručil, styčit ocasy nahoru a jdeme. Tak to udělali a pochodovali k lesu. Když se obě vojska na kraji lesa potkala a viděla jedno druhé, tu se medvěd vyděsil. Pro pána, ty z vesnice mají tolik šavlí, že by bylo nejlepší, kdybychom se hned spakovali pryč. A na nic nečekal a upaloval se svým vojskem zpět do lesa. A od těch dob se v lese traduje legenda, že vesnice jsou plné zbraní a jednomu vlastně ani nestojí za to, aby tam lez.

0: Jak ježek uhonil zajíce k smrti. Tento příběh je vlastně vylhaný, děti. Ale pravda to musí být taky, neboť můj dědeček nezapomněl nikdy, když nám to vyprávěl, dodat. Pravda to musí být, synku, jinak by to žádný nevyprávěl. Ten příběh se udál takto. To bylo jednoho nedělního podzimního rána, zrovna v čase, kdy kvete pohanka. Slunce právě vyšlo na oblohu. Nad strništi foukal teplý vítr. Vysoko v oblacích zpívali skřivani, v pohance bzučeli včely, svátečně odění lidé kráčeli do kostela a mezi těmi všemi stvořeními byl nejspokojenější ježek. Stál na zápraží, ruce měl založené a zkoumal ranní povětří. Chvílemi si jen tak pro sebe broukal písničku. Čistě a falešně, jak to při nedělním ránu dokáží zaspívat jenom ježkové. Zatímco si tak prospěvoval, tu mu přišla myšlenka, že by se mohl zatím, než jeho žena umije a obleče děti, jít podívat do polí a popatřit tam, jak se to má s jeho Tuřínem. Tuřín rostl na poli nedaleko jeho domu a on ho se svojí rodinou sklízel. Proto se na něj díval, jako by mu patřil. Vymyšleno, uděláno. Zabouchl za sebou domovní dveře a vydal se procházkou na pole. Neušel toho mnoho a bral se zrovna kolem trnkového keře, když potkal zajíce, který si vyšel s podobným záměrem, totiž, aby si obhlédl svoji kapustu. Když ježek zajíce uviděl, dal mu křesťanské pozdravení, ale zajíc, který na své louce platil za urozeného pána a byl proto strašlivě hrdopyšný, na ježkův pozdrav neodvětil, nýbrž pravil podezřívavě. Jak pak to přijde, že tu za časného rána pobíháš po poli? Jdu se projít, odvětil ježek. Projít, smál se zajíc. No, k ničemu lepšímu ty tvoje nohy stejně neužiješ. Tato odpověď ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy nenechal dopustit, ačkoliv je měl od přírody skřivené. Ty si maluješ, že bys dokázal se svýma nohama pořídit víc než já, řekl? To si tedy myslím, odpověděl zajíc. No, tak to by se mohlo vyzkoušet, myslel ježek. Já říkám, že když poběžíme o závod, budu rychlejší nežli si ty. Ty křivonožko, smál se zajíc, to je věru k popukání, ale když máš k tomu tolik chuti, o co se tedy vsadíme? O jeden zlaťák a láhev pálenky k tomu. Dobrá, řekl zajíc, řekni teď a poběžíme. No, tolik to zase nespěchá, řekl ježek. Já jsem ještě nic nejedl. Nejprve zajdu domů a trochu se nasnídám. Za hodinku jsem tu. S tím zajíc souhlasil. Cestou domů si ježek brumlal pod vousy. Zajíc se spoléhá na svoje dlouhé nohy, ale já ho přesto porazím. On je sice urozený muž, ale také velký hlupák a za to teď zaplatí. Když přišel ježek domů, řekl své ženě: Ženo, rychle se oblékni, musíš se mnou ven. Co pak se děje? Ptala se. No, vsadil jsem se zajícem, o zlaťák a láhev pálenky, že s ním poběžím o závod a musíš být u toho i ty.
1: Je, mináčku, muži, začala žena hořekovat. Ztratil jsi snad rozum, jak bys mohl běžet o závod se zajícem?
2: Zadrž, ženo, řekl ježek, a nepleť se do mužských záležitostí. Hni sebou, oblékni se a pojď se mnou.
0: Co měla paní Ježková dělat? Musela poslechnout, ať chtěla nebo ne. Když byli na cestě, řekl ježek ženě. Nyní dávej pozor, co ti řeknu. Tady, na tom širokém poli, poběžíme o závod. Zajíc poběží v jedné brázdě a já ve druhé. Začneme tam, nahoře. Nebudeš dělat nic jiného, než že se postavíš tady dole do brázdy a když přiběhne zajíc, tak mu zavoláš na uvítanou. Já už jsem tu.
3: Přišli k poli. Ježek ukázal ženě její místo a šel polem nahoru. Když tam přišel, zajíc už čekal.
0: Tak co? Dáme se do toho? Zeptal se nedočkavě.
3: Samozřejmě, odvětil ježek. Každý se postavil do své brázdy. Zajíc odpočítával. Jedna, dvě, tři. A vyrazil jako vítr dolů polem.
0: Ježek uběhnul sotva tři kroky, praštil sebou do brázdy a spokojeně odpočíval.
3: A když zajíc v plném trysku dorazil do cíle, volala mu paní Ježková v ústrety. Já už jsem tu.
0: Zajíc byl nemálo překvapený, neboť věřil, že má před sebou téhož Ježka. Paní Ježkové, jak je známo, vypadají totiž úplně stejně jako ježci.
1: To je nějaké divné, řekl zajíc. Ještě jednou a v opačném směru. A opět vyrazil jako vítr, až mu uši létaly kolem hlavy.
0: Paní Ježková zůstala v klidu na svém místě. A když zajíc přiběhl nahoru, zavolal mu ježek naproti.
4: Já už jsem tu.
3: Zajíc byl bez sebe zlostí a řval. Ještě jednou, ještě jednou.
0: Pro mě, za mě, řekl ježek, kolikrát budeš chtít.
3: A tak zajíc běžel ještě 73krát a ježek s ním stále držel krok. Vždy, když přiběhnul do horního nebo dolního konce, řekli mu ježek nebo paní Ježková, já už jsem tu.
0: Při 74. závodu zajíc do cíle už nedoběhnul. Uprostřed pole padnul k zemi. Z nosu mu tekla krev a zůstal tam v brázdě ležet dočista mrtvý. Ježek si vzal svůj vyhraný dukát a láhev pálenky, zavolal svoji ženu z jejího místa na konci brázdy a spokojeně šli oba domů. A pokud nezemřeli, žijí dodnes.
3: Tak se to tenkrát stalo, když ježek na poli uběhal zajíce k smrti. A od toho času se žádný zajíc neodvážil běžet s ježkem o závod.
0: A poučení z tohoto příběhu? Tak zaprvé, žádný, ať se má za jakkoliv urozeného, se nemá nikdy vysmívat ani tomu nejmenšímu, byť by to byl jen ježek. A za druhé, že je dobře, pokud se jeden ožení, vzít si ženu sobě rovnou. Když je někdo ježek, musí koukat, aby jeho žena byla také ježek.

0: Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, svítí dodaleka dvě lesní chaloupky. Každá z nich má své domovní znamení. Té první se pod stříškou blízká červená jahůdka, té druhé modrá borůvka. I nájemníky už mají. V chaloupce z borůvčí bydlí žabáček, v chaloupce z jahodiní zase zelená rosnička. Kolem chaloupek se z lehínka prochází ranní sluníčko a nakukuje jim do oken.
1: Zaťukám na okýnko, poptám se, jak se vyspal žabáček v borůvkové chaloupce.
2: Kdo mě to budí? Nikde nikdo, jen sluníčko se mi směje. Pověz, kdo mi to ťuká na okýnko?
1: Hádej.
2: Že by sousedka Rosnička z chaloupky pod jahodkou.
1: Ta má ještě půlnoc.
2: A jo, ani okýnko neotevřela a všude kolem taková vůně.
1: No, z rána voní les nejkrásněji. Co, abychom Rosničku vytáhli z postýlky?
3: To se mi to spalo. Co mě budí, žabáčku?
2: Já?
3: A kdo jiný? Široko daleko ani živáčka?
2: Sluníčko. Sluníčko mě taky vytáhlo spod duchničky.
3: Jen nic nesváděj na sluníčko. Sám si ťukal. A ještě ke všemu mi nakukuješ okýnkem do bytu. To se sluší.
2: Já nic. To všecko sluníčko mě taky probudilo.
3: A ještě mě ke všemu šimrá pod nosem. Jedeš?
2: No, nemá dobré vychování.
3: A ty taky ne. Nakukuješ sousedce oknem. Ale já vám ukážu. Do okýnka si pořídím záclonky. A ne ledajaké. Pravé krajkové. A do pokojíčka už mi nikdo ani cípkem oka nenakoukne.
2: Záclonky. A kde je chceš sebrat?
3: Musím je schánět.
2: Schánět? Jak se schání?
3: No, to je vidět, že jsi kluk. Kluci schánět neumějí. Schánět je radost, abys věděl.
2: Vezmi mě sebou. Schánět ty záclonky.
3: Vezmu, ale nesmíš mě zdržovat. A pořádně koukat, abychom vybrali tu nejhezčí krajku.
2: Ale najednou mám koukat. A ráno nesmím.
3: Kdy ráno?
2: No, když si zkoušíš jednu sukni za druhou a nevíš, co na sebe.
3: A teď ses přiznal.
0: Žabáček na to ani kvak. Vlezl do borůvkové chaloupky a Rosnička uraženě popadla nákupní tašku a vydala se schánět krajku na záclonky. Zastavila se u břečťanu, ale ten se jí zdál dobrý leda tak na závěs. Co takhle vřes? Ten měl zas moc drobný vzoreček. Hledala, vybírala, přebírala.
4: Vybíráš na novou sukínku? Vybíráš?
3: Je mi ne, ostružina.
4: To je mi shledání. Snad ses mě nepolekala, Rosničko.
3: Nepleť se mi pod nohy. Pospíchám, aby mi nezavřeli obchody.
4: Schání parádu, pořád jen parádu.
3: Bane, krajku na záclonky.
4: Ale to ti ráda posloužím. Moje lupínky jsou přece celé krajkované. A kvalitní, ty vydrží. Jen sáhni.
3: Ty tvoje krajky se mi zdají na záclonu přece jen trochu drsné. Jak si píchají.
4: Ale za to jsou husté. Nikdo ti skrz ně nebude nakukovat. A to je důležité. Dnes kde kdo kouká, kam nemá. Hlavně sousedovi do okna.
3: Jak to víš?
4: Všecko vím. I to, že do tvého okýnka kouká ten zvědavý žabák.
3: No, když on... Vlastně jen po ránu.
4: Po ránu jako přes den. Do cizího okna se nekouká. Kolik si vezmeš mé krajky na záclonu? Metr, dva, tři metry? Jen řekni, Rosničko.
3: Když já snad... Třeba příště, já ještě nemám to okýnko, jak se patří změřené.
4: Jaké pak příště? No a ustříhnem to od oka. Radši víc než míň, takovou kvalitu jen tak neseženeš.

0: si sáhni, Rosnička. A upíchá.
1: Aspoň se ti nikdo neodváží vlézt do bytu. Pamatuj si, vyzdobit okno mou kraječkou je lepší než dveře zamčené na tři západy. Jestli pak vůbec umíš věšet záclony?
0: To ne. Neumím, já přece nikdy žádné neměla.
1: To jsem si mohla myslet. Ještě štěstí, že jsi mne potkala. Jdeme.
0: Když já bych radši...
1: Alou, alou, alou a žádné řeči. Pěkně mě doveď ke své chaloupce.
0: Tak pojď.
2: Hopi skoky přes potoky po mechovém kožíšku. Hopi skoky, hopi skoky, hopi skoky pod střížku.
1: Tak tohle je ta tvá chaloupka. No, pěkná, pěkná, jen co je pravda. Moje záclona z ostružiní je na její okno jako šitá, jako dělaná na míru.
0: Dost ostružino. 2,5 metru na okýnko docela stačí. A vždyť omotáš celou chaloupku.
1: Houšť, houšť, Rosničko.
0: A ještě houšť.
2: Přestaň, nebude vidět moje novouní znamení. Moje jahůdka.
1: Jahůdka není důležitá.
0: Je přece jako číslo domu, aby ke mně trefili návštěvy a paní poštovní doručovatelka.
1: Nebuď bláhová, na co návštěvy, ledak zlosti. Nepořádek nadělají, kde co snědí.
0: Jsi divná. Zlá. Každý přece musí mít kamarády. Čím víc návštěv v chaloupce, tím veseleji.
1: To je řečí. Skoč si radši do světničky a podívej se zevnitř, jestli ti už bude moje záclona dost hustá.
0: Tak právě, ostrožino, že moc děkuju, to poznám i zvenku.
1: Jaké pak děkuju? Šup, ať už si uvnitř. Tak a mám tě.
0: Pust mě, hned odemkni.
1: Tudle, hezky budeš uvězněná, tvoje bouchání a volání nikdo neuslyší.
0: Pust mě ven, co jsem ti udělala?
1: Moc mluvíš a poučuješ, bolí mě z těch řečí hlava.
0: Pomoc, kde jste kdo? Ostružina mě podvedla, ovinula jahodovou chaloupku jako had.
1: Budeš ticha? Jestli nepřestaneš, přivážu tě k židli. Provazu mám a pevných ty nikdo nepřetrhá.
0: Já nešťastná. Provazy řežou a píchají jako nože. Já hloupá, že jsem ti uvěřila. Aho, to bolí.
3: Celou noc proplakala žabka Rosnička v temnu své jahodové chaloupky a ani nevěděla, že sluníčko už dávno vstalo spod obláčkové duchničky a obchází kolem. Ale do okýnka se Rosničce neodváží nálétnout. Je hustě zahalené pichlavou krajkou z ostružiní a zevnitř z chaloupky, jako by bylo slyšet, usedavý pláč.
0: Pomoz mi, sluníčko, ale tiše, ať se ostružina neprobudí.
4: Teď jsem ti dobré, když jsi v brindě.
0: A já tě přece vždycky měla ráda.
4: A kdo pak se zlobil, když jsem ho šimralo pod nosem, no?
0: Já ne.
4: Povídali. A kdo pak se urazil, když mu žabáček nakukoval do světničky? A
0: to bylo jen z legrace.
4: Ale. A záclony si běžela schánět taky jenom z legrace?
0: Záclony? To jsem si dala.
4: Vidíš, mě odháníš a na svého nejlepšího kamaráda skládáš posměvačné písničky. Koukněte se na zvědavce, jak pod oknem číhá.
0: Ne, Ne, já to opravdu tak nemyslela. Kde je asi můj soused žabáček? Jistě na mě dávno zapomněl.
4: Abys věděla, je lepší, než si myslíš. Obchází kolem tvé zarostlé chaloupky a přemýšlí, jak ti pomoci.
0: Obchází?
4: Ano, obchází. Ale ostružiny se bojí. Už jednou sotva vyvázl z jejího zajetí.
0: Tak udělej něco ty, sluníčko, moc pěkně prosím.
4: Já umím jenom uzdravovat. A ty přece nestůněš.
0: Ale brzy začnu. Utrápím se sama bez kamarádu. Nožičky mám zvázané a zapomenu skákat.
4: Tiše, Rosničko. Nech mě chvilinku přemýšlet.
3: Skulilo se sluníčko do koutku paseky a přemýšlí. I žabáček přemýšlí, jak vysvobodit malou Rosničku z pichlatého krajkoví.
4: Ach jo. Nevzdychej, sluníčko. Přemýšlej radši víc.
5: Přemýšlím, jak nejvíc to jde, žabáčku. Ale co zmůžu proti ostružině? Umím jenom svítit a hřát.
4: Svítit a hřát?
5: Mm.
4: No to je ono.
5: Co? To nám není nic platné.
4: To je náhodou moc platné. Na ostružinu to bude určitě platit, když sluníčko začne hřát.
5: Hřeju přece už od rána a nic se neděje.
4: Musíš víc. Pálit musíš, sluníčko, pálit.
5: Takhle?
4: Víc a ještě víc. Hřej a pal, přepal ostružinové provazy, spal pichlaté záclonky v oknech chaloupky z jahodiní.
1: Takové horko.
4: Ještě, sluníčko, ještě, ještě kapku přidej.
1: Ani dýchat se nedá, že já raději nezůstala ve stínu u studánky. Je mi ne... Záclony se začínají propalovat. Já tady snad schořím. Pryč, dokud je čas.
3: Ostružina sjela z jahodové chaloupky jako had a uháněla do chladného stínu. Jen zmizela, sluníčko přestalo pálit, jahodová chaloupka zhluboka vydechla a zazvonila jahůdkou nade dveřmi jako zvonečkem.
0: Takhle zvoní jen můj jahodový zvoneček. Je mi ne. Žabáčku, sluníčko, už nejsem uvězněná. A kam se poděla zlá ostružina?
4: Utekla. Sluníčko ji zahnalo.
5: Ale žabáček mi poradil, jak tě vysvobodit.
0: Děkuju vám, kamarádi.
4: Záclonky máš celé propálené, abys běžela schánět látku na nové.
0: Bane, v chaloupci z jahodiní je nejkrásnější okýnko bez záclon. Aspoň mě ráno sluníčko se žabáčkem včas vytáhnou z postýlky.
3: A tak hleděli chaloupky z borůvčí a jahodiní zase do vysoké ostřice okýnky bez záclonek. Hleděli, usmívali se a večer po slunce západu zazvonili modrým borůvkovým a červeným jahůdkovým zvonečkem do soumraku. A to bylo vždycky znamení pro žabáčka a Rosničku, že je konec hraní a skákání a že pod vonavými stříškami čekají postýlky.

jak to všechno začalo. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl podivné jméno. Jmenoval se Pokustón. A zrovna tak podivně vypadal. Zmačkané kalhoty a na košili samý červený flíček, to proto, že stále jedl špagety s kečupem. Počkejte, ale tohle už asi znáte. I když je to dost dávno, co kouzelník Pokustón tahal z klobouku dva králíky a byla z toho sláva na návsi v Kalhotovicích nebo na náměstí v Třeboni. No ale pak místo Boba a Bobka našel zalíbení v nějaké paní. A té paní se zase zalíbilo, že jí kouzelník každý večer rozseká šavlí na kousky a ona pak vyskočí a je docela živá. Dokonce živější a pěknější než dřív. No, kdo by se jí divil? A kdo by jemu zazlíval, že zapomněl dva bílé králíky někde na mezi? Zamilovaný kouzelník Pokustón prostě odhodil svůj černý širák v dál a oddrkotal ve své maringotce ještě dál. No a když se příští den naši dva králíci v klobouku probudili a zjistili, že jsou sami, do zpěvu jim nebylo, ale do pláče také ne. Každý z nich měl přece kamaráda. Bob měl Bobka a Bobek Boba. A chtěli něco zažít, protože mezi námi nechat se každý večer před publikem táhat za uši, to žádná velká zábava není. A tak začali každé ráno chodit za prací jako každý jiný člověk a naučili se spoustu věcí a vůbec si nedělali hlavu z toho, že jsou králíci a že každý jiný králík umí tak nanejvýš panáčkovat nebo sedět v jamce sám. Ráno si zacvičili a pak vyrazili za prací nebo za dobrodružstvím, večer se vrátili na kutě do klobouku a tak pořád dokola den za dnem. Až jednou...

Víte, že hory jsou plné pokladů? Každý poklad má svůj příběh. A lidé si ty příběhy často vypráví. Jestli chcete, tak vám jich několik povím. Poslechněte si dávný příběh o strašidelném mlýnu, jak se mi před časem donesl. V hustých a tmavých lesích pod horama stával na bystré pstruží vodě výstavní mlýn. Od dědiny k němu vedla kamenitá vozová cesta. Mlýn potřebuje rychlý a spádný tok, a tak mlynáři Černotové, jejichž rodu mlýn od nepaměti patřil, museli za potokem až pod horu. Že však mleli dobře a poctivě, sedláci vážili i dlouhou cestu a rádi k ním zajeli na dobré zemi. Všechno by bylo, jak má být. Jenom to posledního z Černotů rmoutilo, že starý rod nebude mít na mlýně následovníka. Neměl totiž dědice. Dcera byla pěkná, pravdaže. Ale co naplat nebyl to syn, který by mlýn podědil a udržel živé jméno mlynářského rodu. Protože se to však už nikterak změnit nedalo, museli se s tím pan táta a paní máma, jak stárli, smířit. Jejich dcera Tereska byla hodná a pracovitá a také si nemohla stěžovat na nedostatek nápadníků. Co chvíli zavítal do mlýna některý dohazovač, že měl pro Teresku vybraného ženicha. Tereska by si možná dala říct, ale pan tátovi se pořád něco nezdálo. Jednou byl ženich příliš chudý, po druhé zase nebyl od mlynářského řemesla. A tak zůstávala Tereska svobodná. Jednou přišel do mlýna nový krajánek. Pan otec, jak se mlynáři říkalo, měl zrovna hodně mletí a tak ho rád vzal do práce. Byl to chasník mladý a hezký, měl černé vlasy a oči jako noc. Na mou duši i čert by mu salutíroval. A přece pan tátovi a paní mámě připadalo, že má něco divného při sobě. Snad to bylo těma jeho temnýma očima, jak se podíval, div, že mu v nich neblízkalo. Ale pracovat uměl. Co chytil do ruky, všecko se mu dařilo a tak mu pan táta přál. Jenom jedno se mlynáři nelíbilo, že si nový krajánek předchází Teresku. A co víc, že také Tereska v něm našla zalíbení. Aby tomu zabránil, umínil si mlynář, že krajánka spravedlivě vyplatí a ať si jde o mlýn dál. Zavolal ho proto do mlýnice a zlaťáky vysázel na dřevo. Leč tu vstoupila Tereska a že krajánek ze mlýna nepůjde, nebo ona odejde s ním, protože bez něho nemůže žít. Co měl mlynář dělat? Tušil sice, že to nebude k dobrému, ale nakonec s těžkým srdcem přivolil a vystrojil dceři svatbu. Nějaký čas šlo ve mlýně všecko dobře. Mladá mlynářka, Tereska, však najednou začala divně churavět. Bledá byla jako stín, ztrácela se zrovna před očima a po mlýně se sotva vláčela, jako by překročila bludný kořen. Nakonec ulehla na dobro. Nebylo jí pomoci. Když poznala, že se blíží její konec, dala zavolat k loži otce. Tatíčku, řekla mu slábnoucím hlasem, vzpomínáte si, jak jste říkal, že můj ženich má něco divného při sobě? Že jsem vás tehdy neoposlechla? Měl jste pravdu. Není to s ním v dobrém. Potom mu ještě vypověděla, že mladý mlynář noc co noc čítá skoro do rána v nějaké tajemné knize. A nejednou, že slyšela, když ulehla a mlynář zůstal sám, hovor mnoha hlasů a smích. Když však ze zvědavosti nahlédla s kulinou do komory, spatřila jen samotného muže, skloněného nad knihou.
jako by čekala jenom na chvíli, když si zpovědí uleví, mladá mlynářka záhy na to skonala. Mlynář a mlynářka se nad dceřinou smrtí velmi trápili. Obzvláště paní máma chřadla a chřadla, až se utrápila. Netrvalo dlouho a starý Černota pochoval vedle dcery i ženu. Zůstal ve mlýně jen s mladým a velice se proti němu zatvrdil. Mladý se však z komory nad mlýnicí ani nehnul, četl a četl. Až jednou zmizel z mlýna.

0: Popravdě řečeno, starý Černota ho neželel, ani nevzpomínal. Než s tím podivným zeťáčkem to už radši zůstávat ve mlýně sám, říkal si. Ale jeho soužení nemělo tak snadno skončit. Lidé se počali mlýnu vyhýbat. A raději šrotovali zrno sami na ručním mlýnku. Jednou v noci vzbudil mlynáře klapot mlýnského kola. Uprostřed noci a mlýn mlel naplno. Z komory mladého mlynáře se ozýval veselý smích a šustot. Pan táta nelenil a šel se na nezvané hosty podívat. Avšak jak se podivil, když otevřel dveře a nikde živé duše. Komora byla prázdná. Tu si starý mlynář řekl, že toto jsou spolky s ďáblem a je jim třeba učinit přítrž. Vzpomněl si na moudrého kováře v horách a usmyslil si, že za ním půjde na radu. Ale ten kovář to bylo chlapisko. Ten, když udeřil podruhé, už nemusel, síly měl až hrůza. Chlap převeliký, ale dobrák ještě větší. Toho se děcka nemusela bát. A že dobrého na světě málo užil, byl též moudrý a lidé za ním chodili se svým trápením, protože věřili, že má víc rozumu v patě, než jiný v hlavě. Tož za tím zkušeným kovářem se vydal i mlynář Černota. Věděl, že se sluší přinést sebou cosi, a protože znal kovářovu zálibu, poscháněl něco suchého tabáku, vyšpáraného z fajfky, dal jej na okně v hromádce usušit a takovýto dárek nesl do kovárny. Věru nic jiného ani nemohl kováři přinést. Ten tak rád žvíkal tabák, že za hromádku z fajfky každou práci udělal a když opravdu nebylo, žadonil po kuřácích: aspoň na mě dýchni. S povděkem vzal od Černoty váček s tabákem a když vyslechl podivnou historku o mlynářově zeti, popřemýšlel chvilku a potom řekl: stará pravda, že klubko najdeš po niti. Bůh má rád volky, čert zase spolky. A ten tvůj zeťáček čertům oca si svazuje. Toho se jen tak nezbavíš. Čert odchodí a satanáš přijde. Když viděl, že mlynář z takové zprávy věru velikou radost nemá, přece ho potěšil. Ale nikdy není zas tak zle, aby nemohlo být horší. A není horší, jako když je zle. Potom dal mlynářovi kropíčku s vodou a poradil mu, aby se o půlnoci schoval na rozcestí, kudy vede cesta do mlýna. Jestliže se mladý mlynář opravdu čertu zaprodal, zastihne ho tam, protože z čerty pojede v kočáru. Když ho pokropí, zbaví ho prokletí a vysvobodí ho. Mlynář uposlechl rady moudrého kováře. Vzal kropičku a vodu a vydal se v noci na rozcestí nedaleko mlýna. Tam se ukryl v povyrostlém křoví a čekal. Tma byla, že by se na ní čagan udržel. Najednou slyší mlynář z dálky rachot, jako když jede povoz. Vyhlédl na cestu, ale musel dobře napínat zrak, aby spatřil kočár, tažený vzrostlými psy, a na kočáru běl čert. Když je tak viděl zaopatřené, všecky v koženicích a rozpustilé, pomyslel si, ti se musí zle nemět, však jsou to samý tlustí čerti. A ještě si trpce pomyslel, že bodejť by se neměli dobře, když si melou v jeho mlýně a z jeho zrní. Zlost ho brala, ale což to pomůže? Odvážil se a zvolal:
1: je mezi vámi mladý mlynář?
0: Čerti odpověděli:
2: není, jede ve druhém kočáru za námi.
0: Psi poskočili a kočár utonul ve tmě směrem ke mlýnu. A už přijížděl druhý kočár, také tažený psy, a na něm se veselili čerti. Pan táta se znovu ptal.
1: Je mladý mlynář mezi vámi?
2: Já, je, jakože my jsme čerti, tak i mladý mlynář je mezi námi, ja?
0: Mladý mlynář byl uprostřed, vstyčil se na kočáru a otázal se, kdo mě volá? Pan otec hbitě přiskočil a než se mladý mlynář nadál, třikrát máchl kropíčkou a třikrát ho pokropil. Čerty přešel smích. V ten ráz strašlivě zařvali a kočár zmizel. Mlynář se dal na útěk a v pravý čas, protože na místě, kudy jel kočár, se rozevřela v zemi díra a z ní vyšlehly vysokánské plameny. Jenom bílá holubička ještě z té díry vylétla, díra se zavřela a vše utichlo. Když se pan táta vrátil domů, zděsil se. Z krásného mlýna zbyly jen rozvaliny. Nejináč, než že se čerti z toho prvního kočáru mlynářovi pomstili, že tak naložil s jejich druhy a že jim vyrval z drápů mladého mlynáře. Černota se odstěhoval a krajina kolem mlýna zpustla. Lidé se tomu místu dlouho vyhýbali. Vypravovali se o něm všelijaké divné věci. Pravdu znal jediný, moudrý kovář z hor. Možná by mě usvědčil, že nebylo všecko tak, jak jsem vám pověděl. Ostatně nevěříte-li, co vám brání, abyste nevyšpárali stařičkou fajfku a nevypravili se s tabákem za kovářem, který tak rád žvíká.
3: Vyprávění 18. O tom, jak Pepíček Sláma vysvobodí Vojtu a Anešku z babičina domku a jak Káně odletí. Vojta bouchal na dveře, ale ty se neotvíraly. Klíč byl v zámku, jenomže zvenku. Aneška chtěla v babičině kuchyni otevřít okno, ale to se otvírat nedalo, bylo staré a proto babička přibyla rám hřebíky. Děti byly v domku jako ve vězení. Jenomže Vojta musel vrátit letadélko Káně na letiště, než pilot Hejduk nebo dědeček Kozelka zpozorují, že je pryč. Ale jak se s Aneškou dostanou ven? Otevřela se vrátka a do dvora vběhl nejdříve Kociánek a hned za ním Pepíček. Kociánek měl vyplazený jazyk a mával zakrouceným ocasem, jako by chtěl babičce taky přát k narozeninám. Pepíček se zamračil, když uviděl, že už letadélko sedí na dvorku. Přece jen je Káně rychlejší než jeho kolo. Otřel si pot, opřel kolo o zeď a šel ke Káněti. Pepíčku, Pepíčku, volal na něj Vojta, bouchal přitom na okno, div se nevysypalo. Co chceš? Pepíček došel k oknu a viděl rozpáleného Vojtu i ustrašený Aneščin obličej. Odemkni dveře. A proč? Zeptal se opatrně Pepíček. Babička nás tady zavřela, volala Aneška. Pepíček se podíval na klíč, na chvíli se zamyslel a pak řekl, já za to nemůžu, že vás babička zamkla. Ale Káně se musí vrátit na letiště, křičel Vojta, až se třásly tabulky v okně. Já poletím s Kánětem sám, prohlásil Pepíček a hned si začal zapínat svůj lehký kabátek. Pepíčku, to nesmíš, hrozil mu Vojta. Vždyť ty bys Káně rozbil, zlobila se Aneška. Ještě jsem nerozbil ani kolo, odpověděl důstojně Pepíček a šel ke Káněti. Neumíš s Kánětem lítat, vřískala za ním Aneška. Na kole jsem taky neuměl jezdit a teď umím, bručel si Pepíček sám pro sebe. Otevřel dvířka kabiny, vlezl dovnitř a posadil se na sedadlo. a taky se káněte bojíš, křičel Vojta, až zčervenal. Pepíček to zaslechl, protože za sebou nezavřel dvířka kabiny. Bál jsem se, ale třeba se už nebojím, hučel Pepíček a pomalu sahal na řídící páku. Najednou s ní trhl a čekal, že káně vyletí nahoru. Pro jistotu ještě mrkl na dveře, jestli jsou otevřené, kdyby se mu náhodou udělalo špatně a musel zase vylézt na podvozek. Ale káně nahoru nevylétlo. Dokonce se ani nehnulo. Pepíček sáhl na jinou páku, ale káně, jako kdyby chtělo na babiččině dvorku zůstat, nepohnulo ani jedinou vrtulí. Pepíček se chvilku s neposlušným letadelkem mořil, ale pak vylezl ven a šel k oknu vyjednávat s Vojtou. A vezmeš mě sebou? Vezmu, kýval hlavou Vojta, div se orám okna neúhodil do hlavy. Jen ať Pepíček nezdržuje. A taky mě naučíš lítat? Naučím, všechno tě naučím, sliboval Vojta. Pepíček konečně odemkl dveře a obě děti vyběhly ven. Kociánek jim zaštěkal na pozdrav a olízal Anešce nohy. Vojta skočil do letadélka a Pepíček se vmáčkl za něj. Než se zabouchly dveře, zavolal Pepíček na Anešku. Přivez kolo na naši zahradu! Já vím! Vykřikla Aneška, ale pak se musela schovat v babičině domku. Vrtule se roztočily, vál od nich silný vítr, Anešce odfukoval sukni a psovi přehazoval uši. Kociánkovi se to nelíbilo a proto u Aneštiných nohou tiše vyl. Letadélko pomalu šplhalo do výšky, jako by lezlo po neviditelném žebříku. Za chvilku nebylo vidět a za další chvilku nebylo už ani slyšet. Ale to už na dvorek vběhla babička a za ní všichni sousedé, které se jí podařilo sehnat. Tady stálo, zrovna uprostřed, ukazovala babička a prst se jí třásl. A kde je teď? To bylo letadélko káně, řekla způsobně Aneška. Ale Vojta už s ním odletěl. Na letišti by káně třeba hledali. Děvenko moje, vykřikla babička, která si teprve teď Anešky všimla. Vzala ji za ramínka a líbala na čelo. To je věc, žasli sousedé. Letadla přistávají na dvorcích jako holuby. To, aby se jeden bál, že mu nějaké z něčeho nic sedne na hlavu. Babičko, my ti přejeme k 70. hodně zdraví a maminka ti posílá bábovku a mák a taky kohoutka, vzpomněla si Aneška a podávala babičce dárky. Děti moje, řekla něžně babička a slzy jí tekly po tváři. Vy jste si vzpomněli na starou babičku. Pytlík máku, bábovku a kohoutka musím mu dát napít chudáčkovi. No jo, letadélko, teď už snad ani nic jiného nelétá, smáli se sousedé. Babičko, počkejte, zavolal na ní jeden ze sousedů. Když už jsme tady, tak vám taky blahopřejeme. Ať se v Koníkleci dožijete nejméně 100 let. A všichni babičku obstoupili a podávali jí ruku. Kociánek do toho štěkal, nový babiččin kohoutek skřehotal, jen Pepíčkovo kolo stálo u zdi bez hnutí. Na letadélko káně si v té chvíli nikdo nevzpomněl.

0: já teda vážně nevím, proč se říká zoologické zahradě zahrada, když to žádná zahrada není. Nerostou tam krafiáty, ani gerbery či fuchsie, nerostou tam ani řetkvičky, angreš nebo mladá kapusta. V zoologické zahradě roste něco úplně jiného. Rostou tam mladá slůňata, medvíďata, klokánci a opičky, jako například žovka orangutánová, což je mezi námi řečeno pěkné číslo. Zoologická zahrada není žádná zahrada, ale spíš velikánský činžák plný bytů, co dveře to jiná partaj. Tady bydlí Ježkovi, tady Bažantovi, tady zas Liškovi, Vidrovi a Dudkovi, o kousek dál Papouškovi nebo dokonce Krokodýlovi, Zubrovi a Tuleňovi. Nájemníci jsou z celého světa, z Afriky, Ameriky nebo až z Austrálie, a tak se nedivte, že je chodí plno lidí okukovat, tatínkové, maminky a děti, někdy tetičky a babičky, a všichni dávají za to okukování dokonce peníze. Někteří ty návštěvníci jsou milí a slušně vychovaní, chodí ve směru prohlídky, nešlapou po trávě a neodhazují papírky od bonbónů, chodí zkrátka hezky po cestičkách, koukají na ta zvláštní zvířata a říkají si, no ne, to je pane Kapsa, co má ten kloka na břiše, ta by se hodila v pátek při nákupu, anebo koukněte se na tu žirafu, to je pán Krk, no s takovým jsme koukali až do druhého patra k Navrátilovům. Jenže všichni návštěvníci nejsou stejní. Někteří se tak hezky nechovají a tak pak jsou z toho různé problémy a potíže, které musí nakonec řešit paní ředitelka, jen si o tom poslechněte. Jednou, asi tak v 5 hodin odpoledne, když už slečna pokladní počítá peníze, které dostala za vstupenky, objeví se takový zamračený pán s žlutým motýlkem a s ním paní v ohromném klobouku plném třešní, oba si koupí lístky a pak chodí a říkají, foj, to je ale smrad, cítíš to, Emilie? Já se vsadím, že páchne tady ta gorila, co zrovna spí a chrápe, je, ta je ale hnusně chlupata. Podívej, jaký má rozpláclej nos, to je frňák, to je vážně příšerný ksicht. Z toho se zbedá jednomu žaludek. A žovka orangutánová, která ty dva pozoruje z protější klece, povídá. Mami, slyšíš ty dva nevychovance, co říkají o panu gorilovi? Měli by se nejdřív podívat do zrcadla. Vypadají jako z té pohádky o 2 strašidlech a budou nám tu něco povídat. Jen se koukni na toho motýla, na ten klobouk. Jenže ten zamračený pán to zaslechne, obrátí se a začne křičet.
1: Tak to prr! To si nenechám jen tak líbit, abych si koupil vstupenku do zoologické zahrady a pak se nechal urážet nějakými opičáky, víte? Víte, kdo já jsem? Já jsem rada nejvyššího rady zdejší městské rady.
0: A žovka řekne, to jsem ráda, že jste rada, ale já bych vám ráda řekla, že se vůbec nechováte jako rada a že ta vaše elegance, co by ráda byla paráda, je akorát maškaráda. Ostatně ty třešničky na klobouku by potřebovaly kapku zalejt. Načež vezme konec hadice, kterou se do klece přivádí voda na pití, a z paní Radové kape jako z Hastrmana. Takže ten zamračený pán s žlutým motýlkem zalapá po dechu a řekne,
1: to je teda vrchol, jdeme si stěžovat.
0: Bafne svou Emilii za ruku a táhne ji k paní ředitelce. Paní ředitelka se zrovna baví se slečnou pokladní, která přišla uložit do trezoru peníze za vstupenky, a jak se tak baví, povídají.
2: Jestli pak víte, že večer jdeme s manželem na maškarní ples,

0: Pedagogické radě, kde zastávám funkci rady nejvyššího rady.
1: A paní ředitelka si říká, pro pána Jána to nám ještě chybělo. Vidí, že se blíží velký průšvih, protože když je někdo rada nejvyššího rady městské rady, tak to je vážná věc a žádná legrace. A tak říká, bože, bože, to byla určitě zase ta žovka orangutánová, s tou holkou je jenom trápení. A zavolá pana Veverku, co krmí zvířata, aby žovku okamžitě přivedl, takže než bys řekl švec, žovka je v ředitelně a paní ředitelka jí povídá. Proboha, žovko, co si to zase provedla? S tebou to vážně není k vydržení, samé vylomeniny, samé patálie. Okamžitě se tady panu Radovi omluvíš, jinak si mě nepřej. A žovka vidí, jak je paní ředitelka nešťastná, má s ní soucit a tak se tedy omluví, řekne. Vážený pane Rado, nejvyššího rady městské rady, ráda bych vám řekla, že jsem vás a paní Radovou nerada urazila. A pan Rada se chvíli radí se svou Emilí, jestli to stačí, načež paní Radová řekne, že mohou být rádi, že to dopadlo takhle a oba s mocným funěním opustí ředitelnu. A paní ředitelka si odechne, že je průšvih zažehná, načež řekne. Poslouchej, žovko, řekni mi, proč vyvádíš samé skopičiny. Proč si nedokážeš bavit nějak rozumně? Vezmi si příklad z nás, inteligentních lidí. Už jsi někdy viděla, abych kropila návštěvníkům klobouky? V tom se ale podívá na hodinky a vykřikne. Ježkovi oči, ono je 7:15 a já mám ten maškarný ples. Marš zpátky do klece. A spěchá na tramvaj. A žovka se loudá zpátky z ředitelny, v zoologické zahradě už není ani noha, slečna pokladní je pryč, pan Veverka je pryč, odešli s paní ředitelkou, je už dávno zavřeno a když je v zoologické zahradě zavřeno, všechna zvířata v tu ránu spí, akorát mláďata nemají na spánek pomyšlení. Scházejí se tajně, aby si aspoň kapánek popovídala, to víte. V zoologické zahradě bývá večer příšerná otrava. Není tady ani biograf, o diskotéce nemluvě a věčně spát a spát, koho by to bavilo. A tak si mláďata dávají k večeru rande jejich celá parta. Květoslav Slon, Standa Klokan, Karolína Mišová, Emil Tučňák, Bořivoj Panda a hlavně žovka orangutánová, která má ve všem hlavní slovo a která právě povídá. Poslyšte, panstvo, tak jsem vám před chvíli málem lítala v průšvihu. A to hlavně proto, protože si prý neberu příklad z inteligentních lidí a nebavím si jako oni. Takže jsem slíbila, že se polepším a tím pádem mám pro vás senzační návrh. Tak jsem s ním, řekne Karolína Mišová a zapálí si cigaretu, ačkoliv ještě není 15. Jsem s tím, moc nás nenapínej a řekni, o co jde. A žovka řekne, tak abyste věděli, uděláme si dneska maškarní ples, to koukáte. A všichni koukají, jak spadlí z višně a pak volají, hurá, to je přece nápad, to je úplná senzace, to je prostě geniální, to může vymyslet akorát žovka. A jak tak volají, zároveň přemýšlejí, za co kdo půjde. Květoslav uvažuje, že půjde za kovboje, Bořivoj volá, já půjdu za trpaslíka. Karolína, já půjdu za princeznu. Jenomže žovka řekne, vážení, to je všechno úplný nesmysl. Kde chcete vzít kovbojský klobouky a zlatý koruny? Já navrhuju, aby jsme šli za záhadný tvory z planety X a jde si schánět masku. Probudí jemně pana Mrože, starého dobráka, a půjčí si od něho knír. Pak zaťuká u zubrů a půjčí si jedny rohy, jde to jako po másle, u supu si vyprosí křídla, u pelikánu zobák a záhadný tvor z planety X je jako vyšitý. Bořivoj takové štěstí zdaleka nemá. Rád by si půjčil výhřívu, jenže pan Lev je rozespalý a mrzutý, bručí, aby mu dal Bořivoj pokoj, nic půjčovat nebude, ale paní má naštěstí zlaté srdce a tak manžela přemluví.
2: Vzpomeň si, kdy jsi byl malý, taky jsi chtěl hrát,
1: řekne a pan Lev nakonec kývne hlavou.
2: No tak si tu hřívu vem.
1: A tak se pomalu celá parta schází v kanceláři paní ředitelky, kde je rádio. Je to pohled za všecky drobné. Emil Tučňák si půjčil pštrosí nohy

0: a netopíří křídla, Karolína Myšová žirafí krk a tulení ocas, Standa Klokan má na nose roh od pana nosorožce, jenom Květoslav Slon nemá vůbec nic. Chtěl si půjčit chvost od pana Páva, jenže ten ho vyhodil, ať neotravuje. Žovka však naštěstí objeví na psacím stole paruku, kterou tu zapomněla paní ředitelka, takže šťastný Květoslav má hlavu jako medúza, všichni se smějí, rádio hraje veselé písničky, pije se červená limonáda, kterou jim koupil pan Křepelka za posledních 5 peněz, pan Křepelka má totiž strašně dobrou povahu, ať se mládí vydovádí, řekl Žovce, když přišla prosit o příspěvek na občerstvení. A tak mladí dovádí, zpívají a tancují. Květoslav Slon se přitom motá jako slon v porcelánu, porazí jednu láhev a Bořivoj má v mžiku celou lví hřívu červenou od limonády, což ale není to nejhorší. Nejhorší ze všeho je paní ředitelka, která stojí náhle ve dveřích, zapomněla si paruku na maškarní ples a vrací se pro ní, stojí ve dveřích jak solný sloup. Tohle ve své kanceláři tedy rozhodně nečekala. Pokouší se o ní mrákoty, čemuž se nelze divit. Paní ředitelka však mrákoty různě překoná a volá. Žovka ke mně, kdo jiný si mohl tohle vymyslet? A Žovka vidí, že je zle. Sotva skončil průšvih s panem radou nejvyššího rady městské rady, už je tady další malér, teď je každá rada drahá. Žovka neví, co říct, breptá, co si o tom, že chtěla uspořádat zábavu po vzoru inteligentních lidí, jenomže paní ředitelka ji okamžitě zarazí a řekne, meč, kde jsi to viděla, abych si na maškarní bál půjčovala uši od slečny Pokladní a nohy od pana Veverky. Podívej si, jak všichni vypadáte. To není zoologická zahrada, ale hotový blázinec. Kdyby sem vešel nějaký přírodovědec, tak omdlí jak špalek. Ať už je to všecko dole a spát, křičí paní ředitelka. Okamžitě spát! Jenomže na spaní není ani pomyšlení, protože pan Lev křičí ještě víc než paní ředitelka. Pan Lev přímo řve. Bořivoj panda mu totiž vrací hřívu celou červenou od limonády.
1: Tak to teda ne,
0: huláká pan Lev.
1: Nebudu dělat nikomu šaška, vyprat a honem.
0: A tak paní Pandová pere lví hřívu v mydlinkách a druhý den jí suší na sluníčku. Ale jak se ta lví hříva suší, tak se srazí. Je panu Lvovi malá.
1: To není hříva, ale brindáček.
0: Burácí pan Lev, kde kdo se mu směje, manželka i děti a dokonce i návštěvníci, nedivte se, že toho má tak jako rád, žádá pro Bořivoje to nejpřísnější potrestání a když se ho paní ředitelka ptá, co by to jako mělo být to nejpřísnější potrestání, zařve pan Lev.
1: Osobně ho sežeru.
0: A paní ředitelka si myslí, no nazdar, s Bořivojem je, jak se zdá, amen. Takové neštěstí, bože, bože. A celá zoologická zahrada si myslí totéž. Celá zoologická zahrada má smutek, to víte, je to rána. Chudák Bořivoj, je tu ještě dítě, celý život měl před sebou a najednou takový konec. Paní Pandová pláče, pan krokodýl roní krokodýlí slzy. Paní Želva brečí jako želva, kde kdo smutně pofňukává. A tak se nedivte, že plno zvířat vyčítá Žovce, že je to všecko kvůli ní. Kvůli těm jejím praštěným nápadům, nebýt toho maškarního bálu, mohl se Bořivoj dočkat vnoučat, penze a tak dále. A Žovka sedí doma jako oukropeček. Přemýšlí, co by se dalo udělat pro záchranu kamaráda, kterého čeká tak hrozný konec. A jak tak přemýšlí a mne si čelo, najednou vykřikne. Už to mám, už to mám. Bořivoj je zachráněný, že jsem na to nepřišla dřív. A běží dolví klece, řekne, moment. Vezme tu nešťastnou maličkou hřívu, co si tak srazila, pádí s ní do pokladny a povídá. Tohle je přesně to, co potřebujete, slečno Pokladní. Vydáte panu Lvovi tu svou velkou hřívu a vezmete si tuhle maličkou. Chtěla jste být přece nakrátko. A slečná pokladní je docela spokojená, pan Lev je taky docela spokojen, spokojen je i Bořivoj, to dá rozum, spokojená je celá zoologická zahrada v čele s paní ředitelkou, ale nejspokojenější ze všech je Žovka orangutánová, protože má zase celou partu pohromadě a že už nikomu nic zlého nehrozí.

0: Jak strašidlo Mulisák a Hastrman Brčál potrestali zloděje. Obyvatelé obce Sislova byli vesměs poctiví občané. Byli spokojeni se svým skromným majetkem, který získali jen poctivou prací a po cizím jmění nebažili. A nepamatovali se ani nejstarší sousedé, dědečkové i babičky, že by se tam kdy stala nějaká krádež. Proto není divu, že nastalo v obci pobouření, když se tam pojednou v krátké době staly hned 3 krádeže. Ztratili se husy, slepice a sedláku Pazderkovi tučný vepř. Byla tmavá letní noc. Hastrman Brčál lezl prastarou dutou vrbou z hlouby rybníka na čerstvý vzduch, ale zůstal trčet ještě mezi kořeny, protože zaslechl lidský hovor.
1: To se nám to, Francku, dneska povedlo, co? 12 hus, 10 slepic a 2 peřiny.
2: No, je to dobrý, brumlal druhý. No, copak jsem to neřekl, že se nám ta dnešní krádež povede?
3: Dobrá, Frantíku, dobrá, ale já mám dneska, kamaráde, taky dobrý nápad. Sislovský starosta má pořádnýho čuníka a jak jsem slyšel, už pozejtří má pro něj přijít řezník sekera. Tak já navrhuju, aby jsme mu prasátko před nosem vyfoukli. No a když už tam jednou budem, aby jsme přibrali k pašíkovi taky toho vraného valacha.
0: Za chviličku potom, když se oba pobertové vzdálili, vystrčil Hastrman opatrně hlavu z vrby a pozoroval 2 temné postavy tak dlouho, až zmizeli záhadí skalkou.
1: A potom se zachechtal. A to jste si, kakraholti, vybrali moc špatný místo k svým loupežnickým poradám. To se podívejme, tak starostu v čuník a valášek vám padli do oka, kakraholti. No, tak si jenom zítra pro mě přijďte a uvidíte, jak tentokrát pochodíte. Myslíte si možná, že vrba nemá uši, ale ona, holečkové, slyší břichem. A teď honem sypu na kožený vrch ke starému kamarádovi na poradu.
0: Co však si tam Brčál s Mulisákem umlouvali, to bohužel vám říci nemohu, ale muselo to být něco velmi žertovného. Neboť časně ráno, když Brčál spěchal z koženého vrchu do Sislova k panu starostovi, tak ještě po cestě se spokojeně pochechtával. Ale do světnice k panu starostovi vstoupil s vážnou tváří a hned mu vypověděl, co v noci u rybníka vyslechl a co se na pana starostu chystá. Ten ovšem byl z toho celý vyděšený a chtěl honem schánět sousedy, aby mu pomohli zloděje chytit a odevzdat soudu k potrestání. Brčál však ho zdržel a pověděl mu, že nemusí být žádný křik a žádná homba, pan táto. Valacha a čuně večer odvedete do kravský stáje a na jejich místo si vlezu já i Mulisák. To snad přece dobře víte, že my oba se kdykoliv můžeme proměnit v co chceme, kromě holuba. A tak já budu dnes dělat vašeho valacha a Mulisák čuníka. Přijdou-li si pobertové doopravdy v noci pro ně, jak se uradili, tak ukradnou mne a Mulisáka. To bude psina, milej pane starosto, a to víte, že my oba se zloději zatočíme, že jim jistě na dosmrti na krádeže přejde všechna chuť. Pan starosta o tom chvilku uvažoval a pak s radostí přijal všecko, co mu Brčál navrhoval. Bylo už tma jako v pytli, když se oba braši tiše přišourali jako kočky. Řekli starostovi, aby si šel lehnout a staral se jen o to, aby nikdo ze stavení nevycházel na dvůr, dokud oni sami nezaklepou na okno světnice. Potom si šel pan starosta lehnout, ale rozčilením ani oka nezamhouřil. Nastražoval uši, aby aspoň něco z toho pochytil, co se v noci bude dít. Ale na dvoře se do půlnoci ani stéblo nehnulo. Už si myslel, že si to Pobertové rozmyslili a že vůbec nepřijdou. Až teprve, když ponocný odtroubil jednu hodinu, zaslechl tiché kroky, slabý klapot, tiché vrznutí dveří a zase tichoučké kroky, které se rychle vzdalovaly. To už zlodějové odváděli v koně proměněného Hastrmana a odnášeli v pytli mulisáka změněného v tlustého čuníka. Oba Pobertové velmi spěchali, aby byli co nejdříve za vesnicí a potichu se chechtali, jak se jim ta krádež zase pěkně povedla. A zastavili se až na planince mezi lesy, aby si tam trochu oddechli a prohlédli si ukradená zvířata. Jeden ze zlodějů, hubený a dlouhý chlap, byl s čuníkem velmi spokojen, ale druhý, malý a tlustý, nadával jako špaček.
4: Pardie, Parkos, co to vedu za nemehla? Co je to za hubenou kobylu? Vždyť měl starosta takového mladého koně a tlustého jako buchtička. A co teď budu dělat s takovouhle rachotou? Hubený se mu smál. Udělej si z něho trakař, když se tak napálil. Za to já si stav rahnácky pošušňám. Co já? Rozkřikl se tlustý zlostně. Vždyť mi dáš čuníka polavic. Tak jsme si to přece řádně před vejpravou ujednali. Ne, jenom si nech svou kobylu sám pro sebe a já si nechám zase čuníka. Nemusel jsi to přece tahat vůbec ven, když si viděl, jaký je to chudáček, posmíval se hubený. Já polovictví kobily nechci, ale ponechám si celý čuně a basta fidli Matěj.
5: Andrej, cucky Fransku nedopaluj! Dáš mi půlku vepře, nebo bude zlé?
4: Já jsem si vždycky myslel, že jsi poctivej zloděj, ale teď už vidím, že jsi nepoctivej lump.
1: Cože, já, že jsem nepoctivej lump? Rozkřikl se Francek a temnou nocí rozlehlo se žuchnutí. Potom druhé a hned na to se zlodějové dali spolu do pranice a mydlili se, až z nich cucky lítali na všechny strany. Mezitím se mulisák i brčák proměnili zase ve strašidla a hned vykouzlili z březových větví velká košťata. Jedno potom strčili do pytle, vlastně to byly dva pytle do sebe vložené, a druhé položili do koňské ohlávky.
0: A teď si, milé děti, představte, jak se asi oba rváči tvářili, když místo zvířat našli tlustá košťata. Byli na sebe tak dopálení, že popadli ona košťata a počali se zase bez rozmyslu mydlit. Mulisák i Brčál stáli ve tmě na samém kraji silnice a jen se smíchy ohýbali nad tím podařeným divadlem. A teprve, když viděli, že už oba lumpové mají zrovna dost a že už se opravdu navzájem důkladně vyplatili, rozhodli se udělat rvač se rázný konec. Jednoho popadl mulisák a druhého Brčál a oba vstrčili blesku rychle do těch pytlů. Než si oba Pobertové pomysleli, cože se to zase s nimi děje, leželi už v pevně zavázaných pytlích. Teprve za dlouhou chvíli se ten dlouhý trochu pohnul a ustrašeně zvolal.
5: Jsi tu někde, Matěji?
4: Jsem tadyhle v pytli, pojď honem a pomoz mi ven, ať se tady nezadusím, hekal Matěj. Já, holečku, nemůžu, já jsem taky v pytli, naříkal Francek. Co se to jen s námi dělo, nevíš, kamaráde zlatý? No jo, kde pak bych já, chudák, věděl, odpověděl Matěj plačtivě. Já se jenom bojím, aby v tom nebyly prokrýle pána zlý čáry. S dobrým to už nejní, kamaráde, ať už je to takhle nebo tak, smutně breptal Francek. To ti už dá rozum, když si jenom pomyslíš, kam se poděl Valach a kam se ztratilo Čuně a že tady po nich zbyla jenom košťata. Tak co s nimi ke všem čertům budeme dělat, Čuníku, povídá Brčál. Přece tady nebudeme čučet celou noc. No co s nimi, kamaráde Valachu? Odnesem je k soudu a tam ať si je řádně potrestají, povídá Mulisák. Co k soudu? Vždyť nás ani oba k soudu nepustí. Prosím tě, Valacha a Čuně, zechtal se Brčál. Nejlépe by bylo chytit oba pytle a hodit je rovnou tamhle do rybníka a byl by od nich navždy pokoj. Ve zlodějích byla ještě menší dušička a vlasy jim hrůzou vstávaly. No počkat, kamaráde Valachu, o život je připravit my sami nesmíme, povídal Mulisák. Ale já mám jiný dobrý nápad. Když mají ti pobertové v pytlích tak rádi Valachy a Čuníky, že je až kradou, tak aj to taky oba zkusí, jaký to je bejt Valachem nebo Čuníkem. Odnesem je pěkně zpátky k našemu hospodáři, jednoho z nich proměníme ve Valacha a druhýho v Čuníka. Náš hospodář nic nepozná a my se zase proměníme v Matěje a ve Frantíka a vrátíme se jakoby nic do jejich domovu. Ale všichni lidi se budou ode dneška moc divit, jak se ti dva darebáci napravili, protože my budeme dělat dobrotu. Budeme si toho vážit, že jsme lidi a jako lidé se také budeme slušně chovat. No tak mi je nalož na záda a hajdy zpátky k panu starostovi.
0: A pak se oba dali na zpáteční cestu do Syslova. Na dvoře Mulisák sundal pytle a odnesl je s Brčálem do chlévu. Toho tlustého, co měl být proměněn v Čuníka, odnesli do koňského chléva a Hubeného, na kterého čekal osud Valacha, odtáhli do chléva prasečího. Potom, jak jen mohli nejtišeji, přivedli pravého Valacha do maštale a pravého Čuníka do jeho chlívku. A pak na chvilku ponechali darebáky svému osudu, aby byli za své skutky co nejvíce potrestáni. Mulisák i Brčál přistoupili k oknu starostovy světnice a tiše na ně zaklepali. A pan starosta je už nedočkavě očekával, za okamžik už strašidlům otvíral síňku a nechal je vklouznout do druhé světnice, kde mu oba braši všecko dopodrobna pověděli, aby věděl, co má se zloději mluvit. Zatím se oba zlodějové trochu v chlévech zpamatovali. Že jsou v skutku v chlévech, to poznali podle zápachu hnoje, ale měli pořád ještě trochu naděje, když viděli, že jsou stále ještě lidmi, třeba byli ještě zavázáni v pytlích. A proto se chtěli přesvědčit, zdali i kamarád je dosud člověkem. A teď si zase, milé děti, všecko dobře představte a dávejte dobrý pozor. Ten dlouhý Francek, který měl být proměněn ve Valacha a který, jak dobře víte, ležel v prasečím chlívku, dodal si odvahy a potichu se zeptal. Matěji, seš taky ještě člověkem? Ale místo lidské odpovědi uslyšel jen hluboké zachrochtání toho opravdového Čuníka. Pro krýle pána Matěji, kamaráde,
3: tak už seš opravdu tím čunětem. Čuně ještě něco zachrochtalo a Francek se dal do zoufalého pláče. Když já ti už, kamaráde zlatej, docela nic nerozumím, co mi tady povídáš, pro krýle pána, to se nám to dneska vyplatilo.
0: A v druhém koňském chlévě bylo zrovna tak. Když se tlustý Matěj trochu probral z celé té hrůzy a zavolal svého kamaráda, dostal za odpověď koňské zařechtání opravdového valacha. Zatím Mulisák i Brčál všecko panu starostovi pověděli a ještě mu poradili, jak si má dále počínat, aby zloději mysleli, že on sám ta kouzla s nimi způsobil. Mulisák i Brčál zůstali ve světnici, aby je zlodějové nespatřili, a starosta sám vyšel na dvůr. Otevřel dvířka u prasečího chlívku, rozřízl motou z upytle a přísným hlasem poručil zlodějovi, aby lezl z pytle ven. Když tak ustrašený zloděj učinil, poručil mu starosta, aby poklekl a slíbil, že už vícekrát a za nic na světě na krádež nepůjde a že už bude tím nejpořádnějším člověkem. Zloděj všecko rychle a breptavě slíbil a s pláčem prosil, aby už jej pan starosta z těch kouzel propustit ráčil.
2: No, dobrá, tebe teda propustím, protože si myslím, že snad z tebe přece jenom bude zase pořádnej člověk a valacha už z tebe neudělám. Ale Matěje si tady nechám a postarám se o to, aby z něho byl pašáckej čuník. A teď už se s ním rozluč, a pak se sip rychle domů, nežli si to ještě rozmyslím.
0: Milé děti, přál bych vám vidět ten spěch, s jakým Francek upaloval k domovu. Za chvíličku se podobný výjev opakoval v koňské maštali. Ubrečený, tlustý Matěj musel také starostovi slíbit, že už vícekrát krás nebude a že se napraví. A také musel vyslechnout smutnou zprávu, že místo něho zůstane u starosty za valacha Francek, který těžkou prací bude trestán za krádež a nepořádný život. Při té řeči ten opravdický valach náhodou smutně zařechtal. A to Matěje tak vyděsilo, že nečekal už ani na svolení, aby mohl zmizet, a vyrazil z maštale. Ohromnými skoky upaloval za stodolu, aby co nejdříve byl co nejdál od toho tajemného statku. A přitom trnul strachy, že se třeba ještě dodatečně v polích promění v čuně. Zatím Mulisák i Brčál vyšli na dvůr k starostovi a všichni tři se nad povedenou komedii smáli, až se ohýbali. Druhý den to zvěděl celý Syslov. A vesničané Brčála i Mulisáka velmi chválili a byli jim vděční, že zbavili obec nebezpečných pobertů.
6: Tenhle příběh, co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl Gouda, zaspívám, ten slavnej loupežník. Markrabě von Cíbršpíl se svou družinou chtěli cestu na hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom zhouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s tím se budu prát.

po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku kočímu ukrad sejr. Markrabě von Cíbršpíl koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houští laškovat. Markrabě to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda prál se sice statečně, však bylo jich na něj moc, tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se Goudo zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. V tu chvíli všichni uslyší markrabě hlas. Ty jinej, Goudo, nebudeš, se šlump a darebák. A s chutí bych tě narazil na řeznickej hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka.

než já potrestám tě přec. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždy ty jsi vlastně svět. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a markrabě ti děl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší ta smyčka konopná.

0: Jahody. Už pár dní je krásně teploučko a na zahrádce kvetou různé kytičky, ale Arnošta s Macíkem nejvíce zajímá jeden záhon na kraji zahrady. Jsou to takové malé běloučké kvítečky. Pořád se vyhřívají na sluníčku a dědeček se o ně tuze stará. Každý kvítek má kolem sebe spoustu zelených lístků, snad proto, aby se na nich mohli houpat jako na houpačce. Zahradník jim načechrává zem na záhonku, pleje kolem nich a pravidelně je zalévá.
1: Co to může být za zvláštní květiny, že se o ně dědeček tak stará?
0: Kroutí hlavou Arnošt, když se s Macíkem opalují na druhém konci zahrady.
2: To bude velmi vzácný druh.
0: Přitakává kocour a vyhoupne se na malou zítku, aby lépe viděl na dědečka zahradníka. Ten oba zvědavce po očku pozoruje, ale neříká nic. Nakonec to Macíkovi nedá a jde se podívat, co je na těch kytičkách tak zvláštní, že se už zase dědeček schýbá nad záhonkem. Ale zase nic podezřelého nevidí. V tom mu zahradník povídá. To jsou jahody, Macíku. Máme je tu úplně nově vysazené, proto se o ně musím tak starat.
1: Tohle, že jsou jahody, myslí si kocour. Dědeček se asi nějak spletl.
0: To bude tím horkem. Jahůdky, jak říká Bedříšek, jsou přeci červené a sladké. S Bedříškem určitě nejedli nějaké bílé kytky. Druhého dne svítí sluníčko ještě víc. Je tak hrozné horko, že Macík i Arnošt jen leží pod jabloní a ani se nehnou. Jenom si přejí, aby trošičku sprchlo. Vzduch by se vyčistil, záhonky by se zalily sami a dědeček by si s námi mohl hrát třeba na schovávanou. V kuchyni je tolik skrýší, to by byla švanda. A snad proto, že si to tolik přáli, přihnal se brzy veliký černý mrak a během chvíle začíná pršet. Utíkají se domů schovat, ale dědeček si popletl dveře a běží do kůlničky.
1: Jestli pak ten dědeček není nemocný,
0: strachuje se Arnošt.
2: Nebo už nás nemá rád,
0: přidává se Macík.
2: Už s námi nechce být.
0: Ale tak to není. Arnošt i Macík se zapomněli ráno podívat na záhonek a tak ani nevědí, že bílé kytičky se přes noc proměnily na malé zelené jahůdky, které se teď budou pěkně vyhřívat na sluníčku a až vyrostou, zčervenají. Bedříškova maminka z nich pak připraví oblíbené lívance se smetanou a jahodami. To bude dobrota. Dědeček vběhl do kůlničky schválně, protože během deště chce vyrobit strašáka, který by malé zelené kuličky ochránil před nenechavými ptáčky. A tak mezi tím, co se Arnošt s Macíkem strachují o dědečkovo zdraví a o to, že už je nemá rád, dědeček stloukl dva dlouhé klacky a vyrobil z nich strašného strašáka. Oblékl ho do starého roztrhaného kabátu, na hlavu mu dal děravý hrnec, do kterého zastrčil kus slámy a na ruce mu zavěsil po dvou plechovkách. Když se strašákem zatřásl, chrastily plechovky skřípavým zvukem. Venku zatím přestalo pršet a zahradník vyšel do pokropené zahrady. Sluníčko se usmívá z oblohy a slibuje pěkný zbytek dne. Dědeček ale nikde nevidí ani Arnošta, ani Macíka. Opře tedy strašáka u dveří a vejde do domečku.
1: Holá, holá, kde jste kdo?
0: Hledá pejska a kocoura zahradník. Najde je schované pod stolem.
1: Oba dělají, že spí.
3: No tak, pojďte ven, už je zase krásně.
0: Vytahuje Arnošta spod stolu. Macíkovi se to ale nelíbí.
1: Cítí se uražený a odstrčený.
0: A tak vyběhne jako střela ze dveří.
4: Co se ale v mžiku ozývá ze zápraží, nahání hrůzu, chr, vr, ps, mňau, ps, mňau.
0: Dědeček i Arnošt jsou několika skoky před domečkem. Macíka však nevidí.
1: Macíku, Macíčku, volá dědeček.
3: Když se otočí, vidí naježeného kocoura sedět nahoře na dveřích.
5: Co se stalo, ty hrdino?
3: Sundává vyděšeného Macíka dolů. Macík se k němu přitiskne a za žádnou cenu nechce ze dveří ven.
5: V tom dědečka napadne, co se stalo. Vedle dveří do domečku stál opřený strašák
3: a Macík v té rychlosti, jak vyběhnul z kuchyně, si ho nevšimnul a srazil ho na zem.
5: Vy jste ale popletové,
3: chlácholí Macíka i Arnošta dědeček.
5: Ani jste si nevšimli, že za pár dní budeme sklízet jahůdky. Teď musíme postavit do záhonku strašáka, aby na bedříška nějaké jahody zbyly. Oni kosové a vrabci je mají taky moc rádi.
3: A opravdu, na záhonku je spousta zelených kuliček jen povyrůst a uzrát. Od té doby hlídá záhonek nejen strašák, ale i Arnošt s Macíkem. Když dozrávají jahody, tak to znamená, že bedříšek přijede brzy k dědečkovi na prázdniny, přemýšlí Macík. Loni totiž ty lívance jedli taky s jahodama a pak už to bylo jen pár dní.
5: Hurá, to bude báječné. Bude léto a plno legrace.
6: No, ale já si stejně radši pískám.
7: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
8: Tohle přece není kuře, zakoukali slípky pohoršeně. Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
7: Ani u holoubků krtek nepochodil.
8: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník.
7: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
6: Tak to teda ne, kocoure.
7: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
6: Neboj se, pejsku. Teď jsem u tebe.
7: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
9: Děkuju, krtku. Já ti to oplatím.
7: A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil Krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky Krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl Krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
6: A s tou vítrnicí.
7: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že Krtek mohl vyskočit a za řetěz ji vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky Krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
10: Stalo se to v létě. V létě bývá horko a každý se rád rozběhne k řece, aby se vykoupal. A tak se šlo koupat i 7 kluků ze vsi. Nebyli snad docela malí, chodili už do první třídy a počítat už také trochu dovedli. Vedl je František. Chvíli si hráli na písku, stavěli si tunely a hrady, pak hop, do vody. Stříkali na sebe, zkoušeli plavat, křičeli a prskali, když se jim dostala voda do nosu nebo do očí. Dováděli a hráli si, až se všechny ryby polekali a odstěhovali se ke druhému břehu. Najednou se František rozhlédne, zvedne prst a začne kluky počítat. 1, 2, 3 a napočítá jich rovných 6. Kluci, křičí, někdo se nám utopil. K řece nás šlo 7 a teď je nás jen 6. Chlapci se polekali a začali se rychle přepočítávat. Je nás jen 6, křičeli jeden přes druhého a hned šťárali v řece, píchali do vody prutem a větvemi, potápěli se a houkali, ale nebylo to nic platné. Už ho držím, volal František a táhl oběma rukama něco z vody. Drž a nepouštěj, volali chlapci a hnali se k Františkovi. Hej, rup! A František vytáhl z vody starou botu. To je neštěstí, bědovali všichni. Určitě se někdo z nás utopil. Po břehu šel rybář, slyšel ten nářek a povídal, kutě pára, co je to tady za rámus? Když se nám někdo utopil, zlikal František, a my nevíme kdo, 7 se nás šlo koupat, a teď jsme se spočítali a je nás 6. Rybář se na chlapce podíval, usmál se a řekl, víte co, posaďte se všichni do písku a pak spočítejte důlky. Chlapci rybáře poslechli a sedli si do písku. František pak spočítal důlky, bylo jich 7, opravdu 7. Ten měl radost. A což teprve chlapci uháněli do vsi a cestou křičeli, nikdo se nám neutopil, 7 nás je, 7, 7, 7.
11: Jednou byl taky král, jestli se nemýlím, jmenoval se Melus. A ten měl 2 syny, už byli jako rytíři. Teď nejstaršímu se zachtělo, aby mu otec postavil zlatý zámek. Panečku, to není k zahození, to bych si taky dal líbit. Otec mu ho sehnal a zámek byl hnedlinku tu. Celý zlatý, jen se svítil zdaleka. Teď ale, když to mladší syn viděl, chtěl mít taky takový zámek. A ten, aby byl zase diamantový. No, aby se teda nešťouchali, táta mu ho pořídil taky, každý měl zámek svůj. Až teď za krátkou dobu se stalo, že ten zlatý zámek se ztratil a Varta přece u něho stála. Byl najednou pryč i s tou Vartou. A aby to nebylo druhému líto nebo něco, ztratil se taky. Oba zámky byly ty tam, jakože odfoukne pápěrku. A tak hoši měli teď po parádě. Jenže to nebylo ještě všecko. Jejich princezna, když ty dva zámky tady stály, ta se jen po ní honila, šlo to pořád z jednoho do druhého a jinde nechtěla být. Hoši snad vyhánět nechtěli a teď byla pryč taky. Kam se to všechno podělo? Marná hádanka. Starý král teď taková rána ze samé alterace nevěděl, co dělat. Inu něco musel dělat. Vydal teda mandát. Kdo by ty dva zámky i s princeznou vynašel, že dostane velikou obsluhu a ostatek, že se ještě teda uvidí. Už to trvalo hezkou dobu a pořád se nikdo nehlásil, aby přinesl kapku naděje. Až jednoho dne šli tam tudy tři vandrovní, jak to ještě tenkrát chodilo. Jeden byl kovář a ze dvou druhých koukali Krejčí a Švec. A zrovna přijdou do toho města. Kapsu měli děravou, v té se peníze nedrží, jenom kovář mačkal ještě nějaký groš. Co prej budeme dělat? I co, povídá kovář. Mám tuhle poslední groš, pojtajce, pingl hází, někde to udáme, co jiného, světit ho nebudeme. Ti se nedali dlouho pobízet, z cizího krev neteče, a tak se hrnou za milým kovářem do hospody. Už se to všude s těmi zámky rozkřiklo, kdo by je vynašel, že ho velké obdarování nemine. Tak se milí hoši uschodli, co, můžeme to taky zkusit. Člověk neví, kde chytí štěstí za ocas. Tak šli. A tady přijdou do jednoho baráčku. Byly tam na talíři tři polívky. To je jako pro nás, myslí si. A hned se do ní pustili. Nejdřív byl s polívkou hotov kovář. Odstrčí talíř a tady mu něco pod ním zacinklo. Koukne a on tam zlatý prsten se jménem a příměním. Nic neříkal a šup s ním do kapsy. Jde kolem a vidí tam nad dveřmi hrníček plný masti. Když někdo umřel, jen namazat a hned linko vyskočí. I to mohu prej stejně potřebovat. A hrníček schoval taky do šosu. Teď, když se posilnili, kovář povídá. Víte, hoši, co? Krejčí, aby tu zůstal vařit a my se někam podíváme na hon, dá-li se něco zastřelit. Flinty tam pro každého visely na zdi. Tak ti dva odešli a jen vytáhli paty, najednou přijde malý trpaslíček a povídá Krejčímu. Co pak tu brachu klohníš? Ale ani nevím. Prej, vylez si tudle do komína. Visí tam uzeného až běda. Jak je pak dlouhé scháňky? Žebřík ti dole potržím, kdybys měl spadnout. Krejčí se nedal dlouho pobízet. Už byl u samého komína, když mu klouček najednou podrazil a ten se skulil jako hnilička. No, Krejčíček mnoho nepotřeboval. V minutě bylo taky po něm. Teď hoši přijdou zlovu, v plotně tma a Krejčí ten tam. Kde by mohl ten mytiťuk vězet? Běhají všude dokola, až ho taky pod komínem našli. Ale dechu v něm nebylo. No, ty jsi nám uvařil oběd. Tak kovář ho hned namazal, kluk vyskočil jako mihule, jenom se takhle oklepává. Ale o tom neřekl ani muk. Druhý den se teda uschodli, že zůstane vařit Švec. No, vaří a zas k němu přijde ten trpaslík. Co pak tu brachu klohníš?
12: A ani nemám co, až esli přinesou z honu.
11: I prej, budeš se s něčím piplat. Tudle si vylez do komína. Je tam uzeného, co budeš chtít. Ještě ti žebřík podržím. Ten ho nemleze. A když se ocejtil nahoře, milý trpaslík mu taky žebřík podtrhl a Švec jen to žuchlo a bylo v minutě po něm. Ani nezívl. Kovář přijde, kde nic tu nic, tak už rovnou běžel pod komín. No, chlapík tam ležel zas. Ševce jen pomazal, ten pěkně vyskočil ze země a bylo dobře. Ale zas neřekl slova co a jak, mlčel o tom taky. Teď třetí den zůstal kovář vařit. Už mohlo být poledne, když se mu trpaslík taky připletl pod nohy. Co pak vaříš? Ještě nevím, včera jsme nemohli nic polapit, až esli hoši něco přinesou. I prej, hloupý, nač budeš čekat? Tudle si vlez do komína, je tam uzeného jako na statku. Ještě ti žebřík podržím. Ale kovář, místo aby lezl,
13: popadne trpaslíka za fousy a začal ho mlít, kam to padlo, tam to padlo. Ten už prosí pro všechno na světě, jen aby ho netahal, že to tuzince bolí, ale kovář povídá, e kozla, bolí, nebolí, já musím napřed vědět, kde jsou ty dva zámky, co pak já o nich vím, a jen měl nadhánky, aby ho kovář pustil. Ale ten držel pevně a jen do toho pruží jako zjednaný, až milý trpaslík začal pomalu měknout. No, ty jsou prej na druhém světě pod zemi. Tak, a kudy se tam dostanu, vyzvídá kovář. To musíš támhle sjet okovem a od ostatku ti tam povědí. Tak když hoši přišli, dali se hned do díla. Nejdříve, že spustí krejčího. Dali mu špagá do ruky a zvonek krumpálu, aby jenom zatáhl, kdyby snad bylo zle. Teď ho spouštějí, už byl hnedle v polou, když najednou začne zvonit, div, že zvoneček nestrhal a že tam nepůjde, aby spuk na místě. Tak ho vytáhli a měl teda jít švec. Ale byl v polou a začal taky zvonit. Nic naplat, nechce ten ani ten, aby šel kovář. A toho spustili pěkně dolů. Přijde tam, uviděl velikou zahradu a za ní u samého moře baráček. Bydlila tam černá čarodejnice. Kovář se k ní pustil a baba ho hned jmenuje jménem, jako by se znali od jak živa. Co pak bys prej rád? Inu, co bych rád? Hledám ty dva zámky, zlatý a diamantový, a ne se k ním dostat. A baba se chvíli točila jako pes ve vikvi a potom povídá, to musíš ještě támhle nad mořem je zámek na řetěze, v tom jsou dva ořechy a oba ty zámky jsou v nich zaklety. Jen řekneš hop zámku z ořechu a budou tvé. Je tam takový pták, ten má klíček od brány, visí mu na ocásku. To je pěkné, ale... Ale jak ho dostat? Inu, nějak se dostat musí. Měli tam zrzavého kocoura. Toho posadili číhat, že ptáčka ulapí. Teď pták opravdu přiběhl, sedl si na větvičku a začne zobák otírat. A jak si ho otírá, milý kocour se jen přikrčil na jednou hop a jen to křuplo. V minutě s ním bylo konec. Kovář mu klíček smekl, a teď jenom kouká, jak by se potom moři dostal dál. O, hlavičko drahá, koukáš, koukáš, povídá mu ta čarodejnice. No ale žádnou starost. A hned ho udělala, čím by chtěl. Když mouchou, byl hned mouchou. Inu, čím si přál. Pěkně přiletěl až tam, klíč jen strčil do zámku, oba ořechy spakoval a žene jako divý zpět. Čarodejnice už na něj čekala a zrovna mu povídá. Tak teď ale víš co, vezmi tuhle ten meč a hlavu mě setni, jinak by ses odtud ani krok nedostal. Kovář teda meč vzal a rozehnal se, jen se zablejsklo. A najednou stojí před ním nádherná panna jako květ, že zůstal vjeven. Ta ho ale nenechala dlouho koukat a povídá, teď mě dej vytáhnout nahoru, ale sám nejezdi, ty počkej tu. Tví kamarádi by tě schodili zpět a byla by z tebe hnilička. Jen dej pozor, poběhnou tudy dva beránci, bílý a černý. A jak poběhnou, bílého se chyť. Ten tě vyvede nahoru, ale nezapomeň, ať je to bílý. A co máš ode mne ten prsten, schovej si ho pro důkaz. Tak kovář teď honem zaklinkal nahoru zvonečkem, hoši princeznu vytáhli a co bylo dál? Musíme chvilku počkat. Sám si tam usedl a čeká, když najednou ti dva beránci se ženou kolem. Ale jak to bývá, šlápneš a nikam nechceš. Milý kovář jako hloupý chytil toho černého a místo pěkně ven beránek s ním přiskákal do pekla. A kovář byl v pekle. Teď si rady nevěděl. Když se tu k němu přitulí taková mladice, černou pečeť měla na čele a pořád se k němu točila jako kolčavka. Až ho tam zavedla do Luciperovy zahrady. Všude viselo ovoce krásy nevídané, jen utrhnout, ale čerti všude slídili, ani na padavče se nesmělo sáhnout. Holka ho přece drobátko ponukla a kovář si nevidky jednu padanku sebral. A jak ji snědl, najednou dostal jiný rozum, hned se mu rozsvítilo, co má dělat. Jdou spolu dál, až se dostali vzadu ke schodům, schody vysoké, jako do nebes. Jak je kovář schlédl, nedlinko místo okovem pustili se po nich a teď letí jako diví. a ta nevěsta Ďáblova pořád s ním jen se ho držela. Jak přeskočil jeden schod, hned se pod nimi sesypal, už byli pomalu v polou cestě. Ale co to? Najednou slyší za sebou vřavu náramnou. Milý Lucifer, jak se to sesypalo, svolal Hnedlinko všechny čerty, teď se to rozběhlo a za nimi schody v kalupu stavěli, až všechno šustělo a už jim jsou v patách. Sám Lucifer se rozkřikl, hoho, ty bouchoři umouněná, hoho, přijdeš mě krást mé nevěsty. V tom se ocitli na posledním stupni a Lucifer už jede po kováři svými drapáky. Tak co, jaká pomoc? Ten si myslil, kdo ví, čí holka je, abych ji vytahoval. Už na nic nekoukal a hodil mu ji rovnou na hlavu. Teď ji prej tady máš. A sám uháněl, už ho ani čert nedohoní. To bych lhal. Ti dva, Krejčí se Ševcem, přišli zatím domů ke králi a už se chystala svatba, že si jeden z nich vezme princeznu, když najednou milý kovář tu. Ani se nikdo nenadál a oba zámky, zlatý i diamantový, stály před okny. Kovář jen řekl, hop, zámku z ořechu, a ty pěkně vyskočili jako z brusu jedna radost. Teď z nich šel oheň zrovna králi do oken. Všecínko se přihnalo a nejvíc oba princové ti si mohli paty vymknout, jak letěli. A teprve kováře vedou dál. Krejčí a Švec, jak ho zahlédli, ani za sebou nezavřeli a ti... A teprve kováře vedou dál. Krejčí a Švec, jak ho zahlédli, ani za sebou nezavřeli a ti tam...

0: moudi vláček a ostatní mu pořád brali. A tak mu vochomůrka sám dával semínko po semínku. Vítr toho dne neměl co dělat a hledal nějakou zábavu. Přihnal se k pařezové chaloupce a zahvízdal.
1: Že mě nedohoníte.
2: To se ví, že jo, koukej.
0: Křikl vochomůrka a vběhl za větrem do chaloupky. Dveře bouchaly a okna jen řinčela.
2: No tak, teda, co je moc, to je moc,
0: povídá křemílek. Rozběhl se taky do chaloupky a otevřel dvířka u pece. Vítr vletěl do pece a křemílek za ním přirazil dvířka.
2: Tak, hotovo a je od tebe pokoj.
0: Jenže za chvíli někdo tluče na okno. A on to vítr a celý černý, jak vyletěl komínem.
1: Tohle vám nedaruju,
0: křikl a odvál přes les. Za chvilku zas někdo klepe na okno, ale byla to maličká víla, lehoučká jako pápěří. Křemílek s vochomůrkou vyšli před chaloupku. Víla k ním udělala tři krůčky a řekla:
3: já vám zatancuju pro radost. Chcete?
0: Křemílek s vochomůrkou kývli, až jim na hlavě poskočily čepičky.
3: Jenže nejdřív byste mi museli udělat nějakou muziku. Bez muziky to prosím nejde.
0: Křemílek s vochomůrkou se hned dali do práce. Ze suchých stébel trávy nadělali píšťalky a z těch píšťalek sestavili varhánky. Vochomůrka šlapal měchy, křemílek si sedl k varhánkám a povídá:
2: prosím, taneček pro malou vílu.
3: Merci,
0: špitla víla a dala se do tance. Tančila tak lehonce, že se ani stéblo trávy nezachvělo. Tančila po špičkách a na patičkách a s rukama nahoře i dole. Byla to taková krása, že vochomůrka zapomněl šlapat a křemílek hrát, ale varhánky hrály sami a maličká víla tančila. Jenže z lesa tajně vyšel vítr. Vynese a províjí mezi ostružinami a pořád blíž k té maličké víle. A popadl jí a už jí nese.
2: Vždyť mě rozfoukáš,
0: pláče maličká víla. Vítr se jen tiše zasmál a nese jí dál. Křemílek s vochomůrkou se za ním rozběhli, mávají čepičkami a volají:
2: pozor, vždyť nám ji rozfoukáš, je maličká.
0: Vítr se žene jako bouřka a odnáší maličkou vílu pod oblaky. Křemílek s vochomůrkou si sedli na pařez a byli smutní.
2: Jak byla ta písnička, co jsme hráli tý sladoučký víle,
0: povídá vochomůrka.
2: Já už ani nevím,
0: řekl křemílek. A když byli nejsmutnější, přiletěl tam moudivláček, kterému vochomůrka sypal semínko po semínku. Prohlídl si ty dva smutné a zaspíval.
3: Počkejte tu, já už se postarám.
0: Vochomůrka jen mávl rukou.
2: Ojo, ty se už postaráš, ty takový pidi píroko.
0: Ale moudivláček už se nese nahoru pod oblaky

0: poletuje od ptáčka k ptáčkovi a každému dal ptačí znamení. Nejdřív svolal ptáčky do houfu, pak jich byl plný oblak a nakonec celý mrak. A všecko se to žene za větrem.
1: Všecko to típá, pípá, cvrliká a čimčaruje. Hned nám vrať tu maličku vzal. Vrať tu vzal, vrať tu vzal, jen vrať tu vzal.
0: A to zas ne, to já se s vámi o ní poperu, houkl vítr. Prali se tam spolu pod oblaky, až se všude sypala ptačí peříčka. Nakonec ptáci ale vítr rozehnali na 10 000 vánků.
1: Jú, vítr prohrál,
0: řekla maličká víla. Moudi vláček si ji posadil mezi křídla a letěl s ní dolů, pořád níž až na paseku, kde stály varhánky. Bochomůrka opět šlapal měchy, křemílek mačkal klapky a ptáčci s vílou tancovali tanec pro 1 000 ptáčků a pro 1 maličkou vílu.

0: jak se jim Šulístek okoukal. Dešťové mraky se toulaly bůh ví kde a ten mrňavý mráček ani nestál za ždímání. Ale sluníčko to muselo zkusit, protože vodu moc potřebovalo. Myšáček Šulístek totiž zůstal zase na suchu. To bylo škemrání a slibování, než si ho kocourci vyprosili. A najednou, jako by ho neměli. Dokonce je ani nenapadlo, že se taky potřebuje napít, když je horký den. No a tak Šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, jestli něco ukápne. No, moc toho nebylo. Jedna kapka, druhá, třetí a konec. Víc vody mráček nevydal, ale Šulístek byl rád i za málo. Na letní žízeň to nestačilo, no ale přece jen se ovlažil, než zalezl do boudičky, kde bylo taky vedro, ale aspoň stín. Za to Macourek a Camfourek se měli. Strýc Mour zaléval až po západu slunce a tak pumpa na zahradě byla volná celý den. Stačilo trochu zapumpovat a vytryskla voda chladná, pitná a když se tlapkou přiucpala trubka, tak i krásně stříkavá. Tak si u té pumpy lebedili a Šulístek jim vůbec nescházel. Jen Camfourek si jednou přece jen vzpomněl. Ty, Macourko, myslíš, má Šulístek vodu? Asi ne, ale nestarej se, třeba mu někdo dá. Stejně už mě nebaví chovat myš, jako kdekdo, ohrnul nos Macourek. Taky by jsem radši choval něco vzácnějšího, souhlasil Camfourek. Třeba křečka. Ale kdo ho vzít? Já jednoho potkal. Předevčírem. Fakt. A čí byl? Ničí. Bude náš, když si ho vyplavíme, jelikož vím, kde má noru, pochlubil se Macourek. A nelhal. Předevčírem to opravdu věděl, jenomže netušil, že dneska už to neplatí. Křečkovi totiž byla ta stará nora těsná. A tak si vyhrabal novou, krásnou, čtyřpokojovou. Zrovna před ní odpočíval po včerejším stěhování, když se objevili ti dva legrační kocouři. Vlekli spolu kone v plnou vody, dotáhli ji k jeho staré noře, vylili tu vodu dovnitř a číhali, co bude. Když nebylo nic, tak přestali číhat, usoudili, že jedna konev nestačí a šli pro druhou. Potom pro třetí a pro čtvrtou. No a když se připachtili s pátou, křeček se už neudržel. Vyprsknul smíchy a tím se prozradil. Mám ho! Skočil po něm Macourek a připtácnul ho slamákem. Ale neměl. Chrup, chrup, chroust! V slamáku se prokousala díra, vyrazil z ní křeček a zaprskal tak hrozně, že Macourek sedl leknutím. Ale sotva dosedl, už byl zase na nohou. Upaloval k rybníku a kvílel. Jau, jau, jau, jau! Co se stalo? Co je ti? Běžel za ním Camfourek. Zakousl se do mě křeček! A už se pustil, když jsem ho namočil. To nebyl křeček. Ale brabenec, tamhle se hrabe z vody, podívej, ukazoval Camfourek. Jenže Macourek už neměl o mravence zájem. Teď ho zajímal strýc Mour. Schrupnul si opodál na břehu v tom horku a měl moc krásný prut. A dokonce zbytečně, protože když spal, tak ho nepotřeboval. Přesně takový se nám hodí. Liboval si Macourek, když si ten prut potichoučku vypůjčil. Než se strejda vzbudí, stihnem nachytat spoustu ryb a pořídíme si akvárium. Jestli ovšem dneska berou, staral se Camfourek, ale zbytečně. Než to dořekl, už jedna zabrala. A byla kus. Nehnuli s ní, i když oba táhli, co to dalo. Až najednou, z ničeho nic, když to vůbec nečekali, vystřelila z vody daleko na břeh a plác. Co je? Co je? Kdo je? Co se děje? Zděsil se strýc Mour, kterému právě přistála na hlavě. Ale než se rozkoukal, potom spaní, už neviděl nic. Kocouři už dávno pelášili od potoka kolem křeččí nory po louce až dolů na zahradu. A tam si teprve troufli vydechnout. Mám prostě dneska smůlu, no, žehral zamračeně Macourek. Nic si z toho nedělej. Akvárium v bytě stejně darmo překáží. Křeček bude lepší, těšil ho Camfourek. To teda nebude. Žádného křečka nechci, i kdyby sám přilezl a škemral. Takhle poletí. Popadl Macourek padavče a mrskl s ním někam do koruny stromu, aby ukázal jak. No, a že měl dneska doopravdy smůlu, strefil se. Jedno vosí žihadlo nestojí za řeč. Dostal ho už skoro každý. Macourek taky. A Camfourek dokonce dvě. Jenže to, co na ně vyrazilo ze hnízda, mělo dohromady 1000 žihadel. Jestli od rybníka jen tak pelášili, teď prchali o život. Za nimi to bzučelo a hučelo a vířilo až hrůza, čím dál blíž, jak je vosy doháněli. Vosí hnízdo sice vydrželo, ale stejně bylo zle, dokonce ještě hůř, protože tenhle roj byl nejsilnější v okolí. Kocouři ztráceli dech, opravdu už mleli z posledního, když zaslechli myší pískání. Ten šulístek, co na něj zapomněli, rozčileně poskakoval u boudičky a mával na ně. Rychle, rychle, sem! Byl to vážně ten nejlepší nápad. Když za sebou zabouchly dvířka, vosy na ně nemohly. Chvilku ještě trvalo, než jim to došlo, ale nakonec to vzdali. Když šulístek pootevřel dvířka, ani jedna vosa už nebyla v dohledu.
1: Hodný myšáček, hodný, hodný,
0: hladil ho Camfourek.
2: Však my ti to platíme, ale,
0: zapolikal na sucho Macourek,
2: napřed bych se napil, kde máš vodu?
0: Ale jen se zeptal, už se zastyděl. A bylo proč. Šulístek totiž, jak už byl zvyklý, nastavil prázdnou mističku a čekal, jestli zhora něco ukrápne. Jenže na obloze nebyl žádný mráček, sluníčko už nemělo co ždímat a tak neukráplo nic.
1: Vidíš, přece neměl vodu,
0: vyčítal Camfourek.
2: No jo, neměl,
0: přiznal zahambeně Macourek.
2: Ale bude mít. Ode dneška pořád,
0: prohlásil, popadnul šulíska do náruče a zamířil rovnou na zahradu. Strýc Mour zaléval až po západu slunce, takže byla pumpa ještě pořád volná. Dost dlouho na to, aby se všichni mohli dosyta napít a vyšpláchat. A co vy? Jestli máte doma pejska, kočku, křečka, morče nebo co já vím, taky spoléháte, že mu třeba někdo dá? A nebo má vody dost? Běžte se radši přesvědčit.

Jednou před koncem vyučování řekla soudružka učitelka: tak děti, zítra si přinesete korunu 50. Půjdeme do zoologické zahrady. Víte, že jsem vám to slíbila. A děti byly samozřejmě moc rády, že uvidí klokany a opice, ale Šebestová řekla: no jo, prosím, ale co Kropáček? On má přece angínu, to s námi nepůjde, nebo co? A soudružka učitelka pokrčila rameny: to víš, Šebestová, angína je ošemetná věc. Lidskému organismu to trvá nejméně týden, než zvítězí nad zákeřnými bacily. Kropáček musí ležet, to se nedá nic dělat, musíme jít bez něho. Ale když Mach a Šebestová šli ze školy kolem Kropáčku a viděli chudáka Kropáčka, jak smutně kouká za oknem, bylo jim ho strašně líto. A Šebestová řekla: no jo, to je fakt, že lidskému organismu to trvá nejméně týden, než zvítězí nad zákeřnýma bacilama. Jenomže my s nima budeme hotovi za 5 minut, v sadce. A Mach řekl: to se ví, na co máme sluchátko. A hned po obědě se pořádně vyzbrojili. Mach si vzal pro vás kladívko a velikánskou vidličku, co se s ní píchá do kachny, když se peče. Šebestová vzala kýbl s rejžákem a samozřejmě Jonatána a šli ke Kropáčku. Kropáček zrovna spal a paní Kropáčková řekla: jen tiše, děti, tiše, jsem ráda, že Pepoušek usnul. Spánek, jak známo, posiluje. Byla bych nerada, kdybyste mi ho vzbudili. Ale Mach řekl: proč bysme ho budili? My počkáme, až se prospí, jen se s náma nezdržujte. A sotva paní Kropáčková zavřela dveře, řekl do sluchátka: prosím, my bychom chtěli být tak malinkatí, aby jsme mohli bojovat s bacily našeho spolužáka Kropáčka Josefa. A ze sluchátka se ozvalo: jenom dejte pozor, bacily jsou hrozně zákeřní. A Mach, Šebestová a Jonatán byli najednou menší než zubní kartáček a potom menší než připínáček a pořád se zmenšovali, až jim drobek z rohlíku připadal větší než 4-patrový dům a to už stačilo. To už byli tak malí, že se mohli pustit do boje s bacily a tak si řekli: do toho, a vlezli Kropáčkovi do pusy. A jak tam vlezli, viděli Kropáčku v velikánský jazyk, který nebyl pěkně červený a čistý, jak bývají normální jazyky, ale který byl naopak samý flek. A Mach řekl: Šebestová, vidíš, jak to tady ti mizerové zřídili? To je chování, co? A Šebestová zkoušela, jestli ty fleky půjdou vydrhnout, jenomže v tom začal Jonatán štěkat. Mach s Šebestovou se rozhlédli a strašně se lekli, protože viděli nad sebou asi 680 velikých bacilů, jak okusují Kropáčkovi mandle, jak si na nich pochutnávají a jak přitom příšerně mlaskají. Byl to hrozný pohled. Šebestová se na to nemohla dívat, vykřikla: necháte toho! A bacilové toho nechali, začali vrčet a vrhli se na Macha a Šebestovou. A tak začal boj. Mach kolem sebe mlátil kladívkem a píchal vidličkou. Šebestová se oháněla kýblem hlava nehlava a Jonatán se pustil do bacilů zubama, až z nich chlupy lítaly. Ale nemyslete si, že to bylo jen tak. Bacily jsou hrozně zákeřní, nemají vůbec žádný smysl pro čestný boj. Jeden chňapl po Machovi zezadu a udělal mu na kalhotech díru jako vrata. Ale Šebestová řekla: já ti to potom zašiju, teď bojuj. A tak Mach bojoval jako lev, Šebestová jako lvice a Jonatán jako celá lví smečka. A Kropáček se najednou probudil, cítil, že se mu v krku cosi děje a volal: mami, mami, mě to v tom krku škrábe víc než včera.
a paní Kropáčková spráskla ruce. No to nám ještě scházelo. A volala telefonem okresní ústav národního zdraví pana doktora Nesvadbu, který řekl, ale to je zlé. Hned k vám jedu, zatím chlapci, uvařte čaj s citrónem. Jenže tohle neměl pan doktor říkat, protože jak se Kropáček napil čaje, Mach s Šebestovou a Jonatánem byli v tu ránu mokří jako myši. Proud čaje je málem spláchl jako povodeň. Drželi se Kropáčkových mandlí, což nebylo zrovna jednoduché, protože mandle nemají žádná držátka. Zkrátka všichni tři se drželi jen tak, jenomže paní Kropáčková řekla Kropáčkovi, co to děláš, napij se pořádně, takové cucání nemá smysl. A Kropáček se napil pořádně a to byl konec. Mach, Šebestová a Jonatán byli najednou ti tam. Jeli dolů jako po tobogánu, jeli dlouho a čím dál rychleji. Šebestová pištěla, Jonatán kňučel a Mach si říkal, no nazdar, kdyby ta Kropáček věděl, co nám s tím čajem proved, kdy pak ta cesta asi skončí, a najednou udělali všichni tři žblunk a byli v takové velikánské jeskyni, plavali v jezeře, z kterého vykukovalo něco jako ledovec, a Šebestová povídá, hele, Machu, kde to vlastně jsme? To jsou nějaké ledovce nebo co? A Mach povídá, Šebestová, ty jsi taky ledovec, to je přece rohlík s máslem, co měl Kropáček ráno k snídani, vylez na to. A tak si všichni vylezli na ten kousek rohlíku s máslem a Mach povídá, ta ohromná jeskyně, kde teď jsme, to je Kropáčkův žaludek, abyste věděli. To jezero je čaj s citrónem a chtěl povídat dál, ale Šebestová ho chytila za ruku a začala křičet. Hele, Machu, vidíš, co v tom čaji plave? A Mach se kouknul a viděl, že všude kolem plave plno bacilů, bylo jich asi 680 a všichni byli neboštíci, což bylo samozřejmé, protože když bacíte bacila kladívkem, tak je s ním ámen. A když ho utopíte, tak je s ním ámen dvakrát. A Šebestová povídá, no jo, z bacily ámen, jenomže s náma taky. Odtud se přece jak tě živě nedostaneme. Jenomže Mach řekl, Šebestová, co jsou to za řeči? Muskej si musí vždycky vidět rady, koukni se. A Šebestová koukala a viděla, jak Mach začal vší silou foukat do toho horkého čaje, co byl všude kolem, a jak foukal, ten jejich rohlík plul jako loďka ke stěně jeskyně a Mach uvázal Jonatánovi k obojku provaz a Jonatán se zakousl do jedné stěny a potom výš a zase výš a Mach s Šebestovou se drželi provazu a šplhali za ním. A když potom přišel ke Kropáčkům pan doktor a Kropáček na něho vyplázl jazyk a udělal a... Povídá pan doktor, no ne, já žasnu, paní Kropáčková, já bych neřekl, že je to horší než včera, já bych řekl, že je to naopak mnohem lepší než včera, schválně se koukněte. Po bacilech není ani památky, dokonce i ten jazyk je už mnohem hezčí a byla to pravda. Protože Šebestová právě drhla Kropáčku v jazyk rejžákem, až byl pěkně červený a Mach volal, tak, hotovo, hotovo. A vytáhl z kapsy sluchátko a najednou paní Kropáčková kouká, Kropáče kouká, pan doktor Nesvadba kouká, u postele stojí Šebestová, pes Jonatán a Mach s roztrženými kalhotami a Šebestová povídá. Tak Kropáčku, člověče, co tady ležíš jako Lazár? S angínou je konec. Vylez z té postele, ale honem. Pan doktor kývl hlavou, tak, milá paní, ty děti mají úplnou pravdu, váš chlapec je zdráv jako ryba. A Kropáček vylít z postele a křičel, takže zítra můžu do zoologické zahrady na klokany a opice, tralala, tralala, a tančil po pokoji jako šílenec a Mach s Šebestovou a Jonatánem měli radost, že se jim to povedlo.

0: Hluboký les a temná tůň, chaloupka cukrem se vítí, zelená louka ptáčku hlas, chatrč uprostřed kvítí. Malé děti, lačné krky, macechu, kdo zasytí? Tatínek pláče, naříká, do lesa musí jít. Měsíc svítí, rosa zebe, kudy k domovu jít. Jeníček s Mařenkou, dvě malé děti, osudu zanechané. Co pak se asi stane?
1: U velikého lesa, na krásné zelené louce, stála malá chaloupka, která se spíš podobala chatrči, než domku zářícímu štěstím. Bydlil v ní chudý drvoštěp s mladou ženou a dvěma dětmi, které byly to jediné, co mu zbylo po nebožce první ženě. Děti se jmenovali Jeníček a Mařenka.
2: Ach, jaká drahota je v této zemi. Jak mám uživit rodinu a děti? Vždyť už nestačím vydělat ani na chleba.
3: Krájím poslední bochník.
2: Ne před dětmi, ženo má. Děti, běžte honem na kutě, už je čas.
4: Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děti. Dobrou.
3: Ach. Co vzdycháš? Pořád jen vzdycháš.
2: A co si mám počít? Co si jen počneme? Jak se uživíme? Jak uživíme naše děťátka, holátka, nebohá robátka?
3: Těžko. V chalupě není co do pusy.
2: Bába, tady je každá rada drahá.
3: Víš co, muži?
2: Co pak, ženuško?
3: Věděla bych.
2: Vážně? Ženo, ty bys věděla, jak s naší nouze?
3: Vím. Když mi dáš hubičku, povím.
2: Tu máš. A ještě tucet navrch. Ty moje hlavičko nejmazanější.
3: Zítra, časně ráno, zavedeme děti do lesa. Tam do toho hlubokého, hustého, tam, co je nejhustší.
2: Ale ženo...
3: Rozděláme ohýnek, každému dáme po krajíci chleba, víc ostatně nemáme.
2: Ženo!
3: Potom půjdeme po svém, práce máme dost, necháme je tam.
2: Ženo, žertuješ?
3: Neboj se, hlupáčku, sami cestu domů nenajdou.
2: Nechat děti samotné v hlubokém lese?
3: Máš snad lepší nápad?
2: Ne, ženo, to já nemůžu.
3: A proč bys nemohl?
2: Ne, to já neudělám. Vždyť na ně přijde divá zvěř a rozsápě. To je hrůza, jen si to představím.
3: Poslyš, mužíčku, vezmi rozum do hrsti. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři.
2: Víš, co je v noci v lese strašidel? Je mi dětí tak líto. Vždyť jsou to naše dětičky.
3: Jaké pak naše dětičky? Hladové krky. Ano, tvoje hladové krky to jsou.
2: Ženuško, nekřič. Probudíš Jeníčka s Mařenkou.
3: Tak mi dej hubičku a slib mi, že uděláš, co ti radím.
2: Já nevím.
3: Hubičku.
2: No, snad kdyby...
3: A ještě jednu?
2: No, tak když myslíš, ženuško...
3: Hodný mužíček.
2: No, tak dobrá, ženuško, dobrá. Ať je po tvém.

0: Mařenko, spíš? Mařenko, proč pláčeš?
1: Protože se bojím.
0: A čeho se bojíš?
1: Ty jsi to neslyšel?
0: Copak?
1: K čemu navádí macecha našeho tatínka?
0: Jak pak by ne? Hlady jsem oka nezamhouřil.
1: Tak vidíš, co budeme dělat? Já se v lese bojím.
0: Neboj se. Neplač, Mařenko. Však my domů trefíme. Já už něco vymyslím. Uvidíš.
2: Jakmile tatínek s macechou usnul, Jeníček vstal, oblékl si potichu kabátek a vykradl se ven. Měsíc svítil jako křišťál na slunci a bílé křemínky na cestě se třpitily víc než světlušky za svatojánské noci. Jeníček si jich nazbíral plné kapsy u kabátku a pak se potichu vrátil do chaloupky. Vlezl si do postýlky, tichonce, jako myška, a pošeptal Mařence.
0: Nic se neboj, Mařenko, a klidně spinkej. Já se o nás postarám. Dobře to dopadne. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Jeníčku.
3: Vstávat! Slunce za chvíli vyjde a vy byste ještě vyspávali. Celý den prospat. To by se vám líbilo, to věřím.
4: Pojďte, dětičky, půjdeme do lesa na dříví.
3: Tady máte každý po krajici chleba, ale hospodařte s ním.
4: Nesnězte ho před polednem.
3: Víc už nedostanete.
4: Víc ani nemáme.
2: Mařenka tedy vzala krajíčky do zástěrky, protože Jeníček měl kapsy u kabátku plné kamínků. A všichni i s macechou, která chtěla dohlédnout na muže, aby splnil, co slíbil, se vydali do lesa. Jakmile se začali vzdalovat od chaloupky, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní. Po chvíli zase a tak to dělal pořád. Tatínek si toho po nějakém čase všiml.
4: Jeníčku, proč pak se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu?
3: Neloudej se, Jeníku, máme před sebou ještě lán cesty.
5: A proč pak musíme tak daleko, když všude při cestě jsou tak pěkné soušky?
3: Nereptej a šlapej. Kdo se moc ptá, moc se dozví.
0: Já vás dohoním, tatínku. Dívám se na svou bílou kočičku. Sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem.
3: Ty hloupý, to není tvá kočička. To jen raní slunce svítí na komín. Celý táta, takový trouba.
4: No tak ženo.
3: No. Co? Snad jsem tolik neřekla.
2: Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a vyhodil ho na cestu, křemínek za křemínkem, po celou dlouhou cestu, až všichni dorazili do hlubokého lesa.
4: Tak, děti, vy teď budete sbírat dřevo a já zatím rozdělám ohýnek, aby vám nebyla zima.
6: Až dřevo nazbíráte, smíte se u ohýnku ohřát a odpočinout si. My s tatínkem půjdeme do lesa kácet veliké stromy a až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Můžete sníst i kousek krajíčku. A buďte hodné děti a pěkně na nás čekejte.
3: Pojď, muži.
4: Ano, ano. Buďte hodné a čekejte.
3: Pojď už.

0: A tak Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli své krajíčky. Pořád slyšeli rány sekerou a tak se nebáli, protože mysleli, že je tatínek na blízku. Ale to nebyla sekera. Tatínek přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla o strom. Děti byly ušlé a ohýnek pěkně hřál a jak tak seděli a seděli, pomalu usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno uhasl a byla tmavá noc.
1: Jeníčku, jak se teď dostaneme z lesa ven?
2: Chvilenku počkej.
1: Já se bojím, Jeníčku.
2: Neboj, až vyjde měsíček, pak už cestu domů najdeme. Až bude měsíček dost vysoko, ukážou nám cestu domů křemínky.
0: A tak se také stalo. Měsíc byl v úplňku a křemínky se v jeho světle třpitily jako zlaté dukáty. Jeníček s Mařenkou šli celou noc a za svítání šťastně doklopítali až k chaloupce.
3: To jsou k nám hosti. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme se báli, že se ani nevrátíte.
4: Jeníčku, Mařenko, konečně jste doma. Samou starostí jsem celou noc ani oka nezamhouřil.
3: A bída zírá ze všech koutů.
4: Ženo, proč rozbíjíš talíře? Na nové nemáme a za naši nuzotu nemohou.
3: Na co jsou talíře, když na ně není co naložit? Prázdné talíře a hladové krky.
4: Ale ženuško, nějak bylo, nějak bude.
3: Baba, bude. Děti, Jeníku, Mařeno, na kutě.
4: Dobrou noc, děti.
2: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
3: Zase není do čeho hryznout. Zespí, že se odstěhovali i myši. V almaře máme půl bochníku a až ho sníme, no, co potom?
4: Ach, nevím, ženo, nevím.
3: Děti musí jít z domu. Zavedeme je do lesa.
4: Ženo.
3: Ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli.
4: Znovu chceš pokoušet osud.
3: To je naše jediná záchrana.
4: Rozdělím se s nimi i o poslední sousto.
3: Prosím. A proč?
4: No to je snad přirozené, uznej, ženo.
3: Nic nechci slyšet, moulo, někoto. Jak jsem řekla, tak bude.
4: Ach, srdce mě bolí, těžké je jako kámen. Nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Pro každou jinou by bylo samozřejmostí rozdělit se s dětmi i o poslední sousto.

0: jsi ty?
1: Mařenko, jak to, že nespíš?
0: Co pak můžu? Kde jsi byl?
1: Chtěl jsem nazbírat křemínky, ale macecha zavřela dveře chaloupky.
0: Co si počneme?
1: Neboj se, Mařenko. Klidně spinkej a nepláč. Já už něco vymyslím.
0: Tak jo.

0: A tak znovu přišla časně ráno macecha pro děti, aby vstávali, že půjdou do lesa na dřevo. Dostali své krajíčky chleba, ale menší než předešlé. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem.
1: Jeníčku, copakže postáváš a ohlížíš se?
2: Žádné loudání, máme před sebou ještě dva lány cesty.
3: Dívám se na svého holoubka, sedí na střeše a rád by mi dal s Bohem.
2: Ty hloupý, to není holoubek, to jen raní slunce svítí na komín. Vždyť to říkám celý táta.
1: Ale no takže no.
2: Hloupý kluk.
0: Nevěděla, proč Jeníček co chvíli zastavuje. A on zatím házel drobečky na zem místo křemínků. Macecha zavedla děti ještě hloub do lesa, kde předtím jak těživ nebyli. Tatínek rozdělal veliký oheň a macecha přikázala.
4: Tady zůstanete sedět, děťátka. A jestli jste ušlé, můžete si klidně chvilenku zdřímnout. My jdeme s tatínkem do lesa, kácet veliké stromy a večer, až budeme hotovi, přijdeme si pro vás.
1: Ano, ano, buďte hodné.
2: Muži,

0: Poledne se Mařenka rozdělila o chléb s Jeníčkem, který svůj krajíček vydrobil na cestu. Potom je pomalu zmohla únava a zase usnuli a spali a spali. Večer minul, ale nikdo si pro děti nepřišel. Probudila je teprve zima. Byla noc a všude tma tmoucí. Jeníček zase utěšoval.
1: Jenom se neboj, Mařenko. Až vyjde měsíček, uvidíme drobečky, které jsem vyházel cestou. A ty už nám ukážou, kudy domů.
0: Když měsíček vysvitl, vydali se na cestu, ale žádné drobečky nenašli. Lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobali.
2: Jeníčku, co si počneme?
1: Neboj se, Mařenko, však my cestu najdeme.
0: Bloudili celou noc a celý den, ale cestu z lesa ven nenašli. Měli ukrutánský hlad, protože za celý den se posilnili jen hrstičkou jahod a borůvek. Byli tak uchození, že sotva na nohou stáli a tak si lehli pod strom a usnuli. A znovu je obklopila temná noc.
2: Jeníčku, já se bojím.
1: Já taky, Mařenko.
2: Musíme něco vymyslet. Jeníčku, dokázal bys vylézt na strom?
1: Samo sebou. A proč, Mařenko?
2: Aby ses rozhlédl po kraji, jestli neuvidíš nějaké světýlko.
1: Chytrá holčička, to je nápad. Hned se tam vyškrábu.
0: A opravdu, Jeníček vylezl na strom a malinké světýlko ve veliké dálce nakonec zahlédl. Vydali se s Mařenkou tím směrem, cestou, necestou, a Jeníček musel ještě několikrát vylézt na strom, aby věděli, kudy dál. Šli dlouho, předlouho, až konečně chvíli před svítáním měli malé světýlko na dohled.
3: Medový, krov perníkový, láká, láká zblízka zdáli, marcipánu, cukru hory, z chlebíčku jsou zdité nory. Vábím, vábím, nemluv ňátka, hladový, krkne vyňátka. Zavřít, zavřít, rychle vrátka, vykrmit, pečínka sladká. Jen pojďte blíž, dobrůdky mám, pod písku svou hned přikládám, ať se to peče až kvíří, kuchaři, netopíři. Ať se to peče až kvíří, kuchaři, netopíři.
0: A tak těsně před svítáním dorazili děti na palouček k malé chaloupce a užasli nad tou krásou. Mohli na chaloupce oči nechat, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová.
1: Panečku Mařenko, teď se můžeme najíst do sytosti. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si. Je to sladoučké?
2: To je dobrota. Ňam, ňam, ňam, ňam. Chrup, chrup, chrup, chrup.
1: Co to chrupáš?
2: Cukrová sklíčka. Tu máš, ochutnej.
1: To je sladkost.
0: V tom se zevnitř chaloupky ozval skřehotavý hlas.
3: Chroupy, chroupy, chroupy. Kdo to tu chroupe? Kdo to tu křičí? Kdo mi láme perníček?
4: To obláčku, bratříček, vítr, vítr, větříček.
3: Kousy, kous, kdo to je? Kdo se mi sem vlamuje?
4: To jen vítr, větříček, když silněji zaduje.
0: Děti jedli dál a nedali se rušit. Vždyť byly také pěkně vyhladovělé. Jeníčkovi střecha moc chutnala. A tak přestal uštipovat a rovnou strhl celou perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okýnka, které bylo vyskládané z barevných kulatých sklíček. Vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je sladoučké.
3: Ajajaj, děťátka, kuřátka. Marenka. Kdo pak vás sem zavedl?
0: Ve dveřích se objevila stará, prastará baba. Jeníček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce.
3: No jen račte dál, pojďte dál, já mám dětičky moc ráda. Dejte mi pacičky a šup do chaloupky, mám tu plno dobrot. Hned vám to snesu na stůl. Mléčko a cukrovaný svítek, jablíčka, oříšky, čokoládičku. Po jídle, až se napapáte, vám odestelu dvě bílé postýlky a vy si hajnete, jako v ráji spinkat budete.
0: Jenže baba nebyla tak milá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jenom proto, aby na ní mohla lákat děti, které pak chtěla sníst. Časně ráno baba vstala, dřív než se děti probudili, a pořádně si je prohlédla. Když zjistila, že Jeníčkovi se tvářičky více červenají, popadla jej, odnesla do chlívku, přibouchla za ním laťková dvířka a pověsila na ně veliký zámek. Pak vtrhla do chaloupky a zacloumala s Mařenkou.
3: Vstávej, holkalína, vstávej, holota, celý den by prospala.
2: Babičko, co se vám stalo?
3: Babičko, já ti dám babičko. Vstávej, já nejsem žádná hodná pohádková babička. Jsem Ježibaba a nejvíc ze všeho miluju pečínku z malých buclatých dětí. Nefňukej, na to není čas. Máme moc práce. Koukej nosit vodu, dříví a hlavně uvař klukovi něco dobrého, vydatného, aby pěkně sílil a tloustl. Musím ho vykrmit.
2: Babičko.
3: Ticho! Kluk sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Vždyť jste samá kost a kůže, sušinky. No, zbytek chrupu by si na vás člověk vylámal.
2: Jak jen můžeš být tak zlá?
3: Už jsi někdy slyšela o hodné Ježibabě, děvenko? A teď marš po své práci!
0: Žádná pomoc. Mařenka musela zlou čarodějnici poslechnout. Nebohý Jeníček byl zavřený v chlívku, ale stravu dostával vybranou. K jídlu měl to nejlepší. Za to Mařenka dostávala jen samé oškrabky. Baba se každé ráno dobelhala k chlívku, aby zjistila, jak Jeníček přibírá.
3: Jeníčku... Jeníčku, vystrč prstík, ať vidíme, jaký jsi covalík.
1: Babuško, moc veselé to není. Chřadnu a hubnu v okamžení.
0: Šikovný Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky Ježibabě nastrčil nějakou kůstku nebo klacík, které našel v chlívku. Baba měla špatné oči a tak nic nepoznala. Jen se stále divila.
3: To jsem z toho blázen. Krmím kluka 3 neděle? A kde nic to nic? Cpu kluka horem dolem. Spoliká toho jak regiment loupežníků, ale nepřibírá. Nepřibírá. Netloustne a netloustne. A mně se tak zbíhají sliny. Mám na něj takovou chuť. A nic. Ať je tloustý nebo hubený, tučný nebo tenký, dále čekat nebudu. Hlady sotva mžourám, mžitky mi skotačí před očima. Ať je tlustý nebo tenký, zítra si ho udělám. Hej, Mařko, poskoč a nanos vodu do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření.
2: Ach, Ježibabičko, smilujte se. Vím, co máte v plánu. Vím, co to velké vaření znamená. Ach, já neboha, jak bych jen Jeníčkovi pomohla?
3: Neškuhrej, neběduj a jdi si po své práci. Jak jsem řekla, tak bude.
0: Časně ráno musela Mařenka vstát a nosit vodu. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Pak zavěsila kotel s vodou nad ohniště a rozdělala oheň.
3: Než přijde na řadu Jeníček, budeme péct chlebíček, pěkně křupavý, vonavý, vypečený. Ten mám k pečince nejraději. A taky musím kůrkou vyspravit chaloupku, kterou jste mi pochroumali, vy holoto.
2: Ach, Ježi, babičko, smiluj se.
3: Mlč, nebo půjdeš do kotle první a uvařím z tebe polívčičku pro moje kočičky. Vyť, Mindičko.
2: Miau.
3: Ano, Mindičko, černá kočičko.
2: Miau.
3: Hodná kočička. Mrni sebou, Mařeno. Jak jsem řekla, nejdřív chleba. Pec je rozpálená, těsto vyválené. Hýbaj, Mařeno, hýbaj k peci, vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost žáru, aby se dal chléb sázet.
0: Ježibaba chtěla Mařenku dostat do pece, ze které šlehaly velikánské plameny, a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem, a řekla.
2: Ale já nevím, jak se tam leze. Vždyť se tam ani nevejdu.
3: Nemluv hlouposti, pec je dost velká. Vždyť i já bych se tam vešla.
2: Opravdu nevím, Ježi babičko. Mohla bys mi to ukázat?
3: Ne, to je pořád starostí a komplikací. To jsou dneska děti. Ani do pece neumějí vlézt. Pak podívej, je to přece tak jednoduché. Takhle, tak... Pěkně berličku a jedna nožka sem, druhá nožka tam a šup, jsem tu.
0: Jakmile byla Ježibaba v peci, v té chvíli do ní Mařenka strčila, drc, vrazila do čarodějnice, přibouchla železná dvířka, zašoupla závoru a utekla.
3: Nejdražší, vysvoboďte svou hodnou, pohádkovou babičku. Splním vám každé přání, nač si jenom vzpomenete.
0: Mařenka běžela rovnou za Jeníčkem, aby ho vysvobodila co nejrychleji z jeho vězení v chlívku.
2: Pojď, Jeníčku, Ježibaba nám už nic neudělá, už je po ní.
1: Mařenko, co se s ní stalo?
2: Smaží se v peci místo tebe.
1: Brr, to bude ošklivá pečínka.
0: A Jeníček vyskočil z chlívku jako ptáček z klece, objal Mařenku vší silou, div ji nezadusil. Oba skákali samou radostí, jak malá kůzlátka. Radovali se, že se už nemusejí bát, a hned se začali chystat na cestu domů.
1: Mařenko, rychle se podíváme do chaloupky, jestli tam nenajdeme nějaké šaty. Vždyť já jsem tak baculatý, že mi popraskala košile i kalhoty. A pak si pospíšíme domů.
2: Chaloupka je samá truhlice, určitě se tam nějaké hadříky najdou.
0: A tak šli do chaloupky podívat se, co je v těch truhlách. Když Mařenka otevřela první, vykřikla úžasem.
2: Ježmankote. Vždyť to jsou samé perly a drahokamy, Jeníčku.
1: A tady taky. To jsou určitě lepší kamínky než moje křemínky.
2: Ale domů nás asi nedovedou.
1: Neboj se, Mařenko, s kapsami těžkými zlaťáky se nám půjde veselej.
2: Myslíš, Jeníčku?
1: Určitě, sestřičko. Nastrkám si jich do kapes, kolik se tam vejde. A ještě do téhle mošničky.
2: Jú, jen aby nebyla začarovaná.
1: Jak by mohla být začarovaná, když čarodějnice vyletla komínem?
2: Tak já taky domů něco přinesu. Alespoň plnou zástěru perel.
1: Ale teď už pojď. Pospěš si, ať jsme z chaloupky venku.
2: Už běžím.
1: Vezmu si na cestu jednu celou perníkovou tašku. Tak jsem se rozjedl, že už mi zase ukrutánsky kručí v břiše.

0: obrovitánská řeka. Jak se přes ní dostaneme?
1: Sami se na druhou stranu nedostaneme. Lávka tu není a most také ne.
0: Ani převozník tu není, ani žádnou loďku nevidím.
2: Jú, podívej, Jeníčku, tamhle plave bílá kachna. Když ji poprosíme, snad nám přes vodu pomůže.
1: Kachničko, kachničko, připlav k nám maličko.
2: Měli jsme s Jeníčkem nehodu, pomoz nám prosím tě přes vodu.
3: Znám vaši příhodu, vezmu vás přes vodu. Já, bílá kachnička, budu vám lodička.
4: A kachnička opravdu připlavala dětem na pomoc. První si jí sedl na hřbítek Jeníček a hned začal pobízet Mařenku, aby si přisedla k němu. Ale Mařenka se přece jen trochu bála, zvlášť když viděla veliký říční proud.
0: Já se bojím, že nás kachnička oba naráz neuveze. Raději se rozdělíme, ať nás převeze jednoho po druhém.
4: Kachnička dětem vyhověla a pěkně a bezpečně je převezla na druhý břeh. Pak se s nimi rozloučila a vzlétla k oblakům. V té chvíli se ozvala veliká rána a Jeníček s Mařenkou spatřili myslivce, jak vystřelil po kachničce. Naštěstí netrefil a v dalším výstřelu mu děti zabránili. Nechal se od nich přesvědčit a se zaujetím vyslechl jejich příběh. Nejprve si myslel, že se jim nejspíš něco zdálo, když zdřímli v suchém měkkém mechu, kde si pod smrkem. Ale když mu Mařenka dala hrst perliček a Jeníček ještě přidal krásný fialový ametyst, hned uvěřil. Chaloupku celou z perníku ale neznal, protože hranicí jeho revíru byla řeka a na druhém břehu nikdy nebyl. Ale za to dobře znal jejich nuznou chaloupku na zelené louce i jejich tatínka. Také dětem pověděl, že tatínek nedlouho potom, co zmizeli v lese, pochoval macechu a od té doby se dává sám na západ, a doufá, že se mu děti jednoho

0: poznávám. A tamhle za zatáčkou bude naše chaloupka.
1: A já už ji vidím.
0: A já taky. A na zápraží sedí tatínek.
1: Tatínku!
2: Mařenka seskočila myslivci z ramenou, popadla Jenička za ruku a společně se rozběhli k chaloupce, co jim nožky stačily. Na myslivce rázem zapomněli a měli oči jen pro svého drahého tatínka. Ten, jakmile je spatřil, jim vyběhl vstříc a popadl je oba do náručí. Od té doby, co nechal Janíčka s Mařenkou v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku a jak jen mohl, chodil je hledat. Není tedy divu, že měl tak obrovitánskou radost, když je spatřil. Děti začaly hned vyprávět, co všechno je potkalo, jak je věznila Ježibaba a jak odtamtud v poslední chvíli utekli. Mařenka vysypala perly ze zástěrky tak prudce, že se rozkutálely po světnici jako hrášky a skotačily jako sněhobílé blešky. Jeníček zase vybral z kapes hrst po hrstě drahokamy a tatínek si ho mezi tím žertem dobíral, jakýže je cvalík. Drahokamy zářily na stole jako žhavé uhlíky a v chaloupce bylo rázem po starostech. Jeníček s Mařenkou dělali tatínkovi jen samou radost a rostly jako z vody. Možná, že dnes už mají každý svou rodinu

0: Jak se z Kamila stal větrný kohout? Žili byli dva kosí bratři, žádní svatouškové. Starší Josef za 18, mladší Václav přesně bez dvou za 20. A zrovna dnes měli náramně dlouhou chvíli. Sledovali, jak lidé honí po ulicích své klobouky a čepice a Václav na ně škodolibě pokřikoval.
1: Do toho!
2: Přestaň! Za tohle všechno může věž radnice.
1: Přeskočilo ti?
2: Kdyby na věži byla větrná korouhvička, stačilo by se podívat nahoru a hned by se vědělo, odkud fouká vítr. A každý by se podle toho i hezky zařídil. Ale takhle...
1: Takhle je aspoň zábava. Podívej se na toho kluka, jak utíká za svým baretem. Jak nádherně kličkuje a stejně ho nemůže chytit.
0: Posmíval se Václav. Když však vítr odnesl čepici i jemu, okamžitě obrátil.
1: S tou věží musíme opravdu něco udělat. Bez té větrné korouhvičky to dál nejde.
0: Josef souhlasil, jenomže kde takovou korouhvičku sehnat? Ačkoliv si lámali hlavy víc než jindy, nic nevymysleli. Příští den jim pomohla náhoda. Jak se tak znovu toulali odnikud nikam, zahlédli Kamila. Kohouta Kamila podřimoval za plotem a kosové si to namířili rovnou k němu.
1: Nazdár, Kamilku.
2: Ahoj, kamaráde.
3: Čau, proč mě budíte? Nejspíš ode mě něco potřebujete, když mi říkáte Kamilku a kamaráde, že?
2: Ani ne, kamaráde.
1: Víme přece, že máš moc práce, Kamilku. Jedině snad...
2: Kdybys chtěl vykonat jeden velice dobrý skutek.
0: Kamil zbystřil a vzápětí i zapochyboval.
3: A není to nějaká lumpačina?
1: Co si o nás myslíš?
0: Václav se uraženě nadurdil. Josef naopak zůstal klidný.
2: Je to úplně vážná věc. Mohl bys dělat větrného kohouta, kamaráde. Stát na špičce radnice a když by zafoukal vítr, pěkně se otáčet.
3: Aby všichni věděli, že...

0: Fouká vítr! Aha! Kohout rychle pochopil, co se od něho žádá, a polichoceně dodal. To bych byl asi i docela důležitý, vidíte?
1: Důležitý a vážený,
0: potvrdil mu Josef s Václavem, a tím bylo rozhodnuto. Kamil se přestěhoval na špičku štíhlé radniční věže, a když se objevil vítr, místo korouhvičky se na ní vesele otáčel on. Větrný kohout.

0: jak Cipísek přeslechl, že Volšovečkovi tiká 7 posledních vteřinek. Jičínská kněžna nosila nos vysoko, ale starostka Humpálová ještě víš, protože byla o 3 coule větší. Kněžnu to mrzelo 6 dní v týdnu a v neděli ještě víc. Když seděli v kostele, byla kněžna svatému Jakubovi jen po paty, ale starostka málem ke kotníkům. A kněžna, že to dál nesnese, povídá kníže pánovi. Hned něco vymyslete, aby každý věděl, kdo tu má větší vážnost, jestli já nebo starostka. Kníže pán to v sobě nosil 3 dny a 4. den řekl, ať lokaj Fricek dá zapřáhnout do kočáru a vy se mašil v tom kočáře budete vozit starostce pořád kolem oken. Kněžna to tak udělala. Starostka jí musela pokaždé vytraxlovat v okně pukrlát. Protože starostčina vážnost se vždycky musí sklonit před kněžnou. Starostka Humpálová proto znovu přemýšlela, co by provedla kněžně pro zlost. A tak, když si kněžna příště vyjela pod starostovic okna, vysekla jí Humpálka pukrlátko, ale pak se pootočila bokem. Stála za ní skleněná báň se zlatými kapříky. Kněžna zapomněla na svou větší vážnost, poručila zastavit kočár a má oči jen pro kapříky.
1: Je, kde jste ty rybičky vzala?
0: Starostka sahla pro kornoutek a usypala z něho do skleněné báně. Humpál mě přivezl z Hradce, povídá, a rozhlíží se po rynku, jestli se každý dívá, jak kněžna vejří na její zlaté rybky. Kněžna si to všimla a křikla na koně, je! Koně zabrali silou, až to jičínskou kněžnu podrazilo v kolenou. Když přijela domů, do zámku, vzkázala si pro kníže pána.
1: Jestli má Humpálka rybičky z Hradce, já je chci mít až z Prahy, spustila na něho. A jestli jich ona má v páni 10, já jich chci mít 17.
0: Kníže pán si to zapsal na kousek papíru, aby nic nezapomněl, dal vyměnit u kočárové oje koně a rozkázal jet do Prahy. Koupil tam báň s vodou a poručil, aby mu do ní odpočítali 17 zlatých rybiček. No, potom dal otočit oj k Jičínu a zase zpátky. Jenže asi 2 míle před městem se podívá do báně a ona mu tam jedna zlatá rybka měla doplaváno.
2: Kymaler, povídá kníže pán. A kde vzít tu 17., aby bylo podle kněžnina přísného nakázání?
0: Kníže pán se až zapotil kolem uší. Kočár se zatím nesl křemílkovou cestou přes les Řáholec. A v tom se mezi duby blízkne rybníček jako jasné očko. Prr! Křikl kníže pán na kočího. Koně zarazili, div se jim kníže pán nepřevrhl pod ocas a už utíká s kloboukem vrsti k rybníčku. Bylo k poledni, vodník Volšoveček dřímal při hladině, aby si užil prohřáté vody. Spal tam v podobě duhové rybky s 3x děleným ocáskem. To je takové znamení pro štiku nebo pro okouna, aby sklapli hubu a jeli dál. Jenže kníže pán neznal tajnou vodnickou podobu. Tiše si povídá, 16 zlatých a 1 douškovaná, no to kněžnu potěší. Nabral duhovou rybku do klobouku a v kočáře ji vylil do báně k ostatním. Kočár jel měkce, Volšovečkovi se ani nepřetrhl sen.
1: Když to kníže pán dovezl, měla kněžna takovou radost, že až fofrovala krinolínkou. Křikla na komornou, aby v komnatě otevřela okno. To protější, proti starostovic, no! A postavila do něho báň s rybičkami.
0: Taky Humpálka přiběhla k oknu a postavila si k boku báň. Jenže jí z toho nebylo moc slávy. Kněžna si dala k očím lornionek, přepočítala Humpálčiny rybky a křikla přes rink.
1: Ty, jen 10 rybiček! Ale zlatých, chtěla jí fleknout Humpálka, jenže kněžna na ní rovnou ré. Jich mám 16 a 17 douškovanou.
0: Starostka šla ještě výš v licitaci. No, ale moje jsou až z Hradce.
1: A kněžna, no jo, a moje až z Prahy.
0: A tak se tam ty dvě točily a Volšoveček se od jejich křiku pomalu probouzel. Humpálka chvíli nevěděla, kudy kam, aby dostala vrch nad kněžnou, ale pak obtočila báň mašlí a zavolala. Máte, kněžno, tu vaší báň s rybičkami holou, jak opičí sezení. Kněžna rychle vysoukala šněrování z korzetku a taky tu svou báň obtočila. Tou se Volšoveček probral k jasnějšímu rozumu a řekl si, že ty dvě srovná povodnické spravedlnosti. Už měl málem na jazyku tajné slovo, kterým by se přemiklikoval z rybky zpátky do vodníka. Jenže Humpálka si sáhla za záda pro kytku růží a rozestavila je kolem báně jako zahrádku. Kněžna neměla nic takového po ruce.
1: No, teď se vám, kněžno, strhal mlejn.
0: Co? Křikla Humpálka. Kněžně se až zlostí pošoupla paruka a popadla lahvičku s voňavkou.
1: Šenská, vždyť ty vaši rybičky pijou jen z prostou vodu,
0: křikla přes rink na Humpálku a vylila lahvičku do báně.
1: Za to moje plavou v kelkfler?
0: Starostka Humpálka už jen třískla oknem. Flaštičku tak vzácné voňavky doma neměla. A právě pro tu voňavku nemohl vodník Volšoveček z rybí podoby. Zajíkl se, umdly mu žábry, nemohl chytit vodní dech. Motal se v báni se zlatými kapříky, nohy měl lehké a hlavu těžkou. Volšovečkovi zbývalo už jen 7 vteřinek do ámen, když v loupežnické jeskyni povídá Rumcaj Cipískovi. Přidrž se, Cipísku, rostlé skály, protože musím zaklít. Potom Rumcajs rychle vyšel z jeskyně a chvíli do sebe táhl dech jako do varhan a zaklel, až se nad Jičínem sešlo na déšť. Trochou dechu, co v něm ještě zbyl, sfoukl Rumcajs první kapky deště do kněžniny báně s rybkami. Volšoveček sáhl po kapičce zdravé vody, prohnal jí skřelemi a tajným slovem se přemiklikoval z douškované ryby ve vodníka. 16 kněžněných zlatých kapříků si nastrkal do mokrého záprsí a došel si i pro 10 starostčiných. Vezmu vás sebou do rybníka, povídá. K jídlu vám dám korejšky a řasu a bude z vás 26 karasů. V tu dobu se Cipísek zeptal Rumcajse.
1: Už se můžu pustit rostlé skály?
0: Můžeš, povídá Rumcajs. A běž se zeptat veverky, jak se brousí ouška. To, abys podruhé nepřeslechl, že Volšovečkovi tiká 7 posledních vteřinek.

0: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Kalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našla se v tom kraji i řemesla, o kterých jste třeba ještě neslyšeli. A o jednom takovém vám dnes budeme vyprávět.
1: To bylo tenkrát, když ještě prababička nekupovala chleba u pekaře, ale pekla pecný chleba doma, v peci. Ach je, mine pec, vytopená pro pečení chleba. Na té bylo pospáníčko v teple. Na peci si lebeděl i Honza a vůbec se mu nechtělo slézt z pece dolů a vysvobozovat princeznu. No a od těch dob se říká takovým lenochům pecivál. Ale já vám povím, že pecivál bylo i potřebné a kalé řemeslo. Pecivál byl řemeslník, který vymetal, opravoval a vymazával pece, aby pec dobře pekla. A o tom prvním z nich vám teď povím. V tom čase, kdy je lidem dobře doma u teplé pece, se venku čerti žení. Z pekelné brány vyjede čertí svatba na větrných koních, aby si čertí svadebčané tancovali na hořejším světě rejdováka. Hrom k tomu rachotí na mračné bubny a meluzina se svými pišci hvízdá k tanci po všech komínech. Ach je, mine, když se čerti žení, vtrhne s nimi na svět prazlotřilé počasí. Toť, že na takový rej berou čerti jen lovce světa znalé, neskušené neberou. Darmo žadonilo jedné čerti svatbě malý čertík učedník na pekelného topiče. Vezměte mě sebou, braši, na ten čertí bál. Když nevzali, chytil se zvědavý čertík za ocas větrného koně a tak se propašoval na hořejší svět. Letěl s čertí svatbou nad poli a lukami, nad rybníky i kostelíky, nad chalupami i nad dvory. A když se čertí svatba roztancovala nad paloukem v černém lese, už se čertík na větrném ocase neudržel a spadl dolů, jak šiška se stromu. Nepolámal se. Vždyť spadl do sněhu jako do peřiny. Jen zima s ním zatřásla, až mu vstaly všechny čertí chlupy na kožiše jako hřebíky. A tak se v té zimě na hořejším světě chytil proužku kouře a tepla a doputoval sněhem až k loupežnickému ohništi. Je to ježek? A není to ježek, dohadovali se loupežníci nad čertíkem. Má to chlupy jako ježek, oči svítivé jako rys, kozlečí rohy a páchne to na 100 honů jako tchoř. Špekulovali nad čertíkem, kam ho zařadit, až jejich vůdce rozhodl, ať je to, co je to, je to maličké a protáhne se to, kam se velký loupežník nedostane. A my si ho vyučíme na otvírání komor a spíží. Tak se čertík z učedníka na topičské povolání stal učedníkem na loupežnické řemeslo. Zprvu se mu to docela líbilo, v loupežnické sluji to čpělo lotrovinou jako doma v pekle a loupežníkům se zamlouvalo, že je učedník černý jako tma a na loupežnických cestách málem neviditelný. Čertík si z pekelné školy pamatoval ještě všelijaká čarovací zaklínadla a to se hodilo. Řekl hárum, fárum, žíželárum a protáhl se jako žížela klíčovou dírkou do komor a spíží, kde to vonělo vůněmi, jaké doma v pekle nepoznal. U starostů viseli v komoře klobásy a špeky Ve mlýně voněly pouťové a svatební koláče a v chalupě u prababičky, kde pradědeček dělal a na sítech sušil kozí syrečky, to čpělo paprikou, kmínem i pepřem, až lahoda štípala čerta do jazyku. Lidé se dohadovali, jaká škodná jim vybírá z pižírny, ba i v kurnících pytlačí na vejcích a na drůbeži. Marně však líčili nástrahy a pasti. Čertík jen zašpital zaříkadlo, sezame proso žito, pust mě a nebolí to. Nastražená past hned pustila čertí drápek či ocásek a loupežníci mohli sypat do pytlů, co v komorách bylo. Máme ve vsi set sakramensky mazaného škůdníka, hudroval pradědeček, když našel v pasti u svých syrečků jen pár čertích chlupů. Nejspíš nějaký mlsný a převeliký černý kocour se uděla prababička. A že si na toho mlsouna arci žrouta počíhají. Prababička napekla vonavých koláčů, aby to lákalo, a pradědeček uchystal na síto syrečky peprné na jazyku. Prababička si uchystala pometlo a pradědeček hůl a číhali. A dočkali se. Bylo před poutí. Loupežníci by taky rádi něco smrsli a tak vyslali do vsi svého otvírače komor na lup. Čertík šel, ve tmě ho vidět nebylo, hárum, fárum, žížalárum, protáhl se do komory, kde to nejvíc vonilo, a už byl u syrečků a mlsal, jen mu oči svítili. A máme tě, lumpe kočičí, křikl pradědeček a ohnal se po svítivých očích holí a prababička s pometlem za ním. Čertík se tak vylekal, že zapomněl tu chvíli všechna zaklínadla a utíkal jako splašený, uskakoval před holí a před pometlem, až našel dveře z komory do síně. V síni hořela roztopená chlebová pec. Čert šup do ohně, tam tudy povede cesta do pekel. Šup z ohniště do komína a komínem nahoru, jenže to už vstávalo sluníčko boží a rozsvítilo modrou oblohu do jasu, jaký čert neznal. Ulekl se slunce a šup zpátky do komína a komínem dolů. Vykutalil se prababičce k nohám a s ním se vyvalil mrak sazí a popela. Pradědeček popadl čertíka za rohy a už ho měli. Jenže co s ním s neplechou? Ať je to, co je to, je to choudě nedorostlé, mudrovala prababička. No ale co s ním u nás v chalupě, staral se pradědeček. Pomůže mi s ohněm a popelem, bez tak se drží pořád při té peci. Má chlupy jako kominická štětka a jak prometl pec, pekl se chléb tuze vydařeně. Přitom zůstalo. Čertík přešel z loupežnického řemesla zpátky na topičské. A přece jen, když jednou letěla nad vsi zas čertí svatba, chytil se větrného ocasu a letěl s čertími svatebčany k pekelné bráně domů. Ale oubej vrátný ho dovnitř nevpustil. Tenhle není od nás, voní božidárkem. Inu čert při té službě upecí načichl chlebovou vůni a co tedy zbývalo jiného, než vrátit se k lidem. Přiučil se i lidské řeči a službě okolo pecí. Vysloužil si jméno, říkalo se mu peciválek. Dobrou noc.

0: Kája vaří a stýská se mu. Kája zůstal sám doma. Tatínek musel do lesa a maminka běžela k tetě. Než tatínek odešel, prohodil: mohl bys zkusit uvařit polévku, Kájo, když se tak do všeho ženeš.
1: Polévka, to je toho. Tu uvařím jako nic. Terina se ve škole chlubila, že umí bramboračku. Když to dovede ona, proč bych to nedokázal já? Ale stejně, je tu smutno. To je veliký smutno, když tu není maminka.
0: Pes Péťa chodil za ním.
1: To by zkoukal, jak je malému člověku smutno bez maminky. Zdeňa asi dnes nepřijde. Nejspíš už ví, že musím zůstat doma a nepůjde ven.
0: Kája hledal očima v polici hrnec.
1: Který pak má asi maminka na polévku. Maminka bude ušlá, dá si nejmín dvakrát. A tatínek sní vždycky dva talíře. Já jeden, Péťa taky jeden. Tak dám radši trochu víc vody, kdyby se to nepovedlo, aby měla kráva líza do pití. Vezmu tenhle veliký.
0: Dolil hrnec a chystal se zatápět. Maminka před ním vždycky schovávala sirky, ale od té doby, co chodí do školy, už ne. Řekla mu, co by mohl způsobit, kdyby odhodil nedohořelou zápalku. A Kája jí poslechl. Jednou Zdeňa šahla po škatulce se sirkami. Udělej ohníček, Kájo, ale Kája jí pleskl přes ruku a přísně řekl, ani na to nesahni. Za chvíli by to hořelo kolem dokola a z nás by byly jen škvarky. Ale dnes bude muset sám roztopit. Prohrábl pohrabáčem zbytky popela, položil na rošt chvoj, na to malou hrstku louček, zarovnal polínky dřeva a opatrně škrtl sirkou. Hořící sirku přiložil ke klestí, to zasvítilo, zapraskalo, od ní chytla loučka a bylo zatopeno. Kája si oddychl. Nemá moc rád v ruce sirky. Na dvorku umyl brambory a začal loupat. Je to dá práce. Ale z první brambory po oloupání nezbylo skoro nic. A ještě to mělo černé dňubky. Maminka je vždycky vydloubla. No, zkusím to. Au! Špička kudly mu zajela do palečku. Malinko to štíplo, ale nic to nebylo. No, musím si to vymejt a zavázat. Utrhl kus hadříku, utáhl zubama a loupal dál. Nějak málo toho přibývá. Třeba, kdybych ty brambory pořádně vypral, taky by to bylo dobře. Tuhle povídal tatínek. Ty naše brambory jsou tak dobré, že by se mohly jíst i se šlupkou. Tak proč bych mu neudělal radost? Kája vydrbal brambory kartáčem na podlahu, až byly skoro bílé, a šel je dávat do hrnce na plotně. Naložil do kamen a čekal. Když začala voda bublat, odechl si spokojeně a řekl: teď je hezky nechám vařit. A jestli se mi ta polévka povede, budu sám rád. Pozoroval páru, kterou vyfukoval hrnec, a za chvilku mu bylo dobře. Ale potom si vzpomněl, že musí ještě zavřít husy a krávě líze dát krmení. Na to bych byl pro samé vaření zapomněl. Vyběhl před hájovnu a začal drobotinu svolávat. Na, poťa. Tak, jak to slýchával u maminky. Vydá, jeden houf za druhým se zbíhal a rovnou ke kurníku. Ale má je ta naše maminka naučené. Líze naložil koš čerstvé trávy a bylo hotovo. Skočím ještě pod smrčky pro nějakou houbu. Chvilku musel pod rostem podlézat, ale nakonec pár hříbků, doubravníků objevil. Natáhl se v měkonké trávě a lebedil si, když v tom ho do nosu uhodila čpavá vůně. Brambory. úplně na ně zapomněl. Rozběhl se zpátky do hájovny. V sednici se rozvaluje dým, v hrnci už to nebublá, jen se škvíří.
1: Jejda!
0: Rychle popadl utěrku a nese kouřící hrnec na dvůr. Píchne kudlou do první brambory.
1: Jejda! Jako brok, všechno spálené.
0: Na Káju padl smutek. Sluníčko je už skoro za kopci. Šero lehá od lesa na hájovnu a maminka s tatínkem pořád nikde. Pes Péťa zalezl pod pícku a Kája se posadil v kuchyni na stoličku pod okna. Měl už trochu hlad a stmívalo se valem. V lampičce u okna bylo dost petroleje, ale tatínek nařídil, ani se toho nedotkni. Seděl tedy pod mě. Nerozeznával už předměty v kuchyni. Jej, aby se tak mamince něco stalo. Aby jí třeba přepadl pan loupežník. Copak tatínek, ten má flintu. Ale maminečka, pane bože, já už nikdy nebudu zlobit, jen ať už se maminka vrátí.
2: Haló, vy už spíte?
0: Maminečka, maminka. Kája vyskočil ze stoličky, porazil židli a uhání ke dveřím. Má zlatá maminko, já jsem tu sám, tatínek se ještě nevrátil a já jsem plakal, jestli vás nepřepadl pan loupežník, mám hlad, ale to nevadí, hlavně, že už jste tady. Můj drobečku malý, já myslela, že tatínek už je dávno doma. Nesu ti jablíčka a veliký kus koláče. Maminčina ruka nahmátla zavázaný paleček.
1: Co pak je to? To nic není. Dloubal jsem dňubky z brambor. Já jsem vařil houbovou polévku a ona se připálila a já jsem se kapku říznul, ale to nevadí, hlavně, že jste doma.
0: Ty můj zlatý malý chlapečku. Večer, když se i tatínek vrátil a bylo po večeři, posadil si Káju na klín, pohladil ho svojí velkou rukou a povídá: chlapík si, Kájo, chlapík. A Káju ta slova hřála tak, že usnul schoulený v tatínkově náručí.

0: Ahoj děti. Abyste věděli, proč jsem tu knížku začal psát. Oženil jsem se a čekali jsme miminko. Už bylo jasné, že to bude kluk. A já si představoval, jak mu budu číst každý večer před spaním pohádky. Ale pohádek je tolik. Co kdybych si vymyslel svou? Pohádku jenom pro nás dva. Maminka se porodu bála, protože děti musí, když se rodí, udělat hlavičkou pohyb, který umí jenom delfín. Nakonec se ukázalo, že se bála zbytečně. Miminko umělo vyklouznout z bříška, ani nevědělo jak. A tak jsem začal psát pohádku o delfínkovi. Ale představte si, děti, že když se malý Pája narodil, bavilo ho víc mlíčko a dudlík než tátovo čtení. Usnul jsem většinou dřív než on, papíry mi vypadly z ruky a všelijak se pomíchaly. Ale přišlo další dítě a další a všechny uměli delfínkovu vlnku sami od sebe. Jak se to mohli naučit? Kde? Těhotné maminky nosí v bříšku malou mořskou vodu. A tak bylo jasné, že se nám rodí noví a noví delfínci. Stálo za to knížku dopsat a tak jsem to udělal. Když jsem ji po letech přečetl mamince všech našich dětí, celá zrůžověla a prohlásila, že budeme mít ještě jedno miminko, a to tuhle knížku. Když se maminky rozhodnou, všechno na světě je možné. A tak je i knížka na světě. A já vám při ní slibuji sladké usínání tatínků, tak sladké, jaké asi zažil delfínek Deo. Jak to všechno začalo? Kdo ví, co se odehrává v oceánu? Tak jako jsou na zemi hory, sopky a jeskyně, tak jsou hory, sopky a jeskyně i pod vodou. Jsou tam i koníci a sasanky. A příběhy zvířátek pod vodou v oceánech se velmi podobají životům psů a dětí. V tichém oceánu, který bývá v noci tak tichý, že byste slyšeli, jak dopadá chaluha na dno, žil delfínek Deo. Měl maminku, ale žádného sourozence. Vlastně se jmenoval Deokleciánek, ale maminka na něj volala: Deo, kde jsi? Nebo se s ním před usnutím mazlila a říkala mu: Spinkej, ty můj malej kleciánku. Deo zlobil, jako zlobí všichni kluci. Nemohl se přece jen tak nečinně povalovat a dělat jenom to, co mu maminka řekla. Musel objevovat, jak nekonečný byl podmorský svět. Ale když byl z toho objevování unavený a chtěl si hrát, neměl s kým. To ho trochu trápilo. Věděl, že si jednou nějakého kamaráda nebo kamarádku najde, ale do té doby jeho nejoblíbenější zábavou byla hra na schovávanou. Někdy se mamince schoval tak dobře, že ji celou polekal. A jindy zase našel tak dokonalou skrýš, že se mu maminka ztratila. Nejspíš ho sama začala hledat a odplula příliš daleko. Nebo si myslela, že ho přepadl zlý žralok. Delfínek Deo byl poprvé sám. Úplně sám, samotinký, v obrovském tichém oceánu. Jak by bylo vám, děti? Plakali byste? Křičeli byste? Běhali byste bezradně sem a tam? To všechno delfínek Deo taky dělal. Ale nebylo mu to nic platné. Maminku nenašel. Nic snad není v moři smutnějšího než opuštěný delfínek. Jen si zkuste představit obrovitost moře a toho ztraceného mrňouska. Bylo mu smutno, plakal. Ale v moři pár slziček není vidět a navíc jsou taky slané. A tak ho nikdo ani nepolitoval. Delfínek brzy pochopil, že jenom plakat nikam nevede, že se musí o něco pokusit, že musí maminku hledat, a pustil se do světa. Když už je nejhůř, vždycky přijde nějaká pomoc. V našem případě teplý golfský proud. Co se tu třeseš zimou, pravil, když našel delfínka schouleného na dně. Pojď, zahřeju tě. Ovinul delfínka teplou vlnou a vložil mu do tlamičky hrst krylu. To jsou takové malinkaté rybičky, které jsou na začátku potravního řetězce v moři, protože v moři, stejně jako na zemi, všichni jedí všechno. Tedy ne doslova, totiž pokud mají dost velkou tlamu. A podle toho, jak si v přírodě vystojí frontu. Hlad je vlastně prazáklad života. Kdyby neexistoval hlad, tatínkové by nechodili do práce a nikdy by nevynalezli třeba jízdní kolo. Ale to sem nepleťme, protože v moři se na kole nejezdí, s výjimkou vynálezu pana Verna. Ono se vždycky zdálo, a právem, že nohy jsou silnější než ruce, ale nejsilnější je tak jako tak hlava. Ale zase jak která, ta potrhlá vymyslí třeba bombu a ta chytřejší má co dělat, aby se s takovým nápadem vypořádala. Možná se ptáte, co má delfínek společného s lidským mládětem. Vaše maminka, děti, má v těle kousíček moře. A když vás nosí v bříšku, plavete ve vodě, vlastně v moři. A když se rodíte, musíte udělat hlavičkou pohyb, který umí jen delfínek. A když vyklouznete ven, začnete křičet. Možná, že bez křiku, v naprostém tichu, kdy si vylézala z moře první zvířátka, aby obydlela pevninu. Obydlela, to zní, jako by si hned stavila nějaká obydlí. Jaké obydlí by si asi postavila žirafa? A jaké hroch? A osel? To by to pěkně vypadalo. Co to v tom moři vlastně žije? V knížkách bývá obsah vyjmenovaný na poslední stránce. Ale obsah svého života měl delfínek Deo teprve před sebou. A nevěděl, co je knížka. Nevěděl, že knížka má i hřbet. A že ten hřbet hrbí před čtenářem, aby si ji všiml. A že si ji v knihovně třeba celá léta nikdo nevšimne. Nevěděl, co je řád. Nikdo ho nenutil chodit do školy, kde se žáčci musí učit podle systému, kterému nerozumí. Jediné, co vědí, je, že se mu nesmějí vzpírat. Jsou v moci učitelů a inspektorů a musí sekat dobrotu. Dobrota se seká nadrobno a dočista, jinak nastane sekec mazec. Ale delfínek byl zvyklý na svobodu. Mohl, co chtěl, a nesměl jen to, co mu maminka zakázala. A tak i kdyby o něm vznikla knížka, o čemž pochybuji, neměla by řád a systém. Byla by napsaná podle toho, jestli bylo v oceánu dost smíchu. A kdyby bylo, kdyby se delfínek Deo probudil s radostí, pak by se protáhl a vystřelil k hladině, zacvakal zuby a zavískl. Nedivte se, v moři je všechno jinak. Velryby kulohlavé uvízly u pobřeží Austrálie na Mělčině. Asi se jim v kulohlavičkách něco hnulo, anebo se chtěli nechat hladit od dětí. Ty je také zachránili. Ten den děti nemuseli do školy, protože u velryb se toho naučili mnohem víc. Tuleni se tulili na Galapágách a tulili se tak důkladně, že toho roku přišlo na svět o mnoho víc tuleňátek. Tučňáci se přejídali v ledovém moři kolem Islandu. Byli tak tlustí, že vypadali jako kulička. Fráčky jim byly malé a křidýlka jim odstávala. Někteří si uvázali pod krkem černého motýlka a s naprostou vážností hráli s nejtlustší kuličkou fotbal. Lachtani se řechtali na sluníčku, protože lachtani jsou obzvlášť citliví na lechtání. Stačí jim paprsek zimního slunce a smějí se, až se za břicho popadají, každý za své. Leguáni, kteří vydrží až hodinu pod vodou, mroži, rypouši sloní, kryl, polypy, sasanky, ostnatky neboli hvězdice, mořské želvy, želvičky, koníci, dokonce i mořské řasy se cítily blaženě. Tuňák si s tučňákem spletl nevěstu. Sardinka dumala o budoucnosti olejovky. Chobotnice volala a pozdravujte naše chudé příbuzné. Hlavonožcům povyrostly nohy z hlavy. Krab obrněnec si našel úkryt ve stroskotané lodi a navštívil trosečníka na ostrůvku 3x4 metry. Mořský ďas šel konečně k ďasu. Kytovci plýtvali kytem, nejvíc plejtvák obrovský. Žít je lebeda. Škeble se šklebily. Mušle nechtěli ani slyšet o veřejných záchodcích. Lastury neboli kameje snili o starožitníkově krámku. Perlorodky protestovali proti názvu perlotvorky. Červený korál odcestoval do Středozemního moře, kaviár do Monte Carla, ústřice rovnou do ústřední herny kasína. A tak želva vyhrála první cenu a nechala si naservírovat hlemíždě na česnekovém másle. A když jí je přinesli, s bravurou diskobola vyhodila hlemíždě oknem na svobodu. A oni jako spitomělí hledali celou noc svoje ulity a když je našli, padli jim jak ulitý. Delfínek se tedy dostal ke knížkám. Četl o krokodýlech, aligátorech, kajmanech, o rybách, které měly za trest odplout do mrtvého moře. Ale pak jim rozsudek zmírnili, protože v mrtvém moři je víc soli než života. A voda je tak hustá, že kdybyste se tam chtěli utopit, tak se vám to nepovede. Voda vás ke dnu nepustí. Delfínek si v duchu prospěvoval: žraloci, laloci, mají hubu proříznutou za noci, za noci. A zapomněl, jak to bylo dál. Olihně byly tak krásně vypasené, že se jim říkalo stádečko k sežrání. Ono, když je někdo vypasený, tak si o to přímo koleduje. Olihně jsou takové nedomrlé chobotnice, jako by se zamlada nacpali do mokrých džínů, ze kterých se už nedostali. Jsou uzavřené v dlouhé měkké schránce, koukají jenom jejich chapadýlka. Chobotnice je měkká, přísavná, ošklivá, jako když se pokusíte zušlechtit blivajs, a umí prchat za pomoci mocného inkoustového efektu. Oliheň to v životě asi nikdy nikam nedotáhne, ale je tuhá, chutná a je jí to celkem fuk. Za to losos dobrodruh pocítil takový stesk po místě svého narození, že se vydal do vnitrozemí za svou osudovou láskou a zahynul tam. Jeho poslední slova byla: ach, jaká krásná smrt. Krab poustevníček delfínkovi prozradil, že Japonci delfíny vraždí a pojídají, kanibalové. Přesto jim delfíni pomáhají v boji proti žralokům, neboť jsou přátelé všech námořníků. To je ohavný účet. Doufejme, že Japonci nebudou takoví navždy a stejně jako divoši pochopí, že když si vyvraždí orangutany na nedělní oběd, nebudou mít jednak co jíst a jednak jim skončí estrády, protože orangutani byli vždycky prvotřídní baviči. Rozdali tolik smíchu, že se obžerství může jít zahrabat. A co delfíni? Medúza byla žahavá, ale jen když někdo neuhodl, že se nepíše s kroužkem nad U. Medúza není moc inteligentní, to si přiznejme. Plave jen tam, kam ji nese proud. Neuvažuje nad změnami směru a její tělo připomíná opuštěnou noční košeli. Ale protože je pitomá, neváhá žahnout i malé dítě, které by si s ní chtělo hrát. Je lepší jí předhodit módní časopisy a odkázat ji na větší hloubku, nikoli intelektuální. Co to je za končiny? Laguna skrývá korálový útes, který požírá hvězdice neboli trnová koruna. A to pokaždé, když je málo dravých plžů z rodu Trion neboli Tritonek, které by naopak požírali ji. Na lagunu vzpomínají všichni, kdo mají rádi prázdniny. Tam byly ty nejlepší útěky z domova, od maminek. Na 3 týdny skautských táborů, kde se potěr učil zakládat oheň, stavět stan, chodit ke studánce pro vodu a vařit oběd z darů matky přírody. Ale už nikdo nemluví o tom, že se ještě nikomu v moři oheň založit nepodařilo. Fénické poklady, uloupené piráty a utopené za bouře hlídal Poseidon. Tak toho bych chtěl poznat, zvolal delfínek.
1: Koho? No toho Poseidona.
0: Poseidona, mimino, a chovej se slušně, nebo ti to zůstane. To tenkrát řekla delfínkovi maminka. A delfínek si teď na ně vzpomněl a byly mu šumafuk všechny poklady utopené ve všech mořích. Chtěl jen a jen mámu, ale nevěděl, jak správně chtít, aby to vůbec mělo nějaký smysl. Na Madagaskaru se zbláznil potápěč na Kesonovou nemoc. Netušil, že ani v moři se nemá nic přehánět a že hloubka je pro člověka nebezpečná. Když to zjistil, spěchal to říct všem ostatním, ale moře mu uzamklo ústa. A na delfínka padl smutek. Už podruhé. Poprvé, když nenašel odpověď na otázku, co by dělal delfín v řeckých Delfách. Nevěděl. Netušil, že jde o slovní hříčku, a tak usilovně přemýšlel, co by v té věštírně Apolóna dělal. Pak ho napadlo, jestli by mu tam nevrátili víru, že se potká s maminkou. A když ho ještě napadlo, že z argonautů, plujících za zlatým rounem, se asi vyvinuli astronauti, cítil, že usíná. Maminko, kdy konečně vyrostu? Velryby kulohlavé už zase uvízly na mělčině u pobřeží Austrálie. Velryba je velké zvíře. O to větší, že je ryba. O to větší, že je savec. O to větší, že je v tom zkrátka zmatek. Velrybu do akvária nenacpeš a nenacpeš. I kdybys měl svaly jako... Kdo má letos největší svaly? No jako Herkules. Když je velryba kulohlavá, také není něco v pořádku. Kulatou hlavu má člověk a pak už jen špendlík s hlavičkou a kapusta. Ale kulatá hlava velryby odporuje i zákonům aerodynamiky. Velryba s kulatou hlavou možná víc přemýšlí, ale voda jí klade větší odpor. A právě proto možná začne velryba po vzoru člověka přemýšlet příliš. Hledat nejjednodušší cestu, chytračit a touží po úspěchu. Až si bude moci konečně odpočinout a žádným proudům nebude klást odpor její kulatá lep. Když delfínek Deo připlul ke břehům Austrálie a viděl desítky uvízlých velryb, velmi se podivil. A ještě víc se divil, když viděl stovky lidí, kteří se pokoušeli velryby udržet při životě a dopravit je zpátky do hlubin. Pozoroval lidi a snažil se jim porozumět. Nedokázal to. Byl příliš malý a příliš vysílený dlouhou cestou. Slyšel podivné zvuky, hudbu, kterou velryby vydávali, když volali o pomoc, a zvuky, kterými děkovali, když odplouvali zachráněné z mělčin. Z té hudby bylo delfínkovi moc a moc smutno. Ocitl se poprvé ve svém životě tváří v tvář smrti. Ale jeho neštěstí nebylo o nic menší. Ztratil maminku a nemohl ji najít. Přesto měl i tak radost, že se velryby zachránili. Napadlo ho, jestli by se neměl i on obrátit k lidem o pomoc. Třeba o mamince vědí, ale styděl se. Lidé mu byli něčím velmi blízcí, zvlášť ti mrňousové cachtající se na břehu. Nebál by se k ním přiblížit, ale nevěděl, jak jim vysvětlit, co potřebuje. Nevěděl, jak říct, že hledá maminku. A nevěděl, jestli by to mrňousové pochopili. A tak zase odplul s dušičkou tak rozklepanou, jak si to dovede představit jen člověk. Nejsou všechny mámy jako ta naše? Želva je divná máma. Vůbec ne jako vaše maminka. Najde si v moři tatínka, ale pak ho opustí, nebo on ji, tu ještě žádný rozvodový vědec neskoumal. A s dětmi ve vajíčkách se vysouká na mořský břeh. s obrovskou námahou se doplazí na bezpečné místo, vyhrabe jámu a do té jámy vajíčka porodí. Není to snadné a už za to by jí měly být nevědomé želvičky vděčné. Pak celé místo pečlivě zahrabe a to je to poslední, co pro své malé děti udělá. Odplazí se pryč a nikdy v životě už své děti nenajde. A kdyby je i potkala, nepozná je. Když se rodí malé želvičky, mají to těžké. Musí se prokousat kožovitým obalem vajíčka, jejich pohromadě až celá stovka. Musí si rychle říct, co potřebují. Bojím se, že v té rychlosti si ani nestihnou zapamatovat jména všech svých sourozenců. A hlavně musí se vyhrabat na světlo z jámy plné písku. Když i to se jim podaří, pak se musí rozhlédnout. A tam, kde je světlo nejsvětlejší, tím směrem se takřka poslepu vydají. Protože mají jediný úkol – doplahočit se k moři. Na břehu na ně číhají ptáci a v moři spousta dalších nepřátel. A přitom želvička nemluvně neumí ani slušně pozdravit, ani slušně protestovat. Je moři na pospas. Zkuste si někdy před usnutím představit, co to je být světu na pospas. Děsné. Však taky každá želvička, které se podaří přežít, si utrpení z dětství pamatuje. A proto i ona si najde tatínka, jen aby pak opustila svoje vlastní děti. A žádná z želv se nepokusí o změnu, natož o nápravu. Leda, že by se některá z želviček tak vymkla svému prostředí, že by zavedla matriku, křestní listy, občanky a pasy. Pak by mohlo dojít i na předky a budoucí potomky, jako je to u lidí. Aristokracie si postaví křivoklád a tam si nechá zarámovat rozvětvený generační strom. Ale většina želviček si nevede evidenci a nic si nepamatuje. Nepamatuje si hlavně svou maminku, protože ta je daleko v moři, když se oni poprvé rvou se životem. A proto se i ke svým želvičkám chovají stejně. A to je velká chyba. Želvička, představte si to, děti, se probere k životu na dně vlhké, tmavé jámy se spoustou dalších vzmítajících se želviček a všechny mají pocit, že oni jsou ty nejdůležitější. Pardon, pardon, s dovolením, dere se želvička do života. A když se i s ostatními dostane na vzduch, něco jí říká, že musí lézt směrem dolů, k moři. V noci tam žádné světlo nesvítí. Dokonce i měsíc se schoval za mraky, ale jí to táhne k první vlně. Možná, že slyší její šplouchání, ale i mezi želvičkami jsou jistě také umělci a blázni. A tak se může stát, že se v té snůžce želviček ženoucích se k moři jedna zastaví a zeptá se, proč? Co proč? Proč tudy? Proč ne jinudy? Protože všechny želvy, co svět světem stojí, musí do moře. Ale já cítím moře opačným směrem. Pak máš vychýlenou střelku kompasu. Pojď, nebo nás sežere nějaký pták. Jdi napřed, já se trochu porozhlídnu. A želvička se vydá svým vlastním směrem. Želvička a brundibár. A potká, dejme tomu, brundibára. Brundibár není žádný krasavec, ale nejošklivější na něm je jeho povaha. Věčně naštvaný a nespokojený brouk. Kam jdeš? Nevím. A co tam budeš dělat?
1: Nevím.
0: Uhni, to je moje místo.
1: Promiňte, prosím.
0: Ty jsi želva, viď?
1: Ano, prosím. Zatím jenom želvička.
0: Těší mě brundibár jméno mé.
1: Mne těší. Proč se tak mračíte?
0: Protože není důvod se usmívat. Život je otrava.
1: Ale to se mi nezdá. Jsem naživu pár hodin, ale jsem nadšená.
0: Jo, a proč? Co tě čeká tak úžasného?
1: To ještě nevím.
0: A, tak proto jsi jaksi zabedněná.
1: Ne, nikoliv. Nemám žádné bednění. Naopak jsem volná a mám se k světu. A záleží jenom na mě, jak si se svým životem naložím.
0: Pokud tě nese zobne pták.
1: I to záleží na mě.
0: Jak to?
1: Musím se naučit obranu tai chi.
0: Jak? Jak to dokážeš, když už na začátku děláš chyby a lezeš do vnitrozemí? Moře je opačným směrem.
1: Já vím, ale budu ve střehu, připravená. Připravená rychle myslet, rychle reagovat, rychle utéct.
0: Ale vždyť si pomalá. Neumíš utíkat.
1: Ty taky ne.
0: Proto ti říkám, že život za nic nestojí. Pořád jen na něco čekám a nic. Víš, co jediné je na životě nejlepší?
1: Ne.
0: Lehnout si na záda a představovat si. Nic z toho se sice nesplní, ale aspoň líp uteče čas.
1: Já nechci, aby mi utíkal. Chci být činorodá.
0: Proč? Od toho...
1: Já nechci, aby mi utíkal. Chci být činorodá.
0: Proč? Od toho jsou perlorodky, aby rodili.

0: Ta dalších zvířat by ti za to nebyla vděčná. Co se dá dělat? Život je boj.
1: Kdo ti to řek? Já jsem první, s kým mluvíš, a já ti to neřek.
0: Nechápu, nějak to cítím.
1: Pozor, racek a kormoráni a terej, rychle se schovej.
0: Uf, tou kličkou si odlákala asi 5 hladových ptáků a díky tomu nejmín 20 želviček stihlo doběhnout až k moři. To jsem ráda.
1: Ale co s tebou?
0: Počkám.
1: Na co?
0: Až se znovu setmí, nebo až začne pršet.
1: Ale do té doby budeš tady se mnou, na suchu. Vydržíš to?
0: Musím.
1: Ty jsi mi tu ještě scházel.
0: Ale věřte nebo nevěřte, činorodá želvička spoustě svých kamarádek pomohla a Brundibárovi ani ostatním zvířátkům neuškodila. A šťastně se dostala, i když se zpožděním, k moři. Proč to udělala? Nikdy neuměla vysvětlit. Když se pozdě ale přece dostavila k zápisu do první třídy želví školy, byla už tak zkušená, že ji škola nudila a ona sama byla svému okolí na obtíž. Připadala všem přechytralá. Želvy mají opravdu těžký osud. A to jsme ještě neřekli, že si je někteří domorodci porcují zaživa k obědu a že civilizovaní snobové si z nich nechávají servírovat polévku. Želví osud je asi smutný, ale každý živočich na světě musí mít přece šťastné období. I nejsmutnější tvor musí zažít něco veselého. A tak i želvy. Ty jsi pěkná svinucha. Jednoho dne se delfínek probudil a polekal se. U ucha mu totiž něco tenounce chrochtalo. Chrochtání u ucha vyděsí i mnohem otrlejší tvory, zeptejte se maminky. Někteří tatínkové totiž usnou za tak nelidských zvuků, že jen velká láska takovou noc překoná. Delfínek nikdy neviděl prasátko. Jak by taky mohl? Představte si, jak by to vypadalo, kdyby prasátka žila v moři. Zakroucené ocásky by měla jako vrtulky na pohánění tlustých nožiček. Možná právě to měl na mysli vynálezce českého původu Ressel, když mu napadlo vymyslet lodní šroub a po něm pan Kaplan s kaplanovou turbínou. Jenomže svinucha vypadá přece jen jako ryba. A tak se k ní chrápání vůbec nehodí. Kdo jsi? Zeptal se delfínek polohláskem. Svinucha, hekla ryba a poslala delfínkovi ocasem něžnou vlnku. Líbíš se mi? Špitnul delfínek, aby řeč nestála. Vážně? To mi ještě nikdo neřekl. A to se ti líbí i moje pravá ploutev? I ty 3 brady? To jsi vážně první. Ty jsi jistě nikdy nestratila maminku. Já? Kdepak? Plavala jsem s ní celý rok. Moje maminka byla tuze krásná. Samý faldík. Já jsem se moc nepovedla. Ale to není pravda, vyhrkl delfínek. Ty jsi moc krásná svinucha. Děkuji. A kdo ti dal jméno? Maminka? Ne, matka příroda. A znamená to, že ses k mamince svinula do klubíčka? Nevím, co je klubíčko, nikdy jsem to nezažila. Já jsem jenom maminku poslouchala na slovo a plula tam, kam ona. Ale jednoho dne jsme se museli rozdělit, abych i já měla možnost najít si svého manžela a měla s ním dětičky. Proto tady ležím a čekám. Ale když spíš, tak přece nedáváš pozor. Já nespím. Jen jsem si drobátko schrupla. A opravdu se ti líbím? Moc? To je škoda, že nejsi taky svinucha. Vzala bych si tě a ještě dnes bychom měli svatbu. Nic si z toho nedělej. Však se dočkáš. A kdybys náhodou potkala mou maminku,
1: Řekni jí, že

jsem plul tímhle směrem. Ukázal delfínek na západ a zamával svinuše na rozloučenou ocasní ploutví. Delfínek Deo už nespal 3 dny a 3 noci. Sardinka není má maminka, aneb příběh samotáře. Sardinka vůbec není ze Sardinie. V Sardinii se přece nikdo nemačká, zatímco v krabičce olejovek je předspánok prasknutí. Sardinky plují v ohromujících hejnech bezstarostně a v podstatě bezpečně, dělají ty samé úkony jako jejich sousedky, takže se nakonec octnou v tlamě kytovce ani o tom nevědí. Což není nejhorší konec, nebo nejlepší? Znal jsem sardinku, která měla konec horší. Představte si, že byl žil jeden bohatý člověk, který měl všechno. Od počítače po automobil. Pravda, neměl ženu ani rodinu, ale jinak všechno. Konto, kreditní karty, dluhopisy. No, neměl šanci to do konce života utratit. A teď si představte, že jednou přišel domů. Dveře se mu sami otevřely. Auto zaparkovalo. Něco ho svléklo ze svrchníku, něco ho zulo z bot. Vešel do klimatizovaných místností plných plochých obrazovek, senzorů, čidel, čipů. Zkrátka, dřepnul si na zadek a co teď? Už dlouho nevyvinuli nic nového. Žádnou hračku. A tak přepínal z jednoho na druhé, surfoval, kličkoval, zkoušel překvapit. Nic. Nuda. Tak vstal a šel do lednice. A tam mu padla do oka krabička olejovek. Vzal ji, otevřel a zůstal bez dechu. V té krabičce nebyly v oleji namačkané sardinky jedna na druhou. Tam byla jen jedna jediná. Sympatická, usměvavá olejovka. A jenom proto, že ji do toho oleje donutili. Smířila se s tím. Když viděla visící čelist toho pána, zasmála se. Pán se zasmál také. Olejovce se zdálo, že pán má smysl pro humor. Pán se nebránil. A tak se olejovka rozhodla. V moři byla tak bystrá a chytrá, že vymýšlela 10 vtipů za den. A tady na tom malém olejovém teritoriu se to rozhodla předvést. Plavala kraula na znak, potápěla se, skákala trojité vruty, pak se málem majzla o okraj plechovky, zkrátka vyváděla jako zamlada. Chtěla se zavděčit, okouzlit toho pána a možná se i zamilovat, protože to za celý svůj rychlý život nestihla. Pán se chechtal, až se za břicho popadal, ale pak se dochechtal a popadl něco docela jiného. Popadl prut, rybářský prut. Nahodil háček a čekal. Olejovka taky čekala, ale došel jí humor. Nic ji nenapadalo. A tak v té dobrosrdečnosti na háček skočila, aby se zavděčila. A to byla ta chyba. Pán ji sežral, ani okem nemrkl. A odebral se ke svým plochým obrazovkám a dál se nudil a nudil, až se unudil k smrti. Naštěstí se milionová hejna sardinek o tomhle případu nikdy nedozvěděla. Hvězdice spadla z nebe. Jednou se v Karibském moři narodila hvězdice, která se moc a moc těšila do školy. Ale když tam dorazila, posadili ji do poslední lavice. Nevěděla proč. Teprve když paní učitelka Hvězdová při tělocviku nařídila v řad nastoupit, ukázalo se, že všechny hvězdice jsou jedna jako druhá, jen naše smutná hvězdice má z 5 cípů jeden obrovský. Jakoby někam ukazovala. Plavalo se jí dobře, ale trochu na šišato.
Ostatní hvězdice se jí posmívaly a malovaly o ní vtipy na tabuli. Ale naše hvězdice nebyla hloupá. Tušila, že kdyby se poprala z posměváčky, nic by to nevyřešilo. Avšak, jestli se naše smutná hvězdice cítila v tělocviku nenormální, v matematice dopadla ještě hůř. Byla tak nenormální, že to, co ostatní hvězdice počítali celé dopoledne, vypočítala za 10 minut. Všichni skoprněli. Víte, jak se koprní? Maminka vám to předvede. A hned po ní tatínek, až si všimne, jak skoprněla maminka. Sešla se celá školní rada, SRPŠ a školník. A celá ta patálie dostala rychlé obrátky. Byla svolána třídní schůzka a na té se všem pravidelným hvězdicím s velkou fanfárou oznámilo, že naše nepravidelná hvězdice je výjimečná. To věděli všichni, proto se jí posmívali. Ale že je výjimečná tak, že proslaví karibskou školu, protože má talent. A pozvali hvězdici dovnitř. Na tabuli bylo několik příkladů, se kterými Einstein nikdy nehnul. Naše hvězdice zůstala stát skromně u dveří, kde, jak známo, je také koš na papíry a umyvadlo s upatlaným ručníkem. Natáhla svůj přerostlý cíp a v minutě vyřešila tu neřešitelnou matematickou záhadu. Tenkrát v Karibském moři zrušili ČVUT i Akademii věd a naopak vyhlásili soutěž na bronzovou sochu v nadhvězdicové velikosti, kterou vyhrál neznámý autor, který se jako sochař nemohl uživit, protože byl slepý. Ale v jeho představivosti dopadla hvězdice tak krásně, že by se za to nestyděl Pablo Picasso. Tak tohle vyprávěla maminka Delfínkovi, když se bál, že se mu budou ve škole smát. Řekla mu jasně, když je někdo talentovaný, na první pohled vypadá, že mu něco chybí, ale ve skutečnosti mu něco zázračného přebývá. A posměváčku si nevšímej, řekla.

0: Jak známo, za Kavčími horami a Sargasovým mořem jsou Dalamánské ostrovy a za nimi je poušť Charivari, porostlá hustým lesem s hlavním cikánským městem Eldorádem. Pak se široko daleko prostírá jeden poledník a jedna rovnoběžka a tam hned za řekou, jak se jde přes tu lávku a pak tou pěšinkou vlevo, za keřem vrbovým a příkopem lopuchovým se rozkládá velké a mocné sultánství Solimánské. V tom sultánství Solimánském, jak už jméno dokazuje, panoval sultán Solimán. Ten sultán měl jedinou dceru, Zubejda se jmenovala. A ta princezna vám z ničeho nic začala marodit. A postonávat. A pokašlávala. Chřadla. A hynula. A hubla a bledla, truchlila a vzdychala, že bylo žalno se na to podívat. To se rozumí. Sultán k ní honem povolal své dvorní čaroděje, zaříkávače, kouzelníky, mágy, astrology, mastičkáře, felčary a driáčníky. Abrakadabra! Nic. Ententíky fíky! Nic. Abrfabr! Nic. Eniky peniky!
1: Nic.
2: Mastičkáři!
3: Je mi moc líto, pane Solimáne.
2: Vyzkoušel jsi všechny masti?
3: Ani na jednu jsem nezapomněl.
2: A pořád bledne, dítě moje.
3: Pořád bledne.
2: Hvězdopravče!
4: Ano, pane.
2: Díval ses na hvězdy?
4: Celé noci nespustím oči z nebe.
2: A?
4: Nic.
2: To je neštěstí, to je neštěstí. Felčare!
5: Kde jaký lektvar i všechny princezna okusila.
2: Žádný Zubejdě neudělal ani trochu. Trošičku líp.
5: Hůř.
2: Můj ty Monte Cristo. Tak jsem se těšil, že holka po mně převezme kvetoucí živnost sultánskou a zatím chuděra mě tuhle hasne a skomírá před očima. A Co pak se nenajde nikdo, aby ji zachránil? Nikdo? Nikdo? Nikdo.
5: Pane sultáne Solimáne.
2: No?
5: Já.
2: No?
5: Já.
2: No?
5: Já, jakožto dvorní rádce, bych někoho přivedl. Není to zdejší člověk, ale povídal na tržišti, že princezna a že on, no, že prý by věděl.
2: No jsem s ním, i kdyby to byl černoch jako saze nebo běloch bílý jako sůl.
5: A ani jeden, ani druhý. Obchodní cestující s jabloneckými šperky. Nějaký pan Lustyk.
2: Koupím korále, koupím ozdoby, všechno koupím, jen když si bude vědět rady s nemocí mé Zubejdy. Sluhové! Pana Lustiga.
6: Pan Lustig! Lusty. Uctivá poklona?
2: Pan Lusty?
6: Uctivý služebník, služebník, náš sultán, náš pán. Krásné korálečky. Krásné korály, vzácné zboží, prýma zboží, bezkonkurenční zboží. Zde je na reklamní ukázka pro vás, excelence. Račte se sám přesvědčit, skleněné perličky a pravá hedvábná šňůra, všechno v jednom, zvlášť skvělé zboží pro nejnáročnější.
2: Zaplaťte panu Lustigovi.
6: O.
2: Stačí?
6: No.
2: Stačí?
6: No.
2: Stačí?
6: No.
2: No, stačí?
6: No. Uctivě děkuju, vašnosti. Ale vy jste chtěl?
2: To bych právě chtěl. Ty prý víš rady, jak pomoci mé dceři, princezně Zubejdě.
6: Ano, ano. Měl by k ní pan sultán zavolat doktora od nás. Jako z Evropy.
2: No, no.
6: Protože u nás je medicína s uctivým dovolením pokročilejší.
2: No, no, no, no.
6: Tady máte jenom zase s uctivým dovolením zaříkávače, kořenáře a kouzelní.
2: No.
6: Ale u nás, holenku, jsou praví a študovaní doktoři.
2: Tak.
6: Tak, vašnosti.
2: A pane Lustig, podle čeho se u vás pozná pravý študovaný doktor?
6: Ale to je docela lehké. Pozná se podle toho, že má před svým jménem dr. Například drman, drpelnář a podobně. A když nemá žádné dr, tak to není študovaný doktor, víme.
2: To jsou věci, to jsou věci. Aha, aha, aha. Dejte panu Lustigovi na cestu sultánky.
6: O, služebník, pane sultán. Solimánské hrozinky, solimánské sultánky jsou světoznámé.
2: To jsou věci.
6: Tož, pane bohem, pane sultán, moc dobře se nám obchodovalo, že? No, uctivá poklona, služebníče.
2: Rádcové! Slyšeli jste?
7: Sultán je mocný.
2: To se ví. A co uděláte?
7: Jsme připraveni okamžitě vyrazit. Odebereme se na ostrov zvaný Evropa a vyhledáme tam doktora, kterého přivedeme princezně Zubejdě.
2: Ale to si pamatujte, že pravý a vyučený doktor je jenom ten, který se začíná s labikou drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
8: i s hlavou. Takalou!
9: Průvod solimánských poslů, takových hromských mameluků s turbany na hlavách a pod nosem s frňousy dlouhými jako koňské ocasy, začal hledat doktora pro princeznu Zubejdu. Kdybych měl povídat, kolik zemí prošli a co všechno ti vyslanci tou dlouhatanánskou cestou po Evropě zkusili a zažili, to by byla moc dlouhá pohádka. A hledali, a hledali, hledali tuhle a nic. A tamhle zase nic. A onde znova nic. A kde nic, tu nic. Až jednou přišli do hlubokého černého lesa. Šli a šli, až potkali strejdu se sekerou a pilou na rameně.
10: A hele má, pámu zdravíčko.
11: Dej to, pámbu, co pak vy, strejčku, jste?
10: Hele, děkuju za voptání. Já jsem jenom drvoštěp.
11: Oh, a jste také drvoštěp?
10: jsem. A taky drvoštěp.
5: Vašnosti, to je jiná. Když vy ráčíte být drvoštěp, tak vás máme prosit, abyste štandopéde, šupito a presto šel s námi do země Solimánské. Pan sultán Solimán se nechá pěkně poroučet a uctivě vás zve na svůj dvůr. Ale kdybyste se zdráhal nebo se případně spěčoval, tak vás tam dopravíme násilím a to vám blahorodí říkáme, nepřejte si nás, sultán je mocný.
10: Ale, ale, a co se mnou pan sultán chce?
5: Má pro vás nějakou práci.
10: A tak to by šel. Já totiž, páni, zrovna hledám práci. Abyste věděli, já jsem do práce jako drak.
5: Drak?
10: Drak.
5: To se nám vaše slovutnosti právě hodí. Tak jdem.
10: Počkat, počkat. Nejdřív bych chtěl vědět, kolik mě pan sultán za mou práci zaplatí.
5: Strašně moc.
10: Já sice nejsem drahorád, ale snad pan sultán není drždrešle.
5: To nevadí vašnosti, že neradšte být dr a horád. Nám je dr voštěp stejně vítán. Ale co se týče našeho pana sultána Solimána, tam můžete nám věřit, že on není drždrešle. Nýbrž jenom obyčejný panovník a tyran. No, sultán je mocný.
10: Tak je dobře. A co se týče stravy, tak já při práci jím jako dravec a piju jako dromedár.
7: Dr, avec dromedár, dr, avec dromedár, dr, avec dromedár.
5: Ujišťujeme vás, že učiníme vše vzácný, pane, abyste i v tomto ohledu byl u nás zcela spokojen.
9: Na to dovedli s velkou slávou a úctou drvoštěpa na loď a pluli s ním až do země Solimánské.

0: Když dopluli, vylezl sultán Solimán honem na trůn a kázal je přivést k sobě. Poslové před ním poklekli a ten nejstarší a nejfousatější z nich začal.
1: Náš nejmilostivější pane a vládce, kníže všech věřících, pane sultáne Solimáne,
2: pěkně vítám.
1: Sultán je mocný.
2: No.
1: Na tvůj znešený rozkaz jsme se odebrali až na ostrov zvaný Evropa, abychom vyhledali toho nejúčenějšího, nejvěhlasnějšího a nejslavnějšího doktora pro princeznu Zubejdu.
2: A hele.
1: Je to slovutný a světoznámý lékař Drvoštěp. A abyste věděl, jaký je to doktor, tedy do práce je jako drák.
2: Tak?
1: Je placen jako drahorák.
2: Ale?
1: Jí jako dravec.
2: No ne.
1: A pije jako omedár.
2: To jsou věci.
1: To jsou totiž, pane sultáne, samí slavní a učení doktoři, z čehož je patrno, že jsme kápli na toho pravého.
2: Aha.
1: Tak to je celkem všecko. Sultán je mocný.
2: Bodeč, tak víte co? Přiveďte ho. Vítám vás, Drvoštěpe. Prosím vás, abyste se šel podívat na mou dceru, princeznu Zubejdu.
3: Na princeznu?
2: Zubejdu.
3: Inu, proč ne?
2: Tak jdeme. Račte, pane Drvoštěpe.
3: Až po vás.
2: Ne. Až po vás.
3: Tak oba najednou. Raz, dva. Sultán, ta vaše holka je nějaká zelinka.
2: To je.
3: Taková nedomrlá, drobet jako nanicovatá, že?
2: Ba právě, nic nám nechce jíst.
3: Hubená jako šindel.
2: Že?
3: Jako věchejtek.
2: No.
3: A žádnou barvu nemá.
2: Tak.
3: Já bych řekl, že to děvče marodí.
2: No ba, že marodí. Proto jsem vás povolal, abyste ji uzdravil, když jste Drvoštěp.
3: Co? Já? Pro pána, jak jí mám uzdravit?
2: To už je vaše věc, proto jste tady a basta fidlí. Ale to vám říkám, jestli ji nevyléčíte, dám vám useknout hlavu a bude s vámi amen.
3: Ale to přece nejde.
2: A tak žádné výmluvy, já na to nemám pokdy, já musím jít vládnout. Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte.

Zatrápená věc. To jsem se dostal do pěkné brindy. Jak já k tomu přijdu, abych uzdravoval nějakou princeznu? Vím já, jak se to dělá. Pro Pětran do pařezu, co si mám počít? Krucifagot, co je to napadlo, že tu mám dělat doktora? Jo, kdyby mě poručili poraz tenhleten, nebo tamhleten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To bych se do toho dal, až by třísky lítali. Mají to tam v paláci samej polštář, koberec, ale tmu tam mají. I tady ta zahrada. Ptáček tu nezaspívá, stavení zarostlé jako v pralese, ani sluníčko jim do sednice nesvítí. Vždyť se jim v baráku musí držet vlhkota a houba a plíseň a škvoři. Počkat. Jak to říkal pan Solimán? Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte. Tak já jim teda ukážu, jakou dovedu dělat práci. Kabát dolů, plivnout do daní, sekeru sem a pilo chystej zuby. To jsou mi stromy. Kdepak. Takhle jabloň, nebo hrušeň, nebo ořeší. Tak jedem. Palma, oleandr, kokosovník, racéna, latánie, fíkus, palma, oleandr. Já, tak to je prácička, ale vyhládne přitom. Jen jestli v té Solimánii tatý zvoní poledne. Tak do toho.

poslední? Hele, hele. Padla. A teď si dáme, co? Chleba s tvarohem. No.

0: jaké je to v mé komnatě nebývalé světlo.
1: Sluníčko sem vpadlo plným proudem. To naplnilo tvou komnatu září nebeskou.
0: Hubo, to světlo mě až oslnilo. A co to tu voní? Tak silně a krásně.
1: To cítíš oknem čerstvě naštípané dříví, princezničko. To je zdravá smolná vůně.
0: Chůvo, ještě něco tu voní, co vůbec neznám. Co je to?
1: Sama nevím, děvečko. Ale pro krindáčka, Zubejdo, jak pak to, že vstáváš?
0: Chubo, podívej se z okna, podívej, to je krása. Tátovi palmy a oleandry jsou pryč a místo nich paseka. A jak plane v poledním slunci.
2: Chubo, tam sedí nějaký veliký strejda. A jí něco černého a něco bílého. A to je to, co mě tak dobře zavonilo.
1: Tak to bývá. Vždycky nám nejlákavěji voní to, co má k obědu někdo jiný. Ale Zubejdo, snad nemáš hlad.
0: Já to nemůžu vydržet, Chůvo. Já musím dolů. Já se musím podívat, co to má ten strejda dobrého k snědku.
1: Jen ti, princezno Zubejdo, jen ti! Naše princezna dostala hlad, lidičky! Naše Zubejda se uzdravuje!
3: Krmili by mě tu jenom sultánkama. Vždyť by z toho člověk znanicovatěl. No, není nad tu naší českou kuchyní. A princezna, nechtěla byste kousek?
0: Já?
3: No.
0: Yeah.
3: No, co se ostejcháte? Chleba s tvarohem. No, tak co? Tak na té tu máte.
0: Děkán. To je dobrota.
1: Lidičky, pane sultáne, kde jste kdo? Naše princezna Zubejda má hlad.
4: V tu chvíli se podíval sultán Solimán oknem do zahrady. Ani nevěřil svým očím. Místo vlhkého stínu, světlá paseka planoucí v slunci poledním a tam na hromadě dříví sedí princezna s plnou papulou, má od tvarohu vousy od ucha až k uchu a krmí se s takovou chutí, jako nikdy dosud.
5: Pámbíček zapleť, tak mi k té holce přece jen přivedli toho pravého a študovaného doktora.

0: To nebylo teda nic moc. Ale já jsem si teďka sám a dočista bez úschovny a bez počítače vzpomněl na jeden sen, ve kterém se mi taky motal ten náš zajíc, jenže tam byl jako pes.
1: Tak co teda byl? Zajíc nebo pes?
0: Už zase začínáš? Já jsem ti taky pořád neskákal do řeči. A to jsem mistr ve skoku.
1: Tak promiň, já už nebudu. A o čem je ten sen?
0: To se nedá jen tak říct, o čem. O všem možným. Ono je to v něm všechno pořádně pomíchaný. Protože je to o našem zajíci a o našem lese, ale taky zase o džungli a o opicích. Víš vůbec, co je to džungle?
1: Jasně, že vím. Tropický prales.
0: No, všude samý stromy a liany a vopice a papouškové a hadi. A já byl v té džungli jako Tarzan. Víš, co je to Tarzan?
1: No, nějaká vopice, ne?
0: Depak, to je člověk, který ale umí všechno jako vopice. Šplha, skákat po stromech a tak podobně. A už o tom bylo pár filmů, o takových Tarzanech. Jenže vždycky to byli zdivočelí lidi. A tohle byl první případ, kdy Tarzan byl pes.
1: Jú, a taky je to film?
0: Zatím ne, povídám ti přece, že se mi to jenom zdálo.
1: Ale mohl by bejt.
0: No to víš, že jo, třeba někdy bude. Jenom nevím, kde by sehnali takovýho maxipsa, který by uměl tak parádně šplhat po stromech, jako já v tom snu. Umí si vůbec představit, jak skáču ledně z větve na větev?
1: Ne, to teda neumím. To by museli být ty větve šíleně silný, aby pod tebou nepraskly.
0: Ba ne, to byly úplně normální pralesní větve, ale já nebyl nějak normální. Já byl lehonký jak pírko, jako kdybych byl na měsíci.
1: No, na měsíci je člověk 6x lehčí.
0: No vidíš, a ve snu může být člověk až 100x lehčí. A pes samo sebou taky. To jsem třeba skočil z jednoho stromu na druhej, tam jsem se jenom odrazil, jako na trampolíně, a už jsem zasletěl dál. No, a pak jsem se taky jednou odrazil a letěl jsem pořád dál a dál a už jsem na žádný strom nepřistál. No zkrátka, já jsem se vznášel jako pták, vidíš, a nepotřeboval jsem k tomu žádnou husu ani tramvaj. Prostě jsem jen tak mával tlapama, jako když se plave, a byl jsem lehkej jak badmintonový míček. Jo, no to ti, Ájo, byla nádhera.
1: No, mně už se taky zdálo, že lítám sama, jen tak rukama.
0: No, mně bylo děsně fajn, jenže pak jsem najednou dole pod sebou zahlí tábor pytláků a zaslech jsem, jak se domlouvají na nosorožce. Tak to teda ne, řekl jsem si. Nosorožec je chráněný, pánové. A spustil jsem se střemhlav dolů, jako to dělá skřivánek nebo káně, a udělal jsem na ty pytláky nálet. Dal jsem každému parádní direkt na bradu, až zapadly pouši do bláta a pušky jsem hodil za nima. Jenže jednu jsem si jako nechal, hodil jsem si přes rameno, jako to dělá náš myslivec. A začal jsem stoupat úplně kolmo vzhůru, zrovna jako vrtulník. Jenže bez toho větru a rámusu šlo to úplně bez námahy. Vylícem až nahoru, nad prales, pěkně lehonce jsem začal plachtit k nějakým vodopádům.
1: Teda, to musel být pohled, veliký pes, který lítá nad pralesem a na zádech má pušku, teda.
0: No, a k tomu jsem si ještě zpíval. Jenže, potom najednou mě něco jako zatáhlo za nohu, já spadnul dolů, ale už tam zase nebyla džungle, nýbrž náš les za rybníčkem, a byla si tam jako ty, a já jsem ti říkal, že jdu s tou puškou na lov. A řekl jsem ti, že tebe sebou nechci.
1: Jo, ty si ale!
0: holky se na lov neberou. A ty ses ani moc nevstekala, jenom si mi řekla.
1: No dobrá, ale aspoň psa bys měl mít. Na lov se má chodit se psem.
0: Jakýho psa? Jakýho psa, prosím tě? Já jsem přece pes.
1: No jo, ale teď jsi jako lovec. A když jsi jako lovec, měl bys mít psa.
0: No, a najednou od někud přifrčel náš zajíc a hned se troufale nabízel.
1: No tak já budu jako pes.
0: Řekl jsem, že teda jo, a šli jsme na lov. U rybníka povídám zajícovi. Hele, teďka mi běž tamhle vystavit kachny, jo?
1: No jo, ale když já neumím štěkat.
0: No, já se ti divím. Mluvit umíš a štěkat ne? Tak je teda běž aspoň pošimrat.
1: No, neboj se, nějak to zařídím, aby vylítli.
0: Zajíc běhal kolem kachen jako divej, až je všechny vyplašil. A sotva se vznesli. Namířil jsem do vzduchu, no ale hned jsem radši zavřel oči, protože střílení je mi vlastně úplně proti mysli. Žádnej pes přece nestřílí, to jenom lidi. No ale, že to bylo ve snu, tak jsem teda vystřelil. A pak jsem zajícovi řekl, aport. Víš, co to znamená?
1: No, to znamená upaluj a přines.
0: Zajíc upaloval, ale nepřines. Vrátil se s protáhlou klamou a povídá.
1: No tak to já teda přinést nemůžu.
0: Jak to?
1: No teda ona to není kachna, co si střelil. Ono je to práškovací letadlo.
0: No vážně, už jsem to taky viděl, jak se ten pilot snáší na padáku k zemi. V rukou drží pytel s nějakým tím práškem a pořád svědomitě sype.
1: A spadnul do rybníka, viď?
0: Ne, spadnul na bejka. Ten se splašil a začal běhat po polích kolem dokola a ten pilot mu seděl za krkem a pořád svědomitě rozhazoval prášek. Zařekl jsem se, že na kachny už střílet nebudu. A ten chytrák zajíc povídá.
1: Hele, víš co? Střílej jenom na to, co má parohy. To bude jistější.
0: A za křovím se zrovna v tu chvíli nějaký parohy ukázaly. Tak jsem do nich prásknul.
1: Ju, a co jsi složil?
0: Složil. Nesložil jsem nic. Já jsem trefil myslivnu. Ty parohy tam měly nad dveřma. Z těch dveří hned vyběh hajný a hnal se po mně. Tak jsem na něj namířil pušku a řekl jsem, pardon, já nerad. Hned to uznal, dal ruce nad hlavu a zacouval zpátky do hájovny.
1: Teda, já už si s tebou na psa nehraju.
0: Řekl zajíc a v tu chvíli se změnil v hrocha.
1: Ju, zajíc v hrocha? Co by dělal u našeho rybníka hroch?
0: No to už přece zas nebyl náš rybník, nýbrž bažinatá řeka někde v džungli. Všude kolem plno krokodýlů a všichni hrozně mečeli.
1: Krokodýl přece nemečí.
0: No to vím taky, že krokodýl není koza, no ale tyhle mečeli. Tak já jsem si sedl na toho hrocha. Pěkně jsem ho pobídnul jako koně a hroch se mnou upaloval k domovu.
1: Hroch přece neumí upalovat. Hroch se jen tak courá.
0: No, to by se zdivila, jak upaloval. Za chvilku jsme byli z té džungle doma.
1: To muselo být fajn, když jsi přijel domů na hrochovi. Vidělo tě hodně lidí.
0: No, kdo říká, že jsem přijel na hrochovi? Když jsme přijeli domů, tak už to zase nebyl hroch, nýbrž motocykl. A já už jsem neměl na rameni pušku, nýbrž luk. A ty ses mě jako zeptala, co jsem střelil. Zeptej se mě schválně.
1: Tak, co jsi střelil, fíku?
0: Letadlo a myslivnu. A potom jsem taky ještě střelil tu brokovnici. Střelil znamená prodal. Jenže já ji vlastně neprodal, já ji jenom vyměnil za luk a 4 šípy a budu se učit střílet do terče. To To je daleko lepší. Aspoň přitom nemůžu nikomu ublížit.
1: To teda byl vážně divoký sen. Hele, a taky jsi mi slíbil, že budeš vyprávět, jak se ti zdálo o té pohádkové zemi. Fíku, jak to bylo?
0: No, to už je zase jiný sen. Je, a ten já si ani pořádně nepamatuju. Tak zase, víš co, tak zase zapneme Alberta a necháme to na úschovně a na počítači.

Vysoko nad městem, na štíhlém sloupu, stála socha šťastného prince. Princ byl celý pozlacen tenkými lupínky ryzího zlata. Oči měl ze dvou třpitných safírů a na jilci jeho meče plál veliký rudý rubín. Sklízel ovšem velmi mnoho obdivu. Je krásný jako větrná korouhvička, poznamenal jeden městský konšel, který si přál získat pověst člověka s uměleckými zálibami. Jenže není tak užitečný, dodal. Neboť se bál, aby ho lidé nepokládali za nepraktického. A to on věru nebyl. Vypadá zrovinka jako anděl, řekli děti ze sirotčince, když ve světlenachových pláštěnkách a čistých bílých zástěrkách vycházeli z katedrály. Jak to víte, pravil učitel počtů, vždyť jste anděla nikdy neviděli. Ale ano, viděli, ve snu, odpověděli děti. A učitel počtů se zakaponil a zatvářil se velmi přísně, protože byl proti tomu, aby děti snili. Jednou večer letěla přes město vlaštovička. Byl to on, vlaštováček. Jeho kamarádi odlétli už před 6 týdny do Egypta, ale on se opozdil. Letěl celý den a k večeru dorazil do města. Kde pak se uloží na noc, řekl si. Doufám, že mi ve městě něco přichystali. Pak uviděl sochu na štíhlém sloupu. Tamhle se uložím, zvolal. To je pěkné místo a je tam dost čerstvého vzduchu. A přistál právě u nohou šťastného prince. Mám zlatou ložnici, řekl si tichonce, když se rozhlédl. A chystá se jít spat. Ale zrovna, když schovával hlavu pod křídlo, spadla na něj veliká kapka vody. To je ale zvláštní, zvolal. Na nebi není ani mráčku, hvězdy se třpítí docela jasně a přece prší. Pak spadla další kapka. K čemu je socha, když nechrání před deštěm, řekl si vlaštováček. Musím se poohlédnout po nějaké pěkné střížce nad komínem a rozhodl se odletět. Ale než rozepjal křídla, spadla třetí kapka. Vlaštováček pohlédl vzhůru a spatřil... Ach, co to spatřil? Šťastný princ měl oči zalité slzami a slzy mu stékaly i po zlatých lících. A tvář měl v tom měsíčním světle tak krásnou, že vlaštováčka zaplavil soucit. Kdo jsi? Řekl. Jsem šťastný princ. Tak proč pláčeš? Ptal se vlaštováček. Vidíš, jsi mě málem utopil. Když jsem byl živ a měl jsem lidské srdce, odpověděla socha. Nevěděl jsem, co jsou to slzy. Vždyť jsem žil v paláci Sanssouci, kam nemá přístup zármutek. Ve dne jsem se bavíval se svými přáteli v zahradě a večer jsem zahajoval tanec ve velké dvoraně. Zahrada byla obehnána vysokánskou zdí, ale já jsem neměl nikdy chuť se zeptat, co leží za ní, když všechno kolem mne bylo tak krásné. Moji dvořané mi říkali šťastný princ. A jsou-li radovánky štěstím, pak jsem dozajista šťasten byl. Tak jsem žil a tak jsem zemřel. A teď, co jsem mrtev, stojím tady nahoře, tak vysoko, že mohu přehlédnout všechnu hanebnost a všechnu bídu svého města. A ač mám srdce ulité z olova, nemohu se ubránit pláči. Hleďme,
Tak on není samé zlato, řekl si Vlaštováček jen tak pro sebe. Byl příliš zdvořilý, aby jakékoliv osobní narážky pronášel nahlas. Daleko odtud, pokračovala socha, daleko odtud v malé uličce stojí nuzný dům. Jedno okno v něm je otevřeno a za ním vidím ženu sedící u stolu. Má hubený, ustaraný obličej a ruce drsné, červené, celé pobodané jehlou, protože je to švadlena. Vyšívá mučenky na atlasové šaty, které si nejrozkošnější královnina dvorní dáma vezme na příští zámecký ples. V koutě světnice leží na posteli švadlenin nemocný chlapeček. Má horečku a chtěl by pomeranč, ale maminka mu nemůže dát nic jiného než vodu z řeky. A tak chlapec pláče. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštovičko, dones jí, prosím tě, rubín z jilce mého meče. Já mám nohy připevněny k tomuto podstavci a nemohu se hýbat. Mne čekají v Egyptě, řekl Vlaštováček. Moji kamarádi lítají nad Nilem po proudu i proti proudu a rozmlouvají s velikými lotosovými květy. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštovičko, řekl princ. Zůstaň u mne jedinou noc a buď mým poslem. Ten chlapec má takovou žízeň a jeho matka je tolik sklíčena. A šťastný princ se tvářil tak smutně, že se ho Vlaštováčkovi zželelo. Je tu sice velmi chladno, řekl, ale jednu noc tu zůstanu a budu tvým poslem. Děkuji ti, Vlaštovičko, pravil princ. I vyklovl ptáček veliký rubín z princova meče a drže jej v zobáčku vzlétl s ním nad střechy města. Letěl kolem věže katedrály, na níž byli andělé vytesaní z bílého mramoru. Letěl kolem paláce a slyšel zvuky taneční hudby. Na balkón vyšla krásná dívka se svým milencem. Jak podivuhodné jsou ty hvězdy, řekl jí, a jak podivuhodná je moc lásky. Doufám, že mi ty šaty na státní ples ušijí včas, odpověděla dívka. Poručila jsem na ně vyšít mučenky, ale švadleny jsou hrozně líné. Konečně dolétl k nuznému domu a nahlédl dovnitř. Chlapec na posteli se zmítal v horečce a jeho matka usnula, tak už byla unavena. Vlaštováček vklouzl dovnitř a položil veliký rubín na stůl vedle ženy na náprstku. Potom krotce poletoval kolem postele a křídly ovíval chlapci čelo. Už mi není tak horko, řekl chlapec. To mi jistě začíná být líp. A ponořil se do úlevné dřímoty. Pak letěl Vlaštováček zpátky k šťastnému princi a pověděl mu, co udělal. To je divné, poznamenal. Teď je mi docela teplo, ačkoliv je taková zima. To dělá ten dobrý skutek, řekl princ. A Vlaštováček o tom začal přemýšlet a usnul. Přemýšlení ho vždycky uspávalo. Když se rozbřeskl den, slétl k řece a vykoupal se. To je ale pozoruhodný úkaz, řekl profesor ornitologie, který šel právě po mostě, Vlaštovka v zimě, a napsal o tom do místních novin dlouhý článek, kde kdo ho citoval. Byla v něm totiž náramná spousta slov, kterým nikdo nerozuměl. Dnes večer letím do Egypta, řekl si Vlaštováček, a z té vyhlídky měl báječnou náladu. Navštívil všechny pomníky a dlouho seděl na hrotu kostelní zvonice.
kamkoliv přilétl, všude si vrabci mezi sebou cvrlikali. To je nějaký vzácný cizinec. A tak se výborně bavil. Když vyšel měsíc, letěl zpátky k šťastnému princi. Mám ti něco obstarat v Egyptě? Zvolal.

si kytičku uschlých fialek. Má hnědé kadeřavé vlasy, rty rudé jako granátové jablko a veliké zasněné oči. Snaží se dokončit hru pro ředitele divadla, ale je mu příliš zima, aby mohl ještě psát. Nemá v krvu oheň a zeslábl hladem. Tak já u tebe počkám ještě jednu noc, řekl Vlaštováček, jenž měl opravdu dobré srdce. Mám mu donést jiný rubín. Rubín už bohužel nemám, řekl princ. Jenom oči mi zůstaly. Jsou ze vzácných safírů, přivezených před 1000 lety z Indie. Vyklovni mi jedno a zanes mu je. Prodá je klenotníkovi, koupí si jídlo a dříví na topení a dopíše svou hru. Drahý princi, řekl ptáček, to udělat nemohu. A dal se do pláče. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštovičko, pravil princ, udělej, oč tě žádám. I vyklovl Vlaštováček princi jedno oko a odlétl k studentově podkrovní komůrce. Bylo dost lehké dostat se dovnitř, protože ve střeše zela díra. Tou Vlaštováček prolétl a vnikl do komůrky. Mladík měl hlavu v dlaních, proto neslyšel šum ptačích křídel, a když pak vzhlédl, spatřil na uschlých fialkách krásný safír. Začínají mě oceňovat, zvolal. Tohle je jistě od nějakého velkého obdivovatele. Teď mohu dopsat svou hru. A vypadal docela šťastně. Příštího dne slétl Vlaštováček k přístavu. Posadil se na stožár ohromné lodi a pozoroval námořník, jak lany vytahují spod paluby veliké bedny. Hej, rup, křičeli při každé bedně. Letím do Egypta, volal Vlaštováček. Ale nikoho to nezajímalo. A tak, když vyšla luna, vrátil se k šťastnému princi. Jdu ti dát s Bohem, zvolal. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštovičko, řekl princ, zůstaň u mne ještě jednu noc. Už je zima, odpověděl Vlaštováček, a co nevidět, tu bude mrazivý sníh. A v Egyptě hřeje slunce zelené palmy a v bahně tam leží krokodýlové a líně se rozhlížejí. Musím tě opustit, drahý princi, ale nikdy na tebe nezapomenu a napřes rok na jaře ti přinesu 2 krásné drahokamy v náhradu za ty, které si rozdal. Rubín bude rudější než rudá růže a safír bude modrý jako širé moře. Dole na náměstí, řekl šťastný princ, stojí malá prodavačka sirek. Upustila sirky do stoky a všechny jsou zničeny. Otec jí nabije, když nepřinese domů peníze. Proto holčička pláče. Nemá střevíce, ani punčochy, ani nic na hlavičku. Vyklovni mi druhé oko a dej je té holčičce, ať jí otec nenabije. Zůstanu u tebe ještě jednu noc, řekl Vlaštováček, ale oko ti vyklovnout nemohu. Vždyť bys byl docela slepý. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštovičko, řekl princ, udělej, oč tě žádám. I vyklovl Vlaštováček princi druhé oko a slétl s ním dolů. Mihl se kolem sirkářky a upustil jí drahokam do dlaně. To je ale roztomilý kousek skla, zvolala holčička a se smíchem utíkala domů. Vlaštováček se pak vrátil k princi. Teď si slepý,

Řekl, a tak u tebe zůstanu navždy. Ne, Vlaštovičko, řekl ubohý princ, musíš odletět do Egypta. Zůstanu u tebe navždy, řekl Vlaštováček a přespal u princových nohou. Celý příští den seděl princi na rameni a vyprávěl mu, co všechno viděl v cizích zemích. Vyprávěl mu o rudých ibisech, kteří stojí v dlouhých řadách na březích Nilu a chytají do zobáku zlaté rybky. O sfinze, která je stará jako sám svět a žije v poušti a všechno ví. A o skřídcích, kteří se na velikých plochých listech plaví přes široké jezero a ustavičně vedou válku s motýlí. Drahá Vlaštovičko, řekl princ, vypravuješ mi o podivných věcech, ale podivuhodnější než vše ostatní je utrpení mužů a žen. Není tajemství tak velkého, jako je bída. Vzlétni nad mé město, Vlaštovičko, a vyprávěj mi, co vidíš tam. I vzlétl Vlaštováček nad rozlehlé město a viděl, jak se boháči veselí ve svých krásných domech, zatímco ubran sedí žebráci. Vlétl do temných průchodů a viděl bílé tváře hladovějících dětí, jak otupěle vyhlížejí do černých ulic. Potom se Vlaštováček vrátil a vyprávěl princi, co viděl. Jsem pokryt ryzím zlatem, řekl princ. Musíš je odloupat, lupínek po lupínku, a rozdat mým chudým. Živí si vždycky myslí, že jim zlato může dát štěstí. Lupínek po lupínku odklovala Vlaštovka ryzí zlato, až byl šťastný princ docela šedivý a bez lesku. Lupínek po lupínku odnosila ryzí zlato chudým a děti zrůžověly ve tvářích a smáli se a hráli si na ulici. Už máme chleba, volali. Pak přišel sníh a po sněhu přišel mráz. Ulice vypadaly jako ze stříbra, tak byly jasné a třpitné. Dlouhé rampouchy jako křišťálové dýky visely z okapů, kde kdo chodil v kožešinách, a kloučci nosili nachové čepice a klouzali se po ledě. Chudáku Vlaštováčkovi bylo čím dál víc zima, ale prince nechtěl opustit. Příliš si ho zamiloval. Zobal drobty před dveřmi pekařovými, když se pekař nedíval, a zkoušel se zahrát tím, že mával křídly. Posléze však poznal, že umírá. Měl už jen tolik síly, aby ještě jednou vylétl princi na rameno. S Bohem, drahý princi, zašeptal, smím ti políbit ruku? Jsem rád, že konečně letíš do Egypta, Vlaštovičko, pravil princ. Jsi tu už příliš dlouho, ale políbit mě musíš na rty, protože tě mám rád. Neletím do Egypta, řekl Vlaštováček. Letím do domu smrti. Smrt je sestra spánku. Viď. A políbil prince na rty a spadl mrtev k jeho nohám. V tom okamžiku se uvnitř v soše ozvalo podivné prasknutí, jako by se tam něco zlomilo. To se to olověné srdce rozpuklo ve dví. Byl ovšem strašně krutý mráz. Příštího dne
Časně z rána kráčel dole po náměstí purkmistr v doprovodu konšelů. Když šli kolem sloupů, vzhlédl purkmistr k soše. Na moutě ten šťastný princ ale vypadá ošuměle, řekl. Vypadá opravdu, zvolali konšely, kteří vždycky s purkmistrem souhlasili. A šli nahoru, aby se na prince podívali. Rubín z meče mu vypadl, oči jsou ty tam a není už zlatý, řekl purkmistr. Popravdě řečeno, vypadá bezmála jako žebrák. Bezmála jako žebrák, řekli konšely. A tady u jeho nohou je dokonce mrtvý pták, pokračoval purkmistr. Musíme vážně vydat nařízení, že tady se ptákům umírat nedovoluje. A městský písař si ten podnět i hned poznamenal. A tak sochu šťastného prince strhli. Jelikož už není krásný, není už ani užitečný, prohlásil profesor umění na univerzitě. Potom sochu rozstavili v peci a purkmistr svolal schůzi městského výboru, aby se rozhodlo, co s kovem. Musíme mít samozřejmě jinou sochu, řekl. A měla by představovat mne. Mne! Volali všichni končely a začali se hádat. Když jsem o nich slyšel naposled, hádali se dosud. To je ale divné, řekl dozorce dělníků ve slevárně. Tohle puklé olověné srdce ne a ne se v peci rozstavit. Musíme je vyhodit. I vyhodili je na smetiště, kde ležel také mrtvý vlaštováček. Ten večer padal sníh. A jakoby sněhové vločky pokryly obě ty vzácné věci tisíci třpitných diamantů, když metelice ustala a na jasném nebi plul měsíc nad zasněženým světem.

0: Vánoce jsou hezké, že se nikdo nehádá, každý každému přeje to nejlepší a vyplňují se přání. O Vánocích je taky hodně pohádek v televizi, spousta cukroví a ovoce. Na míse sedělo jablko, pomeranč, banán, ořech i datle a povídali si, co by si kdo přál. Jablko zrovna říkalo: já bych si přálo, aby všichni byli zdraví jako já. Podívejte se. A rozpůlilo se a byla v něm hvězdička. Datle řekla: já jsem dnes tak šťastná, jak ten stromeček krásně svítí a voní. U nás stromy nesvítí ani nevoní, u nás rostou jen palmy.
1: Já nic nevidím, otevřte mě někdo,
0: ozvalo se dutým hlasem. Šlo to z ořechové skořápky. K službám, řekl louskáček, specialista na otvírání ořechů. Trošku to chruplo, skořápka se rozkočila a vykulil se ořech. Poulil oči, koukal kolem dokola a vzdechl. To je nádhera, ty Vánoce. A co ty by si spřál? Zeptal se ho pomeranč. Aby byly pořád Vánoce, odpověděl ořech bez rozmýšlení. Banán mu na to řekl: to bys musel na vánoční ostrov. Ořech se na něj podíval, jako by nevěřil. A na tom ostrově jsou pořád Vánoce? Banán se skoro urazil. Když je to vánoční ostrov, tak tam nejspíš budou pořád Vánoce. Já tam pojedu, rozhodl se hned ořech. Ale nikdo nevěděl přesně, kde vánoční ostrov je. Jablíčko myslelo, že to asi bude ten ostrov na rybníku u Chlumce, odkud pocházelo. Pomeranč byl zase toho mínění, že vánoční ostrov leží v jižních mořích, protože o něm mluvili námořníci na lodi, co ho přivezla z dalekých krajů. Banán řekl, že je mu to jedno, protože on stejně nikam nepojede, že má cestování dost a je rád, když pohodlně leží v míse. Problém rozlouskl louskáček, neboť kromě louskání ořechů je odborníkem i na louskání těžkých otázek. Řekl: kdo se zeptá, ten se doptá. Ořech se hned zeptal: ale koho se mám zeptat? A kde? Louskáček na to: tobě tak něco vysvětlovat. Zeptáš se přece na moři, koho potkáš. Například piráta nebo okouna. Tím se všechno vyjasnilo a ořech se chystal na cestu, když se ozvala datle. Já bych taky ráda na ostrov, kde jsou pořád Vánoce. Dobrá, budeš na mé lodi plavčíkem a já kapitánem. Jmenoval se do funkce ořech. Kapitáne oříšku, vezmi mě taky sebou, prosila svíčka na stromečku, která všechno poslouchala. Prosím tě, co bych na lodi dělal se svíčkou, řekl ořech. Svítila bych, nabídla se svíčka a honem si ještě vymyslela. V noci musí být loď na moři řádně osvětlená, aby do ní nenarazila velryba. Na to jsou námořní předpisy.
2: Správně, souhlasil ořech,
0: aby se nezdálo, že nezná námořní předpisy. Jmenuji tě lodní svíčkou a druhým plavčíkem. A ve dne budeš konat službu ve strážním koši. Strážní v koši hlásí, když spatří pevninu, jestli to nevíš. Posádka byla jmenována, přípravy k plavbě skončeny. Vyplutí bylo stanoveno na chvíli štědrovečerních zvyků, kdy se hází střevíčkem, rozkrajují se jablíčka a kdy se také vypouštějí po umyvadle lodičky z ořechových skořápek se zapálenou svíčkou. Když ta chvíle nastala, výprava na vánoční ostrov vyplula. Jak se ořechová skořápka vzdalovala, v šeru mizely okraje umyvadla, tma houstla a v ní blikal jen plamínek svíčky. Potom se začalo růžově rozednívat, v Všude okolo bylo modré, širé moře a na obzoru vystupovalo slunce. Už ho bylo půl, už vystoupilo celé, už si stouplo na špičky a vyskočilo na oblohu. Kolem se udělal jasný den, svíčka zhasla svůj plamínek a posádka ořechové skořápky vykřikla: Hurá, jsme na moři! Když pluli třetí den, zavolal kapitán plavčíka Datli.
1: Zeptej se, kudy se jede na Vánoční ostrov. Rozkaz, kapitáne.
0: Zasalutoval plavčík Datle a rázně odpochodoval, aby splnil rozkaz. Ale nebylo, koho by se zeptal. Pluli týden, pluli měsíc, pluli půl roku, když na pravoboku vystrčila z vody hlavu velryba a řekla:
3: To je nějaká legrační kocápka.
0: Hele, kde je tady Vánoční ostrov? Zeptal se pohotově plavčík Datle.
3: Tamhle!
0: Mávla ocasem velryba a zmizela v moři. Kapitáne, hlásím, že podle sdělení místní velryby je Vánoční ostrov tamhle, podal neprodleně hlášení plavčík Datle. Kapitán Oříšek nařídil okamžitě změnit směr plavby za velrybým mávnutím. Urazili sotva jednu větší námořní míli, když se ze strážního koše ozval výkřik.
3: Země!
0: Vykřikl to druhý plavčík svíčka, který měl službu ve strážním koši. Ořechová skořápka i hned změnila kurz a zamířila k pevnině. Když se přiblížila, ukázalo se, že jsou to ostrovy. Na zelené trávě se pásly ovečky a povalovaly se kraslice. Byly to velikonoční ostrovy. Kapitán Oříšek přiložil k ústům hlásnou troubu a kapitánským hlasem zavolal.
3: Kudy se jede na Vánoční ostrov?
0: Jeden beran zvedl hlavu a udělal.
1: Bé!
3: To s nám toho poradil,
0: zahučel kapitán a dal příkaz, aby se pokračovalo v plavbě původním směrem. Tu k němu přistoupil plavčík Datle a řekl. Kapitáne, hlásím, že jsme Vánoční ostrov už přejeli.
3: Jak jsi na to přišel?
0: Protože Velikonoce jsou přece až po Vánocích, řekl plavčík Datle a kapitána hned mrzelo, že na to sám nepřišel.
3: Změnit kurz o 180 stupňů, zavelel.
0: A loď se obrátila, protože 180 stupňů je tolik, že se jede, odkud se přijelo, čili čelem vzad. Pluli čelem vzad ještě dlouho, až konečně k Vánočnímu ostrovu přijeli.
3: Vyskočili na břeh a volali Sláva!
1: Co tady křičíte? Štěkl na ně pes.
0: Protože ho probudili, když se vyhříval na sluníčku na břehu a spal.
3: Jedem slavit Vánoce,
0: vysvětloval mu kapitán Oříšek.
1: V tuhle roční dobu Vánoce? Máte rozum? Vánoce jsou přece až v prosinci,
0: řekl pes na Vánočním ostrově a zase usnul. Posádce ořechové skořápky bylo dobreku. Zvedli kotvu a vydali se na dlouhou zpáteční plavbu. Poznali, že nikde na světě ani na Vánočním ostrově nejsou Vánoce po celý rok. Ale jsou o to hezčí, že se celý rok na ně těšíme. Když po 12 měsících plavby přistáli doma v umývadlovém přístavu, byly zase Vánoce a rozsvětl se stromeček.

0: Královna jménem Magnólia. Bylo jedno království, bylo v něm jako v zahradnickém nebi. Kvítí a tisíc trav vonilo při cestách a v sadech obšírných i v přehlubokých lesích šumělo stromoví, až srdce usedalo. Zem se tu táhla černější než noc a štědřejší než všichni páni světa. Takže kdo pracoval, nemusel hladovět. Pole ho živilo, i někdy šatilo, i někdy na žejdlíček dalo. Vládl tu dobrý král, dobrý, však přísný. Snad proto říkali mu Držgrešlička prvý. Ač skoupý nebyl, ani neokrádal lid. Jen nikdy nikomu nedal nic zadarmo. Kočí i komorné by mi to dosvědčili. Dcery měl vladař Držgrešlička 4. Anu, Magdu, Libuši a Noru. Ženu už neměl. Zemřela mu v den, kdy synek Jarolím poprvé sedlal na nádvoří koně. Princezny byly krásné a podobné si byly jako písně o štěstí, jak perly na tkanici. Takže byl v rozpacích kolikrát i sám král, když volal děti ze zahrady domů. Jsou celá jejich matka, usmíval se i tesknil potají. Skryt leckde v záclonách, aby ho neviděli. Rostly jak z vody. A z Jarolíma znenáhla byl muž. Lovil a líčil po chlumech a po stržích a v duchu vodil už Běloušek turnajům a vojska do zlých bitev. Ač darmo. Otec se tvářil, jakože nic nevidí. Bloudil s ním po panstvích, po vsích a po horách a stroze učil ho příštímu panování. Až jednou na jaře se ozval slavný zvon. A král a princezny i všecko dvořanstvo spěchali průvodem do Jarolímovy jizby. Princi je 17, volali sluštičky. Už je to mužský, smál se Porybný. A zahradník mu podal skrz okno kytici žlutých růží. Tiskli mu pravici, tančili, zpívali. Tak synu, a teď s Bohem, půjdeš do světa. Ozval se v konci hodokvasu král. Do světa, otče? Ano, zde je tvůj kůň, zde meč. Vše ostatní ti dám, až toho budeš, jak se patří, hoden. A objal Jarolíma. Snad, aby neviděl, jak pany princezny prchají do domu a tají v dlaních slzy. Snad, aby nezahlíd synova vraníčka. Stál mezi platany na prvním nádvoří a čekal svého pána. Byl zámek toho dne, jak by v něm umřel smích, a stejně další dny, jako by Noře, Magdě, Aničce a Libuši odešlo s bratrem do světa i štěstí. Snad s tím král počítal. Proč by tak najednou otvíral brány do salonu do Kořán? Proč by zval muzikanty a herce potulné? A proč teď na hradě týden co týden pořádali ples a k plesu hostinu a k hostině zas hon, když dřív tu o hosty bývala víc než nouze? Však mi už vyrostly, stýskal si vladař úzkostliv ve skrytu za sloupem, aby ho neslyšeli. Neb když se zámek při trachtaci rozsvítil a tichá muzika šla hebce dvoranou, lec, který z mladíků, co přišli s Pugétem a s pány rodiči, díval se po očku po princeznách a srdce tlouklo mu až v hrdle. Byli jak padlý sníh, jak čtvero krásných zablízkání na časy, jak jabloňové stromky, jen si z nich nemohli vybrat tu nejhezčí. A proto koktali a plaše špitali. A proto rděli se, když třeba slíbili Libuši taneček a pak šli pro Magdu, anebo pro Noru, neboť je rozeznat bylo nadlidské síly. Nešťastní rytíři. Leč princeznám se tahle věčná pomílená líbila a naschvál měnili si místa u stolu a naschvál stejně smáli se i klaněli, když někdo oslovil je nepatřičným jménem. Král se jen usmíval. A rád byl muzice a rád byl tanečkům, s nimi se navracela na zámek ztracenka dobrá míra. Zmatených mladíků, co pláli obdivem, moc nedbal. jen ať si jdou. Mé dcery mají čas. Jaké pak námluvy? Jaké pak vdávání? Vždyť jsou to ještě děti. A sotva zahlédl někoho z mládenců, že příliš hoří v ceruščině blízkosti, honem dal bubnovat, že slavnost skončena, a kvapem vedl návštěvníky ze schodů a krásné dcerky na péřové lože. Dobrou noc, princezny.
1: Dobrou noc, tatínku.
0: Byl šťasten, nešťasten. Neboť ho trápilo, že syn se nenavrací, ač už to 7 let. A dosud ani prajediná řádka. A dosud ani prajediný vzkaz. A stáří ťukalo. Na vrata, na dveře, na zdi, v nichž prázdný trůn trčel jak výčitka, a strašil po nocích prvého držgrešličku krále. Vždyť co je do žezla, nesvírá-li je v pevné ruce muž, který má nazbyt síly. Šel čas. Byl bez srdce. Kde pak se zastavit? A kde pak naslouchat otcovu vzdychání, když z věží hleděl do všech stran, zda z některé snad syna neviděti? Marně. Ba jednou v kostele, když klekal k modlitbám, znenáhla napadlo ho, že je vše ztraceno, že se už nedočká, že se snad širý svět nad Jarolímem zavřel. A celý zděsil se té kruté myšlenky. Synalí, smutně sivý, šel honem za dcerami, by s nimi zapomněl, by potěšil se jejich přítomností. Šel šeptem jako stín a stanul ve větvích panenských jabloní a skrytě naslouchal křehkému hovoru, jenž tiše známě zněl ze stinné besídky před zlatým vodotryskem.
2: Chtěla bych rytíře s orlýma očima, aby mě věčně střežil. A já zas plavého, aby se probudil a po všech komnatách mu hlava svítila jak slunce.
0: Ty hloupá, zasmála se Libuše. Slunce je všude dost, to raději moudrého, aby ti poradil, když se ti splaší srdce.
2: A nebo dobráčka, volala Anička, aby ti udělal, co na očích ti vidí.
0: A všechny smály se. A král se za stromem taky jen usmíval, jak je tak přistihl, jak je tak uhlídal, šťastné a spanilé, bez mráčku na nebesích. Však zpátky do zámku šel celý zamlklý. Neboť ho poprvé za život napadlo, že z jeho děvčátek jsou vlastně nevěsty. A že už darmo zamykati před rytíři z okolí, co postávali po večerech v podzámčí a mlčky prosili alespoň o jediný pohled. Zvlášť jestli Jarolím se ze světa už nevrátí. Kdo se pak ujme trůnu? Lekal se po šeptmu. Co mi pak zbude jiného, než vybrat ze ženichů? A marně rozloben a marně nešťasten, už v duchu přemýšlel, jak o tom promluvit co nejdřív s princeznami. Ach, bude s tím vším trápení. Rozpoznej v zástupech, kde na tvé dcery čeká štěstí. Rozpoznej mezi mladíky, kdo z nich by mohl být králem. Chodil tak zadumán snad týden, možná 2. A když mu princezny po právu vyčetli, že se jim vyhýbá, či že snad ztratil řeč, svolal je na večer do modré komnaty a tam jim všecko sdělil. Byl na mou duši držgrešlička král celý jak věchýtek. Všechny ty starosti ho ohnuli až k zemi. Dcerám se lítostí až zastavilo srdce. Chtěli ho skonejšit, chtěli mu vrátit klid, že na všecko je čas a že se Jarolím určitě zase vrátí. Mluvili, mluvili, však všecko nadarmo. Panovník měl svou pravdu. Hned zítra na zítří, sotva se rácové sesedli k poradě, vyhlásil slavnostně, že zámek královský je tímto božím dnem otevřen do kořán všem pánům rytířům a synům královským, jichž první žádostí je státi po boku některé z krásných dcer panovnického rodu. Ať hlásí prý se ten, kdo ve 3 zkouškách může osvědčit svou odvahu a dobrotu a moudrost. Rádcové zmlkli jati úzkostí. neb ještě dodal král, že ti, kdo propadnou, odejdou v hanbě ze bran paláce jen v košili a bosí.
1: Pro boha králi, rozhněváš si otce.
0: Však král se jenom smál. Jen ať se zlobí. Však jsem silný dost, abych je utišil. Ať si to každý ví, jak cení si svých dcer král Držgrešlička prvý. A křikl na stráže. A kázal osedlat vranky a bělouše a zotevírat brány. Takže se po celém dalekém okolí a po všech královstvích, co byly na dosah, brzyčko rozneslo, co jeho veličenstvo král do čtyř stran světa milostivě vzkázal. Lid povsích, ten byl rád. Jen ať se ukážou bohatí ptáčkové, však naše princezny nejsou z těch jahůdek, které si utrhneš v širém lese. Zajde jim chuť a půjdou v košilích a bosy pěšky domů. To bude legrácka.
1: A byla.
0: Pánbů ví, kde se jen pobrali ty houfy mládenců bažících po svatbě.
1: Po trůnu, po zlatě.
0: Dlouze se trousili z humen i z ciziny, se sluhy, bez sluhů, na koních, v kočáře, jak by jim nikdy nechtělo být konce. Stráže je vodili na první nádvoří. Tam vlály prapory a čtyři princezny na čtyřech balkónech hleděli hostům nedočkavě vstříc. Libuše v červeném, Magdička v zeleném, Anička ve zlatém a panna Nora v bílém. Král, když se uklonil poslední z rytířů, vykročil ze dveří a přivítal je, jak se na vladaře sluší. Poptal se na otce, poptal se na cestu. A pak se s úsměvem rozhlédl po houfu a otázal se mírným, vlídným slovem. Co jste nám přinesli, slovutní pánové? Stáli jak bez ducha. Jak to, co přinesli? Jdou přece požádat o ruku princezen. Král sám je pozval zkusit zde své štěstí. Mlčeli jako hrob. Až jeden smělejší hlasitě vyhrkl: čekáme, králi, na tvůj první úkol. A všichni v zástupu kývali na souhlas a tiše smáli se, že král, už příliš star, nejspíše zapomněl, proč si je vlastně pozval. Zeptal jsem se vás, páni, cože jste nám přinesli? A to je moje první otázka. Neb ten, kdo přichází do domu krasavic, jistě co přináší, co dar, co pozornost. Vydat se na zámek s prázdnýma rukama bylo by urážkou i majestátu krále. Nastalo šumění, jak v úlu plném včel. Hledali po rancích, hledali po kapsách, volali sloužící, šeptali, křičeli a král je pořadě zval k sobě a bral, co dávali, váhavě do rukou. Zlato? Toho je na zámku víc nežli radosti. Perly? Co s perlami? Dcery si s nimi nerady už hrají. Kůže? A brokáty? Ach, ctění pánové, nosíte dříví do lesa jak děti, což nemá nikdo nic, čím potěšil by srdce krásných dívek. Šli smutní z trojích bran. Nechte tu aspoň svoji vzácnou strůj a boty sváteční a svoje vrané koně, volal jim v patách král. A venku podaní nadšeně tleskali a s chutí zpívali rytířům na cestu své uštěpačné písně. Už jdou páni v košili, už jdou páni bosí, hlavu vzhůru nosili, teď jim mrznou nosy. Už jdou páni nahatí, už hledají cestu, nikdy už se nevrátí prosit o nevěstu. Takže se smíchem otřásalo pod zámčí a bosým knížátkům nebylo dlouho konce. Na zámku zůstali jen čtyři poslední. Ten první řekl: ruce nabízím, ty neleknou se žádné světské dřiny. A druhý řekl: nesu rychlý meč, ten ubrání tvé dcery před neštěstím. A třetí řekl: zde je čarodějný klíč, otevře všecky poklady, v nichž ukryta je uhrančivá krása. A čtvrtý řekl: mám jen píšťalku, ale když zahraju, bude vám všecko na světě jen k smíchu. Vyzkouším si vás, usmíval se král. a poslal prvního pokácet lužní les a poslal druhého vyhubit vlky v něm a poslal třetího otevřít sklepení, kde mezi kamením prosvítá drahý kov a poslal čtvrtého hrát dcerám pod okno, ať prý se nevrací, dokud jim smíchy nepotečou slzy. A čekal. A s ním i Anna, Magda, Nora, Libuše, neboť ti mládenci, co si tak směle počínali před otcem, chytli je u srdíčka. Nejdřív se přihlásil ten otevírač pokladů. Ještě ten večer hlásil vladaři, že vše, co bylo po sklepeních na zámek, je hravě zotvíráno. A na druhý den ráno přispěchali princezny, ať prý ten s píšťalou pro boha přestane, od smíchu už je bolí celé tělo. Třetí den večer trousili se po nádvoří sluhové, nesli dvě plné kopy vlků na tyčích a když je prostřeli do řádek před krále, ohlásil mladý princ, že s šelem v lese zbyl jen sem tam chlup a sem tam v zemi opuštěná díra. Siláka bylo slyšet teprv čtvrtý den. Zasekl v bráně teplou sekeru a prosil krále, aby vyšel ven. Pak ukázal mu přes hrazení k úvalu, kde černala se holá prázdná pláň a za ní v metrech polenové dříví. Král spokojeně kýval. A pak vzdal jim dík a zval je ke stolu už prostřenému v mramorové síni. Vítám vás v zámku, páni, řekl přátelsky. Teď zavoláme princezny, ať spatříte i zblízka, že jsou spanilé, jak pověst slibovala. V očích těch mládenců, jak by kdo rozsvítil. Celí se usmáli a už hleděli napravo do dveří, kde ozvaly se hedvábové kroky. Princezny vešly. Zelená, bílá, zlatá, červená, šaty jim zářily v poledním sluníčku, až přecházely oči. Sedli si do křesel naproti mladíkům a král je představil a hned se obrátil k svým uhranutým hostím. Pohleďte na ně pozorně a bystře a pak mi vyjmenujte jejich jména pěkně za sebou, jak myslíte si, že se narodili. Začněte nejstarší. Však zvaž svá slova každý přísněji, než vážil bys hrst peří. Na čelech mládenců vstal droboulinký pot. A také princezny ve tvářích pobledly, darmo se snažili usmívat hostům vstříc. Slunce, co přes okno hledělo do síní, chvělo se v jejich očích. Nastalo v dvoraně ticho jak v kostele. Jen vítr za okny po špičkách obcházel a staré platany sčítaly svoje listí. Nuž prosím, volal Držgrešlička král. A první z rytířů pronesl váhavě Anna, pak Magda, Libuše a Nora. A král se obrátil s otázkou k druhému. Libuše, Nora, Magda a pak Anna, vyhrkl tázaný. A to už třetí stál a mluvil o překot. Nora, pak Magda, potom Libuše a Anna. A král už vybízel očima čtvrtého. Magda, pak Anna, Nora, Libuše, řekl pomalu. A těžce sedl si, až židle zaskřípěla. Tu se král rozesmál. Šťastně a bujaře. Takže ho slyšeli i kočí na dvorech, co vyváděli odpočaté koně. Všecko je špatně, křičel, sbohem, pánové! A už napřahal pravici ke dveřím a už svolával stráže a komoří, ač si mu princezny s pláčem a s prosbami zlekaně poklekali k nohám. Odpustím, otče, dovolím splnit dřív ten třetí úkol, pak se uvidí. Škemrali, vzlikali, až Držgrešlička prvý, zvyklán slzami, usedl znovu k bělostnému stolu. Dobrá, vzdychl si stěžka, budiš vám dovoleno, oč mé dcery prosí. Poslyšte třetí úkol. A hleděl přísně,
1: smutně, jak by litoval, že ve svém slově nedostál jak vždycky. Žije kdes na zemi nejspanilejší z žen, královna jménem Magnólia. Tu najděte. A z její klenotnice neberte nic víc než 4 prstenů, které ta paní ze všech nejraději nosí. Pak přijďte, usmál se. A zvolna vstal a odcházel, zděšeně provázen sluníčkem za okny a 8 páry očí. Královna jménem Magnólia, šeptalo 4 dcer. Kdo to kdy slyšel, že je na světě a že je ze všech žen, co žijí, nejkrásnější? Královna Magnólia, volali rytíři. Kdo o ní ví, kdo poradí? Váhali, vzdychali, až po všem tázání a po všem stýskání zbyla jim na cestu jen tichá naděje, že vraníci si sami najdou cestu. První jel na sever a druhý k východu a třetí na západ a 4. směrem k jihu. Darmo jim princezny mávali z balkónů, darmo je těšili na brzkou shledanou. Vážní a zamlklí mizeli v prachu cest, nepěti bez cíle je 100krát těžší, než jít celou věčnost pěšky. Zámek se utišil, ba skoro ztratil řeč. Princezny seděly u oken ve věžích a dlouze hleděly k bledému obzoru, odkud se blížil sem tam bludný mnich či babka kořenářka. Ticho a smutno. Prázdno celé dny. Marně jim panovník nosil dar za darem, marně je konejšil a marně sliboval, že přijdou chytřejší, jimž zkouška královská nebude činit potíž. Nechtěli poslouchat, nechtěli slyšet nic. Zamkli se v komnatách a jenom na oběd a jenom k večeři chodili po tajmu němými chodbami, hlavně když věděli, že nepotkají krále. Ach, byl ten Držgrešlička prvý vlastně chudák. Ač jenom dobro chtěl a jenom štěstí přál svým divukrásným dcerám. Ještě že přišel onen červencový den. To bylo svaté Anny. Ano, zlátl všechen kraj a král se rozlobil na jednu ze svých dcer, že odmítla s ním oslavit svůj svátek. Hromoval, hrozil, proklel sloužící. A když se komorná plačtivě bránila, strašně se rozkatil a věrnou stařenku, která tu na zámku žila už od dětství, hnal vztekle ze schodů a křičel na lesy, aby se nevracela. Šla s pláčem skrz bránu. Šedivá, ohnutá. Slunce kdes vysoko na čistém nebíčku, jak by ji tlačilo zlacenou holí k zemi. Šla jako bez ducha. A v tom jí před vraty, kdo z cestu zastoupil a podepřel ji v lokti. Pozdvihla oči. Byl to mladý muž, ve tváři zarostlý a podle oděvu přicházel zdaleka. Byl celý od prachu a kůň, co za ním stál, horečně nahlas dýchal. Co je vám, babičko? Někdo vám ublížil? Ublížil, ublížil, vzdychala stařena. Však celá zmatená se honem ohlídla, zda někdo neposlouchá. A kdo pak? Řekněte. Já si s ním promluvím. Pro boha, mládenče, stojíš tu před zámkem, kde sídlí mocný král a ten teď nesnáší přes příliš smělé řeči. Právě mě propustil. Bolest jí rdousila a slzy teklí, jak by si chtěla vyplakati oči. No tak už neplačte, těšil je cizí muž. A chvíli postujte, najdu vám aspoň hůl, však vás to soužení ohýbá skoro k zemi. A už přibíhal a nesl pěknou hůl, jak by ji kdosi v blízkém Libosadě schystal. Tu máte, stařenko. Žena se vstyčila a dlouze hleděla cizinci do očí, jak by si z Bůh darma na co si vzpomínala. Jsi hodný, mládenče, Tu máš však, hůl si nech, bude ti ku prospěchu. Vydechla přes slzy a lehonce mu pohladila ruku.
0: Ne, díky, babičko, nechci ji, co já s ní?
1: Leč žena, vzpřímená, už zvolna mizela v oklice hradní cesty. Hleděl a nechápal. Až teprv po chvíli začal se nahlas smát a, nevěda co s ní, zabodl milou hůl doprostřed prostranství před královskými vraty. A skoro skameněl. Neboť ta křivá hůl se náhle vstyčila a začala se větvit do všech stran a byla samé listíčko a pak i kvíteček, až konec konců zablísklo se v koruně i něco jablíček, červené, zlaté, zelené a bílé. Proboha, stařenko, lekl se cizinec a honem díval se, zda nikdo na blízku, a honem přemítal, kudy se rychle ztratit. Když v tom se od zámku rozlehl zlobný hlas.
0: Hej, co tam vyvádíš? Co tam postáváš u panovnických dveří?
1: A host se otočil a viděl v daleku přicházet vladaře, o kterém právě před pár minutami slyšel. Odpusťte výsosti, zakoktal zmateně. Však král si vedl svou. Někdo mi před vrata zasadí přes noc strom, volal a mračil se, až před ním lokaji v úleku utíkali. Počkejte jasnosti, ozval se cizinec. A chytl nad zemí zelenou jabluňku a lehce vyrval ji, takže mu ve mžiku zbyla zas jenom hůl, s kterou si před chvílí nevěděl ještě rady. Král už byl u něho.
0: Holenku fortel máš, jak obr.
1: Kdo pak si? A mladý muž se smál.
0: Já jsem cizí. Slyšel jsem ve světě, že dcery vyvdáváte.
1: Král celý ožil.
0: Proto přicházíš?
1: Ano, hle spoutník. Zkusím štěstí rád. Moc toho nemám, oč bych prohrou přišel. Vrabci jen vypískli. Však král zval hosta ukvapeně dál, ať si je od prachu a ať si nezdá se být příliš bohatý. Jen když se zase bude něco dít a dcery procitnou z té teskné patálie. Dal troubit na počest a kázal princeznám obléct si nejkrásnější šaty. Pak vedl cizince na první nádvoří. Pod čtyři balkóny, nad nimiž prapory vesele šlehaly, jak by se nemohli dočkati princezen, skrytých kdes v šeru za dvojími okny. Zpěv fanfár táhle zněl. A dívky vcházely, zamlklé, mračivé, a cize zvysoka hleděli na hosta, jenž tu stál rozkročen a plaše usmíval se. Bůh ví, snad neviděl, jak zle ho vítají. Bůh ví, snad netušil, že takhle zarostlý a bílý od prachu vypadá spíš jak lapka.
0: Vítám vás, dcery mé,
1: usmál se přes moc král. Neboť si dobře všiml zlobné nechuti, již s nimi přicházela.
0: A vítám cizince, který nás dneska nečekaně navštívil, aby nám ve třech zkouškách dokázal, že může o jednu z vás prosit.
1: Nádvoří utichlo. A Držgrešlička prvý obrátil se k cizinci a vybídl ho jako všechny předtím.
0: Co si nám přinesl, slovutný rytíři?
1: Kdo kolem čekal, že se poleká, toho host zklamal.
0: Nic nemám, jenom hůl.
1: A sprutka rozpřáhl se a vbodl křivou sukovici do země, až všude kolem tříštila se hlína. Stráže a komoří jen vzdychli údivem. A dvorní dámy začaly se smát, když náhle kdekdo na nádvoří v úleku ztratil smích i řeč, neboť ta křivá hůl se v zemi vzpřímila a začala se větvit do všech stran a byla samé listíčko a pak i kvíteček, až konec konců zablísklo se v koruně i něco jablíček, červené, zlaté, zelené a bílé.
0: Stačí to, králi? Volal cizinec.
1: Panovník mlčel. Jen civěl na ten div a pak se ohlížel ke čtyřem balkónům, kde mezi dcerami to táhle zašumělo. I host to zahlédl a honem utrhl ta čtyři jablka a honem čtyřikrát stoupl si na špičky a princeznám je zalíbeně podal. Té v červeném to červené, té v zeleném to zelené, té v bílém bílé a Andulince zlaté, jak by si byl ty barvy předem schystal. Zahučelo to chvalným uznáním. A král, snad probuzen tím hlukem na blízku, pozdvihl pravici a vyprosil si ticho. No dobrá, pojďme ke stolu. Brzy ti oznámím, jaká má příští vůle. A jako před časem ti čtyři mládenci, co teď kde po světě bloudili bez konce, šel onen neznámý za králem do zámku a mlčky těšil se, že bude princezničkám blízko. Na chodbách cinkl zvon. A stůl byl prostřený, sluhové chodili v prachových střevících a jenom šeptali, už strašně zvědaví, jak dopadne ta příští přísná zkouška. Král počkal na dcery. Vcházeli s úsměvem, jenž věštil vítězství. Chudáček cizinec, co by chtěl dokázat? Byli tu jinačí, princi a rekové, a byli chytřejší, a byli bohatší, a byli pohlednější. Ach, dívčí rozmary. V podzámčí hučel splav. A sem tam štěkli psi. A kdo si zpíval si? Studené slunce chodilo kol stolu. A jak tak bloudilo po tvářích princezen, oči se cizinci čistotně jasnili, neb jejich spanilost přesáhla všecky blaženosti světa. Král tím byl potěšen. Vidí, že jsou líbezné. Pak tedy vyjmenuj mi jejich jména pěkně za sebou, jak asi myslíš, že se narodili. Začni tou nejstarší. Však zvaž vše přísněji, než vážil bys hrst peří. Cizinec přikývl, že králi rozumí a už rovnal si zmačkanou halenu a klekal před první a skoro očima ji hladil. Tvá nejstarší je Magda, králi. Souhlasíš? Vladař se zarazil, ale pak přikývl a jen tak po očku sledoval mládence, jenž právě klekal před princeznou Norou. Druhá je dneska celá bělonká, princezna Nora. Nemýlím se snad? Optal se zdvořile a král mu opětně přikývl na souhlas a napůl veselý a napůl mrzutý kázal mu tiše, aby pokračoval. Třetí je Libuše, ta celá v červeném, vykřikl cizinec. A poslední je samozřejmě Anna, dořekl rychle, aniž by čekal, zda král potvrdí, co bylo vysloveno. Nastalo ticho. Princezny bledé němně dívali se po sobě, jako by nevěřili. A král si odkašlal a polkl na prázdno. Ano, ach, ano, tak to je to správné. A zase mlčel. Dlouho. Jakoby hledal řeč. Včely si za oknem pokojně bzučely a slunce tiše koulelo se dvoranou a rozsvěcelo v přístěncích a ve studeném krbu. Král Držgrešlička chodil sem a tam. A snad jen přemýšlel. A snad jen šetřil čas, aby ten cizinec měl, jak se patří, strach z třetího úkolu, s kterým si, ať si jak chce čaruje, nebude vědět rady. Konečně promluvil. Žije kdes na zemi nejspanilejší z žen, královna jménem Magnolia. Tu najdi a z její klenotnice nenos mi nic víc, než čtvero prstenů, které ta paní ze všech nejraději nosí. Pak přijď, pronesl důstojně. A hlas měl jistější, než ho kdy slyšeli. Zněl tichou dvoranou, jak křehké bubnování. Pak vstal a odcházel. Královské roucho za ním heboulince vlálo. Ne, neodcházej, králi, zvolal cizinec. A všichni kolkolem vyhekli úžasem. A všichni kolkolem začali kvapem šeptat. Co chce? Co ještě chce? A sotva dýchali a tlačili se k bělostnému stolu. Mladý muž nedbal.
0: Kam pak bych chodil, řekl srdnatě. Ta nejkrásnější z žen, královna jménem Magnolia, má přece sídlo tady. Však to, pane, víš. V sále to vykřiklo.
1: A všichni zírali na toho mládence, jak kleká k princeznám a stahuje jim z prsteníčků prsten.
0: Zde čtvero prstenů té ze všech nejkrásnější, řekl s úsměvem. Jméno té královny skládá se ze čtyř jmen tvých divukrásných dětí. Magda, Nora, Libuše a Anna. Mag, no, li, a. Moudře si králi určil třetí úkol. Do panstva v dvoraně, jako když třískne hrom, volali, tleskali a čtyři princezny se prvně usmály a prvně od rána hleděli na hosta s nepředstíranou přízní. Sklo cinklo k přípitku a hudba hrála tuš. Díky, si vítěz, buď vzdána všechna čest tvé moudrosti a smělosti a síle. Vzdychl král Držgrešlička prvý, náhle bezbraný, jako by ani nebyl mocným králem. Sláva ti! Sláva! Hučel plný sál. A král se vzchopil. Ber, co ti patří, kterou z mých dcer si mladý muži žádáš.
1: Nastalo ticho, že bys slyšel nit, kdyby se byla z jemných záclon snesla. A ten muž řekl, díky ti, pane, ale nechci žádnou. Blýskla ta slova jako v nebi blesk. Dvorana vyjekla a starý panovník vstyčil se nad stolem a hrozil bledou rukou. Tak nemluv, volal, urážíš můj dům. Hrozil bledou rukou. Tak nemluv, volal, urážíš můj dům. Však nedomluvil. Host jako vymrštěn odskočil.

0: potom, k večeru, když v kruhu seděli u tříkrálových svic a dcery prosili pro všecko na světě, aby vše napravil, aby dal vyhledat ty čtyři zbloudilce, král prvně promluvil. K čemu je slepý král? Nepozná ani svého jediného syna. A podal Jarolímovi svůj meč a korunu a jablko a žezlo. Oheň se v krbech zlatomodře vzňal a jiskry vzlétaly do šera dvorany a s nimi hořký dým. Pokoj se rozsvěcel laskavou, smírnou září. Princezny povzdychly a jako zázrakem se kdesi na blízku ozvala píšťala, jásala, zpívala a byla blíž a blíž, až skoro stála pod hradními okny. Všichni se začali dlouze šťastně smát, až postráceli řeč, až od smíchu jim stály v očích slzy.
1: Zamilovaný byčiště. Byl máj, měsíc lásky. Městečko zasáhl obzvlášť prudce, neboť se stala takřka neuvěřitelná věc.
2: Žák byčiště se začal česat. Štětinatý obuvníkův syn si ušetřil korunu, další dvě vyhrál v čáře a za tento obnos si v drogérii zakoupil hřebínek zelené barvy.
1: Pak se pokoušel zušlechtit svou zarostlou kakadu a věnoval neposlušným čupřinám podstatnou část dne.
2: Zejména, když ještě vyměnil prach za kulaté zrcátko, kde kdo nad tím žasl. Ale nejvíc z toho byly vyjevení žáci Kopyto a Mňouk.
1: Znali ukoptěného ježatce dost dlouho, než aby je to pořádně nevyvedlo z míry.
2: A když se pak byčiště vysmrkal na stupínku do téměř čistého kapesníku, spozornil i učitel pěnička.
3: Byčiště? Až dosud si k utírání nosu používal výhradně rukávu, no a nyní si počínáš skoro jako civilizovaný člověk. No, nepopírám, že jsem tím příjemně překvapen. Jsi dokladem toho, že ani ten největší arcilotr není pro společnost nikdy zatracen. Já doufám ovšem, že ve svém úsilí nepolevíš a naopak si povedeš stále lépe. Jen by mě zajímalo, co je příčinou tvé nečekané proměny.
1: Tuto záhadu ovšem byčiště neobjasnil. Pouze celý zrudnul a znovu se vysmrkal.
2: Krátce poté prohlásil v samoobsluze byčiště starší.
4: Ten náš kluk není normální. Začal si mít uši a dokonce na mě loudil peníze, aby si mohl koupit pastu na zuby. Takový holomek a chce mít voný dech. Jestli to takhle půjde dál, tak budu vydělávat pouze na hygienu.
5: No buďte rád, konejšil ho kdosi. Víte přece, že čistota je půl zdraví.
4: Jenomže čistota nemusí stát majlant. Mě táta ostříhal do hola, abych neměl vši. A jinak mě občas hodil do necek nebo pod pumpu. Zuby jsem si čistit nemusel, jelikož jsem spadl ze střechy hasičské zbrojnice pusou rovnou na žebřiňák. Po této události jsem byl bez zuby jako kojenec, dokud mi nenarostly zuby moudrosti. Za to kluk mi začíná dělat vážné starosti. Ještě si vzpomene, že se lidé natírají vonými mastmi. V takovém případě ho ovšem natřu potěhem.
2: A odešel z krámu obtížen z brusu novými otcovskými starostmi.
1: Žák byčiště se stal záhy středem zájmu širokých lidových vrstev. Kde kdo nad ním vrtěl hlavou?
4: Všiml jsi, Mňouku, byčiště si vycídil boty. Má je jak zrcadlo.
1: Co pak boty, Kopyto? Ale všiml jsi si jeho krku a uší? Je vymydlený jako synáček z nejlepší rodiny.
4: To není samo sebou.
1: To je tajemství, které musíme vypátrat.
4: Ale nebude to snadné. Byčiště je byčiště.
1: Hele, nechce se náhodou dostat k filmu?
4: Na to nemá hlas.

0: Ale možná, že by chtěl dělat manekýna.
1: Však už to vypátráme.
2: Kopyto s Mňoukem se stavili velice důmyslný plán, podle kterého měli spolužáka sledovat na každém kroku, ale nebylo nutné jej uskutečnit.
1: K velkému překvapení obou žáků se bytiště dostavil sám a požádal je o pomoc.
0: Panové, zapomeneme na staré spory. Jsem v tom až po uši. Jedině vy mi můžete pomoci.
3: V čem?
1: Vysyp to ze sebe a pak se uvidí.
0: Napřed musíte přísahat, že nikomu neřeknete ani slovo. Ani kdyby vás čtvrtili zaživa a pálili vám chodidla žhavým železem.
1: No to snad je přehnaný požadavek. Za takových okolností by mě tvé tajemství mohlo být ukradené.
0: No dobrá, necháme pálení chodidel stranou. Nic takového vám ostatně nehrozí. Ale slibte mi, že nebudete žvanit.
3: Budeme mlčet jako hrob. Nám svěřené tajemství je v těch nejlepších rukou.
1: Tak už nás nenapínej, bytiště. A pověz nám, o co ti vlastně kráčí. Doufám, že to nějak souvisí s tvými vyžalenými kalhotami.
3: Bytiště se zarděl, prohrábil si vlasy a pak ze sebe těžce vyrazil.
0: Znáte Martinu Cimprchovou?
1: Kopyto s Mňoukem si vyměnili překvapené pohledy. Toto pozoruhodné jméno jim ku podivu nic neříkalo.
0: Nedávno se sem přistěhovala. Taková štíhlá blondýnka chodí do 7C.
1: No a? Zvedl obočí Mňouk.
3: Bytiště upřeně zíral do země.
0: Na mě se zkrátka líbí, no. Tak jsem si říkal, jo, no napsal jsem jí dopis.
3: A ona odepsala ti?
1: Otázal se Kopyto.
0: Já jsem ten dopis neodeslal. Chci, abyste mi ho zkontrolovali a opravili chyby.
1: A už lovil z náprsní kapsy kus popsaného papíru. Je vidět, bytiště, že jsi prozíravý a obrátil ses na správnou adresu. Já příkladně jsem měl z posledního diktátu 1-.
3: Na tato slova bytiště neodpověděl. Nebylo také třeba, neboť bylo všeobecně známo, že v jazyce českém bezpečně kráčí od 5 k 5.
1: Také dopis, kterým se ucházel o přízeň Martiny Cimprchové, se hemžil pravopisnými chybami.
3: Přesněji řečeno, Kopyto s Mňoukem jich napočítali 27.
1: Ježili se jim z toho zážitku vlasy natolik, že jim bytiště málem nabídl svůj zelenavý hřebínek.
3: No nazdar, to je tedy otřes.
1: No to snad není pravda. Milý hochu, ty ještě nemáš mít na ženy ani pomyšlení.
0: Na to se tě nikdo neptal. Opravte mi chyby, já to celé přepíšu a všechno bude v pořádku.
3: Nejde jen o pravopisné chyby, bytiště. Ani po slohové stránce není dopis na vysoké úrovni. Jestli je Martina Cimprchová čtenářkou hodnotné literatury, pochybuji, že ji tento paskvil dojme.
0: Dobrá, tak mi ten dopis sestavte sami. Pro vás to bude snadné.
1: Kopyto s Mňoukem si vyměnili významné pohledy.
3: Víš, to je těžké, bytiště. Když to uděláme, tak se vlastně dopustíme pořádného podvodu. A to my obvykle nemáme ve zvyku.
0: Jakého podvodu? Prostě napíšete to, co já se smolit nedovedu. Co je na tom špatného?
1: Na tom snad nic, ale považ, co se může stát. My sestavíme jedinečný dopis, který způsobí, že do tebe, Martina, bude celá páv. Podle úrovně dopisu bude hodnotit i tebe a pak se trpce zklame. To, že neovládáš vynětá slova, nemůžeš předjít ani do smrti.
0: Jděte s takovými řečmi k šípku. Jestli mě namíchnete, tak jí zatelefonuji a bude to. Oni náhodou mají telefon.
3: Jak myslíš, bytiště? Ale já bych měl lepší nápad. Přijatelný pro obě strany.
0: No tak mluv, Kopyto.
3: Milý bytiště, budeme ti nápomocni, ale jen pod jednou podmínkou. Vstoupíš do doučovacího kroužku jazyka českého a budeš se snažit, abys to dotáhl alespoň na 4. My s Mňoukem si tě vezmeme na starost a vtlučeme ti učivo do hlavy třeba násilím.
0: No to je vydírání. Prosté vydírání. Kdybych na to přistoupil, bude se mi chechtat celá škola. Ze mne chcete udělat šprta.
1: My taky nejsme šprti, ale dovedeme blahopřát dědečkovi k narozeninám tak, aby se z toho nezhroutil. A to by měl umět každý. Jestli ti ovšem za to cimprška nestojí...
0: Hele, to jsem neřekl. Ještě si to rozmyslím a zítra vám dám vědět.
1: A skutečně si to rozmyslel. K nadšení měl daleko, ale přistoupil na to, že se bude pravidelně zúčastňovat do učovacího kroužku.
3: Kopyto s Mňoukem to okamžitě nahlásili učiteli Pěničkovi a ten se málem dojetím rozplakal.
1: No, je vidět, byčiště, že začínáš mít rozum a vážně přemýšlíš o své budoucnosti. Tak na univerzitního profesora to asi nedotáhneš, ale to také není rozhodující. Buď pilný, svědomitý a tvá cíle vědomá práce zajisté přinese užitek.
3: Při tomhle projevu se byčiště šklebil, jako když mu někdo nacpal plná ústa pepře, ale dojatý pedagog to vůbec nepostřehl.
1: Nic se však neměnilo na faktu, že žák byčiště dobrovolně přistoupil ke studiu mateřského jazyka.
3: A je třeba říct, že se opravdu snažil.
1: Docházel do kroužku pravidelně a učil se svědomitě.
3: Brzy mu mohli žáci Kopito a Mňouk nadiktovat dojemný dopis pro Martinu Cimprchovou a chyby, kterých se dopustil, byly zcela zanedbatelné.
1: I byčiště začínal být sám se sebou spokojen.
0: Tenhle dopis bych jí už mohl dát. Složím ho na čtvrtky a o velké přestávce ho před ní položím.
3: To bys tomu dál, byčiště. Někdo tě přitom uvidí a bude z tebe největší šašek školy. A co když Martina přečte na stupínku tvůj dopis nahlas? To, aby se šel rovnou utopit.
1: Předávat takové dopisy ve škole je krajně riskantní. Nikdy nevíš, co se může stát. Co když se ho zmocní některý z učitelů?
3: Byčiště musel uznat, že tentokrát mají Kopito s Mňoukem pravdu.
1: Navrhl, že dopis předá líbezné adresátce na cestě ze školy.
3: To už je lepší, pokud ovšem nechodí domů zoufem kamarádek. V takovém případě, byčiště, by to byl trapas.
1: Strkat někomu do ruky kus složeného papíru taky nedělá nejlepší dojem. Já bych napsal řádný dopis a v obálce poslal na její adresu. To je důstojné na určité společenské úrovni.
0: Jenomže to stojí prachy. Dopisní papír, obálka, známka, vy mě přivedete na mizinu.
1: Láska nesmí hledět na oběti, ale dělej jak chceš, my ti pouze nezištně radíme.
3: Po delším brblání a smlouvání se dal byčiště přesvědčit.
1: Zejména, když mu Mňouk přinesl z domova dopisní papír a obálku.
3: Následovala poslední etapa pokusu o zblížení.
1: Byčiště s nevšedním úsilím sestavil dopis.
3: Kopito s Mňoukem jej odborně prohlédli a pak už nestálo milostnému vzkazu nic v cestě.
1: Byl zalepen do obálky, opatřen adresou a odeslán.
3: Dobrých 5 minut přešlapoval byčiště před poštovní schránkou, než se odhodlal chvějící se rukou dopis vhodit.
1: Kostky byly vrženy.
3: Teď už se nedalo nic jiného dělat, než trpělivě čekat, jak to všechno dopadne.
1: Byčiště vypadal velice nemocně. Oči mu horečně žhnuly a třásl se na celém těle.
3: Také Kopito a Mňouk cítili podivné vzrušení a byli velice zvědaví, jak bude Martina Cimprchová reagovat.
1: Minul den a nedělo se pranic.
3: Za to následující den všechno vynahradil.
1: Odpoledne se Martina dostavila do školy celá ubulená. Její zarudlé, ale zlostně mžikající oči hledali zamilovaného žáka jménem byčiště. Konečně ho spatřila.
4: Ty mizero! Ty jsi mi doma pěkně zavařil. Táta mě seřezal řemenem, že místo na učení myslím na kluky. A navíc mi napařil domácí vězení. Tohle ti nezapomenu do nejdelší smrti.
0: Já, Martino, počkej.
1: Leč dívka jeho snů si ho už nevšímala.
3: Byčiště byl neskonale otřesen. Poté se vrhl na Kopita s Mňoukem. To všechno se zavinili vy. Já sám bych to tak nikdy nespackal.
1: Promiň, byčiště, prostě v tom směru nemáme dostatek zkušeností. No pochop, že nejsme sňatková kancelář a tvůj případ se značně lišil od těch, které jsme až dosud museli řešit.
0: Jste břídilové a zvorali jste to na můj účet. Pro mne se život stává peklem.
3: Uklidni se, byčiště.
1: Konejšilo ho Kopito.
3: Vždyť se vlastně nic nestalo. Holce nářez nikdy neuškodí. Holka, kterou táta pleská, neskazí se, bude hezká. Tak praví staré české přísloví.

I když velikou mašinku odtáhli do kůlničky, nebylo stejně všem starostem konec. Nejvyšší pan železničář byl velice nešťastný. Což o to natlučený nos se mu už zahojil a už nešišlal a nehuhňal. Avšak velice se trápil, protože už věděl, že od něho bylo nerozumné chtít stůj co stůj černokněžnickou mašinku. Nebyla k ničemu. Byla tak dlouhá, že nemohla vjet ani do té nejmenší zatáčky. A zatáčky jsou na trati přece všude. Železničáři ze Smíchovského nádraží si říkali, že se s jejich nejvyšším panem železničářem stala veliká změna a začínali ho mít docela rádi. A tak jim bylo líto, že se nejvyšší pan železničář tak trápí a chodí po nádraží jako stín. Starý pan Blahoš z Výtopny to také viděl a říkal si, tak se mi zdá, že nejvyšší pan železničář byl docela potrestán. Měli bychom udělat něco, aby se přestal trápit. A přemýšlel, jak by nejvyššího pana železničáře potěšil. Přemýšlel 3 dny a 3 noci, až ho konečně napadlo, co udělá. A pak pokuřoval ze své dýmky ještě 2 noci a 3 dny. A když konečně uviděl, že měsíc je krásně kulatý, počkal, až všichni šli spát, a pak před půlnocí vzal starou šlapací drezínu a jel na 17. kolej. Sotva na nádražních hodinách odbyla půlnoc, přistoupil ke kouzelné výhybce, přitlačil na páku a řekl: Mašinko, výhybko, bradlo, most, prosím tebe o milost, pust mě k panu Zababovi. Výhybka se přehodila a pan Blahoš si sedl na drezínu a jel a jel a už byl velice unavený, protože šlapat na takové staré drezíně je těžká práce. Mocný černokněžník Zababa byl právě ve veliké dílně u veliké bedny a co si tam kutil. Pan Blahoš pěkně nahlas pozdravil a čekal. Pan Zababa se nedal vyrušit, až po chvíli řekl: Proč jste ke mně přišel, pane Blahoši? Chcete snad také takovou mašinku, jakou si koupil nejvyšší pan železničář? Blahoš se ani nezatřásl, ačkoliv černokněžník promluvil velice hrozivým hlasem a jen odpověděl: Nikoli, mocný černokněžníku, pane Zababo, přišel jsem vás poprosit, abyste si svou velikou mašinku vzal zpět. Černokněžník se zamračil a řekl ještě hrozivějším hlasem: To je nemožné, co si kdo koupil, to má. U nás se zboží nevyměňuje a peníze nevracejí. Pan Blahoš jen zakroutil hlavou a řekl: Kdo pak mluví o penězích? Chci jen, abyste si tu svou hroznou mašinku zase odvezl. Bude-li u nás na nádraží, tak se snad nejvyšší pan železničář žalem utrápí. Černokněžník pan Zababa se zlobil o trochu méně, když slyšel, že pan Blahoš nechce peníze zpět, a řekl jen: Co je mi potom, že se váš nejvyšší železničář trápí? Měl být rozumný od začátku a nemusel se trápit. Pan Blahoš si v duchu pomyslel, že vlastně s černokněžníkem docela souhlasím, ale přece jen řekl: Pane černokněžníku Zababo, alespoň mi řekněte, není-li přece jen nějaká pomoc? Čaroděj řekl: Protože se mi líbíte, řeknu vám něco, co vás potěší. Té veliké mašinky vás zbaví někdo, kdo přijde na vaše nádraží a o kom byste to vůbec nevěřili. Dbejte dobře, abyste toho člověka poznal. Když ho vyženete, pak už nikdy nepřijde. A vám i panu železničáři nebude navěky pomoci. Pan Blahoš se usmál
a řekl: ze srdce děkuju. A řeknu vám, že nejste tak zlý černokněžník, jak se o vás mezi lidmi povídá. To panu Zababovi ještě nikdo neřekl. A černokněžník byl z toho všecek v rozpacích a tak jen zabručel: no tak už jen jděte, ať nepřijdete pozdě. Pan Blahož nasedl na drezínu a začal šlapat, aby byl brzy zpátky. A jen velice bedlivě dával pozor, kdy už přijde ten dobrý člověk, který je má vysvobodit od veliké mašinky. Avšak nikdo nepřicházel. Ale pan Blahož byl trpělivý a věděl, že kdo je trpělivý, ten se musí dočkat. A tak nezbývá, než abychom byli trpěliví i my.

0: Kdybyste děti viděli tu roztrhanou chalupu, co se to v ní stalo, to byste se asi smáli. Okna nemá, střecha je děravá, prší do ní, vítr fouká a k tomu všemu všude zaschlá kaše. Ale o tom vám chci vyprávět. Kdysi, a je to už dávno, žila v té chaloupce chudá vdova s dcerou. Tenkrát ale byla chalupa ještě celá, alespoň do ní nepršelo, ale stejně se tam říkalo u roztrhané chalupy. Matka s dcerou pracovali na poli i v lese, pomáhali při žních, měli také nějaké slepice a tak se jakž takž živili. Někdy ale nemývali co dát do hrnce. Jednou v létě se stará roznemohla a mladá šla do lesa na jahody, aby měli alespoň něco k jídlu. Vzala si džbán a kus chleba a šla. Jahod bylo, že měla džbán brzo plný až po okraj, a tak už jen chodila a hledala houby. A pomalu došla k lesní studánce, sedla si, bylo právě poledne, a bere si chleba. Ale tu se najednou před ní octla nějaká stará žena, kde se vzala, tu se vzala. Vypadala skoro jako žebračka, v ruce držela hrnec, ani veliký, ani malý, ale prázdný, a povídá.
1: Ach, má zlatá panenko, to bych jedla. Už dávno jsem neměla chleba v ústech, nedala bys mi kousek.
2: I proč pak ne? Třeba celý, však já domů dojdu, jen aby pro vás nebyl moc tvrdý.
1: I nebude, panenko, ale... Jak pak já ti jen poděkuju, když jsi tak hodná? Počkej, já ti dám tenhle hrneček.
2: Ale babičko, do čeho byste trhala jahody? Jen si ho nechte.
1: Ne, ne, panenko, jen si ho vezmi za své dobré srdce. To není jen tak obyčejný hrnec. Když ho doma postavíš na stůl a řekneš, hrnečku, vař, navaří ti tolik kaše, co budeš chtít. A když uvidíš, že už máš kaše dost, řekneš hrnečku dost a hned přestane vařit. Jen si dobře pamatuj, co máš říct.
0: A podala děvčeti hrnec, tak chce poděkovat, ale nemá už komu. Babička jako by se jí rozplynula před očima. Snad je za těmi smrčky, nebo támhle v tom doubí? Ne, ne, je pryč. Zmizela. No co, hrnec je tu? Tak ať ukáže, co dovede. A děvče jde lesem, v jedné ruce džbán plný jahod, v druhé podivný hrnec a už stromy řídnou a tady je pěšinka domů. Když přišla do chalupy, povídá matce, co se jí v lese přihodilo.
3: No tohle, no to musíme, holka moje, hned vyzkoušet. Ukaž, dáme ho na plotnu. Tak, a jak se to říká?
2: Ne na plotnu, maminko, na stůl. A teď se řekne, hrnečku vař.
0: A hrneček poslouchal. Hned se začala ode dna kaše vařit, jen to bublalo a bylo jí pořád víc a než by někdo napočítal do 10, už byl plný a přetékal.
2: Hrnečku, dost
3: je, už přestal. No tohle, holka, pojď jíst. To jsem ještě neviděla. To ti dala jistě nějaká lesní žínka. Je. A jak je ta kaše dobrá?
2: Takovou se, maminko, ještě nejedla.
0: No, najedli se a teď už nikdy nebudou mít nouzy. A všem dětem ve vsi dají a každému, kdo bude mít hlad. A tak si povídají a mladá najednou, že půjde do města na trh prodat vajíčka. Vzala si košíček a šla. Do města bylo dost daleko a na trhu vejce nešla zrovna rychle na odbyt a tak se mladá dost spozdila. Stará se jí nemohla dočkat a už se jí chtělo také jíst. No co, hrneček je tady, ať vaří. A hrneček začal vařit. A už je plný vonavé kaše s máslem a s medem.
1: Tak, hrnečku, jen vař. Ale kde pak má misku a lžici, že ta holka uklidila nádobí do komory?
0: A jde si pro misku a lžici, ale než se vrátí, už teče kaše po stole a hrneček vaří a vaří.
3: A
0: ale hrníček vařil a nic nedbal, že stará se křižuje a pokřikuje, že už nechce. No, to byla spoušť. Matka zapomněla, co má říct, aby hrneček přestal vařit. Už nevěděla, co dělat. Popadla po klici, chtěla hrnek přikrýt, ale šlápla do kaše, uklouzla, vykřikla.
3: Ah,
0: kaše byla horká a hrneček vařila, vařil a kaše tekla proudem. Už jí bylo v sednici tolik, že stará musela utéct, vylezla na půdu a naříkala, co to ta nešťastná holka přinese. A zatím se horká kaše valila už ze sednice a z chalupy dveřmi a oknem na náves, kouřilo se z ní a ve vsi mysleli, že snad chalupě hoří. Ale to se mladá konečně vracela a když viděla horu kaše, už z dálky vykřikla:
2: Hrnečku, dost!
0: A hrneček poslechl. Ale chalupa už byla celá v kaši a na návsi byl takový kopec, že lidi ze vsi museli projíždět cestu traktorem. Ale kde je hrneček, to už dneska nikdo neví. Snad si ho ta babička z lesa odnesla zase do pohádky. Ano, tak to asi bude.

0: Motýl Emanuel poletoval nad loukami a maková panenka byla sama doma. Nudila se, zívla si a řekla: nebyla jsem dál než u rybníka, proč bych se nepodívala taky někam jinam? Když to řekla, rozběhla se k lesu. Jen přišla na samý krajíček lesa, klopítla osmrkovou jehličku. Šla dál, stébla trávy jí připadala jako široké lávky a borůvčí jako vysoké stromy. Když uviděla červenou jahodu, spráskla ruce. Sluníčko už zapadá. Volala Emanuela, aby ji vyvedl z lesa, aby ji tam nenechával na noc. A v tom před ní stojí hrozné zvíře, hubu má vousatou a zubatou, uši špičaté a štětinaté, pracky drápaté a ocas ohnivý. Popadlo panenku do pracek.
1: Má roztomilá panenko, tebe já si odnesu do hnízda a budeme si spolu hrát.
0: Hop a skok z větve na větev nahoru dolů, s panenkou se roztočil svět. Když byli nahoře v hnízdě, zvíře povídá:
1: jsem veverka barka, doskočím do lísek pro oříšky a budeme si spolu koulet.
2: To já nemůžu, řekla panenka, oříšek by mě porazil.
1: I to je jedno,
0: mávla šlapkou barka a pospíchala do lísek. Maková panenka chvíli počkala a pak došla až na okraj hnízda. Nevedla odtud žádná cesta. Nahoře bylo nebe a dole hlubina, kde pracoval pavouk Karkoška. Stavěl pevnou síť a zle se usmíval. Maková panenka nevěděla kudy kam. Zatím se vrátil domů motýl Emanuel. Rozhlíží se po panence, ale panenka nikde. A v tom vidí na stezičce, co vede od makového pole k lesu, trochu rozvátého prachu, jako by tamtudy běžely lehoučké nožky. Snad nešla do lesa? Lekl se Emanuel a rozletěl se za panenkou. V lese poletoval mezi stromy a níž i výš v korunách a volal, jenže motýlí hlas je slyšet sotva od borůvky k borůvce. Stavil se i v lískách a zhlídl tam veverku barku. Neviděla jsi makovou panenku?
1: To víš. A odvedeš si ji a s kým si budu koulet,
0: pomyslela si barka a ukázala Emanuelovi na druhou stranu. A on lítal a hledal, kdo ví, kudy lítal, kdo ví, kde hledal. Najednou slyší, jak někdo povídá pavučinkovým hlasem.
1: Jen račte, vítá tě, Emanueli.
0: A Emanuel uvízl v široširé síti. Nejdřív si myslel, že je to jenom malá nehoda. Smekl cylindr a slušně řekl: promiňte, dostal jsem se, kam jsem nechtěl.
1: Líp si to ani nemohl říct,
0: povídá pavouk Karkoška, co přiběhl z kouta sítě. A vzal Emanuelovi cylindr z ruky a posadil si ho na zkoušku na hlavu.
2: To je můj cylindr, řekl Emanuel.
1: Už ho nebudeš potřebovat. Líčím tady na mouchy i na motýly a co tak přiletí. Mám 8 noh, 8 očí a 7 chutí. Až mi přijde ta 7, tak tě sním.
0: Pohodlně se posadil a čekal, až mu přijde 7. chuť. Bylo tichoučko. Karkoška čekal, až mu přijde pravá chuť. A Emanuel tam byl docela zapletený do sítě. A v tom se až z hora z borovice ozval hlásek a volá: Emanueli, pojď honem nahoru, než mě veverka barka porazí oříškem. A na to zavolání a pro velikou starost o makovou panenku se Emanuel vyvlíkl z pavoučího předení takovou silou, že to pavouka Karkošku převrhlo 8 nohama nahoru. Potom motýl Emanuel doletěl k veverčímu hnízdu, vzal makovou panenku do náruče a nesl ji domů na makové pole.

0: O klucích z doma Žlic. Pejsek s kočičkou seděli na pohovce a vymýšleli si, co by měli dělat, aby se pobavili a dobře se měli. Někdo zaklepal, oni řekli dále a vešel pan Čapek.
1: I hleďme, hleďme,
0: řekl pejsek.
1: Vás už jsme dávno neviděli. I to vy asi ani nevíte, že mě tuhle bolela noha. Šlápl jsem totiž na střep a poranil jsem si tlapičku.
0: Já vím, řekl pan Čapek. Vždyť jsem to přece všecko napsal.
1: A to povídání o noční košilce taky? A jaké to máte v ruce psaní?
0: Však právě proto jsem přišel, povídal pan Čapek. To psaní je z města doma Žlic, od kluků z druhé třídy. Podívejte se, co mě tady napsali. V tom psaní bylo napsáno tohle. Milý pane Čapku, nám se tuze líbila v dětském koutku pohádka o psíčkovi a kočičce. Prosíme vás, pane spisovateli, napište nám zase brzy něco o kočičce a psíčkovi, nebo něco o klucích, jako jsme my. Pozdravují vás kluci z 2A z doma Žlic.
1: No, to nás těší, že se dětem líbíme. My pejskové a kočičky jsme rádi, když se nám děti smějí a když nás přitom netrápějí a nedráždějí. Víte co, pane Čapek, napište něco o těch klucích z doma Žlic.
2: Také si myslím, že byste měl o těch doma Žlických klucích něco napsat, když to tak chtějí.
0: Ale je mi ne, zvolal pan Čapek. Jak pak mohu o těch doma Žlických klucích něco napsat, když je neznám a když jsem je jakživ neviděl?
1: I co? Kluci jako kluci. Oni jsou všude stejní.
2: To jistě, že jsou. To máte zrovna tak, jako s koťaty nebo se štěňaty. Jedno je bělejší, druhé mourovatější, třetí černé, čtvrté třeba rezavé nebo strakaté. Ale rozpustilé jsou všechny stejně.
0: To je pravda, zaradoval se pan Čapek. Tak já tedy napíšu, že doma Žličtí kluci jsou jeden bělejší, druhý mourovatější, některý, že je černý a jiný třeba zrzavý, že mají na packách drápky a že jsou všichni stejně rozpustilí.
2: To zase ne. Drápky na packách to mají doma Žličtí koťata a štěňata. Ale doma Žličtí kluci jistě žádné takové drápky na packách nemají.
1: A víte co, chaso?
0: Povídal pejsek a seskočil z pohovky.
1: Já vám něco povím. Pojďte se do těch doma Žlic podívat, jací jsou tam kluci. Noha mě už nebolí, tak co bych nešel?
2: To se ví,
0: řekla kočička.
2: Já půjdu také.
0: Ale já nemohu, povídal pan Čapek. Já nemám čas.
2: A proč nemáte čas?
0: No já přece musím napsat tuhle povídku o doma Žlických klucích, řekl pan Čapek. Tak jak pak mohu jít?
2: Aha, to je pravda.
1: Tak tedy půjdeme do doma Žlic sami.
2: A všechno vám pak o těch doma Žlických klucích povíme, abyste to o nich mohl napsat.
0: Tak se pejsek s kočičkou sebrali a že tedy půjdou do těch doma Žlic. Bylo hezky, sluníčko krásně svítilo, a tak si všude venku hráli děti, kluci a holčičky a pejsek s kočičkou se dívali, jak si ty děti pěkně hrají.
1: Počkej chvilinku, tady se kluci právě odpočítávají nahoněnou, to si musím poslechnout.
0: Kluci tam stáli do kolečka a jeden, co byl uprostřed nich, ten odpočítával a říkal přitom tuto říkanku. Entle pentle šuparína, obrštejna rozmarína, viky liky pumprliky, alec palec kotrmelec ven. Ta říkanka se pejskovi tak líbila, že nechal kočičku a sám odběhl za kluky, aby si s nimi zahrál nahoněnou. Hrát si nahoněnou, to on uměl náramně dobře, v tom ho panečku žádný tak hned nepředčil. Kde pak by kluci na něj stačili? To pejsek jen mrskl nožičkama, zametl sebou jako vítr a už byl bůh ví kde, že ho žádný kluk nedohonil. Moc pěkně se jim to hrálo nahoněnou, však taky při tom samou zábavou všichni ti kluci i s pejskem dohromady dělali takový rámus, tak křičeli, halekali, pištěli a kničeli a chechtali se, až z toho celému světu v uších zaléhalo. Kočička se chvíli dívala, jak si pejsek s kluky hraje nahoněnou, a dostala také chuť si zahrát. Však tam také byla kupa holčiček a ty se zrovna postavili do kolečka, že se budou odpočítávat na schovávanou. Jedna z nich odpočítávala a říkala přitom tuto říkanku. Anděle, panděle, pikum her, osme tarče, osme her, secha, plecha, ole, vajner, cinky, linky, ven. Tahle říkanka se kočičce ještě více líbila než ta první, kterou říkali kluci, když se odpočítávali nahoněnou a naschovávanou. To si kočička ze všeho nejraději hrála. Nikdo to tak dobře neuměl, jako ona to dovedla schovat se tak šikovně, aby ji nikdo nenašel.
2: A co bych si nehrála?
0: Řekla si kočička.
2: Když si pejsek taky hraje. Holky, nechte mne také hrát si na schovávanou.
0: Zavolala na holčičky a holčičky ji vzali mezi sebe a kočička si s nimi hrála na schovávanou.
1: Ojej, holky, ta vám to uměla? Jak ona se vám dovedla schovat?
0: Skrčila se někde, že z ní ani ocásek nebylo vidět. Všude vlezla, všude se provlékla a ještě se vám darebnice po těch holčičkách šelmovsky koukala, jak ji nadarmo hledají. Kde pak s kočkou by se mohl někdo v schovávání měřit? Tak si s těmi holčičkami hrála a měli z toho takovou zábavu a legraci, že nadělali přitom tolik pokřiku, smíchu, výskání, kvikotu a všelijakého rámusu, že až v nebi museli okna zavírat, aby ti nejmenší anděličkové mohli spát. Tak si hrál pejsek s kluky a kočička s děvčaty, že je ani nenapadlo, jak čas utíká a že je pozdě. Sluníčko již zapadlo a maminky už na děti volali hajdy domů k večeři a do postele. Teď teprve si pejsek s kočičkou vzpomněli, že měli jít do Domažlic a že už je pozdě.
2: To jsme se nějak zdrželi s tím hraním. Ach, jemine, co jsme se ti při té schovávané nasmáli, až mne břicho od smíchu bolí a od křiku jsem celá ochraptělá.
1: Já také, to si ani nemůžeš představit, jakou jsme měli při té honěné legraci. Ale teď už je pozdě, to už do Domažlic nemůžeme.
2: Jak pak bychom mohli?
0: Řekla kočička.
2: Vždyť už bude hnedle tma a do Domažlic je daleko. Pojď domů, však jsme bez tak nikam nedošli. Jen jsme udělali pár kroků a už jsme se zastavili u těch dětí a začali jsme si s nimi hrát. Já ti, když vidím někde hrát si naschovávanou, tak kdyby bylo, co bylo, musím si hrát taky.
1: A to já zas nahoněnou. Ale co řekneme panu Čapkovi?
2: Víš co? Uděláme si z něho legraci a řekneme mu, že jsme byli v Domažlicích.
1: Tak dobře.
0: Obrátili se a za chvilinku byli doma. Tak co? Uvítal je pan Čapek. Jak pak bylo v Domažlicích? Koukám, že jste nějak udýchaní. To stejně jak museli běžet. No a jací jsou domažličtí kluci, řekl pan Čapek.
1: Domažličtí kluci? Domažličtí kluci? To jsou vám kluci, to se ani vypovědět nedá.
0: Copak, podivil se pan Čapek, tak oni ti domažličtí kluci jsou jinačí než jiní kluci?
2: No, jej, a jak? To jsou takový kluci. Já vám, jak jsem je viděla, tak jsem se tak podivila, že jsem zůstala stát jako skoprněla.
1: A já jsem, pane Čapek, také celý skoprněl.
0: Ale, i podívejme, podíval se pan Čapek. A co je na nich tak divného?
2: My vám to budeme povídat a vy to hned musíte psát.
0: Dobře, řekl pan Čapek a počal psát. Tak povídejte.
2: Jen pište. Tak, oni ti domažličtí kluci vám mají hlavičku kulatou.
1: No, a nahoře vlasy porostlou.
2: A na hlavě mají nos mezi očima.
0: Povídala kočička.
1: A pod tím nosem mají pusu. A považte, ta je díravá.
0: Vykládal zas pejsek.
2: A tělíčko mají podlouhlé. A na jednom konci mají hlavu, a na druhém nohy.
1: A co byste tomu řekl? Ty nohy jim jdou až na zem.
2: A oni vám, když ti kluci jdou, tak pořád přitom nechávají jednu nohu pozadu.
0: I vy, darebáci, rozkřikl se pan Čapek. Tak jsem to tady napsal, jak jste mě to říkali. A teď se na to podívejte. Vždyť to jsou zrovna takoví kluci, jako jsou všichni jiní. No, vy jste pěkní lumpáci. Tak vy jste mne podvedli.
2: I nepodvedli.
0: Smála se kočička.
2: Vždyť je to jistě pravda, že to jsou docela takoví kluci, jako jiní.
1: No, a když ti domažličtí kluci jsou docela takoví, jako všichni ostatní kluci, to si jistě také hrají s domažlickými pejsky nahoněnou a s kočičkami naschovávanou.
0: Řekl pejsek.
2: To jistě,
0: řekla kočička.
2: A mají také míče, koloběžky, vlaky, stavebnice, auta, panáčky, barvičky, draky a všechno možné. A hrají si a povykují, halekají a pištějí přitom, jako všichni kluci i holčičky po celém širém světě.

0: Medvěd Péťa a jeleni. Otec medvěd se rozloučil s rodinou a odešel do hor. Péťa i Líza jeho odchod hodně oplakali, ale maminka je utěšovala. Na jaře se zase vrátí.
1: Jenže do jara je daleko, pomyslel si mrzutý Péťa. Podzim pomalu končí, přijde zima, budeme spát a spát. Do toho se mi nechce a vůbec do ničeho se mi nechce.
0: A medvídek brumlá, mračí se, utrhuje se na Lízu i na maminku, má špatnou náladu. Kdo ví proč a jak k ní přišel, s ničím není spokojený, na všechno si stěžuje a také se pere. Pere se s Lízou.
1: Já ti ukážu, kdo je silnější, já jsem chlap a ty mě budeš poslouchat.
0: Takové rozkazy se medvědičce nelíbí. Pranice jsou na denním pořádku. Jakmile se maminka vzdálí z doupěte, už je z medvíďat zápasící klubko. Válí se po podlaze tlučou, koušou, škrábou. Péťa, větší a silnější, pokaždé vyjde z boje vítězně. Přidrží Lízu na lopatkách. Ne, aby zžalovala. Malá pobrekává, ale mamince nic nepoví. Vzduchem už občas prolétnou první vločky. Postříbří barevné listí, ale ještě roztají. A v lese pod horou se začínají dít podivné věci. K medvědí skále se nese bekání a troubení jelenů. Párkrát je medvědi z dálky zahlédli, jak potřásají parohy, hrabou kopity. Je říjen. Zápasí mezi sebou olaně, vysvětluje maminka. Jsou teď divocí, raději se k ním nepřibližujte.
1: Já jsem také divoký, myslí si medvídek, a mám obrovskou sílu. Klidně bych jelena přemohl.
0: A schválně se za nimi do lesa půjdu podívat. Schválně a řeknu jim,
1: pojďte si změřit sílu.
0: Pak vyhraju a všichni v horách budou muset uznat, že jsem nejlepší a nejsilnější. Ach, to byly krásné představy. Péťa dokázal myslet jen a jen na jeleny a dokonce se mu v noci zdálo, jak před ním jelen klečí a prosí o milost. Pochopitelně se tedy jednoho dne vydal z hory do lesa. Maminka šla na nákup a vzala Lízu sebou. Péťa měl chytat ryby k večeři.
1: Až přemůžu jelena, pak půjdu k řece, řekl si medvídek a už zbíhá dolů z kopce.
0: Pod urostlými smrky na kraji lesa se zastavil. Strašlivé troubení ho téměř ohlušilo a odvaha se pomalu začala vytrácet. Napřed si jeleny prohlédnu, pomyslel si Péťa. Nakonec nemusím zápasit zrovna dneska a vlastně možná vůbec ne. Jeleni byli obrovští. Obrovské byly i jejich parohy. Strašné bylo troubení, hrozné krví podlité oči, otevřené tlamy, plné pěny. Jelen jde proti jelenu, potřásají hlavou, vyhrožují si. Ustup! Neustoupím! Pak se mohutná zvířata rozeběhnou, parohy uhodí o parohy, mocné nohy vytrhávají kusy mechu, měkká zem létá vzduchem. Spoza stromů se dívají laně a čekají, kdo pak asi vyhraje. Dívá se i medvídek, je skamenělý hrůzou, ale nemůže od napínavé podívané odtrhnout oči. Pak se stane něco strašného. Obrovská paroží se zapletla do sebe. Jelen je připoután k jelenu. Jak teď bojovat? Proti komu? Zvíře Zvířata se zoufale zmítají, snaží se vyprostit, pak klesají na zem, leží, těžce oddychují. A z houští vybíhá malý medvídek, utíká domů. Mámo, maminko, musíme jim pomoci. Dlouho, dlouho trvalo, než se medvědici podařilo jeleny vyprostit. Bojovný duch je nadobro opustil, když leželi bok po boku na studené zemi. Uklonili se medvědici, uklonili se jeden druhému. Smutně, se sklopenými hlavami se rozcházejí. Zápas skončil. Nikdo nevyhrál. A nebo přece jen? Podívejme, z lesa vycházejí laně, pyšně je vede statný jelen. Třetí jelen, ten, co nebojoval. Stačilo mu počkat si. Když se dva perou, třetí se směje, vysvětluje maminka. Ale u nás nikdo třetí není, odmlouvá Péťa. Jsme s Lízou dva a já jsem silnější. I toho nejsilnějšího může potkat neštěstí, říká máma. Však si to viděl. A že jste dva? Zatím ano. Ale začas se nám narodí další medvídě. Maminka položí Péťovu tlapku na své kulaté bříško. A medvídek cítí, jak se uvnitř cosi slabonce pohnulo. Vážně, vykřikne, doufám, že to bude bráška. Kdo ví, řekne máma, ale ty budeš z vás tří nejstarší. Možná, že bys mohl být i nejrozumnější. Ano, nafoukne se medvídek. Budu, to budu, určitě.

0: čarovné housle. Tak to vám byl jednou jeden král. A ten měl dceru jménem Markétu, děvče na vdávání. Jenomže na svatbu to pořád nevypadalo. Princezna přebírala, ale žádný ženich se jí nelíbil. Nad každým jen ohrnovala nos.
1: Milá dcero, zanedlouho máme první jarní den. Toho dne dám uspořádat jarní slavnost, hostinu s tancem a na ní pozveme mnoho hostů. Mezi tolika tvářemi najdeš jistě někoho, kdo by se ti líbil a vyhovoval, aby se mohl stát tvým ženichem.
2: Pché?
0: Slavnost byla vyhlášená po celém dalekém okolí. V určený den se k zámku sjížděly houfy vzácných hostů. Hned na začátku požádalo o tanec mnoho nápadníků, aby si jich princezna povšimla a zvolila za ženicha. Ale princezna se s každým jenom zatočila, odhopsala 2-3 kroky anebo poskoky, anebo se k němu rovnou otočila zády. Zkrátka žádný nápadník jí nebyl dost dobrý. A ke všemu byla zmrzelá, protivná a zlostná. Lokajům hodila na hlavu mísy s jídlem, číšníkům roztřískala láhve s vínem a zámecké hudebníky vyhodila ze dveří.
2: Pché!
0: Hostina nevalná, zábava žádná. Řeknu vám, pan král z toho velice posmutněl. Naštěstí na zámeckou bránu zaklepali dva vesničtí muzikanti, Dudák a Houdek, kteří se o slavnosti také doslechli a rádi by si přivydělali nějaký groš.
1: Jen pojďte dál, jdete jako na zavolanou, zahrajte nám, ať je veselo, dostanete dobrý plat.
0: Muzikanti vešli a spustili skočnou polku.

0: tanec.
1: Všichni hosté pookřáli, hned se vrtěli podle muziky a rozesmáli se. Jen princezna Markéta pořád zahlídala jako kakabus. V tom sloužící ohlásili neznámého, nečekaného hosta. Ve dveřích stanul černobradý, kudrnatý švihák v mysliveckém oblečení s dlouhým kohoutím pérem za kloboukem.
2: Vážené panstvo, račte dovolit, abych se připojil k vaší slavnosti. Milostivá princezno, vám skládám hlubokou poklonu a prosím, abyste přijala můj skromný dar.
1: Princezně připjal na krk překrásný náhrdelník z velkých perel a dvorně ji požádal o tanec. Markéta najednou celá zjihla a okouzleně přikývla.
2: Tu máte pytlík zlaťáků, muzikanti, a nešetřete struny. Zahrajte do tance, ale žádné kňourání. Pěkně z ostra a ohnivě.
1: Chytil Markétu do náruče, sevřel ji jako v klepetech a skákali, točili se po celém sále, až se stropu dotýkali. Princezna tančila, vznášela se, byla jako ve vidění. Pojednou tanečník dupl, pod patou se mu zajskřilo, vyšlehl plamen a podlaha se prolomila, jako by ji propálil. Vyfoukl dým, roztočil se v horký vír a v něm zmizel tanečník i s princeznou. Jen ohnivá díra po nich zůstala. Všichni strnuli útěsem. Ubohý pan král zanaříkal.
3: To musel být sám ďábel a odnesl mi mou Markétku do horoucích pekel. Párové, stateční kavalíři, pomozte mi ji vysvobodit. Kdo mi ji vrátí, dostane její ruku a království k tomu.
1: Nikdo se do takové smrtonosné služby nehrnul. Než se král otočil, byl sál skoro prázdný a kočáry, povozy a koně z hosty vyjížděli zběsile ze zámku. Přece tu však zůstali tři pánové a dva muzikanti.
2: Povaha milostivé princezny mě neokouzlila, ale království by se pro mne hodilo,
1: řekl mladý kníže.
2: Zkusím se po ní v pekle porozhlédnout.
1: Co? Řekl mladý kníže.
2: Zkusím se po ní v pekle porozhlédnout.
4: Šavlovat se s celým peklem je...

0: hledat cestu, která vede k peklu.
1: Poslouchej, Matěji, pojďme taky pro princeznu.
0: Umlouval mladý houdek staršího dudáka.
2: Dej mi svátek, ještě jsme nedostali plat za hraní.
0: Bručel dudák a zasedl ke stolu s jídlem.
3: Třeba dostaneš celé království a na mě zbude princezna. Spravedlivě se podělíme, co říkáš, Matěji?
0: Lákal dudáka houdek Vojta a už ho opřekot táhl ze zámku. Z doutnající díry, která zůstala po čertovi a princezně, rozfoukal průvan dým a plameny a brzy se vzňal všechen nábytek a celý zámek. Kdo ještě dosud neutekl, prchal teď zoufale před ohněm. Požár zachvátil celé stavení a zanedlouho se honosné královské sídlo rozpadlo na prach a popel. Zatím tři nejstatečnější urození nápadníci a dva vesničtí muzikanti hledali cestu k peklu. Abyste věděli, je to dlouhá cesta, musíte dojít až na kraj světa a pak hluboko pod zem. Páni putovali pohodlně kočárem, bričkou a na koni, ale muzikanti ťapali po svých. Když se doptávali, kde je kraj světa, každý jim jen ukazoval směrem, kde zapadalo sluníčko. Po několika dnech dorazili všichni do kraje, kde nebylo ani vesnice, ba ani chaloupky. Jen na kopci strměly rozvaliny starého hradu. Nezbývalo, než nocovat na louce pod širým nebem. Kníže pán mohl spát v kočáře, kupec v bričce a husar v sedle na koni. Ale muzikanti si museli najít drn pod hlavu a přikrýt se oblohou. Alespoň si rozdělali ohníček na ohřátí. Brzo všichni usnuli a spali by jako v peří až do božího rána, jenže o půlnoci nastal Rámus. Za každou zbořenou zdí, v každém okenním rámu, v rozpadlé věži se začaly zjevovat strašidla, příšery a diví duchové. Jeden strašidlák koulel očima jako mlýnské kameny, jiný chňapal dravčími paráty a další si pohazoval vlastní hlavou. Rádili pozřícenině a sápali se na spáče, když je objevili. Knížete vytáhli z kočáru a kouleli jim po kamenné hradbě. S břichatým kupcem si pohazovali do výšky jako s míčem a husara natahovali za ruce a nohy jako žížalu.
4: Kde mám šavli? Kde mám šavli? Já vás rozsekám. Nerozsekám. Jen mě už pustte.
0: Křičel husar.
5: Dám vám pytlík zlaťáků, když mě necháte při životě.
0: Hořekoval kupec.
4: Žádná hubatá potrhlá princezna mi nestojí za to, abych ztratil hlavu. Šťastnou cestu.
0: Ječel kníže, naskočil na kočár, švihl do koní a uháněl jako divý k domovu. Na dobro zapomněl, že chtěl být králem. Kupec s husarem zalezli před strašidly do sklepení a třásli se hrůzou. Jen oba muzikanti, utrmácení cestou, spali hlubokým spánkem a ani netušili, co se kolem děje. Pojednou se z mraků vykulil měsíční úplněk a bylo jasno bezmála jako za dne. A v tu ránu strašidláci a šišaté příšery zmizeli. To víte, mají rádi černou tmu a temné kouty. Ve sklepích se kupec a hus

0: Dar k sobě schoulili a z té přestálé hrůzy upadli do horečnatého spánku. V měsíčním světle se na louku pod hradem seběhly víly, panenky se zlatými vlasy, s bosýma nohama a v krátkých košilkách na průsvitných tělech. Roztančili se na hedvábné trávě a k tomu si jemnými hlásky prospěvovali. Ale po chvíli právě jejich královna šlápla na žhavý uhlík ze zbytků ohniště.
1: Jau, můj bolavý levý paleček.
0: Co neustačili lomozící příšery, to dokázalo nešťastné típnutí královny Vil. Houdek se probudil.
2: Nechtěli jsme vám způsobit bolest. Potřebovali jsme si jen trochu ohřát. Já vám to, milost slečinko, pofoukám a ovážu.
0: A Vojta drobunký paleček pofoukal, přiložil jitrocelový lístek a pavučinkovým vláknem zlehka přitáhl.
2: Abyste neměli škodu, já vám náhradou k vašim tanečkům zahraju.
0: A spustil svou písničku. No, musím vám povědět, že víly takovou muziku ještě nezažili. Houdek hrál, hrál, až se z něho kouřilo. Když v tom brnk, crnk, struny na houslích nadobro předřel.
2: Tak, milé košilaté slečinky, máme po muzice a po tanečku.
1: O ne, dám ti na místo strun svoje zlaté vlasy a můžeš hrát dál. A tvoje housličky budou mít čarovnou moc. Všechno se roztančí, jak naporučíš.
0: Zašvitořila královna. Houdek napjal na kobylku 4 zlaté vlasy a znovu začal hrát. Světe, div se! Housle zazněly najednou podivným kouzelným zvukem. Víly se zase roztančily, ale to teprve výskali, juchali a chichotali se. A tanec by neměl konce, kdyby se nezatřpitili první paprsky ranního slunce. Víly zmizely jako noční rosa. Vojta zůstal stát uprostřed louky, celý vyjevený. Bylo to zdání nebo pravda? Jak vyšlo sluníčko, vysoukali se i pánové ze sklepení a hned vyjeli na další cestu. Probudil se i Dudák, ale vstávat se mu nechtělo.
3: Vstávej, Matěji, já jsem celou noc vyhrával a ty jsi spal jako pařez. Zvedni se a poběž. Už i panstvo hned z rána odjelo.
4: Dej mi svátek, nech mě ležet a odpočívat. Já se někam do horoucích pekel nepoženu.
0: Zabručel Matěj a obrátil se na druhý bok.
2: I ty kůže líná, však ty se mnou poběžíš poskokem.
0: Vojta posadil housle pod bradu a zaredil smyčcem. To bych vám přála vidět. Matěj se začal vrtět, potom kroutit, pak vyskočil a hopsal, točil se a tancoval podle Vojtovy noty a naporučení.
3: Přestaň, přestaň, neraj, nech toho. Co ti do houslí vsedlo tucet ďáblů? Dost, dost, dost, utancuješ mě k smrti.
2: Tak vida, vida, teď jsou moje housličky na mou duši čarovné.
0: A Vojta před sebou popoháněl motajícího se Matěje a vedl ho dál a dál, až Dudák bez dechu přikývl, že půjdou do pekla spolu. Pánové, husar a kupec byli daleký kus napřed. Po dlouhém putování dojeli do krajiny plné rybníků a močálů. No, holenku, a jak teď dál, když v cestě jim byla samá voda? Husar spatřil ve větvích staré vrby podivnou osůbku. Byl to vrásčitý stařík, dozelena bledý, jako mechem porostlý, oči vypoulené jako žabák a dlouhýma rukama svíral kolena.
5: Hej, starý, jak se dostaneme za vodu?
6: Jak? Tak nebo onak? Ale stejně skončíte na dně rybníka.
5: Mluv uctivě s budoucím králem, já tě naučím moresům.
0: Husar se rozlobil a popíchl mužíka šablí, až vystříkla zelená krev. No bodeď, teď to byl vodník a tomu v žilách crčí jiná šťáva než lidem. To vodníka rozhýbalo. Vrbovým prutem švihl po koních.
6: Huš, huš, huš!
0: Kůň z kupcovy bričky se utrhl a husarův kůň se i s jezdcem vzepíjal a oba koně nadskakovali a vyhazovali jako střečkovatí a vodník jen švihal a švihal.
6: Huš, huš, dovolíš bluňk.
5: Prr, necháš toho. Necháš toho, lotře? Až budu králem, dám tě pověsit.
0: Natřásal se husar na koni. Jenže nikdo na jeho vyhrožování nedbal. Kůň se vrhl do vody, potopil se do největší hloubky a už nevyplaval. A nevynořil se už ani husar, ani druhý kůň. Jen bublinky stoupaly na hladinu. Kupec tak uskočil, držel se za bričkou a tetelil se strachy.
6: Teď bude královat v mém buclatém hrníčku.
0: Takových hrníčků měl vodník na dně rybníka mnoho a pěkně je přikrýval pokličkami, protože v nich uchovával dušičky všech utopenců. To už tak vodníci dělají, neboť mají slabost pro sbírání dušiček. Vodník zatleskal žabýma rukama a v ten okamžik se z něho stal zelený kůň. Kdo ještě neslyšel, že se vodník může proměňovat v divokého zeleného koně, ať jen pozorně poslouchá dál. Bez proměněného vodníka by nemohla ani naše pohádka pokračovat. Pomalu a unaveně doklopítali k rybníkům i oba muzikanti a našli tu posledního dostrašeného nápadníka.
7: Muzikanti, pomozte mi vytlačit bričku někam na cestu. Dobře vám zaplatím. Nechtěl bych skončit na dně rybníka jako husar.
0: Žadonil kupec a povyprávil, co vše se tady zběhlo. Na to měl Vojta hned pohotově dobrý nápad. Spustil na housličky a zelenému koni poručil, aby šlapal podle jeho noty. Vodnický kůň se nejprve vzpíral, frkal a vyhazoval, ale nakonec skrotl a vykračoval jako baletka. Vojta ho přivedl k bričce a Matěj ho připřáhl.
7: A teď poletíš jako vichr až k pekelné bráně,
0: poručil Houdek. Ale chytrák kupec nečekal. Práskl bičem a povoz se vznesl do vzduchu nad rybníky, nad vodami a zamířil rovnou k peklu. Kupec nenechal muzikanty naskočit. Brička je srazila do vody a tak se dočkali kupcova vděku. Čekalo je další předlouhé putování pěkně po vlastních nohách. Zelený kůň doletěl k pekelné bráně za pár chvilek. Jen se dotkl horké půdy, utrhl se od zápřahu, vzepěl se, zatočil a jako střela se vracel naspět k rybníkům. Kupec tu stál před peklem sám jediný a vítězný. Už se viděl ženichem princezny a králem celé země. Ale nevýskej, dokud nepřeskočíš.
8: Co pak tu pohledáváš, dušičko pozemská?
6: Co pak?
0: Z okýnka vykoukly rozježené kotrby čertů vrátných, ale brána zůstala zavřena.
7: Páni čerti, puste mě do pekla, dobře vám zaplatím.
8: K čemu by nám byly peníze, baculíčku? V pekle se jinak obchoduje, něco za něco. Jo, takhle, kdyby jsi chtěl s námi zahrát kuželky, to by byla dohoda.
6: Pojď si zahrát kuželky.
7: Co by ne, zahraju něco za něco.
8: Když vyhraješ, otevřem ti bránu. Když vyhrajeme my, strčíme tě do kotle a už odtud nevyjdeš.
7: Dobrá, páni čerti, postavte kuželky.
6: My jsme ale na kuželky borci.
8: Máš 3 hody, baculíčku, a myř dobře.
0: Čerti postavili před bránou 9 kuželek a kupec zvedl kouli. Rozpřáhl se a hodil. Koule letěla prudce, ale ani jedné kuželky se nedotkla. Kupec hodil po druhé a také tentokrát se minul. Když házel po třetí, koule se jen škobrtavě povalovala a srazila jednu jedinou kuželku.
8: Teď je řada na nás.
6: My jsme, panečku, na kuželky borci.
0: Čerti kouleli, kouleli, každým hodem srazili všechny kuželky a očividně vyhráli.
8: Prohrál jsi, baculíčku.
6: Protože my jsme na kuželky borci.
8: Tak. Vybereme ti pěkně bachratý kotel.
0: Popadli kupce a už ho vlekli za bránu. A tak skončil poslední panský nápadník. Po čase dorazili k pekelné bráně i muzikanti. Chvíli si sedli a odpočívali. Čerti vrátní je hned zmrčili a dali se vyjednávat.
8: Pojďte si zahrát kuželky, žouželkové. Když vyhrajete, pustíme vás za bránu.
6: My jsme ale na kuželky borci.
2: Dobrá, když umíte, tak začínejte. Uvidíme, jak vám to jde.
8: Ale když prohrajete, strčíme vás do kotle a už odtud nevyjdete.
4: Dejte mi svátek s kotlem, čerchmanti. Já mám radši měkkou postel.
0: Vojta přikývl a čerti začali. Jeden za druhým 3x kouleli a vždycky srazili všech 9 kuželek.
6: My jsme, panečku, na kuželky borci.
0: Teď přišla řada na muzikanty. Nejdřív popadl kouli dudák a hodil. Koule se pomalu šourala ke kuželkám a na půl cestě se nadobro zastavila.
2: Tak tohle na výhru nevypadá, Matěji. To bychom obětovali svou kůži i královskou princeznu. Takhle by to nešlo. Hopsa, pekelníci, do skoku!
0: Brnkl na struny a zahrál do tance. Čerti chtě nechtě začali poskakovat a hopsat a čím dál rychleji a zběsileji podle Vojtova hraní. K tomu se přidali i kuželky a pletli se čertům pod nohy. Čerti klopítali, padali a znova museli vyskočit jako na péru a trdlovat v divokém třasáku. V tom ruchu a rumrajchu se otevřela brána a na prahu stál vytáhlý černobradý čert v ozlaceném červeném kabáci. Toho známe jako šviháka z královského zámku. On to byl, kdo odnesl princeznu. Tady v pekle se jmenuje Marbuel a je tu coby ministr pro pořádání slavností a ohňostrojů. Utancované čerty ještě vypráská holí a muzikantům se hluboce ukloní.
9: Vítám vás, milí páni muzikanti. Račte dál, jen prosím, račte dál. Vstupte do našich salonů. Chystáme právě slavnou svatbu. Můžete k tomu vyhrávat a odnesete si každý pytel peněz.
0: Uvedl je do pekla a hostil je nejlepším jídlem a pitím. Všude kolem nich bylo velké čertí hemžení, protože se děli přípravy na svatbu starého Belzebuba s princeznou Markétou. Čertice šili horkou jehlou pro nevěstu purpurové svatební šaty s dlouhou ohnivou vlečkou. Čerti chystali bohatou hostinu. Jen princezna seděla sticha v koutku a plakala a plakala. Bodeť by ne. Co pak by mohla chtít za ženicha čerta starého? Marbuel ji přistrkal k muzikantům, aby se rozveselila. Vojta jí zahrál, princezna se roztančila, ale z očí se jí lily celé proudy slzí.
10: Já vím, byla jsem nafrněná a zlobivá a teď mám za to trest.
3: Utřete slzy, Markétko, a běžte pro ženicha, jako by se nechumelilo. Všechno dobře dopadne.
11: My vás tady nenecháme,
0: zašeptal Matěj. Začala svatba. Troubili trouby, vřískali, píšťali, duněli bubny, no pekelný rachot. Nastupoval dlouhý průvod a na konci pajdal starý Belzebub a držel se své nevěsty. Když byli všichni pohromadě, zakřikl Vojta.
3: A teď začne pravý pekelný tanec. Všichni čerti do skoku.
0: Dal se do hraní a k němu se přidal i Matěj Dudák. A hráli ze všech sil, až se to rozléhalo celým peklem. Čerti začali skotačit a výskat. Zpočátku se jim to líbilo, ale čím byla muzika zběsilejší, tím to z čerty škubalo a natřásalo divočeji. Křepčili, hopsali po zadku, poskakovali i po hlavě, strkali a kopali jeden do druhého a mlátili o sebe jako klády. Princezna strhla závoj a přiběhla k muzikantům, kteří nepřestali hrát a jen zamířili k bráně a vyvedli Markétu z pekla. Spěchali dál a dál a ještě pořád hráli a nikdo jim v útěku nebránil, protože čerti sebou ještě dlouho tloukli o zem a neměli sílu se ani pozvednout. A stejně si ještě rok po té merendě mazali záda a klouby kopřivovou mastí, aby zahnali bolest. Muzikanti s Markétou putují světem naspátek k domovu. Jenže tam, kde stával královský zámek, najdou jen spáleniště a rozvaliny. Na kamenech tu sedí stařec s dlouhými bílými vlasy a vousem.
3: Hej, starče, stával na tomto místě královský zámek?
8: Byl jeden král a ten měl zámek s krásnou dcerou, ale všechno vzal čert. Darujte kus chleba hladovému žebrákovi. Děkuji vám za královský pokrm.
0: Markéta v starci pozná svého královského otce.
10: Tatínku.
0: A zapláče, protože pozná, že se mu ze všeho neštěstí rozum zatemnil.
8: Markéta se vrátila. Markéta se vrátila.
0: A v pomatené hlavě se zableskly jiskřičky jasného povědomí.
10: Tihle dobří lidé mě vysvobodili a vyvedli z pekla.
8: Posaďte se do křesel, urození kavalíři, a dovolte, abych vám odměnu dal své království.
0: Ale dokola kolem je jen kamení a tráva. A docela jinde už stojí jiný zámek a panuje jiný král.
3: Já bych se spokojil, kdybych dostal za ženu Markétku.
10: Vojto.
0: Bělovlasý stařec ani nehlesl, jen se rozplakal.
4: Dejte mi svátek s královstvím, Já poprosím Markétku o taneček a budeme vyrovnaní.
0: Markéta se na Matěje líbezně usmála, Dudák ji vzal do náručí a k tomu zanotoval Vojta na housličky. Hrál vroucně a kouzelně. Matěj s Markétkou tancovali, jen se vznášeli a najednou brnk, cvrnk, i zlaté vlasy víly se zpřetrhaly a čarovná moc houslí zmizela. Vojta s Markétou se políbili a starý král je objal. Pak všichni zůstali v nedaleké vesnici. Vojta i Matěj tam hospodařili a když byla příležitost, hráli venkovské chase do tance, jen na obyčejné dudy a obyčejné housličky. Zanedlouho zemřel starý král, ale Vojta s Markétou měli tolik dětí, že jim bylo brzo veselo. Tak všechno dobře dopadlo a nemusíte litovat, že čarovné housle dohráli. Žádné kouzlo dlouho netrvá a naše pohádka má taky svůj konec. A kdo rád poslouchá, může poslouchat pohádku znovu od začátku.

Rybník. Bude tomu letos právě 100 let. Ale u nás na vsi si dosud povídají, jak mlynář Benda vyzrál na vrchního ze zámku. Bendové sedí na kačáku dodnes. Pořídili si turbínu a osvětlují celou ves elektřinou. Nejlepší selská pole jsou u nás v Údole na Humeném. Těžká žírná půda, radost na úrodu se podívat. To ostatní, co tehdy patřilo sedlákům, byl úhor. Hotová bída snouzí. Humenné živilo celou ves. Jednou jel vrchní ze zámku na koni podél kačáku a všiml si, že by se z Humenného dal udělat krásný rybník. Ze 3 stran přirozená hráz, stačí vykopat strouhu, zahradit výtok vody a zřídit čap. Sotva dojel domů, dal si zavolat richtáře a oznámil mu, že vyvlastní selská pole na Humenném a zřídí tam panský rybník. Na vsi bylo z toho pozdvižení. Richtář si nevěděl rady. Šel se zeptat mlynáře Bendy. Bendův mlýn byl svobodný, měl už tehdy vlastní náhon a své vodní právo. Benda si ze zámku nedal poroučet, aleckdy řekl vrchnímu své mínění do očí. Jak viděl jít richtáře přes lávku, věděl už, kolik uhodilo. Ani nečekal, co mu poví, začal hned sám. Myslím na to už tolik dní, mám ovšem své právo, ale to víš, jaké pak soudy s pány. Nějaká klička se vždycky najde. Leda, že by se nás zastal nějaký vyšší pán proti vrchnímu. Richtář mínil, že pán od pána nebude, ale mlynář se usmál. Bude to stát peníze, ale snad se přece pomoc najde. Richtář sliboval, že se dědina třeba zadluží, jen aby odvrátila to neštěstí. Mlynář jen mávnul rukou, doprovodil hosta a šel se podívat k splavu. V neděli zapřáhl mládek do bryčky, mlynář oblékl sváteční kabát, mlynářka hedvábnou sukni. Jeli do města, že navštíví hrob mlynářových rodičů. Šli na Hrubou, potom na hřbitov, ze hřbitova rovnou na děkanství. Stařiček děkan je srdečně přivítal. Měl Bendu rád. Oba odbírali musejník a všecko, co tlačil vlastenec Pospíšil v Hradci Králové. Mlynář oznámil děkanovi, že chce založit fundaci na počest svého patrona, svatého Václava. Bude mi letos právě na můj svátek 60. Děti jsem vybavil, tak bych rád postavil na svém políčku uprostřed Humenného sochu svatého Václava a udělal nadání pro věčnou paměť, aby tam bylo každoročně na můj svátek sloužena polní mše za celý můj rod a všecky věrné Čechy. Děkan měl z toho takovou radost, že pozval mlynářovic k obědu. Po obědě pan kaplan sestavil spis o tom nadání, do Prahy napsal list, aby svatý Václav byl do posvícení hotov, mlynář vysázel řádku tolarů, ale před odjezdem prosil, aby to zůstalo pod pokličkou. Chce obec překvapit. Když se vrátil z města a sousedé zvídali, co je nového, chlácholil je, že bude dobře, ale neprozradil nic. Vrchní zatím povolal komisi, páni obešli Humenné, všecko změřili a zapsali, sedláků se ani neptali, zajeli jen do mlýna k mlynáři, nemáli námitek. Mlynář pohostil komisi a řekl, jaké námitky proti zámeckým pánům, když vždycky prosadí, co chtějí. Ve vsi byl z toho nepokoj. Starý muzika, co nemohl na nohy, rozhlašoval o mlynáři, že je zrádce, drží s pány. Mlynář toho nedbal, povolal dělníky,
dal na svém políčku právě uprostřed humeného dolu vysadit dvě lípy, mezi nimi srovnal půdu a podezděl cihlami. Počase složil forman Ulva na císařské silnici několik beden. Mlynářův čeledin je odvezl na pole. Celá ves hořela zvědavostí, co to bude, ale nedověděla se nic. Přes noc bedny zmizely a mezi lipami se objevilo dřevěné bednění. Prášek je hlídal a odháněl kluky, když chtěli nahlížet dovnitř. To bylo den před svatováclavským posvícením. Mlynář oznámil richtáři, že pan děkan je zván o posvícení na zámek k obědu, ale předtím navštíví mlýn a povede z mlýna procesí, aby se přichystali. Na vsi se divili. Každý věděl, že mezi panstvím a děkanstvím je nevůle, proluka na maninách a zádušní les. Ráno byla celá ves vzhůru. Děti v nažehlených šatech, družičky vysypali cestu ze mlýna k humenému rákosím, muzikanti z Nezamyslic od rána vyhrávali v hospodě. Napřed přijala fůra s ministranty a zpěváky, pak kočár s panem děkanem a kněžími. V mlýně se připravili, pak šlo slavné procesí k humenému, ve vsi nezůstala ani noha, i starého muziku vezli v noci na vozíku sebou. Na mlynářově poli stál přenosný oltář, za ním mezi lipkami vysoká socha svatého Václava s nápisem Léta páně 1830. Svatý Václave, chraň naši zem. Pan děkan sloužil mši, ministranti přisluhovali, zpěváci zpívali, po mši děkan měl řeč, velebil patrona země české, pochválil mlynáře, že uctil jeho památku a odevzdal richtáři sochu do opatrování. Prášek se stárkem vypalovali mezitím v rokličce dragounskou pistoli do prázdného sudu, až se na silnici plašili koně. Když bylo po všem, odešel lid do hospody, duchovní se vrátili do mlýna a odjeli na zámek k obědu. Ve mlýně slavili posvícení, že nebylo pamětníka. Každý, kdo přišel, mohl jíst a pít dokola. Chasa roznášela i těm, co přišli k oknům načuměnou. Na zámku zatím vyhlíželi netrpělivě pana děkana a když konečně přijel, sedli k obědu. Při polévce se mluvili jen líbeznosti a zdvořilosti. Potom pivo a víno rozvázalo jazyky, každý hleděl ostatní pobavit. Pan vrchní se smál sám napřed, když vypravoval o svém rybníku. Vyvlastnění pozemků mám už slíbeno, ale nejvíc mě těší, že jsem skrotil toho rebelanta Bendu. Ani nepípl, když se ho komise ptala, co chce za své vodní právo. Ani se neodvážil žádat náhradu. Pana děkana mrzelo, že pan vrchní nazval Bendu rebelantem. Obrátil se k němu a pravil: Benda je řádný muž. Socha svatého Václava, kterou postavil v Humenném, svědčí, že je ducha v pravdě křesťanského. Vrchní ho jako když píchne vosa. Zrudl až po nákrčník, zakuckal se a pravil: Důstojnost ráčí žertovat. Na Humenném nemůže přece stát socha, když tam bude rybník. Pan děkan střihl po panu vrchním očima a odpověděl suše: Rybník sem, rybník tam. Račte si udělat rybník třeba kolem dokola, ale svatý Václav zůstane stát tam, kde jsem ho dnes vysvětil. Sálem zalehlo ticho, že bylo slyšet mouchy na oknech. Po chvíli počal pan revírní klíčit, jak minulý pátek zastřelil jednou ranou zajíce s kolčavou, ale všichni hleděli si jen jídla. Nikdo neposlouchal.
Sotva bylo po obědě, pan děkan se poroučel a pan vrchní se pánům omluvil, že ho bolí hlava. Posvícení v hospodě nestálo za nic. Sousedé neměli ani potuchy, co znamenalo pro ně procesí. Nemluvilo se o ničem jiném, než o panském rybníce. Večer přišel k muzice hajný jelen ze Žďáru a vypravoval, jak se pan revírník chechtal, když přijel odpoledne od zámeckého oběda. Jelen uměl povídat, líčil to sousedům jako divadlo, jak pan revírník volal už z kočáru na paní Málku, paní revírníkovou, co si řekli vrchní s děkanem, jak popisovali celé ranní procesí a mlynářovu chytrost povolat si svatého Václava na pomoc proti vrchnímu. Když byl jelen se vším hotov, zakončil moudře: jo, kam pak se hrabe vrchní na svatého Václava? Už má s rybníkem amen. Dejš to, nebeský pánbůh, odpověděli sousedé sborem a pochopili teprv, co mínil mlynář, když řekl richtáři, že se jich ujme vyšší pán než vrchní. Svatý Václav opravdu nad vrchním vyhrál. Stojí na humeném podnes a chrání

Sůl nad zlato. Tři dcery měl jeden král. Tři dcery, ale žádného syna. Žádného následníka trůnu. A dcery, ačkoliv navdávání, ku podivu navdavky nepomýšleli. Čas běžel a král měl pocit, že už stárne. Že to králování by měl brzy některé dceři předat. Když ne hned, tak za nějaký čas. Ale kterou posadit na trůn? A proč tuhle? A proč ne tamtu? To byl těžký oříšek, když si vezmete, že je měl všechny tři stejně rád. Král byl už sice starší, ale zdaleka ne tak starý, aby mu rozum nesloužil. I když otázka, kterou jednoho dne položil svým třem dcerám, byla dosti pošetilá a trochu samolibá. Ale byla to jakási zkouška a král to určitě myslel dobře. Řekněte mi, pravil, když se dcery objevily v trůním sále, jedna po druhé a ty třetí samozřejmě taky, jak moc mě milujete? Dcerám bylo hned zřejmé, zvláště těm dvěma starším, že podle toho, jak odpoví, je otec buď na trůn posadí, nebo neposadí. A taky dobře věděli, že na trůně je místo jenom pro jednu. A tak ta nejstarší hned kvapně vyhrkla, že otce má ráda víc než všechno zlato světa. Král byl téměř dojat, protože věděl, že tahle dceruška je zlatem přímo posedlá, že by kvůli zlatu snad upsala i čertu duši. A tak si řekl, že to není špatná míra lásky k němu, když si je někdo schopen odříci největší radost svého života. A co ty, mladší dcero, otázal se té prostřední, o níž věděl, že je posedlá po drahokamech. A zároveň podle odpovědi nejstarší dcery tušil, co asi uslyší. Ano, tatičku, zašveholila sladce, já vás mám ráda tak, že bych se kvůli vám vzdala všech svých rubínů, safírů i démantů. No prosím, řekl si král, ani to není špatná odpověď. Ale aby to nebyla jenom slova, stálo by za to alespoň na několik týdnů to vyzkoušet. No, uvidíme, dcerunky. A co ty, nejmladší, otázal se král Marušky. Neboť ta nejmladší se tak jmenovala. A její jméno se, na rozdíl od jmen jejich sester, v pohádkách zachovalo. Řekni nám, jak ty máš ráda svého otce. Jen u Marušky si král nedovedl představit, co odpoví. A protože ve skrytu duše, i když si to sám nepřiznával, jí měl nejraději, byl by býval rád, aby odpověděla tak, že její nárok na trůn by se nedal zpochybnit. Tatínku, řekla pomalu Maruška, já vás mám ráda jako sůl. To snad ne, vykřikly obě starší dcery. To snad nemyslíš vážně, řekl král. Můžeš to ještě jednou zopakovat? Dodal. Mám vás ráda, tatínku, jako sůl. Jako obyčejnou kuchyňskou sůl? Zvolal král a sestry se smály. Klid se mi z očí, nejmladší dcero, zaburácel. A vrať se, až bude sůl vzácnější než zlato. Až bude sůl nad zlato. Co mohla Maruška dělat? Vzala si uzlíček s nejnutnějšími věcmi a se slzami v očích se vydala nazdař Bůh první cestou od zámecké brány. Putovala dlouho, byla unavená a měla hlad. Když se první hvězda objevila na obloze, potkala u lesa jakousi babičku. Proč pláčeš, Maruško? Zeptala se babička. Ač jistě všechno věděla, když Marušku znala jménem. Maruška jí všechno vypověděla. A protože to nebyla jenom obyčejná hodná babička, ocitla se,
jako když švihneš kouzelným proutkem v její lesní chaloupce. A hned se hrnula do práce, i když jí zprvu nešlo všechno od ruky. Jak taky, když na zámku se k některé práci nikdy nedostala. A tak ji babička naučila tkát plátno a dojít ovečky, sekat trávu a semlít obilí na mouku. Za pár dnů Maruška všechno uměla a od rána do večera si nad prací zpívala jako ten boží skřivánek. A babičku měla ráda, jako by byla její vlastní. Ale když si vzpomněla na tatínka, vždycky jí vrkly slzy do očí. Nemohla si to ve svém srdci srovnat. Nemohla se smířit s tou nespravedlností. A co se dělo na zámku? Zatímco králi se po Marušce stýskalo a byl z toho čím dál smutnější a smutnější, její sestry se celé dny a noci jenom veselily. Honosné stoly se prohýbaly pod hromadami vybraných pochoutek. Muzikanti bez přestání vyhrávali a královští číšníci byli na roztrhání. Kočáry se sjížděly z široka daleka a vzácných hostů, darmojedů, bylo stále habaděj. Prostě bál stíhal bál a hostina hostinu. Až jednou přiběhl ke králi vrchní kuchař, oči navrch hlavy a úpěnlivě volal. Pane králi, nemáme sůl. Cože? Rozkřikl se král. Co to meleš? Sůl? Sůl, řekl opět zkroušený a zoufalý kuchař. V celém království není ani špetka soli. Sůl, sůl, opakoval si král nevěřícně. Ale jak je to možné? Z dalekých krajin, pane králi, nepřijeli kupci a nepřivezli sůl. Ani tam žádnou nemají. Všechnu sůl rozmočili velké liáky a povodně. Sůl není, pane králi, nikde není. A nikdo ji neprodá ani za zlato. Král se zamyslel, vzpomněl na Marušku, ale nestratil hlavu. Tak vař bez soli, rozumíš? Nebo ji něčím nahraď. Sůl nemůže být tak vzácná. Jdi a vař. Kuchaři tedy vařili, pekli, smažili a všechno bez soli. Oni dobře věděli, že sůl ničím nenahradíš, ale rozkaz je rozkaz. Avšak už o příštím bále všechny vybrané pochoutky, které na pohled vypadaly tak úžasně lákavě, nikomu, ale vůbec nikomu nechutnaly. Nikdo nic nejedl a hosté darmojedi se rozjeli tam, odkud přijeli. Zámek stichl a zavládla v něm ponurá nálada. To všechno pro špetku soli. Měl-li však někdo někde v království tu špetku soli ve slánce, chránil ji jako oko v hlavě a nevyměnil by ji ani za velký valoun zlata. A to byla ta správná chvíle pro Maruščin návrat. Babička jí jednoho dne řekla, přišel čas, aby ses vypravila domů. A pověděla Marušce, jak to u nich v království a na zámku vypadá. A protože jsi moc hodná a dobře si mi sloužila, přej si, co chceš a já ti to splním. Co by si bývala Maruška mohla přát jiného, než trochu soli, aby ji mohla odnést tatínkovi. Vždyť na nic jiného nemyslela, než jak mu pomoci. A taky kouzelná babička dala na cestu k domovu proutek a řekla jí, až přejdeš 3 údolí a 3 vrchy, švihni tím proutkem do země, ta se otevře a pod zemí najdeš tolik soli, že to bude stačit pro celé království na 1000 roků. A jak babička řekla, tak to také bylo.
Když Maruška přešla tři údolí a tři vrchy, švihla proutkem do země, země se otevřela a Maruška vešla do pohádkové podzemní krajiny. A všechno se stříbřitě lesklo, všechno bylo ze soli. Hory a kopce a údolí, ba i potoky a louky s květinami. Maruška nabrala soli, kolik jen mohla unést, vyšla z podzemní říše a spěchala do zámku, který už bylo vidět na obzoru. Král byl tak šťasten, když svou nejmladší dceru uviděl, že samým štěstím nemohl ani mluvit. A nebylo to zdaleka jen kvůli soli, kterou Maruška přinesla. Už dávno pochopil, že jeho nejmladší dcera jej má nejraději. A že měla pravdu, to se potvrdilo v posledních neslaných týdnech. A co její sestřičky? Ty dostali prosté šaty a učili se všemu, co Maruška už uměla, aby konečně naplnili skutky svá slova o lásce k otci. Moc se jim to nelíbilo, ale doba marnivých bálů, velkých hostin a planých slov skončila. Ale tak už to bývá. A tak království mělo konečně královnu, hodnou a milou. A král pochopil tu pravou lásku, která má vládnout mezi rodiči a dětmi, ať jsou ze zámku nebo z chaloupky. Protože, jak říkala ta pohádková babička, láska je solí života.

Ясно, ясно.

Zase rajče. Zase suchar. Zase sůl. To budu zase mrzutej.

0: Kde je má dcera?
1: Králi milí, kde je konec naší lady? Sotva jen jsme ji ustrojili, vyběhla někam do zahrady.
0: Pěkně střežíš svoji paní. Co si to dítě dovolí? Vždyť se jí z toho zalévání můžou udělat mozoly.

0: Princezna, už jde.
1: Tatínku můj drahý.
2: Tak vida, už ji tady máme.
3: Co je to dcera za nápady? Mít ruce hlínou zamazané.
2: Já ti to říkám od malička, že si máš ruce pěkně mít.
0: Máš chodit jenom v rukavičkách, nosit klobouk a slunečník.
1: Slunečník! To nic není pro mě. Mám ráda květiny a sad. A poruč všem lidem v naší zemi po ránu květy zalévat. Kdo ráno vidí krásnou růži, nemůže za dne smutný být.
0: Zaruško, brzy svému muži už budeš moct poradit.
1: Já svému muži? Už teď ho nemám.
0: Však budeš ho mít. A to hned.
4: Za zvuku píšťal a bubnů ohlašuje příjezd Kazisvětova vojska do království krále Hostimíra jeho zástava. Pyšně a spupně se usmívá sádelnatý princeznin nápadník, nacpaný v těsném brnění, když na unaveném koni vjíždí v čele dlouhého průvodu zbrojnošů do široce otevřené brány míru milovného hradu. V odpoledním slunci se bojovně lesknou halapartny. Prach víří hvízdající důdky drábů, popohánějících otroky, nesoucí mnoho vzácných darů.
0: Je mocný vládce ve své zemi a znám ho už po dlouhá léta.
1: Smiluj se, tatínku. Nechce se mi za muže si vzít Kazisvěta.
0: Je hodný, dcero. Poznáš v krátku, že v manželství se dohodnete.
2: Hodný? To leda ze začátku, když nové koště dobře mete.
0: Chichuvo trošku prsto řeká.
2: Princezna se s ním utrápí. Já vím, co je to za člověka.
0: Má v sklepě samé dukáky. A jaké tam má drahokamy. Z té krásy přechází až zrak.
2: Za to je ale mezi námi sám škaredý jako opičák.
5: Mlč!
2: Mlčím.
5: Tak mlč.
2: No jo.
0: Pohleď, dcero moje, král Kazisvět je...
2: Opičák!
5: Ven!
2: Jdu.
5: Tohle zlořečený.
0: Hleď, dcero, on má dukáty a opičák to věru není.
2: No tak je osel ušak.

0: Já vám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
1: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
0: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
2: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
1: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
0: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
1: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
0: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
1: Tak a teď se jde na dříví
0: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
2: Ho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
1: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
0: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat.

0: že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s Havranem a Braxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc!
0: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc! Je Filipo Jakubská!

0: Byl krásný podzimní den. V takový sluníčko nepálí, ale hřeje jen, jako by hladilo a usmívá se, jako by slibovalo, že se na jaře zase vrátí. Rodina sislů vyšla ven ze zimní nory, aby se ještě ohřála, než se sluníčko rozloučí a aby se najedla, než půjdou všichni sislíci přespat zimu. Paste se, děti, paste, ať vám v zimě nekručí v bříšku hlady, nabádala paní Sislová svých 11 sislíků a ukazovala semínka, zrnka i červíky, jak co bylo na mezi pod hájem k snědku. Sislíci hledali, vykulovali očka, baštili a taky skákali a dováděli, aby se jim pak dobře spalo.
1: Mámo, táto, babi, dědo, teto, brácho, je, mine, volal nejmenší sislík. Támhle něco padá, co je to?
0: I ty hloupí, řekla sislovic maminka, vždyť to padá jen se stromu list.
1: A proč padá?
0: To je pošta, od sluníčka, vysvětlila máma. Lidé si píší psaní. Sluníčko neumí člověčí písmenka psát a my zvířátka je neumíme číst, proto nám sluníčko namalovalo zlatým paprskovým perem a červeným červánkovým inkoustem vzkázání na stromový list. Vidíš, jak je zlatý a červený ten list, co spadl se stromu dolů? Když list spadne na zem, my si to vzkázání přečteme.
1: A co je tam napsáno?
0: Ptali se sislí děti. Matka Sislová sebrala list a četla. Milí sislíci, stěhuju se a nebudu v zimě hřát. Jděte spát, bude zima. Dobrou noc vám přeje sluníčko.
1: A zase něco padá,
0: volali sislíci. Že by to už sněhová vločka, divila se sislovic maminka. Táto, podívej se taky, co to je? A tak se všichni sislíci dívali. Díval se táta, máma, bába, děda, strejda a všichni bráškové. Co to jen spadlo? Je to jako list a není to list, řekl táta.
2: Je to živé, ale není to brouček, řekla máma.
1: Jí se to?
0: Ptali se sislíci.
1: Nebo to kouše?
0: Nevíme, řekl sislovic táta a poručil, když nevíme, co to je, všichni sislíci honem se schovejte do trávy. Schovala se máma, bába, schoval se děda, strejda, schovali se i všichni bráškové. Zatím ta divná věc přistála na mezi a volala, hej, sislové, neschovávejte se. Ale sislíci ani muk, kdo ví, co to k ním přiletělo. A bylo v trávě pod hájem ticho, jako by tam žádní sislíci nikdy nebyli.
1: Však já vím, že jste tady schovaní,
0: volala ta divná věc, která se snesla k zemi, jako když padne list. Ale nebyl to list. Byl to létací pláštík a z pláštíku se vymotal drobouninký skřítek. Na krku měl zavěšený dálkohled i blízkohled a ten dálkohled přiložil hned k očím a díval se pomezi i po louce.
1: Nikde nic.
0: Nakonec si rozložil mapu.
1: Tady to přece musí být. 5 zaječích skoků od buku směrem k vysokému bodláku jsou přece sislovice. Hej, sislíci, já vás zdravím. Halí belí,
0: zavolal hajadl.

0: Vřesovský pozdrav, ale nic se neozvalo. Jen vřesové zvonečky zazvonily, jak se nejmenší bráška natahoval do výšky, aby líp uviděl tu věc, kterou si skřítek přiložil k očím. Mami, tati, ono to nekulí očka jako my. Když chce líp uvidět, ono si to nastaví oči trubkou. To je dálkohled, zašpital starší bráška, který takovou věc už viděl, když tudy prošli výletníci.
1: Pst, buďte tiše, napomenul je otec Sisel
0: a maminka Sislová dala oběma bráškům pohlavek, až vřesové zvonečky znovu zazvonily. Aha, tamhle jste, u vřesu, volal skřítek, a jste pěkní nevychovanci, protože neumíte odpovědět na slušné pozdravení. Taková pohana matku Sislovou rozlobila. Vytáhla se nad trávu i nad vřesy a zavolala: já mám náhodou slušně vychované děti a poslušné, protože vědí, že se s neznámými cizinci nemají bavit. Vytáhl se i otec Sisel, aby podpořil svoji paničku. Vy taky nejste moc dobře vychovaný, cizinče. Přistál jste v Sislím městě neohlášený, nepozvaný a nepředstavil jste se. Koho neznáme, toho nezdravíme, protože nevíme, jestli nepřináší našim Sislíkům nebezpečí. Skřítek to honem napravil. Smekl čepičku a představil se. Jsem Hajadlo, skřítek, který nosí sny zimním spáčům. Písmenko S na mé čepičce i na mém plášti znamená, že úřaduju právě pro Sislí sny. Uklonil se. Jsem pověřenec skladiště snů pro Sislí město. Dovolte mi, páni Sislové, abych vás znovu pozdravil. Hálí belí. Táta Sisel dál povel a v trávě i ve vřesu, v mechu i v bodláčí pod hájem, ve spadaném listí pod bukem i v jehličkách pod modřínem se ukázaly sislí hlavičky a sislí očička. Je, to bylo sislu. A všichni panáčkovali na pozdrav. Panáčkoval táta Sisel, máma Sislová, Sislovic babička, děda Strejda a všichni bráškové. Buďte vítáno v Sislím městě, vážené Hajadlo, řekl táta Sisel za celý rod i přátelstvo. Rádi vás provedeme chodbičkami i tunely Sislího města, ale pohoštění si račte nazobat samo. Semínka dozerála a červíčci také ještě nezalezli pod zem. Vy neračte dělat na zimu zásoby? Divilo se Hajadlo. Ne, vážený hoste, řekl táta Sisel za svůj rod i přátelstvo. My jsme podzemní stavitelé. Než vyhrabeme podzemí celé Sislovice a vynosíme všecku nahrabanou hlínu v torbičkách a kapsičkách, které máme v puse, nezbývá nám už sil, abychom zase v těch torbičkách a kapsičkách nanosili jídlo pro všechny děti. Svou zimní spíš má každý Sisel ve vlastním bříšku. Račte si jako hostce brat červíčka z klobouku houby holubinky, pak vám ukážeme naše podzemní metro. Hajadlo poděkovalo za přijetí i pohoštění a na pozvání nasedlo na hřbet Sislovic strýčka a povozilo se mnoha tunely podzemního města. Kudy se vozilo, tudy za sebou táhlo vlákénko babího léta a měřilo jim délku těch chodeb a tunelů. Když konečně zastavili u výjezdu pod bukem, navíjelo Hajadlo vlákno na klubíčko a přeměřovalo je na délkovou míru zaječího skoku. Kolik jsme naměřili zaječích skoků, tolik bude dlouhý i váš zimní sen. Řekněte si, pilní podzemní stavitelé, co byste si přáli ve svém zimním snu uvidět. Všichni sislíci dali hlavy dohromady, aby se poradili. Je, to byla kupa hlav. Nakonec se nad všemi hlavami vztyčil otec Sisel a promluvil: vážené Hajadlo, co hlav tady na kupě tolik sislíků, mám ke hlídání. Jako otec ručím za bezpečnost města Sislovic a jeho obyvatel. My sislíci jsme totiž malí a naše drápy jsou spíš k hrabání hlíny než k boji. Naší jedinou zbraní je ostražitost. Líp by se mi hlídalo, kdybych měl pro ty své nezbedy sislíky píšťalku. jako má člověčí pan učitel. Viděl jsem a slyšel jsem jeho píšťalku, když tudy prošel školní výlet. Takže to kouzlo, jak svolat všechny dohromady, znám. Jenom je svými pacičkami neumím vyrobit. Přál bych si tedy takový sen, v jakém se vyrábějí píšťalky. Kdyby v tom snu šlo na mé syslíky nebezpečí, zapískal bych a už by se honem všichni schovali v trávě. Poznamenám si vaše přání, řekl skřítek, který sloužil pro sisly jako hajadlo. Naškrábal něco na lístek poslední sedmikrásky, schoval si zápis v plášti a než se syslíci stačili připravit na hromadné zapanáčkování na rozloučenou, vznesl se jejich host nahoru. Měl s přípravou snu pro syslí rodinu naspěch, vždyť už všechny vřesové zvonky vyzváněly zimním spáčům na dobrou noc. Zalezli tedy do svých zimních tunelů všichni syslové, zalezl táta, zalezla máma, zalezli bába, děda i strejda a všichni bráškové. A než zavřel očka ten nejmenší neposeda, už tady byl sen. Začínal ten sen tak, aby z něj měli všichni zimní spáči potěšení. Vracelo se už jakoby sluníčko. Louka pod hájem nebyla rezavá loňskou travou, ale byla krásně zelená. I kytičky se vytahovaly už ze svých zimních cibulek a stromy ožívaly, vždyť u jejich kořínků pilně pracovali stromoví skřítkové pumpaři a pumpovali do stromového těla stromovou krev, jarní mízu. Vrbový skřítek pumpoval u vrby, až měl uši námahou červené a vrba se zelenala.
2: Tati, mami, co pak to sedí na vrbě?
0: Šeptal zesna nejmenší syslík, kterému se v syslím snu zdálo o jaru právě tak, jako jeho tátovi, mámě, bábě, dědovi, strejdovi i všem bráškům.
2: To není skřítek, protože je veliký,
0: šeptal bráška bráškům.
1: Buďte tiše, já sám se podívám,
0: poručil v tom snu otec sisel a díval se, co to ten velký na vrbě dělá. Ten velký měl gatě jako kluk, boty jako kluk a kudlu jako kluk. Byl to kluk a tou kudlou uřízl vrbový proutek. Pak kudlou proutek naklepával a odříkával říkanku.
2: Otloukej se, píšťaličko, nebudeš-li se otloukat, ti budu na tě žalovat, ti císaři pánu, ten ti dá ránu, až poletíš ke zlatýmu čbánu.
1: Co pak to dělá?
0: Ptali se syslíci.
2: Co je to císař pán? Co je to čbán?
0: To nejsou důležitá slova, řekl otec sisel. Jsou to člověčí záležitosti, ale píšťalka je důležité slovo. A to by mohlo syslí rod zajímat. Uklonil se klukovi a řekl. Vážený kluku, zač je ta píšťalička? Koupil bych ji do syslího pokladu.
1: Vždyť není zlatá, ani stříbrná, ale je jenom vrbová, řekl kluk.
0: Poklad je to, co pomáhá k životu, řekl otec sisel. Potřeboval bych tu píšťaličku na ochranu syslího rodu.
1: Co za ní? Ale já ji nemůžu prodat. Neměl bych si s čím hrát.
0: Byl to kluk pasáček, a byl na louce sám.
1: Když jsem sám, tak si na píšťalku pískám.
2: Je, mine, on si nemá s kým hrát, vyskočili si slíci. Dej našemu tátovi píšťaličku a my si s tebou budeme hrát na honičku, na jukanou, na schovávanou.
0: A tak si syslíci s tím pasáčkem hráli a hráli, jak byl ten sen dlouhý. Myslím, že to bylo 7x7 zaječích skoků a pak už bylo jaro. A něco z toho syslího snu zůstalo syslíkům i dětem. Děti se naučili od syslíků hrát si na schovávanou a syslové se naučili pískat. Když kráčí od buku, od modřínu nebo od bodláku loukou nebezpečí, zapíská otec sisel jako na vrbovou píšťaličku a syslíci v tu ránu zmizí, jako kdyby tam nikdy nebyli.

Honzíkovo rozloučení. Po nedělním obědě šel dědeček do dvora a po chvilce přijel s vozíkem. Koník měl hlavu nahoře a stříhal ušima. Dědeček zastavil a na sedátko vozíku vyskočil rezatý Punťa. Chtěl jet s Honzíkem k vlaku, ale dědeček Punťu zahnal. Pes musel dolů a běhal pak kolem vozíku. Zahnal přitom černého kocoura, který přišel očichávat dřevěná kola. Kocour si sedl na sloupek u vrátek a čekal, co se bude dít. Za chvíli přiběhl Honzík. Obešel koníka a začal rozmlouvat s Punťou. Koníkovické děti Honzíka uviděli a běželi k němu. Chtěli se s ním rozloučit. Kolem Honzíka se jich nahrnul celý houf. Viktor mu přinesl krásnou loďku vyřezanou z kůry a Tereska mu dala velikou hrušku. Byla jako malý soudek. Honzík položil věci na sedátko vozu a hledal po kapsách, čím by se dětem odvděčil. Neměl toho mnoho, jen barevnou kuličku. Podíval se na Viktora a pak zase na Teresku. Komu ji má dát? Byl by ji rád dal oběma, ale to nešlo. Kuličku přece nemůže rozpůlit. Na, Teresko, řekl Honzík nakonec, vezmi si tu kuličku. Ale Honzíku, zdráhala se Tereska, věděla, jak má Honzík kuličku rád. Jen si ji vezmi a nikomu ji nedávej, pobízel jí Honzík. Až přijedu, tak ji třeba vyhraju a pak ji dám zase Viktorovi. Už se na ní těším, smál se Viktor. Honzík se podíval k lipám, které rostly uprostřed návsi. Kdo to stojí pod nimi, tak sám a smutně se dívá na Honzíka a na děti kolem něho. Byl to Ferda. Honzík ho poznal a bylo mu ho líto. Ferdo, zavolal přes půl návsi, pojď sem. Ferda rychle přiběhl. Díval se na Honzíka trochu polekaně. Ústa se mu chtěla smát, ale jen se na nich ukázal úsměv, hned se zase ztratil. Ferdo, řekl Honzík zvesela, ta veverka mi utekla. Byla asi moc rezatá, odpověděl Ferda a v očích mu zasvítilo. Honzík mu ještě ukázal hrušku od Teresky a loďku z kůry. Najednou zčervenal Ferda v tváři, vrazil ruku do kapsy, vytáhl nožík a podával ho Honzíkovi. To je tvoje kudlička, řekl tiše a pěkně se na Honzíka podíval. Ferdo, nech si jí, usmíval se Honzík. Já už jsem toho dostal. Já ti ji dám, řekl Ferda a Honzíkovi se zdálo, že má na krajíčku slzy. Jen si ji vezmi, pobídl Honzíka Viktor. Ferda to myslí doopravdy, viď Ferdo? Ano, přikývl horlivě Ferda. Honzík si tedy nožík vzal. Prohlédl si ho a vložil do kapsy. I když ho pak už neviděl, přece jen stále pociťoval, že má v kapse něco vzácného. Ferdo, řekl Viktor, dneska s námi půjdeš k potoku, chceš? Chci, vykřikl Ferda a teprve teď se doopravdy zasmál. Vyjdete k potoku a já musím odjet, povzdychl si Honzík. Opravdu. Maminka s babičkou už přicházeli k vozu. Dědeček vylezl nahoru a vzal do ruky opratě. Honzíka si babička podržela chvíli v náručí a pak ho podala mamince na sedátko. Bude nám tu smutno, řekla babička. Ale babi, těšil jí Honzík, já zase přijedu. Punťa a kocour by se taky zlobili, kdybych nepřijel. Babička už nestačila odpovědět. Dědeček zamlaskal na koníka a vozík se rozjel. Punťa začal štěkat, kocour na sloupku zamňoukal, děti křičeli naschledanou a babička si utírala slzy. Měla vnoučka ráda. Ale nedalo se nic dělat. Honzík přece musel domů.

0: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krad ten chlap. Krad co moh a kde moh. Zvlášť když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát, no, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a rval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoh, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plot jde kůň a na něm chlap. Vnuk sáh níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk kolt štěk bang bang. Chlap jek a kuň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl děd, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom, kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak ptách, trup opíť dál. Už ví, že je zle, zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk a po něm hned hlas, rek, čul krev, běž za ním, kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl, pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krat? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.
1: o tlustém pradědečkovi a loupežnicích.

0: Můj neboštík pradědeček byl povoláním sekerník a vedle toho obchodoval tu a tam v koních a jetelovém semínku. Při svých 98 letech byl chvála Pánu Bohu ještě veselý a čilý brach, kulatý a červenoučký jako jablíčko, ba tak neobyčejně tlustý, že ho v létě prababička ukládala do sklepa, protože by se nahoře horkem rozplynul. Usadil se tedy pěkně dole ve sklepě, popíjel pivo s cukrem a těšil se na chladnější počasí. V obličeji byl pěkně vyholený, na nose, na tvářích a uších červený skoro do fialova. Kolem krku si vázal strakatý šátek, přes břicho se mu klenula mocná vesta s dvěma řadami kovových knoflíků a v ní měl velikou tabatěrku, do které se vešla libra šňupavého tabáku. Tak tu stál mezi povozníky a sedláky, mezi mlynáři a sekerníky a mluvil a vykládal, nebo seděl v hospodě, když ho bolely nohy, a tam mluvili a vykládali a šprýmovali. Ach, takových starosvětských a důkladných lidí už není. Však se taky mému pradědečkovi přihodily věci zcela neobyčejné, jaké se už dnes nestávají. Tak vám jednou prodal koně a vracel se se psem voříškem a s několika stovkami v kapse domů, když ho na horách překvapila veliká bouře. Protože pradědeček měl raději pivo než vodu, ohlížel se honem po nějaké hospodě, kde by mohl pěkně v suchu přečkat lijavec a hromobití. Daleko široko nebylo stavení, než o samotě mizerná hospoda u oběšeného a láhve. Jak už napovídá jméno, neměla ta hospoda zrovna dobrou pověst. Ale když daleko široko nebylo jiného ukrytu, nezbývalo pradědečkovi, než uchýlit se do přístřeší oběšeného a láhve, i učinil tak nerad, co lijavec máčel ho až na kůži a voříška až na kosti a proklínal bouři, klusaje, co mu stačil dech, k hospodě, jejíž všechna okna svítila. Toho se však dobrý pradědeček i voříšek ani ve snu nenadáli, že tu zapadnou rovnou do loupežnického bálu. Ano, měli tu zrovna nejhorší loupežníci bál a všichni ti chlapi se vám navlékli do nejrůznějších masek. Byl tady náčelník lupičů, proslulý Lotrando, ve fraku, v bílé kravatě a rukavicích, jako veliký pán, jeho milenka lstivá a napudrovaná kokotička se oblékla za baletku, pověstný vrah Hrdlořez se přestrojil do bledě modrého a růžového atlasu pážete, byl tu veliký Šibal, krvavý Jíra i Hmaták a Chramostejl, i zlý Kudlich a mezinárodní lupič Dynamit a šejdíř Kujón, zkrátka všelijaká sebranka, která si vzala masky Turků, Číňanů, medvědů, bubenníků, kolovrátkářů, rytířů i kejklířů, jak už to bývá na maškarních bálech. Tu se tedy otáčeli, hodovali a bavili se jako docela slušní a poctiví lidé, ale z jízlivých očí jim nekoukalo nic kalého. A pod parukami měli vlasy ježaté, na tvářích jizvy. Krvavému Jírovi scházely na levé ruce dva prsty, ale za to ty tři zbývající byly plné prstenů. Ruce měly neupracované, ale s velkými zlodějskými klouby a zanechty špínu a někteří měli i špinavé uši, protože stále pomýšleli na lotroviny a pak zapomenou pořádně se umýt mýdlem a teplou vodou. Jen tak si přejedou mokrou prackou přes obličej jako kočka a myslí, že to je tím odbité. Tak si to, kluci, pamatujte a mýjte se pořádně, když vám to maminka ráno poručí. No tak tedy pradědeček se velmi podivil, že zapadl rovnou do bálu, trochu se lekl, ale nepomyslil si hned, že by to mohli být právě loupežníci. Voříšek frkal a otřásal se a ten si, myslím, vůbec nic nemyslil. Tak tedy pradědeček pozdravil.
1: Dobrou zábavu přeji ve spolek.
0: Usedl stranou a poručil si syrečky a pivo. A tu jeden z loupežníků, který tu hodoval na řízkách, k nímž střídavě přikusoval okurky, zmrzlinu a krémové trubičky, povídá:
2: dobré chutnání.
0: A dědeček pěkně odpověděl:
2: též tak i nápodobně.
0: Neboť si potrpěl na slušnost. Ale to se ví, loupežníci, kteří viděli, jaká poctivá kůže jim padla do rukou, to s ním nemysleli dobře a chtěli se na jeho účet nešlechetně pobavit. A tak začali.
2: Pan táto cvalíku, zaštěpitala kokočka, jako kdyby se dědeček nejmenoval Novotný. Pan táto, my bychom se pěkně k sobě hodili do páru. Zadám vám jednu čtverilku škotskou, nebo ještě raději kvapík.
0: Loupežníci se řechtali. Kokotička byla tenká až moc. Kde pak na pradědečka kvapík? Pradědečka zamrzela taková důvěrná řeč a ten smích. Vzpomněl si na prababičku a jak povídám, kokotička byla tenká jako šindel. Na tohle se ta holka nemusela tolik naparovat. I řekl tedy pradědeček na zvedaje svou ohromnou botu s podkůvkami a cvoky:
1: nevzal jsem si na to tancování lakýrky a třeba bych vám, slečinko, mohl šlápnout na nožičku. A vy, koukám, máte nožičky jak hůlky, jako sirky, ba co dím, jako brabec.
0: Kokotičce se ta odpověď zrovna nelíbila i obrátila se zamračeně k svému Lotrandovi, krutému lupiči. Lotrando se zlověstně zatáhl za svůj přetenký knír.
2: Víš, kam jsi se dostal, bídný selský hřbete? Upadl jsi mezi loupežníky.
0: Pradědeček se leknutím až zapotil. Z toho setkání nekoukalo nic dobrého.
2: Já jsem proslulý Lotrando. A tamten zloutnou, to je pověstný vrah Hrdlořez. A tu ten Turek, to je obávaný Kudlich. A ten Číňan, to je krvavý díra. A medvěd, to je dynamit. A ten bubeník je hmaták. A kolovrátkář, to je chramostejl. A kejklíř, to je veliký šibal. A rytíř, to je kujon. Všichni moji krvaví páni tovaryši. A toto je naše loupežnická hymna.

0: bojovníci, vrazi, hráči,
1: zabijáci, lstiví hráči.
2: Dám je mene, nám je hej, ať si kdo si král se dej.
3: Na to zaspíval veliký Šimal.
4: Řetězy ze zlata, hej, hej, prsten a šperk, drahý kámen, jem.

0: Tak zpívali loupežníci a přiťukávali si ve sboru naplněnými sklenicemi, co pradědeček trnul, že mohou zpívat tak strašnou píseň a být přitom tak veselí. Honem přemítal, co učinit, a tu ho napadlo, že by měl také pustit nějakou hrůzu. I vykulil ukrutně oči, svraštil čelo a ošklivě se zaškaredil a pokusil se zalhat.
1: Však já vím, proto jsem mezi vás přišel. Též já jsem přestrojený. Oblékl jsem se za starého tlustého sekerníka, ale já jsem vlastně slavný zloděj, lupič a mnohonásobný vrah, velevrah, který jsem sám těmato vlastníma rukama zapíchal, podřezal a zavraždil 60 mužů, 30 žen a 15 dětí a vyloupil jsem všechny zámky a hrady a domy a stavení a chalupy v celém širokém okolí. A toto je můj policejní pes, sveřepý ostrozub.
0: Doložil pradědeček, ohlížeje se po voříškovi. Ale raubířská rota se jenom pustě rozchechtala. Jak by ne? Voříšek pěkně panáčkoval a pokorně prosil hodující lupiče o kostičku. A Lotrando zvedl výsměšně do výše váček s penězi, tabatěrku, ba i strakatý kapesní šátek, vše, co nic netušícímu pradědečkovi za jeho holedbavé řeči vytáhl z kapsy ohebný zlodějíček, velký šibal.
1: I hleďme, ale tohle jsou, myslím, vaše vlastní peníze, i tabatěrka a šňupák, co vám velký šibal tak pěkně vyfoukl. Do holenku musíte jít k nám do učení. Chcete-li brát cizí a své podržat?
0: Pradědeček se zadrbal na týle. Z téhle brindy, pomyslil si, se tak lehko nedostanu. A loupežníci se hned rozlučili. Toť musí k nám jít za učedníka. Jak jsem povídal, nejprve si z něho chtěli tropit blázna a notně ho potrápit a kdož ví, co s ním potom nejhoršího zamýšleli. I spustil kujon.
1: Pověz, učedníku, kdo je to? Kdo má své v cizí kapse?
0: I rozmýšlí se pradědeček a povídá.
1: To je okradený. Co bylo jeho, je v kapse zlodějově. Bane, špatně!
0: Zubil se kujon.
1: Je to zloděj. Ten přece má v cizí kapse svou ruku.
0: Hádanka se pradědečkovi naprosto nelíbila. Viděl, že s takovými šejdíři pranic nepořídí. Kdyby se byl hádal, že je zloděj, vysmáli by se mu zase, že je to okradený a nenechali by ho nikdy uhodnout.
1: A teď mu, veliký šibale, řekni, jaké vlastnosti musí mít pravý zloděj.
0: Poručil Lotrando. Veliký šibal se rozkročil před pradědečkem a počal přednášet.
2: Pravý zloděj, zlodějk i zlodějček je v noci černý, v trávě zelený, ve dne průhledný má být tenký jako drátek a ohebný jako úhoř, aby proklouzl uchem od hrnečku, klíčovou dírkou, dveřní skulinkou, zední puklinkou, dovede se schovat pod stebelkem, ani nedýchá, ani nedutá, nesmí zakýchat a zakašlat, umí lézt pozdě jako moucha a ruce i nožky má tiché jako kočička, aby dveře nevrzaly a podlaha neskřípala. Pes se neroštěkal a hospodář se neprobudil. Smí mít v těle jen libru kostí a na těle jen 3 loty masa, aby do všeho vklouzl, všudy vnikl, všude se schoval, všudy se provinul a proklouzl. Když je těžší nebo tlustší, tak se musí otesat a přitesat sekerou, okrájet a ořezat pořízkem, ohoblovat a připilovat, odřít, oškrabat a přidrbat, ohladit a vypulírovat, vytáhnout a ohnout, změkčit, spružit a vstužit, vytepat cepem a palicí a vyklepat kladívkem, vymočit, zvláčnit a vysušit ve vodě, pod zemí, v ohni i ve vzduchu.
0: Pradědečkovi se hrůzou zježily vlasy na hlavě a již se před něho postavil hmaták a ptá se: a co, učedníku, uděláš, kdyby se zvloupal do stavení a někdo se přece ve vedlejší cvitnici probudil a zvolal by: je tam někdo? Co uděláš?
1: Byl bych tiše, ani bych nemuknul,
0: odpověděl pradědeček. Chyba, vysmál se mu Chramostejl. Odpovíš hodně hlasitě:
1: nikdo.
0: Aby se probuzený uspokojil a řekl: ach tak, já myslel, že tam někdo je. A když bude křičet: loupeš, odpovíš: já nic neloupu. A když bude křičet: vrazi, opáčíš, že dáš pozor, abys do ničeho nevrazil. A když bude křičet: pomoc, odpovíš mu zdvořile: děkuju za pomoc, ale já už si to všechno pěkně odnesu sám. A teď, rozhodl krvavý Jíra, ho naučíme, jak se má pravý zloděj vypravit na krádež. Nejprve si zuj boty, ale rychle, nebo tě hezky popoženeme. Poručil a namířil na pradědečka pistoli, aby mu ukázal, že zloupežníky, kteří si chtějí zažertovat, nejsou žádné žerty. Nebohému pradědečkovi nezbývalo, než poslechnout, i jal se vzdychaje a hekaje zouvat své zablácené holínky. Šlo to tuze stěžka, což o to. Doma mu vždycky pomáhala zouvat se prababička, a když nestačila prababička, tak ještě ostatní ženské zestavení, stará Šulitková a ještě někdy k tomu Šulitková Marie a ještě Anna a ještě třeba Růžena a někdy i Šulitka a Zelinka, a teď si musel zout boty sám. Konečně byly nešťastné boty dole a pradědeček celý udýchaný se tu objevil v červeně a zeleně pruhovaných punčoškách, které mu prababička upletla letos v zimě.
2: To je proto,
0: prál Kujon,
2: aby tě nikdo neslyšel.
0: Pak vzali tabulku, na níž hostinský křídou zapisoval dluhy a napsali na ni nikdo. A pověsili ji pradědečkovi na záda. To je proto, aby tě nikdo neviděl, ušklíbl se dynamit. Pak nabral hrdlořez sazí a načernil pradědečkovi celý obličej a řekl: to je proto, aby tě nikdo nepoznal. Nakonec mu dali do jedné ruky rozžatou zlodějskou svítilnu, zavěšenou na zakrouceném špagátku, takže se ustavičně točila, a pod druhou mu nastrkali zlodějské nářadí, zlodějská kladívka a kleště, sekery, pilníky a dláta, vrtáky nebo zezy a paklíče, aby prý dobře viděl a měl při ruce vše, co potřebuje. Tak si ta ničemná chasa tropila ze starého chudáka šašky, ale to nejhorší mělo teprve přijít.
1: A teď ukážeš, jak by se splížil za loupeží hezky po špičkách. Pozorně, aby se světlo zlodějské svítilny netočilo a neskákalo. Tichounce jako myška, jemně jako hádek a lehce jako muška tutlaje dech a zastavuje se při každém kroku, aby ani prkénko v podlaze nevrzlo, ani zrnko neskříplo, ani stebélko nešustlo, ani hlásek nehlesl. A jestliže podlaha vrzne a zrnko skřípne, stebélko šustne a hlásek hlesne, tak tě otesáme a přisekáme sekerou, odlehčíme, ořezáme a okrájíme nožem, ohoblujeme a vytepeme a vyklepeme cepem, palicí a kladívkem, změkčíme, spružíme a vstužíme, vymočíme, zvláčníme a vysušíme pod zemí, v ohni i ve vzduchu.
0: Pradědečkovi proběhl po zádech mráz, když uslyšel, jak těžkou věc na něm žádají. Ale byl v jejich moci a musel poslouchat. Loupežníci už se rozestavili dokola jako v cirkuse a těšili se na podívanou.
1: Alou!
0: Rozkřikl se Lotrando. Pradědeček zatajil dech a pokusil se plížit se po špičkách prstů, ale běda. Byl příliš těžký a kolébavý, a nemohl udržet rovnováhu. Snažil se klást své staré nohy lehce a jemně, jako kdyby to byla vajíčka, ale při každém krůčku podlaha strašlivě vrzala a v kolenou mu hlučně loupalo a on se vratce kymácel, jako kdyby šel po provaze. A když zavesloval rukama tu všechny zlodějské pilníky, kladiva, kliště, dláta a vrtáky a paklíče ukrutně rachotili a na čele mu vyvstával pot a on přehlasitě vzdychal. A loupežníci se chechtali, až se za břicha popadali. Vezmi je čert, lotry mizerné. Tak se vysmívali stáří a šedinám. Ha! Tu však je náhle zvenčí slyšet mocný hluk dusot koní, rachocení vozů a hukot automobilů a chrčení aeroplánů. V loupežnících to pruce hrklo a hned se přestali smát. Co si tak tropili z mého pradědečka šašky, zapomněli docela dávat pozor, aby je někdo nepřekvapil. Však se také měli čeho bát, banda ničemná. A teď zrovna se ten všechen veliký hřmot zastavil u samé hospody. Loupežníci zbledli. Zatrápeně. Mohl to být nějaký generál s vojskem nebo zemský maršálek s ozbrojeným průvodem, nebo sám nejvyšší policejní komisař s četníky, strážníky a byřici, vyslaný, aby lupičskou rotu s velikou přesilou obklíčil, zatkl, spoutal a odvedl po čebenici. Loupežníci se strachy zachvěli. Bylo pozdě utéci. A bezradně obrátili své zraky všech k vůdci Lotrandovi. Lotrando tu stál, tahal se za svůj předlouhý knír a přemítal. Pak vstyčil ukazováček pravé ruky, zaťukal si několikrát na čelo a řekl: ha, už to mám! Postavte se všichni nehybně jako sochy a ani sebou nepohněte, pokud vám nic nenaznačím. Já už obstarám to ostatní. Dveře se otevřely a do nich kročil ne nějaký generál s vojskem, ani zemský maršálek, ani sám nejvyšší pan policejní komisař, ale přemocný lord Havelock z Londýna, jenž tuto právě cestoval se svým velikým průvodem, se sluhy a lokaji, kuchtíky, s osobními lékaři a lékárníky, tělesnými detektivy, strážci a policisty. Lord Havelock se ovšem podivil, když tu uzřel stát nehybné maškary, Číňana, baletku a Turka, medvěda, bubeníka, kejklíře, páže a kolovrátkáře. Zastavil se ve dveřích, nasadil si do oka monokl, rozhlédl se kolem a řekl: ach, to je slovo anglické a znamená po česku také ach. Na to pokračoval s anglickým klidem:
1: překvapila nás na cestě bouře. I míním se tu se svým průvodem přečkat do rána. A jste vy snad hostinským? Vaše urozenosti.
0: Ukláněl se prohnaný Lotrando.
1: Nejsem hostinským, ale jsem k vašim službám proslulý mistr Panákáno, majitel světoznámého kočovného divadla, podivuhodného panoptika s pohyblivými loutkami. Zde jsou.
0: Ukázal Lotrando dokola na své strnulé loupežníky.
1: 15 let jsem na nich pracoval, 5 let jsem je zdokonaloval, každá loutka plná koleček, háčku a páček, samá elektrika, žádný švindl, každý jinak oblečený, jinému kousku naučený, od opravdivého člověka skoro k nerozeznání. Bouře mne tu zastavila i s mým malým divadlem na cestě k nejznamenitějším královským a vévodským dvorům, od nichž mám přečetná pochvalná uznání, řády a vyznamenání.
3: A co dovedou ty vaše pohyblivé loutky?
1: Vaše urozenosti. Mistr Panákáno nemínil zde pořádat představení. Cítím se však nekonečně poctěn vaším vznešeným zájmem a dovolím si vám ve vší poníženosti předvést celé své divadlo.
0: Lord Havelock si nasadil svůj druhý monokl a usedl ve prostřed svého průvodu. Lotrando se znova poklonil až k zemi a provolal:
1: jedno zvláštní představení pro jeho urozenost Lorda Havelocka.
0: Potáhl si fráček a se svou bílou kravatou a bílými rukavicemi přikročil nejprve ke kokotičce, která tu stála ve svých baletčích šatech nehybně, ani brvou nemrkajíc, jako vosková pana za výkladním sklem. Lotrando dělal, jako by jí na zádech stisknul nějaký tajný knoflík, zvolal:
1: baletka.
0: A ejhle, kokotička. Ta chytrácká banda se hned v každé širbě vyznala. Škubla tenkou nožkou, pak pozvedla ruku, zatvářila se líbezně, učinila několik tanečních kroků a několikrát se půvabně otočila, a když dotančila zase na svoje místo, škubla opět tenkou nožkou, spustila ruku a nehybně se zastavila.
3: Ah,
0: řekl lord.
3: To je velmi pěkné.
0: Na to pokročil Lotrando ke Kudlichovi, oblečenému za Turka, dělal, jako kdyby na něm stisknul tajný knoflík, zamrkal na něho a hle, v Turkovi to nejprve zahrašilo jako ve stroji, pak to Turkem několikrát cuknulo, Turek složil křížem ruce na prsa, třikrát se uklonil a proslovil vždy zřetelně turecký pozdrav salam aleikum.
3: Ach,
0: podivil se lord.
3: Tež to je velmi hezké.
0: Pak spustil Lotrando krvavého jíru, který představoval Číňana. Také v Číňanovi to zahrašilo a zaškubalo, pak zvedl ruce se vstyčenými ukazováčky do výše, třikrát se uklonil a třikrát pozdravil Čiču ha, čerimiri ho.
3: Ah,
0: vyslovil se lord.
3: Pěkný Číňan.
0: Tak to tedy předvedl Lotrando lordovi celé své divadlo. Hrdloře za sloutnou, který zabrnkal písničku, pak rytíř Kujon poklekl, přísahal a provolal třikrát sláva. Kejklíř veliký Šibal udělal kotrmelec, medvěd dynamit mručel a točil se nemotorně dokola, bubeník Hmaták k tomu bubnoval a kolovrátkář Chramostejl točil klikou kolovrátku.
3: Ah,
0: řekl lord.
3: Krásné pohyblivé loutky. Co za ně chcete, mistře Panákáno?
1: Vaše urozenosti,
0: odpověděl Lotrando.
1: Dám vám je lacino, že jste to vy. Račte si určit cenu sám.
3: Dám 100 000.
0: Rozhodl se lord.
3: Můj pokladník vám je zítra vyplatí. Postavím si ty loutky do ložnice.
0: Tohle bylo něco pro Lotranda, když viděl, jak mu lord sám leze do pasti. Jaká krásná příležitost pro jeho rotu, až by všechno spalo. Lorda zavraždit a učinit ohromný lup.
1: Urozenosti,
0: uklonil se potměšile.
1: Jsem přešťastný, že mým loutkám dostane se veliké cti dlít ve vaší vznešené blízkosti.
0: Lord Havelock, velmi uspokojen, se již chtěl zvednout ze židle, ale tu padl jeho zrak na mého pradědečka, jak tu v koutě stál ve svých pruhovaných punčochách s umazaným obličejem, s tabulkou zavěšenou na zádech.
3: Ah,
0: podivil se lord.
3: A co umí tato loutka, mistře Panákáno?
0: Milý Lotrando zapomněl docela na mého pradědečka a nyní si pro něho nemohl v rychlosti vymyslit žádnou úlohu. I zmátl se docela a počal koktat.
1: To je, prosím, to je nikdo. Totiž, Tato loutka ještě nic neumí. Není... není ještě hotová.
2: Ale můj tlustý pradědeček nebyl dnešní a myslel si, že teď zase on sám loupežníkům pořádně zahraje. Lotrando ještě ani nedokoktal a pradědeček jel se provádět úlohu, kterého před chvílí sami loupežníci učili. Počal se předevšema z čista jasna plížit po špičkách jako zloděj. Lotrando oněměl, lord si s podivem nasadil třetí monokl, zvolal
1: ach
2: a s ním zvolal ach všechen jeho průvod. Tak se pradědeček připlížil zlodějsky nejprve k matákovi, sáhl mu do šatů a vytahoval mu z kapes všechny jeho paklíče, vrtáky, dlátka a nebozezy a všechno zlodějské náčiní a zpíval k tomu první sloku loupežnické hymny.

0: nam je bene, nam je hej. Ať si kdo si, k nám se dej.
1: A řekl lord Havelock a s ním celá jeho družina. První lordův poboční detektiv Sherlock Holmes zastříhal ušima. Počínal cítit, že o něco jde. A nyní pradědeček začal zpívat druhou sloku loupežnické hymny.
0: Řetězy ze zlata, hej! Prsten a šperk, drahý kámen, jen pozor, šibaledej! Chytnou tě, je s tebou, amen!
1: A zamířil k velikému šibalovi a za zpěvu mu vytahoval z kapes ukradené šperky, zlaté věci, náramky, hodinky a prsteny. Byl toho skoro celý zlatnický krám.
2: Ah!
1: Zvolal lord Havelock a s ním jeho družina. Lordův druhý poboční detektiv Stuart Webbs zastříhal ušima, počínal tušit, že o něco jde. A pradědeček zpíval.
0: Nabitá pištole, hej! Ostrý nůž s čepelí třpitnou, jen hrdloře se pozor si dej. Běda ti, když tě chytnou.
1: A vytahoval hrdlořezovi z počatů vražednické zbraně, nože a pistole a dýky.
2: A?
1: Zvolal lord Havelock a s ním jeho průvod. Třetí lordův poboční detektiv Joe Deeps zastříhal ušima, počínal cítit, že o něco jde. Tak probíral můj tlustý pradědeček všechny sloky písně a jednoho loupežníka po druhém a odnímal jim jejich zlodějské nářadí a nakradené věci a vražednické zbraně a všechno to kladl na zem. Lord Havelock zvolal vždy ach a s ním celá jeho družina a postupně zastříhali ještě ušima poboční lordovi detektivové Hicks, Lutz, LeBlanc a Pitt. Lotranda si pradědeček nechal až nakonec. Vytáhl mu z kapsy svůj

0: detektiv Clifton, který nyní měl jistotu, že jde o obávaného Lotranda a jeho tovaryše. Lotrando! Zvolali všichni poboční lordovi detektivové a vytáhli provazy, pouta a želízka.
1: Lotrando!
0: Zvolal lord Havelock a nasadil si do oka čtvrtý monokl. Lotrando! Vzkřikla lordova bezpečnostní stráž, hlídači a byřicové namířili na náčelníka a jeho bandu pušky.
2: Toho lenkové, musíte jít ke mně do učení, chcete-li brát cizí a své podržet.
0: Lotranda a loupežníky spoutali a odvedli je i s kokotičkou a odevzdali soudu. Můj tlustý pradědeček se obul a umyl a lord Havelock mu děkoval, že ho uchránil od strašného nebezpečí. Daroval mu vedle jiných věcí také krásnou tabaťerku naplněnou vonavým, šňupavým tabákem, ze které pak pradědeček dal okusit všem sekerníkům i obchodníkům v koních a s jetelovým semínkem z celého kraje. Pradědeček zavolal voříška, který se zatím v koutě napásl na zbytcích loupežnických hodů, že se sotva mohl hnout. Prababička je uvítala velmi nepřívětivě, že zase jdou tak pozdě z hospody, ale když jí pradědeček vypravoval, co vše se přihodilo, byla tuze ráda, že to tak dobře dopadlo.

0: jak vodník rozesmál malého smutného klauna. Bylo krásné letní odpoledne. V mírném vánku se na rákosí houpaly vášky a tu a tam líně kvákla žába. Na kraji rybníka ležel v mělčině sumec a jen občas se převalil ve sluncem rozehřáté vodě. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a také odpočíval. A jak tak sedí a lenoší, zaslechl najednou nějaké podivné břinkání a troubení a jakoby bubnování. Táhlo se to odněkud z veliké dálky, ale každým okamžikem to bylo o malonko hlasitější. Vodník se rozhlíží, ale nikde není nic vidět a ten randál se přibližuje a je čím dál tím silnější. I ten sumec v mělčině se přestal převalovat a zajel ke dnu.
1: Ale vždyť je to muzika, ožil Žblabuňka, že by muzikanti ze vsi.
0: Ale muzikanti ze vsi to nebyli. Vodník natahuje krk jako užovka hlavu z vody.
1: A najednou teď tam dole u spáleného mlýna, spoza mlýna vyšel slon. Vodník div nespadl z vrby a za slonem vyšly bílí koně s huňatými chocholy na hlavách a stříbrnými uzdami a táhnou barevné maringotky. A teď muzikanti, celá kapela. A muzikanti hrají a břinkají a za nimi jdou klauni, žongléři, kouzelníci a polikači ohně, kejklíři, tanečnice v nadýchaných sukínkách a provazochodci, medvědář s medvědem a klece se zvířaty, krotitel s opicí na rameni a nakonec jde žirafa s dlouhým krkem jako kostelní věž. A kolem toho pobíhají, povykují a křičí děti ze vsi. Ale vždyť je to cirkus,
0: zaradoval se Žblabuňka a najednou byla louka vedle rybníka plná pokřikování a prospěvování. Někdo troubil na trumpetu a do toho řval lev a pobíhaly tanečnice a za chvíli stál na louce obrovský stan.
2: To je šapito, cirkusový stán, vysvětloval vodník jednomu malému pulci, který zvědavě vykukoval z vody.
1: A teď upaluj domů, to není nic pro tebe.
0: Když se setmělo, rozzářil se cirkusový stan tisíci barevnými světly. Kapela vyhrávala a u vchodu do stanu se tlačilo plno lidí ze vsi. Přišel dokonce

0: Se i pan starosta, vodník si tu podívanou nechtěl nechat ujít a šel taky. Svátečně se vystrojil, za klobouk si strčil rákos a sedl si hned do první řady, aby dobře viděl. A už to začalo. Domané, že se důstojně vkolébal slon. Obecenstvo jenom vzdychlo, jak byl veliký. A za ním cvičené opice, kouzelník a mořská pana v sudu, koně, co umějí tancovat a klanět se, a fakír, co si lehne na hřebíky, jako by to byla peřina. Pod kopulí stanu létali cirkusáci z jedné hrazdy na druhou a úplně až nahoře ve špici chodil někdo po provaze. Vodník žblabuňka na tu nádheru koukal, ani nedýchal. Potom přišel krotitel ve zlaté uniformě jako císařský generál. Měl obrovské kníry nakroucené nahoru do špičky a v ruce držel dlouhý bič.
1: Je, ten má kníry jako náš sumec, pomyslel si vodník, ale sumec je má víc dolů.
0: Za krotitelem vběhli do manéže lvy. Sedli si na velké barevné krychle, řvali a cenili zuby. Kapela přestala hrát, jako když utne. Jenom malý buben bubnoval. Největší lev otevřel tlamu a krotitel mu do ní strčil hlavu. V tom okamžiku lev tu svou obrovskou tlamu zavřel a lidé si mysleli, že lev krotiteli hlavu ukousl. Ale najednou lev zazýval a krotitel živý a zdravý se ukláněl na všechny strany a práskal bičem.
1: No to jsou mi věci,
0: kulil vodník oči.
1: To musím doma taky vyzkoušet, ale raději se sumcem, ten nemá zuby.
0: A už přiběhli klauni. Měli pestré plandavé šaty, obrovské boty a pomalované obličeje. Skákali, dělali kotrmelce, tropili si žerty z ředitele cirkusu i z obecenstva. No to se divákům moc líbilo, nejvíc dětem. Když se žblabuňka vracel z cirkusu domů, povídá si,
1: no, bylo to krásné, ale ten nejmenší klaun byl nějaký smutný.
0: Měsíc svítil jako rybí oko a rybník se v měsíčním světle jenom třpitil. Vodník ještě obhlédl, jestli je všechno v pořádku a už chtěl zmizet pod vodou, když se na stavidle něco pohnulo. Žblabuňka kouká, on tam někdo na stavidle sedí. Má to pestrý šaty a pomalovaný obličej. Je malý, smutný klaun. Vodník přišel blíž a potichu, aby malého klauna nepolekal, pozdravil. Klaun zvedl hlavu a upřel na vodníka své velké smutné oči. Až blabuňkovi se zdálo, že se v měsíčním svitu na klaunově pomalované tváři zaleskla slza.
1: Ty jsi taky klaun?
0: Zeptal se malý klaun.
1: Ne, já jsem vodník, řekl žblabuňka. Možná, že tak trochu vypadám jako klaun, ale klaun nejsem. Vodník. A co tady děláš? No, já tady bydlím,
0: řekl žblabuňka a ukázal na vodní hladinu.
1: V noci jsem pod vodou a přes den se starám o rybník, víš, a taky pomáhám lidem.
2: To je dobře, že pomáháš lidem,
0: řekl malý smutný klaun.
1: Aspoň někoho máš, kdo tě potřebuje. Ještě mám ryby a vodní víly, řekl vodník.
2: Já nemám nikoho,
0: řekl malý klaun.
2: Mě nepotřebuje nikdo.
0: A pokrad mu si rukávem utřel oči, aby to vodník neviděl, ale tento stejně zahlédl.
1: Jak to, že tě nikdo nepotřebuje? Divil se Žblaboňka. Každý večer rozdáváš smích a dobrou náladu. Já jsem tě viděl v cirkuse a moc se mi to líbilo.
0: Malý klaun vzdychl.
2: Mě nerozesměje nikdo. Já už jsem rozdal tolik smíchu, že už pro sebe žádný nemám. Na mě už žádný nezbyl.
0: Vodník se poškrábal na hlavě. Bylo mu malého smutného klauna líto. Rád by mu pomohl, ale nevěděl jak. A najednou dostal nápad.
1: A víš ty co? Ty jsi mě rozesmál v cirkuse a za to teď rozesměju já tebe.
0: A než k tomu mohl malý klaun něco říci, vodník Žblaboňka se uklonil zrovna tak, jak to dneska viděl v cirkuse. Malý smutný klaun seděl na stavidle a svýma velkýma vážnýma očima vodníka pozoroval. A ten se činil, jako kdyby dělal klauna po celý život. Rozepnul si svůj dlouhý zelený kabát a na hlavu si posadil veliký list blatouchu. Pak se rozeběhnul, skočil na hladinu rybníka a klouzal po vlnách. Potom se houpal chvíli na vrbě, kvákal a nafukoval si jako žába a všelijak se šklebil. A když začal dělat na vodní hladině kotrmelce, malý smutný klaun se trochu pousmál. A vodník vyplazoval jazyk, hýbal ušima, pískal na rákosovou píšťalku, ale schválně falešně, a koulel očima. Pak mu z rukávu začaly vyskakovat žáby, ale to už se malý klaun smál na celé kolo. Žblabuňka se doklouzal po hladině rybníka až před stavidlo, na kterém rozesmátý malý klaun seděl a uklonil se.
1: Bravo, bravo,
0: tleskal malý klaun a už vůbec nebyl smutný. Vodník si utřel spocené čelo a zafuněl.
1: No, není to lehké být klaunem.
2: A teď už nebudu nikdy smutný?
0: Zeptal se malý klaun. Žblabuňka zavrtěl hlavou.
1: Už nikdy, ale kdybys chtěl, můžu ti ještě dát kouzelný letní nový květ na zahnání smutku.
0: Malý klaun vykulil své velké hnědé oči.
2: Kouzelný letní nový květ. A ten bys mi opravdu dal?
1: Dal, řekl vodník. Ten zažene každý smutek. Mám to vyzkoušené, dodal ještě.
2: Ten bych chtěl,
0: řekl malý klaun.
2: Ten bych moc chtěl.
0: Žblabuňka šáhl do šosu a vylovil bílý letninový kvítek.
1: Tady je, řekl. A dobře ho opatruj.
0: Malý klaun si prohlížel svýma velkýma hnědýma očima letninový květ.
2: My máme u nás v cirkuse taky kouzelníka,
0: řekl.
2: Ale vyčarovat kouzelný kvítek proti smutku by určitě neuměl.
0: Potom poděkoval a utíkal zpátky do cirkusu. A vodník slyšel, jak si cestou prospěvuje. Druhý den večer seděl Žblabuňka v cirkuse zas. A když přiběhli klauni, plácal, až mu stříkala voda z rukávu. A klauni se tužili, dělali takové legrace, až se cirkusový stan smíchem otřásal. A nejlepší ze všech byl malý klaun. Však mu také diváci tleskali nejvíc. Ředitel cirkusu stál ve své parádní uniformě u vchodu do manéže a jenom pochvalně pokyvoval hlavou. Když se na konci představení všichni cirkusáci klaněli a loučili s diváky, zadíval se malý klaun svýma velkýma hnědýma očima na vodníka. Pak na něj šibalsky jedním okem mrknul a nenápadně ukázal na klopu svého pestrého kabátu. měl tam zastrčený malý, bílý letnínový kvítek. Druhý den hned z rána cirkus odjel. Na louce, v místech, kde stála manéž, zbylo jenom velké kolo podupané trávy a pár přetržených vstupenek, se kterými si pohrával vítr. Vodník Žblabuňka se už nikdy s malým klaunem nesetkal, ale od ostatních vodníků, kteří také cirkus viděli, se doslechl, že je pořád veselý a všichni ho mají rádi. A když tak jednou večer za svitu měsíce seděl Žblabuňka na vrbě a vzpomínal na malého klauna, potichu, jen tak pro sebe, si zabručel.
1: A jestli pak on by se na mě zlobil, kdyby se dozvěděl, že to s tím kouzelným kvítkem nebyla tak docela pravda, že jsem mu dal ale úplně obyčejný leknín z rybníka.
0: Potom zavrtěl hlavou.
1: Ne, ne, určitě by se nezlobil. Když mu to pomohlo, tak to vlastně ani žádná lež nebyla. Když se to tak vezme, on to vlastně kouzelný kvítek byl.
0: A vodník se zadíval na hladinu rybníka zalitou měsíčním světlem. A v tu chvíli se mu zdálo, že vidí velké hnědé oči malého klauna a to jedno velké hnědé oko na něj šibalsky mrklo.

pan Honza a děti na výletě. Už dlouho maminky nezažily, aby kluci i děvčata tak rychle snědli oběd jako dnes. Všichni se totiž těšili na výlet a na to auto, co mluví. Doma nic o autě neřekli, protože věděli, že by jim to nikdo stejně nevěřil. A hlavně oni tomu sami nemohli pořádně uvěřit. Takže tedy se běhli u Honzovy garáže a poslouchali, jestli něco neuslyší. Ale v garáži bylo ticho. A to už přijela paní Helenka a přišel pan Honza a že se pojede do lesa na houby, protože, jak Honza s úsměvem prohodil, třeba má golfík rád houby s vajíčkem. Ty děti, co jeli s Helenkou, trochu záviděli Patrikovi, Filipovi, Michale a Jirkovi, že mohli jet s Honzou, ale on jim slíbil, že na zpáteční cestě si místa vymění. Honza stál na křižovatce a čekal, až bude zelená, ale policista pouštěl dlouho auta z druhé strany. A tu se najednou golfík ozval. Pane policajte, dělejte něco, co pak nás nevidíte? My jedem na houby. Policista se přísně otočil na pana Honzu. Co jste to povídal, pane řidiči? Chcete, abych vám dal pokutu? Já jsem vůbec nic neříkal, volal na policistu Honza z okénka. A v té chvíli se ozvalo. Tak prosím vás, policajte, dělejte něco. Já už chci opravdu jet. A překvapený policista zjistil, že ten hlas vychází ze silnice, jakoby pod tím golfem. Dal tedy rychle Honzovi zelenou a pak se ještě dlouho za ním díval, vrtěl hlavou a přemýšlel, co to vlastně slyšel. Děti v autě se moc smály a pan Honza už tušil, že s tím svým novým autem asi ještě letos zažije. Konečně přijeli k lesu. Honza s Helenkou znali místa, kde rostly krásné hříbky. Když vystoupili z auta a radili se, kterým směrem půjdou, ozvalo se najednou. Tamhle u pařezu vidím překrásného hřiba. Honzovi skoro vypadla překvapením z ruky jeho turistická hůl, kterou si vždy sebou bral na výlety. A Jirka volal. Já se zblázním, to auto taky vidí. A utíkal k tomu pařezu a pod keřem opravdu našel schovaného krásného hříbka. Když se vrátili z lesa s košíčky plnými hub, rozhodla Helenka, že se staví na zpáteční cestě v cukrárně. Malá Michala, která vždycky s klukama dělala jejich různé lotroviny, si dort vzala a způsobně řekla děkuju moc krát, ale zabalila si ho do ubrousku